0: Poslední den výstavy starých odrůd ovoce v Pražském domě ochránců přírody. Ovocnáři tu vystavují pozdní třešně, višně i meruňky. Program pro návštěvníky popisuje Kateřina Štrosová z Českého svazu ochránců přírody.
1: Dopoledním programem vás provede Zdeněk Buzek, pomolog, dlouholetý ovocnář a vlastně budeme poznávat meruňky. Na konci budete mít možnost celkové prohlídky výstavy. Ta výstava bude komentovaná, takže si prohlédnete všechny vzorky, které jsou vystavené a zároveň budete moci i ochutnávat.
0: Podle Štrosové můžou zájemci přinést i vlastní ovoce k určení odrůdy nebo degustaci. Sport. O nejslavnější tenisový titul se od 17 hodin utkají Karolína Muchová a Linda Nosková. Finále wimbledonské dvouhry nabídneme v přímém přenosu na radiožurnálu Sport. Český tým po porážkách s Německem a Nizozemskem vyhrál ve volejbalové lize národů v Bělehradě nad ženskou reprezentací Bulharska 3-1 na sety. Nejlepší hráčkou české reprezentace byla univerzálka Monika Brancuská.
2: Měli jsme trochu slabší rozjezd. Přijde mi, že jsme celý tenhle turnaj zatím hledali i právě ten první set nějakou jiskru, která by nám to trochu zažehla. Jsem strašně ráda, že jsme vyhráli, protože padlo mi, že už padá trochu taková deka. Věděli jsme, že tenhle turnaj bude těžký, ale zároveň jsme věděli, že tady budou ty šance na ty vítězství a začít dvěma porážkama nebylo úplně ideální. Jsem ráda, že to klaplo.
0: Češky už nemají šanci postoupit do vyřazovací části a zároveň se v prestižní soutěži jistě zachrání. Poslední utkání letošního ročníku Ligy národů odehraje národní tým v neděli proti Francii. A španělští fotbalisté porazili ve čtvrtfinále mistrovství světa 2-1 Belgii.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Překážka na D1 u Zruče a také omezení u Velkého Beranova. Na dálnici D1 z Brna ve směru do Prahy zpozorněte za sjezdem na Kutnou horu. Na 59. kilometru máme hlášenou porouchanou dodávku, tak opatrně projíždějte. Na D1 z Brna ve směru do Prahy opatrně za sjezdem na Měřín. Na 122. kilometru a 119. kilometru je nové omezení a projíždí se pouze levým pruhem. Na Pražském okruhu směrem na D1 zpomalte za sjezdem na Plzeň. Na 22. a 5. kilometru pracují silničáři v pravém pruhu. Omezení by mělo trvat do 8. hodiny ranní. A na východní části okruhu směrem na Běchovice počítejte s omezením za sjezdem na Hradec Králové. Na 62. kilometru se projíždí pouze levým pruhem. Výraznější zdržení ale nenaberete. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Sobota bude slunečná, během dne může být přechodně až oblačno. Teploty vystoupají mezi 25 a 29 stupňů, na severovýchodě čekáme kolem 23, na horách kolem 17, na Šumavě až 21 stupňů. Tolik zprávy. Pokračuje noční radiožurnál s Jiřím Šteflem.
5: Ano, jsem tady. Ve 2 hodiny 6 minut v sobotu 11. července začíná taky noční telefonická soutěž. Zavolejte si právě teď o novou audioknihu Jan Karafiát, Broučci, legendární pohádka, kterou určitě znáte nejen jako knížku, ale třeba taky jako animovaný večerníček pro děti. Tady jsou telefonní čísla, vytáčejte právě teď 221 552 155 anebo 221 552 255. Těším se na vás, volejte právě teď.
3: Noční radiožurnál a Jiří Štefl.

0: víkendovém radiožurnálu sympatický španělský zpěvák Álvaro Soler. Ve 2:09 díky, že s námi začínáte nový den a taky víkend. Je sobota 11. července, otevíráme telefonickou soutěž. Zavolejte si právě teď o broučky Jana Karafiáta, o novou verzi, kterou vydal radioservis vydavatelství Českého rozhlasu. Ještě jednou telefonní čísla 221 552 155 anebo na konci 255.
1: Radiožurnál pro vás má legendární broučky.
2: Hodné broučky má pán Bůh na starosti a nic se jí nestane. Ale jen jestli ty budeš hodný a budeš-li pořádně pěkně svítit.
1: Příběh nezbedného broučka, který se učí orientovat ve světě a poslouchat hlas svého srdce.
3: Všecko tě to vždycky samo najde.
1: V kouzelném podání současných členů i absolventů Dismanova rozhlasového dětského souboru. Audioknihu Broučci na Radiokartě dostanete tento týden v soutěži nočního radiožurnálu.
0: Jaroslave, dobrý den, zdravím vás.
4: Dobrý den.
0: Tak co děláte dneska v noci, v sobotu, za chvíli 14:15?
4: Jedu z Děčína, byl jsem se podívat jen tak.
0: Dlouho jste třeba nebyl v Děčíně, nudil jste se?
4: No, měl jsem ten volna, tak jsem se jel podívat.
0: A jak se mají v Děčíně? Jak to tam vypadá?
4: Jinak než v Praze, no.
0: Rozumím. Ale tak může tam být taky hezky. No, Jaroslave, pojďte vyhrát v telefonické soutěži novou audioknihu. Tu audioknihu Broučci namluvila mimo jiné i jedna česká herečka, zpěvačka, dabérka. No a vy, posluchači radiožurnálu, ji můžete znát jako náš hlas, protože společně s hercem Petrem Lněničkou už 10 let namlouvá naše znělky. To je mimochodem ona.
1: Noční radiožurnál.
0: No a já se ptám, jak se tady tam česká herečka, dabérka jmenuje. Věděli bychom, nebo dáme 3 možnosti?
4: Dáme 3 možnosti.
0: Tak buď za A Jitka Ješková, za B Jiřina Bohdalová, za C Eva Holubová.
4: Tak to je Jitka Ješková.
0: Ano, přesně tak, Jitka Ješková, známý český hlas. Nedávno jsem ji dokonce potkal na nějaké akci a říkal jsem si, já ten hlas od někud znám. A pak jsem si říkal, ano, ona je to Jitka Ješková, ten hlas je opravdu výjimečný, takže když půjdete někdy třeba po ulici a uslyšíte tam krásný znějící ženský hlas, tak je to rozhodně Jitka Ješková. Jaroslave, nová audiokniha vaše, budete poslouchat vy?
4: Jo, poslechnu se to.
0: Tak doufám, že se bude líbit. No samozřejmě tak. ještě, že aby jste si to neposlechl. Tak Jaroslave, přeju hezký víkend, zůstaňte mi na telefonu a naslyšenou.
4: Děkuji, naslyšenou.
0: Telefonická soutěž pro tu dnešní noc za námi. Jestli máte zájem o novou audioknihu Jan Karafiát Broučci, legendární pohádka, legendární příběhy, tak si o broučky můžete zavolat naposledy zítra po 2:00 v noci. 2:13 z hudby, teď skupina Scorpions.

0: 25. studiové album Čtyři hvězdní hostem a energie, kterou by jim mohla závidět nejedna mladší kapela. Rolling Stones v pátek vydali novinku Foreign Tongues. Na desce znovu spolupracovali s producentem Andrewem Wattem, který stojí i za jejich předchozím albem Hackney Diamonds.
1: První ochutnávku z nové desky nabídli Rolling Stones fanouškům už 5. května. Single In The Stars potvrdil, že po úspěchu zmíněného alba Hackney Diamonds kapela rozhodně nekončí. Na tiskové konferenci se novináři Micka Jaggera, který 26. července oslaví 83. narozeniny, ptali nejen na nové album, ale i na to, odkud po tolika letech bere energii.
2: Je to hlavně o kondici, na té musíte pracovat v každém věku. A když je vám tolik, co mě, tak o to víc. Bez disciplíny a spousty tvrdé práce by to prostě nešlo. Jasně, dneska už nedokážu všechno, co jsem zvládal v 21, ale zase umím jiné věci.
1: A na otázku, jestli nové album vezmou na turné, odpověděl.
2: To bych si moc přál. Opravdu bych chtěl s tímhle albem vyrazit na turné a doufám, že se to podaří co nejdřív.
1: Na nové desce znovu spolupracovali s producentem Andrewem Wattem. Ten už na předchozím albu ukázal, že dokáže zachovat typický zvuk Stonesů a zároveň mu dodat současnou energii. Ani tentokrát nechybí výrazní hosté. Paul McCartney, Robert Smith The Cure nebo Chad Smith z Red Hot Chili Peppers. Alžběta Havlová, Radiožurnál.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

0: skupina Eurythmics ve vysílání víkendového radiožurnálu a taky toho nočního. Sobota 11. července. Jestli nový den začínáte na silnicích, může se vám hodit aktuální zelená vlna s Tomášem Kolmistrem. No a po zprávách nabídnu další rozhovor z Karlovarského filmového festivalu. 2 hodiny 30 minut. Ve studiu je taky Rozálie Machartová.
1: Nejvyšší povolené ceny pohonných hmot o víkendu znovu vzrostou. Benzín ode dneška budou moct čerpací stanice prodávat o 16 haléřů dráž, tedy za 41 korun a 86 haléřů za litr. Nafty podraží o víc než 50 na 38 korun a 79 haléřů. Pohonné hmoty zdražují od minulého týdne. Vláda prodloužila regulaci cen do 19. července. Řetězci Lidl unikla osobní data některých zákazníků internetového obchodu. Hekři se přes poskytovatele IT služeb podle mluvčí Lidlu Ivety Barabášové dostali ke jménům klientů, telefonním číslům a jejich e-mailovým adresám. Hesel, doručovacích adres a platebních údajů by se únik týkat neměl. Zasažením zákazníkům zaslal Lidl varování, obrátil se taky na Úřad pro ochranu osobních údajů. Zasažený poskytovatel IT služeb zároveň podal trestní oznámení. Londýnský soud odmítl většinu obvinění v kauze Dieselgate kvůli údajným manipulacím s emisemi aut. Rozhodnutí se týká automobilek Mercedes-Benz, Ford, Renault, Nissan a Stellantis. Bude ale závazné i pro další automobilky a víc než 1,5 milionu podobných žalob v Británii. Podle obžaloby měly automobilky do svých vozidel instalovat software, který umožňuje manipulaci s měřením emisí naftových aut. Soud to zkoumal na 20 vybraných vozidlech a následně většinu obvinění odmítl. V Ostravě začal naplno pracovat první český kvantový počítač. Je v areálu Národního superpočítačového centra a má za sebou několik měsíců testování. Kvantový počítač dokáže v krátkém čase řešit extrémně složité úlohy. Hlásí se už první zájemci o využití. Poptávka je třeba v oblasti přenosu energií nebo vývoje nových materiálů. Sport. Golfistka Sára Kousková prošla poprvé na podniku nejvyšší kategorie na okruhu LPGA Katem. Podařilo se jí to na majoru ve francouzském Evianu. Španělé porazili 2-1 Belgii a na mistrovství světa ve fotbale postoupili do semifinále. V něm se na turnaji v Severní Americe a Mexiku utkají v úterý proti Francii.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Překážka na D1 u Zruče a také omezení u Velkého Beranova. Na dálnici D1 z Brna ve směru do Prahy zpozorněte za sjezdem na Kutnou horu. Na 59. kilometru stojí porouchaná dodávka v odstavném pruhu a může se vybočovat. D1 ještě jednou ve směru do Prahy zpozorněte za sjezdem na Měřín. Na 122. a 119. kilometru je nové omezení. Projíždí se vždy levým pruhem, vzhledem ke slabšímu provozu se nezdržíte. Na 38. mezi Mladou Boleslaví a Českou Lípou dejte pozor za Bělou pod Bezdězem. Odtahují tam po nehodě osobní auto a projíždí se Kivadlově. A v Jablonci nad Nisou zasahují u nehody v Rychnovské ulici. Před kruhovým objezdem narazilo osobní auto do domu. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Sobota bude slunečná, během dne může být přechodně až oblačno. Teploty vystoupají mezi 25 a 29 stupňů Celsia. Na severovýchodě čekáme kolem 23, na horách kolem 17, na Šumavě až 21 stupňů. Tolik zprávy. A začíná repríza pátečního filmžurnálu Hanky Schánělové z Karlovarského filmového festivalu.
2: Filmžurnál s Hankou Schánělovou.
4: A našimi hosty tady v Karlových Varech budou dvě bardotky ze tří. Herečka Eva Holubová a herečka a modelka Pavlína Pořízková.
5: Děkujeme.
6: Děkujeme za krásné přivítání a dobré odpoledne.
4: My jsme tu, mé dámy, kvůli filmu Bardotky, který se chystá do kin už velmi brzy, 23. července. Za 4 dny máte oficiální premiéru. A když jsem se na vaši trojici dívala ve filmu, tak jste mi velmi připomněli moji oblíbenou komedii s Goldie Hawn, Bette Midler a Diane Keaton, Klub odložených žen. Nevím, jestli ho znáte.
6: Já to bohužel neznám, ale Diane Keaton miluju. Tak to
5: no,
6: asi...
5: já to znám, ovšem, protože to je americký film. A na tým filmu to, co se mně strašně líbilo, že to bylo od třech ženských, co byli starší, a proto jako, protože to není filmu o nás. A já si myslím, že v Česku opravdu potřebujete film nebo dva jako o trochu starších žena.
4: A už jeden máme. Máme Bardotky.
5: Bardotky.
4: Paní Hlubová, vás to natáčení muselo obrovsky bavit, ne? Nebo
6: tak,
4: ne?
6: Upřímně, nebo to, co bych chtěla produkce, abych řekla.
4: Co chtějí diváci? Chtějí upřímnost?
6: No,
4: pravdu.
6: Ono by mě bavilo, kdyby to nebylo tak, jak si dneska u filmu, tak strašně nacpaný a fyzicky náročný. To tak jakoby je. A samozřejmě tím, že se to točilo venku, tak jsme byli hodně závislí na počasí, ale to je nejenom, jestli prší, ale jestli přijde mrak. Mm-hmm. Protože tady tu otázku jste dala ve slunci a nemůže vám vaše kolegyně odpovídat v mraku,
5: No.
6: Takže se zase přetočit a takovýhle. To si teda pamatuju hodně, že to tam bylo, ale celkově to přebylo jednak autorky a producentka, režisérka Hanka a Pavlínka a jednak tady moje kolegyně, přítelkyně, moje bohyně. No.
4: Ano, Pavlína Pořízková. A teď, paní Evo, kdyby to mělo být podle toho, co chce ta produkce, tak by to vypadalo jak? Ta odpověď.
6: Já si myslím, že jsem to skloubila.
4: Jo.
6: Protože oni tamhle stojí, takže jako já jsem to tak jakoby dala, i tak, jak to dělají dnešní politici, jo? Jo. Kus pravdy a kus takového blábolu.
4: Bardotky. Bardotky se chtějí bavit taky nás a chtějí ten život opravdu žít. Důkazem toho je, že Pavlínovi jste velmi v čerstvě vdaná, tak velmi gratulujeme.
5: Ano, děkuji. Je mě 61, jsou na to pyšná, protože jako, víš co, kdyby se, pardon, já musím týkat, protože já neumím týkat, vykat. Kdybys mě řekla před 10 rokama, co, kde si myslíš, že budu za 10 let, tak bych si absolutně v životě nemohla jako vymyslet toto, že jsou tady, že mám nový film v češtině, že jsou nejlepší kamarádka z Evou Holubovou.
6: Ty jsi miláče, ona je miláče.
5: A že mám skvělýho, úplně skvělýho manžela, jsou vzdaná týden a jako...
4: To je asi každý
5: skvělý. Takže ještě je furt skvělé, no. Ale jako to, víš, jako když mě bylo 50, tak já jsem si myslela, že jsou stará. Tak jak se stane hodně ženám, že když máme ve 40, 50 a myslíme si, že už jako nás někdo moc nechce, jako society nám říká, že už nás není...
4: Že o nás není zájem.
5: Ano, děkuji, že o nás není takové zájem. A to mě vždycky přišlo trochu divný, protože já si říkám, jako já v 50 jako sice nejsou tak jak hezká, jak jsem byla, když mě bylo 20, ale jsou tak zdaleka moc chytřejší a jako víc prima žena a jsou jako lepší člověk. A jak to, že to je jenom o tím, jak vypadám a ne kdo jsou. A takže to jako nechtěla jsem se tomu podlat. Říká se to tak?
4: Podat,
6: ano.
5: Ano.
4: Ale skoro.
5: Jo, no tak skoro.
6: Co řekla oddat?
4: Podlat.
6: No, podlat, aha. Ale podlat je hezčí.
5: Nechtěla jsem se tomu podat.
4: Já si připadám, nebo vy si možná připadáte, že žijete hollywoodský film, protože váš manžel vás o ruku požádal před rokem tady, v Karlových Varech.
5: Tady, getové věži, to se tak říká,
6: že? Getová vyhlídka.
5: No, getová vyhlídka.
4: Nám tady zůstala tlumočnice.
5: A on tam tak strašně spěchal, protože oni zavírají o 6, já jsem si myslela, že musel jít na záchod. Jako, já jsem ani nevěděla, co se děje.
6: To bylo překvapení, že tě požádal.
5: No, to bylo, a ten moment to bylo velký překvapení, no.
4: No to je vidět, že má smysl pro ideální timing, pro ideální načasování. To znamená, že je z filmového světa.
5: No, je z televizního světu. Ano, jako možná jste viděli některé ty jeho televizní produkce, což je Friends a Will and Grace a Desperátní Housewives, ne.
6: Zoufalé manželky.
5: Zoufalé manželky, aha. Vidíš, jo.
6: Já jsem výborná, vy si myslíte, že to umím anglicky, ne, ale já to vím,
4: máme tady
6: dělal.
4: Publikum, zaplať pánbu za to. Mimochodem, když se vrátím k Bardotkám, teď aspoň na chvilku, tak dovolila vám režisérka filmu Hana Hendrichová třeba trošku aspoň nějaké improvizace?
6: Jo. Ona totiž je pěkná potvora, mě to je jedno, že tamhle stojí, Žanko, já to vidím. A konečně to můžu říct, protože mě nemůžeš zarazit. Ona totiž, my jsme to odehráli podle toho scénáře a ona nedala stopku. A my jsme tak strašně disciplinované, všechny tři, že dokud neslyšíme stop, tak jenom jsme se koukali, co dělá, jestli tam neusnula nebo co. A prostě jsme improvizovali.
5: A jeli jsme dál, no, protože tak jsme s tím jeli tam, až nás zastavila, tak jsme jeli.
6: A když to bylo dobré, tak ona to tam nechala. A když to bylo blbé, no tak to prostě vystřihla. Ale my jsme jí vždycky se toužili, jsme jí rozesmát, aby měla trošku radost ze života.
4: Film má režisérku, dvě scénáristky, má taky producentku. Funguje to jenom po té ženské ose, nebo aspoň za kamerou byli muži?
6: Já jenom za kamerou byl muž. Já to normálně řeknu, manžel ty režisérky.
4: Jo, tak.
5: No, protože jinak...
6: Ale ne, on je renomovaný kameraman. Tak ale jenom chci říct, že scénáristky byly dvě a producentka a režisérka byly taky dvě a přesto jsou to jenom dvě osoby. To znamená, že jedna byla scénáristka a producentka a jedna byla režisérka a scénáristka. Takže takhle jakoby.
5: A takže vlastně dohromady, jako ty hlavní ženy toho filmu, je nás pět a my jsme všechny ženy a ty muži tam byli, jakože nás vlastně podporovali.
6: Jo.
5: A to jsem ještě nezažila a to bylo tak prima.
6: Ano, a sloužili nám a tak jsme to...
5: No, dávali nám vodu.
6: A proto je ten film dobrý.
4: Dokázali jste rozesmát i toho kameramana. Já si říkám, že když se směje kameraman,
6: Lukáška,
4: tak se hýbe kamera.
5: Když to dělala Eva, ty svoje věci, tak tam se chlámali všetci. To se všecko se takhle...
4: Kývalo.
5: No.
4: Třáslo.
5: No.
6: No, to si myslím, že ona je můj velký fanda a to je hrozně příjemný, když prostě...
5: Máš takovou velkou modelku, co je velké fany, ne?
6: Nemám tak velikou ženu, myslím, duchem. Nemyslete si, že když je ženská krásná, že musí být blbá. To je jako náš český takovej nás těch sympatických, jako, že si říkáme, no ona je pěkná, ale jako smysl pro humor. Ne, tohle to je důkaz, že se to dá i skloubit. A je to tak silný a tím, že vám vyzařuje k vám lásku, tak ji to i odpustíte.
5: Ono to, a není to ale jenom v Česku, Evi.
6: Ne, je to všude.
5: Je to všude. To je tak strašně těžký být krásná.
4: Vážně.
6: Já tomu věřím.
5: Ne, já žertuju.
6: Ne, já tomu věřím, protože jsem četla tvoji knihu a no, není to vůbec vždycky jednoduchý.
4: Režisérka Hana Hendrichová říkala, že by byla ráda, kdyby na film přišli muži. Potom, jak jsme tady mluvili o tom, jak vám sloužili během toho filmu, vás jsem, paní Evo, slyšela říkat, že to je pouze na vlastní nebezpečí u mužů.
6: No, to říká moje dcera vždycky. My máme takovou talk show s Karolínou, dcera a matka roku, a ona vždycky říká, ženy vítány, muži na vlastní nebezpečí. Jo. Ale v podstatě, jako, myslím si, že to je vlastně, se tam přijďte podívat, chlapi, na to, co se s vašema babama děje.
4: Je to výzva, pánové. Přijďte se podívat na Bardotky.
6: To je jako my tam žádného chlapa negrilujeme. A ne. Máme tam úžasného Tuldu Brouska, který to je... A Pavla Kříže.
5: Pavel Kříž je strašně roztomilé.
6: Ten by měl radost, kdyby si tohle tomu řekla. Jako,
5: já jsem mu to asi řekla, já nevím.
6: Ty seš to vlastně roztomilé, ale jo, od tebe veme všechno, každý chlap.
5: Ale jako já si myslím, že fakticky, když jsi chytrý muž, tak se půjdeš na to podívat, protože...
6: Tak.
5: Že?
6: Ty seš mazaná. A když jsi debil, tak zůstaneš doma.
5: Ano.
6: To říkám zase já.
4: A teď se produkce tetelí. Když nám tady chybí třetí Bardotka. Chybí nám tady
6: ano,
4: Dagmar Havlová.
6: Ano.
4: Znali jste se před natáčením, nebo vás seznámili vážně až na place?
6: Já jsem se s ní znala hodně dlouho, no. S Dášou, ale pozor, přes jejího manžela, nikoliv, že jsme spolupracovali, nás seznámil Václav Havel, kterýho jsem znala ještě dávno, předtím ještě, když ho potkali, tak radši přecházeli na druhou ulici. A takže a pak jsme spolu točili film Václava Havla Odcházení. Takže tohle byla naše druhá pracovní zkušenost. Děvčata se neznala, myslím.
5: Ne, já jsem osobně, jsem nepotkala ani, Dášu jsem potkala jedno tady v hotelu Pupu a na snídaní, a ona měla takový velký sluneční brýle, tak akorát na mě kejvla a já jsem kejvla na zpátek, no to bylo všecko. Ale tentokrát, protože jako hrajeme vlastně tři nejlepší kamarádky, a tak když jsme začali, jak se to řekne, spíš practice, když jsme
6: zkoušet.
5: Začali zkoušet.
6: Jo, ježišmarja, tohle se
5: vyčko mi vypadlo. Já bych se z toho angličtina bych se neměla dívat na tebe, že?
6: to ne.
5: Jo, tak zkoušky, když jsme začali zkoušky, tak jsme šli k Dáši první, aby jsme dělali scénu s ní, potom Evička přišla k nám a to byl jako okamžitě jsme se na sebe koukli a říkali, jo, my můžeme být kamarádky. Jo. Nejenom, že to budeme hrát, ale že budeme.
6: Jo, okamžitě jsme se zamilovali. Já od té doby nosím tyhle ty bambule a tohle to nosila Pavlínka, ale ona nenosila ty bambule, protože má víc vlasů a já by tam jakoby něco bylo. A od té doby píšou, že jsem zase začala pít. Tak jako alkohol ne, ale bambule jo.
4: Podívejte se na webkamery každopádně, když nás posloucháte v Radiožurnálu kdekoliv po celé republice. Tady samozřejmě diváci vidí. Ještě když se dostanou k Dagmar Havlové, jako divák můžu říct, že způsob třeba, kterým leze Dagmar Havlová v baru na barovou stoličku, ale nádherně jí to nejde. To je jak z nějaké grotesky. Netušíte, jestli tohle bylo ve scénáři, nebo jí to prostě jenom nešlo a improvizovali jste?
6: To teda fakt nevím.
5: Ne, to ona dělala nás. Ona je komedická herečka. Jako ona je...
6: Komická.
5: Komička. Co jsem řekla?
6: Komedická.
5: No jako já neslyším, že to je nějaký rozdíl. V každém případě... Já, protože taková velká herečka nesu. A já jsem se dívala na Dášu a i na Evu a to já jsem viděla, jako, co to znamená být opravdu výborná herečka. A jak oni si můžou vybrat. Víš, já když hraju, tak já si nemůžu vybrat, já jenom su. Ale když to dělá Eva nebo Dáša, tak oni mají jako celou paletu barev, které si můžou vybrat. A já jsem to sledovala, jako úplně jsem byla z toho na nic, jako je, aha, tak se to dělá. A tak hrát s něma byl tak pro mě tak lehký, protože všecko jsem musela dělat, se na ně podívat a pokoušit se jako vzpomenout češtinu. No.
4: Ale to jsem se právě chtěla zeptat na tu češtinu.
6: Ono je to trošku jinak, jako my bychom to v angličtině nedali, ale přece jenom, ale Pavlínka je tak dobrá v té češtině, prostě ovštině, že prostě nás nenapadlo, že když my začneme improvizovat, takže ona chudák je bez matku a nemůže reagovat tak rychle, ale během pár hodin, pár dnů nám naprosto stačila, protože Pavlína má v sobě to, že jak je otevřená a není, nebojí se, kdyby náhodou se strapnila nebo něco takového. Ona jde do těch věcí. Ona má velikou odvahu být svobodná. Takže jako ona nás...
4: Ale už je vdaná teda.
6: Neomezovala, ale pardon?
4: Že už je vdaná, že už není svobodná.
6: Ano, tak jak je vdaná, tak je dobrá.
4: Mě by zajímalo, jestli v tom scénáři, který jste viděla, Pavlíno, jestli všechna slova jste hned okamžitě věděla, co znamenají, nebo jste potřebovala, aby vám to holky nahodili.
5: No většinou všeckýmu rozumím. Já, když na mě mluvíš česky, tak většinou všeckýmu rozumím, pokud to není nějaký slangový anebo moc rychlý. A v scénáři to nebyl problém, protože já česky pořád čtu jako bez problému. Já jsem čtla v češtině hodně dlouho, po tím, co jsme tady odsud odjeli. Moja nejoblíbenější knižka byla Babička, Boženy Němcové. Já jsem čtla jako pořád asi 200 krát, protože mě tak se stiskalo, víš, po Babičce a po Česku, no. Když jsem byla malá. A taky já jsem milovala jako Alojza Jiráska, no. Takový ty český sentimentální knihy, to nad tím jsem brečela. A tak jsem hodně dlouho čtla v češtině, takže furt číst umím. Akorát mě někdy ty slova tam nesou. Jako kdybyste mě slyšeli v angličtině, tak jsou opravdu srandovní, když chci být srandovní.
6: Ty jsi geniální. Geniální. trošku srandovní, když chci být srandovní, to je hezký.
4: V Bardotkách hrajete bývalé spolužačky, které možná slaví šedesátiny, ale vyvádí, jako kdyby jim bylo 19, maximálně 20. Máte nějakou teorii na to, kdy člověk začne vážně stárnout?
5: Víš co, začneš stárnout, když se začne, když už tě tak život nebaví. A mě život baví čím dál tím víc, takže asi mládnu spíš než stárnu. A já si myslím, že tak to je pro nás všecké. Když tě přestane bavit život a když se jako dáš do koleji a už se nedíváš ven a už tě věcí nebaví a nejsi zvědavá, tak budeš stárnout. A jako to já nejsou ani vůbec nikde blízko.
6: Ale ono, my tady máme takovou mylnou představu, že se to stáří počítá přes leta. Já třeba osobně říkám, že mi je 77 místo 67, protože říkám, no na to vypadá dobře. To se drží, ta holubka, jo. Pak to má taky druhý důvod, že si říkám 77, ne, mě je o 10 míň, to je skvělý, jo. Takže prostě si s tím takhle pohrávat. Já si myslím, že stárnout začneme, když ztratíme víru v naději a lásku k životu a když prostě začneme být malověrní. To je vlastně to největší rouhání nebo největší vlastně hřích, být malověrný. Ne, věřte si, najděte si někoho, komu můžete věřit. Třeba psa, to je jedno. To je jedno, někoho živýho nebo Boha. To je úplně jedno, nebo obojí. To je úplně jedno. Manžela, psa, Boha.
5: A kamarádky. Když
4: a kamarádky.
5: Když
4: jsme v Bardotkách.
5: Když máš dobrý kamarádky, který se na tebe
6: podívají. Tamhle
5: podívajou,
6: jsou holky dobrý kamarádky. No,
5: a řekneš si, hele, víš co?
4: Věk je jenom číslo, říkají.
5: No tak já nesouhlasím, protože já jsem velice pyšná na to, že jsou tady na tým světě 61 let a jakože 61 let jsem se tvrdě pracuju vlastně, jo. Byla jsem maminka, byla jsem žena, měla jsem kariéru. Jako těch 60 letech záleží a protože mě to udělalo víc moudrou. Takže je to lepší, jako já neráda říkám, jako já se ráda ptám lidí, jak jsou starý, protože já si myslím, že to je jako medaile, že čím jsi starší, tak tím máš vyšší medail.
4: To znamená, že se to máme v hlavě nastavit tak, že jsem rok co rok zajímavější a zajímavější.
5: Ano, ano. Takže když se někoho zeptáš, jak jsi stará, tak já ráda odpovídám, já jsem tady na té zemi byla 61 let, protože to je výkon.
4: To je pravda.
6: Ano. A my si můžeme říct, jakoby na adresu těch mladých, co jste vy, byli jsme i my. Co jsme my? Těžko říct, jestli budete vy. Je to krutý, ale je to tak.
4: Aha, já jenom pro vysílání radiožurnálu předávám.

0: Rozhodně ne teda v Čechách, jo. Ale ona prostě zůstala i mladá, pohybovala se mladá. To je věc každýho. Ať to každý mydlí, jak umí. A co mě je do toho?
1: Jako já s ním souhlasím, ale já pro mě, to teďka mluvím jenom sama pro sebe, jako jo, můžu si to jít vymazat jako modelka, což furt ještě jsou tu a tam, jako to je vlastně ode mě očekáno, že jako, že mám vypadat perfektně, že nemám stárnout, ale víš, jak to, kolik to stojí času a peněz?
0: Peněz, no právě.
1: A já mám zdaleka lepší věci dělat s těma penězama, s tím časem.
0: To je
1: pravda.
0: Já
1: jsem se zrovna zamilovala, já mám plno věcí, co dělat.
0: Říkám, tak je moudrá, no. Já si to normálně zapisuju, ale teď tady nechci zdržovat.
2: Já vám když tak půjčím tušku a papír. Kašleme na vrásky, ale jak nezestárnout v duši? Humor?
0: Humor určitě. Podle mě humor, víra, to už je jedno, jestli matku, přírodu nebo Boha Otce. Láska, nezištná láska, svobodná láska. Odpoutat se od toho, chtít někoho vlastnit a mít ho rád pro to, jaké je. Těch věcí je spousta. Mně pomáhají psi, moje dcera i syn, ale je to dobrý, když máte dobrý vztah s dětma. Jako toho je opravdu hodně.
2: Každopádně na nový český film Na Bardotky jsme se právě teď nechali pozvat od Evy Holubové, Pavlíny Pořízkové. Díky, že jste přišli, ať se diváci baví u Bardotek minimálně tak, jako ti lidi tady.
0: Jsem moc hodná.
2: Děkujeme.
0: Vy jste taky Bardotka.
2: Děkuju.

0: vysílání víkendového radiožurnálu. Přeju vám klidnou noc a možná taky dobré jitro. Je sobota 11. července. Zprávy počasí, zelená vlna právě teď v 5 minutách. 3 hodiny. Ve studiu je taky Rozálie Machartová.
1: Koalice si údajně vyjasnila spory ohledně peněz na pomoc Ukrajině. Maďarsko by znovu mohlo čerpat peníze z fondu obnovy, musí ale splnit podmínky Evropské unie. 7. etapu cyklistického závodu Tour de France ovládl Belgičan Merlier. A dnes bude slunečno, během dne může přechodně přibývat oblačnosti, teploty až 29 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Koalice si údajně vyjasnila spory ohledně peněz na pomoc Ukrajině. Členové SPD tento týden kritizovali ministra zahraničí Petra Macinku z motoristů, který přesměroval peníze do programu PURL. Jeho prostřednictvím spojenci financují americké zbraně pro Ukrajinu. Šéf hnutí Tomio Okamura mluvil o porušení programového prohlášení vlády.
3: Ministr Macinka porušení programového prohlášení od začátku odmítá. Podle Okamury je potřeba podobná rozhodnutí v budoucnu konzultovat.
4: Důležité je, aby se ty věci neopakovaly a důležité je, aby kroky v takových záležitostech, tak aby předem byli koaliční partneři včas informováni.
3: Macinka se jednání kvůli pracovním povinnostem nezúčastnil. Zastoupil ho čestný prezident strany Filip Turek, který dohodu potvrdil.
5: Určitě to o tom, aby ty koaliční rady nebo aby ta setkání byla pravidelná.
3: Koaliční partneři jednali i o dalších tématech, například o podzim. Zimním harmonogramu sněmovny. Daniela Brichtová, Radiožurnál.
1: Evropská rada schválila Maďarsku nový plán na čerpání z dříve zmrazeného fondu obnovy. Umožní tak vyplatit Budapešti v přepočtu skoro 250 miliard korun. Ty Evropské unie Maďarsku zmrazila za vlády bývalého premiéra Viktora Orbána kvůli nedostatkům v oblasti právního státu a omezení nezávislosti justice. 27 fondy Maďarsku uvolní poté, co nová maďarská vláda premiéra Pétra Maďara předložila plán opatření v boji proti korupci nebo k posílení nezávislosti soudnictví. Německý spolkový sněm schválil úsporný balíček vládní koalice, který má snížit výdaje na zdravotní pojištění. Balíček počítá s úsporami v řádu miliard eur. Dotknou se ordinací, klinik, lékáren i farmaceutického průmyslu. Zahrnují také vyšší doplatky a škrty pro pojištěnce. Opozice návrh zákona kritizuje. V zemi vyvolal protesty. Text nyní míří do spolkové rady, která zastupuje zájmy jednotlivých spolkových zemí. V Trenčíně na Slovensku dnes končí jubilejní 30. ročník festivalu Pohoda. Vedle koncertů světových hvězd letos nabídne i mimořádné setkání českého prezidenta Petra Pavla a bývalé slovenské prezidentky Zuzany Čaputové.
6: Diskuze s názvem Identita v srdci Evropy se uskuteční v rámci tradičního debatního programu Café Europa. Petr Pavel a Zuzana Čaputová budou mluvit o demokratických hodnotách, občanské společnosti, evropské identitě, ale i výzvách, kterým dnes čelí země střední Evropy. Na Pohodě už v roce 2008 vystoupil také bývalý český prezident Václav Havel. Jeho odkaz letos připomíná i monumentální 12-metrový banér nad hlavním pódiem s neonovým srdcem, tedy symbolem, který neodmyslitelně provázel Havlův podpis. Ze Slovenska Bára Vránová, Radiožurnál.
2: Sport.
1: V 7. etapě cyklistického závodu Tour de France zvítězil Tim Merlier. Belgický sprinter tak zaznamenal na prestižním seriálu 4. triumf v kariéře. Ve vedení zůstává slovinský obhájce titulu Tadej Pogačar. Nejlepším z Čechů byl na 11. místě Pavel Bittner. V závěru závodu si Bittner věřil i na vyšší pozice.
7: Bohužel tím, jak se ta skupina posunula doleva, tak tam nebylo místo kolem Van der Poela. Myslel jsem si, že bych mohl být třeba i do té pětky, kdybych nemusel brzdit, takže z toho jsem ještě teďka trošku zklamený, ale vidím to pozitivně, protože se cítím každý den líp a líp.
1: Tour de France pokračuje odpoledne 8. etapou. Tenistky Karolína Muchová a Linda Nosková se utkají o titul z wimbledonské dvouhry. Grandslamové finále, které začne po 17. hodině, nabídne Radiožurnál Sport v přímém přenosu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Omezení na pražském okruhu u Chrášťan a také u Běchovic. Na pražském okruhu ve směru na D1 počítejte s krátkodobým omezením za sjezdem na Plzeň. Na 22. a 5. kilometru se projíždí pouze levým pruhem bez výraznějšího zdržení. Na východní části okruhu směrem na Běchovice zpomalte za sjezdem na Hradec Králové. Na 62. kilometru pracují silničáři, mají zabraný pravý pruh, omezení by mělo trvat do 6. hodiny ranní. V Jablonci nad Nisou řeší nehodu v ulici Rychnovské. Před kruhovým objezdem narazilo osobní auto do domu. A v Praze na jižní spojce směrem na Barandovský most nám hlásíte pohyb vozidel údržby v pravém pruhu u nájezdu na magistrálu.
9: Ty vozidla jsou přesně v tom sjezdu, v tom nejpravějším pruhu a vlastně musí se až pod most, takže je blokovaný jak nájezd, tak jak sjezd na jižní spojku, tak nájezd nahoru na magistrálu. Je to tam hrozně zkrácený, je to dobře označený, a kolona se tam netvoří.
8: Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Sobota bude slunečná, během dne může být přechodně až oblačno. Teploty vystoupají mezi 25 a 29 stupňů. Na severovýchodě čekáme kolem 23, na horách kolem 17, na Šumavě až 21 stupňů. Tolik zprávy. Pokračuje noční radiožurnál s Jiřím Šteflem.
0: Ano, jsem tady ve 3 hodiny 6 minut v sobotu 11. července. Politici start nového EET ještě neschválili. Pokladní systémy už jsou ale připravené a naprostá většina podnikatelů by neměla kvůli spuštění elektronické evidence tržeb téměř nic řešit. Máme detaily a dodáme ještě do 15:45.
2: Noční radiožurnál a Jiří Šteflem.

0: O návratu elektronické evidence tržeb ještě není definitivně rozhodnuto. Tenhle týden o ní teprve ve druhém čtení jednala poslanecká sněmovna a opozice chce do zákona prosadit řadu změn. Harmonogram ministerstva financí ale napevno počítá se spuštěním pilotního režimu od 1. ledna 2027 a o měsíc později už ostrý provoz. Taky podnikatelé s obnovením EET najisto počítají a vývojáři od začátku července testují software pokladních systémů.
1: Účtenka v rámci nového EET musí obsahovat vlastně samozřejmě všechny zákonem dané údaje, ale co tam je výhoda proti té minulé verzi, je ta, že už nemusí obsahovat nutně ty fiskalizační údaje. To znamená, ten zákazník vlastně ten doklad uvidí i po spuštění nového EET ve stejné variantě, jako ho viděl doposud.
2: Vysvětluje Viktor Fiškandl ze společnosti Dotykačka, která vyvíjí pokladní systémy. Povinnost tisknout účtenky patřila k nejkritizovanějším prvkům předchozí verze elektronické evidence tržeb. Nové EET, od něhož si ministerstvo financí slibuje, že do napjatého státního rozpočtu přinese 14,5 miliardy korun ročně navíc, už tisk účtenek nevyžaduje, říká mluvčí generálního finančního ředitelství Patrik Madle.
3: V porovnání s původní verzí EET je navržen jednodušší, efektivnější, méně administrativně náročný, modernější a uživatelsky přívětivější systém evidence tržeb.
2: V podstatě jediné, co budou muset podnikatelé udělat, je stáhnout si svůj unikátní pokladní certifikát pro evidenci tržeb z portálu Finanční správy Moje daně. Ten si následně nahrají do svého pokladního systému. Větší podnikatelé a hlavně restauratéři nebudou muset řešit téměř nic, říká Petr Indra, generální manažer společnosti Storios, která poskytuje pokladní řešení pro gastronomické provozy.
4: Pro zákazníky Storios bude přechod co nejjednodušší, z jejich pohledu by měl proběhnout převážně automaticky. Klienty včas informujeme, pokud bude potřeba doplnit některé údaje nebo provést jednoduché nastavení, ale neočekáváme složité zásahy do provozu.
2: A zvýšené náklady na pořízení techniky, což byl další z problémů při zavádění původního EET před 10 lety, už by tentokrát neměli pocítit ani menší živnostníci, říká obchodní ředitel Dotykačky Jonáš Menclík.
5: Úplně teoreticky si nemusím investovat nic, stačí mi opravdu mobilní telefon za předpokladu, že jsem někdo, kdo umí s tím mobilním telefonem pracovat tak, aby mu to vyhovovalo v rámci toho podnikání.
2: Pro drobné podnikatele bude zdarma k dispozici webová aplikace Moje EET, říká Madle z generálního finančního ředitelství.
3: Spuštění webové aplikace pro evidenci tržeb Moje EET, určené pro malé subjekty, je naplánováno na 1. prosince 2026.
2: Úplně nejmenší podnikatelé s tržbami do 50 tisíc korun ročně jsou navíc EET úplně vyjmuti. A evidovat tržby nemusí ani živnostníci, kteří platí paušální daň a mají roční příjmy do 1 milionu korun. Ti si ale musí navýšit měsíční paušální daň ze 100 na 1500 korun. Tomáš Jení.

0: Tenisový Wimbledon bude mít českou vítězku. Diváci v Londýně totiž dnes budou na centrálním dvorci sledovat boj o titul mezi Karolínou Muchovou a Lindou Noskovou. První české grandslamové finále v samostatné historii. Radiožurnál ho živě odvysílá v přímém přenosu.
1: Nosková jenom vyblokovala balonek zpátky, útočí Kostěková do autu. Bude to české finále! Bude!
2: A bude to po 9 letech, co se 2 tenistky z jedné země postaví proti sobě ve finále Grand Slamu. Nejenom pro český tenis je to velká událost.
3: Historická, legendární, neskutečná. Já ani nevím, jak to popsat. Neuvěřitelný unikát.
2: Hledala slova ve vysílání radiožurnálu Sport bývalá tenistka a naše expertka Andrea Sestiny Hlaváčková. To, že z českých tenistek září právě Muchová a Nosková, Hlaváčkovou nepřekvapilo.
3: Jsou to přesně ty, o kterých se poslední roky mluví, že by měly být následovnice všech těch grandslamových vítězek.
2: A konkrétně ve Wimbledonu bude mít Česko po Markétě Vondroušové a Barboře Krejčíkové 3. šampionku za poslední 4 roky. A tak se svět opět zajímá o český tenis. Nad úspěchy českého tenisu si lámal hlavu třeba i bývalý slavný americký tenista John McEnroe ve vysílání rádia BBC. Navíc se nepotkají jenom 2 Češky, ale taky 2 kamarádky, jak vysvětlila kapitánka českého týmu v poháru Billie Jean Kingové, Barbora Strýcová.
4: Obě 2 holky se na to těší, prostě se hrozně respektujou, i spolu trénovali na centráku před svýma semifinálema. Takže jo, je to pohádka taková.
2: A finále české wimbledonské pohádky začne v sobotu po 17. hodině, a to v přímém přenosu na této stanici. Dvojnásobná grandslamová vítězka v deblu Sestiny Hlaváčková jasnou favoritku nevidí.
3: Obě se tam dostaly jako totálně jako kvalitním tenisem. Je to neskutečné, že tam máme za poslední roky prostě Vondroušová, Krejčíková a teď tam bude prostě další česká ova.
2: A my si jen musíme počkat na to, jestli to bude Muchová nebo Nosková. Adam Procházka, Radiožurnál.

0: svižně do nového dne a taky do víkendu. Tohle byla v Radiožurnálu Metallica. Máme pro vás zprávy počasí, zelenou vlnu, sport, no a po tomhle přehledu aktuální díl pořadu Co se děje se světem. Na hodinách 15:30. U mikrofonu Rozálie Machartová.
1: Írán popřel tvrzení amerického prezidenta Donalda Trumpa, že požádal Spojené státy o obnovení mírových jednání. Souhlasil ale s návštěvou katarského vyjednavače v Teheránu. Řekl to mluvčí iránského ministerstva zahraničí Esmail Baghaji ve státní televizi. Reagoval tak na dřívější Trumpovo vyjádření na sociální síti Truth Social, kde napsal, že žádosti o obnovení jednání vyhověl. Trump ale trvá na tom, že příměří mezi oběma zeměmi skončilo. Růst spotřebitelských cen v Česku v červnu meziročně zpomalil na 1,5%. Byl tak o 0,6% nižší než v květnu. Potvrdil to Český statistický úřad. Podle něj ke zmírnění inflace významně přispěl pokles cen pohonných hmot po březnovém prudkém zdražení. Červnová inflace je zatím jedna z nejnižších v první polovině tohoto roku. V Polsku identifikovali prvních 8 obětí volyňského masakru. Při něm ukrajinští nacionalisté během druhé světové války zavraždili asi 100 000 Poláků na dnešní západní Ukrajině. Vědci zjistili totožnost obětí masakru na Volyni úplně poprvé. Podařilo se jim to hlavně díky genetickým testům. Identifikace obětí volyňského masakru bude podle polských úřadů dál pokračovat. Začíná oprava Hlávkova mostu v Praze. Silničáři musí zpevnit železobetonové desky ve středu konstrukce. Auta směrem do Holešovic budou do konce srpna projíždět jen jedním pruhem místo dvou. V opačném směru bude provoz beze změny. Sport. Čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel doběhla třetí na mítinku Diamantové ligy v Monaku. Vyhrála olympijská šampionka Paulinová z Dominikánské republiky před Američankou Butlerovou. Španělé porazili 2-1 Belgii a na mistrovství světa ve fotbale postoupili do semifinále. V něm se na turnaji v Severní Americe a Mexiku utkají v úterý proti Francii. Večer budou o postup mezi nejlepší čtyři šampionátu hrát Angličané proti Norům. Zápas, který začne ve 23 hodin, nabídne Radiožurnál Sport v přímém přenosu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Omezení na D1 u Velkého Beranova a také na Pražském okruhu. Na D1 z Brna ve směru do Prahy dejte pozor za sjezdem na Měřín. Na 112. kilometru a 119. kilometru je až do neděle omezení. Projíždí se tam levým pruhem, výraznější zdržení zatím nenaberete. Na Pražském okruhu ve směru na D1 zpomalte za sjezdem na Plzeň. Na 22. a 5. kilometru počítejte s krátkodobým omezením. Projíždí se pouze levým pruhem, v místě se zpomaluje. Pražský okruh ještě jednou, tentokrát z Černého mostu ve směru do Běchovic, opatrně za sjezdem na Hradec Králové. Na 62. kilometru pracují silničáři, mají zabraný pravý pruh, kolem se projíždí plynule. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Sobota bude slunečná, během dne může být přechodně až oblačno. Teploty vystoupají mezi 25 a 29 stupňů. Na severovýchodě čekáme kolem 23, na horách kolem 17, na Šumavě až 21 stupňů. Tolik zprávy. A začíná repríza pátečního pořadu Co se děje se světem. Moderátor Jan Pokorný se ptá bezpečnostního experta Vlastislava Břízy.
4: Dobré dopoledne. Tento týden jsme sledovali summit členských zemí NATO v turecké Ankaře. Pohled před kulisy, stisky rukou, úsměvy, konverzace, vystoupení představitelů NATO, dlouhá, obsažná, ale i stručná, zkoumání řeči těla, jednání za zavřenými dveřmi, hodnocení a odlet. Vedle toho útoky Spojených států na iránské cíle, tamní gardy hlásí odvetná opatření, pokračuje válka na Ukrajině. U mikrofonu Radiožurnálu v našem mobilním studiu zvaném Airstream na Sadové kolonádě v Karlových Varech, kam se částečně přesunul Radiožurnál, je Vlastislav Bříza, bezpečnostní expert z Univerzity Karlovy. Dobrý den.
5: Dobrý den i vám.
2: Co se děje se světem?
4: Ten summit nabídl ještě jednu možnost k zasypání příkopů mezi českou vládou a českým prezidentem. Mohli oba po summitu společně vystoupit, zhodnotit, říct další kroky do budoucna. Svatá prostoto, říkáte si nad takovou otázkou?
5: Máte pravdu, že tu příležitost nabídl, ale z mého úhlu pohledu ji bohužel nenaplnil. Já si myslím, že signifikantní je ona fotografie, kterou jistě všichni viděli, jak na tom výčtu těch státníků, kteří stojí vedle sebe, není prezident a premiér České republiky pospolu, ale právě naopak. Jeden je úplně na levé straně, druhý na pravé straně. Ono to vypadá, jako by jsme byli dominantní silou toho summitu, ale bohužel tak tomu asi nebylo.
4: Pojďme k jeho obsahu, když se podíváme na deklaraci, která vzešla z toho summitu. Tak v jejím začátku stojí, cituju, my hlavy států a vlád Severoatlantické aliance jsme se shromáždili v Ankaře, abychom znovu potvrdili náš pevný závazek ke kolektivní obraně podle článku 5 Washingtonské smlouvy a k transatlantické vazbě. Útok na jednoho je útokem na všechny. Je toto nejdůležitější z toho summitu, že se potvrdilo to, co je všeobecně známé?
5: Nelepší pochybnost, ale vy říkáte, že se potvrdilo to, co je všeobecně známé. Já bych byl opatrnější. Vzpomeňte, že po té, co nastoupil prezident Trump do své funkce před rokem a půl, tak první půl rok až rok jeho mandátu někteří zpochybňovali závazek Spojených států. Prezident Donald Trump sám občas pochyboval, nicméně nikdy explicitně neřekl, že by článek 5 neplatil. A poslední půl rok vidím, vnímám a jasně se ukazuje, že ten článek z úst americké administrativy zpochybňován není. Takže opravdu je to potřeba nepodceňovat, naopak je to vyjádření jednoty, která v tuto chvíli je absolutně nutná, protože čelíme velkým bezpečnostním rizikům, ať už je to Ukrajina nebo Perský záliv, a to, že toto sice zní jako prázdná fráze, tak to tak vůbec není, protože opravdu ta jednota v dnešní době, kdy my musíme ukázat sílu z hlediska našeho odstrašení, je absolutně zásadní. Takže ano, není to konkrétní věc, ale je to zásadní.
4: Takže bych si mohl troufnout položit otázku, zda vás ten summit něčím překvapil?
5: Překvapil mě tím, že americká administrativa na konec toho summitu nebyla tak zásadně ostrá jako na jeho začátku. To jsme si ostatně říkali, čekali jsme to. Také tomu tak bylo. Když americká administrativa přiletěla, tak nenechala nic suchou na některých spojencích, s kterými má minimálně od toho 28. února letošního roku, rozumějte, zahájení útoku proti Iránu problém. To znamená Španělsko, v menší míře Itálie, ale vyslechli jsme si proti Pedro Sánchezovi opět jeden z tradičních již výpadů americké administrativy, který na konci byl obroušen, nicméně přesto ta poznámka padla. Jestli jste si všiml, tak americký prezident konstatoval, že sice atmosféra byla mírumirovná, všichni se měli rádi, ale že existuje pořád jeden člen, který není úplně tak adekvátně loajální, jak by měl být, ale že Donald Trump je přesvědčen, že se to do budoucna zlepší. Tím samozřejmě narážel na Španělsko.
4: On taky říkal, že ten člen, o kterém mluvíte, to Španělsko, je hrozné, což je adjektivum, které se občas objevuje i v české politice.
5: Ano, to máte pravdu.
4: Také mluvil o tom, že by bylo dobré zastavit obchod se Španělskem. Jsou to jenom planá slova nebo vážně míněná výhruška?
5: Já si myslím, že to je ona frustrace z toho, že Španělsko se nepostavilo na stranu Spojených států tak, jak administrativa prezidenta Trumpa doufala. Tím pověstným vrcholem toho ledovce bylo zřejmě ten zákaz přeletů na španělském území amerických vojenských letadel, tak to již bylo pro Donalda Trumpa opravdu moc. No, jak to dopadne? Já si myslím, ale ve finále ve Španělsku budou za rok volby. To znamená, je to věc, kdy Donald Trump určitě přežije administrativu premiéra Sáncheze. Samozřejmě nevíme, jak dopadnou. Ty by měly být zhruba opravdu do roka. Pedro Sánchez tuto chvíli vypadá, že nemá žádnou zásadní podporu uvnitř Španělska. Na druhou stranu tyto ataky stmelují Španělsko. No je to vlastně podobné, jako když někdy míříte ostrými výpady proti státu, který je rozštěpený, tak paradoxně tyto ostré vnější výpady vás smelují. Tím naráží například na Irán. Španělsko je dalším příkladem. Vlastně Pedro Sánchezovi paradoxně to může pomoct, než ho oslabit. Na druhou stranu lidovci jsou velmi silní v tuto chvíli, ale Pedro Sánchez již v minulosti ukázal, že je schopen manévrovat zajímavým způsobem a k sobě si přivolá regionální strany typu baskická, typu katalánská. Takže nevíme, jak to dopadne, ale je pravda, že nás čeká teď rok ještě s Petrem Sanchezem.
4: A propos, Donald Trump se verbálně s Iránem, řečeno slangově, vůbec nemazal. Ty dostali co proto. A to ve dnech, kdy vlastně jsme sledovali pohřební akce Ajatolláha Chamenejího, které skončily ve čtvrtek pohřbem tohoto duchovního vůdce, který byl i z části rodiny zabit hned na začátku té operace Iránu a Izraele proti Spojených států a Izraele.
5: Máte pravdu, hned první den, já nevím, jestli jste si všiml paralelu, vy jste pamětník, na rozdíl ode mě, k těm obrovským státním pohřbům během Sovětského svazu, kdy postupně v 80. letech, teď jsem na vás opravdu nemyslel pohřeb Stalina, ale myslel jsem pohřby Černěnka, Andropova.
4: A jenom doufám, že z toho vybruslíte, pojďte dál.
5: A ty několika denní trizny, někdy až opravdu spektakulárního charakteru, nad rakví desítky tisíc truchlících, v továrnách se přestalo pracovat, tak ta paralela je vidět, jak ty diktatury jdou podobnou cestou, protože my se musíme na ten pohřeb dívat trochu jinou optikou než běžně. V islámském světě je běžné pohřbívat velice rychle. Podívejte se, jak dlouho to trvá, a hlavně i ta perioda, vy jste to sám zmínil, ten pohřeb skončil ve čtvrtek, začal v sobotu. To znamená šestidenní permanentní trizna, které se účastnili ne statisíce, ale miliony, respektive dokonce se odhaduje až ke 20 milionům lidí Iránu. Irán, teokratická diktatura, to využila k upevnění své moci. A krásně se na tom ukazuje, jak vlastně, ne že by došlo k přechodu moci mezi oficiálnímu přechodu moci mezi jednotlivými frakcemi Iránu, ale jednoznačně dominují iránské revoluční gardy. Proto říkám, pořád mluvíme o iránské teokratické diktatuře, ale ona postupně se mění na iránskou vojenskou diktaturu. Byť samozřejmě iránské revoluční gardy se stále zaštiťují a o to více do budoucna budou pořád tou teokracií. Všimněte si, že není týden, aby z nějakého výstupu nevyplynulo, že to schválil nejvyšší duchovní vůdce Močtaba Chamenejí. No, nikdo ho neviděl. Nevíme, v jakém stavu se nachází, fyzickém, psychickém, přesto iránské revoluční gardy se jim zaštiťují, ale je vidět, že oni jsou tou hybnou silou a de facto pořádají ten pohřeb. Mimochodem, když Donald Trump na právě ukončeném summitu v Ankaře mluvil o tom, že vlastně zdevastoval iránskou armádu, on má pravdu. Jenže on tím dopomohl iránským revolučním gardám k moci, protože vedle klasické iránské armády, jejíž opravdu 159 lodí leží na dně oceánu, tak vedle toho ale existuje iránská revoluční garda, které mají vlastní složky. Pozemní, letectvo i námořní, a ty teď dominují, protože armáda opravdu de facto přestala existovat.
4: Vraťme se z Iránu do dalšího ohniska světového nebezpečí, a to je oblast Ukrajiny a Ruska. Co přinesl ten summit Ukrajině? Příslib, že budou moct v licenci vyrábět nějaké komponenty k Patriotům?
5: Velmi pozitivní signál. My, když jsme začali tím, že nejdůležitější výstup summitu byla proklamace pevného fundamentu ve vazbě na článek 5, o tom není co řešit, ale ten výstup společný k Ukrajině podle mého názoru byl optimističtější, než jsme si mohli domyslet. Na druhou stranu, ta trajektorie a tendence americké administrativy k podpoře Ukrajiny je znatelná již poslední měsíc. Na summitu G7 prezident Donald Trump spolupodepsal jasnou závěrečnou deklaraci těchto států, kde konstatovali, že Rusko je agresor, je potřeba pomáhat Ukrajině a pokud možno docílit rozumného stavu tak, aby Ukrajina neprohrála. To se propsalo i do summitu Severoatlantické aliance. Byly a budou vyčleněny obrovské zdroje na to, aby Ukrajina se dokázala udržet. Je vidět, že ony útoky, kdy Ukrajina dokázala přenést tu aktivitu i na ruské území, sklízí svoje plody. Donald Trump je tím příkladem, protože on má rád ty, kteří vyhrávají. A musím říct, že Volodymyr Zelenský byl mimořádně vtipný a trefný. Když já už jsem viděl, jak se usmíváte. Přesně jsem viděl, jak se usmíváte. Když se Donald Trump, pojďme jenom posluchačům osvěžit, zeptal Volodymyra Zelenského, jestli je ochoten jít do Moskvy, tím myslel jednat s prezidentem Putinem, tak on se zamyslel a konstatoval, že to je složitá otázka, protože nad Moskvou operuje až mnoho ukrajinských dronů a ta situace nemusí být v Moskvě úplně bezpečná. Takže opravdu musím říct, že velmi trefně a na Donalda Trumpa to působí. A to, co jsme nezmínili, já se omlouvám, a to je ještě zásadní podstatný technický detail, ale on je více než technickým detailem. Spojené státy ústy Donalda Trumpa konstatovaly, že udělí licenci na výrobu interceptorů, rozumějte protiraket, té verze PAC nebo PAC-3, do systému protiraketové obrany Patriot. Nejenom protiraketové, protivzdušné, ale pojďme si říct, ty Patrioty jsou zásadní na Ukrajině proti balistickým raketám Ruské federace. Poslední týdny jsme viděli, že opravdu ta penetrační schopnost těch ruských balistických raket a hypersonických je zásadní. Více než 80-90% je schopno proniknout. No protože Ukrajině se nedostává těch protiraket do systému Patriot. A proč je to podstatné? Protože tu licenci nemá jen tak někdo. Dnes se antirakety do systému Patriot vyrábí zásadně ve Spojených státech, Japonsku, které má licenci. A tím prakticky končíme, protože Německo ano, Německo rovněž spolu vyrábí, nicméně tu starší verzi PAC 2 teď jedná o rozšíření licence k výrobě té nové verze, takže se bavíme o tom, že Ukrajina bude třetím státem, která bude licenčně tyto sofistikované protivzdušné systémy vyrábět. Takže to je zásadní pokrok. To je z mého úhlu pohledu ještě před půl rokem nemyslitelná věc.
4: Pokud se něco takového stane, tak to ale, pak to ale nebude hned.
5: Máte pravdu, je to otázka samozřejmě vyšších jednotek měsíců, nechci říct let, ale budou to vyšší jednotky měsíců, to je pravda, ale tam jde o ten signál, že něco takového je, to, že Amerika je na straně Ukrajiny víc, než jsme si mohli myslet a že ta spolupráce se bude i nadále prohlubovat. Ostatně nezapomeňte zmínit ještě a v tomhle případě pochválit českou delegaci, kdy minister zahraničí přesměroval část financí do toho programu PURL, což je program, který spolufinancuje, respektive financuje zbraňové systémy, které jsou ze Spojených států nakupovány pro Ukrajinu. Ono to má i politický rozměr. Nedívejme se na to jenom fakticky. Ano, výsledek je jasný. Pošleme nějaké peníze do programu, který financuje americké zbraně, které jdou jednoznačně na ochranu Ukrajiny. Ale tím, že on to přednesl v den zahájení summitu, respektive předvečer zahájení summitu, tak on tím chtěl vyslat signál Spojeným státům a NATO, že my nejsme ti na tom chvostu, my vlastně se snažíme, pracujeme a i do tohoto fondu, který právě je stěžení pro americký obranný sektor, ty peníze posíláme. Takže ona to byla i příprava politická.
4: A teď budeme muset ale vyslat signál jednomu koaličnímu partnerovi, ale to už necháme na koaliční vládě, myslím SPD, která není úplně...
5: Rozumím.
4: Já jsem zase na chvíli v České republice. Vrátím se tam, kde je vaše doména, a to je oblast mezinárodních vztahů a bezpečnostních otázek. Donald Trump zase mluvil o Grónsku. O co mu jde?
5: Máte pravdu.
4: Pořád o to tež.
5: To je věc, která se tahne jako červená nit jeho mandátem. No, on prostě chce hrát v současnosti i do budoucna zásadní roli jako vůdce západní hemisféry. Grónsko považuje za klíčový ostrov, který bude sloužit a slouží již dnes jako systém včasné výstrahy proti mezikontinentálním balistickým raketám, jako i do budoucna při změně klimatu, jako území, kde budou ve větší míře vojenské rejdy, jak bychom to řekli terminologií nedávno minulou. Prostě význam Grónska bude stoupat. Na druhou stranu, všimněte si, je potřeba ocenit i reakci Dánska, podobně něco jako Volodymyr Zelenský, tak dánská delegace na to reagovala, že očekává, že kdyby něco takového mělo nastat, tak bude fungovat kolektivní obrana a Dánsko nebude samo na tento problém, ale já se přiznám, že to nevnímám jako vážnou hrozbu. Já se domnívám, že to je spíše již kolorit. Ostatně ty kroky k tomu, aby americká vojenská přítomnost v Grónsku byly posíleny, již nastaly a nemyslím si, že by to měla být do budoucna zásadní hrozba, která by měla rozklížit NATO.
4: Aby to nebylo úplně jednoduché, myslíte si, že Evropané budou schopni odstranit ty všechny dosavadní deficity a být opravdu, aspoň do jisté míry, nezávislí na Spojených státech v obraně?
5: Já budu v tomto realisticky optimistický a řeknu, že ano. Jsme na dobré cestě, trajektorii jsme zvolili, investujeme do prostředků, které jsou pro nás nezbytně nutné, tak, aby jsme se osamostatnili. Ale jenom, pane Pokorný, jedna věta. Pořád se bavíme o konvenční oblasti. Vůbec není realistické, možné, ani žádoucí osamostatnit se v jaderné oblasti. To znamená, ten americký jaderný deštník nad Evropou zůstat musí, protože já to zopakuji, my jsme to říkali v minulosti, kdyby jsme se chtěli osamostatnit i v této oblasti, nebo jsme byli donuceni, ale to není téma, nikdo to nikdy nevyslovil, tak by to znamenalo navýšení našich obranných výdajů minimálně minimálně na příští dekádu na nějakých 10% HDP. To je číslo, které je absolutně neúměrné, nemožné a v Evropě neprosaditelné. Takže to není téma, ale konvenční oblast téma je. Domnívám se, že je to ale pro Evropu i dobře. Víte, my se na to občas díváme tou optikou, že Američané nás tady nechávají ve štychu, odcházejí, ale podívejte se na to i optikou Spojených států. 80 let nám vlastně platili bezpečnost. Teď mluvím o Evropě jako takové. Zajišťovali, garantovali bezpečnost svou přítomností, samozřejmě jadernou i konvenční. V tuto chvíli ta geopolitika se změnila. Indo-Pacifik je úplně jinde. Čína je jedinou hrozbou Spojených států, aby se stala supervelmocí. My prostě potřebujeme, aby Spojené státy, aby jsme Spojeným státům odlehčili. Proto ta konvenční oblast. Na té cestě jsme ostatně i v Ankaře, pojďme zmínit ještě důležité téma. Bylo setkání velkých zbrojařských firem a politiků, vojáků, kde se uzavíraly kontrakty. Ty kontrakty jsou absolutně bezprecedentní. A co se týče evropského křídla NATO, tak my jdeme cestou v osamostatnění a posílení NATO jako takového. NATO již dnes disponuje kapacitou transportních letadel. Speciálně určených jenom pro NATO. Těch je 10, budou se kupovat další, jsou to evropské Airbusy. Tankovacích letadel, to znamená letadel pro tankování zaletu, opět budou ve vlastnictví NATO. Teď k tomu přibydou systémy včasné výstrahy, které nakonec koupíme od Američanů, ale bude to švédský Saab, který dodá zase několik systémů včasné výstrahy. To jsou tři složky, které budou pod patronací NATO a my se na nich podílíme. Já řeknu příklad na Českou republiku. Když se tady řešilo, jestli vzpomínáte předminulý týden, to obrovské neštěstí v Venezuele a zemětřesení. Naše vládní letka nebyla schopna přepravit veškeré vybavení a kvantitu našich záchranářů do Venezuely.
6: Tým USAR čekal na další letadla, ta nakonec byla odkloněna na komerční bázi a muselo pomoct letadlo Severoatlantické aliance.
5: A teď jsme u toho. Nemuselo pomoct. My na něm, to je přesně to, kam musíme jít. My na něm participujeme. My ten program spoluplatíme. To znamená pro nás, to bylo vlastně jenom vyčlenění té kapacity, které v rámci těchto transportních letadel, o kterých hovořím, máme. Takže pro nás to je vlastně nejlevnější, nejefektivnější řešení. Ostatně jsem si všiml, že tuším jedna nebo dvě delegace přiletěly i na sami do Ankary tímto letadlem. Takže my si tam ty hodiny platíme, my je máme. U nás ta komerční báze vlastně je kontraproduktivní. Čili je vidět, že už i touto cestou to na to šlo. A teď vůbec nehovořím o těch státech střední východní Evropy, jako je Pobaltí, Polsko a severský státy, které jednoznačně tu trajektorii nastoupily již loni předloni, přidalo se Německo a opravdu do roku 2030 jsem pevně přesvědčen, že naše konvenční kapacity budou stačit k tomu, aby jsme byli velmi efektivní.
6: A obloukem se poslední otázkou vracím k Ukrajině. Ona není součástí toho závěrečného komuniké v tom smyslu, že by jí tam bylo jakkoliv přislíbeno členství v NATO.
5: To máte pravdu, ale všimněte si i, jak je odvážnější ta ukrajinská delegace kamkoliv přijede. A ono to má logiku. Ona sama si vlastně tu svoji nezávislost autarky, to, že je odvážná, vydobila. Protože většina zbraňových systémů dnes již se, ať už licenčně, nebo na bázi vlastního ukrajinského vývoje, vyrábí na Ukrajině. Ukrajina do jisté míry je soběstačná. Ano, neřešme systémy protivzdušné obrany. Jednoznačně zpravodajské informace, satelitní informace, systémy řízení palby. To všechno pořád my musíme doplňovat. Stejně tak munici do jisté míry. Ale Ukrajina sama se zasluhuje o to, aby byla brána vážněji. A to je ta paralela, kterou jsem nedokončil na to, že vlastně pro nás jako Evropu je dobře se osamostatnit v konvenční oblasti. Protože v době mezi

0: vysílání víkendového radiožurnálu skupina Rolling Stones. Už jsme dneska v noci mluvili o tom, že Rolling Stones mají novou desku, tak teď jsme si připomněli hit z roku 1981 Start Me Up. Máme pro vás v 5 minutách další zprávy. Čtyři hodiny, dobré jitro. A je tady Rozálie Machartová.
1: Soud v Británii dal v kauze manipulací s emisemi aut většinově za pravdu automobilkám. Obchodní řetěz Lidl řeší únik osobních údajů zákazníků jeho e-shopu. Fotbalisté Španělska postoupili do semifinále mistrovství světa. Belgii porazili 2-1. A dnes bude slunečno, během dne může přechodně přibývat oblačnosti, teploty až 29 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Londýnský soud odmítl většinu obvinění v kauze Dieselgate kvůli údajným manipulacím s emisemi aut. Rozhodnutí se týká automobilek Mercedes-Benz, Ford, Renault, Nissan a Stellantis. Bude ale závazné i pro další výrobce aut a víc než 1,5 milionu podobných žalob v Británii. Podle obžaloby měly automobilky do svých vozidel instalovat software, který umožňuje manipulaci s měřením emisí naftových aut. Soud to zkoumal na 20 vybraných vozidlech a následně většinu obvinění odmítl. Řetězci Lidl unikla některá osobní data zákazníků jeho internetového obchodu. Radiožurnálu to potvrdila mluvčí společnosti Iveta Barabášová. Hackři se podle ní dostali třeba ke jménům klientů, jejich telefonním číslům nebo k e-mailovým adresám. Naopak hesel, doručovacích adres nebo platebních údajů by se únik týkat neměl. Lidl se podle Barabášové dozvěděl o útoku začátkem tohoto týdne.
3: V současné době nemáme žádné konkrétní důkazy o zneužití dat. Nicméně jsme zákazníky, kterých se situace týká, preventivně varovali před možnými pokusy o phishing nebo zneužití identity.
1: Data hackři ukradli jednomu z poskytovatelů IT služeb Lidlu. Řetězec se kvůli incidentu obrátil na Úřad pro ochranu osobních údajů. Zasažený poskytovatel IT služeb zároveň podal trestní oznámení. Při požáru výškové budovy ve Zlíně schořilo téměř 30 tisíc knih nadace Tomáše Bati. Měly hodnotu minimálně 5 milionů korun. To je asi pětina ročního rozpočtu organizace. Nadace proto založila transparentní účet pro dárce a zájemci ji můžou podpořit i nákupem speciální edice triček. V bývalém baťovském areálu skladovalo zboží taky několik firem. Požár zničil třeba desítky tisíc párů bot nebo oblečení. Škody podle prvních odhadů půjdou do stovek milionů korun. Řeky v Plzeňském kraji kvůli suchému počasí nadále vysychají. U Staňkova na Domažlicku evidují vodohospodáři na řece Radbuze vůbec nejnižší průtok za téměř 100 let. Pokračuje hlavní dispečer povodí Vltavy pro oblast Berounka Petr Vicenda.
4: V povodí Berounky i Horní Otavy jsou aktuálně v rámci Plzeňského kraje zaznamenávány extrémně podprůměrné průtoky a vodní stavy. Vůbec nejhorší situace je na řece Radbuze, kde například v profilu Staňkov, kde se vodní stavy sledují a průtoky již od roku 1930, jsou zaznamenávány vůbec nejnižší pozorované průtoky za celou téměř stoletou historii.
1: Sport. Španělé porazili 2-1 Belgii na mistrovství světa ve fotbale, postoupili do semifinále. V něm se na turnaji v Severní Americe a Mexiku utkají v úterý proti Francii. Utkání v 88. minutě rozhodnul gólem španělský útočník Arsenálu Mikel Merino.
5: Je to pro nás velké vítězství. Po 16 letech jsme znovu v semifinále mistrovství světa. Přijeli jsme sem hrát proti nejlepším týmům planety a teď nás čeká Francie. To je zápas, o kterém jako malé dítě sníte.
1: Večer si o postup do semifinále zahraje Anglie proti Norsku. Utkání začne ve 23 hodin, stejně jako přímý přenos na radiožurnálu Sport. Odpoledne se ve Wimbledonu bude hrát první české finále v historii singlu žen. Na londýnské trávě se o premiérový grandslamový titul utkají Linda Nosková a Karolína Muchová. Duel začne v 17 hodin, stejně jako přímý přenos radiožurnálu a radiožurnálu Sport.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: nebezpečí na D1 u Vyškova a omezení u Velkého Beranova. Na D1 z Brna ve směru do Ostravy opatrně za sjezdem na Vyškov západ. Na 229. kilometru máme hlášenou zvěř na vozovce. Na dálnici D1 z Brna ve směru do Prahy spozorněte za sjezdem na Měřín. Na 122. a 119. kilometru jsou dvě nová omezení, projíždí se vždy levým pruhem. Na Pražském okruhu ve směru na D1 zpomalte za sjezdem na Plzeň. Na 22. a 5. kilometru počítejte s nočním omezením, projíždí se levým pruhem bez výraznějšího zdržení. A na Znojemsku dejte pozor na výjezdu z Vranova nad Dyjí. Směrem na Lančov osobní auto tam narazilo do dopravního značení. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Sobota bude slunečná, během dne může být přechodně až oblačno. Teploty vystoupají mezi 25 a 29 stupňů. Na severovýchodě čekáme kolem 23, na horách kolem 17, na Šumavě až 21 stupňů. Tolik zprávy. Pokračuje noční radiožurnál s Jiřím Šteflem.
0: A přeju vám dobré víkendové ráno, sobota 11. července, 4 hodiny 6 minut.

0: Inspektoři silniční dopravy spolu s dopravními policisty včera spustili sérii letních bezpečnostních zátahů zaměřených na autobusy a nákladní auta. Chtějí tak zesílit dohled a zvýšit bezpečnost hustého letního provozu. Silnice a dálnice jsou totiž plné řidičů, kteří míří na dovolené turistické zájezdy nebo vezou děti na tábory.
1: Jedeme po dálnici a sedíme v policejním autě a jeden z policistů je Jaroslav Dražil.
2: Nákladní vůz jsme si vybrali ke kontrole. Může být podezření, že může být přetížen.
1: My už jsme ho předjeli.
2: Řidič dostává pokyn, policie, jeďte za mnou, stáhneme na kontrolní stanoviště.
1: Dojeli jsme ke kontrolnímu stanovišti na jednom z odpočívadel, kde policisté řidiče zkontrolují.
3: V této části dáte do úst a budete foukat jedním nepřerušovaným výdechem. Pořádku, dechová zkouška.
1: Prohlídce jsou tu hned připravení inspektoři silniční dopravy se speciálním vozem pro technickou kontrolu a mobilními vahami. Kamion veze nějaký sypký materiál, který dokonce i kouká přes korbu. Teď ho kontroluje inspektor Jiří Říha.
4: To auto jezdí někde v lomech a po šutrech. Mývají tohle ty auta hodně často ty pneumatiky poškozený právě tím, jak se rozjíždí nebo otáčí na nějakém kamenitém podloží. Když se podíváte, tady vytržený obrovský kus pryže a když tam sáhnou, tak už se píchnu do prstu, protože už z toho koukají dráty.
1: Teď řidič přejede na váhu, kde už čeká druhý inspektor Hanuš Provázek.
5: Musíme ho zvážit po každé nápravě. Zjistíme zatížení vozidla samotného a celkové soupravy.
1: Ani váha, ale pro řidiče kamionu nedopadá dobře.
5: Tak, pane řidiči, přetížení na vozidle, jak jsme se bavili, je ve všech stránkách, celkově souprava o tunu. Takže vám budeme muset udělat pokutu celkovou za to přetížení a za ten technický stav 10 000 korun. Budete chtít platit hotově nebo kartou?
1: Řidič kamionu, pan Jakub. Věděl jste o těch prohřešcích, že s nimi jedete?
6: Váze nevím, váhu mám prostě v kamionu a to ukazuje každou chvíli jinak. Ukazuje to prostě plus minus 3 tuny. A gumy prostě jezdí to po skládce, no, po kamení, hrabe to.
1: Inspektoři z policisty teď v létě plánují po celém Česku 20 kontrolních akcí kamionů a autobusů, jako je tato. Zatímco inspektoři kontrolují technický stav a hmotnost vozidel a povinné přestávky řidičů, policisté řeší dopravní přestupky, používání mobilu nebo řízení pod vlivem, vysvětluje ředitel kontrolní sekce INCIT Pavel Bergman.
7: Neumíme pátrání po vozidlech, po osobách, takže součinnost s tou policií je pro nás plus. A jestliže konáme tu kontrolní činnost společně, tak těch zastavených a kontrolovaných vozidel bude víc.
1: Nehody kamionů a autobusů mívají často nejzávažnější následky. Podle ministra dopravy Ivana Bednárika za SPD jsou provinění řidičů v Česku stále příliš častá.
8: Každé páté vozidlo, a jedno jestli se bavíme o autobusech, nebo se bavíme o kamionech, nebo o soupravách, které jsou v dodávkách, prokazatelně porušuje pravidla.
1: Kromě pokud řidičům při provinění hrozí i odstavení vozidla. Jakub Vik, Radiožurnál.

0: Za chvíli bude 16:30, tady vysílání víkendového radiožurnálu. Dobré sobotní ráno přeju. Jednu stříbrnou a 4 bronzové medaile přivezli čeští středoškoláci z nedávného evropského kola geografické a geologické olympiády. Navázali tak na své předchůdce, kteří právě s těmito vědami později velmi často spojili svůj profesní život. K mezinárodním úspěchům pomáhá i tradiční geografická letní škola v Praze. Studenti si na ní v minulých dnech mohli vyzkoušet věci, které se běžně na školách neučí.
1: Vy se můžete pustit do mapování a s váma půjdeme měřit chemický parametry vody. Máš ten kondukťák? Nebo to
2: onesla? Kontroluje nutnou výbavu Julie Žaliová z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v pražském parku Folimanka a tady je cílem 40 teenagerů potok Botič.
3: Skupina první půjde měřit průtoky povákovou metodou.
2: A jak poslouchám další z lektorek Milenu Šepkovou, tak suchou nohou to nebude.
3: Aby se šli do toku s pásmem a naměřili tam dráhu. Jo, tak díky.
2: Dva Ondrové se navlíkli do rybářských kalhot.
4: A teď už do Botiče. Budeme vytyčovat dráhu, na které budeme měřit průtok.
5: Teď.
2: První plovák odstartoval.
6: Máme více plováků na levém, pravém břehu a uprostřed.
2: Plovák se blíží do cíle.
5: Teď.
6: Uplaval naši vzdálenost za 2 minuty 38 sekund.
7: Máte ty časy?
8: Jednoduše vydělím vzdálenost časem a vyjdeme rychlost, která je velmi malá, 0,0348 metrů za sekundu.
2: Bylo vidět, že ten plovák nepluje rovně, že jde o to, jak fouká vítr.
8: V profesionálních měřeních by se toto zohledňovat mělo. Například můžeme měřit rychlost taku přímo hydrometrickou vrtulí, případně i metody využívající ultrazvuk Dopplerův efekt.
2: Vysvětluje 15-letý student Ondřej Martinák.
9: Jsou to právě věci, které jsou nad rámec středoškolské výuky a většinou se dělají vlastně až při studiu na vysoké škole.
2: Říká Jakub Jelen z Univerzity Karlovy.
1: Tam přijde do vodní kaskády a počkáme, až se to ustálí a koukneme, kolik nám to naměřilo.
2: Takže musíte spolupracovat.
10: pH 8,51, takže to mírně zasadíte.
11: Je to takové procvičení mozkových závyků, jako i po prázdninách. A je to geografie, to, co mě baví, že to je nejblíž k tomu běžnému životu se všech těch věd.
2: Svěřuje se Vítek ze Zlína, kterého teď čeká v srpnu mezinárodní kolo geografické olympiády a bronz tam loni získal Vojtěch Nádvorník.
12: Určitě půjdu studovat geografii, předpokládám, že spíše sociální a následně by mě bavilo pracovat třeba v územním plánování nebo ve vzdělávání.
2: Z letní školy geografie na pražské Folimance Eva Kézrová, Radiožurnál.

0: Hezké sobotní ráno, 4:30. Rozálie Machartová má zprávy.
1: Sněmovna schválila novelu stavebního zákona. Ta má podle koalice zrychlit a zjednodušit stavební řízení. Stavební úřady budou nově fungovat pod státem. Na stavební povolení bude stačit jedno razítko. Předlohu teď posoudí Senát. Po schválení novely hlasovalo 89 poslanců vládní koalice. Opozice novelu kritizuje. Evropská komise potvrdila, že se Maďarsko připojilo k úřadu evropského veřejného žalobce. Stává se tak 25. členem. Budapešť požádá o přistoupení k této instituci letos v květnu, poté co země získala novou vládu vedenou Petrem Maďarem. Předchozí premiér Viktor Orbán začlenění dlouhodobě odmítal. Úřad evropského veřejného žalobce je odpovědný za vyšetřování a stíhání trestných činů, které poškozují finanční zájmy Evropské unie. Městský soud v Praze odmítl žalobu expediční z CIO školy proti postupu ministerstva školství ve sporu o kombinovanou výuku. Ta umožňovala dětem učit se část týdne doma a část ve škole nebo při výjezdech. Ministerstvo ukončilo pokusné ověřování tohoto způsobu výuky ke konci června. Podle soudu je škola podřízenou složkou rezortu a proto zrušením testování nezasáhl do jejich práv. Z CIO škola s rozhodnutím nesouhlasí, proto podala kasační stížnost k nejvyššímu správnímu soudu. Experimentální film režisérky Viktorie Štěpánové s názvem Folklor může získat studentského Oscara. Snímek se dostal do užších nominací. Premiéru měl na letošním filmovém festivalu v Karlových Varech. Prostřednictvím fiktivní influencerky představuje moravské tradice. Vítěze cen se dozvíme v srpnu. Sport. Fotbalisté Slavie neodehrají úvodní dva domácí ligové zápasy nové sezóny před prázdnými tribunami. Pražský klub může díky úpravě v řádech pozvat na stadion v Edenu děti do 12 let, které budou v doprovodu dospělých. Slavia se má odpykat druhou účast disciplinárního trestu z minulého ročníku. Derby se Spartou se totiž kvůli výtržnostem fanoušků neodehrálo. A fotbalisté Španělska postoupili do semifinále mistrovství světa, když 2-1 porazili Belgii. V úterý je čeká Francie.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Omezení na D1 za Měřínem a také na Pražském okruhu. Na D1 z Brna ve směru do Prahy opatrně za sjezdem na Měřín. Na 122. a 119. kilometru je nové omezení a projíždí se pouze levým pruhem. Na Pražském okruhu směrem na D1 zpomalte za sjezdem na Plzeň. Na 22. a 5. kilometru pracují silničáři v pravém pruhu. Omezení by mělo trvat do 8. hodiny raní. Na východní části okruhu směrem na Běchovice počítejte s omezením za sjezdem na Hradec Králové. Na 62. kilometru se projíždí pouze levým pruhem, výraznější zdržení ale nenaberete. Mimo to jsou dálnice a hlavní tahy volně průjezdné. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Sobota bude slunečná, během dne může být přechodně až oblačno. Teploty vystoupají mezi 25 a 29 stupňů. Na severovýchodě čekáme kolem 23, na horách kolem 17, na Šumavě až 21 stupňů. Tolik zprávy. Pokračuje noční radiožurnál s Jiřím Šteflem.
0: Přeju vám dobré jitro. Sobota 11. července, teď už je 4 minuty po 4:30. Jestli ještě nevíte, co budete o víkendu dělat, tak se můžete přijet podívat do Karlových Varů. Ještě dnes budeme vysílat živě z našeho Airstreamu ze Sadové kolonády. Večer se pak dozvíme vítěze hlavní ceny filmové soutěže, filmové přehlídky. No a odpoledne taky poslouchejte radiožurnál, protože v přímém přenosu uslyšíte české finále Wimbledonu.
2: Radiožurnál každý den s vámi.

0: se bát.
1: Česká armáda má od včerejška všechny tanky Leopard 2A4. Symbolický klíč od posledního ze 42 obrněnců předal ministr obrany veliteli praporu v Přáslavicích. Leopardy nahrazují staré sovětské stroje T-72. Většinu tanků Česko dostalo od Německa darem za pomoc Ukrajině. Za zbylé zaplatilo 4 miliardy korun.
2: Tanky Leopard 2A4 a také vyprošťovací obrněnec Biffel jsou seřazené na nástupní ploše v centru kasáren.
3: Hezký pohled, ale je za tím spousta práce a spousta úsilí.
2: Tomáš Suchý je velitel 73. tankového praporu z Přáslavic. První Leopard branami kasáren projel před 4 lety. Řidič Michal Valenta už v něm najezdil stovky hodin.
4: Dalekové více místa, je to daleko přívětivější pro obsluhu celé osádky. Teď koukáme na řidičský prostor, tak je to daleko pohodlnější než ve starých tancích. Můžeme s tím jezdit po silnici bezpečně, což jsme se starými tanky nemohli.
2: Armáda nyní připravuje pro vládu návrh, jak naložit s vyřazenou technikou tanky T-72, říká náčelník generálního štábu Miroslav Hlaváč.
5: Ten tank sovětského typu vlastně už není modernizovatelný. Nemáme na to náhradní díly, vlastně ten typ ani nesplňuje ty základní standardy, které vyžaduje aliance, takže my se jich postupně budeme zbavovat, prostě pro nás to je neefektivní.
2: Nové tanky Leopard 2A4 jsou ale jen přechodnou fází, prozrazuje ministr obrany Jaromír Zuna za SPD. Definitivní náhradou budou až Leopardy 2A8.
6: Dodávky by měly začít v roce 2028.
2: A Miroslav Hlaváč ho ještě doplňuje.
5: Tak jako se nám to vyplatilo, když jsme ze sovětského typu letadla přešli na Gripeny a teď přecházíme na F-35, tak podobně je to i právě u tanků, že přejdeme na Leopard 2A4 a vojáci budou mít čas seznámit s touto západní technikou a přejdeme potom na ten nejmodernější tank, tak určitě je to výhoda.
2: V průběhu 2 let by tak vojáci měli získat celkem 44 nových velitelských a bojových tanků v hodnotě 60 miliard korun. Z Přáslavic Lenka Kratochvílová, Radiožurnál.

0: Posloucháte Radiožurnál, přeju vám dobré sobotní ráno. Moc se doma neohřál po večerním vysíláním, které měl do půlnoci. Se opět k mikrofonu po páté hodině vrátí moderátor Vojtěch Bidrman. Bude s vámi v ranním Radiožurnálu od páté hodiny. Do té doby ale ještě jedno téma. Českého ovoce bude letos o polovinu méně než obvykle. Ukazují to odhady ministerstva zemědělství. Škody letos napáchalo kromě jarních mrazů taky sucho a nedávná vlna veder. Odborníci varují, že se změnou klimatu se podobný scénář může opakovat i v následujících letech. Nižší úrodu očekávají taky v moravském Žižkově na Břeclavsku. Vydáváme se tam.
1: Paní Eva si přišla pro meruňky do ovocnářství v moravském Žižkově. Ve vlastním sadu se jí totiž letos neurodilo skoro nic.
2: Máme 30 stromů a měli jsme 4 meruňky.
1: Většinu úrody paní Evě zničily jarní mrazy. Ovocnář Leoš Buzrla, od kterého si teď meruňky koupila, část sadu před mrazy uchránil zatápěním z propanbutanových lahví. Jdeme se tam teď podívat.
3: Abych jsem to uchránil, tuhle odrůdu, a hlavně odolnější, tak se to až tak zachránilo do plné plodnosti. No.
4: Je to vidět i na těch stromech, že jsou laicky řečeno docela obsypané těmi meruňkami, ale ne všechny ty odrůdy měly takové štěstí.
3: No ty vypadly na 50%, ty vypadaly horší. Jako.
1: Jarní mrazy vystřídalo sucho, škodu napáchala i nedávná vedra.
3: Když jsou ty velké horka, ty meruňky zase nenarůstají do té velikosti, která by byla potřeba. Spíš se vaří.
1: Možnosti, jak ovoce před extrémním počasím chránit, jsou omezené. V horku je to dostatečná závlaha. To je ale v období sucha problém, vysvětluje bioklimatolog Miroslav Trnka.
5: Ty ovocné dřeviny, pokud mají dostatek vody, tak jsou schopné ustát vyšší teploty než v případě sucha. Ale současně se potýkáme i s tím, že v oblastech, kde bychom potřebovali zavlažovat, tak nám chybí dostatečné zdroje vody.
1: Zavést systém závlah, podobně jako je tomu na jihu Evropy, je nákladné. Podle Trnky ale do budoucna nejspíš nevyhnutelné.
5: Donedávna jsme měli výhodu v tom, že jsme měli více srážek zadarmo, nemuseli jsme zavlažovat, to se ze změnou klimatu bohužel mění a mění to i ekonomiku pěstování těch plodin.
1: Na rozdíl od jihu Evropy se tuzemští zemědělci budou i v příštích letech dál potýkat s jarními mrazy, které u nás kvůli dřívějšímu nástupu jara představují větší riziko právě pro ovocné květy. Šimon Franz, Radiožurnál.

0: Radiožurnál 5 hodin. Zprávy připravila Jana Utendorská.
1: Hasiči ve Zlíně snížili stupeň poplachu ze třetího na druhý. Rusko podniklo v noci další raketový útok na Kyjev. O titul ve Wimbledonu se utkají dvě české tenistky Karolína Muchová a Linda Nosková. A bude slunečno, během dne přechodně víc oblačnosti, teploty do 29 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Hasiči ve Zlíně večer snížili stupeň požárního poplachu ze třetího na druhý. Zároveň ze zásahu u výškové budovy v Baťově areálu odvolali vrtulník. Radiožurnálu to potvrdil mluvčí hasičů Pavel Řezníček, podle kterého na místě postupně klesá počet jednotek.
3: Vzhledem k uklidnění této situace byla zároveň ukončena i činnost štábu velitele zásahu a velení si převzal na místě územní řídící důstojník. Na místě zůstává 13 jednotek, které budou pokračovat v prolévání ohnisek a ochlazování stavebních konstrukcí až vlastně do rána.
1: Podle Řezníčka se hasiči budou na místě střídat nejméně do pondělí. Budova začala hořet ve čtvrtek ráno a policie událost prověřuje jako obecné ohrožení z nedbalosti. Rusko v noci opět zaútočilo raketami na ukrajinské hlavní město Kyjev. Podle starosty Vitalie Klička zasáhli nebytovou budovu, třípatrový kancelářský komplex a hoří taky transformátorová stanice. Zatím nejsou informace o mrtvých nebo raněných. Ruské raketové útoky na ukrajinskou metropoli jsou od června intenzivnější. Přibývá hlavně balistických střel. Ty jsou hůř zachytitelné pro ukrajinskou protivzdušnou obranu. Hygienici kontrolují letní dětské tábory. Třeba na jihu Moravy už navštívili 15% nahlášených tábořišť, ve kterých se má během léta vystřídat na 12 000 dětí. Na závažnější pochybení zatím nenarazili a prohřešky řešili domluvou. Pořadatelé podle hygieničky Lucie Lajchmanové nejčastěji chybují při skladování potravin.
4: Typicky jde o to, že jsou nezakryté hotové pokrmy, ke kterým se pak mohou snadno dostat hlodavci. Dále se setkáváme i s tím, že pečivo je skladováno v pytlích, které jsou na odpadky, což je nevhodný materiál pro styk s potravinami. Setkáváme se i s tím, že je špatně uspořádaná lednice, syrové maso není odděleně od ostatních potravin.
1: 60. filmový festival v Karlových Varech večer skončí předáváním cen. Křišťálový globus za přínos světové kinematografii dostane herečka Juliette Binoche. Cenu prezidenta převezme Magda Vašáriová.
5: Slovenská herečka letos na festivalu uvedla trezorový film Vtáčkovi a siroty a blázni. Vašáriová vzpomínala na to, jak se snímek uváděl v Cannes poté, co v Hollywoodu zemřela herečka Sharon Tate. A tak se diváci mysleli, že jsou některé scény inspirované americkými událostmi.
6: Já tam zomieram jako těhotná, že mi rozpárají brucho. Takže keď sa ten film premietal v Cannes, tak si všetci mysleli, že si z toho my sme si to ako zobrali. Ale my sme to natočili pol roku predtým.
5: Ocenění večer rozdá odborná porota. Převezmou ho ale i tvůrci divácky nejoblíbenějšího filmu. V průběžném hlasování zatím vedou dokumenty o zpěvačce Báře Basikové nebo o hollywoodském kameramanovi Robertu Richardsonovi a taky libanonské drama Krásný smutný svět. Lucie Pávová, Radiožurnál.
1: Sport. O nejslavnější tenisový titul se od 17 hodin utkají Karolína Muchová a Linda Nosková. Finále travnatého Grand Slamu začne v 17 hodin, stejně jako přímý přenos Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. A česká volejbalová reprezentace žen otočila průběh utkání v Lize národů s Bulharskem a zvítězila 3-1 na sety. Kvalitu soupeřek, stejně jako zlepšený výkon národního týmu, ocenila smečařka Helena Grozer.
7: Bulharky nastoupily dost tvrdě, si myslím, skvěle podávali, my jsme strašně kazili. Já teda musím říct, patřím docela dost zkušená přihrávačka a teda mě dost zavařili, protože měli výborný servis, takže samozřejmě jsem trošku horší příjem, ale pak musím pogratulovat všem, jak jsme na ně nastoupili od druhého setu a pak už podle mě už nebylo o čem.
1: Španělé porazili 2-1 Belgii a na mistrovství světa ve fotbale postoupili do semifinále. V něm se na turnaji v Severní Americe a Mexiku utkají v úterý s Francií. Večer si v přímém přenosu Radiožurnálu Sport zahrají o postup Norové proti Angličanům.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Omezení na okruhu u Chrášťan a také u Běchovic. Na pražském okruhu směrem na D1 zpomalte za sjezdem na Plzeň. Na 22. a 5. kilometru se projíždí omezením pouze levým pruhem. Na východní části okruhu směrem do Běchovic opatrně za sjezdem na Hradec Králové. Na 62. kilometru pracují silničáři v pravém pruhu, kolem se projíždí plynule. Na D1 z Prahy ve směru do Brna zpomalte za sjezdem na Čechtice. Na 67. kilometru stojí porouchané osobní auto v odstavném pruhu, na místě je šipka silničářů. Na silnici 33 mezi Hradcem Králové a Náchodem opatrně za Českou Skalicí srazila se tam dvě osobní auta. Na silnice 222 mezi Chodovem a Karlovými Vary je za Mírové neprůjezdná, zasahují tam u vážné nehody dvou osobních aut. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Bude převládat slunečné počasí, během dne může být přechodně až oblačno. Teploty dnes vystoupí na 25 až 29 stupňů, na severovýchodě území bude jen kolem 23. Tolik zprávy. Teď už začíná víkendový ranní radiožurnál s Vojtěchem Bittermanem.
0: Jak už jste slyšeli ve zprávách, 11. červenec se napevno zapíše do české tenisové historie. Není divu, že wimbledonské finále mezi dvěma Češkami uslyšíte dnes odpoledne od prvního do posledního 15, taky tady na radiožurnálu. A ať už budete držet palce Karolíně Muchové nebo Lindě Noskové, tohle bude opravdu výjimečné odpoledne pro každého, kdo se o tenis aspoň trochu zajímá.
2: Víkendový radiožurnál a Vojtěch Bittermann.

0: Každá zadržená kapka vody, co zůstane v půdě, se v létě počítá. I proto v okolí Hustopečí bojují proti suchu tím, že mění podobu krajiny. Vysadili tisíce stromů a keřů a budují i další prvky, které mají pomáhat se zadržováním vody.
1: Otevírá městský zahradník Petr Dočkal dřevěnou bránu do jednoho z oplocených biokoridorů s novou výsadbou nad Hustopečemi. Tady mi ukazujete něco?
2: Vlastně ukazuju, jak ta půda pod tou mučovací kůrou je vlhká.
1: Jde o to, aby se nově vysazené stromy dobře uchytily. Ve čtyřech lokalitách kolem Hustopečí je nově skoro 800 stromů a 18 000 keřů.
2: Duby zimní, lípy srčité, třešně ptačí, habry obecné.
1: Kromě samotné výsadby stromů taky upravovali ráz krajiny tak, aby zadržovala vodu. Doplňuje Pavla Fraňková, která měla projekt výsadby na starosti.
3: Tady nalevo, na vrcholu toho kopce, vidíme poměrně vlastně největší terénní úpravu v projektu. Jsou tam vlastně takové suché tůně, které zadrží dešťovou vodu a je tam i ten val, který vlastně je taková ta druhá část té bariéry.
1: Důvodem je dlouhotrvající sucho.
3: Výsadbou stromů a keřů sledujeme nejenom lepší hospodaření s vodou, ale také návrat původních druhů stromů a keřů do krajiny.
1: S velkým suchem se vypořádávají toto léto taky v nedalekých Morkůvkách na Hustopečsku, kde v posledních letech vysadili tisícovku nových stromů a keřů. Nezávislá starostka Brigita Petrášová letos vyzvala občany, aby si některý stromek dočasně adoptovali a pomohli se zálivkou.
4: Ke každému stromku nalít minimálně 50 litrů vody a nejlépe aspoň dvakrát týdně. S tím, že teda, když se přinásí, tak jim vydám takovou cedulku, kde si napíšou a pověsí na ten stromek, že o tenhle se starají oni.
1: Doplnila Brigita Petrášová. Výsadba i terénní úpravy krajiny kolem Hustopečí stály město 21 milionů korun a mají pomoct krajině lépe zvládat období sucha i přívalové deště. Aneška Hlávková, Radiožurnál.

0: Dnes máme sobotu 11. července a bude to den jako stvořený pro nějaký pěkný výlet nebo aspoň procházku a vlastně možná nebude úplně špatný nápad vyrazit taky na koupaliště. Jaké počasí k tomu budete mít, to už prozradí Marcela Hálová. Tak ti, Marcelo, přeju dobré ráno.
1: Říkáš to úplně přesně, dobré ráno.
2: Počasí.
1: Dnes po ránu je nad Českem většinou jasná obloha, jen na severovýchodě je oblačno. Teploty se aktuálně nejčastěji drží mezi 10 a 15 stupni, no a vane k tomu jen slabý proměnlivý vítr, nebo je úplné bezvětří. Přes den se pak místy může rozfoukat mírný severní vítr. Teploty vyrostou na 25 až 29, na severovýchodě jen ke 23 stupňům. A nebe zůstane vlastně stejné. Jasné až polojasné, jen severovýchod bude zamračenější až oblačný, pršet dnes ale nebude vůbec. A podobné počasí jen s občasnými přeháňkami se na našem území zdrží ještě i zítra, no a pak také i v celém příštím týdnu. Máme tedy před sebou krásné letní dny. Hezké ráno.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

0: Jestli už takhle brzy ráno přemýšlíte o tom, co podniknete v sobotu, můžu vás odkázat na web Radiožurnálu, kde je těch víkendových tipů nepočítaně a o některých z nich uslyšíte i v ranním Radiožurnálu. Třeba můžete zamířit do Boskovic na Blanensku na tradiční festival v židovské čtvrti. Do historických kulis přináší současnou alternativní tvorbu. Kromě filmů, koncertů a divadelních představení nabízí přehlídka nově i prostor pro pouliční umělce.
1: Šalom aleichem, to vás zdravím typickým židovským pozdravem a říkám vám mír s tebou.
2: Antonie Sokolová provází boskovickou židovskou čtvrtí už přes 20 let. Právě během festivalu je o její prohlídky velký zájem.
1: Původně ty domy byly dřevěné, ale protože se vařilo, topilo otevřeným ohněm, tak tady byl velmi často požár. A nejhorší tady byl v roce 1823, kdy vyhořelo skoro celé to židovské městečko.
2: Kultura měla k této městské památce původně jen přitáhnout nové návštěvníky. Podle programového ředitele Milana Kárníka Jakeše to ale mělo mnohem větší dopad.
3: Já se domnívám, že díky tomu jsem přitáhla pozornost spoustu lidí a díky tomu potom i peněz, protože se o tom začalo mluvit. U zrodu té myšlenky byla pojďme přimět lidi, ať se něco děje s tímto urbanistickým unikátem.
2: Filmy, divadelní představení nebo koncerty se proto odehrávají po celém centru. Letos přibyla scéna pro performery.
3: Performativní umění je taková svébytná umělecká forma, která zrovna pro ty festivalové dění je docela vhodná, protože se děje na konkrétním místě pro konkrétního diváka nebo pozorovatele. Taková ta jednorázová akce, která už se nikdy nezopakuje.
2: Třeba umělec Petr Válek z běžného odpadu, jako jsou plechovky, tácky nebo konzervy, vytvořil přímo před diváky celý orchestr. Uvolněnou atmosféru vyhledává i návštěvník Ondřej Ulman.
4: Vlastně člověk si může dát, na co má náladu, jestli jazz, blues nebo nějakou indie kapelu. Kulturní duše toho člověka vlastně má bohatou krmi.
2: Multižánrový festival potrvá v Boskovicích do nedělního večera. Kristýna Sedláčková, Radiožurnál.

0: probouzím se. A zase se nemohu ubránit myšlence vrátit se o nějaký ten rok zpátky. Být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Na Mezinárodní filmový festival do Karlových Varů přijel Kevin Bacon a hned poté, co vystoupil z auta, ho Červený koberec i město přivítali zpěvem písně Happy Birthday. Bacon měl totiž před pár dny narozeniny. Video z Baconova příjezdu už visí na našem Facebooku a exkluzivní rozhovor čekejte na Radiožurnálu už brzy.

0: dnes večer v České televizi. ČT1. Marek Eben uvádí slavnostní zakončení Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary 2026. ČT2. Jeden za všechny, všichni za jednoho. Pro Francii a pro královnu se budou být Tři mušketýři ve slavné filmové adaptaci proslulého románu. A ČT Art uvádí lirickou hudební pohádku Antonína Dvořáka na libreto Jaroslava Kvapila, Rusalka ze skaly. Sobotní večer s Českou televizí.
1: Dobré ráno, je 17:30. Zprávy Radiožurnálu a Jana Utendorská.
2: Ministerstvo školství plánuje prodloužení povinného předškolního vzdělávání. Děti by měly nově navštěvovat mateřskou školu 2 roky před nástupem do první třídy místo současného 1 roku. Podle úřadu má delší čas předškolní vzdělávání dětem pomoci, aby se lépe připravili na školu. Minister školství Robert Plaka za hnutí ANO chce podrobnosti návrhu představit v září. Kuba se po druhé tento týden potýká s celostátním výpadkem elektřiny. Bez proudu bylo v pátek na 10 milionů lidí. Karibský ostrov má výpadky proudu problémy dlouhodobě, jsou ale stále častější a větší. Na vině je zastaralá rozvodná síť i ropná blokáda Spojených států. Čína se připravuje na příchod tajfunu Báví. Podle předpovědí by měl zasáhnout východní pobřeží země dnes nebo zítra. Tropická bouře má být jednou z nejsilnějších za poslední roky. V hlavním městě Pekingu se už muselo evakuovat téměř 100 000 lidí. Informovala o tom čínská média. V rámci příprav na silné srážky a vítr se zavírají školy i veřejná prostranství a upouštějí přehrady. A na jihočeské tratě se o víkendu vrátí historické parní vlaky. Nostalgické jízdy povedou z Českých Budějovic až do Lipna nad Vltavou. České dráhy vypraví například unikátní otevřený vyhlídkový vůz Dakar a parní lokomotivu Všudybylka. Sport. Fotbalista Václav Černý ukončil reprezentační kariéru. Poslední zápas v národním dresu odhrál minulý rok v kvalifikaci na Faerských ostrovech. Na závěrečný šampionát v Severní Americe a Mexiku nominovaný nebyl. A tenistky Lindu Noskovou a Karolínu Muchovou čeká vzájemný souboj o titul ve Wimbledonu. Finále travnatého Grand Slamu začne v 17 hodin, stejně jako přímý přenos na Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Omezení na D1 u Velkého Beranova a překážka u Lokte. Na D1 z Brna ve směru do Prahy spozorněte za sjezdem na Měřín. Na 122. a 119. kilometru trvá až do neděle omezení, projíždí se vždy levým pruhem. D1 ještě jednou, tentokrát z Prahy směrem do Brna. Dejte pozor za sjezdem na Čechtice. Na 67. kilometru stojí porouchané osobní auto v odstavném pruhu, místo je řádně označeno světelnou šipkou. Na Pražském okruhu směrem na D1 zpomalte za sjezdem na Plzeň. Až do 8 hodiny raní se projíždí pouze levým pruhem, zatím bez kolony. Na východní části okruhu směrem do Běchovic počítejte s omezením za sjezdem na Hradec Králové. Na 62. kilometru pracují silničáři, kolem se projíždí plynule. A silnice 222 mezi Chodovem a Karlovými Vary je za mírové neprůjezdná. Zasahují tam uvážné nehody 2 osobních aut. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Dnes nás čeká krásný slunečný den s příjemnými letními teplotami. Také by nikde nemělo pršet a dnes nás nebude rušit ani silný vítr. A jaké je dnešní ráno? To nám řekne meteorolog František Šopko.
6: Je většinou jasná obloha, jenom na severovýchodě území je oblačno. Teploty vzduchu jsou od 15 do 10 stupňů Celsia a vane slabý proměnlivý vítr nebo je klidno.
5: Přes den tedy jasno až polojasno jen na severovýchodě a místy i jinde může být oblačnosti víc, dnes se to ale obejde beze srážek. Teploty vyšplhají na 25 až 29 stupňů. Na severovýchod míří na výlet ti, kdo mají rádi nižší teploty, tam ukážou teploměry jen kolem 23 stupňů. A na hřebeny hor by dnes měli zamířit nejen obdivovatele krásných výhledů, ale také chladných stínů. Tam v 1000 metrech nad mořem naměříte jen kolem 17. Na Šumavě ale ale kolem 21 stupňů. Tolik zprávy. A teď už pokračuje ranní radiožurnál a slovo má opět Vojtěch Bydrman. Dobré ráno.
1: Díky za něj, Marcelo. Bývalý františkánský klášter a jeho zahrady v Tachově dnes ožijí atmosférou plnou hudby, divadla, chutí i nevšedních zážitků. Odpolední a večerní program barokních radostí nabídne vystoupení frýských koní, školu šermu s pěnovými meči, pohádku Sněhurka, ale i tvořivé dílny pro děti. Ochutnat navíc budete moct klášterní pokrmy inspirované barokní kuchyní. Tak dobrou chuť a krásnou sobotu.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: life. Dostali jste někdy zálusk na třešně, které právě zrají podél silnic? Co musíte udělat pro to, abyste mohli bez výčitek a legálně očesat třeba celý strom? Na Radiožurnálu vám teď poradíme, protože třešně zrají třeba i na tisících stromů podél silnic na Vysočině.
1: Výborné, já jsem se teď osvěžil několika třešněmi v aleji nedaleko Častrova na Pelhřimovsku. Tady jsou stromy úplně obsypané temně rudými plody. Je vidět, že takový nápad jsem neměl sám, protože pod některými stromy je to docela vydupané. Je vidět, že někdo si tady nějakou tu třešni dopřál a tamhle taky někdo trhá.
2: Tak já jsem si tady natrhala kýbl k třešni, tak pro děti něco na dobrotu a asi udělám nějakou bublaninu.
1: A víte, že se to platí za ty stromy?
2: Jo, tak to jsem nikdy neslyšela. To by mě vlastně vůbec nenapadlo.
1: Jak tedy na to natrhat si třešně legálně? Mě to prozradil Martin Jakubec z krajské správy a údržby silnic.
3: Jedná se vlastně o stromy v majetku kraje Vysočina a krajská správa je správcem jednak všech komunikací druhých a třetích tříd, tak ale i stromů nebo vůbec silniční vegetace v kraji Vysočina. Pokud někdo chce si třešně, švestky, hrušky okolo silnic očesat, pozbírat, tak nejlepší je zajet na konkrétní cestmistrovství, přijet s cestmistrem se domluvit a není problém se domluvit na prodej tady toho ovoce.
1: K očesání se prodávají celé konkrétní stromy.
3: Máme nějaký daný ceny za stromy podle typu ovoce. Myslím, že jablko je za strom 30 korun, hruška za 50, třešeně za 30 a nejdražší je švestka, myslím, za 100 korun strom.
1: A co když silničáři někoho tak říkajíc nachytají na třešních?
3: Spíš nějaká taková domluva, doporučení, že na příště obrátit se na cestmistra a máme zkušenosti, že na příští rok už se s nima domluvíme, s nima konkrétníma třeba vysvětlíme jim, že to stojí fakt jenom 30 korun, tady těch 10 stromů, dáš nám 300 kaček a není problém, přijede příští rok na jaře, domluví se, už dopředu se domluvá konkrétní stromy, vytipuje si je a může si je přijet pozbírat.
1: Jen v kraji Vysočina roste podél silnic na 200 000 stromů, zhruba polovina z toho je ovocných. Milan Soldán, Radiožurnál.

Francie a Španělsko potvrdili roli favoritů a postoupili do semifinále fotbalového šampionátu. Doplní je v noci na zítřek další papíroví favoriti, tedy Anglie a Argentina. Angličani se o semifinále poperou od 23 hodin českého času v Miami s Norskem. Argentinu čeká zítra ve 3 ráno v Kansasu, Švýcarsko. A tady na radiožurnálu i na digitálním radiožurnálu Sport samozřejmě budeme u toho.

0: Počasí.
1: Dnes bude slunečno, během dne se ale začne tvořit mrakou víc. Jasné až polojasné nebe se bude v průběhu soboty zatahovat. Místy může být přechodně až oblačno. Pršet by dnes ale nemělo vůbec. Teploty ryze letní od 25 do 29 stupňů. Na severovýchodě bude chladněji jen kolem 23 stupňů Celsia. V 1000 metrech na horách naměříte kolem 17 stupňů. Na Šumavě ale bude docela teplo až 21 stupňů Celsia. A povane zpočátku slabý, postupně mírný severní vítr. Noc na zítřek bude jasná a docela chladná. Někde klesnou teploty i k 10 stupňům, aby zítra přes den vystoupaly třeba až ke 30. Severovýchod a východ našeho území opět ale nabídne chladnější počasí s oblačným nebem. Zítra by tam ale z mraku mohlo i sprchnout. Krásné ráno.

0: Divocí koně, zubři a pratuři dokážou zvýšit pestrost hmyzu v krajině. Prokázali to jihočeští entomologové z Biologického centra Akademie věd v Českých Budějovicích. Zaměřili se na 11 lokalit, do kterých se díky ochráncům přírody velcí kopytníci vrátili.
1: Jednoznačně přibylo blanokřídlých, to znamená včel a voz. Přibylo rovnokřídlých, to znamená kobylek a sarančat.
2: Shrnuje změny v lokalitách, ve kterých začali žít velcí kopytníci entomolog Martin Konvička.
1: Denních motýlů, nočních motýlů a mravenců druhů ani jedinců nepřibylo, změnilo se druhové složení. Přibylo modrásku, ubylo středně velkých okáčů.
2: Divocí koně, zubři nebo pratuři mají specifický jídelníček. Nejen díky němu vytvářejí pestrou mozaiku prostředí od spasených ploch po narušenou půdu.
1: První, co se stane, je, pokud jsou tam koně, redukce travin ve prospěch bylin a redukce takové té stařiny, vegetace, která zůstává v naší běžné krajině přes zimu, protože ji nikdo nežere. Druhá věc, určitá redukce keřů a potom takové věci, jako že se tam začnou objevovat oloupané kmeny stromů, zlomené větve, vychozené cestičky a ochozy, prachové koupele a všechny tyhle věci. A to jsou vlastně pro další živočichy nezbytné zdroje.
2: Velcí kopytníci žijí v současnosti na 18 místech v Česku v rezervacích, které vznikly díky společnosti Česká krajina. Podle jejího ředitele Dalibora Dostála vědecké poznatky prokázaly, že jejich návrat do přírody je správným krokem.
3: Vědci nedávno spočítali, že velcí kopytníci a jejich pastevní ekosystémy ukládají o celých 50% více uhlíku než veškeré lesy na planetě, včetně deštných pralesů. Kromě toho významně snižují množství požárů v přírodě a také o celkem 3/4 snižují výskyt nebezpečných klíšťat a také pomáhají se zadržování vody v krajině.
2: Další rezervace velkých kopytníků by měly vzniknout v Doupovských horách, v Českém středohoří nebo nedaleko Havířova. Jitka Cibulová, Vokatá, Radiožurnál.

0: Radiožurnál 6 hodin. Jana Utendorská připravila zprávy.
1: Koaliční partneři řešili spor o českou pomoc Ukrajině. Policie i letos v létě kontroluje alkohol.

0: u vodáků na českých řekách. Tenistky Muchová a Nosková se odkají o titul z wimbledonské dvouhry a bude slunečno, během dne přechodně více oblačnosti, teploty do 29 stupňů.
1: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
0: Vládní koalice si údajně vyjasnila spory ohledně peněz na pomoc Ukrajině. Členové SPD tento týden kritizovali ministra zahraničí Petra Macinku z motoristů, který přesměroval peníze do programu PURL. Jeho prostřednictvím spojenci financují americké zbraně pro Ukrajinu. Předseda SPD Tomio Okamura mluvil o porušení programového prohlášení vlády.
2: Ministr Macinka porušení programového prohlášení od začátku odmítá. Podle Okamury je potřeba podobná rozhodnutí v budoucnu konzultovat.
3: Důležité je, aby se ty věci neopakovaly a důležité je, aby kroky v takových záležitostech, tak aby předem byli koaliční partneři včas informováni.
2: Macinka se jednání kvůli pracovním povinnostem nezúčastnil. Zastoupil ho čestný prezident strany Filip Turek, který dohodu potvrdil.
4: Určitě to o tom, aby ty koaliční rady nebo aby ta setkání byla pravidelná.
2: Koaliční partneři jednali i o dalších tématech, například o podzim harmonogramu sněmovny. Daniela Brichtová, Radiožurnál.
0: Hasiči ve Zlíně večer snížili stupeň poplachu na druhý. Na místě zůstává 13 jednotek. V noci prolévali ohniska a chladili stavební konstrukce. Výšková budova číslo 34 v někdejším baťovském továrním areálu začala hořet ve čtvrtek ráno. Schořilo i téměř 30 tisíc knih nadace Tomáše Bati. Nadace proto založila transparentní účet. Podpořit je můžete taky nákupem speciální edice triček. Knihy měly hodnotu minimálně 5 milionů korun. To je asi pětina ročního rozpočtu organizace. O zboží za stovky milionů korun při požáru pak přišly taky firmy Alpine Pro nebo Vasky. Vodáci mohou mít na českých řekách v krvi až 0,5 promile alkoholu. To odpovídá zhruba 2 10-stupňovým pivům nebo 2 deci vína. Vůdců plavidel, tady takzvaných zadáků, se to týká na většině toků, s výjimkou Vltavy od Českých Budějovic do Mělníka a Labe od Přelouče k hranici. Tam tolerance není. Dodržování pravidel hlídá státní plavební správa nebo policie. Ta provedla loni u vůdců plavidel, včetně vodáků, celkem 267 kontrolních akcí. Porušení zákona zjistila 8krát. Říká mluvčí policejního prezídia Violeta Siřišťová.
5: Pokud osoba pravidla poruší, může se dopustit přestupku podle zákona o vnitrozemské plavbě. Za vedení malého nebo rekreačního plavidla pod vlivem alkoholu nebo drog lze uložit pokutu ve správním řízení až 100 000 korun, na místě až 5 000 korun. V některých případech může být také zakázáno pokračovat v plavbě.
0: Asociace vodní turistiky a sportu nicméně upozorňuje, že kontroly jsou podle ní stále nedostatečné. Židlochovice na Brněnsku pořádají 11. ročník Meruňkobraní. Návštěvníci můžou na několika místech ve městě ochutnat meruňkové speciality. Pro děti je připravená zážitková stezka meruňkovým sadem. Se stupenkou dnes můžou zájemci navštívit i jinak nepřístupný židlochovický zámek. Hlavní program začíná v 11 hodin v centru města.
6: Sport. Tenistky Karolína Muchová a Linda Nosková se utkají o titul z wimbledonské dvouhry. Finále travnatého Grand Slamu začne v 17 hodin stejně jako přímý přenos Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Fotbalisté Belgie prohráli 1-2 se Španělskem a na mistrovství světa končí ve čtvrtfinále. Lépe do utkání vstoupil pyrenejský soupeř, který šel do vedení po půl hodině hry. Belgičanům se povedlo ještě do poločasu vyrovnat, ale 3 minuty před koncem základní hrací doby dali Španělé vítězný gól. Za porážku mohly i nešťastné schody náhod, myslí si francouzský trenér Belgie Rudy Garcia.
7: Při rozcvičce před zápasem se nám zranil kapitán. V průběhu utkání jsem musel stáhnout ze hry zraněného gólmana brankářskou jedničku. A ani střídání Kevina De Bruyneho nebylo tak brzy v plánu.
8: Kevin De Bruyne, alors c'était pas prévu avant la fin du match.
6: V semifinále Španělé vyzvou Francii. Večer si o postup mezi nejlepší 4 zahraje Anglie proti Norsku. Utkání začne ve 23 hodin stejně jako přímý přenos Radiožurnálu Sport.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Překážka na D3 u Ševětína a omezení na Pražském okruhu. Na D3 z Tábora ve směru do Českých Budějovic dejte pozor za sjezdem na Ševětín. Na 121. a půltém kilometru máme hlášené porouchané vozidlo. Na východní části Pražského okruhu směrem do Běchovic zpozorněte za sjezdem na Hradec Králové. Na 62. kilometru pracují silničáři, mají zabraný pravý pruh, kolem se projíždí plynule. Pražský okruh ještě jednou, tentokrát z letiště směrem na D1, zpomalte za sjezdem na Plzeň. Na 22. a 0,5 kilometru se projíždí omezením pouze levým pruhem. A na silnici 195 na výjezdu z Boru směrem na Stráž havarovalo osobní auto, narazilo do stromu, na místě zasahují záchranáři, tak opatrně projíždějte. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Bude převládat slunečné počasí, během dne může být přechodně až oblačno, teploty vystoupí na 25 až 29 stupňů, na severovýchodě území bude kolem 23. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin, odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy.
1: Repríza pořadu Desítka Pavla Horváta.
10: Krásný den, milí posluchači, je tu další Desítka Pavla Horváta. Pavle, vítej ve studiu.
11: Dobrý den.
10: A Desítka ve čtvrtek znamená taky tvého hosta, tak ho prosím představ.
11: Já bych ho představ, musím říct, že jsem rád, že jsem ho chvilku trénoval v Sokolově. Mezi tím ušel, myslím si, poměrně dlouhou cestu, jak fotbalově, tak lidsky. A dneska přijel to pozvání, je tady Honza Mejdr. Honzo, ahoj.
12: Já děkuji za pozvání a všechny tady zdravím.
1: Host Desítky Pavla Horváta.
10: Jan Mejdr hostem, vy jste to domluvali na off-seasonu, kde jsme byli, ne? 13. června.
11: No, my už jsme se o tom bavili hrozně dlouho, protože ta jeho cesta opravdu je zajímavá. Já si myslím, že dneska zase neprobereme celý ten příběh, ale zkusíme to. Já začnu asi jako tím, že vlastně teďka my jsme začali v Mostě trénovat, všichni už ty ligoví hráči se připravují na první zápasy a ty seš tady u nás ve studiu, tak co se děje, co se stalo?
12: No, stalo se to, že jsem si konečně na tebe našel čas a to jen díky tomu, že jsem vlastně teď 9. týden po operaci křížového vazu, no, takže já se teď pomalu, ale jistě dávám dohromady a bohužel zatím všichni, co začínají, tak já to mám možnost sledovat jenom takhle, bych řekl z tribuny, ale vlastně ne.
11: Dobrý, tak jak tě znám, tak já si myslím, že jde to pojmout nějak, že budeš brečet zavřený v pokoji, že budeš jako si stěžovat, že tréninky stály za prd a kondičáka máme špatnýho. Jak jsi to pojmul ty, to zranění?
12: Tak 2 dny jsem brečel, to nemůžu říct, že je nějaký ten mindset, který mám teď, jsem měl hned od začátku, jako 2 dny jsem nespal a fakt doslova nespal, to bylo hustý. A nějak tak jsem si srovnával prostě myšlenky, ale jak říkáš, no, tak nějakým způsobem se to stalo, díky tomu nastavení té hlavy, kterou mám po dobu celé té kariéry, k čemu se možná ještě dostaneme, tak vlastně ničeho jako nelituju, že bych něco měl udělat jinak, prostě tohle se ve fotbale, ve sportu, v životě, tady ty věci se prostě dějou. A jak říkám, důležitý je na to umět zareagovat. 2 dny mi to trvalo, ale pak jsem si prostě srovnal, že nemá cenu tady brečet a pojďme to nějak využít k té pozitivní stránce. A jak říkám, jsem obklopený jako skvělými lidmi a konkrétně právě třeba Lukáš Stránský, anebo mám jednu fakt příjemnou hlasovku od Novotního fyzioterapeuta, který mi tam oba dva řekli prakticky to totožný, a to je to, že zranění je to na prd, ale když se tomu věnuješ, tak to vlastně není tak hrozný, je to horší spíš pro ty lenochy, že jo? Protože ty fakt tu nohu musíš rozhejbat a ten vás prostě cvičit už od začátku, což jsem nevěděl.
11: A bolí to?
12: Bolí to, fakt jako těch 14 dní prostě jdeš každý den přes bolest, stáváš z bolestí, prostě sedáš si sotva na záchod a podobně, ale potom to jde neskutečně rychle. Teď vlastně to je 9. týden a to asi si můžeme tady všichni potvrdit, ten život prostě strašně rychle utíká, stejně je tak to zranění.
11: No, nevím, proč koukáš na mě, ale ale utíká, máš pravdu.
10: Tak vám se to stalo 25. dubna, jsem koukal proti Regensburgu v utkání, ve kterém jste bojovali o vlastně příčky, které by zajišťovaly třeba i baráž o postup do druhé Bundesligy.
12: Je to tak.
10: A jenom jsem nepochopil, vy tam máte, to je na Transfermarktu, nebo vy jste říkal, vy videu na YouTube u vás na kanále, ve 12. minutě jste si udělal zranění, ale dohrál jste poločas.
12: Já jsem to dohrál, no, protože já to měl, že jo, jak tady to, jsem měl půl roku dokonce smlouvy, že jo, takže vlastně tak jsem to měl, je právě to vtipný, my jsme se o tom pak jako bavili třeba kolikrát v březnu nebo takhle právě s klukama a furt jsme na to nějak narážili, takový to, ty kdyby se něco stalo, teď jak je to blbý, a ty to je strašně blbý, to se jako to ne, to se nic nemůže stát, jako. No a pak přesně, že jo, byl souboj A teď to jako poznáš, jako jakmile ti bolí koleno, tak víš, že tam je něco špatně, ne? Takže já ani nevím, jak se to stalo. Popravdě já jsem ten souboj znova neviděl, nechci ho vidět, abych se třeba pak jako po návratu zase nebál jako a neříkal si, ježiš, tohle je ta situace, teď musím být nějak opatrný. Takže já ti ani neřeknu, jak se to stalo. Za mě normální souboj a spadl jsem na zem koleno, přišel doktor, fyzioterapeut, teď to vyzkoušeli, že jo, to koleno, že jo, zatáhli za ty vazy a říkají, hele, to je v pohodě. A říkám, a jo, to už mě to nebolí, tak to bylo asi jenom, na, tak to bylo jenom nakopnutý. Ale vstal jsem a cítí, že tam je jako něco jinak, ale tak jsem si říkal, hele, tak nebudu došlapovat, prostě budu si na to dávat jako pozor, budu mít lehce pokrčenou nohu a normálně jsem ten zápas jako odehrál, byly tam situace, kdy jsem se o tu nohu fakt jako zapíral, všechno to vydrželo, tak říkám, tyvo, tak super, tyjo. No jenom, že půle byla 3-0, viď? Seděli jsme tam v kabině, že jo, házeli jsme tam věcma, že jo, všechno tady to. A já říkám, ty kráso, hele, tam... Nějak to cítím, kašlu na to, tyjo. Fakt jako normálně postavím prostě zdraví prostě před sebe, kašlu na to, říkám, hele, cítím to, jako jestli je to, tak jdu dolů. Tak mě vystřídali, spolu ještě s dvouma klukama, že jo, takže to vypadalo tak blbě, že za všechny ty tři góly se mohly. Ale a po zápase právě říká doktor, hele, skočíme na rezonanci. Říkám, a proč, jako, teď ne to, jako se mi tam úplně moc nechce, jako do tunelu, tyve, na 30 minut. A on, hele, pojď, ať máš čistou hlavu, za 5 minut a máme bejt. Tak jsme tam šli, no a vylejzám, oba dva čuměli do země, že jo, ty doktoři, tak říkám, tak to je blbý, jo. Tak říká, tak nemáš vás. Říkám, tak mi pošlete ten QR kód, já to pošlu do Česka, čau. Tak jsem odešel, v autě jsem se rozbrešel, poslal jsem to do Česka, tam mi řekli, že ho fakt nemám. To říkám, tyhle, to není možný, jak je to, že jsem jako odehrál, že jo. Že každý, kdo to měl, tak prostě jako...
11: Posunutý práh bolesti trošku.
10: Tak no. Amadou Onana teď za Belgii v tom jednom zápase mistrovství světa si přetrhl ten křížový vaz a šel dolů hned, no.
11: Já
10: to bylo s Amerikou.
11: Já jen bych řekl, já nevím, jestli samozřejmě tam ta klinika bude ještě teďka, že paradox, že to bylo s Regensburgem, protože v mojí době všichni vlastně, kdo měli tyhle zranění, tak jezdili do Regensburgu na tu kliniku, aby se tam uzdravili. No.
12: Martin Friedrich tam byl, toho jsem vlastně potkal, ten mi říkal, že tam byl a že tam ho dali jako dobře dohromady, že fakt ty tři týdny tam fakt jako makal a on mi právě říkal, že snad po 5 měsících, že byl právě jako naspátek už. No.
10: Ale to vaše angažmá v Hanze Rostock tedy dvouleté nakonec teď skončilo, ale přece jenom bych se zeptal, tam 2 roky jste bojovali o možnost být v té druhé lize. Minulý rok to vyšlo nebo nevyšlo, 5 bodů za baráží, teď tedy 3 body za baráží, ale chci se zeptat, Rostock, město, znáte Jana Ulricha, jak jezdil Tour de France, legendární německý cyklista, tam se asi jezdí na kole, ne? On pochází z Rostocku, to je 4. největší přístav.
12: Tak tam se na kole jako jezdí, ale já bych to přirovnal, je takový Hradec, no, jako jezdí se tam kvůli tomu, že tam je všechno jako rovina, no, takže... No.
10: Možná tam začínal, no, v roce 97 pak vyhrál Tour, ale každopádně, jak se vám tam žilo, takhle, to bylo nejdál od domova asi v životě, ne?
12: Jo, to určitě, ale je to pořád jako 6 hodin autem, jsou to německé dálnice, že znám historky, že to dal někdo za 5.20 nebo něco takového.
10: Ten východ se jezdí rychleji, no, než třeba jste to napříč do Lemberka.
12: A jako je to u moře, jako nebudu, vždycky jsem chtěl mít angažma u moře, pak jsem si jako říkal pozor na to, co si přeješ, ty musíš to víc jako specifikovat, tak jsem nevěděl, že jako to může dopadnout takhle, ale vlastně teď v létě je to tam jako, je to nádherný, má to pořád jako ten vibe toho přístavního města, takže takový ty promenády prostě kolem té vody, restaurace a takhle, takže
11: Rackové,
12: tyjo, který jsou fakt obrovský, tyjo, a bacha na ně.
11: A trošku agresivní.
10: Takhle mohlo to být třeba, mohlo to být třeba ještě u Kaspického moře, což je jezero, teda to je jedno, ale nedopadlo jste tak špatně.
11: Já se volám, já jsem byl v Sportingu, tak jsem byl samozřejmě v Lisabonu, tam je oceán, že jo, a pak se říkám, tak půjdu do Turecka, do Istanbulu, tam je taky moře a tam už jsem se k moři jako konkrétně vůbec nedostal přes ty všechny bordely a tak. No.
10: Rozumím, myslím, Bospory nebo takhle, ale no, tak. No ne, ale mě zaujalo samozřejmě, Jan Mejdr, my se k tomu dostaneme, že jste známý i třeba mladšímu publiku z videí na YouTube a jinde. Viděl jsem to stěhovací a vy tam tedy velmi věrně popisujete pocity fotbalisty, který se musí zase přesouvat, balit celý barák do jednoho menšího třeba auta a stěhovat se třeba domů do Prahy. To znamená, že teda v Rostocku jste skončil?
12: Já to nikdy nějak tak neříkám, protože do té doby, pokud to prostě není podepsaný, tak se vlastně nic neděje, ale mám tam vlastně nabídku nějaký smlouvy, takže doufám, že to dospěje k tomu, že tam prodloužím, protože jak říkám, ta situace, která se teď vyvinula, tak vlastně jako nemám moc ani jakoby na výběr, ale což zní tak jako blbě, zní to tak jako, že bych tam zůstat jako nechtěl, což právě nechci, aby to tak vyznělo, protože jak říkám, vy jste to tady zmiňoval, že jo, jednou to byly o 3 body, jednou o 5 bodů. My fakt se pereme prostě každý rok o ten postup a jako tam postoupit s tímhle městem, s tímhle fanouškama a všechno, jako to musí být neskutečný zážitek a ta druhá liga je nějaký takový ten můj cíl, který mám prostě před sebou, takže já i osobně bych tam chtěl podepsat a chtěl se ještě rok právě porvat o ten postup. No.
11: Tak vy jste zažil v Hradci, ne, postup?
12: Tak já jsem zažil v Hradci ten postup, ale jako nechci to teď nějak jako schazovat, myslím si, že to nejde ani srovnávat, ale to je prostě úplně něco jako jinýho, to Německo, ta německá kultura, jak tam tím fotbalem jako žijou, jako strašně těžko se to popisuje.
11: Tak
12: kor,
11: asi
12: tady
11: to
12: jako
11: bude
12: lidem
11: jiný na 30-tisícovém stadionu, než pod Lízátky tenkrát.
12: To jako jo, ale i fakt to město. Ty normálně, já doufám třeba, že se tam třeba i pojedeš někdy podívat, ale
11: no, už jsem ještě nepozval.
12: No ne, právě, to možná teda tady pak potom uvaříme, ale normálně ty jedeš, seš 50 kilometrů, možná 30 už za Berlín směrem na Rostock a normálně už vidíš jako počmáraný tyho billboardy, počmáraný všude jako samolepky Hansa Rostock, všechno tady to, jako ty lidi, ten kraj je tam strašně velký. A my jsme ten největší jakoby tým tam. Takže dejme tomu, že máš prostě Prahu nebo Středočeský kraj a my jsme jediný prostě velký tým, který v tom kraji je. Takže prostě všichni ti fandějí. Všichni tě znají, všichni ti fandějí. Jezdí s tebou kamkoliv. My teď je to tak vtipný, my jsme na tom východě teď v té třetí lize samotný, takže nejbližší výjezd je 450 km, pokud se nepletu. Nejdelší je 730. My to lítáme, ale ty fanoušci to jezdějí. A my máme na každý prostě zápas máme 5000 a vejš jako ty lidi. To je, říkám, to je neskutečný, zažít tam ten postup, je podle mě to město prostě jako se zboří a musí to tam postavit jako od znova, nebo já nevím, ale chci být u toho. Jako.
10: Mně tohle, co říkáte, připomíná trošku, když jsme tady měli i vašeho možná bývalého spoluhráče z Hradce Tomáše Petráška, který tohle zažil, když odešel do třetí ligy do Rakova a tehdy oni pak udělali ten postup až nakonec mistrovskému titulu a on taky, možná si nikdo tady z Česka nedokáže představit, jak ti lidi jsou spjatí s tím klubem, ale je to asi něco, co musíte fakt zažít a co Jan Mejdr teď zažíval 2 roky a my vám, nebo já vám osobně přeju, abyste tam prodloužil a mohl to prožít ještě dál, protože evidentně to tam rozjeté je slušně. Teda.
11: To ještě popřejmu nakonec pak.
10: To ještě budem přát. Tak se teď dostaneme o 10 let dříve, kdy se vlastně spojily vaše cesty s Pavlem Horvátem.
1: Repríza pořadu desítka Pavla Horváta.
10: Respektive ono to nebude o 10 let dříve, to tam byl jiný nedávný host desítky Pavla Horváta, Daniel Šmejkál, ale Pavel přišel vlastně po období, kdy Dan skončil a ten rok tam se střídali dva trenéři a pak přišel v roce 2017, je to tak?
11: No, já jsem přišel s velkou euforií jako vevnitř a myslel jsem si, že jako ty kluky prostě strhnu k tomu, že budou víc trénovat, protože jsem to jako pochopil v tu dobu, když jsem začínal trénovat, že vlastně by to měla být moje role motivovat ty hráče, tak jsem tam přišel jako s velkou myšlenkou, že jim řeknu, že bude dobrý, když budou chodit kluci dřív o hodinu a že v Sokolově, kdo to tam zná, tak tam nahoře je takový atletický tunel, kde byly asi 4 dráhy podle mě, zeď a možnost jako se tam vyblbnout minimálně. No a tak na začátku si myslím, že jich třeba přišlo 5-6. No a pak už chodil asi jenom Honza a možná pár jemu blízkých nebo takových těch kluků, který jako opravdu to chtěli někam dotáhnout a tam jsem procit prvně jako trenérsky, že ne všichni hráči úplně jako toužejí potom, nebo jsou schopní udělat všechno pro to, aby byli úspěšní. No.
12: Děkuju teda tady za ten kompliment. Já bych teda tam, bych možná vyjmenoval i pár těch, jako, ale souhlasím s tebou, že tolik nás tam nebylo, ale možná to bylo i tím, jak spoustu lidí jako dojíždělo, že vlastně po tom tréninku tě to nutí víc, jako jí sednout do auta a odjet, že jo, ale vlastně já jsem tam bydlel ve Varech, takže toho času jsem tam měl hodně, já tam neměl fakt jako žádnýho kamaráda a nikdo tam nebydlel v těch Varech tedy, takže toho času jsem měl víc, tak jsme ho tam s klukama trávili nahoře, no, ale jako souhlasím s tebou, že taky možná jsem si to představoval jinak.
10: A není to třeba dané tím, že Sokolov ještě, když jste přišel na hostování, pak jste udělal tedy přestup v tom roce 2016, tak ta sezona pod panem Šmejkalem byla vlastně v tehdy historická 4. místo, 41 bodů, ale nebyla tam vidina toho, že by se tam mohla ta liga hrát třeba? Že tak to ty hráči demotivovalo?
12: Máte pravdu, že jako tady to jsem tam zažil ten půl rok a vlastně potom už následující ty 3 roky nebo kolik, tak vlastně už jsme se k tomu nějakému postupu, tak to už jsme tam ani jednou nenakoukli.
10: Ale pod Pavlem jste byli tu první sezonu na stejně bodech, 1.40, ale byli jste 7. z nějakého daného důvodu.
12: Tak to je hustý. Ale jako já si myslím, že tam spíš vidina tady to Sokolo, nebo tady to, tak tam byl, že jo, Darida tam byl, že jo, Jiráček tam byl, ne, pokud se nepletu.
13: Míša
12: jako,
13: Hlavatý.
12: Míša Hlavatý, ale tak ten byl v nás, ale jakože tam bylo před náma už jako pár lidí, který prostě tam prošli tím Sokolovem a nikdo vyšlapal tu cestičku, že vlastně byla možnost se dostat do té ligy anebo do toho zahraničí, že ti to někdo ukázal, že tohle je možný, takže když budu mluvit teda o sobě, tak já jsem teda fakt jako necítil, že chci Sokolovi jako strávit na nějaký delší dobu své kariéry, ale že jsem to bral jako super manšaft s dobrým jako jménem, že jo, protože co si budem, to zázemí a všechno tam prostě bylo, i když taky všude to bylo daleko, ale ta možnost dostat se a udělat nějaký ten krok dál, tak vlastně tady z toho týmu nebyla tak špatná, no.
11: Ne, pak, tak pak tím věkem samozřejmě, já si myslím, že ty kluci k tomu dojdou, že vlastně tam každý asi i moment, který promarníš, tak pak už ho nedoženeš. Jo? Já, teď jsme se o tom bavili při tom zranění, kolik můžeš udělat věcí, třeba tak Honza sebe kriticky říkal, já můžu víc trénovat levou nohu, no tak budeš trénovat levou nohu, protože na to máš čas a ty říkáš, že třeba dojížděli ty kluci, no ale vlastně to bylo jenom o tom říct si, hele dobrý, no tak tady budeme, tak pojedeme o 40 minut dřív a pojedeme o hodinu později, jako jo, jenom jde o to investovat ten čas a ono pak všichni vidíme v televizi, že teď já plácnu, že roční příjem hráče v první lize je 4 miliony a oni by to všichni chtěli. No ale když se ohlídneš zpátky, co si v tu dobu, teď neberu jenom ten Sokolov, ale co si v tu dobu, když si začínal a bylo ti 19-20, kolik si toho času investoval, jestli to nestálo za to prostě investovat 6 hodin denně fotbalu, aby si pak mohl být ten hráč, o kterým píšou v novinách, že bere tyhle částky, no.
10: Tak Jan Mejdr se pak dostal, k tomu se taky dneska určitě vyjádříme, i k mistrovským titulům, později ve Spartě, ale byli tam hráči, jako, kteří se etablovali i v lize a myslím, že za všechny teď může mluvit i Lukáš Provod, který to nějakým způsobem využil.
11: No jasně, Provy, já jsem ho tam vlastně zažil, na začátku byl zdravý a pak začal mít ty problémy, nebo on už to podle mě měl předtím. Já vím, že jsme měli takový ty cviky na té bose a on mi říkal, já tohle prostě nemůžu dělat nebo nechci. Já jsem se bavil s mým trenérem, jako nějakým fyzio, který mu doporučil cviky a evidentně to bylo správně a tam vlastně já jsem si říkal, ty vole, on je na tom takhle, že nemůže vlastně dělat, to byly jako jednoduchý cviky, ale evidentně věděl, o čem mluví, protože už tenkrát bylo vidět, že to není jednoduchý kluk, jako že je to chytrý mladý člověk, který přemýšlí. A ten byl schopný tomu ten čas tomu obětovat a taky, jak se říká, slíznul tu smetanu, ale prostě stálo to spoustu tréninku, spoustu času a samozřejmě spoustu bolesti a odříkání. No.
10: Tak Lukáš Provod, víme, že využil i třeba ten volný čas vedle fotbalu ke studiu a Jan Mejdr, který tady dneska sedí, myslím, ten svůj čas využívá taky a teď hodně i viditelně.
11: Já vím, že jsi mi říkal, že se učíš portugalsky, že jo? Že máš nějaký sen, viděl jsem tričko. To, co se stalo teďka, tam jsem bohužel nemohl. K tomu se
10: dostaneme určitě.
11: K otevření hřiště. Ale tohle to je další věc, která je zajímavá. Jo? To je jako proto třeba on je tady takhle výjimečný, že jako když si řekneš, že já se naučím nějakou řeč z nějakého důvodu a dokončíš to, tak je to jako super.
10: Taky jsem si říkal, no, že se naučím francouzsky nebo italsky a nic z toho. Akrát italské hudební názvosloví, ale to Honza Mejdr byl asi dál.
11: To umíš Honzo jiný věci.
10: No. Ale vy jste se začal teda učit portugalsky, jo?
12: No začal. Už je to díl, teď jsem možná do toho víc jako šlápnul díky vinou toho zranění, ale jo, tak jak říkáš, tak mám nějaký sen a teď třeba u toho Německa, tak to vnímám jako, a to mi říkali všichni už, já jsem němčinu vlastně studoval na střední, potom teda jsem na ní nějakých 8 let teda nešáhl, ale ono se to docela dost lehce jako opráší, že jo, prostě vybavuje se ti to potom jako rychleji a ty lidi tam jsou mnohem víc jako příjemnější potom na tobě a fakt jako umějí to ocenit, když prostě mluvíš německy, kor tam na severu, tam moc angličtinou jako ani nemů, takže tam, aby si objednal jídlo, tak vlastně je docela dobrý, když se ti to hodí, když umíš německy. Ale jo, ty lidi, říkám, strašně ten jazyk ti otevírá dveře a už jenom to, že do Brazílie teď zase plánuju nějakým způsobem letět, tak ono tam už jako s tou angličtinou a němčinou už vůbec nepochodíš, takže se zase hodí jako to u mě. Takže říkám, ten jazyk ti otevírá spoustu dveří a vzhledem k tomu, že tady ty dveře bych chtěl třeba, kdyby se v budoucnu otevřely, tak chci na to být připravený.
10: Takže když studujete tu portugalštinu, jak vy vyslovujete toho hráče s číslem 7, který teď končil na mistrovství světa?
12: Ježišmarja.
10: Ne, to já si dělám legraci, ale protože když my ho říkáme novináři, musíme trošku se přiblížit k takovému tomu obecnému úzusu, prostě jak se to vyslovuje Cristiano Ronaldo, ale když ho člověk slyší, jak on to třeba říká Cristiano Ronald. A to začít tady říkat v rádiu, tak mě pošlou do bohnic okamžitě.
11: Tak v portugalsky je to Douglas Košta a v Brazílii říkám Douglas Costa. Ne?
10: Aha, jak říkali Jana Mejdra v němčině mimochodem? Dobře vás říkali?
12: Ne, říkají špatně, tyjo.
10: Hans
12: oni,
10: asi ne, nebo?
12: Ne, oni to R, jako oni to na... Hans, jako vůbec jsou překvapený, že já jim říkám, teď už mi všichni říkají Honza, ale vůbec to nechápou, jako Honza a Jan. Říkám jako, že...
11: Proč?
12: No, že, a já jsem to vlastně neuměl jako vysvětlit, že říkám, tyjo, co já mu říkám, jako, to je prostě jako hovorově, že to jako řekneš kámoše, říká, když se to vůbec jako nepodobá, jako, že jo. A Mejder, no neumí to R, že jo, takže ti to nějak jako Mejder, jakože,
10: Mejder,
12: no, jakože to tak jako spolknou všechno.
10: Jo, ale... A tak jim to člověk nevyčítá taky, no. Vláďovi Coufal říkali Kufal, no toho pak byla ta přezdívka komunistický Kafu, úplně bláznivý prostě. Někde.
12: Ono Coufal, tyjo, ono je tam takový vtipný, ono to znamená jako náhoda německy, takže to je takový, že...
10: Jo, ještě takhle.
12: Že ono to je...
10: Jo, ale tak když jsme se dostali k tomu přesahu Jana Mejdra...
11: Pardon, jenom pán Petr Švárc, jako... No. Když bude někdo jako Černý Petr.
10: Jo.
12: Tam jsou vtipně, my máme kapitána, ten se jmenuje příjmením jako je Pánvička, jako to. A já říkám, jako, že to si z toho neděláte jako srandu. A ne, to je docela běžný jméno, říkám, fane, tyjo, jako, že já bych si s ním podle něho někdo rozklepával vajíčka nebo něco furt, jako, a tam to mají menší smysl pro humor než my.
1: Repríza pořadu desítka Pavla Horváta.
10: Pavel Horvát smysl pro humor má, takže možná Jana Mejdra překvapilo, když zaznělo v kabině Sokolova tohle.
13: No. Zdarec lidi, rád vás zase vidím.
10: Zdarec lidi, rád vás zase vidím. To Honza nestačil nasadit sluchátka.
12: No, jsem čekal tyho něco delšího, že tam pustíš. Ty. No,
10: já jsem jenom tuhle hlášku, protože Pavel mě není upozornil.
11: Tam je těch úvodů spousta. No. Ne, já si uvědomuji, jako když já jsem to, já vůbec tenkrát jsem vůbec netušil, že se nějaký, viděl jsem PlayStation, ale nějaký hry jako na YouTube, že co to někdo komentuje, to vůbec. A pak mi to někdo říkal, tak jsem to samozřejmě našel. A já si pamatuju, jak jsem přišel do té šatny, no, tak jsem to, řekl jsem tenhle ten pozdrav, zdarec lidi, rád vás zase vidím, je to tak teda.
12: Je to tak, no.
11: A ty si úplně jako udělal tou hlavou takhle dolů a jako si sklopil hlavu asi.
12: Ještě jsem něco zaklel, no, tam teda. Ne,
11: jako jestli tě to zklamalo, že jsem se to rozvěděl, nebo nevím, proč to bylo.
12: No hele, byl to, já už jsem to nějak tak tušil, že jo, tak vlastně, že jo, oni kluci už to nějak tak věděli, že mi to jako psali, takže jsem třeba věděl, že to vnímají jako 3-4, že jo. No ale tak já se z toho strašně bál, jaká bude ta reakce, že jo, teď už je to jako normálnější, že jo, teď už máš Haalanda, tyjo, já nevím, Madisona, teď jsem koukal, když vlastně on taky dokumentoval z Tottenhamu, tak taky má na YouTube, jak měl ACL, tak taky to dělal od začátku, do konce to dokumentoval, takže jsem na, takže těch fotbalistů je teď jakoby spousta, ale tehdy prostě nebyl nikdo a prostě bál jsem se té reakce, že jo, tak neměl jsem ještě jaký to sebevědomí, že jo, ani promluvit třeba v kabině, že jo, a teď přesně, když to tam jako přišel, ještě ty, že jo, a teď to řekl, já říkal, tyjo, tak to je konec.
11: No ne, já jsem taky nevěděl vůbec, o co jde, že jo, ale jako k němu mi to taky nešlo, říkám, tak jako tiší kluk, že by zrovna jako takhle se prezentoval, no ale jako a kariéra mimo fotbalová začala teda.
12: No tak kariéru bych to nenazýval, já vždycky říkám, tak jako teď pokud můžu se nějak jako skritizovat nebo ohodnotit, tak nedělám to dobře. Je to stejný asi jak ve fotbale, taky bys nikomu, kdo se tamhle baví fotbalem v krajském přeboru, jak bys mu vytknul spoustu věcí, jak já bych to přirovnal jako k tomu. Prostě jako vidím ty věci, které dělám špatně, které bych jako mohl na tom posunout, ale už se tam dost peru s takovým, co mi je jakoby příjemný. Teď ta doba jde hodně do toho bizáru, hodně nějaká kontroverze a další takovéhle věci, které upoutají. I co jsme se tady bavili, prostě ta negace prostě víc jako tím internetem proudí a víc to přitahuje ty lidi, zvlášť ty český, a spoustu tady těch věcí právě jakoby nechci dělat, protože pořád na prvním místě jsem fotbalista, takže se snažím najít něco prostě mezi, abych mohl něco předat, abych já se za to nestyděl a zároveň, aby to třeba mělo i nějakou tu pozornost a ty čísla, ale většinou tady to ty čísla moc nemá, ale říkám, je to čistě jenom o mně, myslím si, že nějakým způsobem vím, jak bych to měl dělat, ale ještě jsem se k tomu nějakým způsobem nedopracoval, taky se v tom posouvám.
10: Abychom to jenom posluchačům Radio Žurnálu Sport dovysvětlili, tak Jan Mejdr vystupuje na YouTube pod přezdívkou Magician, která vychází tedy z vaší přezdívky Meiji. Má tam aktuálně 128 000 odběratelů, což je tedy úctyhodné číslo. Z českého fotbalového prostředí ještě je vlastně známější v tomhle ohledu Bára Votíková, která tedy má téměř 500 000. Ale mně se na vás teda osobně líbí ta normalita právě v těch videích a fascinuje mě jenom věc, kterou jste řekl na off-seasonu, že už od základky byla vaší nejhorší noční můrou věc, když jste vystupoval živě před lidmi. Mě osobně dělá zas problém třeba do toho videa na mobil něco říkat ze svého osobního života a tady jste jako v tom mi přijde jak ryba ve vodě. Jako liší se to pro vás hodně?
12: Ne, všechno to je trénink a ono, když si pustíte první moje video, proto já jsem je tam i nechal, že jo, protože já nechci se, to je právě to, já se za ty videa jakoby nestydím, ba naopak to pro někoho může být jako motivující. Fakt tam mám první video, když jsem prostě sebral telefon, tamhle nějaký mikrofon a šel jsem něco tam udělat a naschvál jsem to tam nechal, aby lidi viděli tu cestu. To se snažím jinak pak teď dělat, teda, jak říkáš, u toho fotbalu, že se to snažím nějakým způsobem jako dokumentovat a být tam nějakým způsobem autentický, protože to si myslím, že ty lidi nejvíc zajímají. Jak zde říkám, už jsem tady zmínil toho Haalanda, který natočil třeba svůj den a vlastně vidím, jak na to reagují ty lidi, že vlastně chtějí vidět to, co je za tou oponou. A já vlastně ten život, jakým ho žiju, tak vlastně za tou oponou nemám potřebu nic skrývat, tak se snažím být co nejvíc autentický a třeba to nikomu pomůže, ať už právě třeba ve fotbale, anebo hold, jako nerad to slyším, když někdo řekne, že chce být youtuber, jakože jako úplně s tím jako... No, radši to nebudu komunikovat, ale má tam taky tu cestu, taky vidí tam to první video, prostě nebát se začít a začít to, co tě prostě baví a uvidíš, kam tě to jako dostane, no.
10: Ne, tak inspirovat druhé třeba v zdánlivě banálních věcech si myslím, že vůbec není na škodu. Já vím, že třeba maminky, které mají čerstvou ratolest, tak často sledují právě nějaké své třeba předchůdky, některé jim můžou radit a může to být právě spojitosti s různými těmi činnostmi. Jenom se chci zeptat, jestli jste si to někdy musel sám vyhodnocovat, nakolik to zasahuje do vašeho osobního života, protože jsem viděl některá ta videa. Zaujal mě ten bývalý spoluhráč, co je dneska v Rangers, jak mluví česky, taky vlastně německo-bulharský borec Ryan. Jak jste s ním seděl třeba někde na drinku nebo na kole a vlastně jste se natáčel a do toho jste se bavili. Jestli třeba někdy jste nad tímhle přemýšlel, že vás to nebo kamarády omezuje?
12: No, to si zrovna vypíchl toho jednoho, který je s tím úplně jako v pohodě. Je to přece jenom mladší krev, takže i proto jsme si docela dost jako sedli a považuji ho za jedno z nejlepších kamarádů doteď. Takže je to zrovna ten, který mu to jako nevadí, ba naopak jako ví, jak to funguje, ví, jak ta doba je a je tomu jakoby otevřenější, protože, jak říkáš, já to bych mohl toho natáčet mnohem jako víc, ale mám respekt těm klukům, že mi je jasný, že ne každý to má jako rád, ne každý mu to je příjemný, takže dopředu to, když něco chci udělat, dopředu to oznámím, jakmile někdo řekne, hele, nemám, jako mám s tím problém, říkám, v pohodě, nepotřebuju to tam mít.
11: Ještě mě teďka napadá jedna otázka na tohle téma. Cítíš někdy, že ti někdo chce využít nebo zneužít ve svůj prospěch? Jako?
12: Jo, cítím.
11: No a co s tím?
12: Odmítnu rozhovor, nechci natočit to video a myslím si, že to je normální, jako samozřejmě to řeknu nějakým způsobem jako s respektem, ale myslím si, že jako mezi řádky si to ten člověk jako pochopí, že se s ním úplně jako nechci spojovat.
10: Jo, chápeme z toho tedy tak váš přístup třeba k téhle činnosti, že možná pro vás je zásadnější to, co člověk dělá v tom reálném životě jako profesi a pak možná třeba ta možnost inspirovat druhé v tomhle ohledu. Třeba, že vy jste fotbalista a natáčíte prostě videa, kde radíte i mladým lidem, jak mít zdravý přístup k životu.
12: Tak jednoznačně, že jo, tak ono se to strašně pojí, ale já jsem si jako uvědomil a myslím si, že každý si musí uvědomit tu spojitost, kvůli čemu je jakoby zajímavý. A já, kdybych nějakým způsobem nebyl takový fotbalista, jaký jsem, ať už pro někoho dobrý nebo špatný, tak nejsem zajímavý. Takže já, pokud moje fotbalová cesta povede dobrým způsobem, nebo pokud se prostě dobrým směrem, děkuju, tak i potom, když to budu dokumentovat, tak i potom to bude jakoby zajímavý, že jo. Ale nemůžete být prostě youtuber bez toho, že nemáte jako svoji osobnost a nejste prostě něčím, co by ty lidi chtěli sledovat. Strašně často zase vypučím si toho Haalanda, anebo třeba teď Pavla Šulce. Myslím si, že Pavel Šulc je teď u nás jako momentálně jeden z těch fotbalistů, který prostě nějaký to jméno má a i na těch sítích nějakým způsobem jako se vystupuje a snaží se o to. to. A tak on, kdyby prostě neměl tady tu sezónu, ať už v Lyonu a předtím v té Plzni, tak vlastně může na Instagram postovat každý den kočku, ale nikoho to prostě nezajímá, že jo? Mm-hmm. To je prostě originální a vtipný tím způsobem, jenom kvůli tomu, že je prostě dobrý a že on to teď dělá. Stejně tak jako Haaland teď na mistrovství světa komentuje různý příspěvky, dělají se s nimi mýmy různý a on na to reaguje a ty lidi jsou z toho úplně uchvácený, jakože ty on mi odpověděl tady na komentář, on to přezdílel. No, ale jenom kvůli tomu, že to je prostě Haaland, že jo? Jinak by to do té doby nikoho prostě nezajímalo.
10: Ještě jeden detail tady k té kariéře, ale nejprve začnu u Pavla. Když tak kopeš na přesnost břevínka, tak to dáš třeba 4 z 5, 5 z 5 takhle na dálku z půlky hřiště. Je to různé.
11: Půlky hřiště, no.
10: A basketový koš si trefil někdy takhle obroučku jako dovnitř, dunk prostě, co? Míčem.
11: Dunk ne, to je dunk.
10: To je smash vlastně, veď, no, tak jako jsi to trefil přímo za trojku třeba.
11: Nohou asi z trojky ne, člověč.
10: Jo, no, že Honza Mejdr má právě na YouTube podle jedno video, kde jste kopal na basketbalový koš, mě to, ale to už tak 2 roky zpátky, co
12: to jsem
10: byl to viděl.
12: COVID, to jsem se o ně nudil.
10: To bylo v covidu a tak trefoval jste to, protože Ronaldinho, pamatujete si, možná měl jednou to video, jak to zpracuje vždycky na prsa, pak to trefí do břevna, odráží se to. Říkalo se, že to je sestříhané, já tomu teda do dneška nevěřím.
12: Co to je sestříhaný, jo?
10: Je to se... to tak jako. Co vy, takhle sestříhaný, tak jo.
12: No, tak těch pokusů tam bylo mraky. Já jsem podle mého vydával i potom video, kolik pokusů mi to zase
11: trvalo.
12: Ale to jako
11: už nebylo tak zajímavý.
12: To už nebylo tak zajímavý, ale zase jsem chtěl, že jo, protože
11: pravdu,
12: mě taky ten perfekcionalismus, tak mi jako by trošku, možná tady v tom jako vadí, že si pak lidi myslí, tak jim trošku chci zase, jak jsi tady zmiňoval, ukázat za tou oponou, jakože hele, tohle jsem trefil až na stý pokus, jako já fakt nejsem dobrý jako kopáč, tyjo.
10: Ne, ale vypadá to výborně, tak jenom už někdo najde.
11: Já tě můžu ujistit, že spoustu dobrých kopáčů by to jako ze 100 třeba netrefilo. Já si myslím, že to je hrozně těžký kop, jako.
12: Jo, tak jako, že jo, tak to se můžeme bavit, je tam nějaká forma jako náhody, no. Ale je to prostě jako sranda, jasný, jako no. Nějaká
11: kopeš,
12: challenge,
11: kopeš,
12: prostě,
11: no,
12: kopeš, no. No.
1: Repríza pořadu Desítka Pavla Horváta.
10: Jan Mejdr je hostem Desítky Pavla Horváta a můžeme se dostat vlastně k tomu, když jste zmínil COVID, tak ten byl pro vás zásadní, ještě než začal, protože jste odešel ze Sokolova do Hradce. Při tom loučení jste mluvil o tom, že ať kluky, fanoušci podporují v každé situaci, protože to budou potřebovat více než kdy jindy. Trošku jste tušil asi ten neblahý konec sokolovského profi fotbalu a šel jste do Hradce Králové.
12: No, jako je to tak, vlastně já si pamatuju, že tehdy i ten trenér, který tam potom byl, máš tam jméno nebo to, teď si nepamatuju, který potom šel do Hradce a vlastně to přebral, tak mi, on byl z Hradce, tak mi tam vlastně potom jako vyříkal, jako že tyjo, ať tady ještě zůstanu, ať to tady prostě jako zachráníme a přesně, jak jsi zmiňoval i ty, že měl spoustu té energie a to na něm viděl.
10: Nebyl to pan Hejret náhodou?
12: Ne.
10: Já to tady najdu.
12: A právě měl spoustu té energie, já jsem tam s ním seděl vlastně v tom kanclu a já na něj koukal a prostě po těch 3 letech už jsem věděl prostě, jak to tam chodí.
10: To byl Bogas Pilný.
12: Jo, Bogas.
10: Bohuslav Pilný.
12: A tak právě tak měl, říkám, spoustu té energie, prostě chtěl to tam zlomit, měl úplně tu chuť a já už byl zlomený potom a říkám, tady tenhle to už prostě neuděláte, jako jich lidí tady bylo. A on říká, tyhle, víš co, teď to může být za půl roku, teď je to Hradec a za půl roku to může být Liberec. A já na něj koukal a říkal, já chci do Hradce, já chci odejít.
11: Aha, tak tam byl Zenda Frtěl a vlastně, já vím, že ne, to nechci říct, že vůbec jako já jsem o tom rozhodoval, ale jelikož jsem ho znal a se Zendou se znám vlastně z Teplic taky dlouho, tak vlastně jsou hráči, který řekneš, hele, asi bych to nedělal, protože nevím, něco. Ale u něj vlastně nebyl důvod říct vlastně ani jeden důvod, proč by neměl jít jako někam, kde má šanci se zlepšit a nakonec se to pro tebe jako ukázala skvělá cesta, no, že ten tomu sedlo, myslím si, že i, no takhle, to je jedno, že už tady je, on už je taky starší, tyhle hráče vlastně chceš mít, no. Když bys jich měl jako 20, tak to bude fantastický, protože oni se budou chtít každý den učit a zlepšovat a tím pádem tomu z toho nemůže být špatný, no. Takže to, já si myslím, že kamkoliv on přišel, tak jako byli všichni ty trenéři nadšený, no.
10: No, Zdenko Frtěla tehdy vedl Hradec, který 4 roky nakonec čekal na účast v první lize.
12: Já si myslím, že 3.
10: 2017-2021.
12: Jo, no. ale pan Frtěla tam byl 3 roky.
10: Jasně, vedli je 3 roky a pro něj to muselo být teda o to sladší, protože on předtím s Vansdorfem taky postoupil, ale nemohli tam hrát, takže si předtím první ligu vyzkoušel akorát v Jablonci, ale co se týče vás, tak jste se tam nějakým způsobem jako fotbalově našel i díky kabině prostředí?
12: Já ani těžko
10: říct. Jsi tam bydlel asi v Hradci, ne?
12: No jasný. Těžko říct, co byl nějaký takový, abych něco vypíchnul, jako jo, kvůli tomu to bylo. Asi bych řekl, že se tam sedlo jako všechno, že i pan Frtěla, který tam poskládal tady ty lidi, tak jako všichni měli jako ten dobrý charakter, tu hladovost, že jo, a tady to. Měli jsme tam vlastně Radiče, že jo, na středu hřiště, který tomu dával prostě takový jako dirigent, kolem něj prostě pracovitý kluci, kteří měli ty sny a šli si jakoby za nima. Tak asi tohle si prostě jako všechno jakoby sedlo, ale tam měli i tříletý jakoby program, proto právě si to jako pamatuju, že fakt jako si tam nastavili, přišel tam pan Frtěla a s panem Sabouem a určitě ještě s dalšími lidmi, tak fakt si řekli tříletý program a šli si za tím jako postupem a právě tím třetím rokem tak to tak jako hezky jako vyvrcholilo, no. Takže to nebyla žádná náhoda nebo něco takového, ale řekl bych fakt jako hezky strukturovaně připravený plán na ten postup, no.
10: 2020-2021 specifická první liga 18 týmů i druhá, tam měla 14, vy jste byli vítězové po zápase 4 kola před koncem proti Dukle, 2-1 jste vyhráli a získali jste jistotu postupu zrovna na svátek 8. května. A pak ta prvoligová sezona, ta první pro vás, i z hlediska čísel vašich osobních byla takovým jako splněným snem, který jste možná nedoufal, že se někdy uskuteční, protože vy jste tam...
11: Já to ještě doplním, no. To byl tvůj cíl, to je jasný, hrát ligu. Jo, jaký to bylo? Jaký to bylo, když jsi věděl, že teda tohleto si dosáh?
12: Byl tam hned ten další cíl a právě my už jsme tady zmiňovali a tohle pro mě byl právě, já si to pamatuju, my jsme odjížděli s Jirkou Kateřiňákem z chaty, kde jsme právě slavili ten titul a vlastně jsme se o tom bavili, jakože liga a tady to a už jsme tady to jméno zmiňovali, i takovou tu vyšlapání té cestičky a mě tuhle cestičku vyšlapal ten Provi. Já si myslím, že jsem to nikdy jako nezmínil, ale vlastně měl jsem ho takovou toho člověka, který to tady to dokázal, že postoupil s Budějovicema a po roce nebo po půl roce tak ušel do té Slávie. A já jsem vlastně přesně, jak jsme se tady o tom bavili, že já jsem najednou začal vnímat, že dobrý, tak jsem tady a teď stačí fakt zabrat ten jeden rok, povede se ti ta jedna sezóna a seš tý top trojce, kterou jsem měl jako cíl, tu top trojku. A takže vlastně jako bylo to takový, že já nevím, nechci říkat, že jsem si to neužíval, ale máš tam zase hned hozený...
11: Takže žádný cíl. Uspokojení prostě.
12: No jasně, máš tam hozený hned ten další zase cíl, jakože dobrý, jdu po té cestě a teď jaký je ten další? OK, top trojka, tak jdeme. Takže jako něco, že...
11: No dneska ty mladí hráči v podstatě, já nevím, teď možná to přeženu, ale dostanou se do B týmu někam a říkají si, no tak teď už je jenom otázka času, kdy mě vlastně vezmou do Ačka, jo, a ono už to nepřijde nikdy, protože vlastně vypnou to, v čem by měli být důslední a to je ten čas, který tomu věnuješ, to je i ten individuální trénink, protože prostě málo kterýmu hráči, obzvlášť v téhle době stačí jako hodinu a půl trénovat, to prostě už takhle nefunguje. A myslím si, že to je jako těžká práce v tuhle chvíli a kdo ji nepodstoupí, tak vlastně nemůže přemýšlet o tom, že se dostane takhle vysoko.
10: No ale Jan Mejder to zvládnul, když jsem mluvil o té produktivitě, gól a 7 asistencí z vaší pozice tedy, krajního beka a pak vlastně námluvy z kluby nebo zájem i z jiných štací teda.
11: Já tam mám, teď jsi mi připomněl...
10: To byla ta vaše titulová sezona s Michalem Bílkem 21-22.
11: No a já jsem ti volal, že jo, ale my jsme si volali...
12: Já tomu mám taky, no, povídej.
11: No já to řeknu zase, my jsme si jako průběžně volali i o tom Hradci a to a já vlastně, my jsme se pak bavili o posilách, tak jsme říkali Mejdr, jo, hele to tak zkusíme mu, já mu zkusím zavolat, jenom se ho zeptám, jak to cítí a ty si už tu dobu jako, ale to a Míra Koubek, který se to dozvěděl, tak samozřejmě mě atakoval s tím, že je to nepřípustný a to, a tak jsem mu jako odpověděl, že se prostě známe, že jsem ho trénoval v Sokolově, že prostě mu volám normálně a že mě to zajímalo, jaký má jako další ambice, takže to a nakonec prostě to nedopadlo do Plzně, ale dopadlo to jinak, no.
12: Jo, tam vlastně ono vtipný, teď, jak jsem to tady zmínil, tak fakt jako jsem měl nabídku, nevím, jestli by, že jo, protože těch věcí, které tam rozhodují o tom přestupu, jak je prostě strašně moc, že jo, ale vlastně jsem pak ve finále fakt měl jako ze všech třech týmů, co jsem jako chtěl, tak jsem měl jakoby možnost asi jako jít, kdybych se prostě si zarazil hlavu do písku a že chci semhle, tak bych jako, by mi asi nikdo jako nebránil.
11: Já bych ale řekl jednu věc, oný Karel Poborský zmínil, to není jako samozřejmě fantastický hráč, ale dal gol Portugalsku, který prostě zaregistroval celý svět a to je ten jeden moment, který ti změní úplně jako celou kariéru. Jo, to by se povedla ta sezóna a ty hráči to vnímají prostě, nebo ty funkcionáři těch ostatních týmů, hele, on zas nahrál na gól, tyvo. hele, oni vyhráli a zas nahrál na gol. Jo, takže to jméno prostě najednou začalo rezonovat, protože prostě to bylo jako překvapivý jméno a najednou to funguje takhle, že jako hele, teda, oni ho chtějí všichni. No.
10: Tak Hradec se hry zažil jako nováček sezonu skončenou se 6. místem a pochopitelně to se taky nečekalo. Nicméně vy jste tehdy po přestupu, když už se dostaneme do července 21 do Sparty, mluvil o nějaké té vizualizaci, že jste si to nějakým způsobem představovali. Je to možné, vzpomenete, Deník.cz, červenec 21. Takže třeba Václav Hladký, který se dostal téměř do Premier League, protože pak byl třeba náhradníkem v těch svých týmech, tak mluvil taky o určité vizualizaci, když chytal tehdy jako třeba dvojka v Liberci, nebo spíš nechytal, že se dostane takhle daleko. Tak spíš by mě zajímalo, jako jestli si vzpomenete, v jaké chvíli jste si představoval tady třeba jednou jdu za tím.
12: Tak jako určitě minimálně před tou sezónou, tak já mám na každý rok, mám prostě svůj vision board, svoje cíle jako napsaný a všechno jakovýho si rán, prostě
11: co,
12: sednu.
11: Co jsi říkal? Vision board, jo. Zařadíme do našeho.
10: A tabule představ třeba, no.
12: On je dobrý si to jako, abyste to viděl na těch očích, takže fakt jako si to vytiskne, že jo, nalepíš si to na zeď do obrazu, si to vždycky udělám, tak tohle si vždycky v lednu si sednu, řeknu si, OK, jaký jsou ty další mety, co chci dosáhnout a všechno tady to, jak si to tam vylepím, napíšeš si to do deníčku a jdeš za tom.
11: My tady máme jako linguistický kroužek, takže tohle to si tam přidáme.
10: Je pravda, že když si napíš... je to pravda, no, to je zajímavý přístup.
11: To je lepší na to koukat, to je pravda, no, tohle já jsem...
10: Třeba do poznámkového bloku, víš, aspoň se napíše za lidky.
11: Ty magnety, kde jsem všude byl, tak to je něco podobného.
12: Ne, on je fakt jako vtipný, že když se ono kolikrát, a ono to je i tady to právě jako to pravidlo, že... Já si to pak jako otevřu, teď třeba 3 roky naspátek si otevřu jakoby ten deník s těma cílema a já už na ně zapomněl, jako já už ani nevím, že třeba tam bylo, že si chci koupit, nevím, motorku třeba a vlastně já to otevřu a najednou, tyhle to už mám vlastně, že vlastně pak ti to do toho života tak jako chodí a ty to bereš jako automaticky, ale přitom jakoby to je nějaký ten progres, ta cesta, že jo.
1: Repríza pořadu Desítka Pavla Horváta.
10: A jak jsou ty cesty vlastně různé? Vy jste tehdy putoval do Sparty, za vás šel Adam Gabriel, který dneska je v Midtjyllandu, tedy v Dánsku a vlastně jméno Jan Mejdr se objevilo ve Spartě po nějakém čase, protože vy jste odchovanec tohoto klubu, ale nebyl to první Mejdr, který by ze Spartou získal titul. Můžeme si jednoho připomenout?
14: Samozřejmě to zásluha především kluků, že jo, protože kluci dělají trenéra a já si myslím, že jsme si nevybrali špatný hráče tady a že i ty hráči si myslím, že byli spokojení, což se projevovalo i prostě v účasti na tréninkách, ať už to bylo v Přeboru nebo teď v té divizi 2 roky, takže já musím říct, že z mojí strany spokojenost a od kluků taky.
10: Mně váš tatínek Pavel připomíná vás i po hlase, teda nějakým způsobem tou dikcí a tohle byl rozhovor z roku 2011, když myslím, že končil přední kopanině, ale on v roce 87 vyhrál titul ve Spartě, když začínal tu svou prvoligovou kariéru. Tak doma asi byli taky rádi, ne?
12: Tak to nevím, já si myslím, že mě ten táta úplně nějak jako zrovna i tady v tom vybírání potom nějak jako neomezoval. Spíš, jak jste tady zmiňovali, tak jako v té Spartě jsem byl, strávil jsem tam 18 let, že jo, potom jsem šel do toho Sokolova, takže ten vztah nějaký k tomu jsem tam měl větší a bylo mi to jakoby nejsympatičnější. I ten příběh je strašně jakoby hezký, že jo. I teď je o to hezčí, když k tomu se asi taky dostaneme, tak vlastně celý ten příběh, taková ta česká kapitola, tak se mi líbí, mělo to tak být.
10: Tak 2 roky, 2 tituly, kdo z vás to má, jak říkal klasik?
11: Ty ne.
10: Já ne, no Pavle, ty máš 5, no já ty,
11: ne, ale já to dělím 2 roky, 2 tituly, já taky nemám po roce titul. Jako.
10: Nemáš je přesně po roce. Jo, Viktorka měla 2015-16 vlastně, když si skončil pak jednou.
11: No, to by si furt slavil, to nejde.
10: Ale zase, když to člověk staví do kontrastu, to si určitě víte, že to je takové i dobré ve filmech, ale i v těch médiích to přece jenom postavit, že to pak vypadá ještě o to lépe, ale u vás to není jako hrané, protože začátek ve Spartě a pak teda ta cesta k tomu titulu, to byla pořádně křivolaká cestička od toho Vikingu Stavanger, od Liberce.
12: Já jsem za to rád, že jsem si tam vlastně zažil všechno, že jo? Že můžu říct i, mám takovou tu vidinu, jak se i ty lidi, že jo? Protože zatím jsem to vnímal jenom prostě z médií, že jo? Z televize, že jo? Když se tý Spartě, že jo, nedařilo a takhle, tak jsem teď rád, že jsem si to zažil i na vlastní kůži, ten začátek tý Spartě, že vím, jak se ty lidi jakoby chovají a že to není úplně jakoby příjemný, takže já si myslím, že tady ty časy vám jakoby hodně ukážou, ono slavit, když se každému daří, tak je docela dost jednoduchý, ale tady v těch chvílích se fakt jako potom ty lidi jako ukážou, ty pravý charakterové, takže jsem za to strašně moc rád. že i taková fáze tam byla. Já jsem tu cestu tam měl, řekl bych, mnohem jakoby těžší třeba než ostatní kluci, pak díky různým věcem, ale mělo to všechno, no. Ten příběh je dobrý.
10: My jsme tady s Pavlem hostili Davida Pavelku a vzpomínali jsme na to, že když jste v derby tehdy dostali v Edenu 4, tak jste jeli do Plzně, kde tehdy ještě Pavel byl s Michalem Bílkem, je to možná 22-23 ta sezona.
11: No, tam si myslím, že kdyby jsme Spartu porazili, tak tam byly změny.
10: Mluvili jsme s Davidem Pavelkou a shodli jsme se, že to určitý zlom byl.
11: Tehdy. No, to určitě, to, jak ten zápas byl remízový a vlastně z toho rohu, myslím, že to byl roh, že vlastně Dáva dal gól a všechno se to otočilo. No. Hmm.
12: Jo, jako asi s váma nezbývá než souhlasit, já si taky myslím, že to byl nějaký ten rozhodující moment, že se to zlomilo a říkám, ten příběh je hezký. Hmm.
10: Pak vlastně slavení toho titulu, ke kterému jste došli tou velkou šňůrou vítězství, vy jste u toho vlastně byl tu první sezonu pravidelně, takže dá se říct, když teď zpětně, třeba ta první sezona ve Spartě životní, nebo to takhle neberete, si to takhle neřadíte?
12: Ne, to takhle neberu, zároveň já jsem taky, že jo, nepřipsal jsem si tam žádný ty čísla, že já jsem se té první sezóně hodně jako naučil a z té mentální stránky, protože taky já jsem vlastně tady do té doby, takže jsem v těch velkých týmech prostě nebyl, nehrál, jdete nějak jako postupně a najednou tady ta první sezona tak byla fakt pro mě i z toho osobního života, co se tam dělo, tak byla fakt jako těžká na tu hlavu a mě nejvíc posunula tou hlavou, že fakt jako, ať jako na tom hřišti blokovat nějaký různý negace, nějaký komentáře a takové věci, že vlastně jsem chtěl být vždycky prostě mentálně odolný, jak třeba právě vždycky zmiňuji jako Láďa Krejčí, kterýho jsem tam měl možnost žil zažít a jako ten člověk, jak má nastavenou hlavu, to je prostě neskutečný. A právě jsem říkal, ty chci být jako on, ale ten Krejda si taky něčím prošel a já jsem si hol taky musel něco vyžrat, a aby mě to posílilo, aby mě to někam posunulo. Takže já ten první rok vnímám, že byl jsem tady u těch důležitých momentů, že jsem měl přesně to štěstí, že vlastně že mě brali přesně jako toho defenzivního hráče a vzhledem k tomu, že my jsme byli ten tým, který úplně té hře, tu první sezonu jako nedominoval, že jo, právě v té Plzni, že jo, tak to byl čistě fakt jako, jsme to tam ubojovali, že jo, tak
10: vlastně. Se pamatuju pak to derby ještě v nadstavbě 17% držení míče, ne?
12: Jo, jako byli jsme spíš ty právě z toho bloku a vyráželi jsme jako dopředu, takže to i víc mě vyhovovalo, i trenér Priske vlastně si myslím, že tady to dost dobře věděl, že se tady v tom na mě může do té defenzívy spolehnout, proto jsem ty možnosti vlastně jako dostával a jak říkám, hodně jsem se ten rok jakoby naučil a byla to pro mě taková jako největší asi lekce jakoby v té kariéře.
11: A teď teda trošku bulváru, a seš Slavič nebo?
12: Tak asi musím říct, že...
11: Ne, já bys nebyl jenom dokonalej, no tak...
12: Ne, to já ti k tomu řeknu jednu myšlenku. Po každý, když se někam šlo, a to bylo třeba, že jsme přesně den nespali, dva dny nespali a řekl se, hele, středa tady, parník, nevím, cokoliv, tak jsem říkal, že to je ten moment, který nechci vyměnit za spánek, protože už nemusí přijít. Takže já byl ten yes man v tu dobu a prostě cokoliv jako se řeklo, tak říkám, jdu, chci být u toho. Jako chci mít všechny ty vzpomínky, o kterých přesně si pak sedneme a budeme si o nich povídat. Takže teď asi nebudu vyjmenovávat, které vzpomínky všechny to byly, ale pokud něco někde vyplave, tak je velká pravděpodobnost, že jsem tam byl taky.
11: Já řeknu jednu historku, když já jsem byl jako mladý ze Spartou na tom parníku, tak mě utkvěla jedna věc, nebudu jmenovat toho hráče, to je jedno, a normálně tam byl tác s grilovanýma kuřatama a já si uvědomuji, jak otevřel to okýnko dole a ty kuřata nasypal do té Vltavy a říkal, žerte ryby. A teď tam hodili ten tác a teď mu je říká, a ten tác tam neházej. A jo, tam hodili ten tác a já si, možná je to jako jenom taková moje jako unikátní vzpomínka, že jsem říkal, tam hodil asi a jim 8 půle kuřete a řekl, žerte ryby, tak jsem si říkal, která ryba ve Vltavě asi bude žrát grilovaný kuře, no.
10: No moc těch masožravých tam snad nežije teda. Tam člověk,
11: teď už kupujíš. Možná, jo.
10: Když já Mejder pak vlastně přihrál na ten jeden gol Birmančeviče při svém posledním nakonec vystoupení, v tu dobu jsme to ani nevěděli. My jsme tehdy už vysílali desítku na jaře 24, tak jsem tady vypichoval ta vaše slova, že jste to nějakým způsobem přijímal i vzhledem k tomu, že jste zažil horší situace, než je boj o místo v jednom z elitních celku v Česku, ale ten konec nakonec přišel, protože jsme se bavili v kontextu, nakopne se zase, jak to bude. Vzpomenete, kdy zhruba jste tak tušil, že už to teda nepůjde? Jako ve Spartě, myslím, že už tam nemáte vlastně místo.
12: No, tak ono asi hned od začátku ty karty náč byly právě hozený, že...
10: A na začátku jste hrál pak Teplice, že jo, Kodaň? Říct,
12: jako, že ta Kodaň právě jsem hrál první kolo hned s Olomoucí, kde jsem mohl dávat gól a vlastně ten jsem zápas mi povedl všechno a právě do té druhé sezóny jsem šel s tou čerstvou hlavou a fakt jako dobrou, cítil jsem se fantasticky, fakt jako jsem po té dovolené i na Bali jsem si zažil různé věci a tady to, byl jsem tam sám, takže hodně věcí jsem si srovnal a vrátil jsem se fakt dobře připravený a jak říkáš, vlastně ta Kodaň začala suprově, první kolo s Olomoucí proti Teplicím, teď někde na mě vyskočila ta fotka, tyjo, tak jsem dával tyčku, tyjo, vlastně, že jsem si říkal, ty vole, já byl tak blízko od toho jako gólu. Mm. A pak před tím Zářebem, pokud se nepletu, tak jsem se zranil a přišel vlastně Angelo Preciado a to je prostě fotbalista. Já doteď jsem s ním v kontaktu, psal jsem mu právě jako portugalsky, oni si jako španělština a portugalsky, oni si trošku rozumí, tak jsem se mu snažil, že on je Brazílii teď, jo, takže vlastně, tak si myslím, že něco umí, takže jsme si i ne.

0: těch tréninkách a tady to, sice těch lidi se k vám nějak jako chovají, že už třeba nejste v té jedenáce a koukáte, že jo, na hřiště, když se ty týmy jako připravují, tak jste za lajnou, že jo, a tady to, takže to v období bylo zase těžký, protože jsem tady to vlastně od Sokolova, od první půl sezony, jak jsem to nezažil, že jste vlastně takhle, takže zase lekce tady v tom, nějakým způsobem s ním pracovat, že jo, nějakým způsobem prostě najít tu motivaci pořád, že jo, i když nehrajete, ta možnost tam ani není a pořád prostě makat, protože nikdy nevíte, kdy ta šance přijde. No a přišla v těch Budějovicích, kdy oba dva dostali, že jo, červenou. Myslím si, že jsem tu šanci nechytil špatně, že vlastně jsem dostal nějaký to hráče toho zápasu, že jo, nebo něco podobného. A pak jsem tu šanci potom zase už nedostal, takže to už jako bylo tak jako jasný, že jo. A už právě jsem chtěl odejít i jako sám, no.
1: Ještě jenom už se blížíme ke konci. Jsi mi dal zajímavou myšlenku, seš rád sám?
0: Jsem rád sám. Je to nebezpečný.
2: Jako se svými myšlenkami myslíte hlavně.
0: Je to... Když to umíte, tak si myslím, že to je hodně nebezpečný, protože je potřeba se socializovat. Tak my lidi se rádi jako socializujeme, jsme k tomu podle mého tak jako předurčený a je pak jakoby horší hledat podle mého ten protějšek, protože jste dost vybíravej, protože už jen tak asi s někým na kafe nebo takhle, na kafe, do vztahu jako nejdete, protože pořád jako vidíte tu vidinu, že můžete být sám. Jako no, takže...
1: Tak ty jsi to tady zmínil, tak na motorce seš sám, ne?
0: To je super koníček.
2: No, tak to jsou zajímavá slova, jenom připomenu, Jan Mejdr, dvojnásobný mistr ligy, vítěz poháru, taky vítěz druhé ligy, bilance v první lize zatím 63 zápasů a teď další budoucnost před ním, ale chci se ještě dostat na závěr k tomu tématu, které se týká konce června.
3: Repríza pořadu desítka Pavla Horváta.
2: A já k tomu pustím jednu písničku krátce. Tak my jsme to jako kluci zbožňovali, když Eric Cantona nebo Thierry Henry a těchto borci vytáhli taky ten bílo-zlatý míč a dávali si takzvanou Joga Bonito.
1: Tak jenom rychle myšlenka prostě, no. Mě to mrzí, že jsem tam nemohl bejt.
2: Otevřené hřiště v Praze na Vltavské.
0: Je to tak, no, já vlastně nevím, takhle v rychlosti,
2: pro koho to
0: teď
2: je?
0: Jsem docela pod tlakem.
2: Prostě když tam teď Pavel by chtěl si jít zakopat s Patrikem, třeba se synem, no tak je to otevřené?
0: Tak je to otevřené, je to veřejné hřiště, spravované normálně městskou částí, která se stará, že o úklid a podobně, Praha 7, takže každý si tam může jít zakopat. A jak říkám, já si myslím, že mě to nějakým způsobem teď v tom fotbale chybí, že ten fotbal se posouvá hodně do toho fyzična a podobně a té radosti, že jo, tam je podle mýho míň a míň a o to více cení, když ji tam někdo do toho dodá. Ale tak my jsme takhle vyrůstali, že jo, na tom hřišti, kdy jsme si kopali před tou školou a všechno podobně. A já jsem to nějakým způsobem od toho covidu začal vnímat, že ta doba se nějak jako uchyluje víc do toho onlineu. A řekl jsem si, že nebudu ten, co na to bude nadávat, ale budu ten, který nějakým způsobem půjde proti tomu a zkusí zase ty lidi třeba nějakým způsobem jinak namotivovat. No, tak vznikl tenhle projekt.
2: A je to docela nadčasové, respektive aktuální, jak to člověk bere, protože se hodně teď mluví o českém fotbale, že mu chybí ta fotbalovost a možná třeba i větší technické dovednosti mládeže, která vyroste na hřišti Jana Mejdra. Nejen možná v Praze, na Vltavské uvidíme, co dál bude, tak třeba pronikne pak zase dál do světa. A to si myslím, že je docela hezká tečka, ale na druhou stranu jsme toho strašně moc nestihli. Tak doufám, že teda si někdy uděláte čas a pozvete, respektive přijmete pozvání od Pavla. Moc vám děkujeme, že jste přišel. Jan Mejdr tady byl.
0: Já děkuju za pozvání.
1: Tak já doufám, že to nebude u dalšího zranění, že až bude nějaká pauza třeba letní nebo zimní, tak díky, že jsi přišel a hodně zdraví hlavně.
0: Děkuju.
2: A děkujeme Pavlovi Horvátovi. Opět pozval výjimečného hosta. Pavle, měj se hezky a těšíme se na slyšenou.
1: Díky za pozvání ke mně. Na slyšenou.
4: Posloucháte Radiožurnál Sport a my pro vás máme připravené už aktuální zprávy, a to včetně informací z dopravy nebo o počasí.
5: Radiožurnál 7 hodin. Poslechněte si zprávy Jany Utendorské.
6: Ministerstvo školství plánuje prodloužení povinného předškolního vzdělávání. Pobřeží Tajvanu a jihovýchodní Číny dorazil tajfun Bávý. O titul ve Wimbledonu se dnes utkají dvě české tenistky, Karolína Muchová a Linda Nosková. A bude slunečno, během dne přechodně více oblačnosti, teploty do 29 stupňů.
3: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
6: Děti možná budou muset chodit do školky povinně 2 roky místo 1. Plánuje to ministerstvo školství. Od změny si slibuje, že se jim bude v začátku školní docházky dařit lépe než teď.
7: Čím dříve podle ministra školství Roberta Plagy za ANO děti

0: Dostanou podporu a začnou se připravovat na školu, tím vyšší mají šanci ji zvládnout dobře. A změna má pomoct i základním školám, aby do prvních tříd přicházely děti lépe připravené.
1: Školy potřebují více psychologů, speciálních pedagogů a odborníků, kteří pomohou dětem i učitelům. A pomoc musí přijít co nejdřív, už v mateřské škole.
0: I podle Asociace předškolní výchovy může delší čas ve školce dětem usnadnit nástup do první třídy, říká předsedkyně jejího výboru Hana Splavcová.
2: V České republice sice máme zavedené povinné předškolní vzdělávání pro pětileté děti, ale i tak se nedaří některé děti aktivně do předškolního vzdělávání zapojovat.
0: Podrobnosti změny chce ministerstvo představit v září. Tereza Hybšerová, Radiožurnál.
3: Tajfun Bávi dorazil k pobřeží Tajvanu a jeho východní Číny. Podle meteorologů je to nejsilnější bouře za posledních 10 let. Široká je asi 1000 kilometrů. Úřady už zavřely školy. Na některých místech je úplně přerušená námořní i letecká doprava. Region se přitom stále potýká s následky předchozího tajfunu Majsak.
4: Lidé ze svých zatopených domů s hrůzou natáčejí kalnou řeku plnou smrtelně jedovatých kober, které jim odřízly cestu do bezpečí. Ve městě Hengčou vyplavila voda stovky nebezpečných plazů s farem, kde jsou zvířata chována na maso i pro farmaceutické účely. Úřady už evidují několik smrtelných uštknutí. Ve městě Kuejkang pracovníci zoologické zahrady odmítli evakuovat ohrožená zvířata a zamkli je v klecích. O několik hodin později se utopily stovky zvířat, včetně lvů, zeber nebo poníků. Ještě zraněni jsou medvědi a vlci. Z východní Asie David Jakš, Radiožurnál.
3: Sdružení dobrovolných hasičů Čech, Moravy a Slezska bude mít nové vedení. Zvolí ho na dnešním celostátním sjezdu v Ostravě. Sbory dobrovolných hasičů zajišťují spolu s profesionály požární bezpečnost po celém Česku. Podle mluvčí sdružení Ireny Špačkové usilují o nejvyšší post v organizaci dva kandidáti.
5: Nejvyšší orgán na svém jednání po 5 letech zvolí nové vedení. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska je s více než 350 tisíci členy největší neziskovou organizací v zemi. Díky více než 63 tisícům mladých hasičů jsme zároveň největší organizací pracující s dětmi a mládeží.
3: Začíná oprava Hlávkova mostu v Praze. Silničáři musí zpevnit železobetonové desky ve středu konstrukce. Směrem do Holešovic bude do konce srpna průjezdný jen jeden pruh místo dvou. V opačném směru bude provoz bez změny, říká mluvčí technické správy komunikací hlavního města Barbora Lišková.
6: Samotná oprava se dotkne i tramvajové dopravy, kdy vyloučíme dopravu mezi Vltavskou a Těšnovem. Práce jsou naplánovány na necelé 2 měsíce a předpoklad ukončení je nejdéle do 31. srpna.
7: Sport. O nejslavnější tenisový titul se od 17 hodin utkají v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport Karolína Muchová a Linda Nosková. K finálovému duelu v Wimbledonu tak nastoupí spoluhráčky z předloňských olympijských her v Paříži, které se velmi dobře znají, pokračuje Karolína Muchová.
8: Tak tenisově samozřejmě, ale vídáme se prostě každý skoro týden, každý druhý týden na těch turnajích, domluváme se tréninky, protože je to fajn, on je takový pohodář, já taky. Myslím, že jsme se nejvíc asi zblížili při té olympiádě, máme hezký vztah.
7: Fotbalisté Španělska prošli do semifinále mistrovství světa, Belgii vyřadili po výhře 2-1 a v souboji o finále je v úterý čeká Francie. A rychlostní kanoista Martin Fuchsa vyhrál v Montrealu i na 3. letošním světovém poháru závod na kilometrové trati. Český reprezentant si v Kanadě dojel pro 23. pohárové vítězství v kariéře.
9: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Omezení na D1 u Velkého Beranova a také u Divišova. Na D1 z Brna ve směru do Prahy dejte pozor za sjezdem na Měřín. Na 122. a 119. kilometru je až do neděle omezení. Projíždí se tam vždy levým pruhem, výraznější zdržení nenaberete. D1 ještě jednou směrem do Prahy opatrně za sjezdem na Vlašim. Mezi 42. a 41. kilometrem pracují silničáři ve stoupacím a prostředním pruhu. Na pražském okruhu směrem na D1 trvá omezení za sjezdem na Plzeň. Na 22. a 0,5. kilometru je blokovaný pravý pruh. U závěra by měla trvat do 8 hodin ráno. Kolem se projíždí pomaleji. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
9: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Bude převládat slunečné počasí, během dne může být přechodně až oblačno. Teploty dnes vystoupí na 25 až 29 stupňů, na severovýchodě území bude jen kolem 23. Tolik zprávy.
7: Krásné a troufám si říct tenisové ráno ve společnosti Radiožurnálu Sport.
9: Radiožurnál Sport a Karel Schamberger.
7: 7:05 a probouzíte se do historického dne pro český tenis. Vůbec poprvé v historii obsadili finále ženské dvouhry Wimbledonu dvě Češky, a to Linda Nosková a Karolína Muchová. Finále začne v Londýně v 17:00 a my vám ho nabídneme na této stanici v přímém přenosu od našeho reportéra Jaroslava Plašila. Hlavní téma dnešního dne, teď už Imagine Dragons.

0: It's time, je čas a to teď na atletiku ve vysílání radiožurnálu Sport. Čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel doběhla třetí na mítingu Diamantové ligy v Monaku časem 49,44 sekundy. Česká atletka zaostala jen o 0,07 za svým nedávným osobním rekordem z Paříže. Vyhrála olympijská šampionka Paulinová z Dominikánské republiky a to před Američankou Butlerovou.
1: Atletické mistrovství České republiky se blíží. Sledujte s námi domácí atletické hvězdy na plzeňském stadionu s nově postavenou unikátní tribunou. Vychutnejte si boje o mistrovské tituly i o účast na blížícím se evropském šampionátu v Birminghamu. O víkendu 25. a 26. července v Plzni. Více na webu atletika.cz, Facebooku a Instagramu Česká atletika. Zpravodajské vstupy a reportáže z akce uslyšíte ve vysílání radiožurnálu, mediálního partnera Českého atletického svazu. Akci by nebylo možné realizovat bez jeho partnerů, kterými jsou České dráhy, Inpol a Plzeňský kraj.

0: Až do dneška dělali řadu věcí společně, ale ve finálovém zápase Wimbledonu budou stát na kurtu proti sobě. O nejslavnější tenisový titul se od 17 hodin i v našem přímém přenosu utkají Karolína Muchová a Linda Nosková. Nečekané spoluhráčky z předloňských olympijských her v Paříži.
1: S Kajou byla strašná jako sranda a hlavně na tom kurtu, že vlastně ani jedna jsme nečekali, že budeme bojovat o medaily. Škoda, že to nevyšlo nakonec.
2: Myslím, že jsme se nejvíc asi zblížili při té olympiádě a máme hezký vztah.
3: Tomuto olympijskému příběhu pomohly i nešťastné okolnosti. Původně nominovaná Markéta Vondroušová se tenkrát zranila a o hry v Paříži přišla. A tak vznikl nový pár a s ním je kamarádský vztah mezi oběma hráčkami, které spolu běžně trénují na turnajích.
2: Vídáme se prostě každý skoro týden, každý druhý týden na těch turnajích, domlouváme se tréninky, protože je to fajn, Linda je takový pohodář, já taky.
3: Vypráví Karolína Muchová, která se také s Lindou Noskovou rozehrávala před semifinálovými zápasy na centrálním kurtu. A i s touto minimální zkušeností se slavným místem své duely obě hráčky zvládly.
2: Popřáli jsme si hodně štěstí.
3: Teď budou hrát Karolína Muchová a Linda Nosková proti sobě na profesionálním okruhu podruhé. Loni na US Open vyhrála 2-1 na sety Muchová. Jak to bude tentokrát, se můžete dozvědět i z našeho přímého přenosu po 17. hodině. A výhodou je, že vyhraje Češka, říká slavná česká rodečka Martina Navrátilová.
4: Češka vyhraje a aspoň nemusím nikomu fandit.
3: Martina Navrátilová získala právě ve Wimbledonu svůj první z 18 titulů z grandslamové dvouhry. Z duely proti krajankám nebo rodečkám ze stejné země má přitom sama hodně zkušeností. Vždyť proti tenistkám ze Spojených států, kam emigrovala, nebo z Československa, kde se narodila, hrála ve finále singlu 23krát z 32 utkání. To jsou tedy přibližně 3/4 finálových zápasů ve dvouhře na grandslamech. Z Londýna Jaroslav Plašil, Radiožurnál.

0: 7 hodin a 19 minut posloucháte Radiožurnál Sport. Španělé porazili 2-1 Belgii a na mistrovství světa ve fotbale postoupili do semifinále. V něm se na turnaji v Severní Americe utkají s Francii, a to v úterý. Zápas v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport, tedy mezi Španělskem a Belgií, komentoval Tadeáš Skalický, který už je s námi ve studiu. Vítám tě, dobré ráno.
1: Hezké ráno.
0: Tak jak ti ten zápas bavil?
2: Moc mě bavil. Španělé byli o něco lepší v celém tom zápase. Belgičané nebyli vůbec aktivní, hodně pasivně hráli s favorizovanými Španěly a úřadujícími mistry Evropy. A musím říct, že přesto, že to utkání bylo hodně vyrovnané, co se týče skóre, dlouhou dobu, bylo to až do 88. minuty 1-1, tak Španělé si herně zasloužili postoupit víc.
0: Rozhodl znovu takový střídající Žolík a Mikel Merino, připomeňte jeho příběh.
2: Mikel Merino je mužem, který v dresu Arsenalu, i přestože je středním, možná dokonce defenzivním záložníkem, tak nastupuje často jako podhrotový nebo hrotový hráč právě kvůli tomu, že mistr anglické Premier League v téhle sezóně neměl úplně klasického útočníka, tak využíval právě i třeba Merina na téhle pozici desítky. No a on dokázal rozhodnout nejen osmifinále, kdy Španělé tedy znovu o gól porazili Portugalce 1-0. A to bylo až v nastavení druhé půle. No a teď znovu nemuseli do prodloužení, protože i Belgii porazili v závěru, gólem v závěru právě znovu to byl Mikel Merino. No a tam byla obrovská chyba brankáře Belgie Lamence, který přišel během utkání do hry v nějaké 70. minutě, myslím, střídal za zraněného Thibauta Courtoise. No a ránu, která na něj šla z nějakých 25 metrů před sebe, vyrazil, i když to nebyl vůbec těžký zákrok, a Mikel Merino byl prvním mužem u balónu a dokázal dorazit míč za jeho záda.
0: To je samozřejmě věc, na kterou se zeptáme i našeho fotbalového experta Pavla Horváta a potom po 9. hodině tady na Radiožurnálu Sport. Teď jsme ale ve studiu ještě s Tadeášem Skalickým, který komentoval včerejší postup Španělů do semifinále přes Belgii 2-1 na mistrovství světa. Je to evropská cesta vyřazovací fází pro Španěly?
2: Ano, oni vyřadili před Portugalskem a teď tedy i Belgii i Rakušany. Mě docela zaujalo, že jak proti Portugalsku, tak proti Belgii byli výrazně herně lepší, ale v obou těch zápasech vlastně zvítězili jenom o gól. A proto mě zajímá, protože teď je čeká Francie, jak to bude, protože Francouzi jsou zatím extrémně dominantní na tomhle šampionátu. Vlastně jediný zádrhel měli v osmifinále, tuším, s Paraguají, kde to nevypadalo až tak dominantně, ale i teď proti silnému Maroku si to vítězství pohlídali. A to znamená, že pro Španěly to vůbec nebude jednoduché. Mnoho lidí je typuje na celkové vítěze, na mistry světa. I třeba Pavel Horvát, jak včera zmínil, během přímého přenosu na Radiožurnálu Sport z toho večerního utkání Španělsko-Belgie, tak jsem zvědavý. Ještě se vrátím na chvíli k Lamencovi, protože hodně zajímavou zprávou přišla ČTK, která zveřejnila slova Thibauta Courtoise po zápase Španělsko Belgie, a belgický golman, belgická jednička, přiznala, že on nechtěl odejít ze hřiště v té 70. minutě, když tedy byl nějakým způsobem zraněný. Řekl konkrétně: na začátku druhého poločasu mě při výkopu píchlo v noze, pak jsem ale předvedl pár zákroků a při nich mi to nevadilo. Jen při dlouhých výkopech to bylo horší. No ale v hydratační pauze, podle slov Thibauta Courtoise, Rudy Garcia, trenér Belgie, řekl, že ho vystřídá. Přišel na hřiště Lamens, no a ten udělal tu zásadní chybu, která stála Belgii místo na mistrovství světa.
0: A tak si semifinále zahrají v úterý Francie proti Španělsku, ale ještě je potřeba doplnit to druhé semifinále, které nezná zatím ještě ani jeden tým, a to se rozhodne vše dnes večer, lomeno dnes v noci našeho času. Tak jaký program nabídneme i tady na Radiožurnálu Sport?
2: Ano, já se budu moc těšit na to, že budu moci poslouchat přímý přenos Radiožurnálu Sport z utkání Anglie-Norsko. To by mělo začít ve 23 hodin stejně, právě jako přímý přenos na naší stanici. No a doplním, že poslední čtvrtfinále toho letošního mistrovství světa by mělo začít ve 3 v noci našeho času, tedy v noci na neděli, dnes je sobota, a měli by se v něm utkat Argentinci a Švýcaři.
0: Říká Tadeáš Skalický, ano, dnes je sobota 11. července a vy posloucháte Radiožurnál Sport.

0: Ve vysílání radiožurnálu Sport můžete každý den slyšet některou z našich moderátorských osobností.
1: Fotbal má u nás pod palcem Pavel Horvát, tvář populární talk show Desítka. V éteru v pondělí a ve čtvrtek dopoledne.
2: Krásný den, milí posluchači radiožurnálu Sport. Zapnuli jste si Desítku Pavla Horváta. Pavle, vítej.
3: Dobrý den.
0: V nejvyšší české soutěži nazbíral přes 400 startů a je členem klubu ligových legend.
1: Domácí titul Pavel Horvát slavil hned pětkrát, z toho třikrát v dresu Plzně.
4: Pod Pavlem Vrbou se utvořil prostě tým, který jednoznačně si to zasloužil, a pro mě veliký měřítko toho, jaký tady byli hráči, je to, že vlastně většina z nich prošla potom reprezentací, ať už českou nebo slovenskou, a to si myslím, že jasný důkaz toho, že ty hráči byli a jsou skvělí.
0: Týmových trofejí náš expert vyhrál dost. Hned šestkrát ovládl český pohár. Se Sportingem Lisabon má portugalský a s Galatasarayem Istanbul turecký titul. A zážitky má taky z exotického angažmá v japonském Kobe.
4: Přijeli jsme, zemětřesení, a jednou se začala klepat zem. Nic velkýho, že jo, tak oni se jenom tak jako chytli Japonci, no a pokračovali, že jo, to bylo 30 vteřin.
1: Díky svým výkonům se Pavel Horvát dostal i do reprezentace, se kterou se zúčastnil mistrovství Evropy v roce 2000. Celkem za národní tým nastoupil do 19 zápasů.
4: Pro mě to byla největší jako čest a největší zážitek vlastně ze všech těch lig mistrů, a to bylo stát v Bruselu jako v reprezentačním dresu v přátelském utkání proti Belgii. Měl jsem husí kůži, když hrála hymna.
0: Pavla Horváta můžete v našem vysílání slyšet nejen v talk show Desítka, ale i v pravidelných vstupech k aktuálním fotbalovým tématům nebo v roli spolukomentátora vybraných zápasů.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
5: Radiožurnál půl osmé. Jana Utendorfská připravila zprávy.
6: Česko do iniciativy na pomoc Ukrajině poslalo zhruba 140 milionů korun. Uvedl to předseda SPD Tomio Okamura s tím, že jde o nevratný krok a SPD k němu má výhrady. S premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO a dalšími koaličními politiky včera jednal. U podobných rozhodnutí jsou podle něj v budoucnu nutné předchozí konzultace. Peníze do programu podal tento týden přesměroval ministr zahraničí Petr Macinka z Motoristů. Je světový den populace, má upozornit na současné demografické problémy lidstva. OSN ho poprvé vyhlásila před 37 lety, přesně dva roky poté, co světová populace dosáhla 5 miliard lidí. Na Zemi teď podle odhadů žije asi 8 miliard 300 milionů lidí. Celkové počty tak dál rostou a podle OSN dosáhnou vrcholu kolem roku 2080, kdy bude mít planeta přes 10 miliard obyvatel. Na Bahamách se krátce před přistáním zřítilo menší letadlo značky Cessna. Policie potvrdila smrt pilota a dalších nejméně 9 lidí na palubě. Jejich státní příslušnost úřady nezveřejnily. Příčiny nehody zatím nejsou jasné. Stroj vlastní společnost Flamingo Air, které ministerstvo dopravy nařídilo dočasně odstavit všechna letadla. Ve stejný den totiž na palubě jiného jejího stroje vypukl požár. A návštěvníci Hukwald mají možnost přespat na tamním hradě. V létě jsou připravené celkem 4 termíny. Účastníky čeká ohňová show nebo pozorování netopírů. Přespat mohou ale i na bývalém pohřebišti.
0: Sport.
6: Tenistky Karolína Muchová a Linda Nosková zabojují o wimbledonský titul ve dvouhře. První čistě ženské finále z travnatého grandslamu začne v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport po 17. hodině. A fotbalisté Španělska prošli na mistrovství světa do semifinále. V Los Angeles porazili Belgii 2-1 a v dalším kole play-off je čeká Francie.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Omezení na D1 u Velkého Beranova a také u Divišova. Na D1 z Brna ve směru do Prahy zbystřete za sjezdem na Měřín. Na 122. kilometru a následně 119. kilometru pracují silničáři. Projíždí se vždy levým pruhem, zatím bez kolony. Na D1 směrem do Prahy ještě zůstaneme. Za sjezdem na Vlašim mezi 42. a 41. kilometrem se pohybují vozidla údržby prostředním a pravým pruhem. Na Pražském okruhu ve směru na D1 zpomalte za sjezdem na Plzeň. Na 22. a 5. kilometru trvá omezení, projíždí se pouze levým pruhem, v místě se zpomaluje. Na tahu 38 mezi Jihlavou a Havlíčkovým Brodem počítejte se zdržením, a to zakřížení s D1. Za odbočkou na Střítěž pracují na novém povrchu, projíždí se Kivadlově a v obou směrech se tvoří kratší kolona. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Teploty už pomalu po východu slunce. To dnes vyšlo 2 minuty po 5. ráno. Stoupají. V Karlových Varech je aktuálně kolem 15 stupňů a skoro jasné nebe. Skoro jasno je i nad Prahou a teploměry tam ukazují už 17 stupňů. 16 stupňů je v Jihočeském Temelíně, je tam jasné nebe. Liberec hlásí kolem 14 stupňů. No a mlha se zatím drží na Sněžce. Je tam jenom 6 stupňů Celsia. V Jihomoravských Dukovanech skoro jasno a 16 stupňů, Brno hlásí také skoro jasné nebe se 17 stupni. Stejně tolik ukazují teploměry i v Ostravě, je tam oblačno a na Lysé hoře v Beskydech, tak tam je skoro zataženo a 10 stupňů Celsia. A jak bude přes den, to nám poví meteorolog František Šopko.
8: Dnes očekáváme převážně slunečné počasí, během dne může být přechodně až oblačno. Teploty vzduchu vystoupí na 25 až 29 stupňů Celsia, chladněji bude na severovýchodě území s teplotami kolem 23 stupňů Celsia.
3: Přes den se pak může místy rozfoukat mírný severní vítr a pokud chcete stihnout západ slunce, nastane 7 minut po 21. hodině. Noc na zítřek bude jasná a docela chladná. Někde klesnou teploty k 10 stupňům, aby zítra přes den vystoupaly třeba až ke 30. A potvrzuje to znovu i meteorolog František Šopko.
8: Zítra očekáváme převážně slunečné počasí, ale zejména v severovýchodní polovině území bude přechodně velká oblačnost. Na severovýchodě a východě se místy vyskytnou přehánky. Teploty vzduchu klesnou na 15 až 10 stupňů a přes den vystoupí na 26 až 30 stupňů Celsia. Na severu a východě území bude chladněji kolem 23 stupňů.
3: Od pondělí do pátku pak bude i nadále převládat slunečné počasí. Přehánky se objeví jen při zvětšené oblačnosti a to stále hlavně na severovýchodě našeho území, kde bude i v příštím týdnu chladněji kolem 25 stupňů. Jinde by se měly teploty stále pohybovat mezi příjemnými 27 a tropickými 31 stupni. To byly zprávy.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
9: Za večer

Kdo vyhraje fotbalové mistrovství světa? Otázka, na kterou má každý fotbalový fanoušek svou odpověď. Podělili se o ní i hráči mistrovské slávy, a to na svých sociálních sítích. Nejvíce slávistů v přípravě typuje Francii, a to včetně trenéra Jindřicha Trpišovského, který tam dal ale podmínku, že musí být fit francouzský kapitán Kylian Mbappé. Asistent Trpišovského Zdeněk Houštecký typuje, že titul obhájí Argentina. O tom se podělila Slavia na svých sociálních sítích. I Radiožurnál Sport má své sociální sítě. Najdete nás na Instagramu, Facebooku, síti X nebo třeba YouTube. Všude sdílíme, ať už to, co jste nestihli v našem vysílání, anebo zajímavé sportovní příběhy. A když už byla řeč o mistrovství světa, tak připomenu, že do semifinále šampionátu postoupili Španělé po výhře 2-1 nad Belgií. O postup do finále si zahrají v úterý proti Francii. Dnes večer a v noci se rozhodne o dalších semifinalistech. Ve 23 hodin našeho času začne čtvrtfinále mezi Anglií a Norskem. Ve 3 ráno pak odstartuje duel Argentina-Švýcarsko. Vše v našem přímém přenosu. Už za moment všechny sportovní výsledky na jednom místě. Čeká nás sportovní přehled 7 hodin a 40 minut. Posloucháte Radiožurnál Sport.

0: Dvě české tenistky se utkají ve finále slavného Wimbledonu. V 17 hodin začne historicky první čistě české ženské finále dvouhry, a to mezi Lindou Noskovou a Karolínou Muchovou. A to v našem přímém přenosu. Teď o tom bude mluvit v úvodu sportovního přehledu Tadeáš Skalický. Dobré ráno.
1: Hezké ráno. Lindu Noskovou čeká v 21 letech proti Karolíně Muchové první grandslamové finále v kariéře. Jeden z jejich trenérů, bývalý úspěšný deblista Lukáš Dlouhý, si ale nemyslí, že by měla být nervózní. Ve speciálu radiožurnálu Sport mluvil o nebývalé mentální síle Noskové.
2: Nejlepší vlastnost je vlastně ta hlava, ta bojovnost, vlastně jak dokáže zůstat klidná a hrát ty údery tak, jak ona si vymyslí, tak, jak ona je má naplánovaný, a vlastně nekouká se doleva, doprava, co hraje soupeř. A jde si pořád za tím svým, jak ona to má vymyšlený, a vlastně v tom je nejlepší.
0: A my vám reprízu speciálu tenisového radiožurnálu Sport nabídneme tady po 10. hodině. Teď už fotbal, Španělé porazili 2-1 Belgii a na mistrovství světa ve fotbale postoupili do semifinále. V něm se utkají v Severní Americe a Mexiku proti Francii, a to v úterý. Utkání v 88. minutě rozhodnul gólem španělský útočník Arsenalu Mikel Merino.
3: Obviously it's a massive step for us playing in semifinals after.
4: Je to pro nás velké vítězství. Po 16 letech jsme znovu v semifinále mistrovství světa. Přijeli jsme sem hrát proti nejlepším týmům planety a teď nás čeká Francie. To je zápas, o kterém jako malé dítě sníte.
3: One of those games that you dream of when you're a kid.
0: Večer si o postup do semifinále zahraje Anglie proti Norsku. Utkání začne ve 23 hodin našeho času, stejně jako přímý přenos na radiožurnálu Sport. Na naší stanici nabídneme i noční čtvrtfinále od 3 hodin mezi Argentinou a Švýcarskem.
1: Fotbalisté Slavie neodehrají úvodní dva domácí ligové zápasy nové sezóny před prázdnými tribunami. Pražský klub může díky úpravě v řádech pozvat na stadion v Edenu děti do 12 let, které budou v doprovodu dospělých. Slavia si má odpykat druhou část disciplinárního trestu z minulého ročníku. Derby se Spartou se totiž kvůli výtržnostem fanoušků nedohrálo.
0: Fotbalista Michal Ševčík po návratu z hostování v pražské Spartě v nadcházející sezóně nezůstane. 23-letý ofenzivní záložník míří totiž na další hostování, tentokrát do Legie Varšava. Hráčovo angažmá se může za rok změnit v trvalý přestup.
1: Rychlostní kanoista Martin Fuchsa vyhrál kilometrový závod světového poháru v Montrealu. Olympijský vítěz z Paříže tak v elitním seriálu slavil 23. triumf v kariéře. V aktuální sezóně vyhrál po třetí v řadě. Fuchsa v Kanadě navázal na vítězství na kilometru v Segedu a Brandenburgu.
5: To byl určitě nejtěžší z těch všech z pohledu toho, že jsme vlastně jeli proti větru, takže ta trať byla určitě nejdelší. Zároveň jsem si v tom našel nějakou tu pohodu, dokázal jsem šetřit síly. Na závěr, když jsem najížděl do toho posledního finish, tak jsem to zkusil trošku zvednout. Cítil jsem, že se nikdo moc nechytá, což mě strašně moc uklidnilo, a říkal jsem si, že teď už to snad dotáhnu do zdárního konce. V jednu chvíli jsem si říkal, že jsem si nepovolil až moc. Naštěstí mi to jako hezky vyšlo a dokázal jsem tady v Kanadě vyhrát.
0: Čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel doběhla třetí na mítinku Diamantové ligy v Monaku. Výkonem 49,44 sekundy proměnila i svůj čtvrtý start v letošním ročníku v umístění nastupních vítězů. V soutěži výškařů byl Jan Štefla osmý po výkonu 220 cm. Keňan Emmanuel Vanajoy pak v Monaku zaběhl světový rekord na trati 1000 metrů. Zlepšil ho na 2 minuty 11 sekund a 83 setin.
1: V rovinaté sedmé etapě cyklistického závodu Tour de France zvítězil Tim Merlier z Belgie. 33-letý sprinter tak zaznamenal na prestižním seriálu čtvrtý triumf v kariéře. Ve vedení zůstává slovinský obhájce titulu Tadej Pogačar o 2 minuty a 42 sekund před Dánem Jonasem Vingegaardem. Jako nejlepší Čech dojel na 11. místě Pavel Bittner. Ten si během 175 kilometrů dlouhého závodu věřil i na nejvyšší pozice. Na závěrečných desítkách metrů byl ale zavřený do boje o stupně vítězů se nezapojil.
6: Bohužel tím, jak se ta skupina posunula doleva, tak tam nebylo místo kolem Van der Poela. Myslel jsem si, že bych mohl být třeba i do té pětky, kdybych nemusel brzdit, takže z toho jsem ještě teďka trošku zklamený, ale vidím to pozitivně, protože se cítím každý den líp a líp.
0: Česká volejbalová reprezentace otočila průběh utkání v Lize národů s Bulharskem a zvítězila 3-1 na sety. Smečařka Helena Grozer ocenila kvalitu soupeřek, stejně jako zlepšený výkon českého týmu.
7: Bulharky nastoupily dost tvrdě, si myslím, skvěle podávali, my jsme strašně kazili. Já teda musím říct, patřím docela dost zkušená přihrávačka a teda mě dost zavařili, protože měli výborný servis, takže samozřejmě mě trošku horší příjem, ale pak musím pogratulovat všem, jak jsme na ně nastoupili od druhého setu, a pak už podle mě už nebylo.
1: Hokejový obránce David Špaček podepsal s Minnesotou roční dvoucestnou smlouvu. Pokud bude hrát v NHL, vydělá si Špaček v přepočtu skoro 18 milionů korun.
0: Plavec Jan Foltin je juniorským mistrem Evropy na trati 50 metrů volný způsob. Své první zlato z mládežnických šampionátů získal v Mnichově s náskokem 4 setin sekundy a vylepšil stříbro, které už vybojoval na prsařské 50.
1: Golfistka Sára Kousková prošla poprvé na podniku nejvyšší kategorie Major KATEM. Podařilo se jí to ve francouzském Evianu, kde ve druhém kole zahrála 4 rány pod par a zajistila si tak víkendová finálová kola. V nahrávce pro česká média pak Kousková řekla.
8: Úplně nejdůležitější bylo přijet odpočatá a myslím, že to se nám přesně povedlo a mám z toho velkou radost. Bylo skvělý tady mít mamku s taťkou a náš takový český fanklub.
0: Sárou Kouskovou, tedy golfistkou, končí sportovní přehled v 7 hodin a 49 minut. Sportovní přehled připravil Tadeáš Skalický. Díky moc.
1: Naslyšenou.

0: 7 hodin 52 minut posloucháte jediné čistě sportovní rádio v Česku a tady radiožurnál Sport a teď o cyklistice a tedy Tour de France. Rovinatou sedmou etapu tohoto cyklistického závodu ovládl Tim Merlier z Belgie. 33-letý sprinter tak na prestižním seriálu vybojoval čtvrtý triumf v kariéře. A nejen o tom si teď budeme povídat s naším cyklistickým expertem a několikanásobným paralympijským vítězem Jiřím Ješkem. Jirko, zdravím tě do Francie.
1: Krásné ráno z Bordeaux.
0: Tak pojďme si připomenout trochu tu včerejší sedmou etapu a nabídla něco překvapivého podle tebe?
1: Myslím, že ne. Byla rovinatá, vedla téměř jedním směrem od Alp směrem do Bordeaux a dalo se očekávat, že od pelotonu se odloupne nějaká skupinka, která ale nebude mít šanci dojet do cíle před pelotonem, takže to bylo spíš zviditelnění závodníků a potom se očekávalo, že přijde na hromadný spurt. Ale co bylo pro české fanoušky cyklistiky skvělé, že ti závodníci, kteří byli v úniku, mezi ně patřil i Jakub Otruba, byla to dvojička, Jakub Otruba strávil téměř celou etapu ve dvojici v úniku a šlo také o to, že by třeba získal statut nejlepšího bojovníka dne, ale nakonec tuhle tu cenu dostal ten druhý z úniku, nicméně Jakub Otruba si udělal skvělé jméno, byl vidět, čeští fanoušci po trati mu mohli fandit, ale nakonec to dopadlo tak, jak se očekávalo, šlo to do hromadného spurtu, který ovládl tým Merlier z Belgie.
0: Přesně tak, jak říká Jiří Ježek, náš cyklistický expert toho času přímo ve Francii na Tour de France. A pokud jsi se bavil o nejlepších českých cyklistech, tak musíme zmínit jméno Pavla Bittnera. Ten dojel na 11. místě, on je to spurter, tak myslíš si, že je to uspokojivý výsledek pro tohoto českého závodníka?
1: Určitě ne. Jeho tým Picnic Post NL mu připravil pozici velice dobrou, velice nadějnou do těch závěrečných desítek nebo stovek metrů, ale bohužel ta silnice pro ten hromadný spurt, ta poslední finálová rovinka byla poměrně úzká a v té bitvě opozice nakonec závodník, který jel před Pavlem Bittnerem, se nevešel do silnice a takzvaně zavřel Pavla Bittnera, takže on nemohl spurtovat naplno. To znamená, že z toho bylo jenom to 11. místo. Ale nadějné bylo to, že tým Picnic Post NL dokáže Pavla doručit do těch posledních fází závodu a teď je to jenom o štěstí. To samé by mohl říkat například skvělý sprinter Jasper Philipsen, který se také nedostal na pásku v té pozici, které by určitě chtěl. Tim Merlier tohleto dokáže asi v současnosti nejlíp ze všech závodníků najít si ten prostor a také má skvělou formu, takže po zásluhách

0: Jízdníci se přiřítí na pásku přes 70 km v hodině.
1: Říká Jiří Ježek teď na radiožurnálu Sport v 7 hodin a 56 minut. Takže to bude znovu taková hozená rukavice, šance pro Pavla Bittnera?
0: Přesně tak, já bych mu to moc přál. Já jsem s ním měl možnost mluvit včera na startu před etapou. Říkal jsem si, že bude nervózní, že přece jenom to byla etapa pro něj, takže bude hodně soustředěný. A naopak mile mě překvapilo, jak ta dnešní generace mladých závodníků je uklidněná, vyklidněná, byl velice příjemný, byl vybrán na rozhovory před startem, protože z každého týmu vždycky jeden až dva závodníci musí projet mix zónou ještě před startem etapy a Pavel Bittner trpělivě odpovídal. Je vidět, že je o něj zájem, zvlášť u belgických a holandských novinářů, takže on opravdu dával asi 8 interview po sobě, ale vždycky byl příjemný, vždycky se usmíval a já jsem měl radost, že česká cyklistika má takhle příjemného závodníka, který dokáže i propagovat tu českou cyklistiku na té mezinárodní úrovni.
1: Tak abychom to české cyklistické okénko uzavřeli, zmínili jsme Jakuba Otrubu, Pavla Bittnera a ještě jsme nezmínili Matyase Vacka. Tak nám pověz o tomto už na závodě držiteli i bílého trikotu pro nejlepšího jezdce do 25 let. Už to asi bylo to jeho maximum, nebo si myslíš, že se ještě může vrátit na ty příčky, na kterých byl třetí v průběžném pořadí?
0: No, tak samozřejmě jemu obrovsky pomohlo ta etapa, po které se oblékl do žlutého Thorsten Tren a ten únik, který dojel do cíle v té středně kopcovité etapě, myslím, že to byla čtvrtá etapa nebo pátá etapa, tak Matyas Vacek na tom vydělal, byl asi nejsilnější z té skupiny. Bylo strašně vidět, jak chce pomáhat Matsu Pedersenovi k tomu, aby Mats Pedersen tu etapu vyhrál. Jemu se to povedlo. Mats Pedersen vede i zelený trikot té bodovací soutěže, takže Matyas Vacek odvádí skvělou práci. Jemu to přineslo bílý trikot, ale nikdo nemohl čekat, že v něm pojede celou Tour de France, protože v té bílé soutěži je například Isaac Del Toro, který fantastický mexický mladík, který je vlastně klíčovým pomocníkem Tadeje Pogačara a Isaac Del Toro po té náročné etapě v Pyrenejích, kterou vlastně ovládl Tadej Pogačar a Isaac Del Toro přijel třetí, kdy vlastně se měnili opět ty trikoty a Tadej Pogačar tam ovládl tu hlavní soutěž o ten žlutý trikot a Isaac Del Toro díky tomu, že přijel třetí za Tadejem Pogačarem, tak vybojoval ten bílý trikot. Nicméně Matyas Vacek je tady obrovský ceněný. Je to námět na rozhovory mezi odborníky, jak skvělé špičkové formě je a jak je skvělý pomocník pro Matse Pedersena a pro další závodníky z jeho týmu. Juan Ayuso jako vrchař si také vždycky pochvaluje práci Matyase Vacka, takže jednou tu možnost třeba vyhrát etapu dostane.
1: Říká náš cyklistický expert Jiří Ježek toho času přímo ve Francii na Tour de France. Díky moc, Jirko, a přeji dobré ráno.
0: Krásný den do Prahy.
2: Radiožurnál 8 hodin. Jsou tu zprávy s Janou Utendorskou.
3: Hasiči třetí den zasahují u požáru ve Zlíně. Stupeň poplachu snížili ze třetího na druhý. V Karlových Varech končí 60. ročník filmového festivalu. Tenisový Wimbledon bude mít české finále. Dnes se o titul utkají Nosková a Muchová. Kolonu čekejte v Praze na okruhu směrem z letiště k dálnici D1. A bude slunečno, během dne přechodně více oblačnosti, teploty do 29 stupňů.
4: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
3: Situace u požáru výškové budovy ve Zlíně se sklidňuje. Stupeň požárního poplachu hasiči snížili ze třetího na druhý. Z budovy stále lehce stoupá dým a hasiči provádí dohašovací práce. A to přináší i určitá omezení pro obyvatele města. Na místě je naše reportérka Tereza Chrastinová.
5: Omezená je minimálně do pondělí doprava v okolí, a to v ulicích Vavrečkova, 70., 20. a Trávník. Také podél řeky Dřevnice na Hlavničkově nábřeží, kde hasiči zajišťují odběr vody pro hasicí práce. Zavřené jsou i některé instituce, například budova 21, takzvaný Zlínský mrakodrap, kde sídlí úřad a je tu i vyhlídková terasa s výhledem na celé město. Zavřené jsou také budovy 22, 23 nebo budovy 14 a 15, kde sídlí Baťův institut. Lidem je dále doporučeno

0: nevětrat. Tereza Chrastinová, Radiožurnál.
1: Předáváním cen večer skončí 60. filmový festival v Karlových Varech. Křišťálový globus za přínos světové kinematografii převezme herečka Juliette Binoche. Cenu prezidenta pak Magda Vašáriová.
2: Slovenská herečka letos na festivalu uvedla trezorový film Vtáčkovi a siroty a blázni. Vašáriová vzpomínala na to, jak se snímek uváděl v Cannes poté, co v Hollywoodu zemřela herečka Sharon Tate. A tak si diváci mysleli, že jsou některé scény inspirované americkými událostmi.
3: Já tam zomírám jako těhotná, že mi rozpárají brucho. Takže keď sa ten film premietal v Cannes, tak si všetci mysleli, že si z toho my sme si to ako zobrali. Ale my sme to natočili pol roku predtým.
2: Ocenění večer rozdá odborná porota, převezmou ho ale i tvůrci divácky nejoblíbenějšího filmu. V průběžném hlasování zatím vedou dokumenty o zpěvačce Báře Basikové nebo o hollywoodském kameramanovi Robertu Richardsonovi a taky libanonské drama Krásný smutný svět. Lucie Pávová, Radiožurnál.
1: Počet obětí ničivého zemětřesení ve Venezuele z konce června přesáhl 4100, zraněných je přes 16 000. Oznámil to předseda venezuelského parlamentu Jorge Rodriguez na síti Telegram. Počet pohřešovaných se podle odhadů pohybuje mezi 10 a 50 tisíci. V zasažených oblastech stále zasahují záchranáři. Šance, že ještě najdou někoho živého, je ale minimální. Hygienici kontrolují letní dětské tábory. Třeba na jihu Moravy už navštívili 15% nahlášených tábořišť, ve kterých se má během léta vystřídat na 12 000 dětí. Na závažnější pochybení zatím nenarazili a prohřešky řešili domluvou. Pořadatelé podle hygieničky Lucie Lajchmanové nejčastěji chybují při skladování potravin.
4: Typicky jde o to, že jsou nezakryté hotové pokrmy, ke kterým se pak mohou snadno dostat hlodavci. Dále se setkáváme i s tím, že pečivo je skladováno v pytlích, které jsou na odpadky, což je nevhodný materiál pro styk s potravinami. Setkáváme se i s tím, že je špatně uspořádaná lednice, syrové maso není odděleně od ostatních potravin.
5: Sport. Na tenisovém Wimbledonu nastoupí do finále ženské dvouhry poprvé v historii dvě Češky. O grandslamový titul z travnatého turnaje se po 17. hodině utkají Linda Nosková a Karolína Muchová v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Fotbalisté Španělska se probojovali do semifinále mistrovství světa. V Los Angeles porazili Belgii 2-1. Mezi nejlepší čtyři týmy turnaje postoupili poprvé od roku 2010 a o finále si zahrají s Francií. A čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel doběhla třetí na mítingu Diamantové ligy v Monaku. Češka se tak i na čtvrté letošní zastávce elitní soutěže dostala na stupně vítězek. Bronz získala výkonem 49,44 sekundy.
6: Do té dvoustovky jsem cítila, že trošku ty atletky přede mnou stahuju a vzhledem tomu, že jsem doběhla v tomhle krásném čase, jsem byla třetí, což si myslím, že je krásný výsledek na Diamantové lize, ale je také vidět, že i všechny ostatní závodnice se zlepšují.
7: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Nehoda na D10 za Radonicemi, situace na okruhu za D5. Na dálnici D10 na příjezdu do Prahy směrem z Boleslavy zbystřete za sjezdem na Horní Počernice. Na druhém kilometru zasahují u nehody, provozy ale slabší, okolo se projíždí bez zdržení. V Praze na hlavní části okruhu směrem z letiště k dálnici D1 kousek za sjezdem z D5 na 22. kilometru ukončili noční omezení. Silničáři se sbírali, kužili a opět se projíždí oběma pruhy. Kolona se hodně rychle rozjela. A poblíž okruhu ještě zůstaneme, respektive na trase od Chrášťan na silnici 605. Na konci přemostění okruhu směrem na Zličín blokují pravý pruh následky nehody dvou osobních aut. Jsou označená pouze výstražným trojúhelníkem. Čeká se na příjezd policie. Teď přímo do metropole v Troji na výjezdu z Blanky čekejte zdržení na konci Nové Povltavské. Těsně před odbočkou do Holešoviček bourala dvě osobní auta, blokují jeden pruh. A na Hlávkově mostu směrem z centra do Holešovice začalo před půl hodinou výrazné omezení provozu. Jede se pouze jedním pruhem, směr centrum omezený není. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
7: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Bude převládat slunečné počasí, během dne může být přechodně až oblačno, teploty vystoupí na 25 až 29 stupňů, na severovýchodě území bude jen kolem 23. Tolik zprávy.
9: Už i ve zprávách jste mohli slyšet o tenisovém Wimbledonu. My vám po 10. hodině nabídneme reprízu tenisového speciálu radiožurnálu Sport. Samozřejmě je vše věnováno hystericky prvnímu čistě českému finále ženské dvouhry mezi Karolínou Muchovou a Lindou Noskovou. Hosty toho speciálu byly Lukáš Dlouhý, jeden z trenérů Lindy Noskové, Tomáš Berdych, finalista wimbledonské mužské dvouhry a aktuálně český Davis Cupový kapitán, a také Lucie Hradecká, dvojnásobná deblová grandslamová vítězka. Takže po 10. hodině speciál radiožurnálu Sport. Samotné finále pak začne v 17 hodin a my vám ho jako jediná rozhlasová stanice v Česku nabídneme v přímém přenosu, a to rovnou z Centra Kurtu, kde bude náš reportér Jaroslav Plašil. 8 hodin a 6 minut stáváte s radiožurnálem Sport a toho si vážíme. Dobré ráno.
7: Radiožurnál Sport
10: a Karel Schamberger.

0: Není nic příjemnějšího, než se za letního dne ponořit do chladivé, křišťálově čisté vody. A takovou vodu můžete mít i vy ve vašem bazénu. V odborných centrech Bauhaus máme připravenou bohatou nabídku bazénů, filtrací a další potřeby pro letní radování. Bauhaus, když se to má
1: podařit. Zápasy Norska proti Anglii a Argentiny proti Švýcarsku během noci na zítřek rozhodnou o posledních semifinalistech v mistrovství světa ve fotbale. Druhé zmíněné utkání se bude hrát v Kansas City, tedy duel Argentiny proti Švýcarsku. Tohle město na americkém středozápadě patří k nejodlehlejším ze všech, kde se šampionát koná. Zároveň se ale stalo nečekaným středobodem turnaje a zachvátila ho na americké poměry nebývalá fotbalová horečka.
2: Kansas City u řeky Missouri patří k nejodlehlejším pořadatelským městům letošního mundialu. Jinak než letadlem je těžké se sem dostat a když jsem odbavoval své zavazadlo, letištní zaměstnanec hned věděl, že cestuju kvůli mistrovství světa. Uštěpačně utrousil, že neexistuje jiný důvod, proč mířit do Kansas City. Američané z obou pobřeží si z prostřední části své země rádi dělají legraci, ale platí to i pro místní. Ti tu prodávají třeba upomínkové předměty z takzvané flyover country, tedy ze země, kterou dává smysl jen přeletět. Teď během šampionátu to ale rozhodně neplatí. Zastavuju se v letištním knihkupectví, protože tohle jsem v Americe ještě nikdy neviděl. Celý jeden regál naprosto obsypaný jen a pouze fotbalovou literaturou. Najdete tu knížky pro nejmenší, náročnější knihy o fotbalu a geopolitice a samozřejmě publikace o Messim a vlivu jeho působení v Interu Miami na americký soccer.
3: Udělali jsme velkou objednávku a před několika dny jsem musela zadat novou, protože některé tituly jsme úplně vyprodali. Na dračku šla v posledních dnech třeba tahle.
2: Ukazuje prodavačka Liz umělecky zpracovanou obálku knihy o nesmrtelných momentech mistrovství světa. Jde na ní rozpoznat Pelého, Maradonu, Messiho i Zidana.
3: Máme knihy přímo o světových šampionátech, ale i fotbalové knížky s příběhy pro děti, abychom jim ten sport představili. A rodiče je kupují, aby děti zabavili během dlouhých letů. Tady v Kansas City byl vždycky populární americký fotbal, ale snažíme se, aby ho soccer v americké kultuře dohnal. Každý, koho v Kansas City znám, se teď o soccer zajímá mnohem víc než v minulosti.
2: Město se stalo skutečným středobodem šampionátu, hostí 6 zápasů a za svou tréninkovou základnu si ho vybrali hned 4 týmy. Z toho Anglie a Argentina jsou stále ještě ve hře. Ubytovaní tu byli také hráči Alžírska a Nizozemska. Joe vypočítává, jak hodně fotbalové město je Kansas City, ať už jde o soccer nebo o americký fotbal a v posledních letech tolik úspěšný zdejší tým Chiefs. Mundial ovšem dokázal strhnout i ty místní obyvatele, kteří americký ani evropský fotbal obvykle nesledují. To je nejlépe vidět ve zdejší fanzóně. Při promítání přenosů z utkání šampionátu se zdejší park u památníku první světové války mění ve velkou piknikovou party. Deku a něco k pití i na zub si tu rozkládají i skupinky studentů.
4: Znamená to pro mě hodně, že naše město vybrali mezi ta pořadatelská. Je to velká věc a je báječné vidět všechny ty lidi z různých zemí, kteří k nám teď jezdí. Soccer je můj oblíbený sport, opravdu si ho užívám. Fandila jsem hlavně Kongu, ale jde hlavně o to potkat lidi, poznat kultury a vyzkoušet jídlo.
2: Kristýna prý trochu nahlédla i do zákulisí a plánování turnaje. Ve škole vyvíjeli aplikaci pro lidi, kteří během mistrovství poskytují ubytování. Teď pozoruje, jak se všechno podařilo uvést do praxe a doufá, že městu tahle akce pomůže.
4: Kansas City nepatří k nejznámějším americkým městům. Mám příbuzné v Keni a vždycky se ptají na New York nebo na Los Angeles. Teď zvlášť díky přítomnosti Argentiny se Kansas City dostalo na světovou scénu, což je opravdu skvělé.
2: Říká Kristýna, místní studentka politických věd. Teď se město na řece Missouri s hostitelstvím mundialu rozloučí. Posledním zdejším zápasem je čtvrtfinále mezi Argentinou a Švýcarskem. Z Kansas City, Jan Kaliba, Radiožurnál.

0: Už dnes v 17 hodin v přímém přenosu radiožurnálu Sport odstartuje ženské finále tenisového Wimbledonu, a to mezi Češkami Lindou Noskovou a Karolínou Muchovou. A právě na starší z obou soupeřek se teď zaměříme, protože si budeme povídat s agentem Karolíny Muchové a jinak především fotbalovým manažerem Romanem Brulíkem. Přeji vám dobré ráno.
1: Dobré ráno vám i posluchačům radiožurnálu Sport.
0: Tak jak se to stane, že dlouholetý fotbalový agent začne zastupovat tenistku, v tomto případě tedy Karolínu Muchovou?
1: Je to jednodušší, než to vypadá. Známe se spolu od jejího narození z Olomouce, kde jsme spolu bydleli v jednom domě, a vlastně dlouhou dobu jsme velmi blízko byli, nebo jsme do dneška s mojí paní z rodiči Karolíny Muchové a s jejím tatínkem, s Pepou Muchou, ještě z dob hráčské kariéry jsem se dobře znal. To znamená, ono to spíš z toho nějak vyplynulo. Každý jsme si řešili svoji cestu, ale pak v určité době před pár lety, když Karolína na tom nebyla sportovně ani zdravotně bůh ví jak, tak jsem nabídl rodině určitou spolupráci, ale řekl bych, že to slovo agent je možná až moc jakoby silné. Spíš se snažím pomáhat, kde je potřeba.
0: No a co tedy všechno děláte pro Karolínu Muchovou? Co pro ní zajišťujete?
1: Tak v podstatě dá se říct, že úplně všechno, o čem se bavíme, se týká spíš toho zázemí, řekněme tady doma. To znamená, jsou to věci spojené s řešením jako takových těch věcí účetnických, finančních, smlouvy s tím realizačním týmem. To si myslím, že se nám za ty roky podařilo jako dát dobře dohromady. Jsou to samozřejmě i reklamní smlouvy, řekněme toho lokálního charakteru, že ty velké smlouvy má podepsány ještě z dob, kdy jsem s ní nespolupracoval. Takže řekl bych, že spíš tady to zázemí domácí tvořím.
0: A mluvíte o účetnictví, mluvíte o marketingu a smlouvách se sponzory. Jak moc teď vyletí nahoru hodnota i právě takovýchto smluv po tom, co Karolína Muchová postoupila do finále ženské dvouhry Wimbledonu?
1: Ono to má jakoby víc aspektů. Jo? Ono to samozřejmě na první dobrou vždycky vypadá, jako co to všechno může znamenat, ale je potřeba prostě brát potaz, že jsou některé smlouvy, které jsou dlouhodobé podepsané, i když zrovna v Adidasu nás tam čeká teďka nové jednání, což si myslím, že je úplně, Karolíně se to podařilo teda načasovat skvěle, ale je to prostě tak, že je potřeba si uvědomit, že skutečně jakákoliv další smlouva, kterou máte, zároveň znamená obrovský závazek vůči tomu partnerovi, a vzhledem k tomu, jak obecně tenisté nebo tenistky, jak mají ten program, jak jako je to strašně složité cokoliv plánovat, protože vy jedete na turnaj a vy vůbec nevíte, jestli tam skončíte v úterý, nebo až, když je to Grand Slam, nebo až příští čtvrtek, tak jako strašně těžko se všechno plánuje a pak jako nechcete zklamat, jo, takže spíš bychom podle mě měli využít tady toho jejího velkého úspěchu zase k získu nějakého nového jako nadnárodního partnera, velkého globálního, a tam zase ještě narážíme na jednu věc, je potřeba si prostě přiznat, že ten trh není moc pro ty firmy zajímavý. Opravdu je něco jiného, když jste Iga Swiatek a jste z 50-milionového Polska, a kdybyste byla Iga Swiatek a jste z 10-milionového Česka, je to fakt velký rozdíl.
0: Říká Roman Brulík, agent Karolíny Muchové. Vy už, jak jste nám prozradil, se znáte osobně velmi dlouho, v podstatě od narození Karolíny Muchové. Co byste označil za nejsilnější stránku právě této tenistky? Ať už jde o lidský pohled, anebo s ohledem na její hru a kariéru.
1: Tak začnu asi tím sportem, nebo spíš těma sportovníma schopnostma a kvalitama. To každý vidí, když se na ně dívá, je neskutečně komplexní, pohybově nadaná, a prostě ty základy, které má Solomouce od svých trenérek a trenérů, tak ji vedli všichni k tomu, aby využila toho svého pohybového nadání k maximální variabilitě té hry. Takže to si myslím, že je naprosto zásadní věc, která i dneska odlišuje od spousty jiných hráček, které hrajou spíš strojově, mají to nahitované, jak se říká, ale potom, když do toho dáte něco jiného, tak prostě si s tím ty holky třeba neumí tolik poradit. Takže to bych řekl, a po té stránce lidské, tam si prostě myslím, že ji formovalo právě to, že opravdu to neměla životně jednoduché, nebyla někde vedená ve velkých těch tenisových klubech, které by jí určitě pomáhaly, ať už třeba v Přerově nebo tak, ale že by měla opravdu tu kariéru nalajnou. Vím, že musela třeba jezdit někde do hlídku místku, kde prostě 3 dny někde v 15 letech tam někde bydlela na internátu a trénovala tam a tak dále. Přitom vlastně z Olomouce mohla být prostě v Přerově, potom byla i v Přerově, ale prostě možná i formovalo hodně to, že, ta, že to neměla jednoduché. Takže dneska si těch věcí umí jakoby jinak vážit, ví, že ví, co jí to všechno stálo, jako to, aby se dostala tam, kde dneska je.
0: Agent tenistky Karolíny Muchové, kterou čeká večera finále dvouhry Wimbledonu. Roman Brolík je teď s námi ve spojení na Radiožurnálu Sport. Už jsi to zmínil, že to Karolína Muchová neměla v minulosti jednoduché. Paradoxně, možná právě proto je tak oblíbená mezi ostatními tenistky i ze zahraničí. Přece jenom to její chování je vidět na každém kruhu a označují to ostatní tenistky za velmi přívětivé a je to vidět i právě na fanoušky v zahraničí, že je hodně oblíbená. Čím to podle vás je?
1: Myslím si, že prostě jenom tím přirozeným chováním třeba i na tom kurtu. Někteří lidi, myslím si, ne, někteří a spousta lidí si všimli třeba toho, že ve chvíli, kdy sběrač podává míč, takže ona se na něho jako usměje. To je věc, kterou používá naprosto standardně, je to přirozený. Myslím si, že si nespomeneme na nějaké výlevy prostě na tom kurtu a tak dále, na nějaké handrkování, hádky. A to si myslím, že v dnešní jako době je něco, co prostě ty lidi oceňují, že cítí, že to z ní jde přirozeně, že opravdu jde hrát, že to je ta hra, že samozřejmě chce vyhrát, ale že prostě tohle to si myslím, že je něco, co to samozřejmě je i velice pohotová, vtipná v té svojí skvělé angličtině a to si u těch lidí získá. Musím říct, že třeba naprosto mimořádně populární je jakoby v Číně, to si nikdo z nás, kdo tam na nějakém turnaji nebyl, nedovede představit. Taky úplně nevím, z čeho to zrovna tam v té Číně jako vyplývá, ale je nesmírně třeba tam populární.
0: Pokud se nepletu, tak agent Karolíny Muchové Roman Brulík je aktuálně v Česku, je to tak?
1: Ano, jsem tady, ano, v Praze.
0: Jste ve spojení s Karolínou Muchovou? Vyměnili jste si nějaké zprávy?
1: Ano, jako my si po každém zápase vyměňujeme zprávy. Když bylo potřeba ještě minulý týden něco trošku řešit, kdy toho času na to bylo víc, tak jsme spolu jim mluvili, ale jinak my v průběhu toho turnaje, pokud nejsem přítomen, tak my jako to spíš, když ona si zavolá, jinak my si jako spíš jenom vyměňujeme zprávy, ale jsem v blízkém kontaktu s nejužším týmem, se Svenem Greneveldem i s Jardou Blaškem. Třeba teď po tom semifinále, třeba se Svenem jsem mluvil 10 minut po tom semifinále a s Jardou 15 minut po tom semifinále, takže jako v kontaktu nějakém jsme, ale oni mají svoji prostě bublinu a oni si ty věci řeší jakoby sami, když už je to takzvaně rozjetý, takže bez problému.
0: No tak asi cítíte, v jaké náladě je teď tým Karolíny Muchové před finále ženské dvouhry? Karolína Muchová vyzve Lindu Noskovou.
1: Já spíš jako cítím to, že i tím, jak si podařilo vyhrát ten turnaj v Bad Homburku a pak přelítávali i s Naomi Osakou, jim tam organizátory z Bad Homburku dali privátní letadlo, aby se letěli rychle do Wimbledonu a Karolina hned začala hrát, a když ten začátek, kde se dalo čekat, že to může být těžký, protože v tom Bad Homburku bylo 50 stupňů, odkládali tam i třeba zápas kvůli horku, tak když to potom zvládla, tak prostě bylo cítit, že to sebevědomí je velký a že i ten přechod zvládla, tak od té doby cítím maximální fokus na to prostě letos jako zvládnout, jo? Že prostě se ty věci takhle jako scházejí a myslím si, že i to, že měla poměrně těžký los, tak že jí to posiluje v tom, že ty zápasy vyhrává, protože třeba s Bárou Krejčovou to byl nádherný jako zápas, třísetový, teďka Coco Gauff taky samozřejmě, takže řekl bych, že cítím spíš maximální soustředění na to, aby se to podařilo zvládnout.
0: Roman Brulík a agent tenistky Karolíny Muchové byl s námi na Radiožurnálu Sport v 8:26. Asi se dnes budete koukat a budete držet palce?
1: Samozřejmě.
0: Tak samozřejmě my ten zápas budeme vysílat na Radiožurnálu Sport v přímém přenosu a ať už to dopadne jakkoliv, tak ženský Wimbledon pozná českou vítězku, protože proti sobě nastoupí Karolína Muchová a Linda Nosková. Teď s námi ve spojení Roman Brulík. Díky moc a přeji dobré ráno.
1: Já děkuji za pozvání a přeji všem posluchačům krásný víkend a krásný tenisový zážitek.

0: Dobré ráno, 8 hodin a 30 minut. Zprávy Radiožurnálu s Janou Utendorskou.
1: Tajfun Bávi dorazil k pobřeží Tajvanu a jihovýchodní Číny. Podle meteorologů je to nejsilnější bouře za posledních 10 let. Široká je asi 1000 kilometrů. Úřady už uzavřely školy. Na některých místech je úplně přerušená námořní i letecká doprava. Region se přitom stále potýká s následky předchozího tajfunu Majsak. Policie i letos kontroluje alkohol u vodáků na českých řekách. Zákon o vnitrozemské plavbě od roku 2023 povoluje na většině úseků řek splouvání s půl promile alkoholu v krvi. Týká se to lidí na kánojích, kajacích, raftech i paddleboardech, tedy plavidel bez vlastního strojního pohonu. Policisté můžou na místě uložit pokutu 5000 korun, ve správním řízení až 100 000. Sdružení dobrovolných hasičů Čech, Moravy a Slezska bude mít nové vedení. Zvolí ho na dnešním celostátním sjezdu v Ostravě. Sdružení je s více než 350 000 členy, největší neziskovou organizací v zemi. A příznivci malých motocyklů značek Yava, Simpson nebo Babeta se sejdou v Tachově na Českolipsku. Pořádají tam 7. ročník orientačního závodu těchto motorek. Odstartuje v poledne a povede po silnicích v okolí Kokořínska. Sport. Tenistky Karolína Muchová a Linda Nosková se v Londýně utkají o wimbledonský titul ve dvouhře, první české finále historie. Travnatého Grand Slamu začne po 17. hodině, a to v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. A fotbalisté Španělska vyhráli ve čtvrtfinále mistrovství světa nad Belgií 2-1. Boje o finále nastoupí v úterý proti Francii.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Překážka na D7 u Brandýsku, zdržení na D1 za Velkým Beranovem. Na dálnici D7 směrem ze Slaného do Prahy spozorněte za sjezdem na Knovíz. Na 12,5 kilometru leží mezi pruhy Plachta. Na dálnici D1 z Prahy do Brna za Velkým Beranovem na 28. kilometru začalo nové omezení. Až do pondělního rána je uzavřený levý pruh, silničáři v něm opravují vozovku. Brzdí se na 26,5, zdržení zatím není dlouhé, do 10 minut. Na D1 v opačném směru, tedy z Brna do Prahy za Měřínem, hned dvě omezení. První na 22. a pak i na 19. kilometru. V obou případech uzavřeli levý pruh, oběma ale zatím projíždíte plynule. V pražské Troji na výjezdu z Blanky trvají menší potíže v Nové Povltavské, kousek před odbočkou do Holešoviček. Odklízejí tam následky po střetu dvou osobních aut, blokují jeden pruh a tvoří se kratší fronta. A příjezd do metropole ze severu Ústeckou dálnicí D8 před omezením ve Kbelské se plní Cínovecká, od sjezdu na Čakovice samotnou Kbelskou se projíždí plynule, a to v obou směrech. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Krásný slunečný víkend je na svém startu. Dnes i zítra nás čeká převážně jasné až polojasné nebe. Jen na severovýchodě bude mraků o trochu víc a zítra by tam z nich mohlo i sprchnout. Teploty se budou právě v severovýchodní části naší republiky držet trochu níž, kolem 23 stupňů. Jinde se mohou vyšplhat k 29, zítra dokonce i k tropické 30. Pokračuje meteorolog František Šopko.
5: Od pondělí do pátku bude převládat slunečné počasí, při zvětšené oblačnosti se ojediněle vyskytnou přehánky, a to zejména na severovýchodě území. Teploty vzduchu budou vystupovat převážně 27 až 31 stupeň. Na severovýchodě území bude zpočátku chladněji, kolem 25 stupňů.
4: Noci ale budou zatím chladné. Teploty budou při vyjasněném nebi klesat třeba i k 10 stupňům. Letní teplé dny tedy vystřídají velmi osvěžující noci. To byly zprávy.
2: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.

České volejbalistky si v Lize národů připsali 5. vítězství z 11 zápasů. Včera porazili Bulharsko 3-1. První set sice prohráli 16-25, ale v dalších sadách dominovali. Je to pro české volejbalistky první vítězství na turnaji v Bělehradě, ale jak už jsme zmínili, v Lize národů je to 5. výhra z 11 zápasů. Letošní ročník Ligy národů uzavřou Češky zítra, a to proti Francii. 8 hodin a 38 minut. To posloucháte Radiožurnál Sport.

0: 30 minut po dnešním poledni odstartuje na Staroměstském náměstí v Mladé Boleslavi Rally Bohemia. Už 53. ročník automobilové soutěže nabídne 15 rychlostních zkoušek. První den bude na Mladoboleslavsku, druhý den tedy zítřek převážně na Liberecku. Úplně z úvodu soutěže se jezdecké pole představí v milovickém Race Parku.
1: Do Milovic na tamní autodrom zavítá Rally Bohemia opět po roce. Podobné rychlostní zkoušky nabízí zajímavý pohled jezdců. Hned na úvod mohou při této RZ získat, ale také zároveň ztratit.
2: Z jednoho úhlu pohledu to tak určitě je, na druhou stranu dneska ty závody se jedou tak vyrovnaně a mnohdy končíme v desetinách, ve vteřinách, takže je potřeba ani tyhle ty rychlostní zkoušky nepodceňovat.
1: Domnívá se jeden z favoritů soutěže Filip Mareš.
2: Z mýho pohledu je mnohem zrádnější vlastně staroměstská RZ, která následuje po těch Milovicích a která je vlastně opravdu celá mezi obrubníkama, je strašně jednoduchý tam nechat to auto někam sklouznout a třeba poškodit prostě zavěšení, takže je to zrádný, je ten začátek určitě hnedka hodně adrenalinovej, takže člověka to rychle dostane do tempa.
1: V Milovicích, kde jsou na programu dvě rychlostní zkoušky, absolvují při každé z nich jezdci tři okruhy. Fanoušci rally si určitě přijdou na své, stejně jako v minulosti na autodromu v Sosnové.
3: Tak Sosnová pro mě byla zajímavá v těch dobách, kdy se tam jezdil vlastně ten paralelní souboj, což vlastně bylo úplně skvělý pro ty fanoušky. Mělo to svůj nádech, protože ty auta startovaly vlastně vedle sebe a probíhaly tam sázky. A vůbec ta atmosféra, kdo prostě tu fotobuňku protne vedle sebe dřív, někdy rozhodovaly prostě jenom desetinky, tak ta Sosnová byla skvělá. A když už tam jezdil člověk dokola, tak už to ztratilo pro mě takový to kouzlo.
1: Ohlédl se desetinásobný vítěz Rally Bohemia Jan Kopecký.
3: Teď jsou tady vlastně Milovice, ten okruh je krásný, je tam skok do zatáčky, jsou tam obrovský takový navežený hliněný valy, takže vlastně fanoušci tam mají šanci vidět celou trať, takže jedině za mě je dobře, že takovýhle areál tady.
4: No tak je to hlavně pro diváky, že jo, tam se úplně získat čas nedá, tam se spíš ztratí čas, ale tím, že tam přijde většinou hodně diváků a vidí celou trať a ty auta tam jedou tři okruhy, tak je to pro ně zážitek a to je právě taky pěkný, když člověk vidí ty diváky, takže je fajn.
1: Navázal další z jezdců Jaroslav Cvrček. Kromě milovické RZ se posádky první den dvakrát představí také na rychlostní zkoušce Staroměstská, Vinec a Zvířetice. V neděli se pojede převážně na Liberecku. Z Mladé Boleslavy Pavel Petr, Radiožurnál.

8 hodin a 47 minut posloucháte Radiožurnál Sport. Přejeme vám dobré ráno. Španělští fotbalisté postoupili do semifinále mistrovství světa. Belgii porazili 2-1, když už se podruhé ve vyřazovací fázi ukázal jako střídající žolík Mikel Merino. Ten vstřelil rozhodující branku. Španělé čeká v semifinále další evropský soupeř a potom, co vyřadili Rakousko, Portugalsko a Belgii, narazí v semifinále na Francii, a to v úterý v 21 hodin od našeho času. Do té doby je ale ještě potřeba obsadit do druhé semifinále. Dnes se utkají od 23 hodin Norsko a Anglie. Ve 3 ráno našeho času pak začne duel Argentina-Švýcarsko. Vše v našem přímém přenosu na Radiožurnálu Sport. Hned po 9 hodině probereme fotbalový mundial s naším expertem Pavlem Horvátem. Tak vydržte, jsme Radiožurnál Sport.

0: Cristiano Ronaldo, to je muž, který by své fotbalové rekordy a úspěchy snad ani nedokázal všechny vyjmenovat. Portugalský útočník je nejen hráčem, ale i globální hvězdou, a tak se nemůžeme divit, že se mu daří i na sociálních sítích. Vždyť třeba na Instagramu je nejsledovanějším člověkem na planetě vůbec. Když se ale podíváte na seznam nejoblíbenějších sportovců na zmíněné platformě, možná vás jedno jméno dost překvapí. A není to tedy až Skalický, který vám o tom méně řekne.
1: Ano, to rozhodně ne, protože nejspíš ani nebudete vědět, o kom je řeč. Indický hráč kriketu a konkrétně pálkař Virat Kohli dělal dlouho kapitána ve své reprezentaci a je jedním z nejlepších kriketistů historie. Na Instagramu je třetím nejsledovanějším sportovcem hned za dvojicí Cristiano Ronaldo a Lionel Messi. Kolik sledujících má? Na váš odhad se vás teď ptáme v naší pravidelné encyklopedii.
2: Sportovní encyklopedie. Nevíte?
1: Kohli se pyšní 273 miliony sledujícími na Instagramu a přes 50 milionů lidí se o něj zajímá na Facebooku.
0: To je pěkné číslo. V Indii byste asi těžko hledali někoho, kdo jeho jméno nezná nebo mu někdy nefandil. Před 5 lety se třeba stal prvním hráčem tamní kriketové Premier League, který v kariéře překonal 6000 bodů.
1: Dlouhodobě se Kohli umisťoval i v žebříčcích nejlépe placených sportovců planety. Tomu dost napomáhají i spolupráce, které má právě na sociálních sítích. S mnoha nejen sportovními značkami a firmami točí třeba propracované reklamní spoty. Sice na Instagramu není až tak aktivní, ale každý jeho příspěvek má obrovský dosah. Miláčkem Indů je Kohli o to víc, že tvoří manželský pár s populární bollywoodskou herečkou Anuškou Sharmanovou.
0: Teď nám o tom ve sportovní encyklopedii Radiožurnálu Sport pověděl Tadeáš Skalický, tak i my se budeme na Instagramu Radiožurnálu Sport snažit o to, abychom měli alespoň třeba několika procentní dosahy, jako má právě zmiňovaný indický kriketista.
1: A možná bychom se mohli i víc zaměřit na kriket, i když samozřejmě je to okrajová disciplína. Je to zajímavé, že tenhle sport je tak populární prakticky po celém světě, řekněme třeba v Austrálii nebo Indii, je to sport, řekněme, číslo jedna, tak přijde mi to zajímavé, že nějaký sport prostě v jiné části planety je jedničkou a tady o něm prakticky neslýcháme.
0: Kriket třeba ho někdo do Česka přivede a více ho tady rozšíří. Teď jsme to navrhli s Tadášem Skalickým.

0: Čím dál více lidí jezdí na kole a běhá.
1: Snad za to mohou i kilometry Jiřího Ješka, které každý pátek propojují různé sporty.
2: Karel Poborský.
3: Dobrý den, děkuji za pozvání.
4: Je to prostě Bára Strýcová. Báro, vítej a díky za tvůj čas.
5: Ahoj, dobrý den.
0: Nejen hvězdy českého sportu se vrhly na dlouhé tratě a do studia k šestinásobnému paralympijskému vítězi přišli říct své zkušenosti s maratonem.
5: Strašně se to posunulo.
4: Neuvěřitelné.
5: Oni furtí
4: jako do sebe tlačí nějaký gely, cukry. Jak to máš ty při tom maratonu?
5: 8 gelů za ten maraton jsem schopná ujíst.
3: Pak v tom závodě většinou, když už to opravdu bolí, já si říkám, co já tady dělám? Ty už nikdy nikam nepoběžím.
4: Mám já tohle zapotřebí. Svojí historií.
3: Pitomec se tady drží jak blázen.
1: Kilometry Jiřího Ješka.
0: To je také cyklistický servis pro amatéry, stejně jako rozbor dění mezi profesionály.
4: Polsek sas 19 let a on vyhrál ten valonský šíp tak suverénně, že všichni čekali, co předvede na Lutychu. A jestli třeba nebude konečně už někdo, kdo by konkuroval Tadej Pogačarovi. No a splnilo se to.
0: Pořad o běhání a cyklistice, kam pravidelně chodí zajímaví hosté.
1: To jsou kilometry Jiřího Ješka.
0: Každý pátek po 10. hodině.
1: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.
6: Je 9 hodin. Radiožurnál vysílá zprávy.
7: Tenistky Muchová a Nosková se dnes utkají o titul z wimbledonské dvouhry. Děti by mohly strávit v mateřské škole povinně o rok víc. Změnu chystá ministerstvo školství. Prezident Petr Pavel dnes vystoupí na slovenském festivalu Pohoda. Na dálnici D1 směrem z Prahy do Brna popojíždí kratší kolona před omezením na kilometru 128. A bude slunečno, během dne přechodně více oblačnosti, teploty do 29 stupňů.
0: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
7: O nejslavnější tenisový titul se dnes utkají dvě Češky, Karolína Muchová a Linda Nosková. Obě hráčky mají za sebou i vítězné turnaje před Grand Slamem ve Wimbledonu a na trávě jsou teď podobně úspěšné. Linda Nosková říká, že by jako fanoušek nevěděla, na kterou stranu se ve finále přiklonit.
8: Já bych asi fandila, řeknu jako kliše, dobrýmu tenisu. Já myslím, že oba naše výkony na těchto turnajích byly skvělý, proto máme obě ten titul a jsme tady ve finále, takže asi bych nebrala stranu.
7: Utkání začne po 17. hodině. Radiožurnál vám ho nabídne v přímém přenosu. Ministerstvo školství plánuje prodloužení povinného předškolního vzdělávání. Děti by měly nově navštěvovat mateřskou školu 2 roky před nástupem do první třídy, místo současného 1 roku. Podle úřadu má delší čas v předškolním vzdělávání dětem pomoci, aby se lépe připravili na školu. Ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO chce podrobnosti návrhu představit v září.
9: Školy potřebují více psychologů, speciálních pedagogů a odborníků, kteří pomohou dětem i učitelům. A pomoc musí přijít co nejdřív, už v mateřské škole. Čím dříve dítě podpoříme, tím větší má šanci uspět.
7: V Trenčíně na Slovensku dnes končí jubilejní 30. ročník festivalu Pohoda. Vedle koncertů světových hvězd letos nabídne i mimo.

0: Mimořádné setkání českého prezidenta Petra Pavla a bývalé slovenské prezidentky Zuzany Čaputové. Pavel se přitom na největším slovenském hudebním festivalu představí jako vůbec první česká hlava státu ve funkci.
1: Diskuze s názvem Identita v srdci Evropy se uskuteční v rámci tradičního debatního programu Café Europa. Petr Pavel a Zuzana Čaputová budou mluvit o demokratických hodnotách, občanské společnosti, evropské identitě, ale i výzvách, kterým dnes čelí země střední Evropy. Na Pohodě už v roce 2008 vystoupil také bývalý český prezident Václav Havel. Jeho odkaz letos připomíná i monumentální 12-metrový banner nad hlavním pódiem s neonovým srdcem, tedy symbolem, který neodmyslitelně provázel Havlův podpis. Ze Slovenska Bára Vránová, Radiožurnál.
0: Britská policie propustila muže, kterého včera zatkla pro podezření z vraždy bývalé poslankyně Anne Whitcombové. Muž už není součástí vyšetřování. Političku našli včera mrtvou v jejím domě. Podle policie před smrtí utrpěla vážná zranění. Whitcombová v 90. letech působila jako ministryně. Dlouho byla členkou konzervativní strany. V roce 2019 ale vstoupila do protiunijní Brexit Party. Dnešní pravicově populistické strany Reform UK, Nigel Farage.
2: Sport. Španělé porazili 2-1 Belgii a na mistrovství světa ve fotbale postoupili do semifinále, ve kterém se utkají v úterý s Francií. Zápas v 88. minutě rozhodl po chybě střídajícího brankáře Belgie Lamence útočník Španělů Mikel Merino.
3: Je to pro nás velké vítězství. Po 16 letech jsme znovu v semifinále mistrovství světa. Přijeli jsme sem hrát proti nejlepším týmům planety a teď nás čeká Francie. To je zápas, o kterém jako malé dítě sníte.
2: Dnes ve 23 hodin se ve čtvrtfinále šampionátu utká Norsko s Anglií. Ve 3 hodiny v noci začne duel Argentina-Švýcarsko. Oba zápasy nabídne Radiožurnál Sport v přímých přenosech.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Zdržení na D1 za Baranovem, nehoda na D11 za Lysou. Na dálnici D1 směrem z Prahy do Brna za sjezdem na Velký Beranov naberete kratší zdržení před omezením na 28. kilometru. Silničáři tam zabrali levý pruh a popojíždí se jen v řádech minut. Na D11 ve směru z Prahy do Hradce Králové počítejte se zdržením za sjezdem na Lysou. Fronta z 19. kilometru se sune k nehodě na 20. Tam v odstavném pruhu 3 nabouraná osobní auta, v pravém pruhu ale leží plasty, jede se tak pouze levým. Na dálnici D35 směrem z Mohelnice do Olomouce zpozorněte kousek za sjezdem na Loštice. Na kilometru 240,5 narazilo osobní auto do svodidel. Na místě zasahují i záchranáři a projíždí se pouze levým pruhem, ovšem plynule bez zdržení. A v Praze na výjezdu z Blanky směrem do centra popojíždí zhruba 10-minutová kolona k nehodě na konci Nové Povltavské. Před odbočkou do Holešoviček pokračují s odklízením následků po střetu dvou osobních vozidel. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Bude převládat slunečné počasí, během dne může být přechodně až oblačno. Teploty vystoupí na 25 až 29 stupňů, na severovýchodě území bude jen kolem 23, na horách kolem 17, na Šumavě až 21 stupňů. Tolik zprávy.
6: I po 9. hodině jste na vlnách Radiožurnálu Sport. Přejeme krásné ráno.
4: Radiožurnál Sport
7: a Karel Schamberger.
6: Fotbalové mistrovství světa poznalo dalšího semifinalistu, tím je Španělsko, které porazilo Belgii 2-1. V boji o finále čeká hráče z Pyrenejského poloostrova severní soused, tedy Francie. Hrát se bude v úterý, dnes v noci se rozhodne o druhé semifinálové dvojici. První semifinalista vzejde ze souboje od 23 hodin našeho času mezi Norskem a Anglií a ve 3 hodiny ráno pak začne duel Argentina-Švýcarsko. Vše v přímém přenosu u nás na Radiožurnálu Sport. Ještě předtím už za pár minut, ale veškeré fotbalové dění probereme s Pavlem Horvátem, naším fotbalovým expertem a také několikanásobným mistrem České ligy. Tak už za moment.

0: 9 hodin a téměř 10 minut posloucháte Radiožurnál Sport. Fotbalisté Španělska porazili 2-1 Belgii a na mistrovství světa si zahrají semifinále. V něm se na turnaji v Severní Americe utkají s Francií a my si teď utkání zhodnotíme s naším fotbalovým expertem Pavlem Horvátem, kterému přeji dobré ráno.
1: Dobrý den.
0: Tak Španělé byli v tom utkání s Belgií asi aktivnější a ačkoliv to nakonec skončilo těsným výsledkem, jen jednogólový náskok Španělska, tedy 2-1, tak asi zasloužený postup.
1: Jo, tak určitě měli větší převahu. Tady se dá souhlasit s naším trenérem, bývalým reprezentace Mírou Koupkem. Evidentně nebylo rozhodující to, kdo drží balón, ale ten tlak byl veliký. Nechci říct, že donutili Belgičany chybě, protože určitě se k tomu rozhodujícímu momentu dostaneme, ale ten tlak byl veliký. Belgie pak už neměla úplně sílu na to, aby byla nebezpečná a vlastně jako logicky v té základní hrací době, možná by to přišlo v prodloužení, prostě Španělé ten druhý gol dali.
0: Pojďme se dostat k tomu klíčovému momentu, který ty už si naznačil. 88. minuta a střídající žolík Španělska Mikel Merino využil chyby brankáře Lamence. Belgický gólman nešťastně vyrazil míč před sebe na malé vápno, kde ho do sítě právě dorazil španělský útočník. Tak je to chyba belgického gólmana Lamence?
1: No, tak já nechci říct bohužel, protože já ho neznám, mě to asi může být jedno, ale je to vlastně taková životní chyba, no. Je to neštěstí v podstatě sportovní. Myslím si, že co jsem viděl z reakcí, tak myslím si, že spoluhráči samozřejmě ho pozbudějí, ale tohle tě bude mrzet do konce života prostě, no. Myslím si, že z 10 střel by jich 9 vytlačil do strany, nebo by možná je udržel, ale tohle to bylo nešťastný a Španělé mají Merina, který prostě specialista, je to takový ten žolík, který ho každý trenér chce mít a stačí mu 10 minut na hřiště, aby rozhodl zápas. No.
0: Myslíš si, že u Lamence hrála roli třeba i nějaká nervozita, protože připomeňme, tento belgický gólman přišel na hřiště až v 71. minutě, kdy vystřídal podle některých názorů zraněného Thibauta Courtoise.
1: No, tak já si nemyslím, že nervozita, nebo určitě to byl těžký zákrok. Ono to vypadá hrozně jednoduše samozřejmě, ale ta střela z těch 20 metrů nabere nějakou rychlost, skočí před tím golmanem a je velmi těžký se v tom zlomku vteřiny rozhodnout, jestli ji chytit nebo ji jenom vyrazit. Viděli jsme tam dobrý tlak prostě těch dobíhajících Španělů, nejenom při tomhle gólu, ale vlastně při každý střele. Takže ten golman je pod tlakem a to rozhodnutí prostě udělal špatný a bohužel to prostě je velká chyba, ale rozhodlo to, že Kubarasí se rozhodl už neobehrávat a dostal ten prostor a prostě vystřelil. No.
0: Ještě se zastavím jednou otázkou u belgických gólmanů. Thibaut Courtois, vypadalo to, že je zraněný, ale do Česka v noci přišly zprávy o tom, že to tak úplně být nemuselo. Cituji, co řekl pro agenturu Reuters. Na začátku druhého poločasu mě při výkopu píchlo v noze, pak jsem ale předvedl pár zákroků a při nich mi to nevadilo. Jen při dlouhých výkopech to bylo horší, citovala zkušeného gólmana agentura Reuters. Tak myslíš si, že tam byla nějaká miskomunikace s trenérem? Nebo proč ho vystřídal?
1: To si nemyslím. Já myslím, že pokud střídáte golmana, tak o tom musíte být přesvědčený. Myslím si, že opravdu měl nějaký zdravotní problém. My samozřejmě nejsme v tom týmu a v belgickém už vůbec ne. Tak si netroufám říct, co by zatím muselo být, protože na tom hřišti přesně tak, jak jsi to citoval, tak předved pár velmi zajímavých zákroků dobrých a to, že nemohl třeba hrát nohama, samozřejmě mohlo být rozhodující. Ono to vypadá jednoduše, že vlastně ten balon jen odkopneš, ale může tě to zradit u nějakého toho zákroku nebo u nějakého míče, kdy budeš pod tlakem a uděláš chybu, kterou prostě udělat nechceš a jestli byl prostě omezený zdravotně, tak zase je to dobře k tomu týmu, že tam pustíš zdravýho hráče. To, jak to dopadlo, samozřejmě to už asi neovlivnilo.
0: Belgičané neprolomili 40-leté čekání na semifinále fotbalového mistrovství světa. Romelu Lukaku, Axel Witsel, Kevin De Bruyne, Thibaut Courtois, to jsou právě fotbalisté Belgie, kteří byli dlouho součástí té silné generace. Je to jejich definitivní konec v reprezentaci, myslíš?
1: Tak většinou to tak bývá na těch velkých turnajích. My jsme to taky zažili teďka v poslední době, že ty kluci, kterým už je přes 30, tak logicky za 4 roky už úplně nebudou asi v top formě a není to Messi nebo Ronaldo. Ty hráči se nějak cejtějí a sami asi vidějí, jak ten mezinárodní fotbal na téhle nejvyšší úrovni je rychle, jakou má kvalitu a když si to někdo dobře vyhodnotí, tak je to výborný a odcházejí na vrcholu. Já si myslím, že samozřejmě mohli asi mít nějakou medaili ještě ať už z evropských šampionátů nebo ze světového šampionátu nějakou lepší než jenom bronz, ale tahle generace těch hráčů je nezapomenutelná a všechny ty, který si jmenoval, tak vlastně si budeme pamatovat jako hvězdy prostě minimálně evropského fotbalu.
0: Pojďme se teď ale věnovat vítězům a tady Španělům, druhým semifinalistům a mistrovství světa. Ti jednoznačně patří do světové špičky, jsou to úřadující mistři Evropy. V semifinále je čeká dominantní a rozjetá Francie. Velký špíl, který nás čeká v úterý od 21 hodin našeho času. Tak co čekáš od duelu Španělsko-Francie? Jen připomenu, že ty už si typoval, že právě Španělé se stanou mistry světa.
1: No, typoval a tenhle zápas si myslím, že samozřejmě tomu velmi napoví, protože se setkají určitě dva manšafty, který mají zálusk na to vítězství. Francie jede jak tyrák rozjetá. Myslím si, že Španělé to umí velmi těžký. Některé výkony úplně nejsou prostě tak, jaký, jako jsme byli zvyklí. Byť Jamal prostě nepříjemný, nebezpečný, tak zatím ještě není tak produktivní, jak by si představoval, jak by Španělsko potřebovalo. Spoléhat se na to, že dáte gol zase v 90. minutě, prostě asi není úplně ten jejich klíč. Zase proti Španělsku prostě všichni brání, proti Francii taky všichni brání. Uvidíme, jaký průběh bude mít tenhle zápas. Já si myslím, že to bude takový, že chvíli budou držet balon jedny, chvíli druhý, ale myslím si, že Francie by měla být silnější a bohužel i k tomu mýmu typu tak mírně favorizuju Francii.
0: Na druhou stranu nebude pro Španělé výhoda to, že mají za sebou v uvozovkách evropskou cestu. Ve vyřazovací části porazili Rakousko, Portugalsko a teď Belgii. Zatímco Francie si musela poradit s národními týmy hned z několika kontinentů. Prvně Švédsko, následně Paraguay a naposledy Maroko. Tak může ten evropský styl fotbalu třeba trochu hrát do karet Španělsku, která je na něj už zvyklý?
1: To si asi nemyslím. Já si myslím, že ty týmy, byť jsou z různých kontinentů, tak ty styly té hry jsou podobný. Samozřejmě individuálně ty hráči můžou být malinko jiný. A já si myslím, že na této úrovni už jak Francouzi, tak Španělé budou vědět dobře, proti komu hrajou. Nebudou se možná potkávat ty hráči úplně poprvé a bude to hodně zápas. Samozřejmě o nějaký maličkosti, která rozhodne. Teď řeknu dva hráče, ať už Olise nebo Jamal třeba něco před vedou a rozhodnou ten zápas, tak tohle bude rozhodovat. Nemyslím si, že to bude o stylu hry.
0: Říká Pavel Horvát, se kterým jsme ve spojení na Radiožurnálu Sport v 9 hodin 17 minut. Ještě se v závěru našeho rozhovoru chci dostat k dnešním dalším čtvrtfinálovým duelům, a tedy Norsko, Anglie od 23 hodin. Co čekáš od tohoto evropského souboje velkého překvapení Norska a zkušeného týmu Anglie?
1: No, tak čekám to, že Anglie bude chtít diktovat tempo hry, bude chtít být tím aktivnějším týmem a samozřejmě Norové mají spoustu hráčů, který v Anglii taky hrajou a nejsou to žádný ořezávátka. Myslím si, že budou dobře připravení a zase tohle už jsou zápasy, které prostě můžou rozhodnout, tak jak jsme viděli včera, nějaký individuální chyby nebo individuální výkony, které budou velmi výjimeční.
0: A od 3 hodin ráno, respektive po tom zápase od 3 hodin ráno našeho času mezi Argentinou a Švýcarskem se dozvíme také posledního semifinalistu. Argentina už několikrát stála nad propastí vyřazení z turnaje. Vždy to ale zvládla otočit ten průběh zápasu. Myslíš si, asi je favoritem v duelu se Švýcarskem a myslíš si ale, že tým s helvéckým křížem ve vlajce může nějak pozlobit Argentince?
1: Tak favoritem Argentina 100% je a Švýcaři zase budou sázet na tu svoji precizní obranu, na nějaký taky herní styl, který jim zaručí to, že budou mít proti Argentíně šanci. Myslím si, že bychom se mohli dočkat překvapení, protože ten zápas vlastně papírově vypadá jednoznačně, ale v téhle fázi toho turnaje, jak jsem několikrát řekl, prostě můžou rozhodnout i malinký chyby a kdo se jich dopustí, tak ten prostě je z kola ven.
0: Takže Argentina, Anglie, tak typuje Pavel Horvát druhé semifinále mistrovství světa?
1: Ano, ano, přesně takhle to typuju. Myslím si, že ty týmy potvrdějí tu svoji sílu, ale může se to stát, že ne.
0: Tak si na to počkáme. Samozřejmě Pavel Horvát s námi bude následně vše glosovat a těším se, že se zapojíš také do komentování zápasu. Vím, že od semifinále tě to čeká, tak se na to moc těšíme. Teď v 9 hodin a 19 minut si promluvil o už jistých semifinalistech, tedy Španělech, a o možných semifinalistech. Díky moc, naslyšenou.
1: Díky, hezký den.
0: A na Radiožurnálu Sport si teď zahrajeme píseň, která možná bude hrát v kuloárech stadionu, pakliže tedy Anglie zvládne dnešní zápas, protože právě kapela Oasis doplňuje vítězství Angličanů na turnaji a provází jejich cestu mundialem v Severní Americe. Wonderwall a Oasis.

Už se to blíží, po 10. hodině vám nabídneme na Radiožurnálu Sport reprízu našeho speciálu a ten jsme věnovali pochopitelně tenisu. V 17 hodin totiž začne čistě české finále ženské dvouhry Wimbledonu. Duelu Karolíny Muchové a Lindy Noskové se v našem hodinovém podvídání věnovali Tomáš Berdych, finalista wimbledonské dvouhry, aktuálně český kapitán Davis Cupového týmu, Lukáš Dlouhý, jeden z trenérů Lindy Noskové a také Lucie Hradecká, dvojnásobná grandslamová vítězka z deblu. Takže po 10. hodině nám nabídneme reprízu speciálu Radiožurnálu Sport, no a od 17. hodin pak samozřejmě také finále Wimbledonu mezi Karolínou Muchovou a Lindou Noskovou. Tenisová bude ale na Radiožurnálu Sport také následující půl hodina. Prvně se spojíme živě do Londýna za naším reportérem Jaroslavem Plašilem a následně přivítáme aktuální Fed Cupovou trenérku Barboru Strýcovou. Tak si počkejte.

0: Už skoro 100 let vysíláme sportovní reportáže.
1: Výborně, Tondo!
2: Už skoro 100 let jste s námi u všeho důležitého.
1: Nádherné, přátelé, Jirka Třásovská je olympijskou vítězkou.
0: A platí to dál na stanici Radiožurnál Sport.
3: A je to gól! A tenhle ten sen o medaili dostává reálné kontury.
2: Ročně vysíláme stovky přenosů z nejrůznějších disciplín i nejrůznějších míst na zemi.
0: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.
4: Radiožurnál je půl desáté. Přinášíme zprávy.
5: Hasiči Zlíně večer snížili stupeň poplachu, na druhý v noci prolévali ohniska a chladili stavební konstrukce. Výšková budova číslo 34 v někdejším baťovském továrním areálu začala hořet ve čtvrtek ráno. Schořilo i téměř 30 000 knih nadace Tomáše Bati. Nadace proto založila transparentní účet. Podpořit ji můžete taky nákupem speciální edice triček. Knihy měly hodnotu minimálně 5 milionů korun. To je asi pětina ročního rozpočtu organizace. Česká obchodní inspekce zjistila nedostatky u 40% kontrol na letošním mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech. Informoval o tom mluvčí inspekce František Kotrba. Během prvních 5 dnů festivalu se inspektoři zaměřili především na prodej alkoholu mladistvým. Problémy našli zhruba ve 2/3 případů. Chystáme podrobnosti, poslouchejte zprávy v 10 hodin. Kuba se po druhé tento týden potýká s celostátním výpadkem elektřiny. Bez proudu bylo v pátek na 10 milionů lidí. Karibský ostrov má z výpadky proudu problémy dlouhodobě, jsou ale stále častější a rozsáhlejší. Na vině je zastaralá rozvodná síť i ropná blokáda Spojených států. A v okolí Hustopečí na Břeclavsku přibylo 775 stromů a téměř 19 000 keřů. Ve 4 lokalitách o celkové rozloze 7 hektarů tak skončily rozsáhlé úpravy krajiny. Město za ně zaplatilo více než 21 milionů korun. Nové výsadby i terénní úpravy mají zmírnit dopady sucha.
2: Sport.
5: Na tenisovém Wimbledonu se bude hrát vůbec poprvé čistě české finále dvouhry. Po 17. hodině do něj nastoupí Linda Nosková a Karolína Muchová. A to v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. A fotbalisté Španělska si po 16 letech zahrají semifinále světového šampionátu. V Los Angeles porazili Belgii 2-1 a čeká je souboj s Francií.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Nehoda na D11 za Lysou, zdržení na D1 za Velkým Beranovem. Na dálnici D11 ve směru z Prahy do Hradce narostla kolona až ke sjezdu na Lysou na 18. kilometr. Zhruba čtvrt hodiny se sune k nehodě na 20.
7: Je tady havárie 3 vozů, už jsou tady na místě hasiči, policie a projíždí se jenom levým pruhem.
6: Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Velký Beranov čekejte kratší zdržení před omezením nástem 28. kilometru. Silničáři v levém pruhu z kilometru 126 ztratíte okolo 10 minut. V Praze trvají komplikace na výjezdu z Blanky směrem z Letné. 10-minutová kolona popojíždí k nehodě v Nové Povltavské. Před odbočkou do Holešoviček stále blokují jízdní pruh následky kolize dvou osobních aut. Na Hlávkově mostu od dnešních ranních hodin omezili provoz ve směru z centra do Holešovic. Projíždí se tam pouze jedním pruhem, fronta na 10 minut se sune z úrovně hlavního nádraží. A ještě příjezd do metropole ze severu Ústeckou D8 před omezením ve Kbelské, zaplněná Cínovecká od sjezdu na Čakovice, samotnou Kbelskou projíždíte plynule v obou směrech. Delší zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Bude převládat slunečné počasí, během dne může být přechodně až oblačno, teploty vystoupí na 25 až 29 stupňů, na severovýchodě území bude jen kolem 23. Tolik zprávy.
2: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.

0: Bon Jovi ve vysílání radiožurnálu Sport v 9 hodin a 37 minut. Teď zdravím do Londýna, přeji dobré ráno našemu reportérovi na tenisovém Grand Slamu na Wimbledonu Jaroslavu Plašilovi. Jaroslave, dobré ráno.
1: Hezký den.
0: Tak velký den čeká český tenis, čistě české finále ženské dvouhry mezi Karolínou Muchovou a Lindou Noskovou. Dá se vůbec najít favoritka mezi těmito dvěma velkými kamarádkami, také spoluhráčkami z olympijských her, ale teď soupeřkami?
1: No, těžko, samozřejmě nějaké zkušenosti mluví určitě ve prospěch Karolíny Muchové. Její hra na trávě by taky asi mohla být lepší, i když to tenistkám nepůjde tolik třeba, byly by svázané nervozitou, tak si myslím, že takovou nějakou v uvozovkách horší hru tak by měla Karolína Muchová. Na druhou stranu zase Linda Nosková, jestli zvládne i dnešní zápas tak jako ty předchozí, kdy byla neuvěřitelně klidná, kdy bude dobře servírovat, tak zase nemusí dát Karolíně Muchové tolik času na ty své věci na kurtu, takže může to být taky z tohoto pohledu zase nakloněné pro Lindu Noskovou. Těžko předpovídat. Nemělo by být dnes tak vedro, což je možná zase trošku lepší zpráva pro Karolínu Muchovou, která má teď za sebou hodně těžké zápasy, i program nabitější, ale všechno to jsou velké neznámé, včetně toho, jak třeba která hráčka usne, vyspí se, protože to je taky důležité. Já si pamatuju, na Grand Slamech tenistky běžně říkali, že ty poslední dny, že vůbec nemohou spát, že jedou na nějaký adrenalin, ale musí to být neskutečné nervy pro ně, i když třeba na kurtu jsou pak klidnější, to je jasné, a s nějakým způsobem se s tou nervozitou zpřátelí, ale to, co se děje třeba v soukromí, to vůbec nevíme, a myslím si, že to musí být hrozné pro obě tady v tom smyslu.
0: Dá se říct, která z českých tenistek, tedy Karolína Muchová a Linda Nosková, má za sebou v uvozovkách těžší cestu tím Wimbledonem, tím turnajem, protože Linda Nosková, když to připomenu, porazila Američanku Kisovou, Belgičanku Mertensovou, Ukrajinku Kostukovou. Naopak Karolína Muchová si poradila s Barborou Krejčíkovou v českém derby a následně s Japonkou Osakovou a Američankou Coco Gauffovou.
1: No tak to na papíře samozřejmě Karolína Muchová vyřadila 3 Grand Slamové šampionky, takže podle jmen to měla určitě těžší i podle průběhu, protože tam měla teď hodně třísetových zápasů, zatímco Linda Nosková některé zvládla až neuvěřitelně hladce, dalo by se říct, byť to byla také velká zkušená jména, ale obě si taky prošly tím, že mohly skončit už na turnaji. Linda Nosková dokonce o dost dřív ve třetím kole se Soranou Kirsteovou, kdy utekla z matchballu ve dlouhém 10-bodovém tiebreaku rozhodujícím, a jak známo, Karolína Muchová teď proti Coco Gauffové odvracela matchball, byť tam soupeřka nechtěně samozřejmě, ale darovala bod Karolíně Muchové, protože pokazila celkem, nechci říct jasný míč, ale dost velkou šanci měla to, aby opravdu zápas vyhrála, takže v tomto to taky mají dost podobné obě hráčky, byť v případě Lindy Noskové to bylo způsobeno její aktivitou, protože ona si ten matchball nebo to odvrácení matchballu vyhrála sama, v tom je malinký rozdíl, ale jinak těžko hledat zase nějaké jiné detaily ve prospěch některé z hráček. Určitě těžší program, těžší jména vyřadila ve své části pavouka určitě 100% Karolína Muchová, to je jasné.
0: Říká náš reportér Jaroslav Plašil přímo živě z Londýna, a tak se zeptám, jak Velká Británie, jak samotný Londýn, jak Wimbledon žije ženským čistě českým finále?
1: No, nevím, jestli žije úplně, protože je fotbalový šampionát, ale rozhodně to vnímá, jak Češky jsou úspěšné, protože to vidíte všude v novinách. Každou chvilku se vás někdo ptá, gratuluje vám, byť za to vůbec nemůžete, protože na tom kurtu nejste, ale zkrátka cítí to tak, jako připomenout vám ten český den, český úspěch. Je to všude tady vidět, ale na druhou stranu říkám, no, je taky fotbalový šampionát a Angličané, i kdyby hráli, myslím si, že dva Angličané tenis, a dneska hrála reprezentace na mistrovství světa, nebo dva Britové tenis, protože tam je to jiné, federace Anglie má zvlášť fotbal, takže kdyby hráli Angličané dnes fotbal a byli tam zastoupeni, tak si myslím, že ten zápas budou prožívat taky jako mnohem intenzivněji to tady vidět, když třeba hrála anglická reprezentace a byla třeba nějaká tisková konference, tak to úplně najednou v tom areálu se ozvala exploze, jako radost gólu a podobně, takže ten fotbalový šampionát tady taky hodně rezonuje, ale teď to nechci zase schazovat vůbec, to ani náhodou, ta reklama je úžasná, každý to ví, každý to říká, Česko má fakt neuvěřitelný teďka tenis, co do žen, tak to je neskutečná éra, teď si to člověk ani neuvědomuje, jak je to za sebou, jak to je všechno, tak nám to někomu třeba přijde jakoby nic, protože Češky tady vyhrávají, ale jednou to možná doceníme, co neskutečného se v těchto dnech vlastně děje.
0: Říká reportér Jaroslav Plašil, který bude živě z Londýna z Wimbledonu komentovat finále ženské dvouhry mezi Karolínou Muchovou a Lindou Noskovou. Náš přímý přenos odstartuje po 17. hodině. Které české tenisové legendy navštívili Wimbledon a měl si možnost s nimi prohodit třeba jen pár slov právě o těch dnešních zápasech, respektive o tom dnešním finále mezi Karolínou Muchovou a Lindou Noskovou?
1: Určitě tady bude velké zastoupení slavných tenisových hráčů, jak z nedávné minulosti, tak třeba z dávnější. Určitě přijedou mnozí blízcí známí hráček ještě, protože to všechno se děje na poslední chvíli. Ale už tady v Londýně je Petra Kvitová s rodinou, vítězka 2011-2014, kterou jste mohli slyšet ve vysílání radiožurnálu Sport. Jan Kodeš, ten tady je už delší dobu, vítěz z roku 1973, to je taková tradiční součást wimbledonského snažení českých tenistek, bych řekl, v posledních letech, protože myslím si, že on byl úplně u všech těch velkých triumfů. Pak samozřejmě tady Martina Navrátilová, komentátorka, kterou můžeme snad i považovat za Česko, nikdo se snad nebude zlobit, protože ona je rodačka a často, nebo pořád se k Česku hlásí, takže si ji snad můžeme v uvozovkách ukrást taky, protože je to ohromná legenda a vždycky hrozně oživí taky naše vysílání, její hlas, když máme tu šanci s ní třeba mluvit.
0: Přesně jak říká Jaroslav Plašil teď ve vysílání radiožurnálu Sport. Zeptám se i trochu tebe na osobní otázku, protože jsi tenisovým reportérem Českého rozhlasu už dlouhá léta, ale asi si ještě něco takového, tedy finále ženské dvouhry na Wimbledonu, asi tom nejslavnějším Grand Slamu, nikdy nezažil.
1: No to já si myslím, že ani nezažiju a možná, jo, protože říkám, je to tak vzácná věc, člověku to nepřijde, ale jako těžké, no. Teďka jsem jako v tom, že se to děje, nervózní jsem samozřejmě jako před každým jiným finálovým zápasem s českou účastí, tady to bude samozřejmě jiné, protože dřív člověk někomu fandil, teď je to naprosto 50-50 a přál bych to nejradši oběma a moc mě mrzí, že to nejde takhle zařídit, no.
0: Pro český tenis je ale výhoda, že Wimbledon ženská dvouhra bude mít českou vítězku. A to ať už Karolínu Muchovou, anebo Lindu Noskovou. Kdo to tedy nakonec bude, to se dozvíme dnes večer. V 17 hodin začne přímý přenos radiožurnálu Sport, a to s Jaroslavem Plašilem, respektive jeho komentářem. Tak Jaroslave, my se moc těšíme a přejeme teď hezký den do Londýna.
1: Hezký den, děkuju.
0: 9 hodin 45 minut, už za malý moment se do našeho vysílání připojí Barbora Strýcová.

0: poprvé v historii se ve finále tenisového travnatého Grand Slamu Wimbledon představí dvě Češky. Krátce po 17. hodině na londýnském centrálním kurtu proti sobě nastoupí v přímém přenosu radiožurnálu Sport Karolína Muchová a Linda Nosková. A my teď nejen to probereme s Barborou Strýcovou, kapitánkou českého týmu v Billie Jean King Cupu, která v letech 2019 a 2023 ovládla na Wimbledonu 4 hru. Tak přejeme dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Barboro, teď už neslyším, že byste běžela, ale před chvílí, když jsme se domlouvali, tak jsem slyšela, jak vaše nohy cupitaly v Londýně. Tak kde jste běžela takhle po ránu?
1: Měla jste pravdu, no. Běžela jsem z hotelu na tenis, takže jsem zrovna dobíhala posledních pár metrů, takže jste to uhodl správně.
0: Takže teď už jste v areálu Wimbledonu?
1: Teď už tady sedím v areálu Wimbledonu, ano, přesně tak.
0: Stále se udržujete takhle v kondici i po kariéře?
1: Jo, pořád každý den nějak běhám, to se mi to baví, takže se udržuju, to ano.
0: Barbora Strýcová s námi živě na radiožurnálu Sport, finále Karolína Muchová versus Linda Nosková. Tak první, jaké emoce to ve vás vůbec vyvolává, že to bude čistě české ženské finále dvouhry Wimbledonu?
1: No, tak asi jako u většině lidí vyvolává to ve mně takovou jako píchu a že jsem pyšná na ty holky, kam až došly a co je čeká dneska. Je to prostě, jak už jste říkal z začátku, prostě historická věc, která asi se nikdy se nezapomene. Je to neuvěřitelné, co se může dít v tak malé zemi a jak máme ty holky tak šikovný. Prostě já jsem na to hrozně pyšná a těším se na ten zápas jako fanoušek, se prostě budu koukat a vlastně ani ta nervozita tam jako vůbec žádná není, protože ať vyhraje jakákoliv, tak prostě vyhraje holka z Česka a to je prostě hrozně hezký.
0: Barbora Strýcová říká, že se na finále ženské dvouhry Wimbledonu bude koukat jako fanoušek, ale asi taky trochu jako kapitánka českého týmu v Billie Jean King Cupu, ne?
1: No, tak spíš asi jako fanoušek, jako kapitánka to sice jsem, ale teď se opravdu vyloženě budu na ten zápas se těším a budu si ho užívat, jak, co holky předvedou a těším se na to, jak se s tím se vším poperou, protože přece jenom je to ohromná tíha a hrát na tom centrálním kurtu a kor finále, ale budu se na to opravdu teďka koukat jenom z pohledu jako fanouška.
0: Ve finále mužského turné proti sobě bude hrát jednička a trojka světového žebříčku. U žen je to ale trochu jinak. Karolína Muchová je 9. a Linda Nosková 12. Čím to podle vás je, že ženské favoritky jako Sabalenková, Rybakinová nebo Švjontéková vypadly tak brzo?
1: Tak samozřejmě ten ženský tenis teďka posledních pár měsíců nebo i možná let se tak trošičku mění a už nevidíme úplně ty stejné obličeje v těch finálových kolech a já jsem za to strašně ráda, že se to tak jako proměňuje a kor na té trávě ten turnaj je prostě hrozně specifický a kdo si na něm věří a kdo prostě ví, jak na něm hrát a hejbat se, tak prostě má velikánskou šanci a někdo to tam prostě nemá a vidíme, že i ty největší hvězdy, jako jste říkala, Sabalenka, Rybakina, Světek, která to tady loni vyhrála, prostě to na ně padne za ten rok a necítí se možná tu formu tak, jakou by měli mít, takže prostě je fajn, že tam zrovna teď Linda a Karolína jsou.
0: Jak už jsme říkali, Barbora Strýcová, která je s námi teď živě ve vysílání radiožurnálu Sport, je právě v Londýně. Účastníte se turnaje Legend, jaké to je?
1: Je to strašně fajn, já už jsem tady 2. rokem a tak je to takový, že vlastně sem přijedete úplně bez totálního stresu, bez takového toho, té tíhy, toho tady uspět, užíváte si to, je to od nich, od toho turnaje strašně hezký, že sem prostě zvou ty vítěze a opravdu já hraju s Dominikou Cibulkovou a užíváme si to na tom kurtě, jako co to jde, máme srandu, je to takový na pohodu všechno a já k tomu tady mám ještě tady letos pestření, takže je to hrozně fajn.
0: Barbora Strýcová s námi živě ve vysílání. A proč se ptám? Protože jste živě v Londýně, tak jste asi měla možnost se potkat s českými hráčkami. Bylo to tak?
1: Ano, jo, já je potkávám každý den a jsme spolu v kontaktu. Já jsem na tom semifinále Karolíny byla, celý zápas jsem tam seděla a bohužel na Lindě jsem už nemohla být, protože jsem sama šla hrát svůj zápas. A dneska to bude stejný, dneska se taky budu koukat na centrálním kurtu, ale budu na takové pozici jako neutrální, aby prostě tak se budu jako fanoušek prostě a s holkama ano, jsem v kontaktu, bavím se s něma a tak.
0: Barbora Strýcová, kromě v tenisové faninky, jak nám před malou chvílí řekla, je ale také kapitánka českého týmu v Billie Jean King Cupu. A právě tento tým čeká v září finále tohoto poháru. Tak už jste si v úzovkách stihla pojistit nějaké české hráčky?
1: Tak něco ano, ale všechno je to ještě prostě otevřený, ale ano, mám to takový zvláštní slovo pojistit. Tak samozřejmě vím, kdo chce hrát a kdo prostě, s kým jsem se už bavila, takže mě v hlavě něco mám a sestavuju si to tak nějak, ale ano, jak jste říkal, už něco mám pojištěného.
0: No a koho tedy?
1: A to si nechám pro sebe.
0: Říká Barbora Střícová ve vysílání a radiožurnálu Sport, tak my si na tu nominaci pochopitelně počkáme. Tomáš Berdych v našem vysílání říkal, že v Česku travnaté kurty téměř nejsou. Linda Nosková ještě relativně nedávno říkala, že trávu nemá ráda. Tak jak je možné, že se na ní takhle dobře naučila hrát?
1: Tak samozřejmě je to tím, že před pár lety říkala, že vůbec trávu nemá ráda, neumí se na ní hýbat, ale má kolem sebe tým a sama jako si chce zlepšovat a ví, že nebo věděla, že ta její hra na tu trávu strašně moc sedí a jak servíruje, jak se hýbe, jak rychle hraje a prostě to asi chtělo čas, aby se na to zvykla, aby se začala umět na tom jako hýbat a už minulý rok hrála tady výborně, prohrála s Anisimovou, myslím ve čtvrtém kole, tím pádem bylo vidět, jak se na tom kurtě zlepšuje a jak se začíná víc a víc věřit, no a ten letos vyhrála turnaj v Berlíně, což je velký turnaj, Kája vyhrála v Bad Homburgu, takže vidíme, jak ty holky se zlepšují, jak si věří na tom povrchu a pak to prostě přinesli sem do toho Wimbledonu.
0: No úvod jsme říkali, že jste dvojnásobná wimbledonská šampionka v deblu, ale také semifinalistka v singlu, tak pokud byste měla tyhle tři momenty seřadit, jak by ta tabulka vypadala?
1: Jelikož v roce 2023 jsem sem šla hrát po porodu syna a vlastně jsem sem šla hrát jenom si tak jako zahrát ten turnaj, tak bych to asi zařadila jako na první místo, protože jako z pohledu ženy a matky, která prostě se vrátila na takovou úroveň, byl asi to bych jako zařadila jako na první místo, protože to bylo hrozně těžký a emočně to bylo hrozně vypjatý a vlastně i nádherný, protože jsem tady ten syn se mnou byl. A pak bych zařadila vlastně ten rok 2019, kdy já jsem sem došla do semifinále a zároveň jsme vyhráli toho debla a já jsem se zároveň stala ještě první na světě. Takže všechno to mělo tak jako nádherný věci. Ten, prostě já říkám, Wimbledon od jak živa byl a bude pro mě speciální turnaj, na který vždycky budu vzpomínat takový prostě momenty, které se tady děly, na to nikdy nezapomenu.
0: Popisuje Barbora Střícová. Poslední otázka. Má duel mezi Karolínou Muchovou a Lindou Noskovou podle vás alespoň mírného favorita nebo mírnou favoritku?
1: Ne, nemá. Myslím si, že to bude velmi, velmi nerozhodný zápas, pade na pade a já se na to hrozně těším, protože každá hraje úplně jiný tenis.
0: Barbora Střícová s námi byla ve vysílání radiožurnálu Sport živě z Londýna o tenisovém Wimbledonu. Odpoledne už si bude užívat právě finále ženské dvouhry na Centrálním dvorci. Tak přejeme, ať si to užijete. A samozřejmě česká vítězka je jistá, tak i to si pochopitelně užijte.
1: Naschledanou, mějte se, naschle.
0: 9 hodin 56 minut posloucháte radiožurnál Sport. Půl hodinka o tenisu je za námi, ale hodinka o tenisu je před námi, protože po 10. hodině vám na radiožurnálu Sport nabídneme reprízu speciálu a to právě o tenisovém Wimbledonu. Budeme se bavit, respektive už se bavili na naší stanici Lukáš Dlouhý, tedy jeden z trenérů Lindy Noskové, také Lucie Hradecká, dvojnásobná grandslamová vítězka a do debaty přispěl také Tomáš Berdych, finalista Wimbledonské.

0: je 10 hodin. Radiožurnál vysílá zprávy.
1: Nejméně 11 zraněných si vyžádali ruské vzdušné útoky na Kyjev. V Českých Budějovicích hoří propojka plynu. Tenistky Nosková a Muchová proti sobě nastoupí ve finále wimbledonské dvouhry. Na dálnici D11 směrem z Prahy do Hradce popojíždí kolona k nehodě na 20. kilometru. A bude slunečno, během dne přechodně více oblačnosti, teploty do 29 stupňů.
2: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
1: Hasiči stále zasahují u požáru výškové budovy v bývalém baťovském továrním areálu ve Zlíně. Na místě dohašují poslední ohniska, říká mluvčí zlínských krajských hasičů Pavel Řezníček.
3: Celou noc probíhal monitoring a samozřejmě chlazení zasažených konstrukcí. Teď ráno proběhlo zase střídání jednotek. Jejich počet byl snížen na 6 jednotek. Čerpáme z čerpacího staniště na dřevnici vodu a neustále skrápíme vlastně ty zasažené konstrukce a sutiny.
1: V areálu platí minimálně do pondělí dopravní omezení, zavřené jsou taky některé instituce v okolí. Rusko v noci vyslalo na ukrajinské hlavní město Kyjev další vlnu dronů a raket. Podle radnice zranili nejméně 11 lidí, včetně jednoho dítěte. Rusko v posledních týdnech posílá na cíle na Ukrajině stále více balistických střel, které je těžší zachytit. Kyjev navíc nemá dostatek munice pro protiraketový systém Patriot.
4: Kyjevští záchranáři zasahovali ve třech městských obvodech. V Solomenském hasili požár skladů a kancelářské budovy. Další škody způsobil ruský útok v Darnickém a Dniprovském obvodu. Šlo o bytové domy, obchody a auta. V noci a ráno Rusko raketami a nepilotovanými letouny zaútočilo na Oděskou oblast. V Černomorsku byla poškozena přístavní infrastruktura, budovy i technika a jeden ze zaměstnanců zahynul, uvedla na sociálních sítích zpráva ukrajinských přístavů. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
1: Česká obchodní inspekce zjistila na letošním mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech nedostatky u 40% kontrol. Celkem jich inspektoři za prvních 5 dní festivalu provedli 48. Zaměřili se především na prodej alkoholu mladistvým. Problémy objevily zhruba ve 2/3 případů, popisuje mluvčí inspekce František Kotrba.
5: Je to samozřejmě problém, který je trochu společenský, celospolečenský. Je to vysoká akceptance

0: alkoholu, která je tradiční v těch našich zemích. Je to snadná dostupnost alkoholu.
1: Loni provedli inspektoři na filmovém festivalu celkem 94 kontrol a nedostatky zjistili téměř v polovině případů. Na Zátkově nábřeží v Českých Budějovicích hoří propojka plynu v zemi. Plameny dosahují výšky až 5 metrů. Jihočeští hasiči o tom informovali na síti X. Jeden člověk se podle nich při požáru zranil. Policisté evakuovali 2 domy a uzavřeli okolí místa, jak Radiožurnálu popsal jejich mluvčí Jiří Macner.
2: Policisté a hasiči v Českých Budějovicích uzavřeli ulici Biskupskou a také kus Zátkovo nábřeží. Prosím, tomuto místu se vyhněte. Omezení pravděpodobně bude trvat možná 2-3 hodiny.
1: Hasiči zároveň ochlazují okolí. Na místo dorazila i plynárenská společnost, která přívod plynu zavře.
3: Sport. Tenistky Linda Nosková a Karolína Muchová si spolu dnes zahrají o titul z Wimbledonské dvouhry. Půjde o historicky první české finále v All England Clubu. Pro obě hráčky to bude neobyčejný zážitek. Už samotný nástup na kurt je specifický. Ve speciálu Radiožurnálu Sport o tom mluvil kapitán Davis Cupového týmu a finalista travnatého Grand Slamu z roku 2010 Tomáš Berdych.
4: Ta cesta z té šatny na ten center kurt, vlastně kdy člověk prochází vlastně těma prostorama pro tu královskou loži, potom sběrači vlastně vám nesou tašku na kurt, takže ten hráč jde opravdu jenom jako solo sám a prostě vstupuje na ten dvorec toho vysněného finále, tak ten pocit je neuvěřitelný. Samozřejmě je to něco, o čem každý tenista sní, co si každý tenista přeje.
3: Zápas Noskové s Muchovou odvysílají po 17. hodině Radiožurnál Sport a Radiožurnál v přímém přenosu. A fotbalisté Španělska vyhráli ve čtvrtfinále mistrovství světa nad Belgií 2-1. V semifinále se utkají s Francií.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Zdržení na D1 v okolí Beranova, nehoda na D11 za Lysou. Na D1 z Prahy do Brna vázne provoz za Velkým Beranovem. V koloně z kilometru 124 se popojíždí přes 20 minut k omezení na STM 28. V levém pruhu tam stále pracují silničáři. D1 z Brna do Prahy se začíná zlehka plnit před omezením u Beranova. Na STM 19. kilometru je uzavřený pravý pruh, zdržení zatím jen krátké. D1 na trase z Prahy do Hradce kolona od sjezdu na Lysou z 18. kilometru sune se 10 až 15 minut k nehodě na 20. Tam se stále projíždí pouze levým pruhem. Pokud po D11 pokračujete dál na Hradec a chystáte se sjíždět na exitu 39 Poděbrady, tak velmi opatrně na navazující silnici 38 směr Kolín, kousek za napojením z dálnice, zasahují u nehody se zraněním. Provoz je omezený, i tam se tvoří kolona a z dálnice se hůře najíždí. Na 35. z Liberce do Turnova naberete zdržení před omezením v Hodkovicích. Od sjezdu na Jablonec z 31. kilometru ztratíte přibližně 10 minut. A příjezd do Prahy po D8 před omezením v Ekbelské plná Cínovecká, a to od sjezdu na Čakovice. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Bude převládat slunečné počasí, během dne může přechodně být až oblačno, teploty 25 až 29 stupňů, na severovýchodě území jen kolem 23. Tolik zprávy.
7: Jsou stále na začátku svých basketbalových kariér. Už teď ale mají o něco blíže k hvězdnému nebi budoucnosti. Je jim 17 let a reprezentují svoji zemi na mistrovství světa. Světové elitě se postaví i české reprezentantky, které budou spoléhat i na vaši podporu. Máte jedinečnou možnost je vidět v Brně ve Stares aréně Vodova od 11. do 19. července. Více na webu cz.basketbal. Mediálním partnerem českého basketbalu je Radiožurnál.
8: Repríza speciálu Radiožurnálu Sport.
9: Hosty speciálu budou bývalí hráči Tomáš Berdych, Lucie Hradecká, také Lukáš Dlouhý, trenér Lindy Noskové, ale k tomu se ještě dostaneme. O velkém úspěchu a o postupu obou českých tenistek do finále jste mohli slyšet i živě přímo z Londýna v našem vysílání, jak jinak komentoval Jaroslav Plašil.
10: Matchball Karolíny Muchové. Druhé podání, dobré druhé podání. Forehand Muchové k čáře, backhand Goffové, forehand Muchové k čáře poslaný, ale Goffová se brání skvěle. Teď další forehand výstavní od Muchové, ale soupeřka je všude. Backhand křížem Muchové. Teď je to backhand po čáře Muchové. Goffová neuvěřitelně, ale už to nevrátí. Karolína Muchová je finalistkou Wimbledonu.
9: No a samozřejmě na Karolínu Muchovou navázala i Linda Nosková.
10: 6-4, 5-4, 40-30, ještě tam je mečbol, ale Nosková jenom vyblokovala balonek zpátky, útočí Kostěková do autu, bude to české finále! Bude. Linda Nosková je tam také a poráží Martu Kostěkovou 2x4 a teď se usmívá. Ona přiznává, že se ani neumí radovat, ale ta radost uvnitř musí být ohromná. Marta Kostěková sportovně přišla až na stranu, kde je teď Linda Nosková.
9: No ve speciálu Radiožurnálu Sport tím pádem nemůže chybět kolega, který právě poslední týdny tráví v londýnském All England Clubu vlastně celé dny, reportér, který bude i to finále mezi Noskovou a Muchovou komentovat, tedy Jaroslav Plašil, ten už je na dálku spojený. Jaroslave, vítáme tě.
11: Hezký den.
9: Ve studiu vítám také dalšího tenisového specialistu Davida Prouzu. Dobrý den.
12: Krásné odpoledne.
9: No a ještě jednoho hosta a velmi vzácného na dálku přivítám ve vysílání. Je to Lukáš Dlouhý, dvojnásobný grandslamový vítěz ve čtyřce, ale pro nás je momentálně důležitější, že je to jeden z trenérů Lindy Noskové. Dobrý den.
13: Já vás zdravím, dobré odpoledne.
9: Vy jste, Lukáši, před chvilkou slyšel ten přímý přenos ze semifinále. Jak se to poslouchalo?
13: Tak to se poslouchalo úplně neskutečně, úplně mi naskočila husí kůže, protože jsem sledoval oba dva ty zápasy a musím říct, že teda holky předvedly neskutečný tenis a právem postoupili do toho finále, který je taková ta třešnička na dortu a myslím si, že se bude na co dívat.
9: My samozřejmě musíme na začátek položit ještě jednu otázku a já si vyberu jako respondenta Davida Prouzu. Je to skutečně historicky první české finále Wimbledonu?
12: Samozřejmě záleží na úhlu pohledu. Pokud se budeme řídit fakty, tak samozřejmě ano, teď jsou to opravdu dvě Češky reprezentující Českou republiku. Stalo se samozřejmě v historii tohoto Grand Slamu travnatého, že proti sobě nastoupily hráčky, které si mohly povídat v češtině. V roce 1986 Martina Navrátilová hrála s Hanou Mandlíkovou, nicméně Navrátilová už v tu chvíli reprezentovala Spojené státy, takže v tomto ohledu se opravdu můžeme bavit o historickém zápasu, kdy si Karolína Muchová s Lindou Noskovou zahrají o titul jako dvě plnohodnotné Češky a pokračuje tahle neuvěřitelná série nebo ten trend, který odstartovala Jana Novotná v 90. letech, pak navázala Petra Kvitová dvakrát, potom Markéta Vondroušová, Barbora Kryčíková, teď se dočkáme další české wimbledonské vítězky. Poslouchá se to neuvěřitelně, říkám to dnes asi po 15. společně s ranní moderací a pořád mi to přijde neuvěřitelné a myslím si, že když to řeknu takhle Lukáši Dlouhému na dálku, tak i on asi bude souhlasit s tím, že to se neomrzí.
13: Tak tohle to je neskutečný úspěch českých holek, který vlastně ten Wimbledon mají posledních pár let ovládnutý neskutečně. Vlastně všechny holky, jak jsme jmenovali, ať už Markéta nebo Bára, to vyhráli teďkon, Petra dvakrát. Říkám, ten je to neskutečný úspěch a jenom to docenit, aby ty lidi to nebrali jako samozřejmost, ale že to je strašně velký úspěch a nemusí se takhle dařit pořád. No.
9: Tenisová legenda Joe McEnroe, která má také na BBC svůj podcast, tak si povídal tenhle slavný tenista s oběma tenistkami po té, co zvládli svá semifinále. Ptal se, co že to v Česku máme ve vodě, že plodíme tolik tenisových talentů. Linda Nosková odpověděla, že tedy pokud se pustíme tohle cestou a pokud připustíme, že v Česku je nějaký kouzelný nápoj, tak to nejspíš bude asi pivo. Ale možná, že Jaroslav Plašil, který sleduje Wimbledon pravidelně, má nějaké vysvětlení, že se už do čtvrtfinále letošního Wimbledonu dostali čtyři Češky, dvě do finále.
11: No, vysvětlení proto úplně přesné nemám. Je to opravdu velmi častá otázka, za což samozřejmě mohou také velmi časté tenisové úspěchy českých hráček a taky samozřejmě hráčů dříve a věřme, že to zase bude i, protože teď je nastartované taky velmi zajímavé mužské období. Těžká odpověď, to by asi věděl Lukáš Dlouhý mnohem lépe. Já si myslím, že to souvisí s ohromnou šikovností, kterou obecně máme. Pamatuju i slova Nika Bolletieriho, slavného trenéra s velkou akademií, který byl v roce 2014 na pardubické juniorce. On tam tehdy byl jako čestný host a byl to ročník, kdy zrovna ovládla tu juniorku Karolína Muchová, současná finalistka Wimbledonu. A on právě tehdy chválil její velmi pestrou hru, to, jak umí krásně chodit k síti, jak hraje všechny údery, které prakticky existují. A on pak později říkával, četl jsem i nějaký rozhovor, že tohle se nedá ani nějakým soustavným drillem naučit, že zkrátka tu šikovnost v sobě člověk musí mít a pak ji jenom nějakým způsobem hýčkat, pečovat o ní, být zdravý samozřejmě. Takže to je určitě jedna věcí, že na té trávě, a teď nemyslím jenom Karolínu Muchovou, ale Češky obecně a Češi, když se to naučí, když se na ní zvyknou, tak na ní pak dovedou hrát úžasně a možná jim sedí úplně nejvíc. Možná to souvisí i s nějakým tím dětstvím, že nevyrůstáme úplně v bavlnce, v úplně dobrých podmínkách, obecně teď zase mluvím, a že kolikrát, když vzpomenu třeba vyprávění Petry Květové, jak trénovala v tělocvičně na parketách a tak dál, že zkrátka to všechno, čím procházejí, co zvládají, tak se nabaluje a pak toho mohou využívat i na tak nevyzpytatelném povrchu, jakým je určitě tráva.
12: Říká ve speciálu Radiožurnálu Sport Jaroslav Plašil, který bude v sobotu komentovat zápas mezi Karolínou Muchovou a Lindou Noskovou. Teď otázka zase na Lukáše Dlouhého, jednoho z koučů právě Noskové. Hodně se mluví obecně o tom, řekněme, různorodém stylu, o té variabilitě úderu Karolíny Muchové. Když se ale teď zaměříme právě na její soupeřku Lindu Noskovou, tak jak byste třeba vy osobně popsal její styl a co je největší zbraní?
13: Tak její styl asi každý teďkon už po letošním Wimbledonu zná, nebo vlastně po těch letech, co už je ve špičce, ale myslím si, že její nejlepší vlastnost je vlastně ta hlava, ta bojovnost, vlastně jak dokáže zůstat klidná a hrát ty údery tak, jak ona si vymyslí, tak, jak ona je má naplánovaný a vlastně nekouká se doleva, doprava, co hraje soupeřka, jak hraje soupeřka, soustředí se na svoji hru a jde si pořád za tím svým, jak ona to má vymyšlený a vlastně v tom je nejlepší, protože to trénuje, na tom se pracuje a ona to chce převést i do toho zápasu, takže já si myslím, že když jí tohle to vydrží, jakože že nebude měnit hru, nebude se přizpůsobovat soupeřkám a bude se soustředit jenom na sebe, tak to je její největší zbraň.
12: Říká tenisový trenér Lukáš Dlouhý. Mě, Lukáši, zaujala jedna věc, rozhovor Lindy Noskové po tom postupu do finále a jedna z odpovědí, kdy ona mluvila o tom, že tenis začala hrát jako způsob, aby si užila ten čas na kurtu, že se nesoustředila na výsledky. Později, když jsem četl rozhovor třeba v magazínu Tenis, tak mluvila o tom, že si prostě nedává velké cíle, ale ta radost z toho sportu jako takového asi přetrvala, očividně i doteď.
13: Já si myslím, že to je jedna z největších devíz vlastně Lindy, že v dnešní době si všichni mladí a hlavně rodiče a lidé okolo toho tenisu kladou strašně vysoké cíle odmala a že vlastně ty malé děti nutí hrát, aby hráli na výsledek, aby hráli na to, že musí vyhrát, aby byli v reprezentacích, aby vyhráli velké turnaje. A já si myslím, že ta Linda to pochopila, že je hlavou strašně vyspělá a že pochopila vlastně, že když se na tom pracuje a když se to dělá dobře, tak ty výsledky přijdou a jde si pořád za tím svým a nehoní se za věcma, který prostě neovlivní nebo nějaký takovýhle odbočky a myslím si, že to je ta hlavní věc, na kterou ona dozrála už takhle v mladém věku a je strašně silná. No.
9: Je jí teprve 21 let, vy jste říkal, že mentálně na sobě hodně pracuje, jak to zvládá ustát, protože kromě teď toho neuvěřitelného postupu do finále má za sebou titul v Berlíně, to už byla taková předzvěst. Jak je silná mentálně?
13: Tak za mě je neskutečně silná. Já už jsem to říkal, vlastně, jak jsme byli v tom Berlíně, tak přesně takováhle otázka přišla a já se musel smeknout klobouk, protože ona ty těžký zápasy zvládá prostě neskutečně a říkám, ona to má rozmyšlený, jak to bude hrát a co se bude dít a zatím si jde, takže se neodklání od té svojí taktiky, od toho svého nejlepšího tenisu a myslím si, že tím ty soupeřky dost poráží, protože nepřijde nic jiného, přijde jenom ten její nejlepší úder. Někdy samozřejmě se stane, že to nevyjde, ale prostě neodbočuje se a jede se pořád jedna linie, která funguje a kterým tenisem ona může porazit vlastně jakoukoliv soupeřku a proto je tak nebezpečná.
9: Věřil jste a teď se stále povídáme ve speciálu Radiožurnálu Sport s Lukášem Dlouhým, tedy s jedním z trenérů Lindy Noskové, že v Berlíně po tom vyhraném finále by mohla něco takového zopakovat i na tom asi nejslavnějším tenisovém turnaji na Wimbledonu?
13: Tak jak už jsme tady řekli, Linda si nedává cíle, jako že by přijela na turnaj, jako koukla se na pavouka a říká, tady budu ve finále, tak ona to určitě nemá nastavený, ona hraje zápas po zápasu, takže vlastně každý den se kouká, s kým bude hrát potom, a to si myslím, že je taky vlastně věc, která je super, že se nekouká moc dopředu, soustředí se na to, co je teď, a jde na ten zápas, ne si ho užít, ale jde odehrát ty věci, které ona chce, který má rozmyšlený, natrénovaný, a myslím si, že to je taky styl, který funguje a který je prostě na tady ten vrcholový sport je hodně dobrý, protože tu hlavu nezatěžujete tolik. Já bych měla dojít do finále, já bych měla dojít do semifinále, tak to není, prostě hraje se zápas od zápasu a vlastně každý míček je důležitý, no.
9: Samozřejmě odpovídáte na to, co má nastaveno Linda Nosková. Já se klidně zeptám ještě jednou vás osobně, protože vy jste trenér a vy nemusíte alespoň před ní mluvit takhle jednoznačně. Já se zeptám i na to, ve finále jí teď čeká česká soupeřka. Je to dobře nebo vlastně špatně?
13: Hele, já si myslím, že takhle ty dvě hráčky, když jsou ve finále Wimbledonu, už nekoukají, kdo je proti. Možná tam je nějaký malý procento toho, že vnímají, že to je Češka nebo že to je kamarádka. Ale jsou to profesionálky, které vlastně hrajou 22, 23 turnajů za rok a potkávají se s Češkama, potkávají se s jinýma hráčkama. Takže si myslím, že to bude zápas. Prostě bude to o to těšit, že to je finále Wimbledonu, první finále Lindy, ale že by jako dávala přednost Káje, aby jakože něco nezabije nebo nezahraje ten úder tak, jak by měla. To si nemyslím, natolik je vyspělá a je tak vlastně soustředěná, že to nebude hrát roli, si myslím, že jsou to dvě Češky.
12: Stále si povídáme ve speciálu Radiožurnálu Sport s Lukášem Dlouhým, jedním z trenérů Lindy Noskové, která bude v sobotu bojovat s Karolínou Muchovou o titul dvouhře Wimbledonu. Opakujeme to často v našem vysílání a opravdu pořád to skvěle zní. Lukáši, jak osobně vy teď budete prožívat to finále? Bude to něco jiného než třeba semifinále, čtvrtfinále, nebo je to pro vás pořád stejné?
13: Tak teďkon přemýšlím zrovna, že bych se jel podívat přímo do dějiště Wimbledonu, protože Linda je tam vlastně s Tomášem Krupou, s trenérem, a že bych se na finále tam letěl podívat, takže uvidíme, jak to dopadne, ještě se musíme domluvit, ještě je času dost, ale samozřejmě na tom kurtě se to prožívá úplně jinak, než tady doma u televize, kde si sednu a vím, že budu sedět doma v pohodlí na gauči, a na tom kurtě je to přeci jenom něco jiného, takže tam jsou to větší nervy, no, pro mě.
9: Budeme vám přát, abyste ty nervy co nejlépe ustál. To byl Lukáš Dlouhý, vítěz Roland Garros a US Open ve čtyřhře, ale také jeden z trenérů Lindy Noskové. Díky, že jste si na nás udělal čas.
13: Já děkuju, mějte se.
8: Repríza speciálu Radiožurnálu Sport.
9: Wimbledon, a to konkrétně ženský pavouk, čeká české finále. Obě semifinále sledovaly i některé velké osobnosti českého nebo československého tenisu a sportu obecně. No a včetně té možná úplně největší, co se československého tenisu týče, tedy Martiny Navrátilové. Vítězka 59 Grand Slamových turnajů byla v All England Clubu a potkal ji tam také Jaroslav Plašil.
14: Pardon, naposledy hráli Češi proti sobě, to bylo Lendl s Mančířem, co byl Slovák, že? 80. Je to neuvěřitelné. Já když jsem viděla čtvrtfinále, jsem říkala, je to možný, ale ani ne, asi nepravděpodobný, ale je to neuvěřitelný úspěch. Hlavně Karolina jak hrála. Tam celá boja, i když nehrála nejlepší tenis, stejně bojovala, vyhrála.
15: Nervy
14: byly, ale myslím, možná to bude lepší, že hrál proti sobě. Češka vyhraje, tak aspoň nemusím nikomu fani dát.
15: Ale kruté pro to druhou, teda asi, že jo, to je...
14: No, ale přijde to za Lindě 21, když to nevyhraje, tak to mám příležitosti, a Karolina teďka zdravá, tak proč ne příští rok? To má ještě 5-10 let před sebou, ale jsem moc ráda a pyšná.
15: Děkuju moc, děkuju, naschledanou.
12: Jaroslav Plašil takhle potkal se s Martinou Navrátilovou. Jardo, otázka teď na tebe. Není to úplně standardní věc, myslím si, byť Martina Navrátilová se často vyskytuje na Grand Slamech, co by komentátorka pro zahraniční televizní stanice, ale i tak, třeba i pro tebe, vždycky musíš asi říct zážitek, ne? Přece jenom je to absolutní ikona tenisová.
11: Je to ohromný zážitek vždycky, protože je to nejslavnější nebo možná jedna z nejslavnějších českých rodaček, českých, můžu to tak říct, osobností, protože se narodila v Česku a považuje se stále za Češku, byť žije prakticky od, já nevím, té, řekněme, 70. druhé poloviny 70. let jinde, tak ale pořád se ohromně hlásí v Česku, fandí Češkám, takže je to pokaždé velmi silný zážitek. Tentokrát mi to bylo trošku hloupé, protože Martina Navrátilová šla i v doprovodu jedné paní, takže někam evidentně mířila a bylo mi i hloupé jí zdržovat. Na druhou stranu, když jsem viděl její rozpřažené ruce, jakou má radost, tak se mi pak jí oslovovalo samozřejmě s nás, protože už se nějakou dobu na Grand Slamech potkáváme, tak alespoň o krátký komentář jsem jí poprosil a ona vždycky, je to na ní vidět, jak je ohromně šťastná, když se českým tenistkám daří, a teď to byl taky zase ten případ zkrátka.
9: Nejenom Martina Navrátilová, další sportovní osobnosti, například s Petrem Čechem si také povídal, Jardo, na Wimbledonu, zkrátka o takováhle vzácná setkání tam není nouze a to přitom není něco, co by si sám plánoval, zkrátka to k tobě a za tebou přichází.
11: Ne, to za všechno může náhoda. Prostě jsem byl zrovna v tu dobu na místě, kde ti lidé byli také, to je celé. A třeba v případě Martiny Navrátilové je to ohromná vzácnost, protože ona je ohromně vytížená tím, jak komentuje pro televizi pořád. A my máme také místo úplně jinde, takže se prakticky nemáme šanci potkat. Já jsem vlastně celý den v podstatě nepřetržitě na stejném místě plus minus a ona také má svůj nějaký harmonogram, takže to je prakticky nemožné. Občas takhle člověk někam vyrazí něco natočit, někam se podívat, nadýchat se třeba čerstvého vzduchu a může někoho potkat, ale někdy se stane, že nepotká nikoho a někdy se stane, že třeba potká několik slavných osobností najednou. To tak zkrátka někdy je.
9: Na stejném místě Jaroslav Plašil bude i při finále Wimbledonu mezi Lindou Noskovou a Karolínou Muchovou. Stále posloucháte speciál Radiožurnálu Sport, ve kterém jsme chtěli oslovit i další vzácnou osobnost Tomáše Berdycha. Kvůli časovým možnostem jsme ale rozhovor s ním předtočili.
12: Na Radiožurnálu Sport jsme ve spojení s kapitánem českého Davis Cupového týmu a někdejší světovou čtyřkou Tomášem Berdychem a téma našeho rozhovoru je velice příjemné. V ženském finále Wimbledonu nastoupí proti sobě poprvé v historii dvě Češky, Karolína Muchová a Linda Nosková. Tomáši, vítám vás u vysílání, hezký den.
16: Hezký den, dobrý den všem.
12: Na úvod otázka je jednoduchá. Sledoval jste ty zápasy? Já slyším pod vaším hlasem cikády, předpokládám, že jste na dovolené, ale tak ten tenis vám asi neuniknul.
16: Ne, tenis mi neuniknul, je to tak, já jsem v Monte Carlu a sledoval jsem to. Já nevím, co k tomu dodat, já myslím, že to je naprosto něco neuvěřitelného, co ten ženský český tenis zažívá, kdy má prostě dvě holky, které hrajou prostě v finále Wimbledonu, tak jak už bylo kolikrát zmíněno, že se to ještě nikdy nestalo. A to jenom ukazuje opravdu, na jaký obrovský úrovni ten český ženský tenis je dneska.
12: Obzvlášť asi pro vás, co by bývalého tenistu, to musí být možná ještě nepochopitelnější, ne? Protože ono dostat se do finále, dostat se do semifinále na Grand Slamu v singlu je obrovský úspěch. Před pár týdny, měsíci to byl Jakub Menšík v Paříži a teď máme dvě finalistky ještě na trávě ve Wimbledonu. Jak si to vysvětlujete?
16: Já jako opravdu, já si myslím, že tohle, nebo ty výsledky opravdu těch holek v tom Wimbledonu, tak si myslím, že jdou opravdu proti jako všemu, nebo co se aspoň třeba týče toho povrchu, protože když si vezmeme, že v Česku není jediný pořádný travnatý dvorec a ty výsledky, které ty holky tam předvádí, je naprosto neuvěřitelný. Já si myslím, že je to opravdu jenom tou všestranností, jak ty holky dokážou hrát na všech površích a dneska ta tráva se samozřejmě posouvá spíš blíž, já nevím, nějakému třeba betonu, který má už jakoby daleko pravidelnější odskok a tak dále. Ta jejich hra na tom opravdu výborně funguje. Jsou to mladí skvělí hráčky, kteří mají obrovskou budoucnost ještě před sebou a takhle to dokazují. A znova, jako, je to něco, co bychom asi těžko hledali, možná nějaký příklad, nevím, sester Williamsových a něčeho podobného, jestli vůbec. Nejsem úplně nejlepší historik tady v tomhle tom ještě v dámském tenise, ale to je naprosto jako unikátní výsledek, co se povedlo. No.
12: Trefil jste to, Tomáši, naprosto přesně. Naposledy sestry Williamsovy, tuším 2009, proti sobě, co by dvě Američanky ve finále na Wimbledonu. Zítra tedy Karolína Muchová s Lindou Noskovou nastoupí v přímém přenosu Radiožurnálu Sport. A otázka, kterou můžu položit vám a ne úplně každému, nebo skoro nikomu, co se asi tak může honit hlavou oběma hráčkám v momentě, kdy budou nastupovat tou chodbou sebou na centrální dvorec, protože vy jste to zažil a vedle vás nebo pak naproti vám stál Rafael Nadal, řekněme, v takovém beast modu, nebo prostě asi možná v nejlepší travnaté formě kariéry, ale co vy jste prožíval v momentě, kdy jste stál a čekal jste na to nahlášení?
16: Ten pocit je nádherný. Já musím říct, že to opravdu vždycky, když na to přijde řeč a někdo se mě na to buď to ptá, nebo se o tom bavíme, tak si to člověk jako vybavuje. Už za sebou má vlastně celých těch 14 dní, kdy tím turnajem prošel a teď opravdu vlastně došel do momentu, na který prostě čekal, nebo prostě na který se chystal celou tu kariéru a vlastně proč ten tenis dělal. Takže a ještě vlastně ten Wimbledon je v tom neuvěřitelně specifický, kdy opravdu ta cesta z té šatny na ten center court, vlastně kdy člověk prochází vlastně těma prostorama pro tu královskou loži, ještě navíc vlastně mu, myslím si, že to pořád dodržujou, že potom sběrači vlastně vám nesou tašku na kurt, takže ten hráč jde opravdu jenom jako solo sám a prostě vstupuje na ten dvorec toho vysněného finále, tak ten pocit je neuvěřitelný. Samozřejmě je to něco, o čem každý tenista sní, co si každý tenista přeje a pak se mu to ten jeden den stane, ale zase na druhou stranu nesmí se jako tím nechat moc unést, protože přeci jenom je tam furt ještě ten jeden zápas, který oba dva chcou tak strašně vyhrát, že ale o tom je ten tenis a to je vlastně na tom to krásný, takže vždycky tam bude jeden vítěz, jeden poražený a ten lepší vyhraje.
12: Český fanoušek může být po zítřku spokojený vlastně tak jako tak. S Tomášem Berdychem mluvíme na Radiožurnálu Sport o nadcházejícím finále mezi Karolínou Muchovou a Lindou Noskovou. Je v něčem specifické hrát proti Krajanovi? Jak jste to měl třeba vy? Protože já jsem se, co jsem se díval trochu do minulosti, tak vy jste se zase až tak často s Čechy na turnajích, obzvlášť těch pozdních fázích, nepotkával.
16: Je to pravda. Já musím říct, že na Trojbice měl velice dlouhou kariéru, tak těch zápasů vlastně s Krajanama jsem měl poměrně málo. A já nevím, jenom když zmíním třeba Radka Štěpánka, tak my jsme spolu snad hráli za celou kariéru asi třikrát, takže ono to je jako neuvěřitelně malý číslo. A teď ty holky opravdu tím, že jich je spousta ve špičce, tak se budou potkávat častějíc. A myslím, že to bylo vidět, kdy holky tam hrály těch derby od těch prvních kol spolu. Prostě se to tam jenom přehazovalo a těch zápasů už odehráli hodně. Takže na rovinu takhle velký zápas s Krajanem jsem nikdy nehrál. Ale asi to nejdůležitější opravdu zůstává, že ten hráč musí soustředit hlavně sám na sebe a na ten vlastní výkon. Ono ve finále, ať tam stojí jeden nebo druhý, ve finále to není až tak podstatný. Ten tenis je v tom krásný sport, že když se člověk opravdu bude extrémně soustředit sám na sebe, předvede ten nejlepší výkon, co v něm je, tak to je ten nejlepší možný start do toho zápasu a pak si to může samozřejmě upravovat podle toho, kdo proti němu stojí a co je to za hráče. Ale myslím si, že ten základ, s čím do toho jde, je tohle a to je to nejdůležitější.
12: Když se s Tomášem Berdychem na závěr ještě našeho povídání podíváme na ten zápas pohledem zpravodajským, troufnete si odhadnout, kdo by třeba mohl mít navrch? Předpokládáme, že jsou obě tenistky zdravotně v pořádku, tak uspěje spíše taková variabilita Karolíny Muchové nebo celková, řekl bych, velká síla úderová Lindy Noskové?
16: Já myslím, že tohle je to asi to nejlepší, co si můžou diváci přát, kdy budou mít vlastně dva typy hráček, která přesně jak jste popsal, jedna je velice kreativní, druhá si myslím, že hraje hodně nátlakově, jak bude opravdu záležet, jak tyhle dva styly se v tomhle zápase potkají. Myslím si, že další faktor určitě bude hrát hodně roli to, jak která z nich ten vlastně tlak a ten pocit toho finále zvládne, protože opravdu není to všední zápas, není to zápas, který se hraje každý den.
12: Teoreticky ten natyrel třeba Lindy Noskové, která je opravdu hodně klidná a dává to na sobě znát v podstatě v každém utkání, může to proto finále být trochu výhodou, že si prostě nedělá velkou hlavu z těch zápasů obecně?
16: Je mi to bližší, takže dokážu se s tím jakoby blíž stotožnit a myslím si, že to může být pro ní vleda s čem poměrně jako značná výhoda, takže myslím si, že jo.
12: Tomáš Berdych byl hostem ve vysílání Radiožurnálu Sport. Tomáši, moc vám děkujeme za váš čas a přejeme hodně štěstí ve zbytku prázdnin a samozřejmě hodně štěstí v září v souboji Davis Cupovém v Praze se Spojenými státy.
16: Děkuju vám moc, hezký den, mějte se krásně.
9: To byl Tomáš Berdych, se kterým se povídal David Prouza.
8: Repríza speciálu Radiožurnálu Sport.
9: S ním i s Jaroslavem Plašilem si dál povídáme před prvním ryze českým finále tenisového Wimbledonu. Karolína Muchová nebo Linda Nosková. Jedna z nich se stane třetí českou vítězkou travnatého Grand Slamu za poslední 4 roky. Já teď znovu přehodím slovo do Londýna, kde je náš reportér Jaroslav Plašil. Můžeš nám prosím připomenout cestu do finále obou českých tenistek?
11: Ve stručnosti Karolína Muchová, tak ta vyřadila mimochodem 3 Grand Slamové šampionky, protože v semifinále porazila Coco Gauffovou po velkém boji, předtím také Naomi Osakovou, což je velmi nebezpečná hráčka, jak se v poslední době ukazuje i na trávě. Dřív to nebyl její povrch, ale teď pod Tomášem Viktorovským, polským trenérem, udělali velký progres. A pak ještě tam bylo jedno jméno, nám dobře známé, Barbora Krejčíková. To si myslím, že byl taky velmi těžký duel pro Karolínu Muchovou. Troufá si říct, že Barbora Krejčíková hrála moc pěkný tenis, ne-li nejlepší tenis těch českých hráček v těch prvních zápasech, v těch prvních kolech. Samozřejmě ona měla nějaké zdravotní problémy před turnajem, zkrátka trápí to už řadu měsíců a teď si myslím, že na to trošičku i v tom zápase doplatila, že úplně fyzicky odešla v tom třetím setu. Tak to byla cesta Karolíny Muchové, která, připomínám, taky naskočila hned po vítězném turnaji v Bad Homburgu a tak musela rychle hrát další turnaj, jako by byla stále na jednom, což taky není úplně jednoduché, ale zvládla to, přebojovala ta první kola, nějakým způsobem chytla rytmus a jede tedy dál a teď bude ve finále. No a Linda Nosková, tam bych se asi zastavil hodně u jednoho zápasu, a to třetí kolo proti Soraně Kirstové, se kterou měla lehce negativní bilanci, prohrála s ní poslední 2 vzájemné zápasy, což nikdy samozřejmě není úplně dobré na nějaké rozpoložení, na nějakou psychiku. Byl to určitě zatím nejtěžší zápas Lindy Noskové tady na turnaji, protože měla už utkání dobře rozehrané v tom smyslu, že podávala na výhru, měla i matchbally při svém podání, ale nakonec musela matchball odvracet v napínavém tiebreaku rozhodující třetí sady v tom dlouhém 10-bodovém, kdy fantastickým backendem se zachránila a pak už se jí povedlo ten zápas, velmi těžký zápas, vyhrát, a z toho si myslím, že těží i ve zbytku turnaje, protože už mnohem klidněji prochází dalšími zápasy, ať už s Madison Keysovou, ohromnou ranařkou. Tady bych vyzdvihl to, že Linda Nosková s ní dokázala hrát, dokázala pracovat s jejími ranami, dokázala se vyrovnat jí, protože to je neskutečné. Keysová hra neskutečně rychle, takže to nedokáže jen tak někdo, že by ve výměnách obstál s Madison Keysovou a vzal čas taky trochu, takže to se Lindě Noskové povedlo, samozřejmě i díky dobré taktice, hrála do backendu a tak dál. No a pak přišly zase zápasy s Elizen Mertinsovou, který byl taky možná trošičku takový nervóznější, ale zase vzhledem k tomu průběhu zápasu se Soranou Kirstovou už to nemohlo být tak nervózní, jako to bylo v tom duelu, takže celkem i klid. No a v tom zápase semifinálovém s Martou Kostikovou, tak tam to vyloženě klidem Linda Nosková vyhrála, protože byla mnohem trpělivější, číhala na své šance, ani nemusela předvést tolik vítězných úderů, jenom být zkrátka ve výměně pevná, neskazit toho tolik, protože soupeřka na tom zdaleka tak dobře nebyla a dost pomohla, to Linda Nosková taky přiznávala. Takže i proto je Linda Nosková ve finále.
9: To říká Jaroslav Plašil před finále tenisového Wimbledonu, kde se střetnou. Budou to soupeřky právě v tom finále Linda Nosková a Karolína Muchová, ale Davide, vlastně jsou to přítelkyně, společně si na velkých turnajích domlouvají tréninky, také spolu hrají double.
12: Oni spolu dokonce trénovali vlastně před těmi semifinálovými zápasy na centrálním dvorci, což je docela hezký moment. Pro obě to vlastně byla premiéra na centru ve Wimbledonu, takže si takhle vyšli vstříc. No a celkově ten vztah je velmi dobrý. Mluvili o tom v rozhovoru s Jaroslavem Plašilem vlastně jak Linda Nosková, tak Karolína Muchová. A já si myslím, že ta kostra toho vztahu vznikla určitě na olympijském turnaji v Paříži, kdy oni se tak trochu na poslední chvíli dali dohromady a nakonec předvedli krásnou jízdu až do semifinále, kdy nakonec ty medailové zápasy sice úplně nevyšly, ale i tak to byla věc, na kterou se určitě dá hezky vzpomínat. A mě vždycky co první vytane, když se mluví o tom ženském deblu v Paříži, to, jakým způsobem Karolína Muchová byla smutná po tom zápase o bronz, kdy v podstatě ho obrečela, ten celý rozhovor nebyla moc schopná mluvit, a Linda Nosková opravdu tím svým symbolickým flegmatismem to odtáhla, dá se říct, za Karolínu, a opět se ukázalo to, že ona si prostě z těch věcí nic nedělá. A tohle mentální nastavení z pozice člověka, který pár let tenis hrál, to je něco, za co by každý tenista zabíjel. Takže je neuvěřitelné, že to Linda Nosková má, a věřme, že se jí to bude držet co nejdéle.
9: Finále mezi Lindou Noskovou a Karolínou Muchovou, to se odehraje na tenisovém Wimbledonu. Něco o tom ví, když se proti sobě postaví dvě spoluhráčky i další host našeho speciálu na Radiožurnálu Sport, a tím je trojnásobná grandslamová šampionka ve čtyřhře Lucie Hradecká. Dobrý den.
17: Krásné odpoledne.
9: Vy jste zkušená, úspěšná deblistka, o tom mimo jiné hodně říkají i právě vaše tituly v deblu. Karolína Muchová, Linda Nosková spolu hráli čtyřhru v Paříži, i když to nakonec tam nebylo úspěšné, nedosáhli na bronz. Jaký to bude mít vliv na finále?
17: Já si myslím, že nebude mít určitě jako vliv, že prohráli v Paříži o medaily teďkon, protože přece jenom je to nějakou dobu. Ale myslím si, že holky jsou, obě dvě jsou kamarádky, vycházejí spolu výborně mimo kurt, ale já si myslím, že jsou to obě dvě profesionálky, oni vlezou na kurt a jak jedna, tak druhá se budou soustředit hlavně na sebe, na svůj tenis, a určitě si to budou chtít obě dvě užít a nechat tam absolutně všechno, co můžou.
9: Je to hodně specifické, vy jste to zažila několikrát, že jste si zahrála proti Andreje Sestýny Hlaváčkové, i když je to vaše deblová parťačka. Můžete popsat, jaké to je hrát proti takhle specifickému soupeři?
17: Tak samozřejmě je to takový nepříjemný, protože nechcete se tam úplně pozbuzovat tak, jak byste se pozbuzoval proti někomu, s kým nemáte žádný vztah nebo nehrajete s ním čtyři hry. Furt je to takový, dejme tomu, o krok zpátky bych to nazvala. Ale samozřejmě je to finále Wimbledonu a myslím si, že tam opravdu zapomenete, kdo tam na té druhé straně stojí, a s určitým respektem tam opravdu necháte všechno, a myslím, že ta atmosféra je tam povožena taky dopředu, a ten stánek Wimbledonský center, tak to si myslím, že každý tenista o tom sní si tam zahrát, a natož si zahrát proti Češce finále, protože je jasný, že titul bude určitě domů do Česka půjde.
11: Můžu taky se připojit? Dobrý den, Lucie. Jenom jsem se chtěl zeptat, protože vy jste taky mohla poznat Lindu Noskovou po svém boku, tak říkajíc, na US Open hráli jste proti sestrám Williamsovým čtyřhru, tak jaká to byla zkušenost, jaký to byl zážitek a co ten zápas třeba vypověděl o Lindě, tehdy vaší spoluhráčce?
17: Ještě jednou i vám krásný odpoledne. Já musím říct, že vlastně s Lindou jsme se tam dohodli úplně na poslední chvíli, pak jsme měli ten skvělý los proti Williamskám na jejich domácím kurtu. Prakticky se čekalo, jestli to bude Sereny poslední zápas nebo Holek poslední debl, takže stadion byl vyprodaný, tak jsem si říkala, že přece jenom Linda mladíčka, bylo to před 4 rokama, tyhle ty velký kurty ještě úplně moc neznala, teprve vlastně do toho koloběhu nastupovala, jsem si říkala, že to bude pro ní strašně těžký, že určitě bude nervózní, protože člověk, i když je zkušený, tak tam vstoupí na ten kurt a teď najednou to na vás dejchne, těch pár očí, který na vás koukají, hrajete proti svýmu idolu, což pro Lindu byla Serena. Ale mě strašně překvapila, s jakým klidem a úplně prakticky pomalu nebyla nervózní. To mě strašně jako zaskočilo, říká, to je jako opravdu famózní, a ona hrála od začátku do konce, jak kdyby hrála na normální malým kurtu a nebylo tam tolik, nebylo tam 15 000 lidí. To bylo neskutečný.
9: To říká Lucie Hradecká ve speciálu Radiožurnálu Sport před finále tenisového Wimbledonu.
8: Repríza speciálu Radiožurnálu Sport.
12: A můžeme pokračovat v rozhovoru právě s Lucí Hradeckou. Navážu na to, co říkal Tomáš Berdych. Ve finále na sebe narazí vlastně rozdílné styly, ať už jde o variabilní celodvorcovou hru Karolíny Muchové, která se i často žene na síť. Proti ní bude stát Linda Nosková, která zase se může pyšnit obrovským servisem, skvělou razancí. V momentě, kdy obě hráčky budou, řekněme, stoprocentní, tak který styl si myslíte, že bude efektivnější proti tomu druhému?
17: Tak myslím, že je dost těžko říct, který styl bude ten vítěznej. Zase musíme brát úvahu, že opravdu je to finále, není to první kolo, takže tam bude strašně záležet na tom, jak holky se s tím vypořádají. Jestli přece jenom nějaká ta nervozita nepadne na Lindu nebo na Káju. Obě dvě si vlastně během toho turnaje prošly hodně těžkýma chvílema. Vyhráli vlastně z matchballu, nebo když hra proti hráčky proti ním měli matchball, takže to bude, myslím, že do zápasu tyhle ty těžké chvíle si prošly, ale jaký styl na koho platí, vlastně se podíváme na zájemný zápasy, tak v nich vede mužka, ale bylo to loni na betonu ve třech setech, takže znova těžký zápas, takže myslím, že strašně těžký říct, který herní styl, který by byl působnější, ale bude strašně záležet, jak bude servírovat a budou si držet servisy samozřejmě Kája, výborný ten backendový chop a pohyb na síť. Takže jako myslím, že se mají diváci na co těšit a myslím, že v finále to bude excelentní.
9: To říká Grand Slamová šampionka v řeblu Lucie Hradecká ve speciálu Radiožurnálu Sport před finále Wimbledonu. Hodně jsme mluvili o Lindě Noskové, ale zeptám se na její soupeřku ve finále, Karolínu Muchovou. Ta v posledních 4 letech právě na travnatém Grand Slamu nepřešla přes první kolo a najednou ano a až do finále. Máte na to nějaké vysvětlení?
17: Tak Kája hlavně byla v teď poslední době dozraněná, většinou vždycky půl sezóny, čtvrt sezóny nehrála, vždycky začínala, teď konečně drží zdraví a vlastně, jak už jsme říkali, ten styl, čopy, chození na síť, dobrý pohyb, tak by vám řekli, že na tu trávu je to úplně jako ideální, ale dám příklad, loni Linda v Německu tak říkala, že taky moc nemá ráda trávu a prakticky vyhrála turnaj, takže ono se to prostě jeden rok vždycky sejde.
12: S Lucí Hradeckou máme tu čest si povídat ve speciálu Radiožurnálu Sport, který děláme, protože v sobotu Karolína Muchová nastoupí proti Lindě Noskové ve finále wimbledonské dámské dvouhry. O hře Karolíny Muchové se, řekněme, mezi experty nebo v tom tenisovém prostředí mluví už řadu let. Karolína Muchová baví diváky často ekvilibristickými údery za zády nebo mezi nohama a tak dále a tak dále. A můžeme si teď možná v našem speciálu pustit i jednu ukázku, protože nejenom, řekněme, novináři mluví o Karolíně Muchové, ale často i velké tenisové osobnosti. Jednou z nich je třeba také Švéd Mats Wilander, někdejší světová jednička, mnohonásobný grandslamový šampion.
18: The ceiling is a Grand Slam champion. Yeah, I think.
19: Strop je Grand Slamový titul, ať už získá jeden, dva, potenciál má obrovský. Na Muchové je taky zajímavé, že může uspět na jakémkoliv povrchu. Antuka, tráva, beton, jí je to vlastně jedno. Proto si vážně myslím, že na Grand Slamu uspěje. Minimálně jednou, možná víckrát, ale musí být zdravá, to je naprosto klíčové.
18: If she's healthy, but she has to be healthy. Part of the problem is being healthy.
12: Prorocká slova Matse Wilandera z letošního Roland Garros v roce 2026, zdůraznění toho, že Karolína Muchová musí být zdravá. Otázka na Luci Hradeckou. Jak to může být příjemné? Předpokládám, že tohle třeba Karolína Muchová o sobě neslyšela, ale jak byste to třeba vnímala vy, kdybyste slyšela tahle slova od takové osobnosti, jako je Mats Wilander?
17: Já si myslím, že tohle se určitě ke Káje doneslo, protože myslím si, že na sociálních sítích je a funguje. Ale samozřejmě myslím, že Kája to ví. Kája dobře ví, že strašně šikovná v uvozovkách hraje takový ten klučičí tenis a jak říkal Max, je potřeba, aby Kája byla zdravá a jestli je zdravá, tak můžeme vidět, že vlastně ten tenis umí, byla ve finále French Open. Taky, takže ta už jakoby ty náznaky těch Grand Slamových finálí má, ale říkám, hlavně musí být zdravá, což zatím vypadá, že je.
9: Na Radiožurnálu Sport posloucháte speciál před finále tenisového Wimbledonu mezi dvěma Češkami, protože se Radiožurnál Sport dívá na sport z mnoha úhlů, tak to teď zkusím. Hraje se totiž o prestiž, o zápis, o historie, ale také o slušné prize money. 100 milionů korun v přepočtu pro vítězku a polovičku pro poraženou. Lucie Hradecká bude vědět, jak je to zásadní pro hráčku na téhle úrovni. Takováhle suma. Je tady samozřejmě zdanění. Z takové sumy se zafinancuje nejspíš fungování celého trenérského týmu na třeba několik let?
17: Určitě samozřejmě je to příjemný, když vám to v vozovkách cinkne na účtě, že nemusíte mít pak starosti, jestli zaplatíte tamtoho trenéra, jestli si dáte lepší hotel a tak podobně. Takže určitě tohle to je moc je příjemný a nějaká ta starost určitě s tím odpadne. Ale nemyslím si, že teda ty holky si to uvědomují, že hrajou o tyhle peníze, protože člověk, kdyby tohle měl na paměti, tak se nedostane do finále z těch turnajů.
12: S Lucí Hradeckou si povídáme dál ve speciálu na Radiožurnálu Sport a musíme vás taky poprosit o nějaký tip nebo odhad, jak by se ten zápas mohl vyvíjet. Vy jste nastínila to vzájemné utkání z US Open minulý rok. Já jsem měl možnost z něj vstupovat do vysílání Radiožurnálu Sport a jestli něco bylo takovým společným jmenovatelem toho utkání, tak určitě nervozita na straně vlastně obou hráček a nakonec asi trochu větší grandslamová zkušenost Karolíny Muchové. Může se to opakovat znovu, nebo to vidíte úplně jinak?
17: Tak samozřejmě může se opakovat, historie, to je jasný, ale je tohle je to finále Grand Slam, myslím, že to může dopadnout i klidně na Káju, tak to může dopadnout i na Lindu. Linda vypadala teď poslední zápasy opravdu strašně koncentrovaná, takovým s ledovým klidem, nebrala nějaký úplně velký na sebe v vozovkách nároky a takový velký vítězný výjevy, je strašně těžký tohle z toho říct, kdo vyhraje nebo nevyhraje. Na jednu stranu ten tenis je v fozách tak nefér, já bych to strašně přála obou dvou, aby tam stáli s tím vítězným, protože se složí si to obě dvě. Ale bude strašně záležet, jak jedna nebo druhá se popere s tím, že je to opravdu finále a bude víc klidnější.
9: To je tedy predikce Lucie Hradecké, trojnásobné grandslamové šampionky ve čtyřhře před finále tenisového Wimbledonu mezi Karolínou Muchovou a Lindou Noskovou. V našem speciálu jste byla hostkou a my si toho moc vážíme. Díky moc, naslyšenou.
17: Díky za pozvání, mějte se.
8: Repríza speciálu Radiožurnálu Sport.
9: Jak bylo řečeno, tenisový Wimbledon bude mít českou vítězku. Diváci v Londýně totiž budou na centrálním dvorci sledovat boj o titul mezi Karolínou Muchovou a Lindou Noskovou. Bude to první české grandslamové finále v samostatné historii.
10: Nosková jenom vyblokovala balonek zpátky, útočí Kostěková do autu, bude to české finále, bude.
20: A bude to po 9 letech, co se dvě tenistky z jedné země postaví proti sobě ve finále Grand Slamu. Nejenom pro český tenis je to velká událost.
21: Historická, legendární, neskutečná, já ani nevím, jak to popsat, neuvěřitelný unikát.
20: Hledala slova ve vysílání Radiožurnálu Sport bývalá tenistka a naše expertka Andrea Sestiny Hlaváčková. To, že z českých tenistek září právě Muchová a Nosková, Hlaváčkovou nepřekvapilo.
21: Jsou to přesně ty, o kterých se poslední roky mluví, že by měly být následovnice všech těch grandslamových vítězek.
20: A konkrétně ve Wimbledonu bude mít Česko po Markétě Vondroušové a Barboře Krejčíkové třetí šampionku za poslední 4 roky. A tak se svět opět zajímá o český tenis. Nad úspěchy českého tenisu si lámal hlavu třeba i bývalý slavný americký tenista John McEnroe ve vysílání rádia BBC. Navíc se nepotkají jenom dvě Češky, ale taky dvě kamarádky, jak vysvětlila kapitánka českého týmu v poháru Billie Jean Kingové, Barbora Strýcová.
22: Obě dvě holky se na to těší, prostě se hrozně respektují i spolu trénovali na centráku před svýma semifinálema. Takže jo, je to pohádka taková.
20: A finále české wimbledonské pohádky začne v sobotu po 17. hodině, a to v přímém přenosu na této stanici. Dvojnásobná grandslamová vítězka v deblu Sestiny Hlaváčková jasnou favoritku nevidí.
21: Obě se tam dostaly jako totálně jako kvalitním tenisem. Je to neskutečné, že tam máme za poslední roky prostě Kvitová, Vondroušová, Krejčíková a teď tam bude prostě další česká ova.
20: A my si jen musíme počkat na to, jestli to bude Muchová nebo Nosková. Adam Procházka, Radiožurnál.
9: Bude to česká ova po třetí za poslední čtyři sezóny vítězkou Wimbledonu se zkrátka stane znovu Češka, což samo o sobě je neuvěřitelné. Muchová i Nosková dostávají od novinářů poslední hodiny prakticky neustále stejné otázky a je to pochopitelné, ale já se teď zeptám tebe, tím myslím komentátora finále Jaroslava Plašila, protože ty už takové otázky také dostáváš, jak pro tebe to bude velký zápas. Nejenom to, že je to Grand Slamové finále a že je s českou účastí, ale že je s účastí dvojnásobnou.
11: No, složité. Bude to samozřejmě historický zápas, takže ojedinělý okamžik, byť samozřejmě možná tady je nějaký příslib do budoucna, protože Česko má řadu dalších nadějných tenistek, takže je možné, že se třeba něco takového stane, ale teď si užívejme toho vzácného momentu, takže to je jedna taková ta historická rovina, ale ta druhá fanouškovská, tak já to možná řeknu hloupě, ale až doteď jsem byl vlastně zvyklejší v takových zápasech jednomu přát a teď to mít nebudu. Teď bych si opravdu přál, aby to byla remíza, aby to třeba byly dva sety 7-6, 6-7 a pak si obě hráčky vzali obě dvě ty trofeje a střídali si je vždycky po roce. Těžké, no, těžké. Tohle bude hodně nezvyklé, ale tak samozřejmě sportovně to může být velmi hodnotné utkání a věřím, že to bude zábava, že se bude na co koukat, že bude o čem vyprávět, protože když se teď podívám zpátky na některé ty české zápasy, jenom tady ve Wimbledonu třeba, a bylo jich taky dost, tím, jak jsou Češky dobré a narážejí na sebe, tak třeba duel Barbory Krejčíkové s Karolínou Muchovou byl nádherný, ty první dva sety, to byl fantastický zápas, pak samozřejmě ten třetí už byl ovlivněný nějakými potížemi Barbory Krejčíkové, ale dva sety, to byla vynikající zábava, tak já jenom doufám, že to bude něco podobného i v tom finálovém zápase, byť tam půjde samozřejmě o mnohem víc už.
12: Říká ve speciálu Radiožurnálu Sport Jaroslav Plašil, komentátor sobotního a nejenom toho sobotního finále, ale samozřejmě i všech dalších zápasů, ať už těch budoucích či minulých na Wimbledonu. Ty už to naznačil, těch českých derby bylo několik, vlastně to říkal i Tomáš Berdych v našem rozhovoru. To je další věc, co mi lidově řečeno hlava nebere, protože možná už jich bylo 5 českých zápasů v singlu na jednom Grand Slamu. Ty už také si objezdil těch turnajů velké čtyřky opravdu hodně, ale tohle přece není úplně normální.
11: No, to nikdo krom Američanek, dříve měli Rusky takovou nějakou podobnou éru, ale teď v dnešní době to zažívají prakticky jenom Češky a Američanky. Nikomu jinému se to asi tolik stát nemůže, protože nemají ostatní země, byť jsou to mnohem bohatší federace, tak nemají zdaleka takové zastoupení. A kdyby se to měřilo na počet obyvatel, no tak to se ani nedá porovnávat. Takže to je, bohužel to je tak, teď jak jsou Češky dobré, jakých je hodně ve stovce a jakých je hodně ve špičce, tak zkrátka na sebe musí občas narazit. A je to škoda, protože teď jsem měl třeba ten pocit, že i Barbora Krejčíková by mohla jít na turnaji hodně daleko, kdyby na sebe nenarazili s Karolínou Muchovou. Ale tak to zkrátka je, když se podíváme na rok 2014 a vyhrála tady Petra Kvitová, tak tam to byla samá česká utkání pro Petru Kvitovou. Andrea Sestiny Hlaváčková hned v úvodní fázi turnaje, pak to bylo velmi těžké čtvrtfinále s Barborou Strýcovou, semifinále s Lucí Šafářovou a pak už tedy ve finále zahraniční hráčka, tehdy je ženy Bušárdová, ale jinak to bylo taky hodně české, samá derby. Lucie Šafářová ostatně osmi finále hrála s Terezou Smitkovou, která tehdy taky senzačně prošla do osmi finále, takže stává se to zkrátka, bohužel je to daň za to, jak jsou Češky dobré.
9: Ona i Serena Williamsová, velká legenda světového tenisu, použila to americké okřídlené úsloví if you can't beat them, join them. Říkala, když je nemůžu porazit, radši se s nimi spojím, a narážela na to, že než aby hrála proti Češkám, tak raději bude debla hrát s Karolínou Muchovou. On se kde kdo teď vyjadřuje na téma Češek v nejvyšším tom tenisovém patře. Karolína Muchová porazila v semifinále Goffovou a 22-letá Američanka potom na tiskové konferenci odpovídala právě i na otázku, jestli Muchová přijde něčím výjimečná, tak tady máte ještě jednu odpověď.
0: Ano, určitě. Samozřejmě je úspěšná, ale vždycky jsem říkala, že si zaslouží ještě víc úspěchu právě kvůli tomu, jak talentovaná je. Ve vzájemných zápasech mám lepší bilanci, ale Karolína není soupeřkou, kterou byste chtěli potkat. Moc se mi líbí, jak se chová na kurtu i mimo něj. Nechci říct, že mi bylo ctí prohrát, ale tenhle zápas si prostě budu dlouho pamatovat. Když jsem odcházela z kurtu, říkala jsem si, jo, to byla zábava.
12: Coco Gauffová a její hodnocení Karolíny Muchové. Otázka na Jaroslava Plašila. Zaprvé, tohle se musí dobře poslouchat, když o vás prostě grandslamová šampionka tohle řekne. A zároveň možná připomeň, jak moc málo chybilo k tomu, aby to vůbec nebylo české finále, protože Cori Gauffová to měla doslova, neříkám na raketě, ale prostě měla to výborně rozehrané v tom super tiebreaku.
11: No, měla matchball a měla to na raketě vlastně celý svět v podstatě, teď se omlouvám za ten výraz a za to kliše, ale se diví tomu zakončení Coco Gauffové, která měla fantasticky rozehranou výměnu Karolínu Muchovou hodně daleko od sítě a ona zvolila takový nepovedený kraťas, což jí stálo zápas. No zkrátka byl to moment, který si asi hodně vyčítala, byť to vzala velmi sportovně, krásná slova, a teď se vlastně dostanu k tomu, jaká Coco Gauffová je, alespoň tak, jak se mi jeví, tak ona je ohromná sportovkyně. Vlastně nebrala pozornost Karolíně Muchové hned po tom zápase, prostě odešla, i když samozřejmě, myslím si, že jí to muselo hodně mrzet, ale vzala to velmi sportovně, pochválně se vyjádřila o soupeřce. U sítě vlastně to bylo velmi milé od ní po takovém zápase velmi těsném, klobouk dolů. A když si vzpomenu i dřív, jak třeba hrála s Kateřinou Siňakovou v Paříži na Roland Garros čtyřhru, jak se dali dohromady, jak jim to šlo náramně a jak o ní pak taky hezky mluvila a skromně, přitom ona taková šampionka v singlu, což je samozřejmě mnohem prestižnější disciplína, jak mluvila úžasně o Kateřině Siňakové, tak zkrátka klobouk dolů, velmi sympatické vystupování a vyjadřování této Američanky.
9: Ze speciálu Radiožurnálu Sport před finále Wimbledonu nám zbývá poslední minuta a tu využiju, pánové, k tomu, když už tady mám dva specialisty na tenis, k tomu, aby jsem se vás zeptal na vaše tipy. Davide, David

0: No a tip máš, Jardo?
1: No, větší zkušenosti mi říkají, že by měla mít trošku navrch Karolína Muchová, která má jako, řekněme, lepší, horší hru, když to Lindě Noskové nepůjde, tak zkrátka Karolína Muchová v takovém zápase by měla mít navrch. Na druhou stranu, když Linda Nosková ukáže zase ten svůj klid, který tady měla, tak si dovedu představit, že má zase zbraně na to naopak, aby nedala Karolíně Muchové čas třeba na to, aby tu svou pestrost tak rozvíjela. Takže klidně se to může stát taky. Je to, z mého pohledu je to ohromně otevřené a souhlasil bych s tím asi, co říkal David, kdo lépe uchopí takovou tu atmosféru, ten rytmus toho zápasu dřív, tak na tom zkrátka bude lépe. Pro obě to bude ohromná příležitost a to se nikdy nedá dopředu odhadnout, co to s tím hráčem udělá.
0: To byl speciál Radiožurnálu Sport před finále Wimbledonu. Tam se utkají Karolína Muchová a Linda Nosková. Komentovat ho bude Jaroslav Plašil. Jardo, pro teď díky.
1: Hezký den.
0: No a byl tu také David Prouza. I tobě moc krát děkuji.
2: Děkuji, naslyšenou.
3: Léto a čas dovolených je v plném proudu. Užijte si ho podle vašich představ a přijďte si vybrat do odborného centra Bauhaus ze široké nabídky zahradního nábytku, slunečníků, grilů, bazénů, výřivek a bohatého příslušenství potřebného pro pobyt na pláži nebo na zahradě. Bauhaus, když
4: se to má podařit. Blíží se 11. hodina a to znamená, že na Radiožurnálu Sport pro vás máme připravené další zprávy.
5: 11 hodin. Radiožurnál vysílá zprávy.
6: Francie zažívá silný začátek letošní sezóny lesních požárů. Na jihu Španělska plameny zabily 12 lidí. Policie kontroluje alkohol u vodáků na českých řekách. V krvi můžou mít až 0,5 promile. Wimbledon čeká české finále ženské dvouhry. O titul si zahrají Linda Nosková a Karolína Muchová. Na dálnici D1 z Prahy do Brna je neprůjezdný levý pruh na 11,5 kilometru. A bude slunečno, během dne přechodně více oblačnosti, teploty do 29 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
6: Požáry na jihu Španělska spálily už na 4000 hektarů půdy. O život přišlo nejméně 12 lidí a více než 20 dalších se pohřešují. Práci hasičů komplikuje horké a větrné počasí. Požáry sužují taky další země na jihu a západě Evropy.
7: Plamenům čelí mimo jiné Řecko, Albánie nebo jich Francie. Tam s hašením pomáhá i český vrtulník Black Hawk s velkokapacitním vakem na vodu. Dva piloty na palubě doplňují taky dva letečtí záchranáři z Jihomoravského kraje. Na místě už zasahují taky 4 další letouny z Kypru a Švédska. Mezinárodní pomoc dorazila i do Portugalska, kde působí hasiči ze Španělska a Maroka. Evropské státy se chystají na další vlnu veder. Například v Itálii mají teploty v příštím týdnu opět přesáhnout 40 stupňů. Matěj Kolář, Radiožurnál.
6: Sdružení dobrovolných hasičů Čech, Moravy a Slezska bude mít nové vedení. Zvolí ho na dnešním celostátním sjezdu v Ostravě. Sdružení je s více než 350 tisíci členy, největší neziskovou organizací v zemi. Policie i letos kontroluje alkohol u vodáků na českých řekách. Zákon o vnitrozemské plavbě od roku 2023 povoluje na většině úseků řek splouvání s 0,5 promile alkoholu v krvi. Týká se to plavidel bez vlastního strojního pohonu. Podle předsedy Asociace vodní turistiky a sportu Petra Ptáčka ale nejsou kontroly dostatečné.
8: Ani teďka nevíme, že by někdo vůbec na té řece, co se týká třeba policie, kontroloval alespoň to 0,5 promile u toho vůdce plavidla. Na jednu stránku samozřejmě chápeme, že se jedeme k té vodě bavit, ale když pak vidíte ty opilé posádky, které ani nemohou vystoupit na břeh, mají uprostředka děti, tak ono to pak působí poměrně velmi nešťastně.
6: Policisté můžou na místě uložit pokutu 5 000 korun, ve správním řízení až 100 000. Americký herec a režisér Kevin Bacon a jeho rodina jsou na Karlovarském festivalu. Uvedli tam snímek rodinný film. Herec známý ze snímku jako Footloose nebo Apollo 13 ho režíroval spolu se svou manželkou Kirou Sedgwickovou. Ve filmu se zahrály i jejich děti. Stvárnili rodinu, která natáčí horory. Život ale zkomplikuje nález skutečné mrtvoly. Popisuje syn Travis Bacon.
9: Myslím, že jsme k tomuhle žánru tíhli dlouhou dobu. Milujeme, jaké ty filmy jsou, jak jsou kreativní. To, že téměř

0: něčeho vytvoříte něco, což jsme udělali i v tomhle případě.
1: Karlovarský festival dnes končí. Rodinný film bude posledním snímkem, který se letos bude promítat. Projekce začne minutu před půlnocí.
2: Sport. Ve finále ženské dvouhry na Wimbledonu se poprvé v historii utkají dvě české tenistky. O grandslamový titul si po 17. hodině zahrají Linda Nosková a Karolína Muchová v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Španělští fotbalisté porazili ve čtvrtfinále mistrovství světa Belgii 2-1. Vítěznou branku dali po chybě střídajícího golmana Lamence. Za porážku mohly nešťastné schody náhod, myslí si francouzský trenér Belgie Rudy Garcia.
3: Při rozcvičce před zápasem se nám zranil kapitán. V průběhu utkání jsem musel stáhnout ze hry zraněného golmana brankářskou jedničku. A ani střídání Kevina De Bruyneho nebylo tak brzy v plánu.
2: V semifinále Španělé vyzvou Francii. Dnes ve 23 hodin začne čtvrtfinále mezi Norskem a Anglií. Ve 3 hodiny ráno má výkop duel Argentina-Švýcarsko. Oba zápasy nabídneme v přímém přenosu Radiožurnálu Sport.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Na D1 nehody za okruhem, také za chodce rady. Na D1 směrem z Prahy do Brna poprvé zpomalíte za Čestlicemi na 10. kilometru. Příčinou je nehoda na 11.5.
6: U nájezdu z pražského okruhu v úplně levém pruhu 3 osobáky v sobě. Je to tam, mají tam rozsypaný hromady plastů, plexiskla a všeho možného. Jsou tam úplně zvohybaný plechy, teď tam okolo toho běhají v reflexkách.
5: A na místo už dorazili i hasiči, projíždí se pouze prostředním a pravým pruhem. D1 dál do Brna a větší komplikace za Šmejkalkou. Kolona z 27. kilometru popojíždí bezmála půl hodiny k nehodě na 32. a půltem. V pravém pruhu odklízejí následky po vážnějším střetu nákladního a osobního vozidla. Blokovaný je i stoupací pruh, průjezdný tak pouze levý. A dálnice D1 dál na trase na jih. Se zdržením počítejte i za Velkým Beranovem. Kolona se sune mezi kilometry 124 a 128. Tam stále v levém pruhu silničáři. A ještě jednou D1, teď opačný směr z Brna do Prahy. Za Měřínem se jede přes dvě omezení. Kolona z kilometru 124,5 popojíždí k exitu 119 zhruba půl hodiny. A další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Kde převládá slunečné počasí, během dne může být přechodně až oblačno. Teploty vystoupí na 25 až 29 stupňů. Na severovýchodě území bude jen kolem 23. Tolik zprávy.
7: Ladíte Radiožurnál Sport? Díky vám, nejposlouchanější digitální rádio v Česku. Za to moc díky.
4: Radiožurnál Sport
8: a Karel Schamberger.
7: Ve zprávách jsme slyšeli o fotbalovém mistrovství světa. Dnešní dvě čtvrtfinálové bitvy vám nabídneme v přímém přenosu. Prvně od 23 hodin našeho času duel Norsko-Anglie a následně od 3 hodin ráno zápas Argentina-Švýcarsko. Teď ale trochu kuriózní zpráva o mundialu. Nevšední suvenýr z mistrovství světa si totiž můžou pořídit fotbaloví fanoušci. Mezinárodní fotbalová federace FIFA jim na svém webu nabízí trávník z MetLife Stadium v New Jersey, kde se 19. července bude hrát finále světového šampionátu. Prodávat se bude tráva ve 4 kategoriích. Nejlevnější vyjde na $450, tedy v přepočtu na 9000 korun. Ta nejdražší pak na $3000, tedy v přepočtu přes 63 tisíc českých korun. V každé ze 4 kategorií se bude symbolicky prodávat maximálně 2026 kusů. Číslo odkazuje k letošnímu turnaji, na kterém se poprvé představilo 48 týmů. Takže pokud si chcete koupit kus historie, máte tu možnost. Už za malý moment se na Radiožurnálu Sport znovu budeme věnovat tenisovému finále ženské dvouhry Wimbledonu, tedy mezi Karolínou Muchovou a Lindou Noskovou. 11 hodin a 7 minut. Posloucháte Radiožurnál Sport.

0: 17 hodin začne v Londýně finále ženské dvouhry tenisového Wimbledonu. Poprvé v historii budou na ukazatelích skóre svítit dvě české vlajky. V čistě českém finále se totiž představí Karolína Muchová a Linda Nosková. A teď se tomuto duelu budeme věnovat na Radiožurnálu Sport znovu. Tenisového respondenta má u svého mikrofonu reportér David Procházka, kterého zdravím a rovnou mu předávám slovo.
1: Hezké dopoledne z Ostravy Lhotky. Já sedím na zahradě u Richarda Šotka, vypletače českého Davis Cupového týmu a Fed Cupového Billie Jean King Cupu. Tak Richarde, vy vypletáte více než 25 let. Určitě jste sledoval dění v All England Clubu, i když jste měl hodně pracovní týden, byl jste na mistrovství republiky v Ostravě, vypletal jste. Tak co říkáte českému ženskému finále?
2: Dobrý den. Takže je to neskutečná záležitost tenisová. Dneska myslím, mají všichni tenisoví příznivci velký svátek a strašně se na to těším, na ten zápas už.
1: Když jste sledoval to tažení obou českých tenistek, tak věřil jste jim, že to můžou dotáhnout až tak daleko?
2: No to moc ne, protože já vždycky říkám těm hráčům, jako, že je obrovský úspěch, když se na tom Grand Slamu dostanou do druhého týdne, takže já jsem říkal, že jsem jim psal, jako, že kdo hraje druhý týden, tak je prostě opravdu jako špička u nás.
1: Vy všechny české tenisty a tenistky už po generaci znáte, jak tenisově, tak povahově. Jak byste obě finalistky charakterizoval? Začněme Karolínou Muchovou, tou zkušenější.
2: Karolína je, všichni říkají, že se strašně dobře dívá na ten její styl hry. Jsou to prostě profesionálky, detailistky, obě dvě bych řekl, Karolina taky. Teď jsem zrovna jako minulý rok jsme dělali na raketách s Šafránkem, s trenérem druhým, s Vencou a prostě zkoušeli jsme různé typy raket někdy v listopadu. I přesto, že jsme prostě už byla rozhodnuta pro jiný model, vrátila se zpátky k tomu, co teď používá ten model a myslím si, že jí to jako hodně sedlo. Je strašně detailista na váhu, pozná gram, když má prostě trošičku jako vyváženou raketu do hlavy o gram, tak už to zná, je prostě takový jako, řekl bych, že takový jako je chlap. Chlapi to poznají většinou hned. Takže ona jako fakt má cít na to, na ty rakety.
1: Linda je o dost mladší, také detailistka, jak jste řekl?
2: U Lindy to jsme řešili taky, protože to bylo takové podobné martyrium s raketama minulý rok. A řešili jsme to s Tomášem Krupou, několikrát jsem byl v Přerově. U Lindy vždycky dbám na to, jak se dodělávají ty rakety, že by se mělo pomalu zvedat váha, ty změny dělat pomaličku, postupně. Tam je taková, jako, taková perlička, že my jsme celkem dost té Lindě zvedli váhu rakety a já jsem prostě se toho trošku děsil, ale velice jí to sedlo. Takže myslím si, jako, že jsme to taky jako trefili a že v podstatě tím, co dosáhli teď konto finále toho Wimbledonu, tak já vždycky říkám, že do toho už se potom moc nehrabe. Takže s tou Lindou jsme dělali držadla, tam to bylo asi 5 návštěv v Přerově, měla tam takové jako zvláštní držení u toho držadla. No, takže to sedlo asi a jako, myslím si, že taky do toho už jako nebude nějak hrabat a že prostě bude hrát s tím jako už do konce kariéry, si myslím.
1: Bavíme se s Richardem Šotkem, vypletačem českých tenistů a tenistek před finále wimbledonské ženské dvouhry mezi Lindou Noskovou a Karolínou Muchovou. Co vůbec říkáte tomu, že jsou české tenistky především ve Wimbledonu tak mimořádně úspěšné, protože u nás se začíná na antuce, možná někde trošku na betonu?
2: No to si myslím, že si nikdo nedokáže jako vysvětlit, čím to je, že jim to tak sedí. Jako. Nevím, nedokážu to jako charakterizovat.
1: Dobře se asi čeští tenisté dokáží adaptovat na travu. Vy jste byl ve Wimbledonu osobně několikrát, seděl jste i v té lóži, tam jste to prožíval, možná jinak, jak to budete prožívat dnes?
2: No, mě to trošku stresuje, když jsem jako se účastnil těch zápasů, takže jako já vždycky říkám, že pro mě, já mám z toho větší požitek skoro, když se dívám v televizi.
1: Výsledek asi typovat nebudete?
2: To ne.
1: Po zápasech i během běžných turnajů v roce píšete SMSky tenistům po jejich úspěších, budete dnes psát oběma?
2: Psal jsem už. Jedna mi odpovídá, druhá ne, nebudu říkat která.
1: Tak to byl Richard Čorek, který už před čtvrtstoletí vypletá rakety českým tenistům a tenistkám před dnešním finále ženského Wimbledonu mezi Karolínou Muchovou a Lindou Noskou. Děkuji za rozhovor.
2: Díky taky a hodně štěstí, holky. České finále je tady.
1: Z Ostravy David Procházka, Radiožurnál.
0: Moc děkujeme Davidu Procházkovi za tento rozhovor. Já jen doplním, že pochopitelně čistě ženské české finále dvouhry budeme na Radiožurnálu Sport od 17 hodin vysílat živě. 11 hodin 16 minut posloucháte Radiožurnál Sport a teď také Vohnouta svaz českých bohémů.
3: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, zpřímek se stávaj zatáčky, toší se svět sem na sračky, vedle mě zvrací princezna, nastavím dlaň

0: 11 hodin a 20 minut, posloucháte radiožurnál Sport. V Brně jsou momentálně k vidění budoucí hvězdy světového ženského basketbalu. Právě tohle moravské město totiž hostí ode dneška až do příští neděle mistrovství světa hráček do 17 let. O úspěch se na turnaji před svými fanoušky budou snažit také mladé české basketbalistky. A ty vede trenér Richard Fousek, se kterým jsme právě teď ve spojení. Dobré ještě dopoledne.
1: Dobrý den všem posluchačům Rádia Žurnál a všem milovníkům basketu a sportu obecně.
0: A jaké cíle jste stanovil před své svěřenkyně a co byste vy osobně považoval za úspěch na světovém šampionátu v Brně?
1: My si asi úplně, nechtěl bych, aby to znělo jako kliše, ale my si nějaký velký cíle nebo cíle výrazně dopředu si nedáváme, my spíše chceme mít nějak zápas od zápasu. Respektujeme ten turnaj jako velmi těžký, náročný pro děvčata, 15 nejlepších týmů z celého světa. A za nás budeme velmi rádi, když se nám podaří třeba vyhrát zápas, budeme velmi rádi, když holky předvedou výkon, který bude jako prospěšný, který bude pro děvčata přínosné, které prostě ukáže, jakým způsobem jsme chtěli hrát. Samozřejmě víme, že 16-17 leté holky před na domácí mistrovství, před plnou halou, je to atmosféra nebo prostředí, ve kterém ještě nehráli, tak může tam být nějaký prvek určité nervozity, který nás bude svazovat, ale spíše bychom chtěli jít vlastně od zápasu a teprve na základě těchto výkonů si nějak predikovat, kam až by se mohli dosáhnout.
0: V Brně startuje basketbalové mistrovství světa hráček do 17 let a my se teď povídáme s trenérem českých reprezentantek Richardem Fouskem. Kdo bude největší favorit toho světového šampionátu?
1: Obecně v těch mládežnických kategoriích to pravidelně bývá USA, bývá to Austrálie, velmi silný je tým Španělska, Kanady, čili já bych ty hlavní favority hledal tady v této čtveřici.
0: Vás za malý moment čeká poslední trénink před vstupem do turné, respektive vaše svěřenkyně čeká ten poslední trénink, vás asi taky, ale v jiné roli. Tak co se na něm bude ladit? Nějaké poslední detaily, to, o co by se měla česká reprezentace následně opírat?
1: No máme taktiku, nebo v tom tréninku, krátkém tréninku před zápasem v ten den, tak je to víceméně o taktice nebo herních setech soupeře, čili připravit se na to, co soupeř hraje, ukázat si, jakým způsobem to bránit a pojmenovat vlastně nejlepší hráčky soupeře a nejnebezpečnější, ať už pozice, sety nebo nejnebezpečnější situace, které soupeř je schopný vytvořit.
0: Richard Fousek, trenér basketbalistek do 17 let českého národního týmu s námi teď ve spojení na radiožurnálu Sport. Vás čeká dnes od 17 hodin a 30 minut duel se Slovinkami, kterým vstoupíte do toho šampionátu. Co očekáváte přesně od tohoto duelu Československo?
1: Očekávám velmi vyrovnaný zápas. Je to Slovinky na minulé mistrovství Evropy skončili na 4. místě, je to určitě milý favorit, ale chtěli bychom do zápasu vstoupit velmi aktivně a pokusit se vlastně soupeře od začátku nějakým způsobem znervóznit, pokusit se nějakou naší tvrdou nekompromisní hrou ho dostat do nějakého diskomfortu a pokud budeme trpěliví, budeme poctiví, nikde není psáno, že to zápas nemůže skončit překvapením.
0: Žije teď Brno basketbalem? Jak to obecně lidé a fanoušci v druhém největším českém městě vnímají? Čekáte velký fanouškovský ansábl právě na stadionech a v halách?
1: My jako tento tým máme velkou skupinu věrných fanoušků, úplně fantastický rodiče, který udělali velkou partu v průběhu sezóny, když jsme hráli přípravné zápasy, tak vlastně s náma cestovali po celé Evropě a strašně fandili, strašně nám pomáhali. Vím z nějakých informací, že prostě jsou chystají na, ve velkém počtu na tomto mistrovství světa. Vím, že jsou připraveni chorály, tanečky, rakovi a vlastně spolíháme na ně, že prostě nás podpoří v každé situaci v tomto zápasu. Jinak my jako tým jsme zavřeni v určité bublině, jo, hotel, hala, trénink, tak úplně tu situaci, která se děje kolem toho mistrovství světa z hlediska nějaké propagace fanoušků, kolik bude lidí, kolik přijde, nepřijde, to úplně nevnímáme.
0: Na závěr se ještě zeptám Richarda Fouska, trenéra českých basketbalistek do 17 let. Na další zápasy ve skupině vás čekají souboje s Japonskem a Kolumbií. Do další fáze ale postupuje celá čtveřice týmu, která se následně utká ve vyřazovacích zápasech podle umístění se sousední skupinou. Tak jak to vnímáte? Vlastně to, že jste ještě nehráli zápas, ale už máte jistý postup ze skupiny.
1: No, on tento systém funguje už jako delší dobu na úrovni mistrovství Evropy. Vždycky je důležitý, i v té skupině, když postupujete, všechny čtyři týmy postupují do play-off, tak je důležitý urvat co nejlepší místo, protože potom narážíte křížem na soupeře, který, když se vám daří, může být lehčí, i když na této úrovni, který soupeř je lehčí. Ne? Takže pro nás, kdyby se nám podařil dnešní zápas, kdyby se nám podařil zápas Kolumbii, je to takový trošku náš cíl, skončit třeba na druhém, na třetím místě ve skupině a vyhnout se v té protější skupině tím největším favoritům. Když se to podaří, bude to fajn, ale doopravdy tady není slabý tým, tady je tak obrovská kvalita, že těžko před prvním zápasem ještě predikovat, jak třeba může vypadat Kolumbie, jak může vypadat Slovinsko, jak může vypadat Japonsko. Bude to pro nás strašně těžký a já věřím, že prostě se s tím porovem statečně.
0: My budeme držet palce, v Brně začíná mistrovství světa basketbalistek do 17 let a my jsme si o tom teď povídali na radio žurnálu Sporta s trenérem českého národního týmu Richardem Fouskem. Tak vám moc děkuji za váš čas a přeji hezký den.
1: Taky děkuji, na shledanou.
0: Radiožurnál Sport, 11 hodin a 27 minut.

0: Není nic příjemnějšího, než se za letního dne ponořit do chladivé, křišťálově čisté vody. A takovou vodu můžete mít i vy ve vašem bazénu. V odborných centrech Bauhaus máme připravenou bohatou nabídku bazénů, filtrací a další potřeby pro letní radovánky.
1: Bauhaus, když se to má podařit.
2: Sledujte Radiožurnál Sport i na sociálních sítích.
3: Jsme na Instagramu, Facebooku, síti X nebo YouTube.
2: Najdete tam historky z našich pořadů, aktuální zprávy nebo příběhy našich reportérů.
3: Radiožurnál Sport je i na sociálních sítích.
2: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.
4: Je 11:30. Radiožurnál přináší zprávy.
5: Nejsilnější bouře za posledních 10 let, tajfun Bávi, dorazil k pobřeží Tajvanu a jihovýchodní Číny. Podle meteorologů je široká asi 1000 kilometrů. Situaci sleduje náš zpravodaj v oblasti. Přihlásí se v poledních hlavních zprávách. Je světový den populace, má upozornit na současné demografické problémy lidstva. OSN ho poprvé vyhlásila před 37 lety, přesně 2 roky poté, co světová populace dosáhla 5 miliard lidí. Na Zemi teď podle odhadů žije asi 8 miliard 300 milionů lidí. Celkové počty tak dál rostou a podle OSN dosáhnou vrcholu kolem roku 2080, kdy bude mít planeta přes 10 miliard obyvatel. Hasiči stále zasahují kvůli požáru plynu na Zátkově nábřeží v Českých Budějovicích. Dál ochlazují i okolí místa, potvrdil to jejich mluvčí Roman Krčmář. Pracovníci plynárenské společnosti se také snaží uzavřít přívod plynu. Hasiči a policisté evakuovali 20 lidí z nedalekých domů a dál zůstává uzavřené Zátkovo nábřeží a okolí Biskupské ulice. Při požáru se jeden člověk zranil. A na Univerzitě Palackého v Olomouci začíná letní škola slovanských studií. 111 studentů ze 30 zemí světa čeká měsíc intenzivních kurzů češtiny a taky doprovodný program.
3: Sport.
5: Na tenisovém Wimbledonu se bude hrát první české finále v historii. Na londýnské trávě se o premiérový grandslamový titul utkají Linda Nosková a Karolína Muchová. Duel začne po 17. hodině, stejně jako přímý přenos Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. A Španělé porazili 2-1 Belgii. Na mistrovství světa ve fotbale tak postoupili do semifinále. Něm se na šampionátu v Severní Americe utkají v úterý s Francií.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: D1 z Prahy do Brna a několik komplikací na trase. První, těsně za okruhem na 11,5 kilometru v levém pruhu, zasahují záchranáři u kolize 3 osobních aut fronta na 10 minut. Další v Posázaví. Kolona z 26. kilometru se sune zhruba 20 minut k nehodě za chodce rady na 32,5. Tam už následky kolize nákladního s osobním vozidlem přesunuli do stoupacího pruhu a zdržení už se krátí. D1 směr Brno do Třetice za Velkým Beranovem vjedete do kolony na 125. kilometru a okolo 20 minut se budete sunout k omezení na 128. V levém pruhu tam pokračují práce silničářů. A na D1 čekejte zdržení i v opačném směru z Brna do Prahy, a to kvůli dvěma omezením za Měřínem. Na 124. kilometru se brzdí až do zastavení a přes půl hodiny se pokračuje k Beranovu na kilometr 119. Pro oba směry se dá využít náhradní trasa po silnici 602 přes Vysoké Studnice. A ještě do Prahy. V Cínovecké směr centrum, nehoda za sjezdem na Čakovice.
7: V pravém pruhu u sobě 2 osobní.
6: A tvoří se kratší fronta. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: Bude převládat slunečné počasí, během dne může být přechodně až oblačno. Teploty vystoupí na 25 až 29 stupňů, na severovýchodě bude jen kolem 23. Tolik zprávy.
3: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

0: Sunrise Avenue ve vysílání radiožurnálu Sport v 11 hodin a 37 minut. Fotbalový brankář Cap Verde Vozíňa se za výkon proti favorizovaným Španělům na mistrovství světa dočkal netradičního vyznamenání. Trochu naznačím, když řeknu, že se do studia připlazil Tadeáš Skalický, který nám prozradí víc. Tak si je zdravím, Tadeáši.
1: Krásný den. Hned vysvětlím to netradiční vyznamenání. Španělský biolog a fotbalový fanoušek Jesús Ortea totiž po Vozíňovi pojmenoval nově objevený druh mořského šneka. Informovala o tom agentura Reuters. Ortea objevil konkrétně drobného, jasně červeného měkkýše, který teď nese jméno Aldisa Vozíňa v Karibiku.
0: No a proč právě tento španělský biolog ho pojmenoval toho měkkýše po kapverdském brankáři?
1: Orteo můžeme zároveň citovat. Jméno Vozíňa jsme zvolili na počest Vozíni, který sehrál významnou roli při debitu své země na mistrovství světa proti Španělsku. Zbarvení tohoto druhu má být podstou tomuto úspěchu, to uvedl 75-letý biolog. Jeho vášeň pro fotbal se neprojevila úplně poprvé. V roce 2019 pojmenoval drobného mořského šneka, znovu šneka, po bývalém brankáři Kostariky a Realu Madrid Keyloru Navasovi. Jiný druh zase nazval po kanonýrovi Barcelony Quinnim. Tak je to zvláštní, ale nevím, jestli by ty fotbalisté byli rádi, že právě jako mořské šneky jsou teď pojmenováni. Oficiální terminologie, předpokládám, díky tedy Jesusi Orteovi.
0: No tak zase budeme vědět, že tento mořský šnek je pořádně hbitý a dokáže vychytat nejenom španělské fotbalisty. I takové příběhy nabízí sport a teď konkrétně fotbalové mistrovství světa. Více nám pověděl Tadeáš Skalický, který jde zpátky do ulity.
1: Ano, jdu do domečku, naslyšenou.
0: 11 hodin 39 minut, posloucháte radiožurnál Sport.

0: Česká ženská volejbalová reprezentace má v Bělehradě na turnaji Ligy národů po výhře nad Bulharskem 3-1 na sety volnou sobotu. Hráčky mají o programu jasno. Budou sledovat ženské finále tenisového Wimbledonu. Smečařka Helena Grozer toho na světové scéně u vysoké sítě zažila hodně. Český úspěch na tenisovém kurtu jí nemohl uniknout.
1: Zaregistrovala, to bych nebyla asi Češka, kdybych to nezaregistrovala. Holkám moc gratuluju, nevím, jak to vyjde časově. Naladíme si Radio Žurnál Sport a budeme fandit.
2: Fandit a držet palce u přímého přenosu bude celý český ženský reprezentační volejbalový tým, včetně univerzálky Moniky Brancuské.
3: Jsou to dvě Češky, takže doufám, že nám nevyjde žádná videoporada ani trénink do doby, kdy se bude hrát.
2: Zatímco tenistky už jsou ve Wimbledonu ve finále, pro český volejbalový tým bude finálovou akcí sezóny na konci léta evropský šampionát a zápasy v Brně. Z tohoto pohledu bylo velmi cenné vítězství 3-1 nad Bulharskem ve volejbalové lize národů. Stejní soupeři, a Francouzská to samozřejmě moc dobře ví, se potkají právě na Evropě.
3: Všechno směřuje k mistrovství Evropy, takže se chystáme i na to, že se potkáme s nima právě tam ve skupině, ale pevně je důležitý sbírat zkušenosti a body do rankingu,
2: které mohou přiblížit český tým k účasti na olympijských hrách v roce 2028 v Los Angeles. Volný den prožije sledováním finále tenisového Wimbledonu i volejbalová blokařka Magdalena Jehlářová.
4: Samozřejmě, my jsme moc rádi, že to vyšlo tak, že zrovna když v sobotu máme volný den, tak oni budou hrát. Je to obrovský úspěch českého volejbalu, českého sportu a ještě českého ženského sportu, takže to je sen.
2: Uvedla blokařka české volejbalové reprezentace Magdalena Jehlářová z Bělehradu, Kamil Jáša, Radiožurnál.

Na fotbalovém mistrovství světa se dnes večer a v noci rozhodne o posledních semifinalistech. Prvně od 23 hodin našeho času začne čistě evropský souboj mezi Anglií a Norskem. Ve 3 hodiny ráno pak obhájci titulu Argentinci narazí na Švýcarsko. Oba čtvrtfinálové duely odvysíláme samozřejmě v přímém přenosu, tak si to nenechte ujít. 11 hodin 47 minut.

0: Blíží se poledne a tady také hlavní zprávy, ale blíží se také finále ženské dvouhry na Wimbledonu. A dělá nám to radost, protože to bude čistě české finále mezi Lindou Noskovou a Karolínou Muchovou. A my ho teď více probereme také s naším tenisovým reportérem Davidem Prouzou, kterého vítám ve studiu.
1: Hezký den.
0: Tak můžeme prozradit to, co jsme třeba už měli i v našem vysílání, anebo co se říká před tímto českým soubojem.
1: Pojďme na to, pojďme si představit trochu podrobněji právě Lindu Noskovou. V příštích půl hodinách něco podobného uděláme také z pohledu Karolíny Muchové samozřejmě, ale teď tady pojďme se věnovat té mladší hráčce, kterou čeká první Grand Slamové finále v kariéře. Navíc se utká s krajankou a také kamarádkou, jak už zaznělo mnohokrát v našem vysílání. Já to zopakuju ještě jednou, Karle, v přímém přenosu po 17. hodině na radiožurnálu Sport, to se prostě neomrzí. Nosková po postupu ze semifinále v rozhovoru pro Tennis Channel mimo jiné řekla, že má ze svých úspěchů radost, ale že jí zároveň pořád překvapují. I s ohledem na to, jak vlastně s tenisem začínala.
2: I've always played tennis just to enjoy my time.
3: Tenis jsem hrála hlavně pro zábavu. Nikdy jsem nebyla to dítě, které sní o Grand Slamových titulech a pozici světové jedničky. Na začátku to pro mě byl spíš koníček. Ani mě nenapadlo, kam se můžu dostat. Je to příjemné překvapení.
2: I was not expecting to be here in a few years. It's a nice surprise.
1: Tolik Linda Nosková v rozhovoru pro Tennis Channel, mimo jiné na tom panelu, nebo v tom panelu hostů seděla i Martina Navrátilová v pozici tehdy moderátorky spíše, která kladla otázky právě Lindě Noskové. Právě radost z tenisu u téhle reprezentantky zjevně dál přetrvává a je to určitě jeden z důvodů, proč zvládá ty největší zápasy, pokračuje jeden z jejich trenérů Lukáš Dlouhý.
4: Já si myslím, že to je jedna z největších devíz vlastně Lindy, že v dnešní době si všichni mladí a hlavně rodiče a lidé okolo toho tenisu kladou strašně vysoké cíle odmala a že vlastně ty malé děti nutí hrát, aby hráli na výsledek, aby hráli na to, že musí vyhrát, aby byli v reprezentacích, aby vyhráli velké turnaje. A já si myslím, že ta Linda to pochopila, že je hlavou strašně vyspělá a že pochopila vlastně, že když se na tom pracuje a když se to dělá dobře, tak ty výsledky přijdou a jde si pořád za tím svým a nehoní se za věcma, který prostě neovlivní. A myslím si, že to je ta hlavní věc, na kterou ona dozrála už takhle v mladém věku a je strašně silná. No.
0: Řekl tady jeden z trenérů Lindy Noskové Lukáš Dlouhý v našem speciálu na radiožurnálu Sport. Ten vám ještě dnes jednou zreprízujeme, nabídneme ho právě těsně před tím finálovým soubojem tady od 16. hodiny a uslyšíte v něm i našeho tenisového reportéra Davida Prouze, který nám teď řekl více právě o tenisu v našem vysílání. Tak ti moc děkuji.
1: Já taky děkuji a poslechněte si přímý přenos po 17. hodině.
0: Přesně tak, teď je ale 11 hodin a 53 minut, posloucháte Radiožurnál Sport.

0: Chcete slyšet postřehy, dojmy, názory i vzpomínky velkých sportovních osobností?
1: Olympijských vítězů nebo mistrů světa?
0: Na radiožurnálu Sport vám je nabízíme každý den.
2: Neuvěřitelný. Nevěřím tomu, ale asi se to fakt stalo, takže budu se muset to nějak na oslovení za novodělová olympijská vítězka zvyknout.
3: Když jsem začal takhle s ty děti trénovat, tak já byl nesmírně v tom smyslu hodný, že já jsem s nima hrozně blbnul a oni potom ty děti nevěděli, kdy jako stop a kdy už to myslím vážně, aby se trénoval.
2: Přijdu domů, přesně minule jsem přijela prostě ze soustředění, ještě jsem dlouho seděla v autě, nestihla jsem se najíst a tak a přijela jsem domů a měli jsme jít do kina s Markem a Marek. No a co kdyby jsme pak šli

0: Potřebujete nové pneumatiky? Přichází Tomcat Sport. Výkon, bezpečnost a cena, která vás dostane. Moderní asymetrický design se 4 širokými drážkami rychle odvádí vodu, drží stopu a pomáhá minimalizovat riziko aquaplaningu. A teď to nejlepší. V rozměru 205/55R16 ji koupíte za pouhých 1099 korun za kus. Klikněte hned teď na nejlevnější pneu.cz. Získáte dopravu zdarma a doživotní záruku. Pokud objednáte do 31. srpna, přibalíme vám stylové tričko Tomcat zdarma. Pozor, zásoby rychle mizí. Nečekejte, objednávejte ještě dnes. Tomcat Sport, když chcete jet naplno.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.
3: Radiožurnál Sport posloucháte v 11 hodin 59 minut. Připravili jsme si pro vás aktuální zprávy a po nich celou řadu dalších sportovních zajímavostí. Hezkou sobotu.
4: Je 12 hodin. Poslechněte si hlavní zprávy.
5: Požár budovy v bývalém továrním areálu Svit ve Zlíně mají hasiči pod kontrolou. Poplach snížili na druhý stupeň. Děti by mohly strávit v mateřské škole povinně 2 roky, plánuje to ministerstvo školství. O titul ve Wimbledonu se dnes utkají 2 české tenistky, Karolína Muchová a Linda Nosková. Pozor na nehodu na dálnici D1 za Prahou směrem do Brna na kilometru 11,5. A bude slunečno, během dne přechodně více oblačnosti, teploty do 29 stupňů. Dobré poledne, je sobota 11. července. U hlavních zpráv vás vítá Jana Utendorfská.
1: Radiožurnál Hlavní zprávy. Víme, co se děje.
5: Hasiči ve Zlíně 3. dnem zasahují u požáru budovy v někdejším baťovském továrním areálu. Oheň mají pod kontrolou a chladí sutiny zřícené stavby. Noci snížili stupeň požárního poplachu z 3. na 2. Ulice v blízkosti budovy zůstanou podle policie minimálně do pondělí uzavřené.
6: Ve městě je stále cítit zápach a obyvatelé Zlína by kvůli kouři měli omezit větrání.
7: Je to hrozné. Cítili jsme to až na Přiluckou.
6: Říká zlínská obyvatelka paní Marie. Hasicí práce by měly podle mluvčího zlínských krajských hasičů Pavla Řezníčka pokračovat minimálně do zítřka.
8: Teď ráno proběhlo zase střídání jednotek. Jejich počet byl snížen na 6 jednotek. Čerpáme z čerpacího staniště na Dřevnici vodu a neustále skrápíme vlastně ty zasažené konstrukce a sutiny.
6: Budova s 11 nad zemními podlažími začala hořet ve čtvrtek ráno. Postupně se na 2 místech zřítila, zůstává stát její necelá polovina. Ze Zlína Tereza Chrastinová, Radiožurnál.
5: Děti možná budou muset chodit do mateřské školy povinně 2 roky, plánuje to ministerstvo školství. Od změny si slibuje, že se dětem bude v začátku školní docházky dařit lépe než teď, kdy je ve školce povinný jen 1 rok.
9: Čím dříve podle ministra školství Roberta Plagy za ANO děti dostanou podporu a začnou se připravovat na školu, tím vyšší mají šanci ji zvládnout dobře. A změna má pomoc i základním školám, aby do prvních tříd přicházely děti lépe připravené.
10: Školy potřebují více psychologů, speciálních pedagogů a odborníků, kteří pomohou dětem i učitelům. A pomoc musí přijít co nejdřív, už v mateřské škole.
9: I podle Asociace předškolní výchovy může delší čas ve školce dětem usnadnit nástup do první třídy, říká předsedkyně jejího výboru Hana Splavcová.
11: V České republice sice máme zavedené povinné předškolní vzdělávání pro 5leté děti, ale i tak se nedaří některé děti aktivně do předškolního vzdělávání zapojovat.
9: Podrobnosti změny chce ministerstvo představit v září. Tereza Hybšerová, Radiožurnál.
5: Sdružení dobrovolných hasičů Čech, Moravy a Slezska bude mít nové vedení. Zvolí ho na dnešním celostátním sjezdu v Ostravě. Sbory dobrovolných hasičů zajišťují spolu s profesionály požární bezpečnost po celém Česku. Podle mluvčí sdružení Ireny Špačkové usilují o nejvyšší post v organizaci 2 kandidáti.
12: Nejvyšší orgán na svém jednání po 5 letech zvolí nové vedení. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska je s více než 350 tisíci členy největší neziskovou organizací v zemi. Díky více než 63 tisícům mladých hasičů jsme zároveň největší organizací pracující s dětmi a mládeží.
5: Policie varuje vodáky před pitím alkoholu. Při splouvání řek pro ně podle zákona platí tolerance 0,5 promile v krvi. Z posádky je ale musí dodržovat jen vůdce plavidla.
13: Dodržování pravidel hlídá státní plavební správa nebo právě policie. Ta vloni provedla u vůdců plavidel celkem 267 kontrolních akcí. Alkohol zjistila v 8 případech, říká mluvčí policejního prezídia Violeta Siřišťová.
14: Lze uložit pokutu ve správním řízení až 100

0: 1000 korun, na místě až 5000 korun.
1: Do těchto statistik se ale počítají i vůdci větších nebo motorových lodí. Podle předsedy Asociace vodní turistiky a sportu Petra Ptáčka by se měla policie víc zaměřit specificky na vodáky.
2: Nevíme, že by někdo vůbec na té řece, co se týká třeba policie, kontroloval alespoň to půl promile.
1: V Česku existují i úseky řek s nulovou tolerancí alkoholu, například na Vltavě od Českých Budějovic po soutok Slabem v Mělníku. David Šalek, Radiožurnál.
3: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
4: Víme, co se děje u vás.
5: Tajfun Bávi dorazil k pobřeží Tajvanu a jihovýchodní Číny. Podle meteorologů je to nejsilnější bouře za posledních 10 let. Široká je asi 1000 kilometrů. Úřady uzavřely školy. Na některých místech je plně přerušena námořní i letecká doprava. Region se přitom stále potýká s následky předchozího tajfunu Majsak.
6: Lidé ze svých zatopených domů s hrůzou natáčejí kalnou řeku plnou smrtelně jedovatých kober, které jim odřízly cestu do bezpečí. Ve městě Chengchou vyplavila voda stovky nebezpečných plazů s farem, kde jsou zvířata chována na maso i pro farmaceutické účely. Úřady už evidují několik smrtelných uštknutí. Ve městě Kuejkang pracovníci zoologické zahrady odmítli evakuovat ohrožená zvířata a zamkli je v klecích. O několik hodin později se utopily stovky zvířat, včetně lvů, zeber nebo poníků. Těžce zraněni jsou medvědi a vlci. Z východní Asie David Jakš, Radiožurnál.
5: V Trenčíně na Slovensku končí jubilejní 30. ročník festivalu Pohoda. Dnes vedle koncertů nabídne i debatu českého prezidenta Petra Pavla a bývalé slovenské prezidentky Zuzany Čaputové. Pavel se na největším slovenském hudebním festivalu představí jako vůbec první česká hlava státu ve funkci.
7: Diskuze s názvem Identita v srdci Evropy se uskuteční v rámci tradičního debatního programu Café Europa. Petr Pavel a Zuzana Čaputová budou mluvit o demokratických hodnotách, občanské společnosti, evropské identitě, ale i výzvách, kterým dnes čelí země střední Evropy. Na Pohodě už v roce 2008 vystoupil také bývalý český prezident Václav Havel. Jeho odkaz letos připomíná i monumentální 12-metrový banér nad hlavním pódiem s neonovým srdcem, tedy symbolem, který neodmyslitelně provázel Havlův podpis. Ze Slovenska Bára Vránová, Radiožurnál.
5: 60. filmový festival v Karlových Varech večer skončí předáváním cen. Křišťálový globus za přínos světové kinematografii dostane herečka Juliette Binoche. Cenu prezidenta převezme Magda Vašáriová.
8: Slovenská herečka letos na festivalu uvedla trezorový film Vtáčkovia, siroty a blázni. Vašáriová vzpomínala na to, jak se snímek uváděl v Cannes poté, co v Hollywoodu zemřela herečka Sharon Tate. A tak si diváci mysleli, že jsou některé scény inspirované americkými událostmi.
9: Já tam zomírám jako těhotná, že mi rozparají brucho. Takže keď sa ten film premietal v Cannes, tak si všetci mysleli, že si z toho my sme si to ako zobrali. Ale my sme to natočili pol roku predtým.
8: Ocenění večer rozdá odborná porota, převezmou ho ale i tvůrci divácky nejoblíbenějšího filmu. V průběžném hlasování zatím vedou dokumenty o zpěvačce Báře Basikové nebo o hollywoodském kameramanovi Robertu Richardsonovi a taky libanonské drama Krásný smutný svět. Lucie Pávová, Radiožurnál.
10: Sport. O nejslavnější tenisový titul se od 17 hodin utkají v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport Karolína Muchová a Linda Nosková. K finálovému duelu v Wimbledonu tak nastoupí poprvé v historii dvě Češky a zároveň spoluhráčky z předloňských olympijských her v Paříži, které se velmi dobře znají. Pokračuje Karolína Muchová.
11: Tak tenisově samozřejmě, ale vídáme se prostě každý skoro týden, každý druhý týden na těch turnajích. Domlouváme se tréninky, protože je to fajn. Takový pohodář, já taky. Myslím, že jsme se nejvíc asi zblížili při té olympiádě. Máme hezký vztah.
10: Fotbalisté Španělska prošli do semifinále mistrovství světa. V Los Angeles porazili Belgii 2-1 a čeká je utkání s Francií. Dnes ve 23 hodin nastoupí ve čtvrtfinále Norsko a Anglie. Ve 3 hodiny v noci se utkají Španěl, Argentina a Švýcarsko. Oba duely nabídneme v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Na D1 z Prahy do Brna trvá několik komplikací. První v okolí okruhu na 11,5 kilometru. Po nehodě se stále nedá projet levým pruhem, fronta na 10 minut. Před sjezdem na Benešov kratší zdržení kvůli kolizi na 20. kilometru. Auta sice stojí v odstavném pruhu, v odbočovacím ale překáží trosky. Okolo jedoucí auta tak vybočují a zpomalují. Do třetice se brzdí i před sjezdem na Chocerady na 26. kilometru a zhruba 20 minut se jede k nehodě na 30. druhém a pultém. Poté dlouho plynule nepojedete, další kolona z 39. kilometru k omezení před Divišovem na 41. A D1 z Brna do Prahy za Měřínem dvě omezení, z kilometru 125 se budete sunout až hodinu k Velkému Beranovu na stý 19. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: Bude převládat slunečné počasí, během dne může být přechodně až oblačno. Teploty dnes vystoupí na 25 až 29 stupňů, na severovýchodě území bude jen kolem 23, na horách kolem 17, na Šumavě až 21 stupňů. Tolik hlavní zprávy.
13: A v nich jste slyšeli to nejdůležitější, i co se týče vysílání Radiožurnálu Sport, i to, co nás tady čeká dnes v odpoledních a večerních hodinách. Tenisu se budeme věnovat ještě hodně, tak krátká připomínka fotbalu, protože přesně před 5 lety se hrálo finále mistrovství Evropy. Bylo to posunuté euro kvůli koronavirové pandemii. Italové nastoupili proti Angličanům a postoupili, respektive vyhráli ten evropský titul Italové až při penaltách. 1-1. To bylo po klasické hrací době, po trefách Shawa a Bonucciho a následně na penalty tři Italové proměnili a pouze dva Angličané zvládli svůj pokutový kop proměnit. Tak uvidíme a vy o tom na Radiožurnálu Sport taky uslyšíte, jestli se dnes bude opakovat něco podobného, protože Angličané potřebují už nějaký ten velký úspěch. Dvakrát byli právě ve finále evropského šampionátu, ani jednou to nakonec na triumf nevyšlo. Na mistrovství světa tam se čeká na úspěch taky pořádně dlouho, dnes tedy od 23 hodin náš přímý přenos zápasu Anglie-Norsko a potom v noci, respektive nad ránem, od 3 hodin Argentina versus Švýcarsko. Čtvrtfinále mistrovství světa.
3: Radiožurnál Sport
4: a Adam Weidenthaler.

Už jste o tom od nás jistě slyšeli, ale v případě, že nikoliv fotbalisté Slávie budou mít přeci jenom v těch úvodních dvouligových zápasech podporu domácího stadionu, ale to od dětí do 12 let plus, tedy jejich doprovodu, protože se změnila pravidla, změnila se nařízení a může tedy dostat pražská Slávia tuhle výjimku. Připomeňme, že pražský Eden měl být uzavřený kvůli tomu, co se stalo v minulém ročníku v utkání v derby pražských S, které se nedohrálo kvůli výtržnostem fanoušků. Takže Eden patří dětem, ale alespoň na to poutají právě slávističtí marketéři na svých sociálních sítích. Je 12 hodin 15 minut, hezký den.

0: Tenistka Karolína Muchová a Linda Nosková se od 17 hodin v našem přímém přenosu utkají o titul v ženské dvouhře Wimbledonu. Hra každé z krajanek je něčím výjimečná a už od útlého věku je můžeme sledovat taky na českých spíš antukových površích a my si to snažíme teď před finálovým utkáním taky připomenout. Vracíme se do juniorských let Karolíny Muchové.
1: Jméno vítězky 87. ročníku pardubické juniorky, takže
2: Pardubice, rok 2014.
3: Krásná zápas Muchová. 2-0 na sety. 6-2. 6-1.
2: Finále pardubické juniorky velmi prestižního mládežnického turnaje vyhrává po velmi hladkém průběhu Karolína Muchová.
4: Asi jsem hrála dobře, no. Tak jakože šlo to, no.
5: Je Antuka dobrá pro tu
4: Jo, já mám nejvíc ráda jako povrch Antuku, no.
2: Už tehdy na tamní Antuce zaujala fanoušky velmi pestrou hrou a obdivovali tehdy také slavný trenér Nick Bulettieri, který byl na turnaji jako čestný host. V rozhovoru pro český rozhlas tehdy chválil vítězku dívčí části, která ho zaujala výborným pohybem, hrou na síti, pestrou škálou úderů s kraťasy a čopovanými backendy, tedy údery se spodní rotací. Ještě zlepšit podání a bude to hráčka, která může mít před sebou velmi zajímavou budoucnost, předpovídal tehdy kouč se slavnou akademií, kterou prošly i některé velké světové hvězdy, André Agassi nebo třeba Maria Šarapovová. Ale něco takového musíte mít v sobě. Takové věci se drillem jen tak nenaučíte, říkával také už dříve vyhlášený trenér.
6: Teď setball za stavu 5-2, 40-30. Eso, paráda, to nejlepší nakonec. Karolína Muchová vyhrála první sadu 6-2.
2: Podání Karolína Muchová vylepšila natolik, že si s ním často pomáhá i v těch nejvypjatějších fázích zápasu a taky proto se mohla celosvětově proslavit svou velmi pestrou, svobodnou hrou a ukázat jí může i po 17. hodině odpoledne, kdy nastoupí do wimbledonského finále. Z Londýna Jaroslav Plašil, Radiožurnál.

0: Těšíme se na 17. hodinu, kdy začne finále wimbledonské ženské dvouhry mezi Karolínou Muchovou a Lindou Noskovou. A my se dál věnujeme právě tomu hlavnímu tenisovému tématu tohoto víkendu pro české fanoušky. Bude to historicky první české finále právě ve Wimbledonu. Muchová, ta patří na okruhu WTA k populárním tenistkám mimo jiné i proto, že fanoušky na kurtech baví pestrou hrou. Jenže její kariéru mnohokrát zbrzdilo zranění. Přesto má podle řady expertů pořád velký potenciál i v 29 letech, byť se to možná nesluší úplně říkat o dámě, každopádně ve sportu to musíme sem tam připomenout. Takto o Karolíně Muchové mluvil v rozhovoru pro radiožurnál Sport 2 roky zpátky na US Open 4násobný Grand Slamový šampion a někdejší světová jednička Jim Courier.
1: Připomíná mi svým stylem skvělé české tenistky minulosti, Hanu Mandlíkovou, Janu Novotnou, má skvělou celodvorcovou hru a je to neskutečně osvěžující vidět tohle na ženském okruhu. Přesně tohle jako fanoušek chcete. Úderovou rozmanitost. Já se moc rád dívám na její zápasy, protože jsou zábavné a Karolína je úžasná, elegantní sportovkyně. Ale jak jste zmínil, hodně jí brzdí zranění. Když bude zdravá, budou mít čeští novináři pořád o čem mluvit a psát.
0: A my tady máme o čem psát, máme o čem hlavně mluvit ve vysílání jediného sportovního rádia v Česku, tak ještě jednou připomínám, dnes od 17 hodin trošku upravený čas, byli jsme zvyklí, že se hrávalo finále Wimbledonu trochu v dřívějších odpoledních hodinách, teď tedy od 17 hodin Karolína Muchová versus Linda Nosková. Český souboj v našem přímém přenosu.

0: Radiožurnál 12.30. Připravili jsme pro vás další zprávy. Lesní požáry ve Francii od začátku roku zničily přes 25 tisíc hektarů půdy, řekl to šéf francouzské civilní obrany Julien Marion. Ve srovnání se stejným obdobím loni je to víc než dvojnásobek. Země by podle Mariona mohla v boji proti požárům poprvé nasadit speciálně upravené vojenské letadlo Airbus A400M, které může převést až 20 tun vody. Francie zažívá mimořádně silný začátek sezóny letních požárů. Ministerstvo školství plánuje prodloužení povinného předškolního vzdělávání. Děti by měly nově navštěvovat mateřskou školu 2 roky před nástupem do první třídy místo současného 1 roku. Podle úřadu má delší čas v předškolním vzdělávání dětem pomoct, aby se lépe připravili na školu. Ministr školství Robert Plaga za ANO chce podrobnosti k návrhu představit v září. Česká školní inspekce zjistila nedostatky u 40% kontrol na letošním mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech, informoval o tom mluvčí inspekce František Kotrba. Během prvních 5 dnů festivalu se inspektoři zaměřili především na prodej alkoholu mladistvým. Problémy našli zhruba ve 2/3 případů. Začíná oprava Hlávkova mostu v Praze. Silničáři musí zpevnit železobetonové desky ve středu konstrukce. Směrem do Holešovic bude do konce srpna průjezdný jen jeden jízdní pruh místo 2. V opačném směru bude provoz beze změny. Tramvaje přes most neprojedou do konce prázdnin vůbec. Sport. Tenistky Linda Nosková a Karolína Muchová dnes můžou získat wimbledonský titul ve dvouhře. V historicky prvním českém finále travnatého Grand Slamu se utkají po 17. hodině v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Cyklisté vyrazí za necelou hodinu do 8. rovinaté etapy Tour de France. Ta má přes 180 km a ve žlutém dresu pro vedoucího muže do ní odstartuje Slovinec Tadej Pogačar. Ten je první před Dánem Jonasem Vingegaardem o necelé 3 minuty.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Na D1 na trase z Prahy do Brna stále počítejte s několika potížemi. První poblíž okruhu na 11,5 km po nehodě neprůjezdný levý pruh, zdržení do 10 minut. Před sjezdem na Benešov kratší fronta před nehodou v odstavném pruhu na 20. km. O kus dál se výrazně zpomaluje u sjezdu na Sázavu na 34. km a přes půl hodiny se popojíždí k omezení u exitu 41 Divišov. Silničáři tam uzavřeli pravý pruh. A výčet omezení na D1 na trase do Brna ještě nekončí, se zdržením počítejte i za Velkým Beranovem. Před kolonou se brzdí na stém 24. km a také zhruba půl hodiny se 11.28. Tam silničáři v levém pruhu. A dálnice D1 v opačném směru, tedy z Brna do Prahy, za Měřínem hned 2 omezení. Z kilometru 126 se aktuálně sunete hodně přes hodinu až k Velkému Beranovu na kilometr 119. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Odpoledne bude většinou dál slunečné, hlavně na severovýchodě se přechodně vytvoří zvětšená oblačnost. Nejvyšší teploty většinou 24 až 28 stupňů, na jihu Moravě až 30, na severovýchodě kolem 22 a na horách většinou kolem 18. To byly zprávy.
1: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.

0: Fotbalisté Španělska postoupili do semifinále mistrovství světa. Slyšet jste o tom mohli včera večer v přímém přenosu radiožurnálu Sport. Španělé porazili Belgičany 2-1 a zápas rozhodla velká brankářská minela náhradního golmana Seného Lamence krátce před začátkem nastaveného času druhého poločasu. Vyjadřuje se k tomu, kde kdo, tak pojďme jenom po vyjádření po slovech někoho velmi povolaného, třeba Petra Schmeichla, bývalého brankáře Manchesteru United, který na dotaz reportérů, jak velká, že to byla chyba, řekl, budu citovat, ve fotbale to takhle nefunguje, lidé soudili na začátku jednoho okamžiku, ale díval jsem se na všechno, co tomu předcházelo. Lamens na tomto mistrovství světa neodehrál ani minutu a najednou musel čelit Španělsku. Je to těžké nahradit nejlepšího brankáře světa poté, co jste celý šampionát prosadil na lavičce. Konec citace. Takže Petr Schmeichel se zastal Seného Lamence a i další to dělají. Na sociálních sítích veřejně podrželi mladého belgického brankáře třeba zástupci Manchesteru United, kde Sené Lamens působí na klubové úrovni. A co se týče Courtoise, tak ten zmínil taky své na pozápasové tiskovce, řekl, že Sené je fantastický golman a má před sebou skvělou budoucnost, tenhle okamžik ho posílí. To tedy prohodil Courtois, který ale nechává zatím svou reprezentační kariéru otevřenou a novinář Fabrizio Romano k tomu na sociální síti X píše zajímavou zprávu, že Thibaut Courtois by si prý chtěl dát teď rok volno od reprezentačního fotbalu, následně ale naskočit do kvalifikačních zápasů o mistrovství Evropy a rád by byl taky součástí toho reprezentačního výběru pro rok 2028 a právě kontinentální šampionát. Thibaut Courtois, brankář, kterému už je sice dost přes 34 let, ale stále tedy ukazuje minimálně. Včera to ukázal v utkání se Španělskem, že rozhodně má co nabídnout.
1: Radiožurnál Sport.
2: Mějte sportovní přehled.

0: Poprvé v historii se ve finále tenisového Wimbledonu utkají dvě Češky po 17. hodině. Teď je 12.42, nastoupí v přímém přenosu radiožurnálu Sport Karolína Muchová proti Lindě Noskové. Právě Noskovou čeká v 21 letech první grandslamové finále a jeden z jejich trenérů, bývalý úspěšný deblista Lukáš Dlouhý, si nemyslí, že by měla být Linda Nosková nervózní. Ve speciálu radiožurnálu Sport mluvil právě Lukáš Dlouhý o nebývalé mentální síle Lindy Noskové.
1: Nejlepší vlastnost je vlastně ta hlava, ta bojovnost, vlastně jak dokáže zůstat klidná a hrát ty údery tak, jak ona si vymyslí, tak, jak ona je má naplánovaný a vlastně nekouká se doleva, doprava, co hraje soupeřka a jde si pořád za tím svým, jak ona to má vymyšlený a vlastně v tom je nejlepší.
0: Tolik tedy Lukáš Dlouhý pro radiožurnál Sport. My se na radiožurnálu Sport budeme tenisu věnovat i dál, a to díky tomu, že dnešní editorskou směnu má jeden z našich tenisových reportérů David Prouza. Davide, hezký den.
2: Dobré odpoledne.
0: Linda Nosková ve svém tedy prvním grandslamovém finále, Karolína Muchová má před sebou druhé, 3 roky zpátky antokový French Open, tedy chcete-li Roland Garros, a velká bitva s Igou Świątekovou, tehdejší polskou světovou jedničkou, nakonec nebyla úspěšná. Co můžeme říct o Karolíně Muchové, zkušenější z téhle dvojice?
2: Přesně tohle. Myslím si, že ta jedna zkušenost ve finále Grand Slamu klidně může být nápomocná, obzvlášť třeba v začátku zápasu, kdy ať chceme nebo ne, tak prostě kdokoliv z nás by přišel na centrální dvorec Wimbledonu hrát finále, tak budeme nervózní. Určitě ta míra nervozity bude na obou stranách, ale myslím si, že právě to, že už Karolína Muchová jednou o tu Grand Slamovou trofej hrála, tak by mohla být o poznání méně nervózní, možná by mohla lépe podchytit ten začátek zápasu, což by klidně mohl být klíčový moment. Upřímně myslím si, že ta její celodvorcová pestrá hra, kterou ona se prezentuje posledních několik let, takže by mohla platit na Lindu Noskovou. Ale zároveň, pokud Noskové půjde všechno, řekněme, na jedničku, ať už servis nebo velké rány od základní čáry, tak to i Karolína Muchová se svojí šikovnou rukou bude mít těžké. Na každý pád, na obě hráčky se snáší velká chvála ze všech stran. Teď mě před malou chvílí potěšil Andy Roddick, opět velká chvála na obě hráčky, s tím, že u Muchové říkal, že když se dívá na to, jak hraje v těch pozdních fázích turnaje, ať už to kdekoliv, tak je vždy v šoku, když někdy vypadne v prvním kole. Že ta hra je prostě tak kvalitní, že by se to nemělo stávat. A že to je možná jediná, řekněme, taková chybička, že prostě někdy je to trochu nevyrovnané u Karolíny Muchové, ale zároveň musím říct i to B. Prostě Karolína Muchová nebývá často dlouho zdravá, a když je, tak hraje takhle dobře. Viz sezona 2026, 2 tituly, jeden na betonu, jeden na trávě a teď finále Wimbledonu.
0: Zmiňuješ překvapeného Andyho Roddicka, přitom Karolína Muchová před tím letošním ročníkem 4x za sebou skončila hned v prvním kole a 2x třetím ještě nepřešla přes kvalifikaci.
2: A to je přesně to, o čem Roddick mluvil. No, možná taková mírná nevyváženost s ohledem na to, jak dobře hraje právě v těch posledních fázích turnajů, tak je to trochu zvláštní. Na druhou stranu, ono se to velmi často může opravdu sejít i kvůli tomu, že Muchová třeba šla do toho Wimbledonu se zápasovou absencí nebo s nedostatkem těch ostrých utkání právě kvůli tomu, že měla problémy, ať už se zápěstím nebo s ramenem nebo i s břišními svaly a tak dále. Takže v tuhle chvíli věřme, že obě hráčky jsou zdravé a že to prostě bude pestrá show, která pro posluchače radiožurnálu Sport nemůže skončit špatně.
0: Tohle se asi může taky stát jakýmsi zlomovým bodem v jejich kariérách, protože obě dvě, jak Linda Noskova, tak Karolína Muchová, mají vlastně negativní bilanci, co se týče finálových účastí na okruhu WTA. Noskova ve finále 2 výhry, 5 proher, Karolína Muchová ta z 9 finále vyhrála 3x a dalších 6 prohrála, i když teď naposledy se oběma dařilo na těch travnatých přípravách v Bad Homburgu, respektive Berlíně.
2: To je neuvěřitelné, protože zřídka, kdy to vychází, pokud nejste absolutní superhvězda a la Roger Federer v roce 2008, kdy vyhrajete přípravný turnaj a pak následně Grand Slam, většinou to bývá, takže ten timing nebo to rozložení sil bývá ideálně vyčasované na ten Grand Slam a ty přípravné turnaje často třeba tolik nevídou. Ale to, že Nosková i Muchová zvládly vlastně relativně velké turnaje ovládnout a pak stejně prošly i třeba z momentu, kdy měli soupeřky jejich matchball na Wimbledonu až do finále, to je opravdu obdivuhodné a mluvíme o tom opravdu hodně často v posledních dnech, ale myslím si, že ne pořád tak často, jak bychom měli. Protože je to v kontextu českých sportovních úspěchů, já bych klidně řekl v top trojce. Možná, no, top trojce určitě.
0: Jako za tenhle rok nebo celkově?
2: Celkově.
0: Dobře.
2: Upřímně si myslím, že málo která věc se může takhle sejít. Samozřejmě v hokeji to nejde, aby hráli dva české týmy v finále mistrovství světa, ale marně nacházím nějaký větší úspěch za posledních několik let minimálně, který by tohle přebyl.
0: Ty jsi tenis sám dřív hrál, tak mě zajímá, čím to, že se Češkám tak moc daří hlavně v těch posledních letech ve Wimbledonu, když tady jsou přece jenom především antukové kurty. Já vím, že jste to už trochu řešili v tom ve včerejším speciálu, ale Markéta Vondrošilová 2023, Barbora Krejčíková 2024, teď 2026 a duo nebo jedna z dvojice Nosková Muchová taky vyhraje.
2: Není to normální. Je to taková anomálie, takový paradox v tenisovém světě. Já jsem mluvil ve včerejším vysílání Radiožurnálu o tom, že travnatých kurtů v Česku jsou jednotky. Hmm. Tomáš Berdych v rozhovoru pro Radiožurnál Sport mluvil o tom, že tu skoro žádný není, který by pravidelně tenisté mohli používat. Ale zároveň, a to je možná jeden z důvodů a možná si právě pomůžu odpovědi Tomáše Berdycha, ta tráva na Wimbledonu v tuhle chvíli je tak dokonale připravená, že už to není, řekněme tak, zrádný povrch, ty balony skáčou víceméně stejně, připomínají trochu beton a na betonu třeba právě Karolína Muchová, zejména na tom americkém nebo na tom tvrdém povrchu, kde se hraje ve Spojených státech, tak je znamenitá. No a pokud máte ránu jako Linda Nosková, tak také vám ten rychlý tvrdý povrch vyhovuje. Takže možná i proto, ale je to až neuvěřitelné, protože ten nepoměr travnatých kurtů v Česku ve srovnání s těmi tituly na Wimbledonu v posledních letech je nenormální. Je to jako kdyby posledních pět let třeba čtyřikrát Britka ovládla Roland Garros, což se prostě nemůže stát, je to skoro nemožné. Hmm.
0: I trochu hlíny, ale každopádně už i na centrálním dvorci Fall England Clubu potom,
2: tak to bývá,
0: jak dlouho se tam hrají profesionální zápasy teď v posledních dnech. Tak na závěr se tě zeptám na tvůj tip, je to taková oblíbená otázka. Každopádně vím, že se to úplně nedá určit takhle z voleje, jestli bude úspěšnější Karolína Muchová nebo Linda Nosková, tak možná to trochu obejdu. Co nás čeká za zápas? Bude to dvousetový, třísetový zápas? Budou tam dlouhé výměny nebo ne?
2: Já si zase pomůžu odpovědi Tomáše Berdycha. Čeká nás souboj dvou velmi odlišných stylů, což by samo o sobě mělo hovořit o tom, že to bude perfektní podívaná nebo poslyšená v našem případě na Radiožurnálu Sport. Ale pokud budou, a to musím zdůraznit, pokud budou obě hráčky absolutně zdravé a budou v nadstandardní formě, tak si myslím, že o poznání víc bych favorizoval Karolínu Muchovou. I s ohledem na to, jak si s Noskovou nakonec poradila na US Open loni, tak ta zkušenost plus ta variabilita úderu a ta schopnost měnit strategii třeba během zápasu, tak si myslím, že hraje trochu ve prospěch Karolíny Muchové, ale rád se budu mýlit, vlastně je mi to úplně jedno.
0: Finále tenisového Wimbledonu do podrobna rozebral David Prouza. Děkuji ti za to.
2: Krásný den.
0: A tady máš za odměnu Rammsteiny.
2: Cihodný.

0: Abychom těch spojitostí neměli málo, před chvíličkou jsme se bavili o tenisovém finále Linda Nosková, Karolína Muchová. Obě dvě hráčky vyhrály ten svůj travnatý předturnaj před Wimbledonem, jedna v Bad Homburgu a druhá v Berlíně, tak z Berlína pochází kapela Rammstein, no a Bad Homburg ten zase leží zhruba hodinku a půl cesty autem od základny Rammstein, po které tedy pochází název téhle slavné kapely. Ale pojďme dál, pojďme za sportem jiným, pojďme za fotbalem, protože zápasy Norska proti Anglii a Argentiny proti Švýcarsku během noci na zítřek rozhodnou o posledních semifinalistech mistrovství světa ve fotbale. Druhé zmíněné utkání, to se bude hrát v Kansas City a tohle město u řeky Missouri na americkém středozápadě patří k nejodlehlejším ze všech, kde se šampionát koná. Zároveň se ale stalo Kansas City nečekaným středobodem turnaje a zachvátila ho na americké poměry nebývalá fotbalová horečka.
1: Kansas City u řeky Missouri patří k nejodlehlejším pořadatelským městům letošního mundialu. Jinak než letadlem je těžké se sem dostat a když jsem odbavoval své zavazadlo, letištní zaměstnanec hned věděl, že cestuju kvůli mistrovství světa. Uštěpačně utrousil, že neexistuje jiný důvod, proč mířit do Kansas City. Američané z obou pobřeží si z prostřední části své země rádi dělají legraci, ale platí to i pro místní. Ti tu prodávají třeba upomínkové předměty z takzvané flyover country, tedy ze země, kterou dává smysl jen přeletět. Teď během šampionátu to ale rozhodně neplatí. Zastavuju se v letištním knihkupectví, protože tohle jsem v Americe ještě nikdy neviděl. Celý jeden regál naprosto obsypaný jen a pouze fotbalovou literaturou. Najdete tu knížky pro nejmenší, náročnější knihy o fotbalu a geopolitice a samozřejmě publikace o Messim a vlivu jeho působení v Interu Miami na americký soccer.
2: Udělali jsme velkou objednávku a před několika dny jsem musela zadat novou, protože některé tituly jsme úplně vyprodali. Na dračku šla v posledních dnech třeba tahle.
1: Ukazuje prodavačka Liz umělecky zpracovanou obálku knihy o nesmrtelných momentech mistrovství světa. Jde na ní rozpoznat Pelého, Maradonu, Messiho i Zidana.
2: Máme knihy přímo o světových šampionátech, ale i fotbalové knížky s příběhy pro děti, abychom jim ten sport představili. A rodiče je kupují, aby děti zabavili během dlouhých letů. Tady v Kansas City byl vždycky populární americký fotbal, ale snažíme se, aby ho soccer v americké kultuře dohnal. Každý, koho v Kansas City znám, se teď o soccer zajímá mnohem víc než v minulosti.
1: Město se stalo skutečným středobodem šampionátu, hostí 6 zápasů a za svou tréninkovou základnu si ho vybrali hned 4 týmy. Z toho Anglie a Argentina jsou stále ještě ve hře. Ubytovaní tu byli také hráči Alžírska a Nizozemska. Joe vypočítává, jak hodně fotbalové město je Kansas City, ať už jde o soccer nebo o americký fotbal a v posledních letech tolik úspěšný zdejší tým Chiefs. Mundial ovšem dokázal strhnout i ty místní obyvatele, kteří americký ani evropský fotbal obvykle nesledují. To je nejlépe vidět ve zdejší fanzóně. Při promítání přenosů z utkání šampionátu se zdejší park u památníku první světové války mění ve velkou piknikovou party. Deku a něco k pití i na zub si tu rozkládají i skupinky studentů.
3: Znamená to pro mě hodně, že naše město vybrali mezi ta pořadatelská. Je to velká věc a je báječné vidět všechny ty lidi z různých zemí, kteří k nám teď jezdí. Soccer je můj oblíbený sport, opravdu si ho užívám. Fandila jsem hlavně Kongu, ale jde hlavně o to, potkat lidi, poznat kultury a vyzkoušet jídlo.
1: Kristýna prý trochu nahlédla i do zákulisí a plánování turnaje. Ve škole vyvíjeli aplikaci pro lidi, kteří během mistrovství poskytují ubytování. Teď pozoruje, jak se všechno podařilo uvést do praxe a doufá, že městu tahle akce pomůže.
3: Kansas City nepatří k nejznámějším americkým městům. Mám příbuzné v Keni a vždycky se ptají na New York nebo na Los Angeles. Teď

0: že doma vyhrála všechny.
1: Přesně tak? Je to tak? Tak lístky jsou vaše. Paráda.
0: Z toho mám takovou radost, že nad normální lístky dneska do NNU je v podstatě nereálný. Ani nevím, co vám mám říct teďka, protože jsem z toho úplně nadšenej.
2: Fotbal, hokej, ale i atletika, biatlon nebo dostihy.
3: Stačí poslouchat Radiožurnál Sport, být pohotový, znát správnou odpověď a my vás dostaneme přímo na tribunu.
2: Buďte ve střehu každé všední ráno po 8:45.
3: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.
4: Radiožurnál je 13 hodin. Zprávy a Vojtěch Tomášek.
5: Tenistky Muchová a Nosková se utkají o titul z wimbledonské dvouhry. Trumpova administrativa předvolala novináře New York Times kvůli článkům o novém prezidentském letadle. Na dálnici D1 směrem z Prahy do Brna popojíždí dlouhá kolona od sjezdu na Sázavu ze 430. kilometru. Na počasí odpoledne bude dál slunečné s teplotami až do 30 stupňů.
2: Radiožurnál. Zprávy. Víme, co se děje.
5: Tenistky Karolína Muchová a Linda Nosková se utkají o titul z wimbledonské dvouhry. Obě hráčky mají za sebou i vítězné turnaje před Grand Slamem a na trávě jsou teď podobně úspěšné. Linda Nosková říká, že by jako fanoušek nevěděla, na kterou stranu se ve finále přiklonit.
6: Já bych asi fandila, řeknu jako kliše, dobrýmu tenisu. Já myslím, že oba naše výkony na těchto turnajích byly skvělý, proto máme obě ten titul a jsme tady ve finále, takže asi bych nebrala stranu.
5: Utkání začne po 17. hodině, stejně jako náš přímý přenos na Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. No a už v této hodině na Radiožurnálu uslyšíte profil obou tenistek. Na Zátkově nábřeží v Českých Budějovicích hasiči zasahují u požáru propojky plynu v zemi. Jeden člověk je zraněný. Na místě jsou hlášené 5-metrové plameny. Hasiči okolí ochlazují a budou zastavovat přívod plynu. Policie uzavřela nejbližší okolí a žádá, aby se lidé místu vyhnuli. Omezení by podle jejich mluvčího Jiřího Macnera mělo trvat ještě zhruba hodinu. Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa podle New York Times předvolala několik novinářů tohoto deníku kvůli článku o novém prezidentském letadle darovaném Katarem. Vypovídat mají ve středu před federální velkou porotou. List tento týden s odkazem na anonymní zdroje napsal, že stroji chybí některé pokročilé bezpečnostní systémy. Bílý dům ale problémy odmítl. Předvolání novinářů se americké úřady zatím nevyjádřily. Podle New York Times předvolání neobsahují bližší informace. Pouze uvádějí, že se týkají údajného porušení federálního trestního práva. Dnes je Světový den populace. Má upozornit na současné demografické problémy lidstva. OSN ho poprvé vyhlásila před 37 lety, přesně 2 roky poté, co světová populace dosáhla 5 miliard lidí.
7: Na Zemi teď podle odhadu žije asi 8 miliard 300 milionů lidí. Celkové počty tak dál rostou a podle OSN dosáhnou vrcholu kolem roku 2080, kdy bude mít planeta přes 10 miliard obyvatel. Mezi hlavní příčiny rychlého růstu populace patří delší průměrná délka života a větší počet lidí v reprodukčním věku. Nejvíc lidí v současnosti přibývá v chudých zemích subsaharské Afriky, kde spolu s klimatickou změnou hrozí nedostatek jídla i vody. V jiných regionech je ale naopak problém s úbytkem obyvatel a klesající porodností. Ta je velmi nízká například ve vyspělých asijských zemích. Václav Hojný, Radiožurnál.
8: Sport. Fotbalisté Anglie a Norska zabojují o postup do semifinále mistrovství světa. V Miami se střetnou ve 23 hodin českého času v přímém přenosu Radiožurnálu Sport. Ten odvysílá i další čtvrtfinále, do kterého ve 3 hodiny v noci nastoupí Argentina proti Švýcarsku. Kouč evropské reprezentace Murat Yakim říká, jak plánují jeho svěřenci zastavit největší hvězdu obhájců titulu, autora 8 branek na šampionátu Lionela Messiho.
9: Samozřejmě musíme Argentince dostupovat a nedovolit jim Messimu přihrát. To je nutné. Sice o tom teď můžeme mluvit, ale rozhodne se až na hřišti a my nějaká řešení, jak Messiho zastavit, máme.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Na D1 nehody na úrovni okruhu, poté za sjezdem na Sázavu. Na D1 z Prahy do Brna nejprve krátce zpomalíte před nehodou na 11,5 kilometru. U nájezdu z okruhu zůstává neprůjezdný levý pruh. Mnohem delší zdržení čekejte v Posázaví. Zpomaluje se už před sjezdem na Sázavu okolo 33. kilometru a bezmála 50 minut se popojíždí k omezení před exitem 41 Divišov. V koloně na 33,5 kilometru navíc nehoda v pravém pruhu, na místě i hasiči, okolo se jede v podstatě krokem. Náhradní trasa z exitu 34 po silnici 113 se příliš nevyplácí. Komunikace je ucpaná téměř od sjezdu z dálnice až do Divišova. Nabízí se cesta po trojce na Benešov, následně po silnici 111, na Struhařov a Divišov. Je sice o něco delší.

0: delší, ale v celku plynule průjezdná. S 10-minutovým zdržením počítejte akorát v úseku mezi Mračí a Benešovem. A zpět na D1 z Prahy do Brna. Za Beranovem se sune kolona z kilometru 124 až k omezení na stý 28. Zdržení 15 minut, o mnoho delší v opačném směru z Brna do Prahy. Za Měřínem hned dvě omezení a kolona na 50 minut z kilometru 126 k Beranovu na stý 19. Objíždět můžete po souběžné silnici 602. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Odpoledne bude většinou dál slunečné, hlavně na severovýchodě se přechodně vytvoří zvětšená oblačnost. Nejvyšší teploty od 24 do 28 stupňů, na jihu Moravy bude až 30, na severovýchodě kolem 22 a na horách většinou 18 stupňů Celsia. Ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. To byly zprávy.
3: Hezký den s Radiožurnálem Sport, je 13 hodin a 5 minut. Že se sportovní osobnosti snaží často proniknout do trochu jiného oboru, než v jakém se původně proslavili, je docela běžné. Víme třeba, že Martina Sáblíková doplňovala rychlobruslařskou kariéru cyklistikou, velšský fotbalista Gareth Bale zase se dal po fotbalu na golf a takových příkladů bychom asi našli celou řadu. Ale zajímavé je propojení fotbalu a hudby, kterého si teď docela dost užívá norská fotbalová hvězda, útočník Erling Haaland, který nějakých 10 let zpátky se dvěma tehdejšími spoluhráči z národního týmu do 17 let přespíval jednu z norských písniček od autora, kterému se říká Kygo. No a tahle hitovka se teď znovu zvedla na sociálních sítích. Právě sám Kygo předělal tu Haalandovu nahrávku, trošku ji upravil, zremixoval a aktuálně je to nejposlouchanější písnička v Norsku na serveru Spotify nebo v aplikaci Spotify, kterou dost možná taky používáte třeba na poslech některých pořadů Radiožurnálu Sport ze záznamu. Takže Erling Haaland, pokud mu to nebude úplně chutnat ve fotbalové kariéře, by možná ještě mohl zvládnout tu hudební, byť s tím zpěvem lomeno, repem lomeno, snažením se prostě vydávání hudebních zvuků, to není zas tak úplně slavné. Erling Haaland se dnes postaví fotbalistům Anglie a uvidíme, a vy o tom na Radiožurnálu Sport uslyšíte ve večerních hodinách, jak se mu bude dařit. 23 hodin to je výkop zápasu právě Norsko-Anglie ve čtvrtfinále mistrovství světa. Ve 3 hodiny ráno pak Argentinci vyzvou Švýcary.
1: Radiožurnál Sport
4: a Adam Weidenthaler.

0: Hlavním dnešním sportovním tématem, zejména pro české fanoušky, je ženské finále tenisového Wimbledonu. Obě jeho aktérky, tedy Karolínu Muchovou a Lindu Noskovou, spojuje taky působení v přerovském klubu. Muchová na Hané vydržela 7 let, Nosková zůstává Přerovu věrná od svých 12 let až do posud. Prezident klubu Petr Huďka tak sledoval obě semifinále plný emocí, jak popisuje v rozhovoru s naším reportérem Adamem Kodetem.
1: Jednoduchá otázka na úvod, jak se prožíval semifinálové zápasy?
2: Tak musím říct, že jsem to prožíval velice. Už u ty Kaji Muchovy jsem měl dva infarkty, takže jsem doufal, že ten druhý zápas bude trošku klidnější. A normálně jsem prohlásil, že nevím, jestli se to vůbec budu dívat. No ale samozřejmě jsem to vydržel, protože jsem tu Lindu chtěl vidět a byl jsem rád, že jsem u té televize zůstal, protože jsem viděl fakt super výkon. Linda teda úplně v klidu. Dalo by si říct skoro v suchým triku, sestavu 5-4, prostě je brejkla a hotovo, a to sami v druhém setu. I ti diváci mi připadalo, byli překvapeni, no a to je konec. Takže to bylo fakt, jak jsem jí i napsal, měl jsem i trochu slzy v očích.
1: No, jsem se chtěl zeptat, jaké všechny emoce po tom posledním míčku se ve vás odehrávaly.
2: Jo, co se to stalo? Linda z Přerova, znal jsem jako malou holčičku 12 letou, která vypadala tak trošku jako kluk, a teďka hraje finále Wimbledonu. Bylo to prostě něco neskutečného. Dokonce předevčírem jsem mi psal, dovez tu mísu.
1: Tak možná i doveze, je to docela blíž. Čím to je, vy dobře znáte, jak zůstane v takovémhle zápase, v takových momentech, v největším momentu své dosavadní kariéry, vlastně takhle klidná?
2: Tak Linda je povahou tak lehce flegmatik. Ona v podstatě podává podobný výkon v prvním kole toho Wimbledonu a i ve finále nejspíš. A ten tlak na ní tak nedolehl jako na tu Muchovou třeba, nebo na tu Gauffovou, jak to bylo vidět, že obě dvě matchboly a skoro se to házeli pod nohy. A Linda v pohodě to dohrála a je to tou její povahou.
1: Je tohle ta její nejsilnější vlastnost, kdybyste měl nějakou pojmenovat, ne třeba nutně tu tenisovou, ale právě nějakou tu lidskou?
2: Tak tohle jí velice pomáhá samozřejmě. Někdo, kdo to prožívá až moc, tak v podstatě se mu na tom Wimbledonu roztřese ruka, roztřesou kolena a v podstatě to nepřehodí přes síť, což se u Liny nestává a to je výhoda velká.
1: Stále si povídáme s šéfem přerovského tenisu Petrem Huďkou. Jak jste vůbec Lindu Noskovou tehdy vyhmátli, nebo jak se stalo, že skončila tady u vás v Přerově?
2: V podstatě já už jsem jí měl trochu v hledáčku už předtím, nějaký 2-3 roky předtím, než k nám přešla. Viděl jsem, že to je velice šikovná holčička a ona už převyšovala ty hráčky ve svém věku od třídu o dvě. Porážela i ty o rok starší. Pár kilometrů odsaď, kousek od Vsetína v Trojanovicích, klub Dolina, který v té době vychovával fakt velice dobrý hráče. Šéfoval tam kdysi nějaký pan Machovský a ten říkal, máme tak velice šikovnou holku. Já říkám, já ji znám velice dobře. A říkám, my chceme rozvíjet dál. Dokázal by si něco udělat? Říkám, dobře, no, ale budeš trénovat ty sám, mi řekli. Říkám, tak jo, dobře. Jsme jí vytvořili takové podmínky od těch 12, aby šla pořád nahoru, i sparingově, i podmínkama. Jezdil jsem občas na turnaje s ní, že jo. Jsme vlastně viděli, že to má potenciál, tak jsme se o tu naši hráčku starali a tady je výsledek.
1: Tak je důležité, že Linda i teď, když už je v podstatě světovou hvězdou, zůstává tomu Přerovu věrna.
2: Tak ono je to taky tím, že my jsme se o ní od malička starali a Linda je takový člověk, který nezapomíná, takže jsme jí pomohli v těch začátcích a ona podle mě za to má znára ráda. Jsme si hýčkali, jsme se o ní starali. V některých větších klubech takovýhle hráči měli třeba 5-6, takže se to tak trochu rozprostřed, ta koncentrace toho přístupu. A když máte takovouhle výbornou hráčku jenom jednu, tak samozřejmě se na ní soustředíte, děláte jí vlastně to, co je na očích vidíte, postavíme se do posilovny a řekneme Lindo, co tady chceš? Řekni si, všechno ti koupíme. Před dvoma týdnama jsem s ním na večeři, říkám Lindi, řekni si, co tady potřebuješ a já ti to zajistím. Snažíme se jí vyhovět ve všem. A Linda si to si myslím váží. Velkým a tím hlavním faktorem je podle mě pan Tomáš Krupa, její trenér, který má velké zkušenosti a posunulý dál a posunulý v podstatě na to místo, kde je. A ona si je toho vědoma. Oni ještě spolu neskončili a bude jim, myslím, posouvat dál.
1: Kde vidíte limity Lindy Noskové? Protože teď v 21 letech je ve finále Wimbledonu skoro to nejvíc, co může tenista, tenistka dosáhnout. Kam to může ještě dál pokračovat podle vás?
2: Jestli mám odpovědět, tak odpovím jednou větou. Nemá limity. Ona porazí všechny.
0: To říká prezident přerovského tenisového klubu Petr Huďka a rozhovor s ním bude pokračovat už za chvíli.

0: Už dnes v 17 hodin startuje finále tenisového Wimbledonu mezi Lindou Noskovou a Karolínou Muchovou. Obě hráčky spojuje angažmá v přerovském klubu. Linda Nosková v něm dokonce působí dosud. A to i navzdory tomu, že nedaleko sídlí movitější a silnější prostějovský celek. A to s řadou reprezentantů a množstvím současných i minulých úspěchů. Mluví o tom šéf přerovského tenisu Petr Huďka v rozhovoru s naším reportérem Adamem Kodetem.
1: Nikdy se nestalo, že tady v regionu vlastně velmi silný Prostějov by se na ní dělal nárok.
2: Několikrát to na mě zkoušeli, ale oni věděli, kolik jsme do toho investovali peněz, času. Už tam jednou dokonce začala trénovat, nebo před náma byla v Prostějově, ale nebyla tam tenkrát spokojená, protože ona vyžadovala fakt ten individuální přístup. No a my jsme to dali, když tady máte jednu tak extrémně šikovnou holku, tak se na ní soustředíte a snažíte se ten diamant nějak obrousit a vytvořit z toho něco unikátního. No.
1: Jak si myslíte, že to pomůže tenhle velký úspěch, kterého Linda dosáhla, který ještě může korunovat v sobotu v tom finále, tomu klubu a celkově té prestiži, nějaké reklamě a tomu, aby jste tady vychovali další takové podobné hráče?
2: Já si myslím, že nám to může velice pomoct, protože už teďka jsem zaregistroval nějaký jeden, dva telefonáty během dopoledne, že se lidi ptali, jaký jsou možnosti u nás tréninku. Dokonce tam byla i jedna cizinka, takže samozřejmě ten klub to zviditelní to celý český tenis. Jak mi psali lidi z Kanady, z Ameriky, kamarádi, tak říkali, to je bomba, to je neskutečný. Kdyby byla ve finále jedna Češka, tak samozřejmě se o tom mluví, Češka, Linda, Nosková, z Přerova, ale najednou se tam dvě Češky, to svět neviděl. Najednou vidí a o tom se prostě mluví. Dvě Češky ve Wimbledonu, co to je? Kde ta země je? A k tomu obě dvě z Moravy, jedna z Olomouce, druhá z Přerova. Ježíši, jako kdyby to byl tady okresní Přebor.
1: Stále si povídáme s šéfem přerovského tenisu Petrem Huďkou. Když jsme u Karolíny Muchové, ona taky tady strávila docela poslednou část té své mládežnické kariéry, tak jak vy vzpomínáte na ní, na její působení tady a jak byste popsal tu její kariéru nebo tu její i tenisovou nějakou typologii?
2: Kája tady vlastně působila nebo byla u nás v klubu od roku 2012 do roku 2019. Bydlela kousek odsaď v Olomouci. Její tatínek byl profesionální fotbalista a pak trenér. Ty volné chvíle jsme vyplňovali s ní nohy balem, kde byla velice šikovná a převyšovala všechny. Bohudík teda se dala na ten tenis, ne na nějaký nohy bal nebo fotbal a udělali určitě dobře, protože ona ten cit pro míč měla i pro ten tenisák, nejenom pro ten kopačák a brzy to i ukázala. Byla extrémně šikovná. No. Trošku měla problémy z začátku ty své kariéry v těch dorosteneckých letech se zraněními, ale pak se z toho dostala. Je s ní hráčka první desítky světových kvalit.
1: Je hodně variabilní v té své hře. Mohlo by to v tom sobotním finále proti Lindě Noskové nějak fungovat, nebo jaký vůbec očekáváte v průběh, kdo by mohl mít z nich navrch? Bude to takové možná i pro obě dvě velmi speciální.
2: Tak ono možná ta Muška je lehce techničtější, umí top spin, umí chopy, prostě taková trošku hračička, velice šikovná ruka, velice šikovný a dobrý pohyb po kurtě. Ta Linda zase je trošku malinko, hraje rychleji, víc sází na tu rychlost a na razanci. Myslím, že má i trošku lepší servis momentálně. A myslím, že ten hlavní rozdíl mezi něma bude v té hlavě. Protože, co jsem viděl, byla ta Linda na tom kurtě psychicky lepší.
1: V finále uvidíte na vlastní oči, tak jak se na to těšíte?
2: Těším se moc, samozřejmě. Brzo ráno letím z Vídně, řeknu to tak, v finále Wimbledonu jsem viděl zatím jenom v televizi.
1: No, jaký je takový ideální scénář, protože, jak jste říkal, obě holky znáte, když k Lindě máte asi mnohem osobnější vztah, tak jak očekáváte, jak se připravujete i na ty emoce, které tam asi přímo na místě ještě propuknou ve vás mnohem víc, ať už to dopadne jakkoliv.
2: Na to se člověk podle mě nepřipravuje, to přijde a já netuším, co přijde úplně. Každopádně se na to těším, jako určitě ty emoce přijdou a když to vyhraje, tak budu asi o to silnější a nedokážu si představit, co to ve mně vzbudí, tak uvidíme. No.
1: Tady v Přerově už je jeden hotel Jana pojmenovaný po Janě Novotné, tak bude tady někdy hotel Linda?
2: To mě nenapadlo, ale díky moc za radu. Můžeme to nějak zrealizovat. Naším velkým pomocníkem a sponzorem je majitel hotelu Fit, takže uvidíme, třeba ho přinutíme k tomu, až ho přemenuje.
1: Říká Petr Huďka, ředitel přerovského tenisového klubu. Z Přerova Adam Kodet, Radiožurnál.

Cyrano z Bergeracu, to je nejvýznamnější divadelní hra francouzského dramatika Edmonda Rostanda ještě z konce 19. století. No a právě v Bergeracu dnes bude končit další etapa cyklistické Tour de France. Je to etapa s číslem 8 a bude stejně jako včera vesměs rovinatá s jednou sprinterskou prémií a jsou tam taky dvě stoupání čtvrté kategorie. Takže nic moc pro vrchaře, naopak spurtéři, ti by se mohli ukázat. Stejně jako se včera ukázal Jakub Otruba, jeden ze tří Čechů aktuálně na Tour de France, který jel téměř většinu té včerejší sedmé etapy v úniku ještě s jedním cyklistou, nakonec byli dostiženi a tak nejlepším z Čechů byl na 11. pozici Pavel Bittner. Tahle etapa začíná právě dnes, právě teď tedy, před několika málo minutami cyklisté vyjeli, mají před sebou nějakých 180 kilometrů. V odpoledním vysílání radiožurnálu Sport pochopitelně o Tour de France také budeme mluvit.

0: we fell in love.
1: Radiožurnál Sport.
2: Jediná sportovní stanice v Česku.
3: Radiožurnál je půl druhé.
4: A zprávy pro vás má Vojtěch Tomášek.
5: U požáru budovy v bývalém baťovském areálu ve Zlíně stále zasahuje 6 jednotek hasičů. To je polovina ve srovnání s dnešní nocí. Hasiči se teď snaží chladit trosky vyhořelé stavby. Z místa stále stoupá dým. V budově číslo 34 začalo hořet ve čtvrtek ráno. Většina stavby se pak zřítila. Požár policie prověřuje jako možné obecné ohrožení z nedbalosti. Počet obětí ničivého venezuelského zemětřesení z konce června přesáhl 4100. Zraněných je přes 16 000. Novou bilanci oznámil předseda venezuelského parlamentu Jorge Rodriguez na síti Telegram. Počet pohřešovaných se podle odhadů pohybuje mezi 10 a 50 tisíci. Přesná čísla ale nejsou známá. V zasažených oblastech stále pátrají záchranáři. Ve Varšavě vznikne zeď paměti, která připomene Poláky zemřelé ve válkách ve 20. století na území současné Ukrajiny. Polský premiér Donald Tusk to řekl v den výročí tzv. Krvavé neděle, která připomíná masakry Poláků ukrajinskými neonacisty. Události do dnešních dob zatěžují vztahy mezi Varšavou a Kyjevem. V Praze v Domě ochranářů přírody dnes končí výstava starých odrůd ovoce. Poslední den je zaměřený na meruňky. Přednáška bude věnovaná poznávání jejich odrůd. Připravované jsou i komentované prohlídky a ochutnávka plodů i pecek, které mají sladké jádro.
1: Sport.
5: Ženský titul z Wimbledonské dvouhry získá po třetí za poslední 4 roky Češka. Ve finále travnatého Grand Slamu se totiž poprvé v historii utkají dvě tuzemské hráčky, Linda Nosková a Karolína Muchová. Duel začne v Londýně po 17. hodině v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Na D1 zdržení v Posázaví také za Měřínem. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Chocerady kolona z 32. kilometru. Bezmála hodinu zabere trasa k omezení u exitu 41 Divišov. V pravém pruhu tam stále pracují silničáři. Objízdná trasa po silnici 113, ucpaná mezi Třemošnicí a Divišovem, plní se i cesta od Křešic. Zvažte z dálnice sjíždět už na 21. kilometru na Tábor a jet po trojce z Benešova pak na Struha a Divišov. Trasa je sice delší, ale naprosto plynule průjezdná. Jen občasně se plní trojka mezi Mračí a Benešovem, ale není to nic zásadního. Na D1 dál směrem do Brna zpomalíte i kus za Velkým Beranovem. Na stém 25. kilometru a zhruba čtvrt hodiny pojedete k omezení na stý 28. D1 z Brna do Prahy stále ucpaná za Měřínem. Jede se přes dvě omezení. Z kilometru 126 ke sjezdu na Beranov na stý 19. se popojíždí zhruba hodinu. Úsek se dá v celku plynule obět po silnici 602 na Vysoké Studnice. A na D8 z Ústí do Prahy čekejte zdržení z úrovně Odoleny vody. Kolona z 5. kilometru se suné hodně přes 20 minut k omezení před Zdiby. Tam v pravém pruhu silničáři. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: Odpoledne bude většinou dál slunečné, hlavně na severovýchodě se přechodně vytvoří zvětšená oblačnost. Nejvyšší teploty většinou 24 až 28 stupňů, na jihu Moravy až 30, na severovýchodě kolem 22 a na horách většinou 18. To byly zprávy.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport. I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one. Wild one.

Je to přesně 16 let od momentu, kdy v Johannesburgu v Jihoafrické republice zvítězili fotbalisté Španělska na mistrovství světa v utkání s Nizozemskem. Vítězný gól dal v prodloužení Andrés Iniesta, tedy šikovný technický záložník do sítě Nizozemců, a Španělé tedy získali titul světových šampionů. To byla ta jejich super éra, kdy taky byli velmi úspěšní na evropských šampionátech. I letos jsou úspěšní, protože na mistrovství se ta postoupili do semifinále, úřadující evropští šampioni, a to ve včerejším zápase díky trefě Mikela Merina. Střídající Španěl je vůbec prvním hráčem v historii světových šampionátů, který jako žolík vstřelil vítězný gol ve dvou různých zápasech vyřazovací fáze. Tentokrát se mu to tady povedlo proti Belgii, dal gol na 2-1, a to už po 115 sekundách, kdy byl na trávníku, přišel v 86. minutě, skóroval tedy v 88. V těch dvou posledních zmíněných duelech stihl Merino zapsat pouze 16 dotyků s balónem a 2 střely na branku. I tomu tedy stačilo k tomu, aby poslal Španěly do utkání s Francií. To bude tedy ten semifinálový duel. Dnes poznáme další semifinalisty, to jistě dobře víte už z předchozího poslechu Radiožurnálu Sport. Pokud ne, za chviličku to všechno připomeneme v pravidelném přehledu.

0: 13 hodin, 41 minut ve studiu Radiožurnálu Sport. Už je tady Aleš Skalický se sportovním přehledem. Hezký den.
1: Pěkný den. Tenistku Lindu Noskovou čeká první grandslamové finále v kariéře. O titul ve Wimbledonu se utká s krajankou a kamarádkou Karolínou Muchovou. Utkání začne po 17. hodině v našem přímém přenosu. Nosková po postupu ze semifinále v rozhovoru pro Tennis Channel mimo jiné řekla, že má ze svých úspěchů radost, ale zároveň jí pořád překvapují i s ohledem na to, jak s tímto sportem začínala.
2: I've always played tennis just to enjoy my time.
3: Tenis jsem hrála hlavně pro zábavu. Nikdy jsem nebyla to dítě, které sní o grandslamových titulech a pozici světové jedničky. Na začátku to pro mě byl spíš koníček. Ani mě nenapadlo, kam se můžu dostat. Je to příjemné překvapení.
0: Pro Noskovou i Muchovou to bude neobyčejný zážitek. Už samotný nástup na kurt je totiž specifický. Ve speciálu Radiožurnálu Sport o tom mluvil kapitán Davis Cupového týmu, někdejší světová čtyřka a taky finalista právě travnatého grandslamu, a to z roku 2010, Tomáš Berdych.
4: Ta cesta z té šatny na ten center court, vlastně kdy člověk prochází vlastně těma prostorama pro tu královskou loži, potom sběrači vlastně vám nesou tašku na court, takže ten hráč jde opravdu jenom jako solo sám a prostě vstupuje na ten dvorec toho vysněného finále, tak ten pocit je neuvěřitelný. Samozřejmě je to něco, o čem každý tenista sní, co si každý tenista přeje.
1: Už známe složení prvního semifinále fotbalového mistrovství světa. V úterý se v něm utká Francie a Španělsko, které vyřadilo Belgii 2-1. Dnes se utkají o další semifinálové místo Norsko a Anglie. Duel začne ve 23 hodin. Severané se mezi nejlepší osmičku turnaje probojovali vůbec poprvé ve své historii a mají před sebou možná největší zápas v dějinách své reprezentace. Útočník Erling Haaland zůstává opatrný a připouští, že šance na postup jsou podle něj i přes dosavadní výkony stále
5: To procento je opravdu pořád velmi nízké. Myslím si, že tu máme několik jasných favoritů a Anglie je rozhodně jedním z nich. Právě proto byste vy jako novináři na ně měli vyvinout co největší tlak.
1: Obhájci titulu mistrů světa z Argentiny se pak ve 3 hodiny ráno utkají se Švýcary. Obě čtvrtfinále uslyšíte na naší stanici v přímých přenosech.
0: Čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel doběhla třetí na meetingu diamantové ligy v Monaku. Výkonem 49,44 sekundy proměnila i svůj čtvrtý start v letošním ročníku v umístění nastupních vítězů.
6: Do té dvoustovky jsem cítila, že trošku ty atletky přede mnou stahuju a vzhledem tomu, že jsem doběhla v tomhle krásném čase jsem byla třetí, což si myslím, že je krásný výsledek na diamantové lize, ale je také vidět, že i všichni ostatní závodnice se zlepšují.
0: V soutěži výškařů byl Jan Štefela 8. po výkonu 220 cm. Kenyan Emmanuel Vanioni byl pak v Monaku se světovým rekordem na trati 1000 metrů. Zlepšil ho na 2 minuty 11 sekund a 83 sekund.
1: Francouzský basketbalista Victor Wembanyama prodloužil smlouvu se San Antoniem o 5 let, která mu má zajistit v přepočtu zhruba 5,3 miliardy korun. Jde o nejvyšší kontrakt, jaký kdy klub s někým podepsal, tedy konkrétně ze San Antonia. V minulé sezóně 22-letý Wembanyama pomohl právě San Antoniu do finále NBA. V průměru měl 25 bodů na zápas.
0: Říká na závěr sportovního přehledu Tadeáš Skalický. Hezké odpoledne.
1: Naslyšenou. You got it!

0: Asi každý fotbalový nadšenec si někdy kopnul penaltu. Penaltovým králem se pak stane ten, kdo uspěje třeba na krajských finále, která se konají v těchto dnech po celé České republice. A dnes za ním míříme do Chebu za naším reportérem Petrem Kadeřábkem, kterého můžeme ve 13 hodin a 48 minut pozdravit. Hezký den a rovnou se ho zeptat na to, jak jdou Petru Kadeřábkovi penalty.
1: Ještě jsem nekopal, dobrý den, a asi se nezapojím, protože když to vidím, v jaké obuvi a jak velmi přesně střílí střelci, teď už v kategorii dospělých, ale od 11 hodin tady byla kategorie kadetů, stříleli borci a také slečny od 4 do 18 let a ten souboj nakonec skončil až v 15. kole, takže 15 proměněných pokutových kopů, to byl výsledek toho nejlepšího. To bylo 104 dětí, teď přes 100, teď také 104 vlastně borců a také žen, které přicházejí dávat penaltu. Já si možná ponechám slovo ještě, než představím svého hosta, protože teď na branku číslo C bude střílet pán, který přichází v gumotextilkách, o holích, o francouzských holích. Ty teď odloží před penaltovým putníkem, možná pode mnou slyšíte ten potlesk a ještě si holí tou levou, kterou ještě neodhodil, posouvá míč na pokutu, na značku pokutového kopu. No a jsem zvědav, protože bude kopat levou, protože hodně uprostřed má francouzskou hůl a bodlem poslal balón přesně k pravé tyči a rozjásal tady zaplněné tribuny a vyloudil také úsměv na tváři Václava Sýkory, což je předseda pořádajícího oddílu Hvězda Cheb. Jak se vám líbila tahle ta penalta o berlích?
2: To bylo úplně perfektní, jako obdivuhodný. Vůbec jsem nečekal, že to dá, on to proměnil. Paráda.
1: Krásný hanácký nárt.
2: Paráda, přesně.
1: A v gumotextilkách, ty už také nejsou moc vidět.
2: No nejsou, možná je mám doma někde ve špajzu, ale...
1: No, vy jste ale tady dnes nejen v roli pořadatele, ale také v roli trenéra, protože jste tady měl hodně dětí z vašeho oddílu. No a nakonec myslím, že první místo patřilo právě Hvězdě Cheb.
2: No, první místo patřilo Hvězdě Cheb v kadetech, ale nejenom první, ale i druhé a třetí. Takže jsme strašně rádi.
1: Ještě páté, protože Jakub Milota, Tadeáš, Tobiáš Milota byl nakonec pátý. Mimochodem kope i jeho tatínek a maminka. Maminka má přání proměnit alespoň jednu penaltu. Proč vy nekopete?
2: Dělám tady jiné věci, teďka tady fotím, dělám všechny možné záležitosti, ale když kope rodina Milotová, tak je to vlastně taková ta soutěž kope celá rodina, paráda.
1: Když se podívám na to, kolik dětí a kolik vůbec lidí do areálu přišlo se dnes na to penaltového krále podívat, tak jak jste s tím spokojen?
2: My ho v Chebu pořádáme úplně poprvé, takže jsme nevěděli, do čeho jdeme, ale když se nám přihlásilo přes 200 účastníků a vidím tady ten plný lehkoatletický stadion, kde mimochodem dřív hrávala Rudá Hvězda Cheb, tak jsem nadšený a je to parádní.
1: I s Pavlem Nedvědem tehdy?
2: Pavel Nedvěd tady určitě nehrál, ale...
1: No, hrál za Hvězdu Cheb, za Rudou Hvězdu Cheb, ale bylo to ještě o kus dále. Když jsem slyšel vlastně i ty děti, které odcházely být poražené, že se ptali, kde to za týden je, já jsem jim říkal v Plzeňském kraji, tak začali přemlouvat rodiče k tomu, aby tam jeli. Je tohle to, ta vlastně vizitka i pro vás organizátory, že je to takhle bavilo?
2: Ale určitě ano, za prvé je dobře, že je to bavilo a za druhé, pokud pojedou někam jinam a předvedou se a ukážou, že na Hvězdě jsme dobří, tak je to vizitka ta nejlepší.
1: Zatím chytají i velice dobře golmani. Jednoho máme také za mikrofonem radiožurnálu Sport právě teď v odpoledním vysílání. Adame, nepůjdeš také ty zachytat si nějaký ten z finálových bojů v krajských kolech?
3: Opravdu krásné ceny od firmy partnera Choma. Uprostřed žlutý to je King Shot. Když se trefíte, jste automaticky zařazení do slosování.
0: Vysílání radiožurnálu Sport nám teď trochu narušila technická chyba, tak nevím, jestli se s Petrem Kadeřábkem ještě slyšíme. Hezký den.
1: Ano, ještě ano. Ty jsi nechtěl odpovědět.
0: Ano, rozumím. Já jsem nevěděl, že to je otázka na mě. Já myslel, že se bavíš s někým na místě.
1: S Adamem Vajdem Talerem jsem se bavil a ptal jsem se, jestli půjdeš chytat někdy do nějakého krajského kola. Příští týden je to třeba možnost zajet do Plzně.
0: To mě Petře asi nečeká, tak to se omlouvám, že jsem nevyslyšel tenhle tvůj pokyn zpátky do vysílání. Tak jo, tak to byl tedy penaltový král s naším reportérem Petrem Kadeřábkem. Třeba se ještě uslyšíme jednou v dnešním odpoledním vysílání radiožurnálu Sport. Do té doby naslyšenou.
1: Naslyšenou.

Český cyklista Jakub Potruba je dál hodně aktivním na Tour de France. 28letý český reprezentant je totiž stejně jako včera i dnes v úniku. Tentokrát to nejsou dva cyklisté, ale tři cyklisté. Spolu s Potrubou je tam ještě Belgičan Slok a taky Francouz Gernalek, kteří prchli pelotonu zatím 20 kilometrů za těmi vedoucími cyklisty. Peloton je za nimi se zhruba 90-sekundovou ztrátou. Dnes se jede na Tour de France sprinterská etapa a bude trvat ještě 160 kilometrů.

0: Ček a zprávy. Ukrajinská Oděsa hlásí po ruském útoku 2 mrtvé, Kyjev 11 zraněných. Porota Karlovarského filmového festivalu rozhodla o vítězích, výsledky oznámí večer. Na Wimbledonu se o ženský titul utkají poprvé v historii dvě Češky, Muchová a Nosková. Na dálnici D1 z Brna do Prahy popojíždí dlouhá kolona za Měřínem z kilometru 127. A odpoledne bude dál slunečné s teplotami až do 30 stupňů.
1: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
0: Ruský útok na jihoukrajinskou Oděsu zabil 2 lidi. Informovali o tom oblastní úřady. V noci čelil úderům taky Kyjev, který hlásí 11 zraněných, včetně jednoho dítěte.
2: Kyjevští záchranáři zasahovali ve 3 městských obvodech. V Solomenském hasili požár skladu a kancelářské budovy. Další škody způsobil ruský útok v Darnickém a Dniprovském obvodu. Šlo o bytové domy, obchody a auta. V noci a ráno Rusko raketami a nepilotovanými letouny zaútočilo na Oděskou oblast. V Černomorsku byla poškozena přístavní infrastruktura, budovy i technika a jeden ze zaměstnanců zahynul, uvedla na sociálních sítích zpráva ukrajinských přístavů. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
0: Írán popřel tvrzení amerického prezidenta Donalda Trumpa, že požádal Spojené státy o obnovení mírových jednání. Souhlasil ale s návštěvou katarského vyjednavače v Teheránu, řekl to mluvčí iránského ministerstva zahraničí Esmail Baghai ve státní televizi. Reagoval tak na dřívější Trumpovo vyjádření na sociální síti Truth Social, kde napsal, že žádosti vyhověl. Zároveň ale zdůraznil, že Spojené státy Iránu jednoznačně vzkázali, že příměří skončilo. Tvůrci nejlepších filmů 60. ročníku Karlovarského festivalu dostanou večer křišťálové glóby. O vítězi už rozhodla i porota hlavní soutěže. Jak Radiožurnálu řekl její člen za Českou republiku, sound designer Pavel Rejholec, rozhodování bylo jednoznačné.
3: Absolutně bylo to bez problémů. V podstatě musím říct, že to proběhlo hladce. Kromě toho, že jsme chviličku debatovali, jestli vítězem bude ten vítězný film, nebo jestli to pořadí těch prvních vlastně by dvou těch filmů, který dostávají to ocenění, jestli to bude tak nebo tak. To byla jediná vlastně lehká debata.
0: Předávání festivalových cen začne po 18. hodině a už za hodinu na Radiožurnálu uslyšíte Filmžurnál přímo z Karlových Varů. Kolem Pražského hradu ode dneška znovu jezdí tramvaje, zatím pouze ve směru z centra. Dopravní podnik urychlil opravu tramvajové trati přes Mariánské hradby, která začala v březnu. Ve směru z Pohořelce se zatím tramvaje hradu stále vyhýbají. Obousměrný provoz se vrátí příští víkend.
4: Sport. Dvě české tenistky nastoupí poprvé v historii do finále dvouhry na Wimbledonu. Po 17. hodině se na travnatém Grand Slamu utkají o titul Linda Nosková a Karolína Muchová. V Londýně to bude sledovat i kapitánka českého týmu v soutěži Billie Jean King Cup Barbora Strýcová.
5: Těším se na to, jak se s tím se vším poperou, protože přece jenom je to ohromná tíha hrát na tom centrálním kurtu a kor finále. A je to prostě historická věc, prostě já jsem na to hrozně pyšná a těším se na ten zápas jako fanoušek, se prostě budu koukat. A vlastně ani ta nervozita tam jako vůbec žádná není, protože ať vyhraje jakákoliv, tak prostě vyhraje holka z Česka a to je prostě hrozně hezké.
4: Zápas Nosková-Muchová nabídneme na Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport v přímém přenosu po 17. hodině.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Na D1 zdržení za Měřínem, na D8 za Kralupy. Na dálnici D1 směrem z Brna do Prahy trvá velmi dlouhé zdržení za sjezdem na Měřín. Ze stého 27. kilometru k exitu 119 Velký Beranov se jede přes 2 omezení téměř hodinu. Místo se dá ale dobře a plynule objet po souběžné silnici 602. Mnohem lepší zpráva z D1 na trase Praha-Brno. Omezení před Divišovem na 41. kilometru skončilo. Dlouhá kolona už se tak téměř celá rozjela. Ještě na chvíli zpomalíte před odbočkou na Sázavu na 32. kilometru. Na D8 z Ústí do Prahy čekejte kolonu kus za sjezdem na Kralupy. Vjedete do ní na 7. kilometru a půl hodiny se budete posouvat k omezení před Zdiby. Tam zůstává neprůjezdný pravý pruh. A na D10 z Prahy do Turnova se zpomaluje na úrovni Brandýsa okolo 12. kilometru. Zhruba čtvrt hodiny zabere trasa k omezení před sjezdem na Starou Boleslav. Na 13. a půltém kilometru se jede pouze jedním pruhem. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Odpoledne bude většinou dál slunečné, hlavně na severovýchodě se přechodně vytvoří zvětšená oblačnost. Nejvyšší teploty většinou 24 až 28 stupňů, na jihu Moravě až 30, na severovýchodě kolem 22 a na horách

0: většinou 18 stupňů Celsia. Zítra čekáme v jihozápadní polovině území jasnou až polojasnou oblohu, během dne od severovýchodu oblačnosti přechodně přibyde. V severovýchodní polovině území bude převažovat velká oblačnost, hlavně na východě a severovýchodě občas s deštěm anebo přeháňkami. K večeru pak budou srážky i oblačnost ustávat. Nejvyšší teploty zítra 24 až 29 stupňů Celsia. To byly zprávy.
1: Jen 3 hodiny zbývají do finále tenisového Wimbledonu. Tomuto tématu se budeme věnovat i dál teď ve 14 hodin a 5 minut. Ale drobná návštěva taky fotbalových přípravných zápasů před novou prvoligovou sezónou v Česku. Baník Ostrava remizoval s Vislou Plock 2-2, poté co po prvním poločase prohrával 0-1. Góly českého týmu dali Ning a Ovusu okolo 60. minuty hry. Co se týče pražských Bohemians, tak ti prohráli s Lechem Poznaň 0-4. Slovácko pak remizovalo 3-3 s celkem Zalaegerszegi, který je z Maďarska. No a Mladá Boleslav, ta porazila Táborsko 3-0.
2: Radiožurnál Sport
3: a Adam Weidenthaler.

0: All England Lawn Tennis and Croquet Club, tak zní oficiálně název místa, které bylo založené už někdy v roce 1868 a kde se taky pravidelně hraje tenisový Wimbledon, který v posledních letech hojně navštěvuje i náš reportér Jaroslav Plašil. Právě za ním se vydáme dnes ve vysílání radiožurnálu Sport v 17 hodin, protože to právě začne finále ženské dvouhry mezi Lindou Noskovou a Karolínou Muchovou, ale už teď bychom měli mít čerstvé informace přímo z britského Londýna. Jardo, hezké odpoledne.
1: Hezký den.
0: Co tedy očekávat od toho dnešního zápasu, třeba i co týče fanouškovské návštěvy? Ty už si hádám přímo v areálu.
1: Ano, jsem v areálu, teď začalo právě utkání čtyři, kde mají Britové zastoupení, takže na centrálním dvorci už teď je řada fanoušků, mimochodem Heliovara z Finska s domácím Patenem teď vedou 1-0 ve svém zápase proti Španělu Arevalovi a Pavičovi z Chorvatska, ale k těm dalším informacím, co se týče fanoušků, tak uvidíme, jak to bude v zápase, kdy budou muset dělit přízeň mezi dvě české hráčky, protože samozřejmě takovou zkušenost ještě nemáme. Co víme, tak to, a to je velmi nová informace, tak že trofej bude předávat podle zvyklosti její královská výsost, princezna z Walesu, patronka zdejšího klubu, který si, Adame, tak hezky nám prozradil, jak se celý jmenuje, protože je to velmi dlouhý a složitý název. Její královskou výsost pak budou doprovázet Deborah Givens, to je Givensová, pardon, protože je to předsedkyně klubu, no a pak také prezident britské tenisové asociace. No a také samozřejmě víme, že bude toto utkání řídit jako rozhodčí, jako umpire Robert Bamford, což je, dá se říct, místní rozhodčí, protože on je z Velké Británie, už tady po 20. Takže pro něj to je taky nějaké výročí ocenění jeho práce. Je to známý rozhodčí z velkých mezinárodních akcí. Takže to všechno víme. No a taky už známe, kdo třeba zavítá na tento duel. Známe seznam, který není veřejný, ale podle našich informací by samozřejmě už jsme některá jména prozradili, protože do královského boxu by měli dorazit třeba Petra Kvitová, slavná česká hráčka vítězka z let 2011-2014, pak také Jan Kodeš, šampion z roku 1973, oba jste mohli slyšet i ve vysílání radiožurnálu Sport. No a řada, taky by měla dorazit řada slavných hráček minulosti, i té celkem nedávné, jako Mária Šarapovová, pak Simona Halepová třeba, nebo francouzská Marion Bartoliová, takže těch slavných jmen tady bude hodně na tom ryze českém zápase. Samozřejmě nerad bych zapomněl na Martinu Navrátilovou, protože, ale to už je zkrátka taková tradice a z mého pohledu samozřejmost, ale ta samozřejmě také bude v královské loži.
0: Jak se můžou cítit teď obě dvě české tenistky, které míří do finále, z těch ohlasů, co si byl schopen pozbírat třeba i během turné, jaký to pro ně je dnes zápas, jaký to pro ně může být den?
1: Ještě jednou, Adame, já se ti hrozně omlouvám, jenom jestli by se mohl zeptat jednou, ten začátek otázky jsem bohužel nezachytil kvůli tomu šumu tady, tak se omlouvám, abych neřekl něco, co by nesouviselo vůbec s tou tvou otázkou.
0: Jak se můžou těšit obě dvě tenistky na ten dnešní zápas, nebo jak se můžou cítit, jestli tam bude nervozita i třeba vzhledem k tomu, že pro Lindu Noskovou je to první Grand Slamové finále, Karolína Muchová o něco starší, o něco zkušenější už jednou byla ve finále Grand Slamu, tak jaké teď můžou být pocity, jestli máš nějaké třeba konkrétní informace z toho jejich tábora?
1: Vůbec si netroufnu říct, jak to bude vypadat v zápase, protože je to věc, která je nová pro obě hráčky. Karolína Muchová už má finálovou zkušenost z Grand Slamu z roku 2023, kdy bojovala proti Ize Świątekové v Paříži. Tam to všechno šlo tak nějak nečekaně. Pokud si pamatuju teď na ten turnaj a vybavuju si to, tak Karolína Muchová bojovala celou dobu s nachlazením, léčila se cibulí a medem, protože samozřejmě tenisté musí být opatrní na to, co do těla dostanou, takže to z tohohle pohledu vůbec pro ní nebyl jednoduchý turnaj a ona postupovala dál a dál, takže možná, že na nějakou nervozitu ani nebyl čas. Uvidíme, jak to bude teď. No, teď zatím samozřejmě to všechno šlo tak nějak hladce, kamarádky, samozřejmě velké známé spoluhráčky, ale teď už je to zase maximální soustředění na tu svou práci. Teď už třeba před semifinálovými zápasy se Karolína Muchová a pak také Linda Nosková rozehrávali společně, protože dostali čas na centrálním dvorci se aspoň trošku seznámit s tím novým pro ně prostředím, takže se domluvili, trénovali nebo rozehrávali se společně, ale teď už samozřejmě den po semifinále i dnes mají rozehrávku, nebo měli už, teď můžu mluvit v minulém čase, každá zvlášť tady na tréninkových kurtech a v jinou dobu, takže ty jejich týmy teď se soustředí opravdu jenom na tu svou práci a snaží se vlastně dělat, jako kdyby na druhé straně byla úplně normální soupeřka, protože to si myslím, že je jediné možné správné řešení, jakmile tam někdo uvidí kamarádku nebo něco takového, tak to samozřejmě by mohlo narušit jeho koncentraci a nemusel by pak dělat na kurtu to, co chce. Ta jeho rozhodnutí by nemusela být úplně taková, jakou by třeba v tu chvíli ten hráč nebo v tomhle případě hráčka potřebovala.
0: Co příprava tenisového reportéra, co dělá reportér Radiožurnálu Sport pár hodin před finálovým zápasem? Taky si léčíš hlas cibulí, jak si to zmiňoval u Karolíny Muchové v ohledu z té minulosti?
1: No, med se snažím hodně používat obecně, protože ten je na hlasivky obecně dobrý a dostanou námahu během toho dne, to je jasné. A já jsem rád, protože české tenisty, když jsou úspěšné takhle extrémně a můžeme na nich na Radiožurnálu Sport vysílat, tak je to určitě to nejlepší pro i naši stanici. Takže med, no, nosím si vždycky tak postupně sem před zápasem velkou zásobu pití do komentátorské kabinky na centrálním dvorci, protože to je mnoho schodů, mnoho zatáček a mnoho těsných uliček, takže vůbec není jednoduché se sem jako za krátkou dobu dostat, takže to si taky dělám vždycky tak jako zásobu před zápasem a tak, abych pak měl po ruce všechno, co potřebuju v tu chvíli.
0: Tak věříme tomu, že se dobře připravíš na finálový zápas, který začne už za necelé 3 hodinky, finále tenisového Grand Slamu, co se týče ženské dvouhry, tak v ní 2 české hráčky, Karolína Muchová versus Linda Nosková. Všechno to bude komentovat Jaroslav Plašil a s ním jsme právě teď mluvili o těch zajímavostech krátce před startem tohoto slavného zápasu, který uslyšíte na Radiožurnálu Sport v přímém přenosu. Jardo, do té doby díky, zatím naslyšenou.
1: Taky děkuju a ještě jednou se omlouvám za to, že si musel opakovat kvůli mě jednu otázku. Moc se omlouvám i posluchačům, naslyšenou.
0: Úplně v pořádku.

0: 14 hodin 21 minut posloucháte Radiožurnál Sport, jediné sportovní rádio v Česku. A v něm se budeme taky věnovat souboji Harryho Kanea s Erlingem Haalandem nebo další šanci Lionela Messiho odskočit soupeřům v čele tabulky střelců. Poslední dvě čtvrtfinále fotbalového mistrovství světa se blíží a rozebereme je s Lukášem Antošem. Hezké odpoledne.
1: Hezký den i ode mě.
0: Anglie versus Norsko, tohle je tedy duel, který začne ve 23 hodin, tedy ten dřívější v dnešním programu, v dnešních přímých přenosech na naší stanici. Má tenhle duel favorita?
1: Na papíře možná ano, ale Norové už na tomto šampionátu několikrát ukázali, že rozhodně není radno je podceňovat, protože poprvé v historii postoupili do čtvrtfinále mistrovství světa a sami hráči označují dnešní duel za největší zápas norského fotbalu. Přesto zůstává největší hvězda týmu Erling Haaland před zápasem opatrný a říká, že procento, aby mohli uspět i po tom všem, je pořád malé.
2: To procento je opravdu pořád velmi nízké. Myslím si, že tu máme několik jasných favoritů a Anglie je rozhodně jedním z nich. Právě proto byste vy jako novináři na ně měli vyvinout co největší tlak.
0: No a když se řekne Anglie proti Norsku, tak většina fanoušků právě okamžitě vzpomene na ten avizovaný souboj Harryho Kanea s Erlingem Haalandem.
1: Ano, oba patří k nejlepším útočníkům světa, kteří dokážou rozhodnout zápas v jediném okamžiku. Zajímavé je, že Harry Kane už dávno není jen klasickou devítkou čekající ve vápně na finální přihrávku, ale podle bývalého reprezentanta a našeho experta Pavla Horváta právě tím svou hru posunul na ještě vyšší úroveň.
3: Kane bych řekl taky, že změnil velmi svoji hru postupem času, chodí opravdu do hloubky, častokrát bylo i vidět, že si dojde pro přihrávku dokonce od brankaře, takže tento malinko změnil, už to není takový ten klasický ta devítka, která tam jenom čeká.
0: Tolik Pavel Horvát o Harrym Kaneovi, zastavit Haalanda ale taky nebude vůbec jednoduché, což asi sami dobře ví Angličani.
1: Ano, Haalandovi totiž často stačí jediná šance, aby rozhodl celý zápas. Do té doby po trávníku může jen vyklusávat. Právě na to upozorňoval před čtvrtfinále anglický reprezentant Morgan Rogers.
4: Když Erling skóruje, nikoho to vlastně nepřekvapí. Je to hráč, který dokáže dát dva góly za zápas a sám vám ho rozhodnout. Během kariéry to předvedl už mnohokrát a klidně to může zopakovat znovu. I proto je Norsko velmi těžkým soupeřem.
0: Tolik zápas Norsko-Anglie od 23 hodin, od 3 hodin ráno v noci na neděli se pak bude hrát to poslední čtvrtfinále na letošním mistrovství světa, které obstarají Argentinci a Švýcaři, ale tady už je favorit trochu jasnější. Favoritem by měla být úřadující, nebo respektive by měli být úřadující mistři světa z Argentiny na turnaji, znovu potvrzují svou kvalitu, i když možná malinko doškobrtali přes nějaké ty zápasy ve vyřazovací fázi.
1: Přesně tak, jak říkáš, dáme do čtvrtfinále, ale postupovala přes Egypt po zápase, který vyvolal velké emoce. Hodně se diskutovalo o několika rozhodnutích videorozhodčího a egyptská strana po utkání hlasitě protestovala. Mimo samotné mistrovství světa navíc média informovala, že americká FBI prověřuje finanční transakce argentinské fotbalové asociace. Podle informace a informací z deníku BBC toto vyšetřování nijak nesouvisí s rozhodováním osmifinále ani s průběhem šampionátu. Ovšem možná může promluvit do pohody argentinského týmu.
0: Na hřišti dnes Argentinu čeká tradičně nepříjemný soupeř. Švýcaři totiž v minulosti několikrát ukázali, že favority můžou potrápit.
1: Ano, na mistrovství světa v Brazílii v roce 2014 rozhodl jejich vzájemný duel v osmifinále až Angel Di Maria v prodloužení. Ani tentokrát tak nemusí Argentinu čekat vůbec jednoduchý večer.
0: No a v jednom hlavním tématu tedy budou hlavně, ale Angličani spolu s Norry, Harry Kane a Erling Haaland, tenhle souboj budeme taky nabízet v našem přímém přenosu od 23 hodin. Teď nás pozval Lukáš Antoš, díky za to.
1: Mějte se.

Nevšední suvenýr z mistrovství světa si můžou pořídit fotbaloví fanoušci. Mezinárodní federace FIFA jim na svém webu nabízí trávník z MetLife Stadium v New Jersey, kde se bude šampionát ubírat ke svému konci ve finále 19. července. Prodávat se ten trávník bude ve čtyřech kategoriích. Nejlevnější vyjde na $450, což je ale skoro 10 000 korun. Nejdražší pak na $3 000, to je více než 60 000 českých korun. Očekává se, že prodejem trávníku si FIFA vydělá více než $11 milionů, tedy $230 milionů korun.

0: Radiožurnál 14.30. Vojtěch Tomášek a zprávy.
1: Na tenisovém Wimbledonu se bude poprvé v historii hrát čistě české finále dvouhry. Po 17. hodině do ní nastoupí Linda Nosková a Karolína Muchová v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. O mužský titul zítra zabojují obhájci triumfu a vedoucí muž světového žebříčku Ital Jannik Sinner a vítěz letošního Roland Garros Alexander Zverev z Německa. Česká obchodní inspekce na letošním Karlovarském filmovém festivalu zjistila nedostatky ve 40% kontrol, informoval o tom mluvčí inspekce František Kotrba. Během prvních 5 dnů festivalu se inspektoři zaměřili hlavně na prodej alkoholu mladistvým. Problémy odhalili zhruba ve 2/3 případů. Kuba se po druhé tento týden potýká s celostátním výpadkem elektřiny. Bez proudu bylo na 10 milionů lidí. Karibský ostrov má s výpadky proudu problémy dlouhodobě, jsou ale čím dál častější a větší. Na vině je zastaralá rozvodná síť i ropná blokáda Spojených států. Americký prezident Donald Trump nařídil zastavit dodávky ropy na ostrov letos v lednu s cílem oslabit kubánský režim. V Japonsku zemřela nejstarší chovaná koala v zemi, bylo jí 18 let. Ve volné přírodě se tato zvířata dožívají jen asi 10 až 15 roků. Samice Nozomi byla v Japonsku velmi populární a jezdili se na ní dívat turisté z celé země. Park na ostrově Awaji proto zřídí pietní místo. Sport. Na fotbalovém mistrovství světa ve Spojených státech amerických, Kanadě a Mexiku se rozhodne o složení druhé semifinálové dvojice. Hodinu před půlnocí českého času se střetnou Anglie a Norsko. Poslední čtvrtfinále obstará souboj Argentinců se Švýcary od 3 hodin ráno.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Protisměrná D4 u Pečic na D1 zdržení za Měřínem. Na D4 z Prahy do Strakonic teď velice opatrně u sjezdu na Pečice. V okolí 54. až 53. kilometru se pohybuje vozidlo proti správnému směru jízdy. Pozor, D4 z Prahy do Strakonic a u sjezdu na Pečice vozidlo v protisměru. Velmi opatrní, buďte v okolí kilometrů 54 až 53. Na D1 z Brna do Prahy kolona za Měřínem opět o něco narostla, aktuálně se brzdí na stém 28. kilometru a přes 2 omezení k exitu 119 Velký Beranov se jede téměř hodinu. Pomůžete si, pokud zvolíte náhradní trasu po silnici 602 přes Vysoké Studnice. Na D1 mezi Velkým Beranovem a Měřínem naberete zdržení i v opačném směru, tedy z Prahy do Brna. Fronta ze stého 25. kilometru k omezení na stý 28. popojíždí přibližně 1/4 hodiny. Na D1 v Brně směrem z Prahy čekejte o něco silnější provoz mezi sjezdy na Výstaviště a Bratislavu, úsek vychází zhruba na 10 minut. A D1 z Brna do Ostravy zpozorněte za Vyškovem. Na kilometru 232,5 zasahují hasiči u nehody, průjezdný pouze levý pruh, zpomalíte, výrazněji se ale nezdržíte. A další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Odpoledne bude většinou dál slunečné, hlavně na severovýchodě se přechodně vytvoří zvětšená oblačnost. Nejvyšší teploty od 24 do 28 stupňů, na jihu Moravy bude až 30 a na severovýchodě většinou kolem 22. Zítra čekáme v jihozápadní polovině území jasnou až polojasnou oblohu, během dne od severovýchodu oblačnosti přechodně i přibyde. V severovýchodní polovině území bude převažovat velká oblačnost, hlavně na východě a severovýchodě občas s deštěm anebo přeháňkami. A nejvyšší teploty zítra 24 až 29 stupňů. To byly zprávy.
2: Radiožurnál Sport.
4: Sport ze všech úhlů.
5: Kdo je penaltovým králem Karlovarského kraje? Tak to je otázka, kterou dost možná zodpoví dnešní krajské finále právě soutěže Penaltový král, na kterou se vydáváme pravidelně ve vysílání Radiožurnálu Sport. A teď právě míříme za naším reportérem Petrem Kadeřábkem a taky za dalším známým hlasem z vln Radiožurnálu Sport. Hezké odpoledne.
6: Hezké odpoledne, schválně, jestli ten hlas poznáte.
7: Dobré odpoledne.
6: Myslím si, že každý poznal Pavla Horváta, který se teď chytal za hlavu, protože tady viděl jednu neproměněnou penaltu. Sám tady v ponožkách černých, bílých.
7: Bílých.
6: V bílých ponožkách, vyzutý z bot, vyzkoušel si jednu penaltu a pak si, Pavle, děkoval golmanovi?
7: Ne, tak já jsem děkoval, jenom aby se nezlobil. Samozřejmě ponožky už jsou v koši, protože tráva byla poctivě nakropená a máme vápno, nemáme takový ten latex, čím se dělají teďka moderně ty čáry, aby jsme to mohli posouvat. Takže ponožky už jsou out, ale samozřejmě jsem proměnil penaltu a to mě těší daleko víc než ty ponožky.
6: Jak jinak? Prostě proměnil si. Dopoledne tady střílelo 104 dětí, teď je tady 104 dospělých. Když se podíváš po tom areálu, který má zastřešenou tribunu, je to atletický stadion, výborná tráva, není příliš rozrytá od kolíků, protože se tady fotbal příliš nehraje, ale protože Hvězda Cheb představuje svůj stadion, tak je to právě tady. A porovnáš to s tím, co jsi viděl v těch krajských finálech jinde, tak kam bys to zařadil?
7: Hele, je to, musím říct, že na Hukvaldech to bylo největší, protože už tam ta tradice prostě je 16-letá, teď už 17-letá, tím pádem samozřejmě logicky tam bylo těch kopajících vlastně jednou tolik v obou těch kategoriích, ale tady jsme prvně a já musím říct, že je to výborný, jednak i pro fanoušky, kteří sedí na tribuně ve stínu, samozřejmě ty kopající si užijou sluníčko, ale je tady dobře vidět a myslím si, že co má možnost teda zatím vidět já, tak máme dobrý kopající. A nebude to krátký, bude to dlouhý zase.
6: No, minule, myslím, 37 proměněných penalt stačilo na vítězství.
7: V Němčanech u Brna, u Slavkova, ano, 37 penalt bez chyby, to je podle mě unikátní kus a musím říct, že jsem zvědavý, jestli ho někdy někde překoná.
6: No, mezi dětmi tady borec dal 14 penalt za sebou, neminul ani jednou, nakonec se stal penaltovým králem. Ty jsi s ním mluvil, tak co jsi s něj dostal?
7: Přesně na tohle jsem se optal, kolik dal a jak to cítil. Musím říct, že pohár, který dostal, je krásný. Myslel jsem si, že je putovní, ale dokonce na něm je vlastně penaltový král vítěz Karlovarského kraje, takže zůstává tady a bylo vidět, že si toho váží a mít takovouhle trofej taky není úplně k zahození, takže já si myslím, že bylo z něj cítit, že si to užívá a říkal, že se mu dařilo v těch penaltách. Není to taky jednoduchý na ty menší brány, samozřejmě ty kluci, je to do 18 let a ty brankaři už jsou veliký a není jednoduchý je překonávat jako pravidelně.
6: No, tady jsou také velicí golmani při dospělých a čelí třeba i střelám od žen. Viděl jsi už, myslím, že jsem napočítal 7 zástupců ženského pohlaví, které se tady dokázali i gólově prosadit. Tak co na to říká, že je tady zastoupeno takhle celkem hojně něžné pohlaví?
7: No, tak já myslím, že je to i pro ně výzva. Spousta holek prostě fotbal hraje, spousta holek logicky má fotbalisty nebo sportovce za přítele nebo manžely a když přijdou, tak jenom dobře, mají svoji kategorii, byť střílí na chlapy, tak mají svoji kategorii, takže si hrajou i o svůj výsledek a dostanou korunku a pěknou cenu, takže já je tady samozřejmě vítám. A myslím si, znovu opakuju, je to tady první ročník, stejně tak jako v těch 6 dalších krajích a musím říct, že je to fakt jako výborný a těm lidem se to líbí a mám radost, v rychlosti jenom přišla maminka a říká, to je skvělá akce, moc děkujeme, takhle dlouho ještě nebyl bez telefonu, takže i z tohohle pohledu, že ty děti dostaneme od těch aparátů na hřiště, je to super.
6: Hrozně se mi líbilo, když si podepisoval trička, tak přišla jedna slečna s dlouhým blondětým copem a chtěla podepsat na záda. To si asi ještě nikdy nepodepisoval, takže si musel odhrnout ty dlouhé blondětě vlasy.
7: Ano, musím tě opravit, taky jsem se spletl, byl to chlapec, takže v dnešní době už nepoznáš podle vlasů, nemůžeme...
6: Měl tedy jemný hlas.
7: Ano, měl, tak byl ještě, teď nevím, jestli zprostý slovo adolescent, ale to není, ne? Ještě mladý. Ještě mladý někdo hodně, tak je to, takže to byl to, já jsem si taky splet, ale myslím si, že to je v pohodě a tamhle už vidím toho pána o těch berlích a jdu se na to dívat, protože to bude paráda.
6: To už posluchači Radiožurnálu Sport slyšeli v přímém přenosu. Exekutor v gumotextilových kopačkách o 2 francouzských berlích, kdy přijde, jednu položí, kopne levou, dá gol a zase si zvedne hůl a zase odejde. Takový je penaltový král tady v Chebu. Už za týden se tahle ta akce bude konat v blízko Plzně. Můžete tam vyrazit a třeba tam také nějakého o berlích uvidíte. Z Chebu Petr Kadeřábek, Radiožurnál.
2: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

0: Cyklista Jakub Potruba je dál ve tříčleném úniku na 8. etapě Tour de France, konkrétně 2 minuty před pelotonem je trio belgicko-francouzsko-české Slok, Girnelec a právě Potruba. Jakub Potruba už ve druhém dni po sobě tedy ukazuje své schopnosti, ale stále ještě má tahle trojička před sebou téměř 130 kilometrů, byť to bude většinou po rovince. Pokračujeme dál na Radiožurnálu Sport a to míříme na sociální sítě, kde se fanoušci baví dokonalými imitacemi tenisových hvězd. Připomínají jeden z nejznámějších momentu Novaka Djokoviče z tiskových konferencí a zároveň si také internet získal i 4letý bratr Lamina Yamala. Tyhle věci teď připomeneme ve studiu spolu s Lukášem Antošem. Hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne, Adame.
0: Tak povídej. Co
1: na Instagramovém účtu komika Joshe Berryho se v posledních hodinách rychle šíří video, ve kterém napodobuje mluvu největších tenisových hvězd. Poznáte po hlase tyto tenisty?
0: A ještě chviličku mi dej, protože já jsem si nepřehodil zvuk, tak teď by to mělo fungovat.
2: Put your body into the perfect position, so well done.
3: And I want to congratulate you because very special one for you, so thanks a lot.
2: Look, you know, you shaved your bush, I think it's great. You know, not just for me, but also for tennis. Bro, like, you've shaved your bush and honestly, like, it looks insane.
0: Tak povídej, protože já jsem nepoznal snad ani jednoho.
1: První byl Novak Djokovic, druhý Rafael Nadal, třetí Roger Federer a poslední Nick Kyrgios.
0: Tak hlavně Kyrgiose tedy asi nemáme úplně zafixovaného, že by mluvil často do médií, tím spíš, když teď v posledních letech měl zdravotní problémy. Ale pojďme u tenisu ještě v přehledu sociálních sítí zůstat. Po páteční porážce Novaka Djokoviče v semifinále Wimbledonu s Jannikem Sinnerem se na sociálních sítích znovu rozjela debata o tom, jestli se náhodou neblíží konec Srbovy kariéry.
1: Samotný Srb nic takového na sociálních sítích nepotvrdil, fanoušci ale začali připomínat jeho největší momenty. Mezi nimi i legendární výměnu s italským novinářem Ubaldem Skaganatou, kde jejich slavná hláška Not Too Bad vznikla už před 6 lety na Australian Open, když Djokovic napodobil jeho italský přízvuk. Video tehdy obletělo svět a po jejich dalším setkání na tiskové konferenci v Římě znovu zažívá velký návrat i na Wimbledonu.
4: Buonasera. Hai vinto 40 Masters 1000 e 24 Slam. Secondo te, not too bad, not too bad. Okay, 7 Australian Opens, 15 Slams,
5: not too bad.
4: Not too bad.
0: To byl tady Novak Djokovic, který si trochu vystřelil z italského novináře. Pojďme se přesunout na fotbalové mistrovství světa. Velkým hitem internetu se stal tedy, jak už jsme zmínili, mladší bratr Lamina Yamala, španělské fotbalové hvězdy, a to 4letý Kenya.
1: Ano, kamery ho několikrát zachytily při bouřlivém fandění na tribuně a fanoušci okamžitě začali jeho spontánní reakce přirovnávat k oblíbené dětské postavičce ovečky Timmyho. Video ho během několika hodin nazbíralo miliony slednutí.
0: Norská fotbalová reprezentace ta prožívá historické mistrovství světa, jak se to odráží na sociálních sítích.
1: Na sociálních sítích se vedle populárního norského pokřiku začaly masivně sdílet také urážky z dokumentu, který mapuje z dokumentu, který mapuje cestu reprezentace na světový šampionát po dlouhých 28 letech. Fanoušci díky němu mohou nahlédnout do kabiny, zákulisí emocí hráčů během kvalifikace. No a tady je malá emotivní ukázka z tohoto dokumentu.
0: Slyšíte tam v pozadí taky písničku Heaven od Briana Adamse, kterou taky máme ve vysílání Radiožurnálu Sport v playlistu. Na sociálních sítích mě zaujalo ještě jedno video a je to od britského ministerstva obrany. Přímo na sociálních sítích, třeba na jejich profilu na X, už nazbíralo téměř 30 tisíc srdíček. Tak schválně, jestli poznáte tuhle písničku, kterou zpívají právě zástupci obranných složek. Je to od kapely Oasis, která pochází z Manchesteru a právě touhle slavnou hitovkou Wonderwall si teď zástupci britských obranných složek tak trochu připomínají právě vyhlas Oasis. Ostatně i jeden z bratří Gallagherů byl včera na fotbalovém utkání Španělsko-Belgie a jisto jistě bude sledovat jakožto fotbalový nadšenec i ten dnešní duel mezi Anglií a Norskem. Od 23 hodin ho pro vás budeme mít taky v přímém přenosu nejen na Radiožurnálu Sport, ale třeba i v aplikaci Můj rozhlas nebo na našem zpravodajském serveru i rozhlas.cz. Tolik tedy pozvánka na sociální sítě spolu s Lukášem Antošem. Díky moc.
1: Mějte se hezky.

0: can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read through.
1: Tenistky Karolína Muchová a Linda Nosková se od 17 hodin v přímém přenosu radiožurnálu Sport utkají o titul z ženské dvouhry Wimbledonu. Je to zpráva, kterou opakujeme celý den, ale je to potřeba vzhledem k tomu, o jak výjimečnou událost se jedná. Přímo v Londýně u toho budou i některé legendy českého sportu, třeba šampionka z let 2011 a 14 Petra Kvitová. Ta svými wimbledonskými tituly inspirovala řadu mladších krajanek a sama naopak navazovala na úspěchy a tradici založenou třeba od Jany Novotné nebo předtím i Martiny Navrátilové.
2: No, já myslím, že i zažehlo ještě Martina před náma, že jo, samozřejmě, ale já ji totiž pořád beru za Češku, takže ať je to tak nebo jinak a Jana, že jo, takže prostě ta tradice tady je, tak je hezký, že v tom zase někdo bude pokračovat. Prostě Češky tady umí, takže proč ne, škoda, ten Wimbledon není u nás v Česku, to by bylo asi úplně něco jiného a já si myslím, že prostě my máme takovou asi náturu, že prostě na té trávě nějak asi prostě umíme, no. To je jako docela jako hezký, že to takhle vyšlo, že jo, takže to je fajn a já jsem už něco koukala i v televizi předtím, než hrály holky a tak co víc jsme si mohli přát. Dobře to vyšlo.
1: A protože v Londýně máme i našeho velmi činného reportéra Jaroslava Plašila, tak vám nabízíme ještě jeden zajímavý londýnský ohlas, a to od šampiona Wimbledonu z roku 1973 Jana Kodeše. Pro něj není takovým překvapením, že se teď jeho krajankám daří, protože v období, kdy se trápí světová jednička Arina Sabalenková nebo i ta bývalá Iga Świątecová, patří české hráčky obecně k těm nejlepším na okruhu WTA.
3: Ty naše holky to neskutečně zvládly psychicky. To je vůbec to nejdůležitější žilo, protože ta Gauff, ta spanikařila a ta Kostiuk, ta zase nastoupila jako mistr světa. No a narazila tvrdě a ta Linda hrála neskutečně soustředěně, úžasně soustředěně, neslyšela, neviděla, to bylo vidět, jak ona je fokus. Jo. To rozhodlo tohle. Ty naše holky to zvládly psychicky, ale pro mě to takový šok není, protože když máte 4 ženský 16, to ještě ta Krejčíková s Muchovou na sebe. Ty naše holky jsou dobrý, prostě, když se vezmete i Maruška Bousková, že jo, a ten zápas, co hrála Krejčíková s Muchovou, tak to bylo normálně, to mohlo být finále. Jsem to sledoval celý, to byla úžasná úroveň, absolutně úžasná úroveň, jo.
1: Takhle navázal na Petru Kvitovou wimbledonský šampion z roku 1973 Jan Kodeš a ten tedy mluvil třeba i o osmifinále s českou účastí mezi Barborou Krejčíkovou a Karolínou Muchovou. Právě Karolína Muchová tedy dnes od 17 hodin nastoupí do souboje o titul s Lindou Noskovou v přímém přenosu na této stanici. Foo Fighters právě teď ve 14 hodin 54 minut. Krásnou sobotu.

0: 21 etap. Více než 3300 kilometrů po Španělsku a Francii.
1: Je tu cyklistická Tour de France.
0: Dokáže celkově po páté vyhrát Slovinec Tadej Pogačar?
1: A jak se povede trojici Čechů? Na startu Tour jsou Jakub Otruba, Pavel Bittner a český mistr Matias Vacek.
2: Budu spokojený samozřejmě, když odvedu já práci, kterou jsem měl. A bonus by byl, kdybych třeba vyhrál etapu z nějakého úniku nebo prostě kdybych dostal volnou ruku a využil toho.
0: Radiožurnál Sport má na Tour de France toho nejpovolanějšího.
1: Šestinásobného paralympijského vítěze a šestinásobného mistra světa v cyklistice Jiřího Ješka.
3: Já to miluju celý. Máme tam ty Alpy, máme tam Pyreneje, máme tam ty jakoby nudné etapy v tom středu té Francie. V každý vesnici neskutečná atmosféra. Já se těším na tu atmosféru, na ten hluk.
0: Sledujte cyklistickou Tour de France na Radiožurnálu Sport.
1: Živé vstupy, analýzy, rozhovory.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
4: Radiožurnál je 15 hodin.

0: O 34 v někdejším baťovském továrním areálu ve Zlíně. Okolí je z bezpečnostních důvodů stále uzavřené. Ve Zlíně je taky naše reportérka Marta Pilařová.
1: Vrtulníky už nelétají, budovu hasí proudy vody z dřevnice 6 jednotek hasičů. Jde o to ochladit ohnisko v sutinách na dvakrát zřícené budovy. Oblast kolem je uzavřená, z budovy totiž můžou padat. A jak mohu potvrdit, tak i padají kusy sutin a skla. Uzavřené je i muzeum, galerie a vyhlídková plošina na sousedním Baťově mrakodrapu. A bude to tak i zítra. V neděli totiž hasiči budou pokračovat stejně jako dnes a odhadnout, kdy přesně se podaří požár úplně uhasit je těžké. Je to v řádu dní. Ze Zlína Marta Pilařová, Radiožurnál.
0: Nový iránský vůdce Modžaba Chameneí slíbil pomstu za smrt svého otce a předchůdce Alího Chameneího. Napsal to na svém telegramu s tím, že pomsta je nevyhnutelná a národ ji požaduje. Alího Chameneího v únoru zabili americko-izraelské nálety. Vládu pak oficiálně převzal jeho syn. Ten ale od únorových náletů ani jednou nevystoupil na veřejnosti. Nezúčastnil se ani šestidenního pohřbu svého otce, který skončil ve čtvrtek. Policie varuje vodáky před pitím alkoholu. Při splouvání řek pro ně platí podle zákona tolerance 0,5 promile v krvi. Z posádky ale musí dodržovat jen vůdce plavidla.
2: Dodržování pravidel hlídá státní plavební správa nebo právě policie. Ta vloni provedla u vůdců plavidel celkem 267 kontrolních akcí. Alkohol zjistila v 8 případech, říká mluvčí policejního prezídia Violeta Siřišťová.
3: Lze uložit pokutu ve správním řízení až 100 000 korun, na místě až 5 000 korun.
2: Do těchto statistik se ale počítají i vůdci větších nebo motorových lodí. Podle předsedy Asociace vodní turistiky a sportu Petra Ptáčka by se měla policie víc zaměřit specificky na vodáky.
4: Nevíme, že by někdo vůbec na té řece, co se týká třeba policie, kontroloval alespoň to 0,5 promile.
2: V Česku existují i úseky řek s nulovou tolerancí alkoholu, například na Vltavě od Českých Budějovic po soutok Slabem v Mělníku. David Šalek, Radiožurnál.
5: Sport. Tenistku Lindu Nockovou čeká první grandslamové finále v kariéře. O titul ve Wimbledonu se utká s kránkou a kamarádkou Karolínou Muchovou. Utkání začne po 17. hodině v přímém přenosu Radiožurnálu Sport a Radiožurnálu. Nocková po postupu ze semifinále v rozhovoru pro Tennis Channel mimo jiné řekla, že má ze svých úspěchů radost, ale zároveň ji pořád překvapují. I s ohledem na to, jak s tímto sportem začínala.
6: I've always played tennis just to enjoy my time.
7: Tenis jsem hrála hlavně pro zábavu. Nikdy jsem nebyla to dítě, které sní o grandslamových titulech a pozici světové jedničky. Na začátku to pro mě byl spíš koníček. Ani mě nenapadlo, kam se můžu dostat. Je to příjemné překvapení.
8: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Na D1 nehoda za Větrným Jeníkovem a zdržení mezi Velkým Baranovem a Měřínem. Na dálnici D1 z Prahy do Brna spozorněte kousek za Větrným Jeníkovem. Na 105. kilometru bourala 3 osobní auta, stojí u středových svodidel, lehce zasahují i do levého pruhu. Místem se projíždí o něco pomaleji. Na D1 v úseku mezi Měřínem a Velkým Baranovem, přibližně mezi kilometry 129 a 119, aktuálně popojíždí kolony jak na Prahu, tak na Brno. Je to vždy kvůli omezení. Na Prahu se jede dokonce přes 2. Zdržení dlouhá, čekejte desítky minut navíc. A D1 do Třetice teď je směr z Brna do Ostravy opatrně stále za Vyškovem. Na kilometru 232,5 zasahují u nehody. Projíždí se pouze levým pruhem, zpomaluje se. Zdržení okolo 5 minut. A ještě silnice 35 na trase z Mohelnice do Moravské Třebové. Za Studenou Loučkou u Žipotína odklízejí následky vážné nehody. Projíždí se Kyvadlově a v obou směrech se tvoří kolony. Delší od Třebové, zhruba 20-minutová, od Mohelnice ztratíte celkem asi 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
8: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: V noci se ochladí na 15 až 10 stupňů, na horách bude kolem 10. Převažovat bude polojasno až jasno, během noci začne v severovýchodní polovině území oblačnosti přibývat, no a ráno se může hlavně v Beskydech přidat i slabý déšť. Zítra přes den čekáme v jihozápadní polovině území jasnou až polojasnou oblohu, během dne od severovýchodu oblačnosti přechodně i přibyde. V té severovýchodní polovině území bude převažovat velká oblačnost, hlavně na východě a severovýchodě občas s deštěm anebo přehánkami, k večeru pak bude srážek i oblačnosti ubývat. A nejvyšší teploty zítra 24 až 29 stupňů, na východě a na horách většinou kolem 21. To byly zprávy.
10: Hezkou sobotu 11. července. Už jsme dnes mluvili taky o tom, že fotbalově je

0: Tenhle den, tohle datum docela zajímavé z té relativně nedávné historie. V roce 2010 se Španělé stali právě 11. července mistry světa, když ve finále v Jihoafrické republice porazili Nizozemce v prodloužení, co se týče, nebo po prodloužení lépe řečeno, co se týče roku 2021, tak tam zase evropský šampionát vyhráli Italové v penaltovém rozstřelu s Anglií. Dnes se jede taky cyklistická 8. etapa na Tour de France. Pokud se jelo právě 11. července, tak v těch posledních vydáních se podařilo triumfovat vlastně cyklistům, kteří byli úspěšní i na té letošní Tour de France. Třeba právě loni vyhrál tu etapu tehdy číslo 7, 11. července tady Pogačar, dnes muž, který je ve žlutém trikotu, stejně tak na souběžné Tour, nebo chcete-li okolo Rakouska, závodu okolo Rakouska, vyhrál Isaac Del Toro, což je muž, který je v průběžném pořadí taky hodně vepředu, vlastně hned za Pogačar a taky Jonasem Vingegaardem. Dnes ale v té 8. etapě jsou vepředu 3 cyklisté, kteří se nemenují ani Pogačar, ani Del Toro, ani Vingegaard. Naopak je tam znovu Čech Jakub Otruba, stále tedy v trojici s Belgičanem Slokem a Francouzem Girnalekem. Společně jsou zhruba minutu a 40 sekund před pelotonem. Ten rozdíl se mění, koliduje někde, respektive kolísa mezi 2 minutami a minutou a 30 sekundami. Stále ale do cíle ještě zbývá těmto cyklistům okolo 125 km v dnešní rovinaté 8. etapě do města Bergerac.
1: Radiožurnál Sport
2: a Adam Weidenthaler.

0: Říká se, že s úsměvem jde všechno líp a že nejde jen o prázdné rčení. Potvrzuje studie, kterou jsme si tentokrát vybrali pro naše tradiční sobotní povídání o propojení vědy a sportu. A povolali jsme si proto do studia radiožurnálu Sport člověka, který zatím naší redakci se neustále směje, nikdy jsme ho neviděli zamračeného, a proto je to právě Lukáš Antoš, který nám řekne víc. Hezký den.
1: Hezký den, tak jde o studii, kterou provedla skupina kanadských vědců v roce 2016. Rozhodla se prozkoumat to, jaký může mít výraz tváře člověka na to, jak zvládá těžkou fyzickou námahu. Jako testovací zařízení se si přitom zvolila rotoped. Na něm šlapalo 24 trénovaných cyklistů a ti dostali za úkol se při různých úsecích jízdy tvářit pokaždé jinak. Jednou se usmívali, po druhé naopak mračili. Po třetí dostali za úkol svaly v obličeji i horní části těla co nejvíc uvolnit. Při čtvrté jízdě pak měli jet tak, jak je pro ně přirozené. Při šlapání vědci monitorovali to, jak se jezdcům mění spotřeba kyslíku, tepové frekvence, a na základě komunikace taky subjektivně vnímali úsilí.
0: Co ukázaly výsledky tohoto experimentu?
1: Jak už jsme naznačili, úsměv může pomáhat i při fyzické námaze. Při jízdě s úsměvem totiž jezdci prokazatelně spotřebovali méně kyslíku. Jejich tělo tedy pracovalo efektivněji. Naopak při jízdě se zamračenou tváří stoupala hladina subjektivně vnímaného úsilí. Vědomá snaha o co nejuvolněnější obličej přinesla lepší výsledky než mračící se. Oproti úsměvu ale také zaostávala. Jednoduše řečeno, mírný úsměv funguje při námaze pro lidské tělo nejlépe.
0: No, tak si musíme vzít trochu po naučení, jak si tedy tyhle výsledky vědci vysvětlují.
1: Mozek je naprogramovaný tak, že s úsměvem má spojený pocit bezpečí a klidu. I když se tedy usmíváme schválně a tak trochu na sílu. Pro mozek jde o uklidňující impuls. Naopak zamračená grimasa vyvolává v nervovém systému pocit nekomfortu a třeba přípravy na boj nebo na útěk. To zvyšuje napětí ve všech svalech a méně energie tak proudí přímo do svalů, které v daný okamžik cyklista potřebuje. Nejde ale jen o cyklistiku. Výsledky se dají uplatnit i pro běh. Svým úsměvem je známý třeba maratonec Eliud Kipčo, který potvrdil, že se vědomě začne usmívat právě v situacích, kdy je mu na trati nejhůř. Tomu prej pomáhá v krizové okamžiky překonat. No tak škoda, že jsem to nevěděl, když jsem závodil.
0: Ale teď se usmíváš, tak alespoň něco pozitivního. Vy se taky usmívejte, ideálně při poslechu radiožurnálu Sport. V 15:30 jsme se bavili o propojení vědy a sportu. Díky Lukáši Antošovi.
1: Mějte se.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

Filip Saláč odstartuje do nedělní velké ceny Německa v třídě Moto2 až z páté řady. V dnešní kvalifikaci totiž zajel 15. čas. Mimochodem jinak je 8. v celkovém pořadí nebo průběžném pořadí seriálu Mistrovství světa. V Sachsenringu se mu přitom dařilo v tom pátečním tréninku. Tam byl Filip Saláč jediný český zástupce v Mistrovství světa 6. a věřili jsme v to, že by se třeba mohl právě na té 6. příčce udržet, ale nestalo se. Jinak zatím hodně zajímavý závodní víkend v Německu, protože kvalifikace v kategorii té královské MotoGP skončila zlomenou klíční kostí pro italského motocyklistu Marka Bezzechiho. V tomto ohledu ne úplně příjemný moment, jinak kvalifikaci královské kubatury vyhrál Španěl Marc Márquez v traťovém rekordu dokonce před svým bratrem Alexem. Jezdce MotoGP ještě čeká dnes od 15 hodin sprint, takže o výsledcích taky ještě uslyšíte v odpoledním, i když spíš večerním vysílání Radiožurnálu Sport, jelikož pro vás ještě chystáme taky připomínku toho, že se chystá velký tenisový svátek finále Wimbledonu a pak samozřejmě taky od 17 hodin přímý přenos Karolína Muchová versus Linda Nosková.

Tim Merlier, který vyhrál poslední etapu cyklistické Tour de France, ukazuje dlouhodobě právě na tomhle nejslavnějším cyklistickém závodu světa, že umí vyhrávat hromadné sporty. Podařilo se mu to nejen včera, ale i v roce 2025 hned dvakrát v etapě číslo 3 do Dunkerque a etapě číslo 9 do Châteauroux. Tak uvidíme a vy o tom na Radiožurnálu Sport taky uslyšíte, jestli se mu něco podobného podaří i dnes, ale stále sledujeme fenomenální jízdu Jakuba Otruby, který je po druhé za sebou v úniku, zatímco včera mu to nevyšlo a dlouho byl v dvoučlenné miniskupince právě v čele závodu, tak dnes je to tříčlenná skupinka po boku Belgičana Sloka a Francouze Guirneleka. Chybí jim ale stále ještě dost kilometrů do konce, necelá stovka to je a právě tohle trio má teď už trochu menší náskok před pelotonem, zhruba minutu a 28 sekund jsou tedy tři uprchlíci před tou celkovou skupinkou, kde jsou i největší favorité, včetně dalších dvou Čechů, Pavla Bittnera a Matyase Vacka a taky lídra průběžného pořadí a obhájce vítězství Slovince Tadeje Pogačara.

0: dřevěné sloupky na kurtech, travnatý povrch střižený na 8 mm a tenisté v bílém oblečení.
1: Nebo třeba jahody se smetanou, fronty na vstupenky s nočním stanováním v kempu, vzácní hosté v královském boxu.
2: Ladies and gentlemen, please welcome to the Royal Box, Roger Federer!
0: To všechno je Wimbledon.
1: Nejslavnější Grand Slamový turnaj a největší svátek tenisu.
3: It's time now for the trophy presentation for the ladies singles.
0: Kdo dosáhne tentokrát na prestižní trofeje a kam až se dostanou čeští reprezentanti?
1: I to se od nás dozvíte.
0: Přímo z jeho západu Londýna, v reportážích a živých vstupech.
1: Tenisový Wimbledon na radiožurnálu Sport
0: od 29. června do 12. července.
1: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.
4: Radiožurnál je 15.30. Vojtěch Tomášek a aktuální zprávy.
5: Ruský útok na jeho ukrajinskou Oděsu zabil 2 lidi, informovali o tom oblastní úřady. V noci čelil úderům taky Kyjev, který hlásí 11 zraněných, včetně jednoho dítěte. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na síti X napsal, že armádě se podařilo zničit většinu dronů, ale ne balistických střel. Proti nim má Ukrajina americký protiraketový systém Patriot, potýká se ale s nedostatkem munice. Zelenský tak vyzval k urychlenému uzavření dohod, které umožní výrobu raket do tohoto systému přímo na Ukrajině. K odpovědnosti za včerejší požár na železnici mezi německým Kolínem a Düsseldorfem se přihlásili levicoví extremisté. Skupina, která se říká Komando Angry Birds, v manifestu zveřejněném na internetu popisuje i přípravy zápalného zařízení. Požár včera zničil kabely a signalizační zařízení a důležitá trať je i dnes mimo provoz. Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa podle New York Times předvolala několik novinářů tohoto deníku kvůli článku o novém prezidentském letadle darovaném Katarem. Vypovídat mají ve středu před federální velkou porotou. List tento týden s odkazem na anonymní zdroje napsal, že stroji chybí některé pokročilé bezpečnostní systémy. Bílý dům ale problémy odmítl. Předvolání novinářů se americké úřady zatím nevyjádřily. A začíná oprava Hlávkova mostu v Praze. Silničáři musí zpevnit železobetonové desky ve středu konstrukce. Směrem do Holešovic bude do konce srpna průjezdný jen jeden jízdní pruh místo dvou. V opačném směru bude provoz beze změny. Tramvaje přes most neprojedou do konce prázdnin.
0: Sport.
5: Blíží se start prvního ryze českého grandslamového finále v historii. Na tenisovém Wimbledonu se už zhruba za hodinu a půl utkají o trofej Karolína Muchová a Linda Nosková. Přímý přenos Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport začne po 17. hodině. A fotbalisté Anglie a Norska nastoupí na světovém šampionátu ke čtvrtfinále od 23 hodin českého času. Od 3 ráno se pak utkají Argentina a Švýcarsko v přímém přenosu Radiožurnálu Sport.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Na D1 zdržení za Měřínem i za Jihlavou. Na dálnici D1 směrem z Brna do Prahy přetrvává dlouhé zdržení za sjezdem na Měřín. Brzdí se na stém 29. kilometru a přes dvě omezení se k exitu 119 Velký Beranov jede přes hodinu. Výrazně pomůže náhradní trasa po souběžné silnici 602. Na D1 z Prahy do Brna poprvé přibrzdíte za Jihlavou na stém 16. kilometru. Ke sjezdu na Beranov na stý 19. pojedete přibližně 10 minut, následně se brzdí i kousek za ním na stém 21. a půltém kilometru. Odtud k omezení na kilometr 128 pojedete přes půl hodiny. A na D1 naberete zdržení i na průtahu Brnem směrem na Vyškov, fronta se sune mezi sjezdy na Mikulov a Bratislavu. A na silnici 35 na trase z Mohelnice do Moravské Třebové za Studenou Loučkou u Žipotína stále odklízejí následky po vážné nehodě, stále se projíždí Kyvadlově a v obou směrech se tvoří kolony. Další přibližně 20-minutová popojíždí od Třebové. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: Zítra čekáme v jihozápadní polovině území jasnou až polojasnou oblohou, během dne od severovýchodu oblačnosti přechodně i přibyde. V severovýchodní polovině území bude převažovat velká oblačnost, hlavně na východě a severovýchodě občas s deštěm anebo přeháňkami. K večeru pak bude strážek i oblačnosti ubývat. A nejvyšší teploty zítra 24 až 29 stupňů, na východě a na horách většinou kolem 21. To byly zprávy.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.

0: Automobilová rally Bohemia má za sebou první 4 rychlostní zkoušky. Kromě té úvodní na autodromu v Milovicích se závodí taky v první etapě na Mladoboleslavsku. My míříme už za jedním z aspirantů na vítězství ve 53. ročníku populární soutěže, Filipem Marešem, který je s námi ve spojení na Radiožurnálu Sport. Hezký den.
1: Hezký den všem posluchačům.
0: Jaké byly z vašeho pohledu úvodní 4 rychlostní zkoušky na rally Bohemia?
1: Tak byly velmi rychlí, byly velmi náročný tím, že panuje krásný počasí, sucho, tak vlastně poměrně všem pilotům, všem posádkám jasno o podmínkách na trati, takže se jede od začátku naplno a jede se podle očekávání v desetinkách, takže hodně náročný, ale zároveň to je to hezký, co na tom sportu máme rádi, takže si to zvládáme i užívat.
0: Po odjezdu ze servisní zóny vás čekají stejné 4 rychlostní zkoušky, tak jak byste je charakterizoval?
1: Tak je to dneska trošku víc kluzký, než jsem očekával. Ty tratě tady jsou takový specifický, ten asfalt nemá tak dobrou přilnavost a vlastně graduje to v průběhu té celé sekce, protože ta poslední RZ je převážně, dá se říct, šotolinová, což na ty český poměry je spíš výjimečný a je to takový voříšek pro nás jezdce, ale já to mám rád, takže já se vždycky na tu zvířetickou RZ těším vlastně speciálně nejvíc.
0: To říká Filip Mareš, jeden z českých elitních závodníků. Vedle vás se prosazují i další mladí jezdci, jako například Adam Řezík nebo Dominik Stříteský. Jak vy sám vnímáte tu nabitou konkurenci v bitvě o vítězství na Bohemce, na Rally Bohemia?
1: Tak vnímám to samozřejmě trošku speciálně, protože jsem rodák z Mladé Boleslavy, takže v domovském městě Škodovky je to pro mě taková speciální motivace s Toyotou všechny ty podporované týmy škodovácký potrápit a proto tady jsme, od toho ze sebe ždímeme maximum, aby jsme se o to pokusili a zároveň, aby jsme bavili fanoušky u trati.
0: Dochází třeba v servisní zóně, vy jste teď v Hoškovicích, i k nějakému pošťuchování, tušíte třeba, jak jsou na tom vaši soupeři a občas jim něco v úvozovkách peprného, ostřejšího řekněte, nebo oni vám?
1: Tak musím říct, že tohle to moc neprobíhá, že každý si tam soustředí na ten svůj vlastní výkon, na ty svoje věci a víceméně se tak jako po bočku sledujeme, ale jinak si myslím, že každý máme tý práce, těch úloh vlastně spoustu během toho dne, takže na nějaký prohození věd, slov je většinou čas až na konci té etapy.
0: A jak takhle elitní český automobilový závodník bojuje s teplotami? Teď o víkendu jsou, dejme tomu, okolo 30 stupňů, tak jak s tím bojujete?
1: Tak tam jde vlastně o to, že v tom, zejména když svítí sluníčko, tak v tom autě vlastně máme přes 50 stupňů a tím, že to nemá klimatizaci, máme navíc na sobě 2 vrstvy nehořlavého prádla, helmu, tak to všechno vlastně umocňuje ten pocit toho horka, takže je potřeba mít dobrou fyzickou kondici a já obecně rád sportuju, takže si myslím, že v tomhle směru jsem dobře připravený a snažím se to zužitkovat i tady v těch letních závodech.
0: Takže se stane, že člověk i během rally Bohemia zhubne?
1: To si myslím, že je velmi pravděpodobný. Nevím, pokud by to pro někoho mohla být i dobrá motivace, proč začít závodit, ale myslím si, že to je víceméně nevyhnutelná věc, jako i když pijeme, dá se říct, neuvěřitelné množství tekutin během toho dne, tak vždycky z těch závodů přijedeme určitě všichni hubenější.
0: Automobilová rally Bohemia má za sebou první 4 rychlostní zkoušky a my jsme se právě po nich bavili s jedním z českých elitních závodníků Filipem Marešem. Moc díky za váš čas, mějte se fajn a ať se zadaří.
1: Děkuji moc krát, hezký odpoledne všem posluchačům.

Není to zatím úplně povedený přípravný den českých prvoligových týmů. Fotbalisté Jablonce a Bohemians prohráli, Slovácko a Baník Ostrava remizovali a vítězství si dosud připsala pouze Mladá Boleslav. Ale jedno vítězství se možná narodí taky na spartianském přípravném kempu v Rakousku proti japonské Osace. Spartané vedou ve 42. minutě 2-0. Hrát dnes budou i jejich velcí rivalové, tedy pražská Slávia, a ta v 17 hodin nastoupí proti bratislavskému Slovanu. Co se týče Slávie, tak ta se taky chystá u našich jižních sousedů. A my se na Radiožurnálu Sport chystáme na tenisový Wimbledon. Za chviličku už další zmínka a po 16. hodině taky repríza našeho pátečního speciálu. Teď je 3:15 na 4 odpoledne.

0: Tenistky Karolína Muchová a Linda Nosková se od 17 hodin v přímém přenosu na této stanici utkají o titul v ženské dvouhře Wimbledonu. Hra každé z krajanek je něčím charakteristická už od útlého věku a na radiožurnálu Sport to před finálovým utkáním připomínáme. Teď se vracíme do juniorských let Lindy Noskové.
1: Paříž 2021. Tehdy 16-letá Linda Nosková vyhrává finále Grand Slamové juniorky.
2: Skvělý pocit být mezi vlastně těmi nejvyššími. A doufám, že příští rok, jestli dostanu kartu do hlavní soutěže dospělých, tak že se mi povede uhrát co nejvíce, abych opravdu už byla v té vyšší kategorii.
1: Zkušený trenér Tomáš Krupa, který je s Lindou Noskovou i teď, říkával, v čem všem se ještě musí jeho svěřenkyně zlepšit. Jak dobrá musí být na nohou, aby se mohla dostávat ke svým silným úderům.
3: Simple fille, Roland Garros 2021, la Czech Linda Nosková.
1: Ale co už měla jako dítě, tak to je klid na kurtu. Zápas už tehdy brala jako hru a kurt jako místo, kde je moc ráda a nerozhodí, ani když se něco nepovede.
4: Ale evidentně se z toho nepoloží. Ona tak nějak pořád v pohodě, hlavně důležitý, že prostě má ráda, jak lidi, nevadí to, prostě ona hraje tenis a jedno kde asi.
1: Právě to teď ukazuje Linda Nosková i na té největší úrovni a i díky tomu si v 21 letech může zahrát wimbledonské finále na tom zřejmě nejslavnějším tenisovém kurtu světa. Z Londýna Jaroslav Plašil, Radiožurnál.

Je necelých 75 km před koncem 8. etapy na cyklistické Tour de France. Můžeme mluvit o tom, že Jakub Otruba je stále spolu s dvěma dalšími cyklisty jako lídrem tohoto závodu. Minuta a půl, to je náskok téhle trojičky Otruba, Slok, Girnalek před pelotonem, ve kterém zůstávají taky dva další čeští zástupci a spolu s nimi mimo jiné i lídr průběžného pořadí Tadej Pogačar. Za Otrubou a spol už je taky první stoupání až čtvrté kategorie z těch dvou, které přijdou právě v téhle etapě dohromady. Končí se v Bergeracu a jak už tady zaznělo, necelých 75 kilometrů. To ještě bude v úvozovkách trvat Otrubovi a spol, než se dostanou do finiše.

0: Se smutnými zprávami přichází deník Sunday World z Jihoafrické republiky a píše o tom už třeba i britská BBC, a to, že ve věku 25 let zemřel fotbalista Jayden Adams, záložník Jihoafrické republiky a taky týmu Mamelodi Sundowns, který jen několik týdnů zpátky hrál na světovém šampionátu. Představil se taky v tom úvodním utkání proti České republice, a to respektive úvodním utkání, druhé utkání na turnaji to bylo, kde odehrál první poločas v souboji, ve kterém Češi nakonec remizovali s Jihoafrickou republikou 1-1. Na turnaji pak Jayden Adams hrál taky ještě proti Mexiku 60 minut a 10 minut proti Jižní Koreje. Pak v utkání, ve kterém Kanada postoupila přes první kolo přes Jihoafrickou republiku, seděl Jayden Adams už jen pouze na lavičce náhradníku. Podrobnosti se nezmiňují, jedná se jen o to, že BBC píše, že policie v Jihoafrické republice uvedla, že zahájila vyšetřování poté, co dnes ráno nalezla právě v kapském městě tělo Jaydena Adamse. Věřme tomu, že fotbalový světový šampionát už bude přinášet jen a pouze pozitivní zprávy. Třeba dnes v noci Norsko-Anglie od 23 hodin, to je to předposlední čtvrtfinále mistrovství světa, a poté od 3 hodin ráno taky Argentinci, obhájci světového titulu, budou hrát se Švýcary. Obě utkání nabídneme v přímém přenosu, třeba taky v aplikaci Můj rozhlas nebo na našem zpravodajském serveru irozhlas.cz.
1: Potřebujete nové pneumatiky? Přichází Tomcat Sport. Výkon, bezpečnost a cena, která vás dostane. Moderní asymetrický design se 4 širokými drážkami rychle odvádí vodu, drží stopu a pomáhá minimalizovat riziko aquaplaningu. A teď to nejlepší. V rozměru 205/55R16 ji koupíte za pouhých 1099 korun za kus. Klikněte hned teď na nejlevnějšípneu.cz. Získáte dopravu zdarma a doživotní záruku. Pokud objednáte do 31. srpna, přibalíme vám stylové tričko Tomcat zdarma. Pozor, zásoby rychle mizí. Nečekejte, objednávejte ještě dnes. Tomcat Sport, když chcete jet naplno.
2: Sledujte Radiožurnál Sport i na sociálních sítích.
3: Jsme na Instagramu, Facebooku, síti X nebo YouTube.
2: Najdete tam historky z našich pořadů, aktuální zprávy nebo příběhy našich reportérů.
3: Radiožurnál Sport je i na sociálních sítích.
2: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.
4: Radiožurnál je 16 hodin. Zprávy a Vojtěch Tomášek.
5: Děti by mohly strávit v mateřské škole povinně o rok víc, plánuje to ministerstvo školství. Na jižní Čínu udeřily dva silné tajfuny během jediného týdne. Tenistky Nosková a Muchová proti sobě nastoupí ve finále wimbledonské dvouhry. Na dálnici D5 směrem z Plzně do Prahy za sjezdem na Žebrák na 31. kilometru nehoda v pravém pruhu. A zítra čekáme slunečno, postupně i oblačno s přeháňkami, teploty až 29 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
5: Ministerstvo školství plánuje prodloužit.

0: Usnadnit nástup do první třídy, říká předsedkyně jejího výboru Hana Splavcová.
1: V České republice sice máme zavedené povinné předškolní vzdělávání pro 5leté děti, ale i tak se nedaří některé děti aktivně do předškolního vzdělávání zapojovat.
0: Podrobnosti změny chce ministerstvo představit v září. Tereza Hybšerová, Radiožurnál.
2: V nádrži Nové Mlýny na Břeclavsku se přemnožily sinice. Vrstvu zelené kašovité hmoty začaly vodohospodáři zachytávat pod nádrží dvěma nornými stěnami. Sinice se rychle množí kvůli vysokým teplotám. V noci spotřebovávají z vody kyslík, kterého tak nemusí v řece zbývat dost pro ryby. Loni jich kvůli tomu na Dolní Dyji uhynulo asi 30 tun. Předseda Moravského rybářského svazu Miroslav Láníček doufá, že letos se situaci podaří zvládnout lépe.
3: Ta situace je obdobná jako minulý rok a ty roky předcházející taky. Vypadá to rok od roku horší. Teďka je to ale dané klimatickou změnou. Ano, je to všechno dřív. Ty teploty byly vysoké a v tomto týdnu nás očekají zase další takovéto vysoké teploty. A opravdu to množství té biomasy je tam obrovské v té vodě.
2: Tajfun Bávý dorazil k pobřeží Tchaj-wanu a jeho východní Číny. Podle meteorologů je to nejsilnější bouře za posledních 10 let. Široká je asi 1000 kilometrů. Úřady zavřely školy. Na některých místech je úplně přerušená námořní i letecká doprava. Region se přitom stále potýká s následky předchozího tajfunu Majsak.
4: Lidé ze svých zatopených domů s hrůzou natáčejí kalnou řeku plnou smrtelně jedovatých kober, které jim odřízly cestu do bezpečí. Ve městě Hengčou vyplavila voda stovky nebezpečných plazů s farem, kde jsou zvířata chována na maso i pro farmaceutické účely. Úřady už evidují několik smrtelných uštknutí. Ve městě Kuejkang pracovníci zoologické zahrady odmítli evakuovat ohrožená zvířata a zamkli je v klecích. O několik hodin později se utopily stovky zvířat, včetně lvů, zeber nebo poníků. Těžce zraněni jsou medvědi a vlci. Z východní Asie David Jakš, Radiožurnál.
2: Téměř 30 tisíc knih nadace Tomáše Bati schořelo při požáru výškové budovy ve Zlíně. Nadace proto teď založila transparentní účet, kde je možné podpořit nákup speciální edice triček. Knihy měly hodnotu minimálně 5 milionů korun, to je asi pětina ročního rozpočtu organizace. Budova 34 v bývalém baťovském areálu začala hořet ve čtvrtek ráno, z velké části se už zřítila. Nadace měla sklad v 5. patře, ten den měla knihy stěhovat do nových prostor.
5: Sport. Tenisky Linda Nosková a Karolína Muchová si spolu už za zhruba hodinu zahrají o titul z wimbledonské dvouhry. Půjde o historicky první české finále v All England Clubu. Pro obě hráčky to bude neobyčejný zážitek, už samotný nástup na kurt je specifický. Ve speciálu Radiožurnálu Sport o tom mluvil kapitán Davis Cupového týmu a finalista travnatého Grand Slamu z roku 2010 Tomáš Berdych.
6: Ta cesta z té šatny na ten center kurt, vlastně kdy člověk prochází vlastně těma prostorama pro tu královskou loži, potom sběrači vlastně vám nesou tašku na kurt, takže ten hráč jde opravdu jenom jako solo sám a prostě vstupuje na ten dvorec toho vysněného finále, tak ten pocit je neuvěřitelný. Samozřejmě je to něco, o čem každý tenista sní, co si každý tenista přeje.
5: Zápas Noskové s Muchovou odvysílají po 17. hodině Radiožurnál Sport a Radiožurnál v přímém přenosu.
7: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Na D1 dlouhá zdržení mezi Měřínem a Beranovem, na D5 nehoda za Žebrákem. Na D1 z Brna do Prahy trvá dost nepříjemná situace za sjezdem na Měřín. Provoz výrazně zpomalují hned dvě omezení. Na stém 22. následně na stém 19. kilometru. Téměř hodinová kolona se posouvá ze stého 29. Na D1 z druhé strany, tedy od Prahy směrem do Brna, se brzdí v téměř stejném úseku, a to těsně za sjezdem na Beranov na kilometru 120. 8-kilometrový úsek do zúžení zabere přes 40 minut. Na D5 směrem z Plzně do Prahy čekejte potíže za sjezdem na Žebrák. Kolona z 33. a 5. kilometru se sune okolo čtvrt hodiny k nehodě na 31. Pravý pruh blokuje havarované osobní auto, vyteklo z něj navíc množství provozních kapalin, na místě i záchranka. Na D10 z Prahy do Turnova na úrovni Staré Boleslavy na 13.5. kilometru uzavřeli silničáři pravý pruh, fronta z 12. je zhruba na 10 minut. A silnice 13 z Chomutova do Karlových Varů mezi Stráží nad Ohří a Damicemi teď v obou směrech uzavřená. Zasahují tam u vážné nehody dvou osobních vozidel. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
7: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Zítra čekáme v jihozápadní polovině území jasnou až polojasnou oblohu, během dne od severovýchodu oblačnosti přechodně i přibyde. V severovýchodní polovině území bude převažovat velká oblačnost, hlavně na východě a severovýchodě občas s deštěm anebo přeháňkami. K večeru pak bude srážek i oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty zítra 24 až 29.

0: 10 stupňů na východě a na horách kolem 21. To byly zprávy.
1: A po zprávách můžeme v 16 hodin a 6 minut připomenout, že pokud si budete chtít dopřát v nepřerušované podobě finále tenisového Wimbledonu, tedy ženské dvouhry mezi Lindou Noskovou a Karolínou Muchovou, tak stačí otevřít třeba naše webové stránky sport.rozhlas.cz anebo radiožurnalsport.cz. Sjedete o kousíček níž, najdete tam aktuálně fotku Lindy Noskové a možnost prokliku právě na náš přímý přenos, který je taky v aplikaci Můj rozhlas, kde se prokliknete na nás přes živé vysílání. A tam tedy Radiožurnál Sport anebo Radiožurnál Sport Plus. Na obou stanicích byste v jeden čas měli slyšet našeho reportéra Jaroslava Plašila. A to už přesně za hodinu, protože teď je 16 hodin a 7 minut, takže po takovém úvodním rozpinkání by měly být připravené jak Karolína Muchová, tak Linda Nosková. Na našich webových stránkách mimochodem taky najdete pozvánku na další desítku Pavla Horváta i s Antonínem Panenkou, tentokrát výjezd do Zubří, kde pozvou ještě Miroslava Kadlece, kapitána vicemistru Evropy z roku 1996. Tahle akce nás čeká 6. srpna a právě na našich webových stránkách si můžete zakoupit vstupenky právě do Zubří. Ještě předtím 16. července taky v rámci Colors of Ostrava to bude s Václavem Svěrkošem, Pavlem Horvátem a třeba taky naším moderátorem Janem Pěruškou. Teď už ale zpátky na tenis, máme pro vás reprízu pátečního speciálu před tím velkým tenisovým a zároveň českým finále ve Wimbledonu. Příjemný poslech, pak už bude následovat přímý přenos.
2: Repríza speciálu Radiožurnálu Sport.
3: Hosty speciálu budou bývalí hráči Tomáš Berdych, Lucie Hradecká, také Lukáš Dlouhý, trenér Lindy Noskové, ale k tomu se ještě dostaneme. O velkém úspěchu a o postupu obou českých tenistek do finále jste mohli slyšet i živě přímo z Londýna v našem vysílání, jak jinak komentoval Jaroslav Plašil.
4: Matchball Karolíny Muchové. Druhé podání, dobré druhé podání, forehand Muchové k čáře, backhand Goffové, forehand Muchové k čáře poslaný, ale Goffová se brání skvěle. Teď další forehand výstavní od Muchové, ale soupeřka je všude. Backhand křížem Muchové. Teď je to backhand po čáře Muchové. Goffová neuvěřitelně, ale už to nevrátí. Karolína Muchová je finalistkou Wimbledonu.
3: No a samozřejmě na Karolínu Muchovou navázala i Linda Nosková.
4: 6-4, 5-4, 40-30, ještě tam je mečbol, ale Nosková jenom vyblokovala balonek zpátky, útočí Kostěková do autu. Bude to české finále! Bude. Linda Nosková je tam také a poráží Martu Kostěkovou 2x4 a teď se usmívá. Ona přiznává, že se ani neumí radovat, ale ta radost uvnitř musí být ohromná. Marta Kostěková sportovně přišla až na stranu, kde je teď Linda Nosková.
3: No ve speciálu Radiožurnálu Sport tím pádem nemůže chybět kolega, který právě poslední týdny tráví v londýnském All England Clubu vlastně celé dny, reportér, který bude i to finále mezi Noskovou a Muchovou komentovat, tedy Jaroslav Plašil, ten už je na dálku spojený. Jaroslave, vítáme tě.
5: Hezký den.
3: Ve studiu vítám také dalšího tenisového specialistu Davida Prouzu. Dobrý den.
6: Krásné odpoledne.
3: No a ještě jednoho hosta a velmi vzácného na dálku přivítám ve vysílání. Je to Lukáš Dlouhý, dvojnásobný grandslamový vítěz ve čtyřce, ale pro nás je momentálně důležitější, že je to jeden z trenérů Lindy Noskové. Dobrý den.
7: Já vás zdravím, dobré odpoledne.
3: Vy jste, Lukáši, před chvilkou slyšel ten přímý přenos ze semifinále. Jak se to poslouchalo?
7: Tak to se poslouchalo úplně neskutečně, úplně mi naskočila husí kůže, protože jsem sledoval oba dva ty zápasy a musím říct, že teda holky předvedly neskutečný tenis a právem postoupili do toho finále, který je taková ta třešnička na dortu a myslím si, že se bude na co dívat.
3: My samozřejmě musíme na začátek položit ještě jednu otázku a já si vyberu jako respondenta Davida Prouzu. Je to skutečně historicky první české finále Wimbledonu?
6: Samozřejmě záleží na úhlu pohledu. Pokud se budeme řídit fakty, tak samozřejmě ano, teď jsou to opravdu dvě Češky reprezentující Českou republiku. Stalo se samozřejmě v historii tohoto Grand Slamu travnatého, že proti sobě nastoupily hráčky, které si mohly povídat v češtině. V roce 1986 Martina Navrátilová hrála s Hanou Mandlíkovou, nicméně Navrátilová už v tu chvíli reprezentovala Spojené státy, takže v tomto ohledu se opravdu můžeme bavit o historickém zápase. zápasu, kdy si Karolína Muchová s Lindou Noskovou zahrají o titul jako dvě plnohodnotné Češky a pokračuje tahle neuvěřitelná série, nebo ten trend, který odstartovala Jana Novotná v 90. letech, pak navázala Petra Kvitová dvakrát, potom Markéta Vondroušová, Barbora Krejčíková, teď se dočkáme další české wimbledonské vítězky. Poslouchá se to neuvěřitelně, říkám to dnes asi po 15. společně s ranní moderací a pořád mi to přijde neuvěřitelné. A myslím si, že když to řeknu takhle Lukáši Dlouhému na dálku, tak i on asi bude souhlasit s tím, že to se neomrzí.
7: Tak tohle to je neskutečný úspěch českých holek, který vlastně ten Wimbledon mají posledních pár let ovládnutý neskutečně. Vlastně všechny holky, jak jsme jmenovali, ať už Markéta nebo Bára, to vyhráli teďkon, Petra dvakrát. Říkám, ten je to neskutečný úspěch a jenom to docenit, aby ty lidi to nebrali jako samozřejmost, ale že to je strašně velký úspěch a nemusí se takhle dařit pořád. No.
3: Tenisová legenda Joe McEnroe, která má také na BBC svůj podcast, tak si povídal tenhle slavný tenista s oběma tenistkami po té, co zvládli svá semifinále. Ptal se, což je to v Česku máme ve vodě, že plodíme tolik tenisových talentů. Linda Nosková odpověděla, že tedy pokud se pustíme tohle cestou a pokud připustíme, že v Česku je nějaký kouzelný nápoj, tak to nejspíš bude asi pivo. Ale možná, že Jaroslav Plašil, který sleduje Wimbledon pravidelně, má nějaké vysvětlení, že se už do čtvrtfinále letošního Wimbledonu dostali 4 Češky, 2 do finále.
8: No, vysvětlení pro to úplně přesné nemám. Je to opravdu velmi častá otázka, za což samozřejmě mohou také velmi časté tenisové úspěchy českých hráček a taky samozřejmě hráčů dříve a věřme, že to zase bude i, protože teď je nastartované taky velmi zajímavé mužské období. Těžká odpověď, to by asi věděl Lukáš Dlouhý mnohem lépe. Já si myslím, že to souvisí s ohromnou šikovností, kterou obecně máme. Pamatuju i slova Nika Bolletieriho, slavného trenéra s velkou akademií, který byl v roce 2014 na pardubické juniorce. On tam tehdy byl jako čestný host a byl to ročník, kdy zrovna ovládla tu juniorku Karolína Muchová, současná finalistka Wimbledonu. A on právě tehdy chválil její velmi pestrou hru, to, jak umí krásně chodit k síti, jak hraje všechny údery, které prakticky existují. A on pak později říkával, četl jsem i nějaký rozhovor, že tohle se nedá ani nějakým soustavným drillem naučit, že zkrátka tu šikovnost v sobě člověk musí mít a pak ji jenom nějakým způsobem hýčkat, pečovat o ní, být zdravý samozřejmě. Takže to je určitě jedna věcí, že na té trávě, a teď nemyslím jenom Karolínu Muchovou, ale Češky obecně a Češi, když se to naučí, když se na ní zvyknou, tak na ní pak dovedou hrát úžasně a možná jim sedí úplně nejvíc. Možná to souvisí i s nějakým tím dětstvím, že nevyrůstáme úplně v bavlnce, v úplně dobrých podmínkách obecně. Teď zase mluvím a že kolikrát, když vzpomenu třeba vyprávění Petry Kvitové, jak trénovala v tělocvičně na parketách a tak dál, že zkrátka to všechno, čím procházejí, co zvládají, tak se nabaluje a pak toho mohou využívat i na tak nevyspytatelném povrchu, jakým je určitě tráva.
6: Říká ve speciálu Radiožurnálu Sport Jaroslav Plašil, který bude v sobotu komentovat zápas mezi Karolínou Muchovou a Lindou Noskovou. Teď otázka zase na Lukáše Dlouhého, jednoho z koučů právě Noskové. Hodně se mluví obecně o tom, řekněme, různorodém stylu, o té variabilitě úderu Karolíny Muchové. Když se ale teď zaměříme právě na její soupeřku Lindu Noskovou, tak jak byste třeba vy osobně popsal její styl a co je největší zbraní?
7: Tak její styl asi každý teďkon už po letošním Wimbledonu zná, nebo vlastně po těch letech, co už je ve špičce, ale myslím si, že její největší nejlepší vlastnost je vlastně ta hlava, ta bojovnost, vlastně jak dokáže zůstat klidná a hrát ty údery tak, jak ona si vymyslí, tak, jak ona je má naplánovaný a vlastně nekouká se doleva, doprava, co hraje soupeřka, jak hraje soupeřka, soustředí se na svoji hru a jde si pořád za tím svým, jak ona to má vymyšlený a vlastně v tom je nejlepší, protože to trénuje, na tom se pracuje a ona to chce převést i do toho zápasu, takže já si myslím, že když jí tady tohle to vydrží, jakože že nebude měnit hru, nebude se přizpůsobovat soupeřkám a bude se soustředit jenom na sebe, tak to je její největší zbraň.
6: Říká tenisový trenér Lukáš Dlouhý. Mě, Lukáši, zaujala jedna věc, rozhovor Lindy Noskové po tom postupu do finále a jedna z odpovědí, kdy ona mluvila o tom, že tenis začala hrát jako způsob, aby si užila ten čas na kurtu, že se nesoustředila na výsledky. Později, když jsem četl rozhovor třeba v magazínu Tenis, tak mluvila o tom, že si prostě nedává velké cíle, ale ta radost z toho sportu jako takového asi přetrvala, očividně i doteď.
7: Já si myslím, že to je jedna z největších devíz vlastně Lindy, že v dnešní době si všichni mladí a hlavně rodiče a lidé okolo toho tenisu kladou strašně vysoké cíle odmala a že vlastně ty malé děti nutí hrát, aby hráli na výsledek, aby hráli na to, že musí vyhrát, aby byli v reprezentacích, aby vyhráli velké turnaje. A já si myslím, že ta Linda to pochopila, že je hlavou strašně vyspělá a že pochopila vlastně, že když se na tom pracuje a když se to dělá dobře, tak ty výsledky přijdou a jde si pořád za tím svým a nehoní se za věcma, který prostě neovlivní nebo nějaký takovýhle odbočky a myslím si, že to je ta hlavní věc, na kterou ona dozrála už takhle v mladém věku a je strašně silná. No.
3: Je jí teprve 21 let, vy jste říkal, že mentálně na sobě hodně pracuje, jak to zvládá ustát, protože kromě teď toho neuvěřitelného postupu do finále, má za sebou titul v Berlíně, to už byla taková předzvěst. Jak je silná mentálně?
7: Tak za mě neskutečně silná. Já už jsem to říkal vlastně, jak jsme byli v tom Berlíně, tak přesně takováhle otázka přišla a já jsem musel smeknout klobouk, protože ona ty těžký zápasy zvládá prostě neskutečně a říkám, ona to má rozmyšlený, jak to bude hrát a co se bude dít a zatím si jde, takže se neodklání od té svojí taktiky, od toho svého nejlepšího tenisu a myslím si, že tím ty soupeřky dost poráží, protože nepřijde nic jiného, přijde jenom ten její nejlepší úder. Někdy samozřejmě se stane, že to nevyjde, ale prostě neodbočuje se a jede se pořád jedna linie, která funguje a kterým tenisem ona může porazit vlastně jakoukoliv soupeřku a proto je tak nebezpečná.
3: Věřil jste a teď si stále povídáme ve speciálu Radiožurnálu Sport s Lukášem Dlouhým, tedy s jedním z trenérů Lindy Noskové, že v Berlíně po tom vyhraném finále by mohla něco takového zopakovat i na tom asi nejslavnějším tenisovém turnaji na Wimbledonu.
7: Tak jak už jsme tady řekli, Linda si nedává cíle, jako že by přijela na turnaj, jako koukla se na pavouka a říká, tady budu ve finále, tak ona to určitě nemá nastavený, ona hraje zápas po zápasu, takže vlastně každý den se kouká, s kým bude hrát potom a to si myslím, že je taky vlastně věc, která je super, že se nekouká moc dopředu, soustředí se na to, co je teď a jde na ten zápas, ne si ho užít, ale jde odehrát ty věci, které ona chce, který má rozmyšlený, natrénovaný a myslím si, že to je taky styl, který funguje a který je prostě na tady ten vrcholový sport je hodně dobrý, protože tu hlavu nezatěžujete tolik. Já bych měla dojít do finále, já bych měla dojít do semifinále, tak to není, prostě hraje se zápas od zápasu a vlastně každý míček je důležitý, no.
3: Samozřejmě odpovídáte na to, co má nastaveno Linda Nosková. Já se klidně zeptám ještě jednou vás osobně, protože vy jste trenér a vy nemusíte alespoň před ní mluvit takhle jednoznačně. Já se zeptám i na to, ve finále jí teď čeká česká soupeřka. Je to dobře nebo vlastně špatně?
7: Hele, já si myslím, že takhle ty dvě hráčky, když jsou ve finále Wimbledonu, už nekoukají, kdo je proti. Možná tam je nějaký malý procento toho, že vnímají, že to je Češka nebo že to je kamarádka. Ale jsou to profesionálky, které vlastně hrajou 22, 23 turnajů za rok a potkávají se s Češkama, potkávají se s jinýma hráčkama. Takže si myslím, že to bude zápas. Prostě bude to o to těžší, že to je finále Wimbledonu, první finále Lindy, ale že by jako dávala přednost Káje, aby aby jako, že něco nezabije nebo nezahraje ten úder tak, jak by měla. To si nemyslím, natolik je vyspělá a je tak vlastně soustředěná, že to nebude hrát roli, si myslím, že jsou to dvě Češky.
6: Stále si povídáme ve speciálu Radiožurnálu Sport s Lukášem Dlouhým, jedním z trenérů Lindy Noskové, která bude v sobotu bojovat s Karolínou Muchovou o titul dvouhře Wimbledonu. Opakujeme to často v našem vysílání a opravdu pořád to skvěle zní. Lukáši, jak osobně vy teď budete prožívat to finále? Bude to něco jiného než třeba semifinále, čtvrtfinále, nebo je to pro vás pořád stejné?
7: Tak teďkon přemýšlím zrovna, že bych se jel podívat přímo do dějiště Wimbledonu, protože Linda je tam vlastně s Tomášem Krupou, s trenérem, a že bych se na finále tam letěl podívat, takže uvidíme, jak to dopadne, ještě se musíme domluvit, ještě je času dost, ale samozřejmě na tom kurtě se to prožívá úplně jinak, než tady doma u televize, kde si sednu a vím, že budu sedět doma v pohodlí na gauči, a na tom kurtě je to přeci jenom něco jiného, takže tam jsou to větší nervy, no, pro mě.
3: Budeme vám přát, abyste ty nervy co nejlépe ustál. To byl Lukáš Dlouhý, vítěz Roland Garros a US Open ve čtyřce, ale také jeden z trenérů Lindy Noskové. Díky, že jste si na nás udělal čas.
7: Já děkuju, mějte se.
2: Repríza speciálu Radiožurnálu Sport.
3: Wimbledon, a to konkrétně ženský pavouk, čeká české finále. Obě semifinále sledovaly i některé velké osobnosti českého nebo československého tenisu a sportu obecně. No a včetně té možná úplně největší, co se československého tenisu týče, tedy Martiny Navrátilové. Vítězka 59 Grand Slamových turnajů byla v All England Clubu a potkal ji tam také Jaroslav Plašil.
9: Pardon, naposledy hráli Češi proti sobě, to bylo Lendl s Mančířem, co byl Slovák, že? 80. Je to neumožitelné. Já když jsem viděl čtvrtfinále, jsem říkal, je to možný, ale ani ne, asi nepravděpodobný, ale je to neuvěřitelný úspěch. Hlavně Karolina jak hrála. Tam celá boja, i když nehrála nejlepší tenis, stejně bojovala, vyhrála.
10: Nervy
9: byly, ale myslím, už na to bude lepší, že hrajou proti sobě. Češka vyhraje, tak aspoň nemusím nikomu faně dát.
10: Ale kruté pro to druhou, teda asi, že jo, to je...
9: No, ale přijde to za Lindě 21, když to nevyhraje, tak to mám příležitosti, a Karolina teďka zdravá, tak proč ne příští rok? To má ještě 5-10 let před sebou, ale jsem moc ráda a pyšná.
10: Děkuju moc, děkuju, naschledanou.
6: Jaroslav Plašil takhle potkal se s Martinou Navrátilovou. Jardo, otázka teď na tebe. Není to úplně standardní věc, myslím si, byť Martina Navrátilová se často vyskytuje na Grand Slamech, co by komentátorka pro zahraniční televizní stanice, ale i tak, třeba i pro tebe, vždycky musíš asi říct zážitek, ne? Přece jenom je to absolutní ikona tenisová.
8: Je to ohromný zážitek vždycky, protože je to nejslavnější nebo možná jedna z nejslavnějších českých rodaček, českých, můžu to tak říct, osobností, protože se narodila v Česku a považuje se stále za Češku, byť žije prakticky od, já nevím, té, řekněme, 70. druhé poloviny 70. let jinde, tak ale pořád se ohromně hlásí k Česku, fandí Češkám, takže je to pokaždé velmi silný zážitek. Tentokrát mi to bylo trošku hloupé, protože Martina Navrátilová šla i v doprovodu jedné paní, takže někam evidentně mířila a bylo mi i hloupé jí zdržovat. Na druhou stranu, když jsem viděl její rozpřažené ruce, jakou má radost, tak se mi pak jí oslovovalo samozřejmě s nás, protože už se nějakou dobu na Grand Slamech potkáváme, tak alespoň o krátký komentář jsem jí poprosil, a ona vždycky, je to na ní vidět, jak je ohromně šťastná, když se českým tenistkám daří, a teď to byl taky zase ten případ zkrátka.
3: Nejenom Martina Navrátilová, další sportovní osobnosti, například s Petrem Čechem si také povídal, Jardo, na Wimbledonu, zkrátka o takováhle vzácná setkání tam není nouze, a to přitom není něco, co by si sám plánoval, zkrátka to k tobě a za tebou přichází.
8: Ne, to za všechno může náhoda. Prostě jsem byl zrovna v tu dobu na místě, kde ti lidé byli také, to je celé. A třeba v případě Martiny Navrátilové je to ohromná vzácnost, protože ona je ohromně vytížená tím, jak komentuje pro televizi pořád. A my máme také místo úplně jinde, takže se prakticky nemáme šanci potkat. Já jsem vlastně celý den v podstatě nepřetržitě na stejném místě plus minus, a ona také má svůj nějaký harmonogram, takže to je prakticky nemožné. A občas takhle člověk někam vyrazí něco natočit, někam se podívat, nadýchat se třeba čerstvého vzduchu a může někoho potkat, ale někdy se stane, že nepotká nikoho a někdy se stane, že třeba potká několik slavných osobností najednou. To tak zkrátka někdy je.
3: Na stejném místě Jaroslav Plašil bude i při finále Wimbledonu mezi Lindou Noskovou a Karolínou Muchovou. Stále posloucháte speciál Radiožurnálu Sport, ve kterém jsme chtěli oslovit i další vzácnou osobnost Tomáše Berdycha. Kvůli časovým možnostem jsme ale rozhovor s ním předtočili.
6: Na Radiožurnálu Sport jsme ve spojení s kapitánem českého Davis Cupového týmu a někdejší světovou čtyřkou Tomášem Berdychem a téma našeho rozhovoru je velice příjemné. V ženském finále Wimbledonu nastoupí proti sobě poprvé v historii dvě Češky, Karolína Muchová a Linda Nosková. Tomáši, vítám vás v vysílání, hezký den.
11: Hezký den, dobrý den všem.
6: Na úvod otázka jednoduchá. Sledoval jste ty zápasy? Já slyším pod vaším hlasem cikády, předpokládám, že jste na dovolené, ale tak ten tenis vám asi neuniknul.
11: Ne, tenis mi neuniknul, je to tak, já jsem v Monte Carlu a sledoval jsem to. Já nevím, co k tomu dodat, já myslím, že to je naprosto něco neuvěřitelného, co ten ženský český tenis zažívá, kdy má prostě dvě holky, které hrajou prostě v finále Wimbledonu, tak jak už bylo kolikrát zmíněno, že se to ještě nikdy nestalo. A to jenom ukazuje opravdu na jaký obrovský úrovni ten český ženský tenis je dneska.
6: Obzvlášť asi pro vás, co by bývalého tenistu, to musí být možná ještě nepochopitelnější, ne? Protože ono dostat se do finále, dostat se do semifinále na Grand Slamu v singlu je obrovský úspěch. Před pár týdny, měsíci to byl Jakub Menšík v Paříži a teď máme dvě finalistky ještě na trávě ve Wimbledonu. Jak si to vysvětlujete?
11: Já jako opravdu, já si myslím, že tohle, nebo ty výsledky opravdu těch holek v tom Wimbledonu, tak si myslím, že jdou opravdu proti jako všemu, nebo co se aspoň třeba týče toho povrchu, protože když si vezmeme, že v Česku není jediný pořádný travnatý dvorec a ty výsledky, které ty holky tam předvádí, je naprosto neuvěřitelný. Já si myslím, že je to opravdu jenom tou všestranností, jak ty holky dokážou hrát na všech površích a dneska ta tráva se samozřejmě posouvá spíš blíž, já nevím, nějakému třeba betonu, který má už jakoby daleko pravidelnější odskok a tak dále. Ta jejich hra na tom opravdu výborně funguje. Jsou to mladí skvělí hráčky, kteří mají obrovskou budoucnost ještě před sebou a takhle to dokazujou. A znova, jako, je to něco, co bychom asi těžko hledali, možná nějaký příklad, nevím, sester Williamsových a něčeho podobného, jestli vůbec. Nejsem úplně nejlepší historik tady v tomhle tom ještě v dámském tenise, ale to je naprosto jako unikátní výsledek, co se povedlo. No.
6: Trefil jste to, Tomáši, naprosto přesně. Naposledy sestry Williamsovy, tuším 2009, proti sobě, co by dvě Američanky ve finále na Wimbledonu. Zítra tedy Karolína Muchová s Lindou Noskovou nastoupí v přímém přenosu Radiožurnálu Sport. A otázka, kterou můžu položit vám a ne úplně každému, nebo skoro nikomu, co se asi tak může honit hlavou oběma hráčkám v momentě, kdy budou nastupovat tou chodbou na centrální dvorec? Protože vy jste to zažil a vedle vás nebo pak naproti vám stál Rafael Nadal, řekněme, v takovém beast modu nebo prostě asi možná v nejlepší travnaté formě kariéry, ale co vy jste prožíval v momentě, kdy jste stál a čekal jste na to nahlášení?
11: Ten pocit je nádherný. Já musím říct, že to opravdu vždycky, když na to přijde řeč a někdo se mě na to buď to ptá, nebo se o tom bavíme, tak si to člověk jako vybavuje. Už za sebou má vlastně celých těch 14 dní, kdy tím turnajem prošel a teď opravdu vlastně došel do momentu, na který prostě čekal, nebo prostě na který se chystal celou tu kariéru a vlastně proč ten tenis dělal. Takže a ještě vlastně ten Wimbledon je v tom neuvěřitelně specifický, kdy opravdu ta cesta z té šatny na ten center court, vlastně kdy člověk prochází vlastně těma prostorama pro tu královskou loži, ještě navíc vlastně mu, myslím si, že to pořád dodržujou, že potom sběrači vlastně vám nesou tašku na kurt, takže ten hráč jde opravdu jenom jako solo sám a prostě vstupuje na ten dvorec toho vysněného finále, tak ten pocit je neuvěřitelný. Samozřejmě je to něco, o čem každý tenista sní, co si každý tenista přeje a pak se mu to ten jeden den stane, ale zase na druhou stranu nesmí se jako tím nechat moc unést, protože přeci jenom je tam furt ještě ten jeden zápas, který oba dva chcou tak strašně vyhrát, že ale o tom je ten tenis a to je vlastně na tom to krásný, takže vždycky tam bude jeden vítěz, jeden poražený a ten lepší vyhraje.
6: Český fanoušek může být pozítřku spokojený vlastně tak jako tak. S Tomášem Berdychem mluvíme na Radiožurnálu Sport o nadcházejícím finále mezi Karolínou Muchovou a Lindou Noskovou. Je v něčem specifické hrát proti Krajanovi? Jak jste to měl třeba vy? Protože já jsem se, co jsem se díval trochu do minulosti, tak vy jste se zase až tak často s Čechy na turnajích, obzvláště v pozdních fázích, nepotkával.
11: Je to pravda. Já musím říct, že na trojbičce měl velice dlouhou kariéru, tak těch zápasů vlastně s krajanama jsem měl poměrně málo. A já nevím, jenom když zmíním třeba Radka Štěpánka, tak my jsme spolu snad hráli za celou kariéru asi třikrát, takže ono to je jako neuvěřitelně malý číslo. A teď ty holky opravdu tím, že jich je spousta ve špičce, tak se budou potkávat častěji. A myslím, že to bylo vidět, kdy holky tam hrály těch derby od těch prvních kol spolu, prostě se to tam jenom přehazovalo a těch zápasů už odehráli hodně. Takže na rovinu, takhle velký zápas s krajanem jsem nikdy nehrál. Ale asi to nejdůležitější opravdu zůstává, že ten hráč musí soustředit hlavně sám na sebe a na ten vlastní výkon. Ono ve finále, ať tam stojí jeden nebo druhý, ve finále to není až tak podstatný. Ten tenis je v tom krásný sport, že když se člověk opravdu bude extrémně soustředit sám na sebe, předvede ten nejlepší výkon, co v něm je, tak to je ten nejlepší možný start do toho zápasu a pak si to může samozřejmě upravovat podle toho, kdo proti němu stojí a co je to za hráče. Ale myslím si, že ten základ, s čím do toho jde, je tohle a to je to nejdůležitější.
6: Když se s Tomášem Berdychem na závěr ještě našeho povídání podíváme na ten zápas pohledem zpravodajským, troufnete si odhadnout, kdo by třeba mohl mít navrch? Předpokládáme, že jsou obě tenistky zdravotně v pořádku, tak uspěje spíše taková variabilita Karolíny Muchové nebo celková, řekl bych, velká síla úderová Lindy Noskové?
11: Já myslím, že tohle je to asi to nejlepší, co si můžou diváci přát, kdy budou mít vlastně dva typy hráček, která přesně jak jste popsal, jedna je velice kreativní, druhá si myslím, že hraje hodně nátlakově, jak bude opravdu záležet, jak tyhle dva styly se v tomhle zápase potkají. Myslím si, že další faktor určitě bude hrát hodně roli to, jak která z nich ten vlastně tlak a ten pocit toho finále zvládne, protože opravdu není to všední zápas, není to zápas, který se hraje každý den.
6: Teoreticky ten natyrel třeba Lindy Noskové, která je opravdu hodně klidná a dává to na sobě znát v podstatě v každém utkání, může to proto finále být trochu výhodou, že si prostě nedělá velkou hlavu z těch zápasů obecně?
11: Je mi to bližší, takže dokážu se s tím jakoby blíž stotožnit a myslím si, že to může být pro ní vleda s čem poměrně jako značná výhoda, takže myslím si, že jo.
6: Tomáš Berdych byl hostem ve vysílání Radiožurnálu Sport. Tomáši, moc vám děkujeme za váš čas a přejeme hodně štěstí ve zbytku prázdnin a samozřejmě hodně štěstí v září v souboji Davis Cupovém v Praze se Spojenými státy.
11: Děkuju vám moc, hezký den, mějte se krásně.
3: To byl Tomáš Berdych, se kterým se povídal David Prouza.
2: Repríza speciálu Radiožurnálu Sport.
3: S ním i s Jaroslavem Plašilem si dál povídáme před prvním ryze českým finále tenisového Wimbledonu. Karolína Muchová nebo Linda Nosková. Jedna z nich se stane třetí českou vítězkou travnatého Grand Slamu za poslední 4 roky. Já teď znovu přehodím slovo do Londýna, kde je náš reportér Jaroslav Plašil. Můžeš nám prosím připomenout cestu do finále obou českých tenistek?
8: Ve stručnosti Karolína Muchová, tak ta vyřadila mimochodem 3 Grand Slamové šampionky, protože v semifinále porazila Coco Gauffovou po velkém boji, předtím také Naomi Osakovou, což je velmi nebezpečná hráčka, jak se v poslední době ukazuje i na trávě. Dřív to nebyl její povrch, ale teď pod Tomášem Viktorovským, polským trenérem, udělali velký progres a pak ještě tam bylo jedno jméno, nám dobře známé, Barbora Krejčíková. To si myslím, že byl taky velmi těžký duel pro Karolínu Muchovou. Troufá si říct, že Barbora Krejčíková hrála moc pěkný tenis, ne-li nejlepší tenis těch českých hráček v těch prvních zápasech, v těch prvních kolech. Samozřejmě ona měla nějaké zdravotní problémy před turnajem, zkrátka trápí to už řadu měsíců a teď si myslím, že na to trošičku i v tom zápase doplatila, že úplně fyzicky odešla v tom třetím setu. Tak to byla cesta Karolíny Muchové, která připomínám taky naskočila hned po vítězném turnaji v Bad Homburgu a tak musela rychle hrát další turnaj, jako by byla stále na jednom, což taky není úplně jednoduché, ale zvládla to, přebojovala ta první kola, nějakým způsobem chytla rytmus a jede tedy dál a teď bude ve finále. No a Linda Nosková, tam bych se asi zastavil hodně u jednoho zápasu a to třetí kolo proti Soraně Kirstové, se kterou měla lehce negativní bilanci, prohrála vlastní poslední dva vzájemné zápasy, což nikdy samozřejmě není úplně dobré na nějaké rozpoložení, na nějakou psychiku. Byl to určitě zatím nejtěžší zápas Lindy Noskové tady na turnaji, protože měla už utkání dobře rozehrané v tom smyslu, že podávala na výhru, měla i matchboly při svém podání, ale nakonec musela matchball odvracet v napínavém tiebreaku rozhodující třetí sady v tom dlouhém desetibodovém, kdy fantastickým backendem se zachránila a pak už se jí povedlo ten zápas, velmi těžký zápas vyhrát a z toho si myslím, že těží i ve zbytku turnaje, protože už mnohem klidněji prochází dalšími zápasy, ať už s Madison Keysovou, ohromnou ranařkou, tady bych vyzdvihl to, že Linda Nosková s ní dokázala hrát, dokázala pracovat s jejími ranami, dokázala se vyrovnat jí, protože to je neskutečné, Keysová hra neskutečně rychle, takže to nedokáže jen tak někdo, že by ve výměnách obstál s Madison Keysovou a vzal jí čas taky trochu, takže to se Lindě Noskové povedlo, samozřejmě i díky dobré taktice, hrála do backendu a tak dál. No a pak přišly zase zápasy s Elizen Mertinsovou, který byl taky možná trošičku takový nervóznější, ale zase vzhledem k tomu průběhu zápasu se Soranou Kirstovou už to nemohlo být tak nervózní, jako to bylo v tom duelu. Takže celkem i klid. No a v tom zápase semifinálovém s Martou Kostikovou, tak tam to vyloženě klidem Linda Nosková vyhrála, protože byla mnohem trpělivější, číhala na své šance, ani nemusela předvést tolik vítězných úderů, jenom být zkrátka ve výměně pevná, neskazit toho tolik, protože soupeřka na tom zdaleka tak dobře nebyla a dost pomohla, to Linda Nosková taky přiznávala. Takže i proto je Linda Nosková ve finále.
3: To říká Jaroslav Plašil před finále tenisového Wimbledonu, kde se střetnou. Budou to soupeřky právě v tom finále Linda Nosková a Karolína Muchová, ale Davide, vlastně jsou to přítelkyně, společně si na velkých turnajích domlouvají tréninky, také spolu hrají double.
6: Oni spolu dokonce trénovali vlastně před těmi semifinálovými zápasy na centrálním dvorci, což je docela hezký moment. Pro obě to vlastně byla premiéra na centru ve Wimbledonu, takže si takhle vyšli vstříc. No a celkově ten vztah je velmi dobrý. Mluvili o tom v rozhovoru s Jaroslavem Plašilem vlastně jak Linda Nosková, tak Karolína Muchová. A já si myslím, že ta kostra toho vztahu vznikla určitě na olympijském turnaji v Paříži, kdy oni se tak trochu na poslední chvíli dali dohromady a nakonec předvedli krásnou jízdu až do semifinále, kdy nakonec ty medailové zápasy sice úplně nevyšly, ale i tak to byla věc, na kterou se určitě dá hezky vzpomínat a mě vždycky co první vytane, když se mluví o tom ženském deblu v Paříži, to, jakým způsobem Karolína Muchová byla smutná po tom zápase o bronz, kdy v podstatě ho obrečela, ten celý rozhovor nebyla moc schopná mluvit a Linda Nosková opravdu tím svým symbolickým flegmatismem to odtáhla, dá se říct, za Karolínu a opět se ukázalo to, že ona si prostě z těch věcí nic nedělá. A tohle mentální nastavení z pozice člověka, který pár let tenis hrál, to je něco, za co by každý tenista zabíjel. Takže je neuvěřitelné, že to Linda Nosková má a věřme, že se jí to bude držet co nejdéle.
3: Finále mezi Lindou Noskovou a Karolínou Muchovou, to se odehraje na tenisovém Wimbledonu. Něco o tom ví, když se proti sobě postaví dvě spoluhráčky i další host našeho speciálu na Radiožurnálu Sport a tím je trojnásobná grandslamová šampionka ve čtyřhře Lucie Hradecká. Dobrý den.
12: Krásné odpoledne.
3: Vy jste zkušená, úspěšná deblistka, o tom mimo jiné hodně říkají i právě vaše tituly v deblu. Karolína Muchová, Linda Nosková spolu hráli čtyřhru v Paříži, i když to nakonec tam nebylo úspěšné, nedosáhli na bronz. Jaký to bude mít vliv na finále?
12: Já si myslím, že nebude mít určitě jako vliv, že prohráli v Paříži o medaily teďkon, protože přece jenom je to nějakou dobu. Ale myslím si, že holky jsou, obě dvě jsou kamarádky, vycházejí spolu výborně mimo kurt, ale já si myslím, že jsou to obě dvě profesionálky, oni vlezou na kurt a jak jedna, tak druhá se budou soustředit hlavně na sebe, na svůj tenis a určitě si to budou chtít obě dvě užít a nechat tam absolutně všechno, co můžou.
3: Je to hodně specifické, vy jste to zažila několikrát, že jste si zahrála proti Andreje Sestýny Hlaváčkové, i když je to vaše deblová partiačka. Můžete popsat, jaké to je hrát proti takhle specifickému soupeři?
12: Tak samozřejmě je to takový nepříjemný, protože nechcete se tam úplně pozbuzovat tak, jak byste se pozbuzoval proti někomu, s kým nemáte žádný vztah nebo nehrajete s ním 4 hry. Furt je to takový, dejme tomu, o krok zpátky bych to nazvala. Ale samozřejmě je to finále Wimbledonu a myslím si, že tam opravdu zapomenete, kdo tam na té druhé straně stojí a s určitým respektem tam opravdu necháte všechno a myslím, že ta atmosféra je tam položena taky dopředu a ten stánek Wimbledonský center, tak to si myslím, že každý tenista o tom sní si tam zahrát a natož si zahrát proti Češce finále, protože je jasný, že titul bude určitě domů do Česka půjde.
8: Můžu taky se připojit? Dobrý den, Lucie. Jenom jsem se chtěl zeptat, protože vy jste taky mohla poznat Lindu Noskovou po svém boku, tak říkajíc, na US Open hráli jste proti sestrám Williamsovým 4 hru. Tak jaká to byla zkušenost, jaký to byl zážitek a co ten zápas třeba vypověděl o Lindě, tehdy vaší spoluhráčce?
12: Ještě jednou i vám krásný odpoledne. Já musím říct, že vlastně s Lindou jsme se tam dohodli úplně na poslední chvíli, pak jsme měli ten skvělý los proti Williamskám na jejich domácím kurtu. Prakticky se čekalo, jestli to bude Sereny poslední zápas nebo Holek poslední debl, takže stadion byl vyprodaný, tak jsem si říkala, že přece jenom Linda mladíčka, bylo to před 4 rokama, tyhle ty velký kurty ještě úplně moc neznala, teprve vlastně do toho koloběhu nastupovala, jsem si říkala, že to bude pro ní strašně těžký, že určitě bude nervózní, protože člověk, i když je zkušený, tak tam vstoupí na ten kurt a teď najednou to na vás dejchne těch pár očí, který na vás koukají, hrajete proti svýmu idolu, což pro Lindu byla Serena. Ale mě strašně překvapila, s jakým klidem a úplně prakticky pomalu nebyla nervózní. To se mě strašně jako zaskočilo, říká, to je jako opravdu famózní a ona hrála od začátku do konce, jak kdyby hrála na normální malým kurtu a nebylo tam tolik, nebylo tam 15 000 lidí. To bylo neskutečný.
3: To říká Lucie Hradecká ve speciálu Radiožurnálu Sport před finále tenisového Wimbledonu.
2: Repríza speciálu Radiožurnálu Sport.
6: A můžeme pokračovat v rozhovoru právě s Lucí Hradeckou. Navážu na to, co říkal Tomáš Berdych. Ve finále na sebe narazí vlastně rozdílné styly, ať už jde o variabilní celodvorcovou hru Karolíny Muchové, která se i často žene na síť. Proti ní bude stát Linda Nosková, která zase se může pyšnit obrovským servisem, skvělou razancí. V momentě, kdy obě hráčky budou, řekněme, 100%, tak který styl si myslíte, že bude efektivnější proti tomu druhému?
12: Tak myslím, že je dost těžko říct, který styl bude ten vítěznej. Zase musíme brát úvahu, že opravdu je to finále, není to první kolo, takže tam bude strašně záležet na tom, jak holky se s tím vypořádají. Jestli přece jenom nějaká ta nervozita nepadne na Lindu nebo na Káju. Obě dvě si vlastně během toho turnaje prošly hodně těžkýma chvílema. Vyhráli vlastně z matchballu, nebo když hra proti hráčky proti ním měli matchball, takže to bude, myslím, že do zápasu tyhle ty těžké chvíle si prošly, ale jaký styl na koho platí, vlastně se podíváme na zájemný zápasy, tak v nich vede mužka, ale bylo to loni na betonu ve 3 setech, takže znova těžký zápas, takže myslím, že strašně těžký říct, který herní styl, který by byl působnější, ale bude strašně záležet, jak Linda bude servírovat a budou si držet servisy, samozřejmě Kája, výborný ten backendovej chop a pohyb na síť, takže jako myslím, že se mají diváci na co těšit a myslím, že finále to bude excelentní.
3: To říká grandslamová šampionka v řeblu Lucie Hradecká ve speciálu Radiožurnálu Sport před finále Wimbledonu. Hodně jsme mluvili o Lindě Noskové, ale zeptám se na její soupeřku ve finále, Karolínu Muchovou. Ta v posledních 4 letech právě na travnatém Grand Slamu nepřešla přes první kolo a najednou ano a až do finále. Máte na to nějaké vysvětlení?
12: Tak Kaja hlavně byla v teď poslední době dost zraněná. Většinou vždycky půl sezóny, čtvrt sezóny nehrála, vždycky začínala. Teď konečně drží zdraví a vlastně, jak už jsme říkali, ten styl, čopy, chození na síť, dobrý pohyb, tak by vám řekli, že na tu trávu je to úplně jako ideální. Ale dám příklad. Loni Linda v Německu tak říkala, že taky moc nemá ráda trávu a prakticky vyhrála turnaj, takže ono se to prostě jeden rok vždycky sejde.
6: S Lucí Hradeckou máme tu čest si povídat ve speciálu radiožurnálu Sport, který děláme, protože v sobotu Karolína Muchová nastoupí proti Lindě Noskové ve finále wimbledonské dámské dvouhry. O hře Karolíny Muchové se, řekněme, mezi experty nebo v tom tenisovém prostředí mluví už řadu let. Karolína Muchová baví diváky často ekvilibristickými údery za zády nebo mezi nohama a tak dále a tak dále. A můžeme si teď možná v našem speciálu pustit i jednu ukázku, protože nejenom, řekněme, novináři mluví o Karolíně Muchové, ale často i velké tenisové osobnosti. Jednou z nich je třeba také Švéd Mats Wilander, někdejší světová jednička, mnohonásobný Grand Slamový šampion.
13: The ceiling is a Grand Slam champion. Yeah, I think.
14: Strop je Grand Slamový titul, ať už získá jeden, dva, potenciál má obrovský. Na Muchové je taky zajímavé, že může uspět na jakémkoliv povrchu. Antuka, tráva, beton, jí je to vlastně jedno. Proto si vážně myslím, že na Grand Slamu uspěje. Minimálně jednou, možná víckrát, ale musí být zdravá, to je naprosto klíčové.
6: Prorocká slova Matse Wilandera z letošního Roland Garros v roce 2026, zdůraznění toho, že Karolína Muchová musí být zdravá. Otázka na Luci Hradeckou. Jak to může být příjemné? Předpokládám, že tohle třeba Karolína Muchová o sobě neslyšela, ale jak byste to třeba vnímala vy, kdybyste slyšela tahle slova od takové osobnosti, jako je Mats Wilander?
12: Já si myslím, že tohle se určitě ke Káje doneslo, protože myslím si, že na sociálních sítích je a funguje, ale samozřejmě myslím, že Kája to ví. Kája dobře ví, že je strašně šikovná v uvozovkách, hraje takový ten klučičí tenis a jak říkal Max, je potřeba, aby Kája byla zdravá a jestli je zdravá, tak můžeme vidět, že vlastně ten tenis umí, byla ve finále French Open. Taky, takže ta už jakoby ty náznaky těch Grand Slamových finálí má, ale říkám, hlavně musí být zdravá, což zatím vypadá, že je.
3: Na radiožurnálu Sport posloucháte speciál před finále tenisového Wimbledonu mezi dvěma Češkami, protože se radiožurnál Sport dívá na sport z mnoha úhlů, tak to teď zkusím. Hraje se totiž o prestiž, o zápis o historie, ale také o slušné prize money. 100 milionů korun v přepočtu pro vítězku a polovičku pro poraženou. Lucie Hradecká bude vědět, jak je to zásadní pro hráčku na téhle úrovni. Takováhle suma je tady samozřejmě zdanění. Z takové sumy se zafinancuje nejspíš fungování celého trenérského týmu na třeba několik let?
12: Určitě samozřejmě je to příjemný, když vám to v vozovkách cinkne na účtě, že nemusíte mít pak starosti, jestli zaplatíte tamtoho trenéra, jestli si dáte lepší hotel a tak podobně. Takže určitě tohle to je moc je příjemný a nějaká ta starost určitě s tím odpadne. Ale nemyslím si, že teda ty holky si to uvědomují, že hrajou o tyhle peníze, protože člověk, kdyby tohle měl na paměti, tak se nedostane do finále z těch turnajů.
6: S Lucí Hradeckou si povídáme dál ve speciálu na radiožurnálu Sport a musíme vás taky poprosit o nějaký tip nebo odhad, jak by se ten zápas mohl vyvíjet. Vy jste nastínila to vzájemné utkání z US Open minulý rok. Já jsem měl možnost z něj vstupovat do vysílání radiožurnálu Sport a jestli něco bylo takovým společným jmenovatelem toho utkání, tak určitě nervozita na straně vlastně obou hráček a nakonec asi trochu větší grandslamová zkušenost Karolíny Muchové. Může se to opakovat znovu, nebo to vidíte úplně jinak?
12: Tak samozřejmě může se opakovat historie, to je jasný, ale je tohle je to finále Grand Slam, myslím, že to může dopadnout i klidně na Káju, tak to může dopadnout i na Lindu. Linda vypadala teď poslední zápasy opravdu strašně koncentrovaná, takovým zledovým klidem, nebrala nějaký úplně velký na sebe v vozovkách nároky a takový velký vítězný výjevy, je strašně těžký těžký tohle z toho říct, kdo vyhraje nebo nevyhraje. Na jednu stranu ten tenis je fozorá tak nefér, já bych to strašně přála obou dvou, aby tam stáli s tím vítězným, protože se složí si to obě dvě. Ale bude strašně záležet, jak jedna nebo druhá se popere s tím, že je to opravdu finále a bude víc klidnější.
3: To je tedy predikce Lucie Hradecké, trojnásobné grandslamové šampionky ve čtyřhře před finále tenisového Wimbledonu mezi Karolínou Muchovou a Lindou Noskovou. V našem speciálu jste byla hostkou a my si toho moc vážíme. Díky moc, naslyšenou.
12: Díky za pozvání, mějte se.
2: Repríza speciálu Radiožurnálu Sport.
3: Jak bylo řečeno, tenisový Wimbledon bude mít českou vítězku. Diváci v Londýně totiž budou na centrálním dvorci sledovat boj o titul mezi Karolínou Muchovou a Lindou Noskovou. Bude to první české grandslamové finále v samostatné historii.
4: Nosková jenom vyblokovala balonek zpátky, útočí Kostěková do autu, bude to české finále, bude.
15: A bude to po 9 letech, co se dvě tenistky z jedné země postaví proti sobě ve finále Grand Slamu. Nejenom pro český tenis je to velká událost.
16: Historická, legendární, neskutečná, já ani nevím, jak to popsat, neuvěřitelný unikát.
15: Hledala slova ve vysílání Radiožurnálu Sport bývalá tenistka a naše expertka Andrea Sestiny Hlaváčková. To, že z českých tenistek září právě Muchová a Nosková, Hlaváčkovou nepřekvapilo.
16: Jsou to přesně ty, o kterých se poslední roky mluví, že by měly být následovnice všech těch grandslamových vítězek.
15: A konkrétně ve Wimbledonu bude mít Česko po Markétě Vondroušové a Barboře Krejčíkové třetí šampionku za poslední 4 roky. A tak se svět opět zajímá o český tenis. Nad úspěchy českého tenisu si lámal hlavu třeba i bývalý slavný americký tenista John McEnroe ve vysílání rádia BBC. Navíc se nepotkají jenom dvě Češky, ale taky dvě kamarádky, jak vysvětlila kapitánka českého týmu v poháru Billie Jean Kingové, Barbora Strýcová.
17: Obě dvě holky se na to těší, prostě se hrozně respektujou i spolu trénovali na centráku před svýma semifinálema. Takže jo, je to pohádka taková.
15: A finále české wimbledonské pohádky začne v sobotu po 17. hodině, a to v přímém přenosu na této stanici. Dvojnásobná grandslamová vítězka v deblu Sestiny Hlaváčková jasnou favoritku nevidí.
16: Obě se tam dostaly jako totálně jako kvalitním tenisem. Je to neskutečné, že tam máme za poslední roky prostě Kvitová, Vondroušová, Krejčíková a teď tam bude prostě další česká ova.
15: A my si jen musíme počkat na to, jestli to bude Muchová nebo Nosková. Adam Procházka, Radiožurnál.
3: Bude to česká ova, po třetí za poslední 4 sezóny vítězkou Wimbledonu se zkrátka stane znovu Češka, což samo o sobě je neuvěřitelné. Muchová i Nosková dostávají od novinářů poslední hodiny prakticky neustále stejné otázky a je to pochopitelné, ale já se teď zeptám tebe, tím myslím komentátora finále Jaroslava Plašila, protože ty už takové otázky také dostáváš, jak pro tebe to bude velký zápas. Nejenom to, že je to grandslamové finále a že je s českou účastí, ale že je s účastí dvojnásobnou.
8: No, složité. Bude to samozřejmě historický zápas, takže ojedinělý okamžik, byť samozřejmě možná tady je nějaký příslib do budoucna, protože Česko má řadu dalších nadějných tenistek, takže je možné, že se třeba něco takového stane, ale teď si užívejme toho vzácného momentu, takže to je jedna taková ta historická rovina, ale ta druhá fanouškovská, tak já to možná řeknu hloupě, ale až doteď jsem byl vlastně zvyklejší v takových zápasech jednomu přát a teď to mít nebudu. Teď bych si opravdu přál, aby to byla remíza, aby to třeba byly dva sety 7-6, 6-7 a pak si obě hráčky vzali obě dvě ty trofeje a střídali si je vždycky po roce. Těžké, no, těžké. Tohle bude hodně nezvyklé, ale tak samozřejmě sportovně to může být velmi hodnotné utkání a věřím, že to bude zábava, že se bude na co koukat, že bude o čem vyprávět, protože když se teď podívám zpátky na některé ty české zápasy, jenom tady ve Wimbledonu třeba, a bylo jich taky dost, tím, jak jsou Češky dobré a narážejí na sebe, tak třeba duel Barbory Krejčíkové s Karolínou Muchovou byl nádherný, ty první dva sety, to byl fantastický zápas, pak samozřejmě ten třetí už byl ovlivněný nějakými potížemi Barbory Krejčíkové, ale dva sety, to byla vynikající zábava, tak já jenom doufám, že to bude něco podobného i v tom finálovém zápase, byť tam půjde samozřejmě o mnohem víc už.
6: Říká ve speciálu Radiožurnálu Sport Jaroslav Plašil, komentátor sobotního a nejenom toho sobotního finále, ale samozřejmě i všech dalších zápasů, ať už těch budoucích či minulých na Wimbledonu. Ty už to naznačil, těch českých derby bylo několik, vlastně to říkal i Tomáš Berdych v našem rozhovoru. To je další věc, co mi lidově řečeno hlava nebere, protože možná už jich bylo 5 českých zápasů v singlu na jednom Grand Slamu. Ty už také si objezdil těch turnajů velké čtyřky opravdu hodně, ale tohle přece není úplně normální.
8: No, to nikdo krom Američanek, dříve měli Rusky takovou nějakou podobnou éru, ale teď v dnešní době to zažívají prakticky jenom Češky a Američanky. Nikomu jinému se to asi tolik stát nemůže, protože nemají ostatní země, byť jsou to mnohem bohatší federace, tak nemají zdaleka takové zastoupení. A kdyby se to měřilo na počet obyvatel, no tak to se ani nedá porovnávat. Takže to je, bohužel to je tak, teď jak jsou Češky dobré, jakých je hodně ve stovce a jakých je hodně ve špičce, tak zkrátka na sebe musí občas narazit. A je to škoda, protože teď jsem měl třeba ten pocit, že i Barbora Krejčíková by mohla jít na turnaji hodně daleko, kdyby na sebe nenarazili s Karolínou Muchovou. Ale tak to zkrátka je, když se podíváme na rok 2014 a vyhrála tady Petra Kvitová, tak tam to byla samá česká utkání pro Petru Kvitovou. Andrea Sestiny Hlaváčková hned v úvodní fázi turnaje, pak to bylo velmi těžké čtvrtfinále s Barborou Strýcovou, semifinále s Lucí Šafářovou a pak už tedy ve finále zahraniční hráčka tehdy je ženy Bušárdová, ale jinak to bylo taky. Ladies and gentlemen, please take your seats. The players are on their way.

Jasně, právě. Aby nás zase Ondra váchal, chudák, pak mu píšou a... přesně tak. No. Jo. Holky už jdou na kurt.

0: Ano. Ano, slyšel, ale teď nemohu mluvit tolik, protože už to vyleze ven na stream, tak abychom nerušili případně posluchače.
1: It's about 15 seconds.

Ano, obě tenistky už právě teď vstoupily na centrální dvorec k zápasu, k historickému zápasu pro český tenis, k ohromně sledovanému duelu v Královské loži. Hned za sebou Petra Kvitová a také Martina Navrátilová, samozřejmě řada dalších hostů, Jan Kodeš, vítěz

0: just keep playing till you hear a call from the system. We have the video review. If you want to use it, just stop the point or wait to the end of the point and ask me then. Just remember, we can't check the service let, the foot faults, time and code, or correctly made line calls. We can check everything else. Towels at the back. Carolina, the green one is yours, please. Purple one for you, please, Linda.
1: Tak tady ještě jednou krásný český historický den z Wimbledonského centrálního dvorce. Obě tenisky teď už u sítě a budou losovat o to, kdo zahájí tento zápas na podání či případně napřímo. To, co si jednotlivá hráčka, která vyhraje los, vybere, to za chviličku poznáme. Linda Nosková se teď dívá na minci, jak dopadla, a bude vybírat servis, takže rozlosováno, slyšeli jste rozhodčího tohoto zápasu, kterým je Brit, je to Robert Bamford z Halifaxu, což je tedy britský rozhodčí, který je tady ve Wimbledonu po 20., takže pro něj taky velmi svátečná chvíle, sváteční okamžik, stejně tak jako pro české hráčky Karolínu Muchovou a Lindu Noskovou, které se teď ještě i s mincí, se kterou se losovalo, fotí u sítě, a za chviličku už začnou zkušební rány a pak tedy zápas, finálový duel s ryze českou účastí, který si samozřejmě nenechala ujít řada hvězdných osobností v královském boxu. Jich je plno, hned nad sebou sedí Petra Kvitová, vítězka z let 2011-2014. Měla by tam být také Mária Šarapovová, kterou jsem tam ještě nezahlédl, ale samozřejmě to neznamená, že tam někde nesedí. Nad Petrou Kvitovou Martina Navrátilová, dvě velké hráčky. Martina Navrátilová, ohromná legenda, která ovlivňovala možná velmi kariéru Petry Kvitové. No a zase Petra Kvitová pro změnu třeba kariéru Lindy Noskové, která to tady přiznávala, že tenis se začala poprvé tak nějak výrazněji, vážněji vnímat až právě z tituly Petry Kvitové. Tady v roce 2011 Petra Kvitová tak nějak všechno zase začala, pokud jde o nějakou novější éru, samozřejmě už měla na co navazovat, o Martině Navrátilové už byla řeč. Petra Kvitová říkala, že ji stále samozřejmě považuje za Češku, byť už pak nereprezentovala Československo, ze kterého emigrovala, ale Spojené státy, tak pořád je to česká rodačka, která se stále hlásí k Česku, a jak jste slyšeli i ve vysílání Radiožurnálu Sport, je ohromně pyšná na to, že teď jsou dvě české hráčky ve finále. Na Petru Kvitovou, která navazovala na Martinu Navrátilovou, a pak samozřejmě na Janu Novotnou, na tu nesmíme zapomínat, protože tam měla, bohužel už se toho nedočkala, ale zase ohromný vliv na Barboru Krejčíkovou a na tedy hráčku, která tady triumfovala v roce 2024, předtím 2023, Markéta Vondroušová. To byla možná jedna z nejsenzačnějších šampionek tady, i vzhledem k té travnaté historii, která tehdy nebyla úplně příznivá pro Markétu Vondroušovou, ale i to se dá zlomit, i to jednou může přijít, a teď to třeba i přichází pro Lindu Noskovou, která nehrála úplně ideálně na travnatém povrchu až do letoška. Ale přišel turnaj v Berlíně, vítězný turnaj v Berlíně, no a teď je ve finále Wimbledonu. To samé se dá říct pro Karolínu Muchovou, protože ona, ne že by se na trávě hledala, to rozhodně ne, její hra pasuje k travnatému povrchu náramně, ale dost dlouho jí překážela zranění, různé nemoci, a tak tady ve Wimbledonu musela lámat velmi nepříznivou sérii, kdy tady vypadávala v prvních kolech. Připomenu, že tady byla ve čtvrtfinále v letech 2019 po úžasném osmifinálovém boji s Karolínou Plíškovou, bohužel pak nebyla úplně zdravá, takže se to projevilo, ještě dvě minuty na rozehrávku zahlásil rozhodčí, kterého jsme si představili před chviličkou, ale vrátím se tedy ke Karolíně Muchové, která pak dokázala ještě po přestávce covidové, protože tady se v roce 2020 nehrálo, tak v roce 2021 také byla ve čtvrtfinále, ale pak právě přišly zmíněné ročníky, kdy se jí nedařilo a kdy tady končila v prvních kolech, takže teď je zase nová vlna, nová éra, a také tomu předcházel vítězný turnaj v Bad Homburgu. Tak tedy ohromně úspěšné letos na trávě, dvě české tenistky se za chviličku utkají. Už to jsou opravdu jenom desítky vteřin, které nás dělí od začátku tohoto zápasu, ve kterém těžko hledat nějakou favoritku. Co můžeme říct určitě, tak to, že se utkají dva různé styly. Jeden velmi hravý, pestrý, ale tím nechci

0: nechci říkat, že by ten druhý byl nudný, to ani náhodou, ale zkrátka každá z tenistek se opírá o něco jiného a my budeme zvědaví na to, co v tomto duelu bude lépe fungovat. Teď tedy ještě jednou Robert Bamford, empire dnešního zápasu, rozhodčí, který je mezinárodně zkušený, řídil řadu mezinárodních akcí, olympijské hry už 4 má za sebou, takže velmi zkušený rozhodčí, který bude řídit tento historicky český duel. Už jenom sekundy opravdu a tento zápas začne. Můžete jej sledovat na Radiožurnálu Sport i Radiožurnálu. Ať už nás posloucháte kdekoliv, tak příjemnou zábavu. To je to, co si snad můžeme přát všichni. A Linda Nosková, připomínám to ještě jednou, protože vyhrála los, tak zahájí tento duel svým servisem. Linda Nosková si vybrala tu stranu mince s šampionátem, padla, takže za chviličku bude servírovat, byť si ještě teď došla na lavičku pro rychlé občerstvení, stejně tak jako Karolína Muchová, obě hráčky teď mají ještě v hlavách poslední myšlenky před tímto finálovým zápasem. Těžko odhadovat, jaké teď jsou. Linda Nosková teď ještě na lavičce odpočívá a naposledy se napila ze své lahve před finálovým zápasem. Už si také odkládá červený ručník a bere raketu. To samé dělá Karolína Muchová. Fanoušci a jejich tu samozřejmě plno, ale jsou tady, dá se říct, už všichni. Když se dívám na sedačky, tak tady nevidím žádnou volnou zelenou. Těžko říct, kdo si řekne o větší přízeň v tomto zápase. V každém případě to poznáme. Ještě jednou přeji krásnou zábavu, finálový duel, ryze český finálový duel na Grand Slamu začíná historický okamžik a první servis Lindy Noskové v tomto finálovém utkání. Linda Nosková teď není spokojená s tím, jak si nadhodila balonek. Sluníčko to může teď ovlivňovat nadhozy hráček, to už jsme zažili i v semifinálových zápasech. Těsně do autu teď zaservírovala Linda Nosková, takže hned na úvod druhé podání pro Lindu Noskovou, která si věří, začala servisem a protože jí servis fungoval celý turnaj, tak ale teď zahrála do autu po returnu Karolíny Muchové, které teď stačilo vrátit v uvozovkách podání Lindy Noskové, to druhé a taky je to teď 15-0 pro přijímající hráčku. Karolína Muchová teď připravena opět na returnu, 3 metry za základní čarou. Na podání teď Linda Nosková, která opět trefuje za čáru podání, takže bude muset opravovat druhý servis teď Lindy Noskové na úvod zápasu. Linda Nosková teď podává opatrně, Karolína Muchová backendem hezky k čáře, teď forehand Muchové do sítě, takže trošku nervóznější začátek, ale to není nic překvapivého. V tomto zápase teď jde o to, která z tenistek lépe, rychleji chytí rytmus utkání. Teď právě o to se snaží jak Linda Nosková, tak napřímo hrající Karolína Muchová. 15 obě teď při prvním servisovém gemu Lindy Noskové. Tentokrát už je to krásný servis na vzdálenější růžek a nádherné, krátké zakončení od Lindy Noskové, která viděla, že soupeřku má vzadu hodně za základní čarou a tak podsekla balonek forehand se spodní rotací. Míček končí hned za sítí a Karolína Muchová šetří síly, věděla, že na toto neměla šanci. Teď tedy 30-15 ve vedení Linda Nosková. Servis Lindy Noskové opět dlouhý a těžký a přímý bod z podání. Teď Linda Nosková se rozservírovala po těch potížích a po prvních nevydařených ranách se teď hodně chytla na servisu při svém prvním servisovém gemu a pomáhá si teď krásnými ranami 40-15 pro Noskovou teď, která opět tahá krásný servis a teď forehandem tlačí na Muchovou, ta se snaží prohodit Lindu Noskovou, ale ta už může mířit k lavičce, když už běžela k síti, nemusela zasahovat. První gem je za námi, Linda Nosková si uhrála servis a tak se ujímá v tomto finálovém zápase vedení 1-0, využijte podání teď tedy Lindě Noskové posloužilo k tomu, aby si vytvořila těsný náskok ve finálovém duelu Wimbledonu. Hraje proti své krajance Karolíně Muchové, která už jde na svou stranu. Hráčky si vyměnili strany a teď Karolína Muchová bude podávat tedy za stavu 0-1 z pohledu Karolíny Muchové, z pohledu Lindy Noskové. Je to 1-0, teď jste slyšeli, servírovat bude Karolína Muchová. 29-letá česká tenistka, na druhé straně 21-letá hráčka ze stejné země. Linda Nosková na pravé straně asi metr za základní čarou. Chodí blíž na returnu než její soupeřka, ale teď přestože vyblokovala teď Muchové servis Nosková, tak ten končí v autu a je tady přímý bod také pro Karolínu Muchovou, která vede 15-0 při svém servisovém gemu. Karolína Muchová teď ještě lehce zadriblovala raketou s balonkem o zem a už bude připravena opět servírovat. Má ještě dost času, takže teď se jí nemůže stát něco podobného jako v rozhodujícím tiebreaku semifinále. To bylo velmi obtížné s Koriko Kogofovou. Teď ale pozor, protože výměna od základní čáry, kterou vyhrává Linda Nosková, která teď přetlačila Karolínu Muchovou. Silnější forehand Lindy Noskové teď, co se týče rychlosti, a už chyběla přesnost pak Karolíně Muchové, která si teď poskočila na místě. Zkouší se jistě co nejlépe uvolnit teď před dalším servisem z pravé strany dvorce. Karolína Muchová teď z pravé strany dvorce bude podávat na Lindu Noskovou. Těžký servis Nosková vrací krásně k čáře, Muchová ale také hraje. Teď forehand Muchové pěkně k čáře poslaný, parádní úder Karolíny Muchové. Pod dostatečnou kontrolou teď zaútočila Karolína Muchová, zakulatila hezky dráhu balonku. Nádherný forehand z horní rotací končí přesně v růžku. Linda Nosková teď nemohla dosáhnout na krásnou ránu Karolíny Muchové. Muchová teď podává za stavu 0-1, 30-15 a teď je to zase podání z levé polovičky, z levé strany od Karolíny Muchové. Teď letí servis na Lindu Noskovou, který se dotýká pásky, takže to bude nové podání pro Karolínu Muchovou. Mělo by to být první podání stále, protože míček neskončil v autu. Takže hlavní rozhodčí Robert Bamford se zahlásil první servis pro Karolínu Muchovou. To podání je teď dlouhé, takže druhý servis teď už jenom pro Karolínu Muchovou. Chyběl kousíček. Teď Karolína Muchová cílila na vzdálenější růžek, na podélnou čáru, ohraničující kurt. Teď Linda Nosková s pomocí pásky dostává balonek na druhou stranu a snaží se prohodit Karolínu Muchovou, ale sítí teď překáží už až příliš. Na rozdíl od předchozího případu, kdy to ještě prošlo balonku, tak teď už ne, teď už mířila Linda Nosková na podélnou čáru, tam, kde je samozřejmě také síť vyšší než uprostřed, a tak skončil míček v síti. A je to zase 40-15 pro podávající hráčku, takže podobný servisový gem, jako zažívala před chviličkou Linda Nosková, taky teď je to u Karolíny Muchové hodně podobné. Muchová teď podává z pravé strany dvorce parádní servis, ale Nosková krásně vrací backendem k čáře, takže se hraje další backend Muchové, velmi ostrý, krásně k čáře poslaný, a Linda Nosková dělá chybu. Nedostala se už nízkému míči tak dobře a tak balonek končí v síti. I před rodiči Karolíny Muchové se hraje tento zápas, jak nám tady režie nabízí na obrazovce v komentátorském prostředí na místě, kde je kabinka Radiožurnálu Sport. Můžeme i detaily z hlediště vidět, takže je vám také samozřejmě prozradíme ve vysílání Radiožurnálu i Radiožurnálu Sport. Jsme teď na začátku třetí hry, zatím 1-1 na gemy podává Linda Nosková do autu, takže svůj druhý servisový gem Linda Nosková zahajuje chybou, tak jako v tom předchozím servisovém gemu také musela hrát přes druhé podání Linda Nosková. Druhé podání, eso, no tak tedy něco neskutečného teď předvádí Linda Nosková za stavu 1-1, druhé podání, a tak ostré a tak přísné, klajně letící, no tak tedy všechny slaměné klobouky dolů, protože to opravdu byla velká známka sebevědomí, které ukázala hned takto v úvodu Linda Nosková. Ten hlas, který slyšíte pod mým hlasem, tak to je jenom organizační hlášení, nenechte se zmást, to je jenom pro zástupce médií, protože takto jsou ohlašovány různé rozhovory a různé jiné akce, takže to jenom tak na vysvětlení. Mezitím Linda Nosková skvěle odservírovala a je to 30-0 pro Noskovou ve třetím gemu tohoto zápasu. Další výtečný servis a další přímý bod z podání, 40-0 pro Noskovou, která zatím servíruje vynikajícím způsobem v tomto utkání, ale zase nemají toho hráčky teď ještě tolik za sebou, a to samé se dá říct i o předchozím servisovém gemu Karolíny Muchové. Teď je to Nosková, která bude podávat z levé strany dvorce, a další přímý bod z podání, tak tedy zatím parádní servisové představení, kterému tleská v ledišti i Martina Navrátilová. 2-1 pro Lindu Noskovou, Karolína Muchová půjde za nějakou minutku servírovat a bude se pokoušet srovnat stav, zatím prohrává Muchová 1-2.
1: Time

Ano, už je čas, zavelel hlavní rozhodčí Robert Bamford z Halifaxu a tak už hráčky jsou zase na svých místech po výměně stran. Na podání teď Karolína Muchová, finalistka Roland Garros 2023, tehdy podlehla ve finále v Paříži na Antuce i ze Švjontekové, ohromné favoritce. Tak i tato zkušenost jí teď může pomáhat, protože finálovou zkušenost ještě její soupeřka nemá. ESO Karolíny Muchové. Na tomto turnaji jich nasázela na druhou stranu obrovskou spoustu. Už se to pohybuje u 50 S. To číslo je neskutečné pro Karolínu Muchovou. Ta teď bude servírovat na Lindu Noskovou, která ovšem taky výtečně podává. Teď je ovšem napřímo Linda Nosková a zavedení 2-1 pro Noskovou, teď podává Muchová, která vede 15-0 pro změnu při svém servisovém gemu. Forehandový tvrdý útok Muchové, který teď končí, ale v autu. Další balonek od Karolíny Muchové už nemohl být tak tvrdý a rychlý, protože i Linda Nosková výtečně zapracovala s rychlým forehandem Muchové, takže na druhou stranu přilétl těžký úder pro Karolínu Muchovou. Ta se to snažila skorigovat úderem z horní rotací hodně. Teď dala liftu Karolína Muchová forehandovému úderu, ale přesto to nestačilo a míček skončil kousíček za čarou. Rychlost, to je určitě věc, která může dělat Karolíně Muchové velké starosti a nebyla by jedinou hráčkou, protože Linda Nosková dokázala rychlostně obstát i v souboji s Madison Keysovou, což je ohromná střelkyně. Teď ale zápas český, ryze české finále, které posloucháte na Radii Žurnálu i Radii Žurnálu Sport. Nosková jenom vyblokovala těžké podání, ale hraje se dál a Muchová teď útočí forehandem. Teď na čáru, ne, kousek za ní od Karolíny Muchové. Pokud se hraje takhle ostrá výměna, tak to má zatím Karolína Muchová složitější. To zatím ukazují první gemy a první výměny tohoto zápasu. Ale samozřejmě s tím se tak nějak počítalo, že Linda Nosková hraje velmi razantně a už bychom se v našem vysílání opakovali. Teď Karolína Muchová poprvé nepříznivý, významněji nepříznivý stav 1-2, 15-30. V neprospěch servírující Muchové, ale krásný servis, ale Nosková dokázala vyblokovat a Muchová útočí do autu, tak ani tentokrát se Karolíně Muchové nepovedlo zakulatit balonek z forehandové strany tak, aby ještě skočil do pole, protože zase byla to ohromná rána a Karolína Muchová byla na cestě dopředu a to se velmi těžko koriguje. Síla úderu Lindy Noskové je neskutečná. 2-1, 40-15. Jsou tady dva breakboly. Hodně významný okamžik hned na začátku tohoto duelu. 2-1 pro Noskovou, která teď vede 40-15. Podává Muchová ESO, takže 30-40 z pohledu Karolíny Muchové. Linda Nosková se jenom tak pousmála. Podívala se na místo, možná, že fanoušci teď viděli i na velké obrazovce stopu po balonku elektronickou, tak i proto ten úžas. Byla to opravdu velmi těsná záležitost. 1-2, 30-40, ale stále ještě jedna breaková šance pro Lindu Noskovou. Tady je za stavu 1-2, 30-40. Teď totiž podává Karolína Muchová. Muchová z levé strany dvorce, krásný servis, ale Noskové se povedlo trefit lineu a tak to teď má na forehand dobře připravené. Teď Linda Nosková útočí z backhandu a je úspěšná, takže první důležitý moment tohoto zápasu. Linda Nosková uklízí backhand Pučáře přesně a ujímá se vedení 3-1 v tomto zápase. Linda Nosková teď bude podávat, hraje se zatím velmi rychle, 12 minut mají hráčky za sebou. Linda Nosková vede 3-1 a teď si pečlivě vybírá z balonku. Poprvé bude některá z hráček podávat s náskokem jednoho breaku. Teď je to tedy Linda Nosková, která se bude snažit před chviličkou získaný break potvrdit při svém podání. Servis Lindy Noskové do autu poslaný na středovou čáru teď mířila Linda Nosková, ale kousíček scházel teď Lindě Noskové k tomu, aby se mohla radovat sesa, tak to musí podávat znovu a ještě chviličku počkat, protože některá reakce publika byla hodně rušivá. Teď Linda Nosková už je připravena servírovat backendový return Muchové kratší a Nosková okamžitě atakuje základní čáru Karolíny Muchové a ta už nevybírá. Takže Linda Nosková se svou razancí má zatím navrch v tomto wimbledonském finále. 3-1 pro Noskovou, 15-0 k tomu. Linda Nosková teď bude servírovat znovu a tentokrát jde na levou stranu své polovičky kurtu. Linda Nosková už má balonek nad hlavou a rána teď poletí na Karolínu Muchovou opravdu neskutečná a navíc přesná až na čáru pro podání. Ideální délka servisu Karolína Muchová nedokázala vrátit přímý bod z podání.
Linda Nosková. Nakonec se dívám tady na ty statistiky, neuvěřitelná zatím, co uhraje z prvního podání, vlastně všechno 100%, takže pokud se trefí, tak má vyhráno a to je zatím velmi uklidňující určitě zpráva pro hráčku, která nebyla úplně papírovou favoritkou v tomto duelu, ale teď Linda Nosková backendem vyhazuje míček mimo dvorec, trefuje teď deblovou uličku při pokusu zahrát křížný ostřejší backend k čáře a tak je to 3-1, 30-15 pro Noskovou, která teď opět podává z levé strany své polovičky dvorce. Naopak samozřejmě Karolína Muchová teď přijímá podání za nepříznivého stavu. Karolína Muchová teď nevzala těžký servis a tak je to další přímý bod z podání bombasticky. Zatím Nosková servíruje 3-1, 40-15. Karolína Muchová zatím nedostává šance na returnu a zatím je to pro ní složité chytit rytmus zápasu. Karolína Muchová teď se bude bránit dalšímu podání 1-3, 15-40 z pohledu Muchové. Servíruje Nosková, servíruje do autu teď, vybírá si středovou čáru, když servíruje zprava opakovaně na poprvé. Tentokrát kousíček zase scházel Lindě Noskové, která teď podává tedy na podruhé na Karolínu Muchovou. A do autu, takže dvojchyba, první dvojchyba, některé z hráček. Karolína Muchová teď bude přijímat za o něco výhodnějšího stavu, ale stále ještě ve vedení Linda Nosková a samozřejmě má také stále náskok breaku. 3-1, 40-15 pro Noskovou, která si zase teď hodně dává záležet na tom, aby vybrala správný míček, který pošle na druhou stranu. Ještě má 9 vteřin, takže ještě dost času na přípravu. Nosková teď bude servírovat na Muchovou stále za příznivého stavu. Těžký, ale nepřesný servis. Ozvalo se elektronické hlášení, které nepotěšilo fanoušky Lindy Noskové. A tak teď Nosková bude muset vytáhnout druhý servis, který je opatrnější. Muchová trefuje lineu a je to schoda. Krásný return Karolíny Muchové z backendové strany. Takže schoda. Linda Nosková teď zažívá nejvyrovnanější a nejtěžší servisový gem zatím v dosavadním průběhu zápasu. Vede sice 3-1, ale teď musí hájit svoje podání a už tedy na tom byla mnohem lépe. Už měla dva gemboly, teď už je to schoda a je to teď všechno otevřené, ale samozřejmě Linda Nosková je na servisu a zase ona to může hodně ovlivnit, co se bude dít v následujících vteřinách. Linda Nosková a její podání z pravé strany své polovičky dvorce. Noskové servis přesně na téčko letící a to bude dlouhé. Return Karolíny Muchové už je příliš dlouhý, ale není se čemu divit. Byla to zase rána. Karolína Muchová dokázala ještě tak nějak odhadnout směr, nastavit raketu, ale od ní se balonek odrazil až za základní čáru, tam, kde stojí teď Linda Nosková a tam, odkud bude zase podávat tato hráčka. Linda Nosková tentokrát zase si vybírá středovou čáru, tentokrát z levé strany při servisu. Chtěla teď změnit svůj plán Linda Nosková, svůj obvyklý směr z levé strany. Linda Nosková teď bude servírovat po druhé na Muchovou, vede 3-1 a má výhodu. Servis přesně na čáru, ale krásný return Muchové, teď backhand se spodní rotací od Muchové, ostrý forehand Noskové, teď další ostrý forehand křížem Noskové, Muchová se brání údery se spodní rotací, musí teď běžet hodně doleva a Nosková zkracuje hru, Karolína Muchová běží k síti a už nedokázala balonek dostat do kurtu. Linda Nosková opět si vynutila tlak svými ostrými údery a tak se ujímá vedení v prvním setu. Odskakuje své soupeřce 4-1 teď pro Lindu Noskovou, která přeci jen potvrzuje break, který získala a tak je to 4-1 pro Lindu Noskovou. Za chvíli zase půjde podávat Karolína Muchová v duelu s Lindou Noskovou, prohrává 1-4.

Karolína Muchová bude teď podávat za nepříznivého stavu pro ní, protože je to 1-4 z pohledu Muchové, která teď bude servírovat na Noskovou, ta je naopak ve vedení 4-1 v prvním setu. Zatím má navrch díky své velmi rychlé hře, teď ale musí přijímat těžké podání Muchové, kterou se teď Nosková snažila prohodit, ale fantasticky na síti zahrála Muchová. Ještě jeden nádherný úder od Karolíny Muchové. Z forehandové strany z velké výšky z voleje, ale velmi přesně provedeno. Tohle Karolína Muchová umí náramně a když se k tomu dostane, když jí dá soupeřka čas, tak samozřejmě pak fanoušci mohou takovéto kousky vídat velmi často. Ale Linda Nosková ta samozřejmě bude proti. Zatím vede 4-1, teď při podání Karolíny Muchové prohrává 0-15. Karolína Muchová servíruje za stavu 1-4 a 15-0. Tvrdý servis Nosková vrací krátký míč a tak může tvořit Karolína Muchová, která teď hraje forehandem až za čáru. Takže teď Karolína Muchová přehnala délku svého úderu z forehandové strany a tak je to 15 obě. Nosková se teď zase stěhuje na pravou polovičku a to samé dělá Karolína Muchová. Bude podávat teď za stavu 1-4, 15 obě svěřenkyně Svena Grenefelda, uznávaného kouče, se kterým Karolína Muchová začala spolupracovat na začátku této sezony na zkoušku v Austrálii. Je z toho velmi úspěšná spolupráce. A teď může stále vyvrcholit i triumfem tady ve Wimbledonu, ale nemá to zatím Karolína Muchová rozhodně jednoduché v tomto finále s Lindou Noskovou, byť teď tedy hrála nádherný forehand po čáře a tak získala teď další bod 30-15 při podání Karolíny Muchové, tedy ve vedení servírující hráčka. Také Mária Šarapovová tu je, když jsem zmiňoval trenéra Grenefelda, také tuto hráčku totiž současný kouč Karolíny Muchové vedl. Teď Linda Nosková vybrala těžký servis Karolíny Muchové, ale ta zase může diktovat, co se bude dít na dvorci, i když teď už silným forehandem to mohla Linda Nosková zvrátit, ale zdá se, že až příliš míček udeřila příliš velkou silou a ten končí za čarou, takže 40-15 pro Karolínu Muchovou, která tuto výměnu vyhrála a je to 1-4, 40-15. Karolína Muchová je teď blízko od toho, aby snížila skóre a zase přehodila tlak na podávající hráčku Lindu Noskovou. Teď ještě servíruje Muchová a servíruje velmi dobře. Forehandem teď krásně technicky křížem nedává šanci Lindě Noskové. Podseknutý balonek. Muchová měla spoustu času promyslet si, co provede, protože Linda Nosková byla ráda, že vůbec těžký servis vzala a dostala na druhou stranu. Byla daleko od sítě. Karolína Muchová to vyhodnotila parádně. Křížný forehandový úder, míček se spodní rotací končil mimo dosah Lindy Noskové. A tak je sníženo 2-4 z pohledu Muchové, 4-2 z pohledu Noskové. Turnajová devítka teď na podání, turnajová desítka na příjmu. Velmi těsné to bylo i ve světovém žebříčku před turnajem. Teď tedy naopak dvanáctka před turnajem. Nosková podává na devítku před turnajem. Ale to se samozřejmě změní. Do toho hodně promluví fantastické výsledky tady obou hráček na letošním Wimbledonu. Teď stále ještě nové podání pro Lindu Noskovou. Stav připomínám 4-2. Zatím jeden break za stavu 1-2 dokázala Linda Nosková sebrat soupeřce servis, z jejího pohledu to bylo opačně 2-1. Následně potvrdila, také proto je break nahoře Linda Nosková a teď zahájila zase dalším skvělým podáním tuto další hru. 15-0 ve vedení Nosková. 15-0 k tomu 4-2. Nosková servíruje na střed, ale do autu. Teď kousíček scházel Lindě Noskové, která teď opět bude podávat na Karolínu Muchovou, která je dál, přijímá dál rány Lindy Noskové. To je rozdílné, ale to tak je už delší dobu. Karolína Muchová přeci jenom několik metrů za základní čarou a několik metrů za čarou pro podání. Teď ulétl balonek Lindě Noskové, to rozhodně nebylo v plánu. To teď Linda Nosková bohužel netrefila ideálně. Při nadhozu bylo možná ještě všechno v pořádku, ale pak už ne. Linda Nosková servíruje tedy za stavu 4-2, 15 obě. Ale nenechala se tím rozhodit, další krásný servis. Soupeřka teď je na straně v růžku a Nosková může útočit, ale Muchová se fantasticky ubránila úderem až k čáře a Nosková teď musela čekat, až balonek dopadne. Získala teď nějaký čas Karolína Muchová, ale Lindu Noskovou to nezastavilo. Neubrala na razanci, přestože to bylo těžké zorientovat se, odskočit si zpátky a zase útočit, tak Linda Nosková to dokázala.
dokázala, zatím se tedy toho vůbec nebojí, jako by nehrála finálový zápas. Nebo možná právě naopak. 4-2, 30-15, Linda Nosková zatím skvělá při servisových gemech a teď bude podávat za stavu 4-2, 30-15 na Karolínu Muchovou, která je zase hodně daleko za základní čarou, ale teď se opravdu nemůže strefit do servisu z této levé strany. Linda Nosková hodně daleké auty teď posílá z této strany, těžko říct, jestli je teď hůře vidět, ale přímý bod, dá se říct, i z druhého podání dokáže uhrát toho dost. Linda Nosková 4-2, 40-15. Teď tedy Linda Nosková se nemohla opřít o první servis, ale ten druhý stačil. 4-2, 40-15, Karolína Muchová dělá víc chybiček zatím v tomto zápase, které můžeme označit za nevynucené. Na druhou stranu těžko říct, teď ale ESO, pozor, 5-2 pro Noskovou, ale jenom abych dopověděl, těžko říct, jestli můžeme mluvit o nevynucených chybách, protože všechno to pramení z velkého tlaku a rychlosti hry Lindy Noskové. Ta je tedy ve vedení 5-2, za nějakou minutku půjde servírovat Karolína Muchová a bude se snažit podávat tak, aby ještě sada nekončila.

time. Hmm.

Karolína Muchová začíná servírovat za nepříznivého stavu a je teď ještě o jeden balonek nepříznivější, protože Muchová po dobrém podání, ale taky výborném returnu zahrála do autu. A tak je to 2-5, 0-15 z pohledu podávající hráčky Karolíny Muchové, která zkrátka zatím si nedokáže poradit tolik s velmi rychle a zatím dobře přesně hrající soupeřkou. Linda Nosková teď je zase připravena na returnu. Podání dlouhé, takže teď bude mít o něco lepší pozici na returnu Linda Nosková, která bude přijímat druhé podání ze stejného místa 5-2 a 15-0. Naopak ve vedení 21-letá hráčka. Linda Nosková posílá fantastický return k čáře. Nelekla se toho ani trochu, zariskovala, atakovala druhý servis a vede teď 30-0, takže pro Karolínu Muchovou je to už velmi nepříznivé skóre, dva balonky od konce sady. Naopak to má samozřejmě zase Linda Nosková, která má dva balonky od konce vítězné sady, což je obrovský rozdíl, jak vstoupíte do tohoto finálového zápasu. Ale samozřejmě to utkání ještě může nabídnout hodně příběhů a zvratů, protože Karolína Muchová se může zlepšovat, to určitě ano. Karolína Muchová teď bude podávat z pravé strany své polovičky dvorce. Dobrý servis, ale do backendu Noskové a ta hraje s velkou razancí a opět trefuje přesně k čáře. Forehand Noskové velmi ostrý. Muchová teď má co dělat, aby si poradila s ranami soupeřky a další forehand už nepřeletěl pásku. 40-0 setboly pro Lindu Noskovou, která teď v klidu stojí na čáře a bude přijímat podání Karolíny Muchové. Už je kousíček za čarou, ale ne zas nějak moc. Linda Nosková se snaží hrát rychle po odskoku. Karolína Muchová teď podává, ale ještě čeká, až fanoušci dotleskají, aby povzbudili Muchovou, která servíruje výborně. Nosková nevzala podání a Muchová smazala jeden breakový balonek, v tomto případě i jeden setball. 2-5, 15-40. Karolína Muchová jde teď podávat na pravou stranu dvorce a teď bude doufat v podobně úspěšnou první ránu, protože tím by si hodně pomohla. Teď proti ní Linda Nosková na druhé straně dvorce se pokouší zase o využití další možnosti. Tu první před chviličkou nevyužila, ale Karolína Muchová vytáhla fantastický servis proti Lindě Noskové. Stále ale Nosková ve vedení 5-2, 40-15, stále 20 body. Nosková teď na druhý servis zariskovala a až příliš. Teď se jenom tak ušklíbla za svou ranou, ale v klidu jde dál, v klidu jde zase zpátky na stranu, odkud před chvíličkou se vydávala doprava. Teď se zase stěhuje na svou levou stranu své polovičky dvorce. Pro ní se neděje zas nic tak dramatického, protože pokaždé to byl krásný první servis, nebo i ten druhý, když přiletne od Karolíny Muchové, tak taky dokáže být velmi prudký, přesný. Teď je to první servis parádní a taky přímý bod z podání, tak Muchová teď odvrátila 3 setboly a tohle jsou přesně okamžiky, které jí mohou dostat nahoru. Tleskají samozřejmě i rodiče hráčky, která je teď na podání. Ze sportovní rodiny je Karolína Muchová, to je dobře známé. Tatínek býval velmi úspěšným fotbalistou. Teď sleduje svou dceru ve finále Wimbledonu. Co může být víc? Karolína Muchová teď ale pod velkým tlakem. Úžasný return do rušku od Lindy Noskové, která má zase další setball. Výhoda, jak slyšíte, od rozhodčího zápasu, tak Linda Nosková má výhodu za stavu 5-2 a v pořadí čtvrtý setball teď na podání opět z levé strany Karolína Muchová, napřímo Linda Nosková, která se bude snažit využít čtvrtý setball, který teď už při tomto servisovém gemu Karolíny Muchové postupně měla. Muchové servis dokonalý, přesně na čáru, na střed a Karolína Muchová umazala další breakovou šanci soupeřky, takže je to opět schoda. Nosková, Muchová 5-2. Karolína Muchová teď podává za schody 3-3 na ESA. Tady je to vyrovnané v této statistice. Karolína Muchová teď bude podávat tentokrát zase z pravé strany své polovičky dvorce. Linda Nosková je kousíček dál za čarou, než byla před chvíličkou. A těžký servis nakonec se snažila pocekávat, ale už bylo hlášeno. Už byl hlášený out, takže teď to bude druhé podání pro Karolínu Muchovou, která teď nebyla daleko od přímého bodu, ale chyběly centimetry teď české hráčce.
Forehand velmi tvrdý od Noskové do Kurtu, takže se musí hrát a Muchová teď křížným backendem teď jen tak vrátila další tvrdý úder soupeřský. Další úder Muchové už nepřešel přes síť. To už zkrátka v tomto zápase tak to je, protože pokud těch úderů je víc a Linda Nosková nemusí běhat z jednoho růžku do druhého a hraje prakticky z ruky z prostředka Kurtu, tak je to pro Karolínu Muchovou těžko hratelné. Ta razance úderu je obrovská od Lindy Noskové. Pátý setbol Lindy Noskové, která vede 5-2 a má teď výhodu na podání, je Karolína Muchová. Karolína Muchová už teď servíruje velmi dobře a jen tak dokázala na druhou stranu dostat balonek Linda Nosková, která se snaží prohodit Karolínu Muchovou. Teď přehodit balonek skončil těsně před čarou a Linda Nosková se zaradovala ze zisku sady. Krásné momenty teď na obou stranách, ale lépe se to sešlo Lindě Noskové, která zaslouženě vyhrála první sadu, byla agresivnější hráčkou, aktivnější, měla rychlejší údery, velmi dobře servírovala a 6-2, tedy první sada za námi. Karolína Muchová jde teď do šatny, odkud se za pár minut vrátí, takže za pár minut bude pokračovat přímý přenos finálového zápasu. Karolína Muchová prohrála první 6-2-6 s Lindou Noskovou. Linda Nosková tedy ve vedení po kratičké přestávce po několika minutách. Zase bude finálový duel s ryze českým obsazením na centrálním dvorci pokračovat.

Vítejte zpátky na nejslavnějším tenisovém kurtu světa na centrálním dvorci ve Wimbledonu, odkud vysíláme historický přímý přenos co do účasti ve finále Grand Slamu, protože jsou dvě české tenistky ve finále. Linda Nosková vyhrála první sadu 6-2 nad Karolínou Muchovou, která si odskočila do šatny, a teď tady fanoušci vyhlížejí zase návrat Karolíny Muchové. Už je na kurtu, což teď poznáte ve vysílání Radiožurnálu Sport, že se trošičku tleská tady, byť zase ne tak moc, protože někteří fanoušci se ještě občerstvují, někteří zase využívají svých slaměných klobouků nebo vějířů k tomu, aby se osvěžili také v ledišti, protože i dnes je velké vedro, byť to není tak hrozné jako v předchozích dnech, kdy tady předevčírem dokonce bylo v jistou část dne 42 stupňů. To dnes určitě není, dnes je těsně po 30. A dnes se hraje také tedy historický český duel ve finále Grand Slamového turnaje. Dvě české hráčky, jak slyšíte, Linda Nosková zahájí i druhou sadu servisem, stejně jako první set začala na podání Linda Nosková. Připomínám, první sadu vyhrála Nosková 6-2. Teď na začátku druhé sady už jsme a Karolína Muchová napřímo. Ta hráčka, která tedy prohrála, na chviličku si odešla odskočit z klidnice, utřídit si myšlenky, a teď už je na kurtu a bude bojovat o zvrat v tomto utkání. Síť teď překáží Lindě Noskové při podání, takže stav 6-2, a teď už je začátek druhé sady a začátek tedy chybou na servisu pro Lindu Noskovou, která ale krásně zaútočila i z druhého podání, otevřela si dvorec a forehandem po čáře nedává šanci Karolíně Muchové. Tak tedy s velkým klidem zatím hraje Linda Nosková, která teď podává ze stavu 6-2, 15-0, a na Karolíně Muchové je teď, aby se něco změnilo v tomto duelu. Zatím to jde na stranu Lindy Noskové, která teď servírovala přesně na čáru. Přímý bod z podání teď pomáhá Lindě Noskové k tomu, aby svůj klid ještě posílila. 6-2, 30-0. Je to obdivuhodné, jak zatím prochází tím finálovým duelem Linda Nosková, co se týče klidu. Ani známka nějakých neklidů, nepokojů, napětí. Další přímý bod Linda Nosková vede 1-0 na sety a 40-0. Je to teď při podání Noskové. Karolína Muchová teď nedostává šanci na returnu. To je zatím velmi frustrující pro Karolínu Muchovou, která teď alespoň nějakou šanci určitě dostane z druhého podání, protože to první bylo dlouhé, tak teď Karolína Muchová se trošku přiblížila čáře té základní a pokusí se atakovat druhý servis, ale i ten druhý byl dostatečně přesný a prudký, a tak je to další přímý bod z podání a 1-0 pro Lindu Noskovou. Teď je to ta pauzička, kdy se hráčky na lavičce příliš nezdrží, ani si nesednou, jenom se opět občerství. Režie nám nabízí louku, která tady je kousíček od centrálního dvorce, nebo spíš toho kurtu číslo 1, pověstný kopeček, tak na něm spousta fanoušků, kteří se nedostali na centrální dvorec, a jsou tam také české vlajky nad nimi, a to tady tedy nebývá úplně pravidlem, když už tady byla česká finále, co se týče teď ženské dvouhry, tak je to docela tradice, ale nikdy se nestalo, že by to byly dvě hráčky z Česka v samostatné historii. Teď tedy ta premiéra, která zatím se vyvíjí lépe pro Lindu Noskovou, která vede 6-2 a k tomu 1-0, a teď i 15-0 při podání Muchové, která teď dělá chybu od základní čáry. Fanoušci teď pomáhají, co jen to jde, Karolíně Muchové, protože ten báječný pestrý tenis, tak ten jí zatím příliš nedovoluje rozehrát Linda Nosková, která je teď na příjmu připravena sbírat těžké podání krajanky Karolíny Muchové. Muchová teď už připravena na podání. Nosková nemusí returnovat, protože míček skončil za čarou pro podání. Takže teď to bude druhý servis pro Lindu Noskovou na returnu, a to je zase šance zaútočit na Karolínu Muchovou, která teď podává pod tlakem, ale poradila si s tím, ale jenom tak napůl, protože pak přirétla na druhou stranu rána, kterou nedokázala Karolína Muchová vrátit zpět. Dokonce míček špatně trefila a skončil jenom tak pár decimetrů před českou hráčkou na podání, což je teď Karolína Muchová razance
úderu Lindy Noskové je obrovská, protože zatím Linda Nosková přesná, tak je to velmi těžké se do zápasu pro Karolínu Muchovou zatím dostat. Teď i potíže při servisu, při nadhozu, což je i zapříčiněno podmínkami, ale určitě je to velký tlak teď při podání Karolíny Muchové. Muchová už servíruje, těžký servis a teď to vypadá, ale kousíček do autu, že zahrála Linda Nosková. Je to tak, hlášení se ozvalo, už to vypadalo zle, protože vypadalo to, že Linda Nosková i v neuvěřitelně obrané pozici i kvalitní, velmi kvalitní servis dostane na čáru a to by bylo velmi nepříjemné pro Karolínu Muchovou, protože tam se to odráží všelijak u základní čáry, takže to se teď nestalo. Kousíček out, 30-15, ale ještě vede Linda Nosková při podání Muchové. Karolína Muchová teď je na podání na levé straně své polovičky dvorce. Out, teď si nepomáhá Karolína Muchová vůbec s prvním podáním. 6-2, 1-0, 30-15 pro Lindu Noskovou. Karolína Muchová se nemůže opřít o svůj první servis tak často. Teď ale vytáhla druhý, dost kvalitní, a Linda Nosková, přestože return byl dobrý, tak další úder už přes pásku nedostala z forehandové strany. A tak je to 30-2. Teď to ubojovala Karolína Muchová přes druhý servis. A tak je to teď 30-2, 2-6, 0-1, 30-2. Karolína Muchová, pokud se dostane do toho zápasu, tak to může být úplně zase jiný příběh, jiný duel, ale zatím jí to Linda Nosková trvalej nedovoluje. Teď Karolína Muchová servíruje za stavu 2-6, 0-1, 30-2 do autu, takže druhé podání teď na Lindu Noskovou, která je na příjmu. Bude teď přijímat druhý servis Karolíny Muchové. Je teď Nosková už u základní čáry, zkouší hned hrát balonek, krásně backendem trefuje lineu a tak se teď hraje podle not Lindy Noskové. Zase tato výměna, ale do autu teď hraje Linda Nosková a je tady najednou gambol pro Karolínu Muchovou a tohle by mohl být moment, a cítí to i fanoušci tady, že by zase mohl dostat trošku nahoru Karolínu Muchovou, která byla teď ve velkém útlumu po prohrané sadě. Prohrávala 0-1 a 0-30 najednou při svém podání, ale teď už vede 40-30 a teď už by se zase ona mohla cítit trošku lépe tady na centrálním dvorci v tomto finálovém ryze českém duelu. Muchová teď servíruje ze své levé strany a tak teď je také, protože zaservírovala dobře, tak si pomáhá přímým bodem 1-1. Karolína Muchová dokázala přebojovat doslova velmi těžký servisový gem, ve kterém 0-30 prohrávala. Linda Nosková teď jde servírovat. Karolína Muchová se teď zlepšila při svém podání, byť kolikrát to bylo o kousíček, tak ale ustála tlak Lindy Noskové a teď může hrát trošičku uvolněněji na returnu při podání své krajenky. Nosková ale servíruje parádně, Muchová má co dělat, aby vrátila, Nosková může útočit a to také dělá a nekompromisně běží k síti a forehandem zaráží balonek za síť, tak teď tedy opět si krásně Linda Nosková otevřela dvorec podáním a pak už jen se přibližovala k síti blíž a až přišel vítězný úder. Krásně provedeno od Lindy Noskové, 6-2, 1-1, 15-0. Nosková teď servíruje z levé strany dvorce. Dobrý, ne, kousíček vedle. Servis, který měl letět na středovou čáru, ale kousíček ji minul. Takže druhé podání z levé strany od Lindy Noskové. Krásný druhý servis, ale parádní return přistál teď Noskové na čáře, takže to má teď těžké a Muchová může forehandem diktovat a Nakonec si teď odechla, protože Linda Nosková nevěřícně kouká za svou ranou, která byla dlouhá. Elektronické hlášení je nekompromisní a údiv fanoušků teď potvrzuje opravdu velmi těsný out, takže je to 15-2. Linda Nosková se pousmála, zatím nevypadá, že by jí mělo něco vyvést z koncentrace. 6-2, 1-1, 15-2. Out teď z rakety Lindy Noskové, která teď se snažila technicky umístit servis co nejblíž k čáře, pod co největším úhlem, to teď šlo nejostřejším úhlem, ale kousíček teď chyběl Lindě Noskové, která opět teď volí variantu k podélné čáře, krásný return Muchové, která teď jde k balonku, hraje svým forehandovým úderem do vzdálenějšího rušku a krásné oběhnutí míče, krásný forehand a perfektně zakončený, takže Karolína Muchová vede 30-15, teď při podání Lindy Noskové, teď to poprvé možná může mít složitější Linda Nosková, protože na druhé straně soupeřka, která se teď chytila nějakých svých šancí, ví, že když bude taky agresivní, že by mohla mít naději. Linda Nosková jí to zatím moc nedovolila, ale teď přece jenom přišlo
pár záblesků, pár momentů, kterými by se mohla Karolína Muchová dostat v tomto finálovém zápase nahoru. Teď je to backhand k čáře poslaný od Muchové a krásně umístěný. Karolína Muchová teď má obrovskou šanci zvrátit minimálně tento set na svou stranu, protože má teď dva breakboly ze stavu 1-1. Je to 40-15 pro Muchovou, podává Linda Nosková a proti sobě má teď soupeřku, která si už mnohem víc věří. Je to znát na řeči těla, na pohybu Karolíny Muchové, která teď vybírá i těžký první servis. Linda Nosková ovšem forehandem křížem nedává vůbec šanci Karolíně Muchové, která poslala na druhou stranu return pomalejší, kratší, a Linda Nosková to okamžitě potrestala, ale Karolína Muchová si nemůže nic vyčítat, protože byla ráda, že těžké podání dokázala vůbec dostat na druhou stranu. Takže teď je zase podává Linda Nosková z levé strany své polovičky dvorce. Prohrává ještě 30-40, ještě Karolína Muchová má jeden breakball. Nosková servíruje s pomocí pásky, takže první podání zahlášeno. Nosková teď bude servírovat znovu, stále má dvě hrány ze stejného místa k dispozici, 6-2, 1-1. 30-40. Příprava na servis a Linda Nosková už podává na Karolínu Muchovou. Ta švihá do balonku, dokáže jej vrátit do kurtu? Ne, tak ne. I druhý breakball soupeřský odvrací Linda Nosková i díky razantnímu podání. Tentokrát šlo o přímý bod a tak je to schoda. 1-1 schoda. Linda Nosková teď zvládla dva velmi těžké momenty. Pokaždé si pomohla krásným servisem, v jednom případě si tím vytvořila dobrý postup k síti, v tom druhém se dočkala hned přímého bodu. Teď další rána Lindy Noskové z pravé strany dvorce. Tvrdý servis, Linda Nosková ovšem chytala těžký return teď k čáře, který poslal na druhou stranu Muchová. Teď je to backhand křížem od Muchové, backhand křížem ne po čáře, ale do sítě od Noskové. Tak Karolína Muchová to teď spustila z returnu a byla v tlaku a pokračovala v něm, takže si vynutila chybu z rakety a ze strany Lindy Noskové. 1-1 teď stále, ale nevýhoda, další breaková šance pro Karolínu Muchovou, která je na příjmu. Podává Linda Nosková za stavu 1-1 a za nevýhody teď z pohledu Lindy Noskové. Těžký servis, ale do autu, nakonec zhlášení s mírným zpožděním dorazilo a nepotěšilo Lindu Noskovou a její fanoušky v tomto zápase. Noskové, velmi riskantní servis na čáře a hraje se dál, ale teď je pod tlakem Nosková. Muchová může stupňovat svou převahu a aktivitu, jenomže forehand končí v autu. Teď si hodně vyčítá chybu z forehandové strany. Karolína Muchová dostala teď víc času, aby zaútočila, přešla si na svou forehandovou stranu, kterou ráda diktuje. Jenomže teď bohužel pro ní se netrefila do kurtu a tak je to teď další schoda. Fanoušci by chtěli co nejvíc teď povzbudit neutrální Karolínu Muchovou, protože by chtěli co nejlepší, nejdelší představení ve finále ženské dvouhry. Vidí dvě fantastické české hráčky. Zatím je na tom lépe Linda Nosková. Připomínám, vyhrála první set 6-2. Zase trošičku trvalo, než se ozvalo elektronické hlášení, ale out, takže Nosková bude servírovat znovu ze stejného místa za schody. Připomínám, stav 6-2, 1-1, schoda z pohledu Lindy Noskové. Ta teď servíruje z pravé strany dvorce. Dobrý servis, Muchová vrací až příliš riskantně k čáře, ale samozřejmě ono jí nic jiného nezbývá, než se pokusit hrát agresivně. Také ona chce vzít Lindě Noskové nějaký čas a teď se jí to nepovedlo. Takže výhoda pro Noskovou v zatím nejdelším servisovém gemu Lindy Noskové už teď přesáhne 6 minut, což je hodně na travnatém povrchu. 6-2, 1-1. A výhoda teď pro Noskovou, která teď servíruje z levé strany své polovičky dvorce. Dobrý servis Noskové, ale Muchová vyškrábla. Nosková jde do kurtu, jde k síti a Karolína Muchová ji těsně neprovazuje. Tak teď chyběly milimetry, ale Muchové pozice nebyla úplně ideální. Přesto se ještě dokázala dostat k forehandové ráně, švihla raketou do balonku, ale ten končil kousíček opravdu vedle čáry. A tak tedy Linda Nosková přes breakbally uhájila svůj servis a zatím je na tom lépe v tomto finálovém zápase. Skóre 6-2, 2-1. Za minutu zhruba půjde podávat zase Karolína Muchová.

0: Time.
1: We got Carol!

0: Kristýno.
1: Dva šest, jedna dva, 15-0. SM teď vstoupila do servisového gemu Karolína Amuchová, která prohrává, tedy zatím, jak jste poznali z toho hlášení skóre. Teď už je to 30-0 pro Muchovou, která teď tím, že bude procházet hladším způsobem svými servisovými gemy, tak by to mohla mít trošku lepší, mohla by se cítit trošku komfortněji v tomto finálovém zápase. Zatím se o komfortu příliš mluvit nedá, protože se o to stará rychle hrající Linda Nosková, že dostává do nepohody Karolínu Muchovou. Ta teď servíruje znamenitě do vzdálenějšího růžku a je to přímý bod a další posílení náskoku 2-6, 1-2, 40-0 pro Karolínu Muchovou. Ta teď zaservírovala znamenitě třikrát za sebou a tak má náskok 40-0 a je velmi blízko od toho, aby teď srovnala na 2-2 a zase dostala trošku pod tlak při podání Lindu Noskovou, která před chviličkou při přestávce mezi gemy se radila se svým týmem. Úplně nebyla spokojena s tím vývojem v předchozím gemu. Teď asi také ne, protože je to čistá hra po zdařilém útoku Karolíny Muchové z forehandu do rušku a vše připraveno zase krásnou první ranou. Ale jenom dopovím, tak byla tam nějaká malá komunikace, reakce na ten neúplně pohodový servisový gem Lindy Noskové, při kterém odvracela breakové příležitosti Karolíny Muchové, ale povedlo se jí to. Takže stále platí, že Linda Nosková v tomto finálovém utkání nestratila servis a teď se bude snažit navazovat na tuto svou tradici. Za stavu 6-2, 2-2 opět podává, ovšem teď do autu, takže druhé podání ze stavu 6-2, 2-2 pro Lindu Noskovou, která je teď v roli podávající hráčky. Muchová jde blíž k čáře, zkouší teď atakovat druhé podání soupeřky, teď ale jenom balonek nahodila zpátky a přišel okamžitý trest. Karolína Muchová po kratším returnu jenom se mohla podívat za útokem Lindy Noskové, protože ta okamžitě potrestala, jakmile Karolína Muchová nehraje dostatečně.

držku a krajanku dostat. 6-2, 2-2, 15 obě. Noskové, tvrdý servis, Muchová dokázala vrátit tak, aby se hrálo. Snaží se teď prohodit Lindu Noskovou, ta hraje neuvěřitelně na síti dvakrát a po druhé už je to vítězný balonek od Lindy Noskové, která teď jakoby převzala schopnosti Karolíny Muchové, akrobatičnost, kterou léta ukazuje fanouškům Karolína Muchová, tak teď ukázala také Linda Nosková, vytáhla vynikající volej, když byla už v pohybu na druhou stranu. To bylo neskutečně těžké pro Lindu Noskovou, ale ustála tlak Karolíny Muchové, vede 30-15 teď při svém servisovém gemu. Těžký servis, ale opět se hraje a opět to končí ranou. Tentokrát backhand po čáře od Lindy Noskové, no tato tam dnes sází. Jestli něco nezastaví, tak to bude mít velmi obtížné Karolína Muchová, protože proti takovým úderům, to si troufám říct, že by dnes neměl šanci skoro nikdo na světě. Jestli někdo takový je, těžko říct. Karolína Muchová teď přijímá další těžký servis, který končí v autu. 6-2, 2-2, 40-15 pro Lindu Noskovou, která je teď na podání, má náskok, má gemboli na 3-2. Servis technický, Muchová vrací krátký míč od Lindy Noskové a Muchová teď zase musí běžet zpátky k čáře, protože ji Nosková přehazuje. Zádek soupeřce byla Muchová, dokázala vrátit, ale další míček už ne. Krásná výměna ovšem v režii Lindy Noskové a to jsou takové ty věci, které dělává moc ráda Karolína Muchová, která režíruje takové výměny. To je všechno pro ní spíš, ale teď jí to sebrala Linda Nosková, jí dnešní soupeřka, která vede 6-2, 3-2, uhájila teď bezpečně svůj servisový gem a za minutu půjde zase podávat za nepříznivého stavu Karolína Muchová.

0: time.
1: Opět zase se může začít hrát 6-2, 3-2. Připomenu stav zatím velmi příznivý pro Lindu Noskovou, byť teď je to bez breaku ve druhém setu. A ve druhém setu platí, že Karolína Muchová už se zvedla na podání, už přeci jenom prochází pohodlněji svými servisovými gemy. Takže určitě se zvedá nějakým způsobem, ale stále je na tom lépe její soupeřka, která teď navíc prohazuje Karolínu Muchovou neskutečným způsobem, kdy zase Karolína Muchová neudělala nic špatně, skvěle odservírovala, pak se snažila chodit k sítě, vydat se k sítě, ale Linda Nosková ji prohodila po čáře a tak to musí zkoušet Karolína Muchová znovu. Fantastický zápas zatím ze strany Lindy Noskové. Karolína Muchová se do ní snaží také co nejvíc dostat, ale zatím je tou druhou hráčkou na dvorci, na tom centrálním, na tom nejslavnějším. Sledujeme české finále na Radiožurnálu Sport a na Radiožurnálu Linda Nosková přijala těžký servis Muchové a tak se teď hraje od základní čáry forehand k čáře, ale za čáru těsně poslaný od Lindy Noskové. Tak teď nechyběla razance, ale chyběly kousíček, možná kolik, 10 cm, jak tady vidíme, elektronickou stopu na velké obrazovce, ale to samozřejmě není důležité. Nosková vede 6-2, 3-2 a teď 15 obě po autu Lindy Noskové podává Karolína Muchová za nepříznivého stavu pro českou finalistku z roku 2023 z Roland Garros. Teď jsou obě poprvé ve finále Wimbledonu a zatím je na tom lépe Linda Nosková, má v zádech první set a teď vede 3-2, 15 obě, to teď při podání Karolíny Muchové. Muchová teď servíruje na Lindu Noskovou opatrněji, Nosková hraje také kratší return, teď je to forehand velmi ostrý, k čáře poslaný od Noskové a už chyba z rakety Muchové, to je nehratelné, pokud se Nosková svou ranou z forehandu trefí k čáře, tak tam to tak nepříjemně odskakuje, že je pro Karolínu Muchovou velký problém vůbec najít ten balonek, trefit je ideálně, to je velmi složité. Teď se to zase ukázalo 6-2, 3-2, 30-15 a teď za nepříznivého stavu 2-6, 2-3, 15.

15:30 naopak podává Karolína Muchová, která teď servíruje z levé strany své polovičky dvorce do autu, takže nějakých 30 cm teď za čáru pro podání. A Linda Nosková jde zase kousíček blíž k základní čáře, tak aby atakovala druhý servis Karolíny Muchové. Ale vrací jenom tak volně kopečkem balonek zpátky a okamžitě útočí Karolína Muchová, jenomže do autu, tak teď výrazně pomohla Karolína Muchová. Ze strany Lindy Noskové přišel velmi defenzivní obraný balonek na druhou stranu. Těžko říct, zda to byl vůbec záměr. Kopeček z backendu. Karolína Muchová to zkusila forehandem vyřešit co největší razancí, ale míček skončil za čarou a tak jsou to breakové balonky pro Noskovou. 6-2, 3-2, 40-15 pro Lindu Noskovou. Karolína Muchová hájí svůj servis v nepříjemné pozici teď Karolína Muchová. A navíc dostala na druhou stranu těžký return, se kterým si neporadila, míče v síti. A Linda Nosková teď má výhodu breaku i ve druhém setu. Tak tedy další významný okamžik v tomto zápase. Vypadalo to, že Karolína Muchová se dostává do zápasu, že přeci jenom si začíná mnohem víc pomáhat svým servisem, ale teď tedy přichází ztráta podání a Linda Nosková v klidu se teď připravuje za čarou na podání. Mezitím Karolína Muchová přiběhla pro novou raketu a tak teď bude s novou raketou přijímat podání Lindy Noskové, která vede 6-2, 4-2. Hodně významné vedení, ale stále není nic rozhodnuto v tomto finálovém zápase. Linda Nosková servíruje do autu, takže to teď bude druhý servis pro Noskovou, která je ve významném vedení 6-2, 4-2 zatím pro Lindu Noskovou, která teď se hodně dlouho připravuje na svůj servis, ale ještě to stihne do limitu. Tvrdý je servis a přesný, ale teď musí hrát i Linda Nosková, protože Karolína Muchová dokázala ustát první údery, jenomže teď už se zase projevuje síla úderu Lindy Noskové, která svou soupeřku u základní čáry zkrátka přetlačí a s tím se jí určitě hraje lépe. 6-2, 4-2, 15-0 zatím pro Lindu Noskovou. Ta teď servíruje do sítě, takže to bude druhé podání pro Noskovou za velmi příznivého stavu, ale ještě to není zdaleka konec. Karolína Muchová ještě určitě obrovsky zabojuje v tomto duelu, aby tady fanoušci viděli toho přeci jen víc v tomto českém zápase. Nosková teď hraje od základní čáry velmi ostře a teď Karolína Muchová se drží ve výměně. Úder se spodní rotací od Muchové, teď je to forehand obraný od Muchové, forehand velmi ostrý po čáře, velmi přesný od Noskové. Tohle je krasojízda a rychlojízda od Lindy Noskové, kterou tady sledují fanoušci. No tak tedy palba Lindy Noskové je neuvěřitelná a zatím famozně přesná, takže Linda Nosková zatím hájí bezpečně svůj další servisový gem, byť ještě nemá vyhráno 30-0 teď a další těžký servis Muchová sice vzala, ale jenom tak za síť a Linda Nosková strčila backendem do balonku skoro doslova. Obouruční backend pod velkou kontrolou dotlačený na druhou stranu, protože Linda Nosková věděla, že její pozice je fantastická a navíc Karolína Muchová běžela do druhé strany, do druhého růžku 40-0, 4-2 k tomu. Teď je tedy Linda Nosková ve vynikající pozici při svém servisovém gemu ESO. Tak tedy 5-2 ve vedení Linda Nosková ve finále Wimbledonu nad Karolínou Muchovou, která za minutu půjde podávat ideálně samozřejmě pro ní tak, aby zápas ještě neskončil.

0: time.
1: Ano, před chviličkou zase zavelel rozhodčí tohoto zápasu Empire Robert Bamford z Halifaxu. Těžko říct, zda naposledy nebo ne, protože teď bude podávat Karolína Muchová a ten stav pro ní je velmi nepříznivý. 2-6, 2-5 a samozřejmě tenisoví fanoušci, a nejenom tenisoví, troufám si říct, dobře vědí, že teď Karolína Muchová bude svým podáním odvracet konec zápasu. Zatím je to v režii Lindy Noskové, která hraje velmi rychle i teď. Noskové backhand teď obraný, končí mimo, takže 15-0 pro Muchovou. 2-6, 2-5, 15-0 pro Karolínu Muchovou. To je důležitý začátek gemu, tak aby se nedostala ještě pod větší tlak Karolína Muchová, která se teď snaží potěšit řadu fanoušků tady na centrálním dvorci, protože samozřejmě ti by ještě rádi tleskali delší podívané. Karolína Muchová teď servíruje velmi dobře, Nosková ale dokázala krásně k čáře vrátit, ale Muchová reaguje také velmi dobře. Teď je to čára za čarou, ale Karolína Muchová kousíček vedle. Kousíček za základní čáru, přes celce opět zase slaví úspěch razantněji hrající Linda Nosková, která teď k vedení 6-2, 5-2 přidává stav 15-2. Tiše se povzbuzuje teď, když jsme tady mohli vidět její výraz v detailu na velké obrazovce, tak to bylo jenom takové pošeptání povzbudivé, málo kdy dává emoce Linda Nosková najevo. Teď krásně vrací těžký servis Linda Nosková a hraje se ale dál, protože Karolína Muchová je taky velmi dobře útočně naladěna teď v této výměně, kterou stále nemá ani jedna z hráček pod velkou kontrolou. Teď je to prohoz Karolíny Muchové fantasticky zahráno od Karolíny Muchové, která si pozvala soupeřku k síti a pak jí prohodila křížným prohozem z forehandové strany. Vynikající výměna, zatím asi nejlepší od Karolíny Muchové, která si podseknutím balonku pozvala Lindu Noskovou k síti. Ta vyrazila za krátkým míčem, už musela zůstat u sítě, ale Karolína Muchová z dobré pozice prohazuje Lindu Noskovou a ta teď prohrává 15-30 při podání Muchové. 2-6, 2-5, 30-15 pohledu servírující Muchové, která teď netrefuje ideálně první podání, takže druhý servis teď pro Karolínu Muchovou, která se snaží zvrátit tento duel s ryze českým obsazením. Karolína Muchová teď ale má proti sobě zase agresivně hrající Lindu Noskovou, která to spouští od prvního úderu a zase si vynutila chybu z rakety Karolíny Muchové. Tuhle přestřelku zkrátka nedokáže Karolína Muchová nějakým způsobem ovládnout. To je od začátku jasné, pokud to takhle hráčky spustí od základní čáry, tak Linda Nosková má mnohem rychlejší údery a slaví zpravidla ona pokaždé, pokud neudělá chybu nějakou, že jich zatím moc nenabízí, tak to má velmi složité Karolína Muchová v takovýchto případech. Teď navíc pod tlakem servíruje do sítě a teď samozřejmě je to podání, po kterém může klidně následovat matchball. Takže obrovsky těžký okamžik teď pro Karolínu Muchovou. Muchová servíruje dobře, ale Linda Nosková taky krásně vrací backhand Noskové do sítě. Tak pro tuto chvíli se Karolína Muchová může oddechnout, protože teď to matchball nebude. Ale o žádné pohodě nemůže být řeč. 2-6, 2-5, 40-30. Malá naděje pro Karolínu Muchovou, která teď zvládá zatím dobře tento těžký servisový gem. 40-30 je ve vedení nedopustila, aby měla soupeřka matchball. Teď je to servis z levé strany dvorce. Karolína Muchová už je připravena podávat, Linda Nosková přijímat. Muchová servíruje velmi dobře do backendu Noskové, ta vrací. Muchová hraje také velmi ostře k základní čáře. Teď backend do sítě od Muchové, kterou zase Linda Nosková teď přetlačila od základní čáry a tak je to schoda. Teď si neuleví Karolína Muchová, je to pro ní složité. Nejenom samozřejmě v tomto gemu, ale teď v tomto gemu to může být ještě intenzivnější, protože tady už hrozí konec celého zápasu. 2-6, 2-5 a schoda. Karolína Muchová jde zase servírovat z pravé strany své polovičky dvorce. Těžký servis ale do sítě, bohužel pro Karolínu Muchovou teď si nepomůže prvním podáním. A teď to možná zase zkusí na větší riziko Linda Nosková. Má zatím nahráno v uvozovkách 6-2, 5-2. Teď je to schoda. Muchové servis je krásný, ale Nosková také dokázala dát dobrý return k čáře a Karolína Muchová dělá chybu z forehandové strany a je tady první matchball zápasu. První matchball přichází ze stavu 2-6, 2-5. Nevýhoda z pohledu Karolíny Muchové, výhoda z pohledu Lindy Noskové, která má matchball. Matchball Lindy Noskové při podání Karolíny Muchové. Teď to vře v ledišti a ještě to trošku šumí, takže Karolína Muchová se ještě chviličku připravuje na svou ránu. Muchové servis. Dobrý servis, ale dokázala vyblokovat Nosková k základní čáře. Tvrdý forehand Muchové, forehand Noskové, backhand Muchové, backhand Noskové do sítě. Tak matchball odvrácený. Matchball si škrtáme, první matchball nevyužitý. Na příjmu ho měla Linda Nosková za stavu 6-2-5-2 a je to teď schoda. Karolína Muchová teď bude servírovat poté, co odvrátila matchball a ustála těžkou výměnu. To jí také zase může trošku posílit do dalšího vývoje zápasu, ale i Linda Nosková teď bude spolu rozhodovat o tom, jak dlouhý ještě bude. Karolína Muchová to může ovlivnit první ranou. Ta je teď přesná. Nosková? Ne, není přesná. Zase trošičku se zpožděním se ozvalo elektronické hlášení a tak je to druhý servis pro Karolínu Muchovou. Na příjmu teď Linda Nosková. Muchová servíruje dobře, ale Nosková tvrdě vrací a se zrazancí už nedokázala vypořádat Karolína Muchová, která se teď naštvaně plácla pravou rukou do pravého stehna. Mezitím už měla raketu v levé, kterou nehraje, tak aby chviličku ulevila své herní ruce. No a Je tady další matchball pro Lindu Noskovou. Opět má výhodu 6-2, 5-2 a výhoda pro Lindu Noskovou na podání Karolína Muchová. Muchová a servis z levé strany polovičky dvorce. Muchové servis do autu. Kousíček teď scházel, to vypadalo už hodně nadějně pro Muchovou. Nastřed teď cílila Karolína Muchová a teď tedy bude muset doufat v dobré druhé podání proti Lindě Noskové. Dobrý druhý servis, Nosková atakuje za čáru. Ano, zkusila to zariskovat Linda Nosková, kousíček ji scházel. Následoval jenom takový lehký ušklebek, pohyb hlavou, ale naprostá soustředěnost a koncentrace, byť uvnitř to může být a asi musí být hodně složité, co se tam teď děje. Třeba o tom bude vyprávět jak Linda Nosková, tak Karolína Muchová po zápase, který stále je ještě otevřený. 6-2, 5-2, schoda. A je to přímý bod z podání Nelly Esso, protože nevím, jestli si ještě škrtla raketou Linda Nosková při pokusu vybrat těžkou ránu do rušku. To v každém případě není důležité, ale Karolína Muchová stále bojuje, aby zápas neskončil a má teď výhodu po těch odvrácených matchbolech. Je to velká vzpruha. Najednou výhoda 2-6, 2-5, výhoda Karolíny Muchové a samozřejmě pak by šla servírovat do zápasu Linda Nosková a v té pozici ještě nebyla nikdy, takže se může stát ledacos. Ale nepředbíhejme, ještě stále je servisový gem ve hře Karolíny Muchové za stavu 2-6, 2-5. Je to teď výhoda ovšem Karolíny Muchové a lepší pozice pro tuto hráčku, která teď servíruje do backendu Noskové. Ta dokázala vrátit a Karolína Muchová už ne. Tak teď zase slavila úspěch razance Lindy Noskové. 6-2, 5-2 a schoda. Létá to neskutečně rychle od Lindy Noskové na druhou stranu. Základní údery kolem 100 mil za hodinu běžně. Těžké pro Karolínu Muchovou. Teď to rozhodně ani nebyl nejrychlejší úder, 680 mil za hodinu, backendový úder Lindy Noskové, ale stačilo to. Teď Karolína Muchová servis s dotekem opásku, takže bude servírovat znovu, má dvě rány ještě ze stejného místa Karolína Muchová, která teď podává, připomínám, ze stavu 2-6, 2-5 a za schody Karolína Muchová. Teď se dlouho připravuje na podání, ale ještě má čas. Tvrdý servis, ale do autu. Tak teď to bude druhé podání, které poletí na Lindu Noskovou a to je velmi nepříjemná pozice pro Karolínu Muchovou. Teď jít zase přes druhý servis na soupeřku, která velmi razantně dokáže do balonku udeřit jako teď, ale skvěle se povedlo ránu vyblokovat Karolíně Muchové, ta si teď odstoupila, aby mohla smečovat do volné pozice. To se jí stalo a teď hraje krásný volej, ale Linda Nosková tam je ještě jeden volej Karolíny Muchové, ale do autu, tak teď měla Karolína Muchová kousíček smůly také při výměně, kterou vyhrála Linda Nosková. 6-2, 5-2 a výhoda, zase je tady další matchball a teď to bylo opravdu o kousíček pro Karolínu Muchovou, která ukázala několik výtečných reakcí, vypořádala se i s razancí, což se jí nikdy nevedlo. Ale zase to nestačilo, ani tentokrát to nestačilo a tak je tady další matchball. Třetí matchball v pořadí pro Lindu Noskovou, která je na příjmu. 6-2, 5-2 má teď výhodu Linda Nosková. Na podání Karolína Muchová. Servis Muchové do autu. Elektronické hlášení je nekompromisní, takže druhý servis pro Karolínu Muchovou třetí matchball na straně Lindy Noskové. Karolína Muchová servíruje pod tlakem, ale dobře, Nosková také vrací. Teď je to Noskové forehand k čáře, Muchová hraje také přesně k čáře. Backhand Noskové, backhand, teď je to zase forehand a backhand Nosková musí hrát také backhandem. S pomocí pásky dostává balonek na druhou stranu, krátký míč od Karolíny Muchové a není to konec. Karolína Muchová odvrací další matchball, tentokrát si pomáhá úderem se spodní rotací z forehandové strany, kdy měla soupeřku daleko. A naopak Karolína Muchová byla hodně v kurtu, blízko od sítě, mohla si dovolit tuto variantu. Už přes 10 minut trvá tento servisový gem Karolíny Muchové. Stále není konec, odmítá konec Karolína Muchová. Neskutečně odvážně si teď počínala při matchbolu. Pátá schoda jinak v tomto servisovém gemu Karolíny Muchové. V gemu číslo 8 druhé sady, tu první vyhrála Nosková 6-2, 5-2 zatím ve vedení Nosková i ve druhém setu, ale ještě stále není konec. Karolína Muchová teď odvrátila několik matchbolů za sebou a stále usiluje o zvrat v tomto utkání. Muchové druhý servis dobrý, backhand Noskové také forehand. Krásně k čáře trefený od Muchové a tak teď Karolína Muchová přetlačila svou soupeřku. Nosková už je zahrála jen do sítě. A tak je to 6-2, 5-2 pro Noskovou sice, ale teď zase po delší době výhoda pro Karolínu Muchovou, která teď může zase dát tlak na soupeřku, pokud se jí teď povede využít gamble a snížit skóre. Zatím je to 2-6, 2-5 z pohledu Karolíny Muchové. Příprava na servis odpovídá významu a fázi zápasu. Hodně dlouhá příprava, ale také hodně dlouhý míček, takže out a druhý servis pro Karolínu Muchovou a zase nějaká příležitost ještě na returnu možná pro Lindu Noskovou, která má teď nevýhodu po těch několika matchbolech za sebou. Vrácený balonek jenom tak, aby se hrálo, krásně trefená lajna od Muchové, teď forehand Muchové, hraje se stále teď backhand do autu poslaný od Lindy Noskové, teď toho bylo už příliš, bylo to občas na hraně a Linda Nosková tentokrát chybuje. Takže je to 3-5, hlediště se baví, jásají hlavně samozřejmě fanoušci Karolíny Muchové, jásají fanoušci tenisové zábavy, která se jim teď dostává ve velkém. Jsou to kilogramy tenisové zábavy na centrálním dvorci teď, kde Karolína Muchová odvrátila 3 matchboly. Teď ale Linda Nosková jde poprvé v kariéře servírovat na výhru v zápase grandslamového turnaje. Předtím měla matchboly, ale pokaždé byla tou druhou. Nemohla rozhodovat o tom, co se bude dít jako první. Byla na tahu pokaždé její soupeřka Karolína Muchová. 6-2, 5-3. Krásné podání, otevřený dvorec a Linda Nosková nemá problém s tím teď zahrát balon z výšky, z voleje přesně do kurtu. Krásně si otevřela první ranou dvorec Linda Nosková. 6-2, 5-3, 15-0. Tentokrát servíruje z levé strany dvorce. Těžký servis zase na čáru a out, takže přímý bod z podání 30-0. 6-2, 5-3, 30-0. Linda Nosková má dva balonky od toho, aby vyhrála, ale už byla jen jeden balonek od vítězství, samozřejmě, když byla napřímo několikrát. Linda Nosková teď je zase jde servírovat z pravé strany dvorce. Karolína Muchová jde dopředu, zkusí to na returnu, ale těžký servis teď musela vybírat a teď přechází k silné forehandové ráně Karolína Muchová a vynutila si chybu. Vida, takhle to Karolína Muchová určitě má v plánu, pokud se jí povede vybrat těžký servis jakýmkoliv přijatelným způsobem, tak pak má velkou šanci a teď to ukázala, když se dostala k forehandové ráně, kterou může diktovat. 6-2, 5-3, 30-15, ale stále platí pro Lindu Noskovou příznivé skore. Karolína Muchová se vydala k čáře, ale zase musí couvat, protože Lindě Noskové se nepovedlo na dodici balonek. Teď navíc jí vyrušilo hlediště, takže odložená příprava na podání a teď následovalo nepovedené podání, takže dalo by se říct i určitě, že ta situace teď mohla trošku rozhodit Lindu Noskovou. Teď už ale servíruje znovu Linda Nosková. Opatrněji druhý servis. Teď vrací Karolína Muchová tak, aby se hrálo podseknutý balonek a ten přistál na čáře. A Linda Nosková to zkusila uklidit po čáře, ale forehand končí v autu. Takže 30 obě. Teď je to těžké pro obě hráčky, ale možná teď o něco těžší pro Lindu Noskovou, protože ona teď má šanci dohrát utkání při svém servisu. Ale zatím k tomu nemá úplně blízko. Byť to jsou dva balonky a mohlo by se zdát, že to jsou jen dva balonky. 6-2, 5-3, 30 obě. Noskové servis do autu, takže ještě o to složitější to teď je pro Lindu Noskovou. Karolína Muchová už jde trošičku dopředu, povyráží do returnu. Backhand teď pomalejší a Linda Nosková to zkouší s razancí. Teď ale musí hrát nízký úder. Linda Nosková opět teď si pomáhá úderem se spodní rotací, což u ní není časté. A nakonec už nedosáhne na další ránu Karolíny Muchové, která dostala svou soupeřku a velkou hranařku pod tlak a vynutila si teď breakovou příležitost. Novida. Tři odvrácené matchboly. Teď tedy šance na breakball a na break tedy v tomto případě Linda Nosková teď nemůže pomýšlet na uzavření zápasu. Má teď proti sobě breakball 2-6, 3-5 z pohledu Muchové, ale 40-30. Těžký servis Muchová vybírá a teď ještě se zkoušela nemožně dostat k balónku Karolína Muchová po té, co si Linda Nosková nádherně otevřela dvorec a ze vzduchu zase dostala balón na druhou stranu. Vybrala si bohužel pro ní místo, kde ještě byla Karolína Muchová, takže se jí omlouvala na dálku. Karolína Muchová ještě zkusila nemožné, ale ten úder jí letěl na tělo a to se nedalo. Schoda 6-2, 5-3, schoda teď to urvala doslova silou teď Linda Nosková tuto výměnu, ale zase si vše připravila skvělým podáním. Teď je podání podobně dobré, ale Nosková teď chytá těžký return a Karolína Muchová je v dobré pozici. Volný úder po čáře, bezvadně, precizně provedený a výhoda Karolíny Muchové. Nádhera teď a velký přehled Karolíny Muchové, které teď stačilo dát si záležet na tom, aby uklidila balonek dobrým způsobem, aby nenabídla soupeřce zbytečnou chybu. Zase další breaková šance pro Muchovou a nevýhoda teď pro podávající Noskovou. Ještě neměla příležitost ukončit zápas při svém vlastním podání. Muchová je teď na returnu výtečná. Nosková servíruje opět na čáru pro podání a opět se hraje díky fantastickému returnu a teď na velké riziko Linda Nosková trefuje lineu. Tak jakoby zavřela oči a napálila balonek teď z forendové strany Linda Nosková. Ten skončil na čáře a už se nehrálo. Schoda. 6-2, 5-3, schoda. Druhá schoda teď při servisovém gemu Lindy Noskové, která teď odvrátila dvě breakové příležitosti krajanky Karolíny Muchové. Ta je teď napřímu. Servíruje Nosková. Těžký servis, ale do autu. Do autu, někdy to elektronické hlášení vyhodnocuje balonky déle, tak to byl i tento případ. Takže druhé podání Noskové. Dobrý druhý servis, ale Muchová krásně vrací, ale Nosková mění směr a tam už Karolína Muchová není. Teď to tedy sehrála bleskově Linda Nosková z jedné strany na druhou. Přehodila svou pozornost, směr balonku a je tady matchball čtvrtý matchball, ale tentokrát je Linda Nosková na podání. V takové pozici ještě v tomto duelu nebyla. 6-2, 5-3, matchball Lindy Noskové, která je teď na podání. Hlediště ani nedýchá. Linda Nosková má balonek nad hlavou, dlouhý míč teď. Takže druhé podání pro Lindu Noskovou při matchballu číslo 4. Nosková servíruje na Muchovou, ale není spokojena s nadhozem, takže znovu nechává pustit balonek až dolů k travnatému či hliněnému povrchu v tomto případě. Muchová servíruje opatrněji, ale do autu při matchballu dvojchyba, tak i čtvrtý matchball je pryč. Čtvrtý matchball si škrtáme. A tentokrát se o to nepřičinila Karolína Muchová, ale tlak zápasu a moment. Karolína Muchová teď má ještě šanci. Vyblokovala těžký servis teď Noskové a hraje dál a posílá backhand k čáře. Tak tedy Karolína Muchová má teď zase další breakball. Neuvěřitelná hra teď. Fantastická obrana Karolíny Muchové, která teď vytahuje jeden lepší return za druhým. Má teď výhodu a třetí breakovou šanci při podání Lindy Noskové. Ta už byla kousíček, ale teď servíruje proti nevýhodě ESO. SM si vypomáhá z velmi složité situace. Linda Nosková ukazuje také, že má železné nervy. Byť před chviličkou zradila. Možná i trošičku nervová soustava, protože není se čemu divit. Podávala na výhru, měla matchball při svém podání, udělala dvojchybu, ale už je to pryč. Teď zase hraje dál. 6-2-5-3, schoda. Těžký servis Muchová neuvěřitelně vrací zpátky. To je obdivuhodné, co dokázala teď vrátit Karolína Muchová. A Linda Nosková vyhazuje balonek do uličky pro deblové zápasy. Tam se to nepočítá. To samozřejmě je výhoda teď doslova pro Karolínu Muchovou. 2-6-3-5, výhoda Muchové v tomto stále trvajícím dlouhém českém finálovém zápase. Tedy ještě není tak dlouhý, ale může být ještě hodně dlouhý. Nosková teď odvrací další breakovou šanci soupeřky. Linda Nosková na podání. Těžký servis a ESO. Tak teď jakoby některý z fanoušků možná zvolal prosebně out, ale je to na milimetr přesně trefená lajna z vnějšku, což samozřejmě je větší štěstí pro podávající hráčku, ale neskutečné, neskutečné, co předvádí Linda Nosková teď při těch kritických momentech, kdy čelí breakballu. Teď je to další těžký servis, který sebrala Karolína Muchová a zase to stačilo, protože se hraje a přichází chyba od Lindy Noskové, která toho má teď dost v tomto servisovém gemu. Je to znát na řeči jejího těla, přestože Linda Nosková nedává emoce nějak najevo výrazněji, tak teď nebyla úplně spokojená s tím vývojem. Samozřejmě není se čemu divit. Už měla matchball, ale teď takto zase odvrací další breakovou šanci soupeřky. Je to nekonečné teď a teď má Karolína Muchová šanci vrátit se do zápasu. 6-2-5-3 sice ještě pro Lindu Noskovou, ale výhoda pro Karolínu Muchovou v tuto chvíli. Muchová nedostává zase šanci, zase je to ESO. Z levé strany neuvěřitelné odpovědi Lindy Noskové. Pokaždé přichází ESO, Karolína Muchová jenom kroutí hlavou a jde na druhou stranu smířená s tím, že teď to zkrátka nešlo. 6-2-5-3, schoda. Linda Nosková teď servíruje z pravé strany své polovičky dvorce. Ale tady zase o kousíček má štěstí Karolína Muchová, protože teď chyběly milimetry zase od matchballu. Teď je to opatrnější. Druhý servis. Muchová vrací zpátky, ale dobře umístěný return, byť volnější a s velkým, opravdu velkým přehledem Karolína Muchová forehand křížem posílá do volné části dvorce. Zaznamenala pohyb Lindy Noskové na levou stranu a vybrala si opačnou, samozřejmě z Lindy, pohledu Lindy Noskové doleva, z pohledy Karolíny Muchové to bylo doprava. Další výhoda. Šestý breakový balonek pro Karolínu Muchovou v tomto devátém gemu druhé sady. Neuvěřitelná bitva teď na centrálním dvorci. Muchová a opět nechytatelná pumelice z levé strany. To není možné, jako by si měla teď říkat Karolína Muchová, protože zase trefená lajna. Sice si teď sáhla rámem rakety Karolína Muchová na balonek, ale co jí to bylo platné. Další schoda. Sedmá schoda v tomto servisovém gemu Lindy Noskové. Nosková teď servíruje zprava, ale teď se jí nepovedl nadhoz, takže nechává míček propadnout. Samozřejmě čas už neběží, takže má teď chvilku klidu na přípravu Linda Nosková, která i za tohoto v uvozovkách, ve velkých uvozovkách klidu trefuje síť. Takže teď druhé podání a Karolína Muchová zase vyráží kousíček dopředu. Je to teď out a další dvojchyba. Linda Nosková v tomto servisovém, nejnáročnějším servisovém gemu dělá druhou dvojchybu. A další výhoda Karolíny Muchové v gemu, který už trvá 11 minut. Linda Nosková se ještě podívala nahoru, zkontrolovat sluníčko. Bude teď zase servírovat z levé strany. A další tvrdý servis, ovšem tentokrát změnila směr. Linda Nosková cílila na střed a tentokrát netrefuje. Takže si nepomůže teď SM nebo přímým bodem z podání. Ale druhý servis je taky dobrý teď od Lindy Noskové. Teď ale backhand po čáře Muchové a ve velké obraně je teď Linda Nosková, která chybuje. Posílá balonek nechtěně do autu a Karolína Muchová je zpátky. Snižuje ze svého pohledu na 4-5. 2-6, 4-5. Linda Nosková si teď zacpává uši v té vřavě, tak aby se mohla soustředit, aby mohla být ve své bublině, protože teď nedopodávala zápas do vítězného konce a toto může být ještě moment, kdy se celé utkání klidně může zvrátit na druhou stranu. Tak tedy české finále zatím nerozhodnuté, byť to vypadalo už hodně jasně a nadějně pro Lindu Noskovou. Stále platí, že je všechno otevřené, první sada 6-2, v té druhé ale už je to jenom 5-4 a podávat půjde Karolína Muchová za minutu, hráčka, která může srovnat druhou sadu.

0: time.
1: Ano, drama pokračuje a postarala se o to Karolína Muchová, která odmítla konec tohoto zápasu. Teď podává za stavu 4-5 ve druhé sadě, ale na druhou stranu přistál neskutečný return do rušku. A Linda Nosková vede 15-0 teď při servisu Karolíny Muchové. 6-2, 5-4, 15-0 z pohledu Noskové. Teď samozřejmě Karolína Muchová nemá ještě vyhráno, byť se do zápasu dostala. Teď zase musí ona kvalitně servírovat, tak aby měla šanci proti Lindě Noskové, o které se říká, že má neuvěřitelný klid, ale teď samozřejmě bylo vidět, jak ráda by byla sama, jak se chce soustředit jenom na své věci a jaký to publikum a kulisa neumožňuje, takže si zacpala uši při odchodu k hráčské lavičce. Teď už ale samozřejmě má ruce a v ní raketu a teď forehandový úder krátký a Karolína Muchová může trestat. Je to tak, krátký míč od Lindy Noskové přečetla Karolína Muchová. Dropshot nebyl rozhodně nejpovedenější teď ze strany Lindy Noskové. Karolína Muchová má rychlé nohy a teď to ukázala navzdory tomu náročnému programu. Vyhrála těsně před Wimbledonem turnaj v Bad Homburgu. Tady odehrála velké bitvy, velké třísetové zápasy, osmifinále s Krajenkou Barborou Krejčíkovou, pak to předchozí semifinále, velmi intenzivní třetí set s Coco Gauffovou, i proto teď hraje finálový zápas s Lindou Noskovou a má stále šanci jej vyhrát. Byť je na tom stále lépe soupeřka a ta teď posílá neskutečný forehandový return do rušku na druhou stranu. 2-6, 4-5, 15-30, Linda Nosková teď dvakrát ze stejného místa trefila růžek po podání Karolíny Muchové, která teď servíruje pod tlakem, protože když se jí teď nebude dařit na servisu, tak mohou být zase proti ní dva matchboly. Takhle je to zatím ještě 15-30. Ještě do této fáze Muchová a Nosková nepřišly. Teď ani nepřijdou, protože je to přímý bod z podání. Karolína Muchová zaservírovala do rušku. Linda Nosková sice dokázala přečíst stranu, ale míček byl tak prudký a dobře umístěný, že Nosková se jenom dotkla balonku a ten už neposlušně odletěl mimo. Takže je to 30 obě, 2-6, 4-5, 30 obě. Karolína Muchová teď servíruje na Lindu Noskovou, která už nemá takovou převahu na kurtu, jakou měla ještě, řekněme, v polovičce druhé sady. Teď je to těžký servis, který musí zvládat Nosková. Dokázala se teď ubránit Linda Nosková. Teď přechází k forehandové tvrdé ráně. Karolína Muchová do autu a je tady další matchball. Opět je to matchball napřímu. Měla jich mnohem víc napřímu. Zatím Linda Nosková. Teď má další. Jenom vzácný moment zažila při svém podání, kdy mohla ukončit zápas. Teď má pátý a čtyři z toho byly napřímu. Karolína Muchová teď odvrací svým podáním matchball za stavu 2-6, 4-5, 30-40. Velká bitva na centrálním dvorci ve finále Wimbledonu. Muchová připravena podávat. Těžký servis dokázala Nosková vrátit. Karolína Muchová umístila nádherně po lajně balonek, tak tedy nebojí se toho ani trošičku. A je to schoda. 6-2, 5-4 a schoda. Už jsme viděli mnoho případů, že by tenisté v takových momentech selhali. Ale Karolína Muchová to nedopustí. 6-2, 5-4, fantastická rána do rušku. 6-2, 5-4, další schoda. 6-2, 5-4, schoda. Teď tedy první v tomto servisovém gemu Karolíny Muchové. Ale další schoda po matchballu. Teď Karolína Muchová servíruje do autu, takže teď bude Linda Nosková přijímat druhé podání Karolíny Muchové. Karolína Muchová teď tedy na Lindu Noskovou, která je metr za základní čarou, připravena na druhé podání krajanky. To je dobré, ale Linda Nosková teď netrefuje ideálně, balonek špatně odskočil a rám teď zaúřadoval. Linda Nosková se teď vyčítavě dívá na struny své rakety a na raketu jako takovou, ale teď to bylo složité. To pole před ní je možná dost rozbité a bylo znát, že Linda Nosková netrefila balonek ideálně. Karolína Muchová má šanci srovnat skóre. Prohrávala 2-5, ale teď to může být za chviličku už 5-5, protože je to 2-6, 4-5 a výhoda Karolíny Muchové. Ta teď servíruje do autu. Do autu, zase to chviličku trvalo vyhodnocení celé situace, ale aut to byl, je to vidět odtud z komentátorské pozice Radiožurnálu Sport, opravdu byl to celkem jasný aut v tuto chvíli. Karolína Muchová zaservírovala opatrněji a okamžitě také útočí Linda Nosková. Teď forehandem křížem Nosková. Forehand po čáře Noskové spíš na střed. To bylo teď od Liny Noskové, backhand teď na střed od Noskové a aut z rakety Karolíny Muchové. Teď se zase Linda Nosková vrátila k té své strojové hře, která jí fungovala sadu a půl minimálně velmi spolehlivě. Teď tedy Linda Nosková po čase zase přetlačila svou krajanku, která stále ještě nesrovnala. 2-6, 4-5, druhá schoda teď při servisovém gemu aktuálním. V desátém gemu druhé sady stále vše otevřeno. 2-6, 4-5 a schoda obou hráček na kurtu. Karolína Muchová z pravé strany dvorce. Krásný zápas a krásný servis teď Muchové, ale Nosková dokázala vrátit na čáru a teď hraje forehandem velmi přísně, ale Muchová se drží ve výměně a chybu dělá teď Nosková od základní čáry, takže Karolína Muchová ustála tvrdé údery Lindy Noskové a má teď zase výhodu. 2-6, 4-5 a zase gamble pro Karolínu Muchovou. Příležitost srovnat na 5-5 je tady zase. 2-6, 4-5. A teď už zase hodně dlouhý servisový gem a výhoda Karolíny Muchové. Začíná sedmá minuta tohoto servisového gemu Karolíny Muchové, která má teď šanci srovnat skóre na 5-5. Zatím má výhodu. Tvrdý servis teď vyblokovala Nosková. Muchová teď hraje krásně, přísně, klajně. Nosková je v defenzivě. Muchová teď ještě zpřesnila a zpřísnila svou hru, takže trefuje jednu lineu za druhou a vynutila si chybu z rakety Lindy Noskové. Teď si proto šla Karolína Muchová ukázkovým způsobem. Stupňovala rychlost úderu a také zároveň riziko a vycházelo jí to náramně, takže si vynutila chybu. Na straně soupeřky srovnáno 5-5. Fanoušci se baví, troufám si říct, že jich je velká část teď rozradostněna, protože už to vypadalo, že mohli jít už před nějakými desítkami minut domů. Tak to je to stále neskutečná zábava. Pravda, pro Lindu Noskovou je to teď velmi obtížné, protože už byla několikrát kousíček od toho, aby vyhrála titul. Ale stále ještě musí bojovat. Je to teď 5-5. Karolína Muchová se rychle odskočila, alespoň se trošku napít a už je zase zpátky. Linda Nosková za stavu 5-5 ve druhém setu může podávat. Dobrý servis, ale Muchová má vynikající return v této fázi zápasu. Teď je to Noskové forehand na střed a pomalejší a Karolína Muchová to zkusila zariskovat, ale out a tak je to 15-0 pro Lindu Noskovou. 6-2, 5-5, 15-0. Karolína Muchová na příjmu, Linda Nosková na podání, stále je ještě na tom lépe, ale už to utkání má nějakou historii a už tam je i těch několik nevyužitých matchballů. Nosková teď běží k síti, protože reaguje na kratší míč s dobrým odskokem a bezpečně zamázla míček, byť až možná pro někoho příliš k čáře, ale vede 30-0. 6-2, 5-5, 30-0 pro Lindu Noskovou. 10-10 je to na vítězné forehandové údery. Vyrovnané je to 5-5 i ve druhém setu, ale Linda Nosková při svém podání má teď stále ještě příznivé skóre na své straně, byť teď jí krásně prohazuje Karolína Muchová. 30-15 už je to jenom. 6-2, 5-5, 30-15, ale teď se mnohem víc hraje a Linda Nosková to má mnohem těžší, protože Karolína Muchová, jak už si zvykla na rány Lindy Noskové na podání, tak mnohem lépe čte servis krajanky a tak to má stále těžší a těžší Linda Nosková při servisových gemech. Teď se to zase ukazuje. 6-2, 5-5, byť je to skoro ještě příznivé pro Lindu Noskovou. 30-15, opatrnější druhý servis a rychlejší okamžitě příjem od Karolíny Muchové a chyba Lindy Noskové. Tak Karolína Muchová to teď zase spustila z druhého podání. Ví, že když nebude hrát agresivně, že ji Linda Nosková potrestá. Takže je to jediný způsob, jak v tomto boji obstát pro Karolínu Muchovou. Teď se toho nezalekla a vybojovala si teď skóre naprosto srovnané ve druhé sadě. 5-5, 30 obě. 30 obě, Linda Nosková do autu, takže je to teď zase šance pro Karolínu Muchovou vybojovat si třeba i breakball za tohoto stavu. Teď 30-30 samozřejmě, na každém míčku teď záleží, kam se skóre přesune, jestli to bude breakball a nebo gamble. Teď jsou to forehandové křížné ostré údery a chyba z rakety Lindy Noskové, která už nemá takto silné výměny pod kontrolou jako na začátku zápasu. Jakoby si Karolína Muchová zvykla na rychlost Lindy Noskové, už s ní pracuje mnohem lépe. A teď je to naopak Linda Nosková, která dělá více chyb. Teď tedy breaková příležitost pro Karolínu Muchovou, zkušenější ze dvou českých finalistek. Muchová teď nemusí vracet podání, protože je dlouhé, takže teď bude přijímat Karolína Muchová při breakballu druhý servis Lindy Noskové. Nosková teď na tělo Karolíny Muchové, která si na poslední chvíli vymyslela, co udělá. Neudělala to úplně ideálně, ale Linda Nosková pomáhá nevinucenou chybou a Karolína Muchová vede ve druhém setu, což dlouho neplatilo. Otočila z 2-5 na 6-5 a za chviličku půjde podávat na výhru ve druhé sadě. Linda Nosková na sebe hodila červený turnajový ručník hráčský. Teď hledá únik z této situace, někde uvnitř je to teď velký boj. Za chviličku zase utkání bude pokračovat a Karolína Muchová může srovnat stav setu.

0: time.
1: Zatím jsme počítali nevyužité matchboly, bylo jich 5 na raketě Lindy Noskové dohromady. Teď můžeme za chviličku počítat setboly, protože Linda Nosková sice ještě vede na sety 1-0, ale teď vede 6-5. Karolína Muchová připravila si dobrou pozici vydařeným prvním podáním, takže 6-5, 15-0 k tomu. Muchová servíruje opět výborně. Nosková teď trefuje ale lineu a Karolína Muchová nevrací. Balonek končí v síti, takže teď je to 15-0. Karolína Muchová se teď snaží o srovnání stavu setu 2-6, 6-5 z pohledu Karolíny Muchové a teď 15-0. V tuto chvíli na podání opět zase z pravé strany dvorce Karolína Muchová. Linda Nosková připravena na returnu. Teď to bude zase servis z pravé strany, kde teď je Karolína Muchová odhodlaná, jenomže kousíček jí teď chyběl k tomu, aby se mohla radovat z dalšího bodu, protože těsný out teď na středovou čáru mířila Karolína Muchová. Teď jde servírovat znovu ze stejného místa. Opatrnější druhý servis a Karolína Muchová i z toho vytěžila náskok, protože Linda Nosková netrefuje kurt. Balonek byl velmi dobře umístěný do vzdálenějšího růžku a z forehandové strany přišla chyba z rakety Lindy Noskové. 30-15 ve vedení Karolína Muchová. Poslední vzájemné utkání loni na US Open otáčela Karolína Muchová také po prohraném prvním setu, ale tehdy to nebylo takové drama a tehdy samozřejmě nešlo o finálový zápas Wimbledonu. To se vůbec nedá srovnávat. Karolína Muchová teď po 5 odvrácených matchbolech bojuje dál a teď je blízko o to, aby srovnala stav setu. 2-6, 6-5, 30-15 pro Muchovou. Karolína Muchová opatrnější druhý servis, ale Linda Nosková jenom nahazuje balonek zpátky a přichází nekompromisní útok Karolíny Muchové z forehandové strany. Křížný balonek, zároveň si Karolína Muchová dala záležet na tom, aby nepřestřelila kurt. Dala míčku hodně horní rotace. Krásná dráha míčku, který poslechl Karolínu Muchovou a zapadl přesně do růžku. To místo teď jakoby zašlapávala Linda Nosková. 40-15 jsou tady dva setboly. 2-6, 6-5, 40-15. Karolína Muchová teď jde servírovat z pravé strany své polovičky dvorce. Muchové servis je parádní, ale Linda Nosková krásně vyblokovala. Jenomže na další forehandovou ránu Karolíny Muchové už nestačila a tak rozhodne třetí set. Neskutečně se vrátila do zápasu Karolína Muchová, která už byla blízko od konce. 5 matchbolů odvrátila většinu při svém servisu. Jeden, i když byla napřímu, Linda Nosková se jde soustředit někam, kde může být sama. Odchází teď z centrálního dvorce pro změnu ona. Po prvním prohraném setu to byla Karolína Muchová, která teď zřejmě zůstane na lavičce. Teď odchází do šatny její soupeřka Linda Nosková. Stav 6-2 první set pro Lindu Noskovou, ten druhý 7-5 pro Karolínu Muchovou. Na Radiožurnálu Sport i Radiožurnálu budeme za pár minut zase v přenosu pokračovat.
0: time. Final set. Noskova to serve.
1: Vítejte zpátky na úžasném zápase ve Wimbledonském finále. Linda Nosková teď zase zahajuje svým podáním sadu, tentokrát za velmi, velmi složité situace, protože už byla blízko od konce, tak to se nechci říct začíná znovu, protože to utkání už má nějakou hodně dlouhou historii a Karolína Muchová, která byla blízko od konce, odvracela 5 matchbolů, tak se vrátila do zápasu a může na tom být zase ona lépe. 6-2, 5-7, to jenom připomínám dosavadní vývoj, rychle tak, abychom mohli pokračovat. Linda Nosková servíruje teď s dotekem opásku, takže za stavu 15-0 bude servírovat znovu na Karolínu Muchovou, svou krajanku, která byla blízko od konce ve finálovém zápase. Linda Nosková teď forehandem k čáře, Muchová k čáře, krásně posílá balonek a běží k síti. Forehand uklízí do protipohybu Noskové a je to 15-2. Teď už se mnohem víc hraje v režii Karolíny Muchové, to je ten správný výraz, pardon. Karolína Muchová si už mnohem víc dokáže poradit s agresivními údery Lindy Noskové, dostává se k režii a samozřejmě také přichází i třeba nějaká mentální únava, takže Linda Nosková na tom nemusí být zdaleka tak dobře, jako ještě před několika desítkami minut, kdy měla utkání fantasticky rozehrané, vedla 6-2, 5-2, pak začaly její matchboly, byť jich většina byla napřímu, tak ale šance tam byly. Teď Linda Nosková s touto historií musí bojovat znovu a nemá to jednoduché, protože Karolína Muchová jí to ani trochu neulehčuje. Je ve výměnách teď pevná a vede 30-15 při prvním servisovém gemu Lindy Noskové na začátku třetí rozhodující sady finálového zápasu Wimbledonu. Někteří fanoušci se ještě nestihli vrátit na svá místa, ale ti, kteří tady jsou, tak nelitují toho, že tady jsou, protože to je fantastická zábava a Linda Nosková teď vytáhla ESO, kterým si pomáhá. První hra rozhodující třetí sady Linda Nosková podává za stavu 30-2. Napřímu teď je připravena Karolína Muchová. Už toho ustála obrovskou spoustu v tomto zápase. Byla blízko od konce, ale stále tam je, stále bojuje a teď má navíc šanci breakball, protože Linda Nosková při útoku chybuje. Vyhazuje míček nechtěně pár centimetrů mimo podélnou čáru při forehandovém útoku a tak je to teď hned na úvod rozhodující sady. Breaková příležitost pro Karolínu Muchovou. Ta si teď poskočila, dokázala return dostat neuvěřitelně zpátky, jen to tady zahučilo, ale Linda Nosková na krátký míč vyrazila včas a také ona předvádí fantastický úder z forehandu po čáře. Technicky zahraný, s hodně spodní rotací, protože to byl nízký balonek, ale teď si s tím Linda Nosková znamenitě poradila. Krásný moment teď od obou hráček. Linda Nosková z forehandu jen tak lehonce podsekla balonek, který skončil před čarou. Odvrácený breakball, ale teď zase starosti na podání pro Lindu Noskovou. Tím samozřejmě potíže neskončily, protože ještě je to další podání pro českou hráčku za schody, teď v prvním gemu rozhodující třetí sady. Nosková teď umístila míček do rušku, ale Muchová si stihla balonek oběhnout na svou silnější forehandovou stranu, kterou ráda diktuje a ta se také teď děje a také proto teď Karolína Muchová se ujímá zase vedení při servisovém gemu. Lindy Noskové má výhodu. Rychlé nohy Karolíny Muchové teď zapřičinily to, že se dostala dobře k balonku. Forehandem si vytvořila dobrou pozici a vyhrála výměnu a navíc teď má zase další breakovou šanci jako odměna za to snažení, teď tedy skóre, ale zase Linda Nosková to může ovlivnit. Tvrdý servis teď dokázala Muchová sice vybrat, ale následný úder z forehandu k čáře už ne. Teď Linda Nosková mohla hrát ze své levé strany ke vzdálenější straně forehandem a dopadlo to podobně. Schoda. Teď Karolína Muchová měla dva breakboly, Linda Nosková pokaždé vynikajícím způsobem odvrátila a tak teď znovu servíruje za schody. Hodně důležitý, těžký gem servisový hned na začátku, třetí rozhodující sady. Linda Nosková teď tvrdě útočí z forehandu, ale Muchová se skvěle brání a teď jde naopak ona blíž k síti. Nosková se snaží o backendový prohos a Muchové volej dopadá přesně za síť, tam už Linda Nosková nedokáže doběhnout a tak je tady další breakball pro Karolínu Muchovou. Fantastický pohyb na kurtu má teď Karolína Muchová. To může být samozřejmě její ohromná výhoda ve zbytku zápasu. Karolína Muchová teď při snaze využít v pořadí třetí breakball na začátku rozhodující třetí sady. Lindě Noskové se teď rozkutálel balonek mimo při tom, když se snažila driblováním sklidnit před svým servisem. Teď už nemá moc vteřinek do limitu, ale ještě to stihne, zdá se, Linda Nosková bez napomenutí. Teď už Nosková servíruje a do autu už byla pod tlakem, už časomíra byla na nule, když Linda Nosková servírovala. Teď proběhl sběrač míčku vedle Karolíny Muchové hodně blízko, ale nic se naštěstí dramatického nestalo. Nosková teď je do forehandu Muchové. Křížný forehand, velmi ostrý Muchové. Muchová teď hraje další křížný forehand a forehand křížem také od Noskové, který byl ještě razantnější a který to zase převážil na stranu hráčky, která to chvíli vypadalo, že je v defenzivě, ale pak už se zase dostala na lepší pozici a Linda Nosková opět reaguje fantasticky na breakball soupeřky. 6 minut už trvá první servisový gem, první gem třetí rozhodující sady. Nosková srovnává po třetí na schodu a teď jde servírovat zase zprava. Příprava na servis zase delší, ale to se samozřejmě bude opakovat tím, jak je zápas delší. Je delší, krásný první servis a není to přímý bod z podání. Balonek skončil ještě před čarou, takže se hraje, ale Linda Nosková mohla stupňovat svůj tlak, stačila si najít míček, stačila se k němu dobře postavit a udeřit do něj z forehandové strany do rušku. Muchová už se bránila jen tak tak za cenu jenom toho, že dokázala plácnout raketou do balonku, ale už nebyla v dobré pozici, míček skončil v síti. Takže výhoda. Po čase teď je výhoda pro Lindu Noskovou, která odvracela několik breakových příležitostí soupeřky a krajanky. Tentokrát může jít Linda Nosková do vedení a zase je to něco, co by zase mohlo Lindu Noskovou povzbudit, pokud by k tomu opravdu došlo, že by se ujala vedení 1-0, protože teď těch nepříznivých momentů zvládla několik za sebou. Ale ještě není konec, teď už ano. Karolína Muchová teď nechtěně pomohla, backhand končí v síti a tak Linda Nosková uhájila svůj servis, byť to teď bylo hodně napínavé a byť tam měla Karolína Muchová několik breakových příležitostí za sebou, tak servis uhájila Linda Nosková a je na tom o kousíček, ale opravdu o malý kousek lépe v tomto finálovém zápase, který posloucháte na Radiožurnálu Sport i Radiožurnálu, který se připojí.

Už je všechno připraveno, už i fanoušci jsou snad zase na svých místech, ti, kteří teď byli na schodech, tady v těch úzkých uličkách je to samozřejmě a koridorech velmi složité se hned zase dostat tam, kde fanoušci mají být. Teď ještě někteří sedají nebo chodí a za těchto okolností podávala Karolína Muchová do sítě. Tak druhé podání pro Muchovou, která teď servíruje znovu. Muchové servis do forehandu Noskové a ta je nekompromisní. Uklízí forehandem křížem a je to 15-0 pro Lindu Noskovou. 1-0, 15-0 pro Lindu Noskovou, která teď ustála svůj těžký servisový gem, ustála několik příležitostí krajanky a tak teď ona může být v trošku větším klidu, ale o tom se asi těžko dá mluvit ve Wimbledonském finále s účastí dvou českých singlistek. Linda Nosková vrací míč tak, aby se hrálo, je teď pod palbou, pod tlakem. Muchová útočí do růžku z forehandu a krásně přesně, takže je to 15 obě. Karolína Muchová má sil dost, ukazuje, s jakou razancí teď udeřila do balonku ze své pravé strany. Balonek letěl do vzdálenějšího růžku pod velkou kontrolou poslaný na druhou stranu a je to 15 obě. Karolína Muchová teď tedy se snaží o srovnání skóre, už na tom byla mnohem hůř v zápase, když prohrávala 2-6, 2-5 a už jsme mluvili o tom, ale ještě zopakuji, pokud posloucháte náš přímý přenos na Radiožurnálu Sport, tak už na tom byla hůř, odvracela 5 matchbolů, ale dokázala zachránit zápas, otočit set a i proto se teď hraje třetí rozhodující sada. 2-6, 7-5, 0-1, 15-30 z pohledu podávající Karolíny Muchové, která teď servíruje z levé strany své polovičky dvorce, tam, kde to je teď asi méně příjemné, i proto se před chviličkou na podání kvůli sluníčku hodně trápila Linda Nosková, která je teď napřímu backhand křížem k čáře. Teď Nosková se ale musí bránit, protože forehand Muchové je silnější a silnější. Teď i forehand Noskové byl velmi silný. Další rána z forehandu, ale Muchová kontruje. Teď je to křížný forehand do autu poslaný od Lindy Noskové. Ale teď tedy to bylo o kousek pro Lindu Noskovou. To vypadalo nadějně, protože ona byla první v té výměně. Ale nakonec zahrála do autu nechtěně. A tak je to teď 30 obě. 1-0. Pro Lindu Noskovou v rozhodujícím třetím setu, to platí stále, ale teď je to 30 obě. Karolína Muchová na podání z pravé strany dvorce a teď to bude gamble anebo breakball pro Lindu Noskovou. Breakbally už měla v předchozím servisovém gemu Noskové Muchová, ta teď servíruje velmi dobře, ale s dotekem opásku, takže první podání zahlášeno, takže první servis a stále dvě podání ještě má ze stejného místa k dispozici Karolína Muchová. Samozřejmě ona doufá, že hned to první pomůže. Teď tedy 30 obě, dobrý servis, ale zase s dotekem opásku, kuriozní situace, prakticky dvakrát se stalo to samé, takže teď stále platí první podání pro Karolínu Muchovou za stavu 1-1 na sety, 0-1 a 30 obě teď. Při podání Karolíny Muchové Linda Nosková připravena na returnu. Dlouhý balonek teď, takže to bude teď trošku nadějnější pozice pro Lindu Noskovou, ale jak už zápas ukázal, tak někdy i druhé podání dokáže Karolína Muchová hodně ostře poslat na druhou stranu. Tentokrát to bylo spíš opatrnější, ale Linda Nosková se stejně musí bránit, protože teď Karolína Muchová stupňuje svůj tlak. Teď ovšem je pod tlakem Muchová najednou po ráně Noskové a háže balonek nechtěně do autu a tak je tady breaková šance pro Lindu Noskovou. 1-0, rozhodující třetí set, 40-30, teď breakball pro Lindu Noskovou, která před chvíličkou odvracela při svém podání breakové šance soupeřky, ale Karolína Muchová teď bude muset naopak uhájit svůj servis proti breakballu. Teď servíruje z levé strany. Velmi dobrý servis do autu nakonec, tak někdy to trvá tomu hlášení. Teď je tedy zahlášený out. No a druhé podání a Linda Nosková teď je, není úplně v klidu, pohybuje se teď z levé strany doprava. Teď se houpe a teď už vyrazila do returnu, ale má to teď těžké, protože Karolína Muchová se trefila přesně k čáře. To samé teď Nosková. Nosková si obíhá na forehandovou ránu, ta je silná, prudká a využívá Linda Nosková díky tomu svůj breakball a vede 2-0. Začátek třetí rozhodující sady, tedy zatím lépe vychází 21-leté Lindě Noskové, která sice zažila velmi nepříjemné okamžiky ve druhém setu, kdy byla balonek o toho, aby vyhrála zápas opakovaně pětkrát, pět matchbolů měla. Ale musí zase hrát znovu a znovu. A teď vede 2-0 v rozhodujícím třetím setu. Na začátku 3.

třetí rozhodující sady. Stále ještě to tak můžeme říct, teď podává za stavu 2-0, ale skvělý return Karolíny Muchové zase vrací šance hráčce, která před chvíličkou ztratila podání, že by hned zase mohla prolomit zpátky. Podání soupeřky, nebylo by to nic nečekaného, protože teď se mnohem víc hraje při servisech obou hráček. Už to není tak těžké v uvozovkách, jako ještě v úvodních fázích zápasu. Navíc teď Nosková trefuje opět mimo, takže Karolína Muchová bude mít další dobrou pozici, aby zvýšila teď svůj náskok. Také to zkouší teď krásným backendovým returnem. Backend se spodní rotací od Muchové, backend křížem od Noskové. Teď je to forehandový úder obou hráček, ale na Muchovou už nedošlo, protože forehand Lindy Noskové byl výstavní, letěl po čáře velkou rychlostí a Karolína Muchová byla daleko. Tak je to 15-2, 2-0 a 15-2. Linda Nosková se zase probojovala ke svým ranám, které jí tak zdobily první sadu zápasu a ještě nějakou část setu druhého. Teď ovšem je to zase nový příběh 6-2, 5-7, 2-0. 15-2 na podání Nosková. Noskové tvrdý servis na střed. Muchová vrací krásně k čáře, takže Muchová teď vybojovala doslova šanci, aby získala bod a to se také stalo, protože Linda Nosková už byla v záklonu, nebyla v dobré pozici, tak aby odehrála backendový úder do růžku a ten skončil za čarou, takže 30-15 ve vedení Karolína Muchová. Může si zase okamžitě vzít ztracené podání zpátky. 2-0 stále platí ještě pro Noskovou. Teď ale těžký servis musela sbírat Karolína Muchová. Přímý bod z podání. Míček končí v síti po podání na střed. Linda Nosková srovnává a je to 30-2. 30-30, 2-0 pro Noskovou ve třetím rozhodujícím setu wimbledonského finále. Nosková. Teď nepovedený pokus nadhodit si balonek. Linda Nosková zase vše začíná od znova. Ovšem teď už neběží limit. Nosková se trefuje krásně, ale Muchová vrací. Noskové backhand k čáře do růžku. Nosková jde k sítě, zkracuje hru a tam už Karolína Muchová navzdory fantastickému pohybu nemůže být. Tak teď tedy Linda Nosková si připravila nádherně pozici krásným backhandem k čáře. Otevřela si dvorec, naběhla si k síti a jenom backendem lehonce podsekla balonek křížem. Hned za síť zapadl a Karolína Muchová neměla šanci. Gamble pro teď Lindu Noskovou, ale radostí teď kazí dotek balonku o pásku, takže se podává znovu ze stavu 2-0, 40-30. Karolína Muchová je teď napřímo a Linda Nosková na podání blízko, aby odskočila ještě víc na začátku třetí rozhodující sady. Backend Noskové do růžku, backend krásně k čáře poslaný teď od Muchové. Muchová útočí, zkracuje hru, Linda Nosková to nedoběhne. Krásně ukryla svůj nápad Karolína Muchová a využívá toho, jak šikovnou má ruku. Na poslední chvíli sekla raketou a tedy tak, že přitom zasáhla míček samozřejmě krásně. Provedeno technicky čistě kraťas, který Linda Nosková nemohla doběhnout, protože byla daleko, byla až za základní čarou. A tak je to teď schoda, 2-0 a schoda, fantastický technický kousek Karolíny Muchové. 2-0 ale zatím pro Lindu Noskovou v rozhodujícím třetím setu. Nosková servíruje za schody z pravé strany dvorce. Těžký servis jen tak vyblokovala Muchová. Nosková může útočit po čáře, teď se jí chystá prohodit Muchová a povedlo se jí to. Karolína Muchová využila postupu Lindy Noskové k síti a zacílila milimetrově přesně, byť byla v těžké pozici. Jen tak vyškrábla těžký servis, ale pak se dokázala dostat k backendovému úderu obou ruč po čáře. Linda Nosková to zkoušela roztáhnout se co nejvíc do strany, ale byla krátká na parádní prohoz, takže je tady zase teď naopak breaková šance pro Karolínu Muchovou, která před chviličkou byla blízko od toho, aby to bylo už 0-3. Teď je to Nosková, která útočí a do volného růžku krásně do protipohybu uklízí míček, je to schoda. Ale teď je zase Nosková musela zaservírovat velmi dobře, ostře, tak aby soupeřku vytáhla do strany krásně otevřený dvorec a pak bezvadné zakončení od Lindy Noskové. 40 na obou stranách, 2-0 a další schoda. Nevyužitý gamble i breakball. Teď Linda Nosková za schody servíruje znovu. Těžký servis, ale zase s dotekem opásku, takže znovu se musí servírovat. Je to obrovsky náročné, tolik servisů v takovém vypjatém zápase. Linda Nosková teď bude podávat znovu z pravé strany kurtu. 2-0 ve vedení ještě, ale teď je hodně těžký servisový gem pro Lindu Noskovou. Teď ale přímý bod z podání a výhoda Lindy Noskové, která si pomohla krásnou ranou na střed a Karolína Muchová už nedokázala vrátit zpátky.
tak, aby balonek přešel síť. Ten skončil v síti právě a je tady zase další gamble pro změnu. V této situaci už hráčky byly několikrát. Teď Linda Nosková bude muset použít druhé podání, to první skončilo v síti. Druhý servis Noskové velmi dobrý, ale teď forehand Muchové kvalitní, tvrdý a teď je to backendový křížný úder Muchové, teď forehand Muchové do sítě a Linda Nosková si oddechla. Výměnu ustála a na lavičku odchází za vedení 3-0 v rozhodujícím třetím setu finálového zápasu Wimbledonu. Za chviličku se na Radiožurnálu Sport i Radiožurnálu znovu uslyšíme a přihlásíme. Podávat půjde Karolína Muchová.

0: time.
1: Ano, jenom na odlehčení zápas legend a vítězství Barbory Strýcové ve dvojici s Dominikou Cibulkovou. Barboru Strýcovou v našem vysílání na Radiožurnálu Sport také hodně často slyšíme, kapitánku týmu Billie Jean Kingové, která určitě taky s napětím sleduje dění na centrálním dvorci. Teď už se zase bude pokračovat. Teď už jsou hráčky na svém místě a podle toho šumu tak to vypadá, že už dorazil také pohár, o který se bojuje. Ale to nechme zatím stranou. Karolína Muchová teď je bude servírovat za nepříznivého stavu pro ní v rozhodující třetí sadě zápasu. 0-3 rozhodující třetí set. Teď na podání Karolína Muchová, která servíruje na Lindu Noskovou. Ta už mohla zápas ukončit ve druhém setu. Byla několikrát blízko, měla 5 matchbolů, ale Karolína Muchová ustála všechny ty okamžiky, vynutila si pokračování tohoto příběhu. Připomenu stav 6-2 pro Noskovou první set, 7-5 ten druhý pro Muchovou, která teď prohrává 0-3 a 0-15 teď po vyřazeném útoku Lindy Noskové. Už se zase hraje, už je všechno připraveno. Karolína Muchová může servírovat z levé strany své polovičky dvorce. Muchové servis krásný, ale Nosková dokázala vrátit. Naštěstí pro Karolínu Muchovou končí return v autu. Takže je to 15-2. To by bylo těžké pro Karolínu Muchovou, protože už se vydávala k síti dopředu a balonek letěl kolem ní. Naštěstí pro Muchovou do deblové uličky. Tam se to počítalo v předchozím zápase finále, kdy vyhrál částečně domácí pár. Připomínám, Heliovara z Finska a Patten z Velké Británie jsou vítězi ve čtyřhře, ale teď se zase věnujeme ryze českému finále ve Wimbledonu. Karolína Muchová krásným způsobem forehandem posílá balonek do růžku. Linda Nosková teď šetří síly, ani neběžela za tím výstavním úderem Karolíny Muchové krajanky, protože ten byl nádherně umístěný a je to 30-15 pro podávající hráčku. V tu chvíli tedy Karolínu Muchovou, která ovšem prohrává 0-3. V rozhodující třetí sadě finálového zápasu. 3-0 pro Noskovou, Linda Nosková na příjmu, Karolína Muchová na podání. Stav 0-3, 30-15. A první rána, která hodně mohla pomoci Karolíně Muchové, ale Nosková měla fantastický return a teď zkracuje hru. Karolína Muchová také reaguje krátkým míčem a Linda Nosková do autu. Tak už těch kulišáren jakoby bylo až příliš. Linda Nosková to měla obrovsky těžké zahrát z krátkého míče. Další krátký míč, to by bylo něco neskutečného. 40-15 ve vedení Karolína Muchová. Lindě Noskové teď chyběl kousek, ale teď si věřila vydat se za balonkem. Teď měla možnost ještě něco vytvářet. V každém případě se jí to nepovedlo. 40-15 teď vede Muchová, která může snížit skore na 1-3 z pohledu zkušenější 29-leté české hráčky. Muchové krásný servis, ale dokázala podseknout Muchová. Musí tak hrát další úder, protože Nosková se ubránila na returnu fantasticky a následný úder forehandu po čáře ukazoval Karolíně Muchové, že ani dokonalé krátké míče někdy nemusí stačit. Tak teď tedy Linda Nosková ukázala neuvěřitelnou atletičnost, když se vydala dopředu k síti po krátkém míči a dokázala pak ještě z forehandové strany prohodit Karolínu Muchovou. Ta teď servíruje znovu, tak ještě při svém servisovém gemu nemá ještě vyhráno. 40-30, ale je ještě ve vedení Muchová. Teď ze stavu 0-3 v rozhodujícím setu z pohledu hráčky, která je na podání. Muchová trefuje síť a tak teď Linda Nosková se ještě dostává do hry při tomto servisovém gemu krajanky, kdy už se zdálo, že Karolína Muchová je blízko od snížení náskoku Lindy Noskové. Ta stále platí, vede 3-0 v rozhodujícím třetím setu. 6-2 vyhrála první set, ten druhý 7-5 Karolína Muchová. Ta teď podává opatrněji, Nosková také volnější return a Karolína Muchová do toho praštila z forehandu, takže balonek skončil krásně v růžku a tak je to zase lepší pro Karolínu Muchovou, která snížila na 1-3 v rozhodujícím setu. Teď bude podávat Linda Nosková, která dvakrát velmi pracně hájila svůj servis, takže se dá očekávat, že by mohla mít Karolína Muchová šanci i v tomto servisovém gemu Lindy Noskové, zvlášť když teď Nosková jde na stranu, kde přeci jenom mi přijde, že se teď tenistkám servíruje hůř kvůli sluníčku. Ale Nosková teď to jakoby vyvrátila SM, úder přesně na střed, jenom se zaprášil od středové čáry. A 15-0 pro Noskovou. 3-1, 15-0 pro Lindu Noskovou. Po fantastickém prvním úderu Lindy Noskové. Nosková servíruje znovu, tentokrát zleva, opět kvalitní servis, tentokrát na čáru pro podání. Nosková zkracuje hru, Muchová běží a teď ji může Nosková přehodit, to se také stalo. Karolina Muchová mezi nohama, krásný úder, fanoušci jsou ve varu, fantastická výměna teď, ale Karolina Muchová už na další úder Lindy Noskové nedosáhne. Takzvaný twin ve finále ženské dvouhry ve Wimbledonu, Karolina Muchová pobavila Martinu Navrátilovou viditelně v loži v královském boxu, tak tedy, panečku, to jsou věci, to je ukázka, to je reklama na český tenis. Karolina Muchová zády k soupeřce roztáhla své nohy a mezi nimi prohodila svůj úder, tak to bylo neskutečné, ale platí skore, bohužel pro ní nepříznivé, v tuto chvíli už je to ale jinak. 30-15 už jenom vede Linda Nosková, protože forehand Karolíny Muchové byl teď dokonalý. 3-1, 30-15. Je úžasné, že fanoušci mohou toto sledovat nejenom tady ti, co jsou na centrálním dvorci, ale všude na světě. To je fantastická reklama na český ženský tenis. Teď trošičku letadlo možná vyrušilo Lindu Noskovou, takže zastavila svou přípravu na servis. Nedaleko je letiště Heathrow, takže občas se stane, že tady slyšíme ve vysílání radiožurnálu Sport nějaké to letadlo během celého šampionátu. Teď jsme ve finálovém zápase ženské dvouhry. Linda Nosková podává za stavu 3-1, 30-15 v rozhodující třetí sadě zápasu. Nosková teď hraje backendem křížem, backend se spodní rotací od Muchové. Forehand Noskové, velmi ostrý forehand také Muchové, přesně k čáře poslaný. Teď je to podseknutý balonek od Muchové a Linda Nosková musí k síti. Muchová jí snaží se přehodit, prohodit, ale to se nestalo a Linda Nosková je teď vládkyní u sítě. Teď tuhle výměnu vyhrála Linda Nosková, která si šla pro bod, dohrála si výměnu u sítě a vede 3-1 a 40-15. Linda Nosková teď je na tom zase lépe. Ve třetí rozhodující sadě byla už ve druhém setu, ale kousíček od výhry několikrát opakovaně. 5 matchballů měla, připomínám posluchačům radiožurnálu Sport nebo radiožurnálu, kteří si třeba pustili přenos až později, byť věřím, že tento zápas si málo kdo v Česku nechá uniknout, ať už ho sledujete jakkoliv. Teď je to další skvělý servis, který Muchová vrací, tak aby se hrálo, ale Nosková samozřejmě může útočit a také to dělá. Krásný forehandový úder do rušku. Karolina Muchová jenom podsekává balonek, ten končí v síti a Linda Nosková se ujímá vedení 4-1. V rozhodujícím třetím setu jde na lavičku, stejně tak jako její soupeřka. Linda Nosková vede 4-1 za minutu a kousíček, spíš za minutu, protože tady jsou kratší ty přestávky mezi změnami, byť se to nikdy nedodrží ta minuta, vždycky se to o kousek protáhne, ale bývá to tak minutu a půl nakonec stejně, ale zkrátka Wimbledon má ty přestávky kratší, samozřejmě rozhodčí jsou pak benevolentnější tím, jak se končí nebo blíží konec takovéhoto vypjatého zápasu. Tak tedy zatím 4-1 pro Lindu Noskovou, za chviličku půjde na podání Karolina Muchová.

time.

Nejenom královská lože, ve které je i Petra Kvitová v královském boxu. Martina Navrátilová, další vzácní hosté se baví touto českou podívanou, tímto českým finálovým zápasem. Teď bude s novými míči podávat Karolína Muchová. To je vždycky trošku výhodnější pozice pro tenistu na podání. Teď je to tedy Karolína Muchová, ale ten stav je pro ní nepříznivý. 1-4 v rozhodujícím třetím setu finálového zápasu. Linda Nosková teď je připravena na příjem. Muchová tvrdě, ale nepřesně servíruje, takže to bude druhé podání Karolíny Muchové z pravé strany dvorce za stavu 1-4. Linda Nosková teď už zase naprosto soustředěna ve své bublině, i když jednu chvíli na tom nebyla úplně optimálně po té, co se jí nepovedlo ani jednou z pěti možností dokončit zápas. Linda Nosková teď hraje ostrou výměnu s Karolínou Muchovou, ale kousek za čáru teď poslala míček nechtěně z forehandové strany a tak má teď Karolína Muchová šanci zase snížit při svém podání lepší, protože vede 15-0 při svém servisovém gemu. Za stavu 1-4 teď jde podávat Karolína Muchová pro změnu na levou stranu své polovičky dvorce. A teď se ještě dívá pohledem na druhou stranu, tam, kde je připravena na returnu Linda Nosková. Linda Nosková připravena sbírat těžké podání, ale teď překáží síť Karolíně Muchové, takže Muchová bude podávat znovu druhé podání. Teď Muchové za stavu 1-4, 15-0 v rozhodující třetí sadě. Karolína Muchová teď servíruje opatrněji a dělá dvojchybu. Balonek se od pásky, byť to nebyla prudká rána, odrazil až příliš za čáru. Takže dvojchyba srovnává skóre. Sven Grenefeld, který tady je velmi výrazný v ledišti, poněvadž má modrý dres a trošku narušuje tu častou bílou, tak teď vstává, tleská na povzbuzení svou svěřenkyni. Je tady také jeho hodně bývalá svěřenkyně Mária Šarapovová v královském boxu. Žena, kterou Petra Kvitová tady v roce 2011 ve finále dokázala porazit a tím i inspirovat mnoho dalších hráček, stejně tak jako třeba Lindu Noskovou, která o tom mluvila ve Wimbledonu. Nosková vede 4-1 ve třetím rozhodujícím setu a teď posílá balonek nechtěně do autu. Dívá se teď, dívá za tím míčem nevěřícně, ale je to tak, backendový úder končí mimo. A tak je na tom zase o trošku lépe ve svém servisovém gemu Karolína Muchová. Teď je hráčky šetří krokem, také natahují trošičku čas, jak jen to jde, protože je znát, že ten zápas je velmi intenzivní a potřebují si i mentálně odpočinout před každou ranou. Teď ta rána první Karolíny Muchové byla úžasná, letěla přesně na střed a je to eso, které zase trošičku pomáhá Karolíně Muchové, která už vede 40-15 teď při svém servisovém gemu, může snížit a může zase vyvinout tlak na případně pak servírující Lindu Noskovou za těsnějšího skóre přeci jenom. Teď je to 1-4 ještě, ale za chviličku už to může být 2-4, protože teď má gemboli Karolína Muchová při svém podání, ale první podání teď nevyšlo, takže to bude muset být druhý servis, který teď pomůže Karolíně Muchové, alespoň v to teď doufá hráčka, která servíruje na Lindu Noskovou. Nosková vrací balonek velmi tvrdě k čáře forehandem a teď si obíhá opět balonek na forehand. Karolína Muchová ji nedokáže prohodit, protože teď to byly rány, které na ní letěly a z toho se těžko něco vymýšlí a vytváří. Neměla teď čas vůbec Karolína Muchová. Ten ji vzala Linda Nosková svým parádním útokem a tak Nosková teď snižuje na 30-40 ze svého pohledu. Na podání je teď stále samozřejmě ještě Karolína Muchová, která ještě má ale gembol na 2-4. Zatím je to 1-4, 40-30, nádherné české finále. Linda Nosková je na tom teď o něco lépe v rozhodujícím třetím setu. Těžký servis teď vyblokovala Nosková. Muchová může zakončit a také to dělá forehandem do volného růžku. Krásná podívaná pokračuje. Teď se míčky překlápí na stranu Lindy Noskové, která bude servírovat za stavu 4-2 v rozhodujícím třetím setu. Karolína Muchová si nádherně dvorec otevřela servisem a pak dohrála bezpečně do volné části kurtu. Teď už se ale zase soustředí na příjem za stavu 2-4, za stavu 4-2 naopak podává Nosková. Těžký servis, otevřený dvorec, Nosková může útočit a také to dělá do volného růžku vzdáleného forehandem. Krásně teď měla čas Linda Nosková si balonek oběhnout, aby hrála poměrně z klidu z místa z forehandu. Nekompromisní odpověď, ale už předtím nádherně otevřený dvorec servisem, který šel hodně do strany. Teď pro změnu na střed servírovala Nosková a zase si připravila dobrou pozici pro útok a další nekompromisní forehandová rána do stejného místa, prakticky ze stejné pozice. Teď by si tam mohla udělat tečku Linda Nosková, protože to místo by bylo hodně stejné. Něco jako penaltový puntík ve fotbale,
na kterém vždycky musí stát míč při pokutovém kopu. Teď Linda Nosková ze stavu 4-2-30-0 servíruje z pravé strany dvorce. Těžký servis do autu nakonec, takže druhý servis teď bude muset stačit Lindě Noskové na Karolínu Muchovou. Druhé podání velmi ostré a přímý bod z podání. Teď to Linda Nosková za příznivého stavu riskla a vyšlo jí to. Ostrý míč ke vzdálenější lajně a Karolína Muchová už, přestože ještě se dostala k balonku, tak švihla do míče, ale už skončil balonek v síti. Další servis zleva, teď Lindy Noskové, krásně na střed poslaný, další přímý bod a je tam pětka pro Lindu Noskovou. 5-2, to už tady bylo několikrát, ne pokaždé se z toho stala vítězná sada. To samozřejmě Linda Nosková velmi dobře ví, ale v rozhodujícím třetím setu finálového zápasu je to celkem významný náskok. To ne, že ne. Teď je tedy obě hráčky na lavičkách. Linda Nosková vede 5-2. Za chvíli, za minutku, půjde podávat Karolína Muchová tak, aby zápas ještě neskončil. To už tady bylo.

0: time.
1: Karolína Muchová už si žádá míčky. Prohrává 2-5 v rozhodujícím třetím setu. Linda Nosková už se staví na příjem a za chviličku bude pokračovat třetí rozhodující set zápasu, který má Linda Nosková výtečně rozehraný. Ale už jeden takový případ jsme viděli, že vedla 5-2 ve druhém setu. Byla blízko od konce zápasu, měla 5 matchbolů. Karolína Muchová vybojovala pokračování tohoto velkého příběhu. Teď ale servíruje za stavu 2-5 a do autu letí od pásky balonek. Takže druhé podání teď pro Karolínu Muchovou a šance na returnu pro Lindu Noskovou, která vede 5-2 v rozhodujícím setu. Těžký moment teď pro Karolínu Muchovou. Dostala těžký úder z returnu a teď je Linda Nosková v ráži a zkracuje hru, ale nabízí Karolíně Muchové příležitost. Ta je rychlá a dokázala toho využít. Míček z forehandu podseknutý, končí v rušku. Tak Linda Nosková ubrala na razanci, zvolila řešení krátkého balonku, ale dropshot nevyšel teď Lindě Noskové. Karolína Muchová i v této fázi zápasu má neskutečně rychlé nohy a byla u balonku včas. 2-5 sice, ale 15-0 pro Karolínu Muchovou, která se teď připravuje na další ránu, tentokrát z levé strany polovičky dvorce. Karolína Muchová na druhé straně má Lindu Noskovou asi tak 2 metry za základní čarou. Těžký servis by to mohl být, ale bohužel pro Karolínu Muchovou letěl do auta, takže vzdálenější podélná čára minula. Cíl teď Karolína Muchová servíruje opatrněji, backhand Noskové k čáře poslaný, krásný úder Noskové, teď křížeme backhand a Karolína Muchová musela jít hodně nízko k balonku a dostala se tam, takže dokázala dostat neuvěřitelně backhand obouroč po čáře, tak to byl zase nádherně těžký moment pro Karolínu Muchovou, fantasticky zvládnutý, pak následovala chyba Lindy Noskové, ale to už byla zase pozice celkem beznadějná pro Lindu Noskovou, takže logicky balonek skončil v autu, vše si to vypracovala nádherně Karolína Muchová, která teď vede 30-0 při svém podání, 2-5, ale 2-5, 30-0, teď to nevypadá, takže by měla mít šanci Linda Nosková ukončit zápas v tomto servisovém gemu Karolíny Muchové, která teď může snížit, protože připomínám, prohrává 2-5 v rozhodujícím třetím setu, ale 30-0 teď vede Karolína Muchová a Linda Nosková vyhazuje balonek. Teď už je to možná takové federerovské soustředění na svůj vlastní servis. Byť to byl, berte s velkou rezervou, nejenom toto srovnání, protože těžko říct, co se teď odehrává v hlavě Lindy Noskové. To se možná dozvíme tak někdy po zápase několik hodin a těžko říct, kdo nakonec ještě bude vítězkou, protože už jsme viděli v tomto utkání několik zvratů. 2-5, 40-0 teď ovšem z pohledu Karolíny Muchové. Těžký servis a útok přesný na síti. Karolína Muchová si vše připravila na jedničku svým podáním. Nádherně otevřený dvorec, vše krásně dohrané u sítě. A teď bude Karolína Muchová doufat, že bude podobně úspěšná i na returnu. Míčky už zase putují na raketu a na stranu Lindy Noskové. Hlediště hučí, teď se ozývají hodně zase fanoušci Karolíny Muchové, jak slyšíte v přímém přenosu radiožurnálu Sport i radiožurnálu 5.3 pro Lindu Noskovou. Po druhé v tomto zápase dostává šanci podávat na výhru v utkání. Ve druhém setu se to nepovedlo Lindě Noskové. Vytvořila si jeden matchball při vlastním podání. Ty další 4 měla napřímo. Linda Nosková teď servíruje přesně. Druhé podání těžké pro Karolínu Muchovou. Muchová strká balonek na druhou stranu a teď už jsou to razantnější údery z forehandové strany. Forehand teď Karolíny Muchové do autu poslaný nechtěně. Byla teď pod palbou. Linda Nosková měla údery pod větší kontrolou a tak vede 15-0. 5-3. 15-0 k tomu. Linda Nosková je teď na té možná horší straně kvůli sluníčku, ale podává a velmi dobře teď podává. Ale Karolína Muchová neskutečně vrátila return a starosti má teď Linda Nosková, která je na čáře a na té základní je to hodně rozbité a právě tam dostala balonek od soupeřky. Takže následovala chyba, úder končí v síti. 5-3, 15 obě. Kdo ví, jestli si teď ještě vzpomene na předchozí set Linda Nosková, protože je těžké pracovat s tím, když tenista je blízko od vítězství. Linda Nosková teď ale servíruje výborně, ale Muchová neuvěřitelně čte servis i v těchto těžkých podmínkách. A teď je to forehandová rána Muchové, forehand Noskové, backhand se spodní rotací, teď od obou hráček, teď je to forehand Muchové, krásně do rušku poslaný a velmi ostrý backhand Noskové, teď je to nejlepší výměna zápasu, možná Noskové rána, krajeně je to parádní úder Lindy Noskové ve velmi vypjatou chvíli, ale ten předchozí moment, obouručný backhand Lindy Noskové pod velmi ostrým úhlem zahraný, to bylo neskutečné, co pak Karolína Muchová ještě dokázala vybrat. Tak tedy Linda Nosková fantastická teď při útočení. 5-3, 30-15. Karolína Muchová měla mimořádnou obranu, ale stejně to nakonec nestačilo Karolíně Muchové, která teď prohrává 3-5, 15-30, podává Linda Nosková. Servis Noskové tvrdý a přesný. Eso Lindy Noskové a jsou tady matchboly Lindy Noskové při podání této hráčky. Už jich měla, mluvili jsme o tom, 5 ve druhé sadě. Toto je 6. Můžeme si napsat 6. matchball. 5 jsme si škrtali. Ale teď jsou to dva v řadě. 5-3, 40-15. V takové pozici ještě Linda Nosková při svém servisu nebyla. Linda Nosková podává za stavu 5-3, 40-15 v rozhodující sadě finálového zápasu. Ještě jednou si chytá balonek a až teď nadazuje míček. Tvrdá rána. Je to konec. Přímý bod z podání. Linda Nosková na zádech. Raduje se teď v leže, ale ta radost musí být extrémní, enormní. To, co se uvnitř odehrává, to musí být něco mimořádného, protože Linda Nosková se chytá za hlavu a pořád je v roli tenistky, která se až teď zvedá po dlouhé době ze země a jde k síti, protože mezi tím už tam vyrazila i Karolína Muchová. Pro ní to musí být obrovsky bolestivá porážka, protože v 29 letech se probojovala do finále Wimbledonu, už jednou hrála v Paříži proti Ize Świątekové, také těsně prohrála v roce 2023 po peripetích se zdravím, stála zranění, tak neměla moc šancí ukázat něco takového znovu. Teď hrála fantastický druhý set, ale nezastavila tady ani ona rozjetou Lindu Noskovou, která teď slaví velmi střízlivě svůj titul tady ve Wimbledonu. Teď už se usmívá Linda Nosková, teď už je to šťastná vítězka, teď už úsměv neskrývá, mává fanouškům, kteří tady drželi palce v tomto finálovém, nádherném finálovém zápase. Byla to bitva, ve které nakonec zvítězila ta mladší 21-letá Linda Nosková, tak jako Petra Kvitová, to tady otevřela tu tradici. V tomto tisíciletí v roce 2011 porazila Máriu Šarapovovou ve dvou setech. Mária Šarapovová je kousíček od Petry Kvitové v královském boxu. Tak pak přišel ještě jeden možná psychicky náročnější titul Petry Kvitové v roce 2014, kdy porážela několik českých hráček tady ve Wimbledonu. Ať už to byla Andrea Sestiny Hlaváčková hned v úvodní fázi turnaje, pak ve čtvrtfinále Barbora Strýcová, nebo pak v semifinále Lucie Šafářová, tak to byl obrovsky náročný, psychicky náročný moment pro Petru Kvitovou, která vyhrála po druhé, pak se dlouho čekalo na českou vítězku. Senzačně přišla Markéta Vondroušová v roce 2023. Hned na to za rok 2024 Barbora Krejčíková, která tady hrála taky fantasticky. Připomeňme osmifinále, velmi krásný zápas. Jan Koreš, který tu taky je vítěz roku 1973, říkal, že to bylo utkání, které sneslo parametry finále. Tak i Barbora Krejčíková tedy v roce 2024 a abych v tom pokračoval. Vše se to umocnilo ještě finálovým zápasem a teď tedy radostně pro Lindu Noskovou, která teď až vyráží ke svému boxu, ke svým nejvěrnějším. Vždycky to dá práce těm vítězkám a vítězům prokličkovat, pak zdolat několik schůdků a zamířit až ke svým blízkým, ke svému týmu. Tak tedy radost Lindy Noskové, za chvilečku se sem můžeme vrátit, protože tyto intimní chvíle můžeme nechat hráčkám, vítězkám, za chvilečku se můžeme dostavit zase sem znovu na předávání trofejí. Tu nejcennější talíř slavný získala Linda Nosková.

0: poslední týdny, za poslední roky na těch kurtech. Hrozně moc jí to přeju, i když jsem v průběhu zápasu taky fandila nějakou chvíli i Káje Muchové, prostě mohla být pohádka pro obě dvě dneska, no.
1: Povídáme si s Andreou Sestiny Hlaváčkovou, naší tenisovou expertkou. Andreo, čekala si, že Linda Nosková zvládne potom ten závěrečný třetí set vyhrát po tom, co vlastně měla matchbully? Měla jich pět, pokud se nepletu, v závěru té druhé sady nakonec, ale ten druhý set prohrála a šlo se do třetího. Věřila si, že v 21 letech to zvládne vlastně takhle mentálně, psychicky?
0: No, abych jako zmínila celkově vlastně ten dojem, který jsem z Lindy měla od momentu, kdy nastupovali na kurt, kdy bylo vidět na ní, že je naprosto v pohodě. Už v těch koridorech, když procházeli wimbledonskými šatnami, tak ona byla úplně v klidu a i ten zápas tak rozjela. Kája naopak byla hodně stuhlá, hodně taková nerozhýbaná, to patří k těm nervům. A pak jako kdyby to z ní začalo spadat tam na ty matchbully a naopak naléhat na Lindu, která tam zkazila pár míčů, nedala první podání, dala dokonce dvojchybu na jeden z matchbolů, ano, neproměnila jich hned v pět v druhém setu. A pak nastupovala do třetího a já jsem říkala tady manželovi, no tak ona to ale ještě dohraje, protože ona je opravdu jako specifická tím mentálním nastavením, tou sílou, kterou ona má. A říkám, to je snad jediná hráčka na světě, která to dokáže ještě jako vyhrát. A manžel říká, no tak to bude hodně těžký, to podle mě v žádném případě. A říkám, no, uvidíš, a opravdu tomu tak došlo a ona si udržela ten svůj chladnokrevný klid až do úplného konce a to je na tom naprosto obdivuhodný, že jí to fakt nepoložilo, protože pět matchbolů, ještě tak jakoby jasně rozjetej zápas, žádnej těsnej tiebreak, kdyby si člověk těšil.
1: Omlouváme se za technické komplikace, vypadá to, že spojení s Andreou Sestiny Hlaváčkovou se přerušilo a tak se můžeme alespoň na chvíli vydat zpátky na Wimbledon přímo do dějiště, kde už nás pomalu čeká ceremoniál, tak se můžeme zeptat našeho reportéra Jaroslava Plašila, jak to tam vypadá.
2: With Linda, my ex-friend.
3: Teď tedy jste slyšeli vtipnou odpověď Karolíny Muchové. Linda, moje bývalá kamarádka či přítelkyně, protože samozřejmě bylo to míněno v legraci. Je to obdivuhodné, co teď ustála Karolína Muchová a že musí mluvit jako poražená, protože to byl nádherný zápas. Neuvěřitelné, jak to Linda Nosková uchopila, toto její první finále Grand Slamu.
2: Very kind person and human being, so congratulations to you and to your team.
3: Takže zasloužila si to i její tým, přímá gratulace od Karolíny Muchové, která se od pláče probojovala k vtipné odpovědi, byť to musí být obrovsky kruté, protože samozřejmě tento zápas prohrála.
2: Possible. The attention always goes to us players, but there are, you know, ball boys, ball girls, the ladies who are taking care of us in the locker room, security, everyone around this special event. Thank you very much for making it so smooth.
3: Teď tedy poděkování všem, dá se říct, kteří se nějakým způsobem přičinili na organizaci chodu tohoto velkého turnaje od Karolíny Muchové. To jsou samozřejmě tradiční slova na závěr turnaje.
2: Everyone of you guys for the last two weeks you've been coming to my matches supporting everyone. This is unbelievable tournament, special one, the best one in the world and I'm just really glad to be standing here even though.
3: Takže teď poděkování speciálně těm, kteří chodí přímo na zápasy Karolíny Muchové a dva týdny tady podporovali na tomto nejúžasnějším, asi nejlepším turnaji na světě. Hodně smutná Karolína Muchová.
2: I'm pretty disappointed now. But when I look to my corner.
3: Teď se podívá do svého boxu, do svého rohu a teď bohužel se Karolína Muchová zarazila. Je to hodně podobné a hořké jako v roce 2023 v Paříži. Bohužel toto nechce nikdo zažít. Já vím, zní to hloupě v finále Grand Slamu.
2: It's emotional. When I look to my corner, I have all my friends and family who canceled their plans and came here today for me. I appreciate it a lot.
3: A Adame, já myslím, že teď je to natolik bolestivé, že klidně, jestli se podařilo navázat třeba spojení s Andreou Hlaváčkovou, tak si klidně na chviličku můžete vzít zase slovo, než pak bude mluvit vítězka zápasu.
1: Děkujeme prozatím Jaroslavu Plašilovi z Wimbledonu. Samozřejmě na ten ceremoniál se vrátíme, ale teď už bychom taky měli být ve spojení s jednou z našich reportérek, a to konkrétně s Lenkou Kratochvílovou, která byla u toho, když fanoušci převážně samozřejmě tedy Lindy Noskové sledovali v Přerově to velké promítání toho finále. Slyšíme se, Lenko, hezký večer. Tak ještě jednou se pokusíme spojit s Lenkou Kratochvílovou. Teď už se slyšíme, Lenko?
4: Ano, dobrý den, jsem tady.
1: Hezký večer, tak jaké to bylo, jaká tam byla atmosféra, jak se fandilo?
4: Příjemný večer, tak já musím říct, že tady v Parčíku na břehu Bečvy se splnila pohádka přerovského tenisu. Po Janě Novotné je wimbledonskou vítězkou Linda Nosková. Její úžasný výkon tady v Přerově v Parčíku na břehu Bečvy sledovali na 200 lidí. Teď slaví ten triumf Lindy ve Wimbledonu. Celý zápas tady jí sledovali, povzbuzovali, tleskali jejímu suverénnímu výkonu. A řada z těch lidí, co jsou tady, tak vidím, že jsou dojatý. Vidím i manažerku tenisového klubu Precheza Přerov Danielu Huďkovou, ta si zrovna dlaněmi zakrývá obličej. No a i když se tu nepodávají třeba stejně jako v Londýně jahody se šlehačkou, ale teče tady pivo proudem. Lidé si připíjejí na oslavu vítězství přerovské hráčky tenisového klubu Precheza Přerov Lindy Noskové a společně se těší, že až Linda wimbledonskou trofej přiveze do Přerova, věří, že by to mohlo být snad už v příštím týdnu.
1: No a jak fanoušci přímo na místě prožívali ten zápas, protože on byl hodně napínavý nahoru dolů. Nejdřív to vypadalo, že Linda Nosková vyhraje ve dvou setech, potom tedy Karolína Muchová vyrovnala, nakonec to Linda Nosková zvládla. Tak to musela být horská dráha emocí.
4: Byly to velké nervy, lidé na začátku, když viděli ten její suverénní začátku výkon, přesný, precizní, nevěřili tomu, jako, že by se ještě něco mohlo jiného stát, nicméně Karolína opravdu zabojovala, byl to nádherný zápas a fandili vlastně oběma hráčkám. Karolina Muchová několik let také trénovala tady v Přerově, takže bylo to takové rozporuplné, nicméně jako Linda je přerovskou hráčkou, zvítězila, takže ty emoce jsou tady nádherné teďka a všichni to tady vnímají nádherně.
1: Děkujeme Lence Kratochvílové a teď už se opět vracíme do Wimbledonu za naším reportérem Jaroslavem Plašilem.
3: Ano, protože teď už zase mluví vítězka Linda Nosková, která doufá, že budou kamarádky zase s Karolínou Muchovou samozřejmě. Teď zase pro změnu velmi dojemné intimní chvíle, protože se to týká rodiny Lindy Noskové.
2: For my family members coming here, flying here, I know you don't like flying, so that's, I appreciate it.
3: Přicestovali jsem, bylo to samozřejmě všechno teď složité.
2: All my sponsors, all my agents, all my whole team. I want to thank Agata for
3: poděkování i speciálně Agátě, kamarádce, která doprovází Lindu Noskovou stejně tak jako další členové týmu.
2: Being with me, which is not easy all the time.
3: Není jednoduché být pořád s Lindou Noskovou, pro kouče Tomáše Kropu. Toho teď myslela Linda Nosková ve svém projevu. Linda Nosková, která samozřejmě by mohla být tou šťastnější při ceremoniálu, ale ani ona to neměla ze začátku jednoduché. Bylo vidět, jak jí mrzí vidět nešťastnou kamarádku.
2: There's also one more person that I would like to thank, which is my mom.
3: Bohužel, teď je to asi ta nejemotivnější věc.
2: I definitely would not be standing here without her, so thank you.
3: Polibek do nebe, protože bohužel Linda Nosková před časem ztratila svou maminku předčasně, hodně brzy. Stejně tak jako nebo podobně, a teď to vůbec nechci srovnávat, ale jako se Jana Novotná nedožila výher Barbory Krejčíkové, kterou inspirovala, motivovala. Nechci to vůbec srovnávat.
2: I don't cry normally. This is not okay for me. I have been enjoying these 2 weeks so much. All the sad tears, all the happy tears, all the sweat and blood put into this, it was all worth it, so I will definitely never forget this week, these 2 weeks. And one more thing, I want to thank all the fans.
3: Nakonec tedy úsměvy u Lindy Noskové, teď už zase proslovy k fanouškům. Byly to určitě psychicky náročné dva týdny pro českou hráčku.
2: Like nothing I've ever experienced before, so I can't wait to come back next year.
3: Samozřejmě se nemůže dočkat, až tady zase bude zpátky Linda Nosková a bude obhajovat titul, za který získala nádherný, přenádherný talíř či mísu. Linda Nosková teď společně s Karolínou Muchovou už jsou zase u sebe. Teď jako už snad zase kamarádky, protože samozřejmě jsou věci, které nerozdělí žádný sportovní zápas, ať se v něm stane cokoliv, to zůstane na hřišti, to zůstane na kurtu. Lesknou se trofeje a teď už také tváře obou hráček, byť vyloudit úsměv teď na tváři Karolíny Muchové je určitě pro fotografy velmi, velmi složité, ale i to patří ke sportu. Bohužel pro Karolínu Muchovou už je to podruhé v kariéře a tohle zase mohla být pro ní ohromná šance. Ale jak o tom říkala Martina Navrátilová i v rozhovoru pro Radiožurnál Sport před zápasem, Karolína Muchová, když bude zdravá, tak může mít stejnou příležitost nebo podobnou příležitost klidně i za rok. A nejenom tady, ale na každém grandslamovém turnaji. Teď tedy focení a už asi klid teď za chviličku před další bouří, protože všude před stadionem už čekají zase fanoušci, kteří očekávají to, jak je přijde pozdravit další česká šampionka. Nechce se tomu až věřit té tradici, jakou tady rozehráli už dřív Martina Navrátilová, byť samozřejmě mnozí mohou říct, že to už nebyla československá reprezentantka, ale ona se pořád hlásí k Česku. Je to česká rodečka a po ní pak Jana Novotná také samozřejmě. Pak přišly triumfy Petry Kvitové, už vzpomínané nečekané úspěchy, v tom prvním případě bezesporu Markéty Vondroušové, která se také velmi těžko seznamovala s travnatým povrchem, dlouho si k němu hledala cestu, podobně jako vítězka Linda Nosková, vítězka současného ročníku. Ještě mezi tím samozřejmě musíme také připomenout úspěch z roku 2024, titul Barbory Krejčíkové, a to ještě v roce 2021 hrála Karolína Plíšková tady v finále a nebýt toho, že na druhé straně stála Ashley Bártyová, v té době fenomenální travařka, nejlepší hráčka světa, tak možná by měla taky šanci nakonec mít v ruce tu lepší ze dvou trofejí po závěrečném ceremoniálu. Ale samozřejmě to jsou kdyby. Tady teď můžeme říct, že Linda Nosková je další českou šampionkou. Teď už se sešli otcové obou tenistek v boxech nebo za hranicemi boxu. Josef Mucha teď gratuluje a samozřejmě i to patří k těmto zápasům, že to, co se stalo na kurtu, tak už zkrátka se stalo na kurtu a teď už zase přichází jiné všední starosti. Tou milou starostí je odhalování jména šampionky. To se teď právě děje v útrobách stadionu 2026. Nálepka už je dole a Linda Nosková vyražena na tabuli. Takže až půjde příště tady ve Wimbledonu na centrální dvorec za rok, tak půjde kolem tabule se svým jménem. Samozřejmě ona to uvidí už za chviličku, až zase budou ty milé povinnosti setkání s královskou rodinou, s čestnými hosty tady v útrobách stadionu. Tak tedy zatím se odtud můžeme rozloučit. Samozřejmě ohlasy hráček a hostů tady, co se nám povede nazbírat, tak všechno vám nabídneme ve vysílání Radiožurnálu Sport postupně. Linda Nosková je novou wimbledonskou šampionkou, to teď říct ještě jednou můžeme a přejeme hezký večer.
1: To nejpodstatnější nám zopakoval Jaroslav Plašil, náš reportér, který sledoval tedy to wimbledonské finále mezi Lindou Noskovou a Karolínou Muchovou. Tohle finále, a už jsme o tom mluvili v našem vysílání, se sledovalo na několika různých místech. Například Karolínu Muchovou podporovali členové jejího tenisového klubu první ČLTK Praha, a to přímo na pražské Štvanici v restauraci. A jedním z nich byl taky manažer klubu Vladislav Šavarda. Hezký den.
5: Dobrý večer.
1: Tak pane Šavardo, kdo tam všechno vlastně byl, kdo všechno na dálku přímo na pražské Štvanici podporoval?
5: No, členové klubu, my jsme rozeslali všem členům klubu pozvánku na tu velkoplošnou projekci a přišlo lidí hodně, byla plná restaurace Haštvanická, no tak samozřejmě my jsme to zažili před 3 lety ve stejném provedení, když byla ve finále Markéta Vondroušová proti Žaber, tak jsme to taky absolvovali tady tenkrát se šťastným koncem, dneska méně šťastným, samozřejmě myslím tím pro Štvanickou hráčku, ale patří Karolíně za finálovou účast a samozřejmě Lindě za fantastický výkon ve finále a v jejím premiérovém finále. To bylo něco obdivuhodného, co dneska předvedla.
1: Byla to vlastně historická chvíle pro český tenis, protože to bylo poprvé, co se ve finále Grand Slamu utkali 2 Češky. Tak dokážete popsat vlastně, jak velký moment pro český tenis to byl, nehledě na to, kdo nakonec vyhrál?
5: Mimořádný moment. Já to neumím ani popsat. Já si myslím, že takové finále ve Wimbledonu jednoznačně nejslavnějším turnaji na světě je pro Českou republiku obrovskou reklamou. Je jednou z největších, jak to může ten stát dostat. Jo? Takže...
1: Omlouváme se za další technické komplikace. Vypadá to, že spojení s naším aktuálním hostem, tedy s Vladislavem Šavardou, manažerem tenisového klubu 1. ČLTK Praha, se nezdařilo v tuhle chvíli, tak se s ním zkusíme spojit znovu za malou chvíli.
6: Chcete slyšet postřehy, dojmy, názory i vzpomínky velkých sportovních osobností,
7: olympijských vítězů nebo mistrů světa?
6: Na Radiožurnálu Sport vám je nabízíme každý den.
8: Neuvěřitelný. Nevěřím tomu, ale asi se to fakt stalo, takže budu se muset to nějak na oslovení Zanamaďrová olympijská vítězka zvyknout.
9: Když jsem začal takhle ty děti trénovat, tak já byl nesmírně v tom smyslu hodný, že já jsem s nima hrozně blbnul a oni potom ty děti nevěděli, kdy jako stop a kdy už to myslím vážně, aby se trénovalo.
8: Přijdu domů, přesně minule jsem přijela prostě ze soustředění, ještě jsem dlouho seděla v autě, nestihla jsem se najíst a tak a přijela jsem domů a měli jsme jít do kina s Markem. No a co kdybychom pak šli ještě před tím, že půjdem dřív a tohle. A já v tu chvíli říkám, prosím tě, já to teďka nezvládnu řešit. Já jsem se nejdřív najíst a pak jsem ti schopná odpovědět.
10: Proč by se Česká republika nemohla stát organizátorem olympijských her, zimních nebo letních, to je asi jedno. Druhá otázka je zase ta biznisová. Jak dalece je na to připravená ta ekonomika, jak dalece jsme schopni vlastně toho potenciálu využít, nejenom proto, aby ta olympiáda nebyla mega ztrátová, ale zároveň, aby to přineslo nám všem v České republice nějaký benefit.
7: Sportovní rádio a sportovní hvězdy, to k sobě patří.
6: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
1: Přesně 20 hodin dál posloucháte Radiožurnál Sport a my se vracíme k rozhovoru s manažerem klubu 1. ČLTK Praha Vladislavem Šavardou. Možná se vás, pane Šavardo, rovnou zeptám na to, co tohle vítězství, respektive porážka, bude znamenat pro kariéry obou tenistek, nejprve tedy vítězné Lindy Noskové a taky poražené Karolíny Muchové.
5: No, tak pro Lindu to znamená samozřejmě, nemyslím start kariéry, protože ona už je vlastně ve světové desítce, že jo, takže ona už si ty úspěchy zažila, ale je mladá a čeká jí pravděpodobně hvězdná kariéra, když zůstane zdravá. Dneska ukázala, že na to má se vším všudy. No a Karolína samozřejmě strašně jsme jí to přáli, protože se jí blíží 30. Myslím si, že je ale momentálně po všech zdravotních komplikacích opravdu fit a fyzicky na tom velmi dobře, což ve Wimbledonu teďko ukázala a doufejme, že nám vydrží takhle dělat radost ještě hezkých pár let.
1: To říká Vladislav Šavrda, tedy manažer tenisového klubu 1. ČLTK Praha. Vladislave, děkujeme, že jste se s námi spojil a přejeme vám krásný večer.
5: Nemáte zač a hezký večer.
1: Jenom připomenu to nejpodstatnější, že ve finále ženského Wimbledonu Linda Nosková porazila Karolínu Muchovou 2-1 na sety. No a my bychom měli být pomalu i ve spojení s dalšími respondenty, ale vypadá to, že právě teď jsme ho ztratili. Tak si opět musíme alespoň na malou chviličku počkat a opět se vrátíme k tomu, co je to nejpodstatnější a k tomu, o čem jsme dnes ve vysílání mluvili. A to tedy k tomu finále Wimbledonské dvouhry mezi Lindou Noskovou a Karolínou Muchovou.
7: Vstávat s námi se vyplatí.
6: Každý všední den v 8.50 můžete soutěžit o zajímavé ceny.
7: Dostanete se tak i na závody nebo zápasy, na které je jinak sehnat vstupenky skoro nemožné.
11: V letošní sezóně si myslím, že doma vyhrála všechny.
12: Přesně tak? Je to tak? Tak lístky jsou vaše. Ráda.
11: Z toho mám takovou radost, že na normální lístky dneska do Edenu je v podstatě nereálný. Ani nevím, co vám mám říct teďka, protože jsem z toho úplně nadšenej.
6: Fotbal, hokej, ale i atletika, biatlon nebo dostihy.
7: Stačí poslouchat Radiožurnál Sport, být pohotový, znát správnou odpověď a my vás dostaneme přímo na tribunu.
6: Buďte ve střehu každé všední ráno po 8:45.
7: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.
1: Posloucháte Radiožurnál Sport a znovu můžeme zopakovat to, že Linda Nosková tedy zvítězila ve Wimbledonu ve 21 letech, porazila ve finále Karolínu Muchovou.

0: dnešní největší šampionkou je tenistka Linda Nosková, která ve finále Wimbledonu porazila Krajanku Karolínu Muchovou 2-1. Bylo to poprvé v samostatné české historii, co se dvě české hráčky tedy potkali ve finále Grand Slamu. No a přímo na místě to sledovala taky Lucie Šafářová, bývalá tenistka a pětinásobná Grand Slamová šampionka v deblu. Hezký den.
1: Hezký odpoledne.
0: Tak vy jste byla přímo na místě tedy v All England Clubu, tak tam to musely být neskutečné emoce.
1: Tak emoce byly obrovské a už to, že se potkali dvě Češky ve finále, je naprosto neuvěřitelné pro Českou republiku a pro všechny Čechy si myslím, že to bylo těžké komu fandit a myslím si, že zasloužili si vyhrát obě dvě. Bohužel tenis je takový, že může vyhrát jenom jedna, ale byl to krásný zápas, trochu turbulentní, ale Linda byla o ten kousek lepší hráčkou dneska a zasloužila si vyhrát.
0: A očekávala jste, že to Linda nakonec zvládne, protože právě Karolína Muchová je tou starší, zkušenější hráčkou, která už navíc před tímhle finále měla zkušenost z grandslamového souboje o titul z Roland Garros, ale byla to nakonec Linda Nosková, která zvládla, přestože prohrála ten druhý set, nakonec v tom třetím zvítězit.
1: Tak určitě jakoby ukázala, že má opravdu velmi silnou psychiku, protože neproměnit 6 matchballů a potom ztratit ten set, to leckoho by mohlo opravdu zlomit, ale jí to nezlomilo, začala hned od začátku třetího setu zase hrát svoji agresivní hru a já si myslím, že prostě jenom trošku zvolnila v tom druhém setu a Kája toho krásně využila, dostala se zpátky do hry, ale Linda pak zase v tom třetím setu hrála velmi agresivně, výborně servírovala a tam už si to nenechala utíct.
0: Na Radiožurnálu Sport si povídáme s bývalou tenistkou Lucí Šafářovou, která sledovala přímo v All England Clubu vítězství Lindy Noskové ve Wimbledonu. Připomínám, že Lindě Noskové je teprve 21 let, tak dokážete, Lucie, odhadnout, co vlastně pro nás má ve své kariéře ještě připravené, protože je teprve na začátku?
1: Tak doufám, že mnoha a mnoho takových úžasných úspěchů a vítězství. Je opravdu velmi mladionká a to, co už dokazuje v tomhle věku, je neuvěřitelný a myslím si, že pokud bude zdravá, tak má před sebou ještě spoustu takovýchto vítězství a určitě můžeme být pyšní, že máme tolik úžasných českých tenistek a z která země by nám to mohla závidět.
0: Hodně se mluví taky o Karolíně Muchové, na to, kolik talentů má, že by si vlastně zasloužila víc úspěchů a třeba právě i ten Grand Slamový titul, tak myslíte, že ho ještě získá ve své kariéře?
1: Tak Karolínu hodně v té její kariéře limitovalo to zdraví. Myslím si, že co se týče jejich tenisových dovedností, tak tam prostě patří mezi tu absolutní špičku a otázka je u ní vždy

0: jestli vydrží zdravá a hrát, a já si myslím, že určitě viděli jsme, že tady měla prostě úžasnou výkonnost a sice to pro ní dneska nedopadlo, ale myslím si, že pokud vydrží zdravá, tak určitě může v budoucích delších turnajích vyhrát.
1: To říká ve vysílání radiožurnálu Sport bývalá tenistka Lucie Šafářová. Lucie, děkujeme za váš čas.
0: Díky, mějte se krásně. Česko slaví.
1: Česko slaví, přesně tak. Slaví taky Linda Nosková, která vyhrála finále Wimbledonu nad Karolínou Muchovou ve třech setech. No a my se můžeme vrátit přímo na místo činu, kde je stále náš reportér Jaroslav Plašil.
2: Ano, Linda Nosková teď v útrobách centrálního dvorce právě se zdraví s Martinou Navrátilovou. Za ní je také Billie Jean Kingová, po které se jmenuje týmová soutěž, ve které také Linda Nosková hraje báječně. Vždyť vzpomeňme na její jarní duel s Belindou Benčičovou. Nádherně dramatický, dlouhý. Možná i to všechno pomohlo Lindě Noskové, to, že dokázala vyhrát takový zápas, tak pomohlo k tomu, že dnes je šampionkou Wimbledonu. Už má tác u sebe, má také oznak, je členkou klubu, takže by mohla jednou sem dorazit i jako čestný host, podobně jako dnes Petra Kvitová, se kterou už se taky tady objala Linda Nosková. Samozřejmě pozdravila se s královskou rodinou, s princeznou Walesu, s Kate, takže teď státcem půjde před fanoušky na balkonek zdejší, který tady je umístěný na, teď abych to řekl správně, jižní straně areálu nebo centrálního dvorce, a tam už dlouho, dlouho číhají fanoušci, kteří budou mávat Lindě Noskové. Ta teď ještě jde útrobami centrálního dvorce, objevuje místa, která možná kdysi mohla sledovat jako tenisový fanoušek, když sledovala jinou vítězku, no ale teď už je to tady. Linda Nosková na veřejnosti, v tomto případě státcem nad hlavou, který teď ukazuje fanouškům, že jich tady je teď na jižní nebo jihozápadní v tomto případě straně, abych byl úplně přesný, balkonek, ze kterého teď Linda Nosková viditelně zdraví i české fanoušky nebo fanoušky s českou vlajkou, to říct můžeme určitě. To je úplně našlapaný prostor lidmi, kteří teď sklánějí se Lindě Noskové, ona jim na oplátku ukazuje stejným gestem klobouk před vámi. Také já vám děkuji. Linda Nosková si užívá momenty. Před chviličkou byla také u tabule, viděla tam své jméno. Už jsme o tom mluvili, až se vrátí znovu jako šampionka za rok, jako obhájkyně titulu, tak kolem té tabule znovu půjde, protože podle tradice vítězky úřadující šampionky vždycky hrají na centrálním dvorci, jak muži, tak samozřejmě také ženy. Ženou je tedy Linda Nosková, která, připomínám, porazila Karolínu Muchovou v nádherném finálovém zápase. No a o mužích tam se rozhodne zítra, protože ve finále je Němec Alexander Zverev a Ital Jannik Sinner, který se tedy utká s tenistou, který se náramně zlepšil na trávě, pomohlo mu k tomu jistě i vítězství na nedávném Roland Garros, teď je tedy za sebou ve druhém finále. Linda Nosková byla v prvním finále, vedla si v něm úžasně, jak jste i slyšeli od našich hostů, třeba teď naposledy od Lucie Šafářové, která je tady taky, a s tou se taky určitě Linda Nosková může za chvíličku pozdravit. Tak tedy Linda Nosková má za sebou velmi milé povinnosti, prohlédla si detailně zdejší klub a možná, že už za pár desítek minut taky promluví k reportérům, takže na její ohlasy se také můžeme těšit, samozřejmě v češtině, protože už jsme byli u toho, když na kurtu mluvila jako vítězka v angličtině. Tak tedy ještě jednou hezký večer a teď už asi definitivně živě odsud naslyšenou.
1: Říká Jaroslav Plašil, my mu děkujeme, je 20 hodin a 12 minut, posloucháte radiožurnál Sport a i dál. Bude naším hlavním tématem samozřejmě vítězství Lindy Noskové ve Wimbledonu. Už jsme mluvili v našem vysílání s bývalými tenistkami Andreou Sestiny Hlaváčkovou nebo Lucí Šafářovou a další rozhovory pro vás samozřejmě připravujeme.

0: 20 hodin 16 minut posloucháte Radiožurnál Sport a my se opět vracíme k Wimbledonu, protože finále ženské dvouhry ovládla Linda Nosková, která porazila Karolínu Muchovou, tedy další českou hráčku ve třech setech. A právě teď bychom měli být ve spojení s Janem Stočesem, tedy mužem, který působil jako sportovní ředitel Českého tenisového svazu a je to taky uznávaný trenér. Tak pane Stočesi, hezký večer.
1: Krásný večer všem.
0: Už jsme mluvili tady konkrétně o tom zápase, o tom dramatickém průběhu, ale možná bychom se na to mohli teď podívat trochu s nadhledem, protože spoustu lidí a třeba i zahraničních expertů se ptalo, co je to na tom českém tenise, na tom českém systému, že se zkrátka daří vychovávat tak kvalitní hráčky, které vyhrávají Wimbledon, protože připomeňme, že Linda Nosková je třetí hráčkou českou za poslední 4 roky, která vyhrála Wimbledon. Tak co byste odpověděl třeba i Johnu McEnroeovi, který si nad tím lámal hlavu?
1: Tak samozřejmě je to absolutně fantastický. Já jsem právě teď domluvil s Tomášem Krupou, trenérem Lindy Noskový, po té obrovské bitvě a já bych to řekl asi takhle. Já si myslím, že my to opakujeme pořád dokola. Je to obrovská tradice českého tenisu, je to systém a jsou to fantastický rodiče a řekl bych i taková jakoby hladovost a teď už nebudu říkat, že jenom v dámském tenise, ale i v chlapském tenise. Samozřejmě, že ten dámský tenis má možná tu malinkou výhodu, že má za konkurenci fotbal a hokej, tím pádem ten tenis s touhletou reklamou těch fantastických výsledků láká, si myslím, jak ty dívky, tak ty rodiče víc, ale já si myslím, že to je takový prostě kombo spojený jak systému, tak fantastických rodičů a ty obrovský český tradice toho tenisu.
0: To říká tenisový trenér Jan Stočes, taky bývalý sportovní ředitel Českého tenisového svazu. Když se už teď přesuneme k tomu zápasu, tak byl to souboj, o kterém se taky mluvilo jako o střetu dvou odlišných herních stylů. Tak co podle vás to finále nakonec rozhodlo?
1: Tak já si myslím, že asi velký faktor hrál i semifinálový zápas, který Linda Nosková zvládla úplně na jedničku a řekněme proklouzla tím jako nůž máslem. Kája Muchová vlastně otočila neuvěřitelný zápas s Goufovou, vlastně už ten zápas byl prohraný z matchballu a myslím, že jí stál hrozně moc sil a řekl bych, že vlastně když to tak člověk vezme, tak Linda dneska byla celý zápas vlastně lepší. Kája to nedokázala vlastně rozjet až do těch matchballů v druhém setu a najednou z ničeho nic se to otočilo a Kája začala hrát ten svůj fantastický tenis a všechno mohlo být úplně jinak, že jo, byl breakball na začátku třetího setu. Právě jsme o tom mluvili i zase s trenérem Káji Muchový, teďkon Šafránkem, který říká, víte, vlastně my jsme to brali tak, že ten zápas Kája nemůže rozjet a najednou z ničeho nic tam byla ta šance, že by to mohlo být úplně naopak. Takže ten zápas určitě ovlivnil i ty semifinálové zápasy a bylo to neskutečný drama a myslím si, že to je absolutní reklama pro tenis v České republice.
0: No a vy jste vlastně mluvil o mladých dětech, chlapcích a dívkách, které třeba mohly sledovat tohle finále, tak jak myslíte, že důležité pro český tenis je, že právě tihle mladí sportovci mohli sledovat dvě české hráčky ve finále Wimbledonu?
1: Tak víte, vlastně v mý pozici státního trenéra Českého tenisového svazu vlastně tohle to beru jako tu největší reklamu, která může vlastně bejt pro ten tenis, protože je to vlastně stejný, jako když hokejisti vyhrajou mistrovství světa, tak Wimbledon je největší turnaj na světě a myslím si, že z motivačního faktoru, myslím si, že nevím, jaká byla sledovanost, ale předpokládám, že sledovanost byla obrovská v České republice a to dává i vlastně tu další motivaci i těm rodičům, i těm dětem vlastně hrát ten tenis.
0: To říká tenisový trenér Jan Stočes, který je teď hostem Radiožurnálu Sport. Linda Nosková, vítězka Wimbledonu, 21 let. Tak kde myslíte, že má nějaké limity, jestli vůbec nějaké má, když se teď poohlédneme po tom, co jí vlastně ještě čeká v kariéře, několik let, několik sezon, ještě několik vlastně grandslamových turnajů?
1: Víte, vlastně ono je až jakoby neuvěřitelný, že vlastně v takhle mladém věku se jí podařilo, co se jí podařilo, ale hlavně ještě potom, kdy ten zápas opravdu měla ve svých rukou, byla jednoznačně lepší a vlastně ta její soupeřka odvrátila ty matchboly, prohrála ten set 7-5, pak v uvozovkách odešla na záchod, aby možná z toho trošičku vypadla a dokázala to znovu obrátit ve svůj prospěch, takže to ukazuje jí obrovskou mentální sílu a já musím říct, že pro mě Linda má opravdu potenciál. Já jsem vlastně v té funkci toho sportovního šéfa svazu nějakých 6,5 roku a vlastně Lindu od nějakých jejich 14 let vlastně podporuju a jsem vlastně v tom celém průběhu vývoje té kariéry a v těsném kontaktu s jejím trenérem neustále a já si myslím, že ona ten potenciál má, že určitě ještě nějaký další Grand Slamy přidá a uvidíme, hlavně ať jí vydrží zdraví, si myslím.
0: To říká Jan Stočes, tedy tenisový trenér a taky bývalý sportovní ředitel Českého tenisového svazu, který mluvil o vítězství Lindy Noskové ve Wimbledonu. Tak pane Stočesi, moc díky za váš čas a hezký zbytek večera.
1: Děkuju a všem divákům také. Naschledanou.

0: 20 hodin 25 minut posloucháte Radiožurnál Sport a my vám připomínáme tu nejpodstatnější informaci, a to je informace tenisová, že Linda Nosková, česká tenistka, vyhrála wimbledonské finále 2-1 na sety nad Karolínou Muchovou. Teď ale změníme téma a vydáme se na automobilové rally Bohemia, protože právě tenhle ten závod uzavřel první etapu, no a my už bychom měli být právě teď už ve spojení s Dominikem Stříteským, který je přímo tedy na místě, tak slyšíme se? Slyšíme,
1: ano,
0: se,
1: Dominiku? Slyšíme se.
0: Tak máte za sebou první soutěžní den, tak kdybyste ho měl shrnout, jaký pro vás byl?
1: Byl rozhodně náročný, ty karty se míchají tam a zpátky, jednou je Honza rychlejší, pak Filip, pak my, takže jsme rádi, že jsme tu jedničku uhájili do zítřka, ale rozhodně nemáme ještě nic jasného.
0: No, bojuje se o každou desetinu sekundy, tak není už toho, kdybychom to tak trochu řekli, za pomyslnou hranou.
1: Já si myslím, že chvílema to je za hranou, protože všichni už terzety známe, už letíme, navíc to počasí do toho nepromlouvá, takže jsou konstantní podmínky, ale bohužel je takové závodění, musíme se tomu přizpůsobit.
0: Povídáme si s Dominikem Stříteským, téma je jasné, tedy rally Bohemia. Úvodní den poznamenala nehoda Adama Březíka, posádka je naštěstí v pořádku, tak co zpráva o nehodě kolegů na trati udělá vlastně s vámi? Řeknete si, že třeba ubrat z plynu?
1: A určitě jsme Adamovi hnedka psali, hlavně je to kamarád a jde tam o zdraví, takže jsme rádi, že se nic nestalo, plechy se opraví a není to nic pěkného poslouchat takové zprávy během závodu. Myslím si, že na tempu to neubralo, to jsme všichni viděli odpoledne, ale rozhodně to všichni bereme s velkým respektem.
0: Povídáme si s jedním z aspirantů na celkové prvenství v automobilovém rally Bohemia s Dominikem Stříteským. Když se už podíváme na tu zítřejší etapu, tak co se o ní dá říct, protože pojede se převážně na Liberecku.
1: A je to tak, ty RZ-ty budou mít trošku jinačí charakter než dneska, žádná šotolina. Takže bude to něco jiného, rozdělený radostí, známe Kvítkovice, do toho ještě taky město v Mladé Boleslavi, takže to ještě pořádná spousta kilometrů, kde se může něco stát.
0: To říká Dominik Stříteský, který byl teď hostem na Radiožurnálu Sport. Dominiku, moc díky za váš čas a hezký večer.
1: Taky děkuju, mějte se.

0: 20 hodin 30 minut. Zprávy má Adéla Burešová. Slovenská herečka a diplomatka Magda Vašáriová převzala v Karlových Varech cenu prezidenta filmového festivalu. Jako poctu slovenské herečce festival uvedl oceňovaný film Juraje Jakubiska z roku 1969 Vtáčkově siroty a blázni. Vašáriová, která v něm stvárnila roli dívky Marty, ho osobně představila na projekci v Městském divadle. Při ruském útoku na východu ukrajinské Sumy zemřelo nejméně 5 lidí, včetně dítěte. Zraněných je 30. Na Telegramu to napsal šéf vojenské správy sumské oblasti Oleh Hryhorov. Podle něj ruská armáda použila řízené letecké bomby. Rusové už dřív během noci zaútočili taky na Kyjev, Charkov a Oděsu. V nádrži Nové Mlýny na Břeclavsku se přemnožily sinice. Vrstvu zelené kašovité hmoty začaly vodohospodáři zachytávat pod nádrží dvěma nornými stěnami. Sinice se rychle množí kvůli vysokým teplotám. V noci spotřebovávají z vody kyslík, kterého tak nemusí v řece zbývat dost pro ryby. Loni jich kvůli tomu na Dolní Dyji uhynulo asi 30 tun. Památky a muzea ve Francii kvůli vlně veder zavírají dřív. Patří mezi ně třeba pařížská Eiffelova věž, která je o víkendu výjimečně otevřená jen do 16 hodin. Nejvyšší stupeň výstrahy před extrémními teplotami dnes platí na čtvrtině francouzského území a týká se 22 milionů lidí. Vlna veder přišla do Francie na začátku prodlouženého víkendu před úterním státním svátkem dnem dobytí Bastily. Sport. Tenistka Linda Nosková ovládla Wimbledon. Na londýnském Grand Slamu si poradila v historicky prvním českém finále s Karolínou Muchovou, kterou porazila po setech 6-2, 5-7 a 6-2. Jana Kovačková a Kateřina Zajíčková triumfovaly v All England Clubu ve čtyřhře juniorek. Nejvýše nasazený pár Barosová da Silvaová z Brazílie zdolali Češky 7-6, 6-7 a 10-6.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Nepojízdné vozidlo na D11 a kolony v Brně. Na dálnici D11 z Prahy, z Hradce Králové do Prahy zase zde na přelouč nepojízdné vozidlo. Na 76. kilometru stojí v připojovacím pruhu auto s karavanem. Označené je šipkou a kužely. Nájezdový pruh je tím zkrácený. Na D1 z Prahy do Vyškova za exitem 190 výstaviště zdržení. Na 191. kilometru začíná kolona zejména kamionů. Ta se táhne až ke sjezdu na Bratislavu. Zdržíte se 15 minut. Osobní auta projedou bez většího zdržení. Připomínáme uzavřenou D10 mezi Mladou Boleslaví a Prahou mezi 14. a 10. kilometrem obou směrně. Silničáři na 13.5. kilometru bourají most přes dálnici. Výraznější zdržení je z Mladé Boleslavy na Prahu. Kolona začíná na 16. kilometru. Problémem je i průjezd Starou Boleslaví.
3: Tady čekám 45 minut. Už jsem na průtahu Brandejsem. Totálně stojím, jakoby tady se to posouvá, já nevím, za posledních 100 metrů, za posledních jakoby asi 10 minut.
2: Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: V noci se ochladí na 15 až 10 stupňů Celsia, místy se přidá taky déšť. A zítra čekáme jasnou až polojasnou oblohu, jen na severovýchodě bude převažovat velká oblačnost, občas s deštěm nebo přeháňkami. Večeru pak budou srážky ubývat. Nejvyšší teploty 24 až 29 stupňů, na východě a severovýchodě kolem 21, stejně bude taky na horách, jen v Jeseníkách a Beskydech můžeme čekat kolem 18 stupňů. Tolik zprávy.
1: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

20 hodin 37 minut posloucháte Radiožurnál Sport a my rádi zopakujeme, že český tenis má v samostatné historii pátou wimbledonskou vítězku po Janě Novotné, Petře Kvitové, Markétě Vondroušové a Barboře Krejčíkové. Je to Linda Nosková, která ve finále, v historickém českém finále, porazila ve třech setech Karolínu Muchovou. Mohli jste o tom slyšet i v našem přímém přenosu a to není jediný přímý přenos, který od nás uslyšíte dnes, protože pro vás chystáme ještě dva fotbalové. Po Francii a Španělsku se večer v noci na zítřek dozvíme zbylé dva semifinalisty fotbalového mistrovství světa. Od 23 hodin se utkají Norsko a Anglie a 3 hodiny po půlnoci začne duel Argentiny se Švýcarskem.

0: 20 hodin 41 minut dál posloucháte Radiožurnál Sport. Znovu můžeme zopakovat tu šťastnou novinku, že máme českou vítězku tenisového Wimbledonu, respektive to už jsme samozřejmě viděli dopředu, ale ještě jsme nevěděli, jestli to bude Linda Nosková nebo Karolína Muchová. Nakonec tedy slaví vítězství Linda Nosková po třísetové výhře. Teď ale cyklistika. Na Tour de France mají za sebou závodníci osmou etapu. Ta znovu přála sprinterům a stejně jako včera ji ovládl Belgičan Tim Merlier. Výborný výkon ale předvedl taky český reprezentant Pavel Bittner, který ve finiši obsadil páté místo. Podrobnější už bude Lukáš Antoš. Hezký večer.
1: Dobrý večer i ode mě. Tak osmá etapa Tour de France vedla z Périgueu právě do Beržaku a podle očekávání skončila hromadným spurtem. Přesto nebyla vůbec nudná. Od úvodu se vytvořil únik, ve kterém byl stejně jako včera i český reprezentant Jakub Otruba. Únik ale peloton kontroloval prakticky po celý den. Posledního uprchlíka Belgičana Sloka dostihl až necelý kilometr před cílem a pak už se začalo připravovat na to, na co čekali sprinterské týmy.
0: No nejlépe si celý závěr znovu načasoval, jak už jsme zmiňovali, Belgičan Merlier ze stáje Soudal Quick Step, přestože se ještě zhruba 250 metrů před cílem nezdálo, že bude v ideální pozici.
1: Ano, to máš pravdu, Adame, ale dokázal se prodat dopředu a po druhé dní za sebou ovládl hromadný spurt, navázal tak na páteční triumf v Bordeaux a připsal si už druhé etapové vítězství na letošním ročníku Tour de France. Za ním projeli cílem William Girmay a Olaf Koy. No a takhle Merlier popisoval závěr tohoto závodu.
2: Dotáhli jsme se zpátky do čela skupiny, pak se tempo výrazně zvedlo a zhruba 250 metrů před cílem se závod naplno rozjel. Na posledních 50 metrech už jsem jel na doraz.
0: Tak to byly slíbené ohlasy vítězného Belgičana Merliera. Na výborný výsledek, ale jak už jsme zmiňovali, dosáhl taky Pavel Bittner.
1: Český sprinter se po celý závěr držel mezi nejlepšími a cílem projel na pátém místě. Pro 23-letého jezdce je to zatím nejlepší výsledek na letošní Tour de France a tady jsou jeho dojmy ze závěrečných metrů dnešní etapy.
3: Byl jsem v docela OK pozici a bylo to prostě dlouhá rovinka do cíle. Poslední otáčka to byla z nějakých 500 metrů. Já jsem prostě sprintoval, jak to šlo. Byl tam přede mnou Merlier, který letěl prostě neskutečně. Zatím i s Girmayem, takže jsem tam měl i nějaký magnet, na který vlastně tlačit a na pás to stačilo na pátý místo, což je super.
0: Tenhle výsledek může pro Pavla Bittnera sloužit jako takový důkaz, že se dokáže měřit s absolutní světovou špičkou. Druhý český zástupce Matyáš Vacek opět odvedl velký kus práce pro svůj tým Lidl Trek.
1: Do boje o etapové vítězství tentokrát nezasahoval, ale dorazil do cíle v hlavním poli a bez časové ztráty zůstává vysoko v celkovém pořadí, konkrétně na 10. místě se ztrátou více než 7 minut.
0: Pořád se na Radiožurnálu Sport bavíme o Tour de France. Po dnešní etapě se nic nezměnilo ani na čele průběžné klasifikace, tak jak to vypadá po osmé etapě.
1: Žlutý trikot dál obléká Tadej Pogačar stále s velmi pohodlným náskokem a to 2 minuty a 24 vteřin. Druhý je Jonas Vingegaard a třetí Isaac Del Toro.
0: A co nás čeká dál? Můžeme očekávat, že se charakter závodu po dvou sprinterských dnech zase změní?
1: Zítřejší devátá etapa měří necelých 186 kilometrů a nabídne přes 3000 výškových metrů. Profil by měl vyhovat především jezdcům z úniku. Sprinteři budou mít tentokrát výrazně menší šanci a favority budou spíš odvážní klasikáři nebo univerzální cyklisté, kteří zvládnou krátká, ale i prudká stoupání.
0: To byla cyklistická Tour de France a Lukáš Antoš. Díky a naslyšenou.
1: Hezký večer.

20 hodin 49 minut posloucháte Radiožurnál Sport a v našem vysílání už jste několikrát slyšeli, že 21letá česká tenistka Linda Nosková ovládla Wimbledon, v českém finále porazila v All England Clubu Karolínu Muchovou ve třech setech. Teď pro vás máme další dvě sportovní aktuality, jednu šťastnou a jednu smutnou. Tak začneme tím pozitivním, a to tedy tím, že kajakář Josef Dostál, ten dokázal zaznamenat další úspěch, když dojel na světovém poháru v Montrealu třetí na kilometru. Pro olympijského vítěze je to letos nejlepší výsledek na této trati. A teď ta o něco méně šťastná zpráva, respektive smutná. Dva závodníci dnes zemřeli po nehodě na Masarykově okruhu v Brně při motocyklovém závodu Alpe Adria. Pořadatelé zbytek programu zrušili.

0: Potřebujete nové pneumatiky? Přichází Tomcat Sport. Výkon, bezpečnost a cena, která vás dostane. Moderní asymetrický design se 4 širokými drážkami rychle odvádí vodu, drží stopu a pomáhá minimalizovat riziko aquaplaningu. A teď to nejlepší. V rozměru 205/55R16 ji koupíte za pouhých 1099 korun za kus. Klikněte hned teď na nejlevnější pneu.cz. Získáte dopravu zdarma a doživotní záruku. Pokud objednáte do 31. srpna, přibalíme vám stylové tričko Tomcat zdarma. Pozor, zásoby rychle mizí. Nečekejte, objednávejte ještě dnes. Tomcat Sport, když chcete jet naplno.
1: Dál posloucháte radiožurnál Sport. O třetím místě kajakáře Josefa Dostála na světovém poháru v Montrealu už jsme mluvili, tak teď můžeme tu zprávu trochu rozšířit. Pro olympijského vítěze, tedy Dostála, je to nejlepší výsledek na této trati v aktuální sezóně. Ztratil zhruba sekundu na vítězného Portugalce Fernanda Pimentu. Od druhého Australana Tomase Greena ho dělilo 0,5 sekundy. No a ve zprávách už samozřejmě uslyšíte znovu o velkém úspěchu tenistky Lindy Noskové, která v českém finále Wimbledonu porazila Karolínu Muchovou ve třech setech.

0: Souboj Harryho Kanea s Erlingem Haalandem a taky další šance Lionela Messiho odskočit soupeřům v čele tabulky střelců. Poslední dvě čtvrtfinále fotbalového mistrovství světa rozebereme podrobněji s Jakubem Kantou. Hezký večer.
1: Dobrý večer.
0: Tak za dvě hodiny našeho času samozřejmě nastoupí Anglie proti Norsku. Má tohle utkání favorita?
1: Na papíře je to Anglie, ale Norové už na tomto šampionátu několikrát ukázali, že rozhodně není radno podceňovat. Poprvé v historii postoupili do čtvrtfinále mistrovství světa. Sami hráči označují dnešní duel za největší zápas norského fotbalu. Přesto zůstává největší hvězda týmu Erling Haaland před zápasem opatrný a říká, že procento, aby mohli uspět, i potom všem je pořád malé.
2: To procento je opravdu pořád velmi nízké. Myslím si, že tu máme několik jasných favoritů a Anglie je rozhodně jedním z nich. Právě proto byste vy jako novináři na ně měli vyvinout co největší tlak.
0: To byl tedy Erling Haaland. Ono, když se řekne Anglie proti Norsku, tak si asi většina fanoušků vybaví okamžitě souboj právě Haalanda s Harrym Kaneem.
1: Oba patří k nejlepším útočníkům na světě, kteří dokážou rozhodnout zápas sami. Zajímavé je, že Harry Kane už dávno není jen klasickou devítkou čekající ve vápně na finální přihrávku a podle bývalého reprezentanta našeho experta Pavla Horváta právě s tím svou hru posunul i na ještě vyšší úroveň.
3: Kane bych řekl taky, že změnil velmi svoji hru postupem času, chodí opravdu do hloubky, častokrát bylo i vidět, že si dojde pro přihrávku dokonce od brankaře, takže tento malinko změnil, už to není takový ten klasický, ta devítka, která tam jenom čeká.
0: A zastavit Haalanda nebude vůbec jednoduché a to si asi dobře uvědomují i samotní Angličané.
1: Je to tak, Haalandovi totiž často stačí jediná šance, aby rozhodl celý zápas. Do té doby po trávníku může jen vyklusávat. Právě na to upozorňoval před čtvrtfinále i anglický reprezentant Morgan Rogers.
4: Když Erling skóruje, nikoho to vlastně nepřekvapí. Je to hráč, který dokáže dát dva góly za zápas a sám vám ho rozhodnout. Během kariéry to předvedl už mnohokrát a klidně to může zopakovat znovu. I proto je Norsko velmi těžkým soupeřem.
0: Probrali jsme čtvrtfinále Norsko-Anglie, teď to druhé dnešní čtvrtfinále, to obstarají od 3 hodin ráno, takže vlastně už zítřejší čtvrtfinále tady u nás, to obstarají Argentina a Švýcarsko, tady je asi o favoritovi jasno.
1: Ano, ale Argentina do čtvrtfinále postupovala přes Egypt po zápase, který vyvolal velké emoce. Hodně se diskutovalo o několika rozhodnutích videorozhodčího a egyptská strana po utkání hlasitě protestovala. Mimo samotné mistrovství světa navíc média informovala, že americká FBI prověřuje finanční transakce Argentinské fotbalové asociace. Podle informací BBC toto vyšetřování nějak nesouvisí

0: i s rozhodováním o semifinále ani s průběhem šampionátu, ale možná může promluvit do pohody argentinského výběru.
1: No, kromě téhle nepříjemnosti na hřišti Argentinu čeká tradičně nepříjemný soupeř. Švýcaři už v minulosti totiž několikrát ukázali, že favority umí potrápit.
0: Na světovém šampionátu v Brazílii v roce 2014 rozhodl jejich vzájemný osmifinálový duel až Angel Di Maria v prodloužení. Ani tentokrát tak nemusí Argentinu čekat vůbec jednoduchý zápas. Já připomenu, že startuje ve 3 hodiny ráno našeho času, už ve 23 hodin bude hrát Anglie s Norskem a obě utkání uslyšíte v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport.
1: Na dva zajímavé zápasy fotbalového mistrovství světa jsme vás pozvali společně s Jakubem Kantou. Díky a naslyšenou.
0: Není vůbec za co, naslyšenou.
2: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.

0: 21 hodin 19 minut posloucháte radiožurnál Sport a na té slavné zdi vítězů tenisového Wimbledonu teď přibylo jméno Linda Nosková. To je česká hráčka, která v českém finále porazila v All England Clubu ve třech setech Karolínu Muchovou. Pro obě hráčky to muselo být hodně emotivní utkání. První set vyhrála Nosková 6-2, v tom druhém ale otočila vývoj zápasu Muchová a vyhrála 7-5 a potom v té závěrečné rozhodující třetí sadě uspěla Nosková poměrem 6-3, ale emotivní to bylo nejenom pro ně, ale taky třeba pro bývalou tenistku a naší expertku Andreu Sestiny Hlaváčkovou, která potom tohle finále hodnotila v našem vysílání se slzami v očích.
1: No tak ještě teď mi tečou slzy, teda nádhera. Já myslím, že kdokoliv, kdo dneska koukal a fandil ať už Káje nebo Lindě, si ten zápas naprosto užil a vlastně ve finále fandil oběma, protože kdyby to Linda nedotáhla, tak by nám všem jí bylo asi strašně líto a naopak zase bychom fandili Káje, že to tam nenechala v tom druhém setu a že to zvládla otočit, takže úžasný český finále.
0: Linda Nosková mohla to finále rozhodnout už v tom druhém setu, ale nevyužila několik matchbolů, potom ale nakonec stejně slavila svůj premiérový grandslamový triumf. No a právě o mentální síle Lindy Noskové mluvila ve vysílání radiožurnálu Sport další úspěšná bývalá tenistka Lucie Šafářová.
2: Ukázala, že má opravdu velmi silnou psychiku, protože nepromění 6 matchbolů a potom ztratit ten set, to leckoho by mohlo opravdu zlomit, ale jí to nezlomilo, začala hned od začátku třetího setu zase hrát svoji agresivní hru a já si myslím, že prostě jenom trošku zvolnila v tom druhém setu a Kája toho krásně využila, dostala se zpátky do hry, ale Linda pak zase v tom třetím setu hrála velmi agresivně, výborně servírovala a tam už si to nenechala utíct.
0: To byla slova Lucie Šafářové ve vysílání radiožurnálu Sport. Linda Nosková je už celkem pátou českou vítězkou Wimbledonu v samostatné historii, navázala na úspěchy Barbory Krejčíkové, Markéty Vondroušové, Petry Kvitové a taky Jany Novotné.

0: Simple Plan a píseň Iconic dohrála na Radiožurnálu Sport ve 21 hodin a 24 minut. Hodně ikonické bylo finále ženského Wimbledonu, protože bylo poprvé v české historii čistě české mezi Lindou Noskovou a Karolínou Muchovou. Před malou chvílí jste slyšeli v našem vysílání hodnocení Andrej Sestiny Hlaváčkové nebo Lucie Šafářové, bývalých úspěšných českých tenistek. Teď se ale vrátíme do toho momentu, kdy Linda Nosková definitivně porazila Karolínu Muchovou ve třetím setu a vyhrála tak svůj první grandslamový titul. A takhle to znělo v přímém přenosu Radiožurnálu Sport v podání našeho reportéra Jaroslava Plašila.
1: Můžeme si napsat šestý matchball, pět jsme si škrtali, ale teď jsou to dva v řadě, 5-3, 40-15. V takové pozici ještě Linda Nosková při svém servisu nebyla. Linda Nosková podává za stavu 5-3, 40-15 v rozhodující sadě finálového zápasu. Ještě jednou si chytá balonek a až teď nadazuje míček. Tvrdá rána. Je to konec. Přímý bod z podání. Linda Nosková na zádech. Raduje se teď v leže, ale ta radost musí být extrémní, enormní. To, co se uvnitř odehrává, to musí být něco mimořádného, protože Linda Nosková se chytá za hlavu a pořád je v roli tenistky, která se až teď zvedá po dlouhé době ze země a jde k síti, protože mezi tím už tam vyrazila i Karolína Muchová. Pro ní to musí být obrovsky bolestivá porážka, protože v 29 letech se probojovala do finále Wimbledonu, už jednou hrála v Paříži proti Ize Świątekové, také těsně prohrála v roce 2023 po peripetích se zdravím, stála zranění, tak neměla moc šancí ukázat něco takového znovu. Teď hrála fantastický druhý set, ale nezastavila tady ani ona rozjetou Lindu Noskovou, která teď slaví velmi střízlivě svůj titul tady ve Wimbledonu.
2: Radiožurnál Sport.
3: Jediná sportovní stanice v Česku.

0: 21 hodin 29 minut posloucháte Radiožurnál Sport. Už jsme několikrát opakovali to, že české tenisové wimbledonské finále ovládla Linda Nosková, která porazila Karolínu Muchovou 2-1 na sety. Slyšeli jste o tom samozřejmě v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport. No a v přímých přenosech uslyšíte samozřejmě taky zápasy fotbalového mistrovství světa. Čekají nás čtvrtfinále, 23 hodin zápas Norsko-Anglie, samozřejmě našeho času, a 3 hodiny po půlnoci. V tu chvíli začne další zápas mezi Argentinou a taky Švýcarskem.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: 21 hodin 33 minut, posloucháte Radiožurnál Sport. Dnes se samozřejmě asi nejvíc ze všech usmívá tenistka Linda Nosková, která v 21 letech vyhrála Wimbledon, v českém finále porazila Karolínu Muchovou ve třech setech. No a říká se, že s úsměvem jde všechno líp, že nejde jen o prázdné rčení, potvrzuje studie, kterou jsme si tentokrát vybrali pro naše tradiční povídání o propojení vědy a sportu. Přiblíží nám to všechno Jakub Kanta, kterého znovu vítám ve vysílání. Hezký večer.
1: Dobrý večer.
0: Tak o kterém výzkumu si tedy popovídáme tentokrát?
1: Jde o studii, kterou provedla skupina kanadských vědců v roce 2016. Rozhodla se prozkoumat to, jaký může mít výraz tváře člověka na to, jak zvládá těžkou fyzickou námahu. Jako testovací zařízení si přitom zvolila rotoped. Na něm šlapalo 24 trénovaných cyklistů a ti dostali za úkol se při různých úsecích jízdy tvářit po každé jinak. Jednou se usmívali, po druhé naopak mračili, po třetí dostali za úkol svaly v obličeji i horní části těla co nejvíc uvolnit. Při čtvrté jízdě pak měli jet tak, jak je to pro ně přirozené. Při šlapání vědci monitorovali to, jak se jezdcům mění spotřeba kyslíku, tepová frekvence a na základě komunikace taky subjektivně vnímané úsilí.
0: To zní zajímavě, nás samozřejmě ale nejvíc zajímá, co ukázaly výsledky tohoto experimentu.
1: Jak už jsme naznačili, úsměv může pomáhat i při fyzické námaze. Při jízdě s úsměvem totiž jezdci prokazatelně spotřebovali méně kyslíku, jejich tělo tedy pracovalo efektivněji. Naopak při jízdě se zamračenou tváří stoupala hladina subjektivně vnímaného úsilí. Vědomá snaha o co nejuvolněnější obličej přinesla lepší výsledky než mračení se oproti úsměvu, ale taky zaostávala. Jednoduše řečeno, mírný úsměv funguje při námaze pro lidské tělo nejlépe.
0: A jak tento výsledek vědci vysvětlují?
1: Mozek je naprogramovaný tak, že s úsměvem má spojený pocit bezpečí a klidu a když se tedy usmíváme schválně a tak trochu na sílu, pro mozek jde o uklidňující impuls. Naopak zamračená grimasa vyvolává v nervovém systému pocit komfortu a třeba přípravy na boj nebo útěk. To zvyšuje napětí ve všech svalech a méně energie tak proudí přímo do svalů, které v daný okamžik cyklista potřebuje. Nejde ale jen o cyklistiku, výsledky se dají uplatnit i pro běh. Svým úsměvem je známý třeba maratonec Eliud Kipchoge, který potvrdil, že se vědomně začne usmívat právě v situacích, kdy je mu na trati nejhůř. Tomu pomáhá krizové okamžiky překonat.
0: Tak to je rada pro nás všechny, buďme jako Kipchoge, usmívejme se a všechno půjde lépe. Teď jsme se tohle dozvěděli a to si odneseme z povídání o vědě a sportu. Díky Jakubu Kantovi.
1: Hezký večer.

Guns N' Roses dohrávají na Radiožurnálu Sport ve 21 hodin a 41 minut. Cyklista Pavel Bittner dojel pátý ve spurtu 8. etapy Tour de France a zaznamenal tak svůj druhý nejlepší výsledek na této Grand Tour v kariéře. Druhý triumf ve dvou dnech slaví Belgičan Merlier v čele průběžného pořadí. Pořád zůstává obhájce prvenství Slovinec Pogačar, který dojel ve skupině favoritů ve stejném čase jako vítěz. A pokud vás zajímají výkony ostatních českých cyklistů, druhý den za sebou strávil v dlouhém úniku debutant na Tour Jakub Otruba, třetí český cyklista Matyáš Vacek udržel 10. příčku v celkové klasifikaci.

21 hodin 45 minut posloucháte radiožurnál Sport, je 11. července a to je den, kdy český sport zaznamenal dva velké úspěchy. Ten jeden už byl předem daný, protože ve finále tenisového Wimbledonu se poprvé v samostatné historii potkali dvě Češky, a to Karolína Muchová a Linda Nosková. Nakonec zvítězila Linda Nosková ve třech setech. No a ten druhý úspěch, ten získal kajakář Josef Dostál, který dojel na světovém poháru v Montrealu třetí na kilometr. Připomeňme, že pro olympijského vítěze je to zatím nejlepší výsledek na této trati v aktuální sezóně a bylo to hodně těsné, protože ztratil zhruba sekundu na vítězného Portugalce Fernanda Pimentu. Od druhého Australana Tomase Greena ho zase dělilo 0,05 sekundy. Dostal se do finále na kilometru, probojoval v letošním světovém poháru vůbec poprvé.

0: 21 hodin 50 minut posloucháte Radiožurnál Sport a znamená to, že už za necelou hodinu a 10 minut začne další v pořadí už třetí čtvrtfinále fotbalového mistrovství světa mezi Norskem a Anglií, bude se hrát v Miami. No a potom 3 hodiny po půlnoci našeho času začne duel Argentiny proti Švýcarsku a dozvíme se, kdo tedy v semifinále doplní Španělsko a Francii. To druhé zmíněné utkání, tedy mezi Argentinou a Švýcarskem, se bude hrát v Kansas City. Tohle město u řeky Missouri na americké středozápadě patří k nejodlehlejším ze všech, kde se šampionát koná. Zároveň se ale stalo nečekaným středobodem turnaje a zachvátila ho na americké poměry nebývalá fotbalová horečka.
1: Kansas City u řeky Missouri patří k nejodlehlejším pořadatelským městům letošního mundialu. Jinak než letadlem je těžké se sem dostat a když jsem odbavoval své zavazadlo, letištní zaměstnanec hned věděl, že cestuju kvůli mistrovství světa. Uštěpačně utrousil, že neexistuje jiný důvod, proč mířit do Kansas City. Američané z obou pobřeží si z prostřední části své země rádi dělají legraci, ale platí to i pro místní. Ti tu prodávají třeba upomínkové předměty z takzvané flyover country, tedy ze země, kterou dává smysl jen přeletět. Teď během šampionátu to ale rozhodně neplatí. Zastavuju se v letištním knihkupectví, protože tohle jsem v Americe ještě nikdy neviděl. Celý jeden regál naprosto obsypaný jen a pouze fotbalovou literaturou. Najdete tu knížky pro nejmenší, náročnější knihy o fotbalu a geopolitice a samozřejmě publikace o Messim a vlivu jeho působení v Interu Miami na americký soccer.
2: Udělali jsme velkou objednávku a před několika dny jsem musela zadat novou, protože některé tituly jsme úplně vyprodali. Na dračku šla v posledních dnech třeba tahle.
1: Ukazuje prodavačka Liz umělecky zpracovanou obálku knihy o nesmrtelných momentech mistrovství světa. Jde na ní rozpoznat Pelého, Maradonu, Messiho i Zidana.
2: Máme knihy přímo o světových šampionátech, ale i fotbalové knížky s příběhy pro děti, abychom jim ten sport představili. A rodiče je kupují, aby děti zabavili během dlouhých letů. Tady v Kansas City byl vždycky populární americký fotbal, ale snažíme se, aby ho soccer v americké kultuře dohnal. Každý, koho v Kansas City znám, se teď o soccer zajímá mnohem víc než v minulosti.
1: Město se stalo skutečným středobodem šampionátu, hostí 6 zápasů a za svou tréninkovou základnu si ho vybrali hned 4 týmy. Z toho Anglie a Argentina jsou stále ještě ve hře. Ubytovaní tu byli také hráči Alžírska a Nizozemska. Joe vypočítává, jak hodně fotbalové město je Kansas City, ať už jde o soccer nebo o americký fotbal a v posledních letech tolik úspěšný zdejší tým Chiefs. Mundial ovšem dokázal strhnout i ty místní obyvatele, kteří americký ani evropský fotbal obvykle nesledují. To je nejlépe vidět ve zdejší fanzóně. Při promítání přenosů z utkání šampionátu se zdejší park u památníku první světové války mění ve velkou piknikovou party. Deku a něco k pití i na zub si tu rozkládají i skupinky studentů.
3: Znamená to pro mě hodně, že naše město vybrali mezi ta pořadatelská. Je to velká věc a je báječné vidět všechny ty lidi z různých zemí, kteří k nám teď jezdí. Soccer je můj oblíbený sport, opravdu si ho užívám. Fandila jsem hlavně Kongu, ale jde hlavně o to potkat lidi, poznat kultury a vyzkoušet jídlo.
1: Kristýna prý trochu nahlédla i do zákulisí a plánování turnaje. Ve škole vyvíjeli aplikaci pro lidi, kteří během mistrovství poskytují ubytování. Teď pozoruje, jak se všechno podařilo uvést do praxe a doufá, že městu tahle akce pomůže.
3: Kansas City nepatří k nejznámějším americkým městům. Mám příbuzné v Keni a vždycky se ptají na New York nebo na Los Angeles. Teď zvlášť díky přítomnosti Argentiny se Kansas City dostalo na světovou scénu, což je opravdu skvělé.
1: Říká Kristýna, místní studentka politických věd. Teď se město na řece Missouri s hostitelstvím mundialu rozloučí. Posledním zdejším zápasem je čtvrtfinále mezi Argentinou a Švýcarskem. Z Kansas City, Jan Kaliba, Radiožurnál.

0: 21 etap. Více než 3300 kilometrů po Španělsku a Francii.
1: Je tu cyklistická Tour de France.
0: Dokáže celkově po páté vyhrát Slovinec Tadej Pogačar?
1: A jak se povede trojici Čechů? Na startu Tour jsou Jakub Otruba, Pavel Bittner a český mistr Matias Vacek.
2: Budu spokojený samozřejmě, když odvedu já práci, kterou jsem měl. A bonus by byl, kdybych třeba vyhrál etapu z nějakého úniku, nebo prostě kdybych dostal volnou ruku a vyrušil toho.
0: Radiožurnál Sport má na Tour de France toho nejpovolanějšího.
1: Šestinásobného paralympijského vítěze a šestinásobného mistra světa v cyklistice Jiřího Ješka.
3: Já to miluju celý.
4: Máme tam ty Alpy, máme tam Pyreneje, máme tam ty jakoby nudné etapy v tom středu té Francie. V každý vesnici neskutečná atmosféra. Já se těším na tu atmosféru, na ten hluk.
0: Sledujte cyklistickou Tour de France na Radiožurnálu Sport.
1: Živé vstupy, analýzy, rozhovory.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
5: Radiožurnál, 10 hodin večer. Zprávy a Adéla Burešová.
6: Mezinárodní závody na Masarykově okruhu přerušila smrtelná nehoda dvou jezdců. Karlovarský filmový festival plánuje další natáčení své znělky se zahraničními hvězdami. Nosková zdolala Muchovou a slaví na tenisovém Wimbledonu první grandslamový titul. A počasí zítra bude jasno až polojasno, na severovýchodě občas déšť, k večeru budou srážky ustávat. Teploty až 29 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy, víme, co se děje.
6: Dva závodníci zemřeli dnes odpoledne po nehodě na Masarykově okruhu v Brně v závodu silničních motocyklů. Závod Alpine Adria Championship měl pokračovat i v neděli. Pořadatelé ho ale zrušili. Oba jezdci zemřeli i přes okamžitou pomoc, říká mluvčí jihomoravské policie Andra Cejnková.
7: Podle prvotních informací měl 33-letý cizinec zřejmě technickou závadu na motocyklu a nebyl schopen rozjet svůj stroj. Zezadu do něj narazil 44-letý jezdec, také cizinec.
6: Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa podle New York Times předvolala několik novinářů tohoto deníku kvůli článku o novém prezidentském letadle darovaném Katarem. Vypovídat mají ve středu před federální velkou porotou. List tento týden s odkazem na anonymní zdroje napsal, že stroji chybí některé pokročilé bezpečnostní systémy. Bílý dům ale problémy odmítl. K předvolání novinářů se americké úřady zatím nevyjádřily. V Japonsku zemřela nejstarší chovaná koala v zemi, bylo jí 18 let. Ve volné přírodě se tato zvířata přitom dožívají jen asi 10 až 15 roků. Samice Nozomi byla v Japonsku velmi populární a jezdili se na ní dívat turisté z celé země. Park na ostrově Awaji proto zřídil pietní místo pro kladení květin. Nozomi se narodila v březnu 2008 v západní Austrálii. Do Japonska se dostala o 3 roky později u příležitosti 30. výročí uzavření dohody o přátelství mezi tímto australským státem a prefekturou Hyogo. V další znělce Karlovarského filmového festivalu by mohla účinkovat Juliette Binocheová nebo Jesse Eisenberg. Radiožurnálu to řekl ředitel festivalu Krištof Mucha.
8: My jsme se o tom povídali s Jesse Eisenbergem, který říkal, že miluje ty znělky a nechal si poslat všechny teďko, on aby je viděl. Určitě on je dobrý kandidát, protože je flexibilní. Vím, že mi říkal Ivan Zacharia, že by se mu líbila Juliette Binoche, tak doufám, že i ona s tím bude souhlasit. A uvidíme, dneska už je náročnější najít čas Ivanův než těch hvězd někdy.
0: Sport.
6: Tenistka Linda Nosková se stala v 21 letech poprvé v kariéře wimbledonskou šampionkou. Ve finále na londýnské trávě vyhrála nad krajankou Karolínou Muchovou 2-1 na sety, poté co v tom druhém neproměnila 5 mečbolů. Na fotbalovém mistrovství se ve čtvrtfinále utká Anglie a Norsko a pak taky Argentina se Švýcarskem. Angličané jsou favority, ale dobře vědí o největší zbrani soupeře, útočníkovi Erlingu Haalandovi. Právě o něm mluvil záložník Morgan Rogers.
9: Když Erling skóruje, nikoho to vlastně nepřekvapí. Je to hráč, který dokáže dát 2 góly za zápas a sám vám ho rozhodnout. Během kariéry to předvedl už mnohokrát a klidně to může zopakovat znovu. I proto je Norsko velmi těžkým soupeřem.
6: Zápas Anglie-Norsko začne ve 23 hodin českého času v přímém přenosu Radiožurnálu Sport, který uslyšíte taky z druhého čtvrtfinále mezi Argentinou a Švýcarskem od 3 ráno.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Omezení na východní části Pražského okruhu a na jižní spojce. Na Pražském okruhu z Černého na Barandovský most za nájezdem z D11 čekejte omezení. Na 62. kilometru pracují silničáři v levém pruhu, projíždí se bez držení. A omezení je i na Pražském okruhu v opačném směru z Barandovského na Černý most za sjezdem do Běchovic. Silničáři tam začínají pracovat v pravém pruhu, ani tam se nezdržíte. V Praze na jižní spojce od Lanového k Barandovského mostu za sjezdem do ulice v Korytech stojí vozidlo. Zastavilo tam auto pro poruchu v pravém pruhu. A D10 z Prahy do Mladé Boleslavy neprůjezdná u Staré Boleslavy. Dálnice uzavřená obousměrně mezi 10. a 14. kilometrem, na 13,5. kilometru stavbaři bourají lávku pro pěší. Odklon z Prahy na exitu 10 Brandýs nad Labem, směrem z Mladé Boleslavy na exitu 14 Stará Boleslav. Tam stále registrujeme kolonu začínající na sjezdu z dálnice, přes Starou Boleslav se budete sunout 30 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Zítra čekáme jasnou až polojasnou oblohu, jen na severovýchodě bude oblačno, občas s deštěm nebo přeháňkami, k večeru pak budou srážky ubývat. Nejvyšší teploty 24 až 29 stupňů, na východě a severovýchodě kolem 21. Stejně bude taky na horách, jen v Jeseníkách a Beskydech můžeme čekat kolem 18 stupňů. To byly zprávy.
9: 22 hodin 5 minut posloucháte Radiožurnál Sport, jedinou sportovní rozhlasovou stanici v Česku, a my se opět musíme vrátit k té historické události, k tomu momentu, kdy se ve finále Wimbledonu potkali dvě Češky, Linda Nosková a Karolína Muchová. Byla to bitva, která trvala skoro 2,5 hodiny, bylo to hodně napínové, Linda Nosková vyhrála první set 6-2, v tom druhém ale nevyužila matchboly, prohrála ho 5-7, Karolína Muchová vyrovnala ten zápas a poslala ho do rozhodující třetí sady. No a v ní potom zvítězila Nosková poměrem 6-3 a slaví tak v 21 letech svůj historicky první grandslamový titul a rovnou na Wimbledonu. My samozřejmě tohle téma rozebereme i trochu podrobněji, protože v následující půl hodině se asi naposledy dnes vrátíme přímo do All England Clubu za naším reportérem Jaroslavem Plašilem.
0: Radiožurnál Sport
1: a Adam Procházka.

0: 22 hodin 10 minut posloucháte Radiožurnál Sport a pokud naši sportovní stanici posloucháte pravidelně, tak víte, že už nějakou dobu je italský fotbal v krizi. Italové sice ovládli mistrovství Evropy v roce 2021, ale když se budeme bavit o mistrovství světa, tak na téhle akci hráli naposledy v roce 2014 a navíc skončili už v základní skupině, stejně jako o 4 roky potom. No a na těch posledních třech světových šampionátech Italové chyběli. A italskou fotbalovou reprezentaci má z téhle krize vyvést bývalý vynikající obránce Paolo Maldini. Nový prezident Národní federace Giovanni Malago oznámil, že právě legenda AC Milan byla jmenována do role technického ředitele svazu. Jestli Maldini dokáže dostat italský fotbal z krize a jestli se třeba Italové dokáží kvalifikovat na ten příští světový šampionát v roce 2030, to ukáže jenom čas.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport. Vyprávě.

0: pravdu cítil, když se spotápil a přitom si mě za ruku chytil. Jestli chvíli, malou chvíli máš.
1: 22 hodin a 15 minut posloucháte Radiožurnál Sport a my se v našem večerním vysílání vracíme k té jednoznačně největší sportovní události dnes toho českého pohledu, k wimbledonskému finále mezi dvěma Češkami, Lindou Noskovou a Karolínou Muchovou. Už jsme slyšeli i v přímém přenosu Jaroslava Plašila, že vyhrála Linda Nosková, která porazila Karolínu Muchovou ve třech setech po napínavém zápase. No a Jaroslav Plašil je stále v areálu All England Clubu a taky byl i na tiskových konferencích obou českých hráček, tak Jaroslave, ještě jednou hezký večer, co ses dozvěděl?
2: Hezký večer, no bylo toho hodně, teď to jenom všechno zpracovat takhle rychle, ale samozřejmě nejprve přišla na tiskovou konferenci poražená a to je vždycky složitější prohrát finále Grand Slamu, to je ohromně složitá věc, protože zvládat v takovém stavu všechny ty rozhovory, mediální povinnosti, to rozhodně není nic příjemného a klobouk dolů, jak to nakonec Karolína Muchová všechno zvládla, s jakou noblesou to ustála, možná k tomu asi pomohlo i to, s kým prohrála, protože byť si na kurtu dělala legraci, protože svůj rozhovor na dvorci jako poražená finalistka začala bych Lindou, mojí bývalou kamarádkou, tak to samozřejmě myslela v žertu. Ten jejich vztah, věřím, že bude nadále perfektní a že to zkrátka Karolína Muchová bude zkoušet dál, ona teď to samozřejmě hodně bolí, ale je odhodlaná bojovat dál o Grand Slamovou trofej, byla teď blízko, byla ve finále travnatého Grand Slamu, nejslavnějšího, dá se říct, turnaje, na který má nejlepší hru, dá se říct taky, a není vyloučeno vůbec, že se o to bude pokoušet stejně úspěšně i příští rok a třeba i s tou nejlepší možnou tečkou. Dneska zkrátka na Lindu Noskovou to bylo málo, říkala, že nebyla úplně ve své kůži, že to zkrátka nebyl ten její den, Linda Nosková jí moc dlouho nepouštěla vůbec do zápasu, protože Karolína Muchová trvalo to vůbec docela, já nevím, set a půl, seta, vlastně do toho stavu 6-2, 5-2 pro Lindu Noskovou, než vůbec mohla cítit nějakou šanci, chytla se jí, parádně to vybojovala, ale ve třetím setu už zase byla lepší Linda Nosková. No a vítězka samozřejmě, tato měla jednodušší v tomto směru, měla za sebou spoustu povinností, o kterých vyprávěla, takových těch milých starostí, na které bude možná jednou vzpomínat s odstupem mnohem větším klidu a možná teď ještě, jak toho byla plná, tak si to všechno ani postupně nestihla uvědomit, ale určitě jí v paměti zůstanou setkání s Petrou Kvitovou, která jí tak moc inspirovala, když byla malá, když viděla Petru Kvitovou vyhrát Wimbledon s Martinou Navrátilovou, s dalšími osobnostmi, samozřejmě má oznáček z wimbledonského klubu, takže je členkou, bude moci jednou jako Petra Kvitová sem dorazit do Wimbledonu a sledovat z královského boxu finálový zápas třeba, takže tohle všechno, úžasné věci. Linda Nosková ještě, to byla taky taková důležitá zápasová věc, protože ona už jednou měla blízko od konce zápasu, vedla, jak jsem říkal, 6-2, 5-2, pak postupně měla jak na příjmu, tak při svém servisu, pak zase ještě jednou na příjmu, tak měla 5 matchbolů, ale tam zkrátka nezahrála tak agresivně. Říkala, že Karolína Muchová je tak velkou hráčkou, která má v podstatě všechno ve svém arzenálu. Tam to bylo hodně těžké jí nějakým způsobem čelit, ale pro ní bylo důležité, že přes tady to, přes všechno, tak zase to dokázala nahodit ve třetím setu a vrátit se k té své agresivnější, aktivnější hře, protože ta jí přinesla ten pozitivní stav a nakonec i tedy wimbledonský titul.
1: To říká Jaroslav Plašil, náš tenisový reportér, který je přímo v All England Clubu, protože se bavíme o vítězství Lindy Noskové ve finále Wimbledonu nad Karolínou Muchovou ve třech setech. Jaroslave, ty jsi tedy byl na oficiálních tiskových konferencích obou hráček. Mluvil jsi s někým třeba i v zákulisí v areálu All England Clubu právě o tomhle finále?
2: Snažili jsme se samozřejmě pro vysílání Radiožurnálu Sport zachytit co nejvíc ohlasů, které by se nějak týkaly ať už kariéry Lindy Noskové nebo vůbec toho zápasu a tak dál, takže samozřejmě nabídneme vám vyprávění tatínka Lindy Noskové, Drahoše Noska, který popisoval vlastně neustálý život na hraně, mluvil o tom jako bývalý výpravčí, on dělal na dráze, tak samozřejmě to měl velmi složité už vůbec s tím, aby nějakým způsobem mohl třeba jezdit s Lindou Noskovou a natož to neustále sponzorovat její kariéru, protože to samozřejmě není jednoduché pro žádné rodiče, a vyprávěl o tom, jak sbíral železo taky, jak pak bylo velkou pomocí, když mohl prodat dům. Takže to všechno bylo v příběhu Lindy Noskové, která, když byla mladší ještě jako dítě, tak jí velmi prý vypiplal, to taky zmínil tatínek Lindy Noskové, taky vypiplal trenér Pavelka, ještě tam z regionální trenér, řekněme, který měl úžasný asi čich na ten talent, úžasné oko, a právě on byl na začátku taky toho velkého příběhu. Prý je to velmi vitální člověk, snad je teď v pořádku, možná to někde viděl, protože možná je to osmdesátník, teď opravdu se omlouvám, jestli jsou ty informace nepřesné, jenom tak to teď zprostředkovávám vyprávění nebo povídání s tatínkem Lindy Noskové, který teď tedy zažil asi tu nejšťastnější možnou chvíli, se kterou na začátku rozhodně nikdo nepočítal, protože tuhle šanci to má strašně malé procento, možná ani ne procento, ale to jsou jako mili procenta možná lidí nebo dětí, kteří si vyberou, že budou hrát tenis, nebo které si v tomto případě vyberou, že budou hrát tenis a že se jim podaří nějaký takový velký úspěch. Samozřejmě trenér Tomáš Krupa, ten byl obrovsky šťastný, on je skoupý na slovo, on nerad mluví o sobě i v případě takovéhoto velkého úspěchu, ale i na něm bylo ohromně vidět, že je šťastný, zase ocenil velký klid, neuvěřitelný klid jeho svěřenkyně Lindy Noskové, protože to myslím si, že je zásadní v její kariéře naprosto. No a pak jsme mohli mluvit samozřejmě taky s Barborou Strýcovou, která se nám často hlásí i do vysílání Radiožurnálu Sport, takže jsme jí měli i živě. No a ta říkala, že se i bála zatleskat, jako jak byla nebo chtěla být samozřejmě neutrálním fanouškem, ale obdivovala, jak úžasný zápas to byl, vyzdvihla velký výkon Lindy Noskové, samozřejmě bojovnost Karolíny Muchové, která se chytila maličké šance a dokázala udělat z toho utkání velký zápas, takže i ona měla obrovskou zásluhu na tom, jaká zábava to nakonec byla na centrálním dvorci, který tedy viděl české finále s lepším koncem pro Lindu Noskovou. Vyhrála 2-1 na sety, připomínám, ještě nad Karolínou Muchovou 6-2, 5-7 a 6-3. Alespoň tedy takto čísly, aby to bylo úplné.
1: A vy jste o tom mohli slyšet díky Jaroslavu Plašilovi přímém přenosu na Radiožurnálu Sport. No a samozřejmě, jak jsme teď slyšeli, tak se můžeme těšit i na nejrůznější ohlasy. Jaroslave, díky moc za tvůj čas a hezký zbytek večera.
2: Hezký večer i vám.

Teď na Radiožurnálu Sport 1 nešťastná zpráva. Dva jezdci zemřeli po nehodě v závodu silničních motocyklů Alpe Adria Championship na Masarykově okruhu v Brně. Zbytek víkendového programu pořadatelé zrušili.

0: 22 hodiny 30 minut. Čas zpráv a Adély Burešové. Ministerstvo školství plánuje prodloužit povinnou docházku předškoláků do mateřských škol z jednoho roku na dva. Děti by tak podle ministra školství Roberta Plagy za hnutí ANO mohly být lépe připravené na přechod na školní docházku i na její úspěšné zvládnutí. Navíc odborníci, jako jsou psychologové nebo speciální pedagogové, by se tak k potřebným dětem mohli dostat dříve. Moldavská prezidentka Maja Sandulová jmenovala do funkce nového premiéra Vasila Tofana. Investor a manažer už podle moldavských médií získal podporu vládnoucí prozápadní strany Akce a Solidarity. Prezidentka Sandulová řeší vládní krizi po náhlé demisi předchozího premiéra Alexandra Munteanua. Ten byl v čele moldavské vlády od listopadu do začátku července. Na dálnici D10 je obousměrně přerušený provoz mezi 10. a 14. kilometrem. Objízdná trasa vede pro osobní automobily přes Starou Boleslav a Brandýs nad Labem. Nákladní doprava jezdí přes Lysou nad Labem. Dálnice se zavřela dnes v 7 večer, aby se nad ní mohla zbourat železobetonová lávka pro pěší a cyklisty. Auto by se na dálnici měla vrátit zítra kolem 9. hodiny dopoledne. Končí Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech. Vítězným snímkem je film Padlé ovoce o touhách žen v Myanmaru, které čelí pracovnímu vyčerpání a ekonomické nejistotě. Křišťálový glóbus za přínos světové kinematografii dostala na slavnostním zakončení francouzská herečka a režisérka Juliette Binechová. Sport. Tenistka Linda Nosková je pátou českou vítězkou Wimbledonu. V prvním ryze českém grandslamovém finále zdolala v Londýně 2-1 na sety Karolínu Muchovou. Už za půl hodiny začne předposlední čtvrtfinále fotbalového mistrovství světa. Norové v něm vyzvou Angličany. Na závěr této vyřazovací fáze pak od 3 ráno nastoupí úřadující šampioni z Argentiny proti Švýcarům. Oba zápasy nabídne v přímém přenosu Radiožurnál Sport. Radiožurnál nabídne reportážní vstupy.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Nehoda na D35 se u Velkého Újezda a překážka na D1 u Humpolce. Na dálnici D35 z Olomouce do Lipníku nad Bečvou za sjezdem na Velký Osek došlo k nehodě. Na 290. kilometru se střetlo auto se zvěří, na místě policie blokovaný je připojovací pruh. Na dálnici D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Humpolec čekejte omezení. Na 90. kilometru odstavené nákladní vozidlo pro defekt pneumatiky. Řidič mění kolo do krajnice, přesto kamiony vybočují do levého pruhu, projíždí se bez zdržení. Jak jste slyšeli ve zprávách, D10 z Prahy do Mladé Boleslavy obousměrně uzavřená u Staré Boleslavy. Na 13,5 kilometru stavbaři pracují na demolici lávky pro pěší. Dálnice uzavřená mezi exitem 10 Brandýs nad Labem a exitem 14 Stará Boleslav. Na objízdné trase ve směru do Prahy přes Starou Boleslav se kolony zkracují, přesto počítejte se zdržením, které hlásí naše zpravodajka.
3: Není možný tady projet, projíždíme městem přes 40 minut.
2: Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Zítra čekáme jasnou až polojasnou oblohu, jen na severovýchodě bude převažovat velká oblačnost, občas s deštěm nebo přeháňkami. K večeru pak budou srážky i oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty 24 až 29 stupňů, na východě a severovýchodě kolem 21. Stejně bude taky na horách, jen v Jeseníkách a Beskydech můžeme čekat kolem 18 stupňů. To byly zprávy.
1: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

22 hodin 37 minut posloucháte Radiožurnál Sport. Několikrát jsme zmiňovali úspěch tenistky Lindy Noskové, která v 21 letech porazila ve finále, v českém finále Wimbledonu Karolínu Muchovou ve třech setech, ale těch českých úspěchů bylo hned několik. Třeba česká dráhová cyklistka Emílie Jarošová získala na mistrovství Evropy juniorů a závodníků do 23 let v Chotěbuzi během dvou dnů dvě zlata. Na včerejší triumf ve sprintu v Německu navázala vítězstvím v Keirinu. To je disciplína dráhové cyklistiky, ve které nejdřív jezdci jedou několik kol za vodičem a potom sprintují do cíle. Ten úspěšný český den korunovali v kategorii do 23 let Anna Jaborníková stříbrem v Keirinu a David Peterka bronzem ve sprintu. Takže, když to sečteme, česká výprava má před závěrečným dnem šampionátu 5 medailí.

0: 22 hodin 41 minut, blíží se sportovní přehled na radiožurnálu Sport a my začneme tím nejpodstatnějším, byť to už opakujeme po několikáté. Vítězkou letošního Wimbledonu je tenistka Linda Nosková, která na londýnské trávě zvládla premiérové ryze české grandslamové finále v ženské dvouhře. No a víc řekne už na úvod zmiňovaného sportovního přehledu jeho autor Štěpán Bém. Hezký večer.
1: Hezký večer. 21letá Linda Nosková slaví první grandslamový titul kariéry. V českém finále ve Wimbledonu po skoro 2,5 hodinách zvítězila nad Karolínou Muchovou 6-2, 5-7 a 6-3. Stala se tak celkově pátou českou vítězkou ženské dvouhry v All England Clubu a třetí za poslední 4 roky. Nosková mohla zápas ukončit už ve druhé sadě, ale soupeřka postupně odvrátila 5 matchballů.
2: Kala je skvělá hráčka právě v tomhle. V některých momentech jsem určitě do toho mohla jít víc, to byla moje chyba. Tyhle ty momenty jsou určitě něco, z čeho se můžu poučit, ale jsem strašně ráda, že jsem dokázala v tom třetím setu hlavně úplně od začátku vlastně začít.
1: Jana Kovačková a Kateřina Zajíčková triumfovali v All England Cupu v klubu ve 4 hře juniorek. Nejvýše nasazený pár Barosová da Silvaová z Brazílie zdolali Češky 7-6, 6-7 a 10-6.
0: Na fotbalovém mistrovství světa se utká ve čtvrtfinále Anglie a Norsko, které se mezi nejlepší osmičku turnaje probojovalo vůbec poprvé v historii. Severané mají před sebou možná největší zápas v dějinách své země. Útočník Erling Haaland zůstává opatrný a připouští, že šance na postup jsou podle něj i navzdory dosavadním výkonům stále malé.
3: To procento je opravdu pořád velmi nízké. Myslím si, že tu máme několik jasných favoritů a Anglie je rozhodně jedním z nich. Právě proto byste vy jako novináři na ně měli vyvinout co největší tlak.
0: Čtvrtfinálový duel Anglie s Norskem začne ve 23 hodin našeho času, tedy už za zhruba 15 minut. Přímý přenos uslyšíte samozřejmě na radiožurnálu Sport, který od 3 hodin v noci, respektive ráno, nabídne taky čtvrtfinále mezi Argentinou a Švýcarskem.
1: Spartanští fotbalisté v úvodním přípravném utkání na soustředění u Salzburku porazili Gambu Osaka 3-0. To druhé pražské S, Slavia, nezvítězila ani na čtvrtý pokus. Se Slovanem Bratislava prohrála v Rakousku 0-1. Hráči Bohemians 1905 v Polsku podlehli Lechu Poznaň 0-4. Baník Ostrava remizoval s Vislou Plock 2-2 a v druhém duelu podlehl Legnici 1-2. Jablonec prohrál s Lieferingem 1-3, Slovácko ve Slovinsku remizovalo se Zalaegerszegi 3-3 a Mladá Boleslav porazila druholigové Táborsko 3-0.
0: Kajakář Josef Dostál zapsal v Montrealu nejlepší letošní výsledek na olympijském kilometru ve světovém poháru. Zlatý medailista z her v Paříži skončil třetí. Na vítězného Portugalce Pimentu ztratil Dostál zhruba sekundu. Od druhého Australana Greena ho dělilo 0,5 sekundy.
1: Cyklista Pavel Bittner dojel pátý ve spurtu 8. etapy Tour de France a zaznamenal tak svůj druhý nejlepší výsledek na této Grand Tour v kariéře. Druhý triumf ve 2 dnech slaví Belgičan Merlier. V čele průběžného pořadí zůstává obhájce prvenství Slovinec Pogačar, který dojel ve skupině favoritů ve stejném čase jako vítěz. K závěrečnému spurtu do cíle Bittner říkal:
4: "Byl jsem v docela OK pozici a bylo to prostě dlouhá rovinka do cíle. Poslední táčka to byla z nějakých 500 metrů. Já jsem prostě sprintoval, jak to šlo. Byl tam přede mnou Merlier, který letěl prostě neskutečně za tím a i s Girmayem, takže jsem tam měl i nějaký magnet, na který vlastně tlačit a na pás to stačilo na 5. místo, což je super."
0: Druhý den za sebou strávil v dlouhém úniku debutant na Tour Jakub Otruba. Třetí český cyklista na tomhle slavném cyklistickém závodě Matias Vacek udržel 10. příčku v celkové klasifikaci.
1: Česká dráhová cyklistka Emílie Jarošová získala na mistrovství Evropy juniorů a závodníků do 23 let v Chotěbuzi během 2 dnů 2 zlata. Nápáteční triumf ve sprintu dnes v Německu navázala vítězstvím v Keirinu. Úspěšný český den korunovali v kategorii do 23 let Anna Jaborníková stříbrem v Keirinu a David Peterka bronzem ve sprintu.
0: A teď ve sportovním přehledu taky golf. Česká jednička Sára Kousková si na majoru ve Francii pohoršila a před závěrečným 4. kolem se dělí o 47. místo. Turnaj vede Korejka He Nan.
1: A na závěr smutná zpráva, 2 zahraniční jezdci dnes zemřeli po nehodě v závodu silničních motocyklů Alpe Adria Championship na Masarykově okruhu v Brně. Zbytek víkendového programu pořadatelé zrušili.
0: Říká Štěpán Bém v posledním dnešním sportovním přehledu. Díky a hezký večer.
1: Naslyšenou.

0: 22 hodin 50 minut posloucháte Radiožurnál Sport a už se to blíží necelých 10 minut a začne další v pořadí už třetí čtvrtfinále fotbalového mistrovství světa a to mezi Norskem a Anglií, to bude tedy ten první zápas pořadí, no a 3 hodiny po půlnoci našeho času začne taky souboj Argentina-Švýcarsko. Pokud se nepletu, tak oba zápasy bude komentovat Jan Sucha. Hezký večer.
1: Nepleteš se, dobrý večer, je to tak.
0: Na úvod se možná zeptám na základní sestavy a hlavně, jestli v základních sestavách jsou dvě asi největší hvězdy, protože my novináři to docela rádi děláme, i když je to zápas, kde bude hrát spoustu hráčů, tak z toho děláme duel dvou největších hvězd. V tomhle případě by to byl asi Erling Haaland a Harry Kane.
1: A třeba to po dnešku už budou i největší hvězdy, nebo respektive nejlepší střelci tohoto šampionátu, protože oba jsou v té tabulce poměrně vysoko. Haaland ztrácí jenom jediný gól na dvojici Mbappé, Messi, Kane dva góly, tak pokud se jim bude dařit, tak třeba se můžou dotáhnout na tuhle vedoucí dvojku a ano, pokud se mám vyjádřit k tvé otázce, tak ani jeden nechybí v základě sestavě. Ono se tam toho moc neměnilo. Pokud jde o Norsko, tak je tam jediná změna oproti tomu předchozímu vítěznému zápasu s Brazílií, kdy si dvěma asistencemi vysloužil pozvánku do zahajovací jedenáctky Sheldrup na místo Nusy, jinak tedy v útoku společně Haaland se Sedlotem nechybí Edegor, v brance hrdina nebo jeden z hrdinů vedle Haalanda Nyland, takže tam bych řekl, že je to bez jakéhokoliv překvapení. U Anglie z mého pohledu drobné překvapení ano, protože Saka se podílel také na jedné brance při výhře Angličanů nad Mexikem 3-2 asistencí, ale znovu dostává přednost Noni Madueke v základní jedenáctce, což je pozoruhodné, protože to jsou spoluhráči z Arsenalu, ale Madueke obvykle spíše kryje záda Sakovi na té klubové úrovni, ale na té reprezentační je to minimálně teď na mistrovství světa tak, že tím základním stavebním kamenem bývá Madueke a Saka dostřídává. Dnes to bude pravděpodobně taky tak, minimálně platí, že Madueke je v základní sestavě, v té ofenzivě bude vedle Kanea a něj také Bellingham a Gordon. No a pozoruhodné je, že trenér Thomas Tuchel zvolil na tomto turnaji, přestože jde teprve o 6. utkání Angličanů, tak už 4. pravého beka. Je to samozřejmě dané i okolnostmi, protože Reece James se zranil, Jed Spence asi tolik nepřesvědčil, Jared Kvancach, ten dostal minule červenou kartu, takže teď není k dispozici, protože na rozdíl od Florina Balogna nedostal takový pardon, takže naopak dvojzápasový trest, takže dnes tedy na pravém beku Ezri Konca, což je za normálních okolností stoper Aston Villa, ale dnes se tedy posune na pravého beka a vedle sebe bude mít tři borce, kteří v minulé sezóně nebo v té stále končící působili v Manchesteru City. To znamená, zbytek obrany obstarají Stones, Gay a O'Reilly. V brance pochopitelně Pickford.
0: Tak to bychom měli základní sestavy. Hodně se mluví o tom, jestli by Norové v téhle své pohádce mohli dojít třeba až do toho semifinále a porazit Anglii. Jaké myslíš, že mají šance? Samozřejmě favoritem nejsou. Co by ne? Přesně tak.
1: Myslím, že favority nebyly Norové už ani proti Brazílii v tom osmifinále a přesto to zvládli. Myslím si, že Anglie je ještě o level výše, pokud jde o tu kvalitativní úroveň oproti Brazílii, i když i ty předchozí zápasy ukázaly, že také Anglie je zranitelná, ostatně Demokratická republika Kongo poměrně dlouho vedla 1-0 a Angličani se ne chytnout, teď budou znít v Miami národní hymny, tak trošku přece jenom stlumíme tu kulisu na Radiožurnálu Sport. A také Mexiko se dokázalo dvakrát prosadit proti Angličanům, takže si myslím, že Haaland, Sedlot, Edegor, Sheldrup můžou cítit nějaké šance. Stole Solbakken je skvělým trenérem, i když to platí také pro Tomase Tuchla. Takže myslím, že Norové budou vědět, kudy najít nějaké ty cesty a zároveň to pro ně ale bude nesmírně obtížné, pokud jde o obranu, protože si přiznejme, že nebýt brankáře Nylanda, tak by Brazílie dala určitě víc než jeden gol Norsku, takže znovu bude potřeba skvělý Nyland, aby měli Norové šanci, ale myslím si, že se to klidně stát může. Viděl bych to tak třeba 60 5-35 ve prospěch Angličanů.
0: To říká Jan Suchan, na stadionu už zní hymny, tak tě nebudu déle zdržovat, ale přece jenom na závěr ještě poprosím tip.
1: No já jsem, ale podobně jako ty, Adame, nejsem v naší interní rozhlasové typovačce na tom příliš dobře. Já jsem dal na Nory, ale to i proto, že se zároveň měli typovat semifinalisti a já tam Anglii nemám, tak abych měl alespoň nějakou naději na posun vzhůru, tak jsem dal na Nory, tuším, že 2-1, ale to se zcela určitě nestane.
0: Já už jsem typovačku dokonce vzdal. Tak ti přeju hodně štěstí, alespoň tobě do zbytku té typovačky a těšíme se na přímý přenos.
1: Taky se těším, tak už za chvíli naslyšenou.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Kdo doplní Španělsko a Francii v semifinále fotbalového mistrovství světa? To je otázka, na níž se dozvíme odpověď během dnešního večera a noci. 3 hodiny po půlnoci začne duel Argentina-Švýcarsko v Kansas City a právě teď v Miami. Začíná souboj Norsko-Anglie, oba ty zápasy bude komentovat Jan Suchan.
1: Tak tedy hezký večer vám, kteří jste si naladili Radiožurnál Sport. Bude nás samozřejmě už za chvíli zajímat to třetí ze 4 čtvrtfinále světového šampionátu, které se bude hrát v Miami na stadionu Hard Rock Stadium, i když ono je přejmenované pro tento turnaj na pouhé Miami Stadium. Oba týmy se připravují a už jsou nachystané na to, aby za chvíli jeden z nich poprvé kopnul do balónu. Jako hlavní rozhodčí u toho bude velmi zkušený Francouz Clément Turpin, který tedy už za chvíli dá pokyn k tomu, aby se mohlo začít hrát tohle hodně očekávané utkání dvou týmů, které se na soutěžní úrovni naposledy střetly v kvalifikaci na mistrovství světa 1994. Je to opravdu hodně dávno. Tehdy Norové vyhráli 2-0 doma a v Anglii remizovali 1-1. Teď to budou právě Norové v červených dresech, kteří budou mít rozehrávku. A pokud dobře vidím, bude to kapitán Martin Ødegaard, který se postará o úvodní kop tohoto zápasu, až mu k tomu Clément Turpin dá pokyn. A to se právě teď také stalo. Máme rozehráno. První sekundy za námi, dlouhý nákop Nylanda kamsi k Holandovi, který se ocitl na zemi, ale nepíská se, hraje se dál. Anderson, anglický středopolař, dává dozadu obránci Gameu, jeho odkop byl stečovaný Holandem do zámezí. Takže budou pokračovat po 25 sekundách právě Angličani ze své levé strany autovým vazováním. O'Reilly nikam nechvátá, už mu Clément Turpin začal ukazovat prsty, kolik sekund zbývá do té chvíle, než Angličani přijdou o míč, ale k tomu nakonec sáhnout francouzský rozhodčí nemusel. Norové se dostali k míči nalevo, je to úplně volný Mero Wolfe. Jen tak, že teď Berg uhájil balón pro norské červeno-modré barvy, bílí Angličani. Ti teď zatím brání, nechávají hrát Ayra, který ovšem toho nevyužil k přesné přihrávce na Riersona. Ten se mu gestem omlouvá a zároveň zdviženým palcem ukazuje, že ta přihrávka nebyla tak špatná, že se možná špatně domluvili, že ten náběh obránce Dortmundu nebyl úplně ideální. O'Reilly prsy sklepává pro sebe pro Andersona po nákopu Pickforda. Máme za sebou minutu a půl. Norsko-Anglie 0-0. Posloucháte přímý přenos Radiožurnálu Sport. Madueke na pravém křídle už chtěl asi centrovat do pokutového území, ať to mělo být, co to mělo být, tak to bylo hodně nepodařené, protože nejbližší Angličan byl tomu centru tak 3 metry vzdálený, balon skončil za brankou, aniž by Kane, Bellingham, Gordon nebo kdokoliv jiný měl možnost s ním cokoliv udělat. Začíná 3. minuta a to Nylandovým kopem od branky na prostředek hřiště, ale Haaland podskočil. Byl tísněný Game, znovu se tam k ním dostává balon a Gay, opět o něco úspěšnější, Gordon nahrává dopředu, ale nepřesně. 3. minuta zápasu Norsko-Anglie 0-0, přímý přenos bude pokračovat na Radiožurnálu Sport. Jan Suchan, Radiožurnál. Splnili jsme krátkou zpravodajskou povinnost pro relaci Radiožurnálu a teď už jsme stále na jediném českém sportovním rádiu, kde uslyšíte o přihrávce mezi 2 stopery, Stonesem a Game, tedy stopery Angličanů. Gordon se zapojuje na levém křídle, měl tam chvíli volno, ale už se k němu stáhnul Sedlot, což ukazuje, jak si Norové váží zatím toho čistého konta, to znamená, že i křídelník, který může hrát i na pozici hrotového útočníka, brání u vlastního pokutového území. S míčem na kopačkách pokračují Angličani, ale vytlačili se až na vlastní polovinu ke Stonesovi gameu a dost možná bude muset hrát i brankář Pickford. Ano, stalo se, čtvrtá minuta začíná za stavu 0-0. Haaland byl totiž poměrně blízko gameu a tak donutil Angličany, aby přihráli až na vlastního brankáře. Rice zbíhá pro rozehrávku, ale teď zase musí zaseknout balon před Edegordem, tedy svým spoluhráčem z Arsenalu. Dnes jsou to ale dva sokové. Na pravé straně hrál pro dnešní zápas Konca, jinak stoper, dnes tedy pravý obránce, už čtvrtý na tomto postu během tohoto turnaje po Jamesovi, Spencovi a Kvancahovi. Je to směsice několika důvodů, ať už zdraví, formy, anebo disciplinární potíže na straně Anglie, která má dále balón, teď je právě Konca, vybírá si Rice, Angličani jsou stále poblíž jednak středové čáry, chviličkou také strávili u té pomezní a teď se tam zase vrací k Maduekemu. Konca je tím mužem, který hraje u středové lajny. Angličani nikam nepospíchají, nechtějí ztratit, vypracovávají si poměrně tuhým způsobem možnost dostat se blíže norské branky. Riceův nákop na křídlo, ale jen na hlavu Nora Riersona, po kterém se snaží k balonu dostat Sedlot, ale nakonec se od něj míč odrazil do zámezí, odkud rychle uvedl míč do hry zpátky Gay. Andersonův nákop jenom do rukavice Nylanda. Pátá minuta se chýlí k závěru a to za stavu 0-0 ve třetím čtvrtfinále fotbalového mistrovství světa mezi Anglií a Norskem. Naladili jste si Radiožurnál Sport, my jsme za to moc rádi. A teď vám jako odměnu můžu nabídnout další situaci z tohoto zápasu, a to rozehrávku Norů mezi obránci, do které se ovšem zapojil i středopolař Edegord. Rierson nepřihral přesně Sedlotovi, teď se mu gestem ruky omluvil, nicméně oba teď budou muset bránit další anglickou snahu, která ale není úspěšná. Rierson se Sedlotem vybojovali, balon Sedlot už jde dopředu, chtěl najít Haalanda, ale míč přistál na patách obránce Stonese, který si balon pak dokázal zpracovat a přihrát přesně. Ale Angličané teď ten postup už zase zbrzdili. Polovina šesté minuty, 0-0 Norsko-Anglie. Tenhle zápas ve čtvrtfinále mistrovství světa, které hostí Spojené státy, Mexiko a Kanada, ale zbytek turnaje už se hraje jenom na americkém území. Anderson má míč u kopačky, vybírá si Stonese po Stonesovi. To bude buď to Konca nebo Rice pravděpodobně, a nebo možná někdo úplně jiný. Tak ano, je to někdo jiný, jmenuje se Gay a je to levý ze stoperů Albionu. Po něm opět Stones, Angličani jsou stále na vlastní polovině, teď Stones konečně překročil půlící čáru a odevzdal Riceovi. Angličani opravdu jakoby vyznávali to odvěké heslo safety first, bezpečnost především. Nechtějí se zbavovat balon, nechtějí umožnit Norům žádný protiútok, protože to je herní situace, ve které je tenhle severský národ obzvlášť nebezpečný. O'Reilly se zapojil do útočení, ale Gordonovi nepřihrál přesně. Gordon ještě získal balón, Kane hlavičkou sklepává na levou stranu O'Reillymu. O'Reillymu se ukazuje Anderson. Andersonův křižný pas na pravé křídlo k Maduekemu. Ten si levou nohou s drobnými potížemi zpracovává míč, ale byl v offsideu. Jak signalizoval Schilderup, jediný nováček v norské sestavě oproti předchozímu vítěznému osmifinále z Brazílii, a jak teď vidím z opakovaného záběru, opravdu to byl nějaký půl metr, který se ocitl za defenzivní linií Madueke. Schilderup měl pravdu. Schilderup proti Brazílii dvakrát přihrál Haalandovi na gól a proto si vysloužil místenku do základní sestavy na úkor Nusy. Angličané udělali dvě změny, Kvanca

Anglie, Norsko 0-0. Angličani teď rozehrávají na své vlastní polovině. Ten faul Edegorda byl ještě hodně daleko od norské branky. Byl to takový taktický faul. Ani Norové nechtějí pouštět Angličany do breaku. Rice ve středovém kruhu vyváží balon na útočnou půlku. Na levou se mu ukazuje O'Reilly a dostává příležitost zahrát si s míčem. Gordon nasadil sice jesličky Riersonovi, ale nebyly to jesličky čisté. Míče od nohou tohoto obránce odrazil mimo dosah Gordona. Angličani se vrátili k míči, ale museli se dostat až ke středové čáře, kolem které operují zatím nejčastěji v tomto zápase, ve kterém končí 9. minuta. Devátá minuta za chvíli skončí a je to zatím 0-0 mezi Norskem a Anglií. Hodně opatrný úvod tohoto zápasu, který nenabídl vlastně vůbec nic extra fotbalového, spíše přihrávky od jednoho i druhého týmu kolem středové čáry. Norové by teď ovšem mohli jít do breaku zásluhou Sedlota. Sedlot si věří proti Andersonovi i O'Reillymu, ale druhý jmenovaný homíč ho o míč obral, takže Angličani zase můžou dopředu, ale zatím v tom nebyli zrovna odvážní, spíše nechtějí ztratit balon, kolikrát si s ním prostě přihrávají mezi vlastními obránci kolem půlící čáry, nechtějí nabízet Norům žádné protiútoky, ve kterých právě tahle severská země umí být pořádně silná, a pokud jde o Nory, tak ti se zatím do hry v podstatě vůbec nedostali, těch doteků s míčem bude opravdu pomalu. Tak doufejme, že zbytek tohoto duelu bude bohatší na nějaké gólové momenty nebo minimálně na nebezpečné šance. Třeba se teď s jednou hrnou dopředu Angličani. Kane přesouvá balon na pravé křídlo k Maduekemu. Ten si zpracoval možná rukou, ale zatím to prošlo a už neprošlo. Přece jenom francouzský rozhodčí Clément Turpin odpískal tuto ruku v 11. minutě. 0-0 platí dál mezi Norskem a Anglií. Posloucháte přímý přenos Radiožurnálu Sport. Brankář Nyland si také zahraje na levé straně. Má přece jenom trochu volno Mellor Wolfe, ale už se k němu dostal Madueke a míče ho zbavil. Dostal se následně ke koncovi. Rice vybírá si Stonce. Vedle sebe má tenhle obránce Manchesteru City, kde mu ovšem končí smlouva jiného obránce stejného klubu Gayho, a teď je další borec z Manchesteru City, O'Reilly, který už byl u pokutového území, ale v poslední možné chvíli se mu pod nohy vrhnul Ayr a zažehnal tu rodící se příležitost anglického národního týmu, který v začínající 12. minutě hraje ve čtvrtfinále světového šampionátu ve fotbale s Norskem 0-0, a že bychom se dočkali první nějaké souvislejší útočné snahy Norů, kteří konečně teď mají balón delší dobu ve své moci. Berg, po něm Rierson, teď Sedlot, ale Norové zdá se, že nechtějí úplně nějakou dlouhou kombinační pasáž, že více je to táhne do těch rychlých breaků, ale teď, když to vypadalo, že se poženou dopředu, tak už zase vrátili balón až zpátky k obráncům, mezi které si se běhl také střední záložník Martin Ødegaard. Ayr Scheidtli nachází Šeldrupa, který si také seběhl poměrně do hloubky a nechává na křídle prostor pro Mellora Wolfeho, který ale jakoby té možnosti nechtěl využít a zrovna dopředu se nežene. 13. minuta, Norsko-Anglie na fotbalové mistrovství světa 0-0. I nadále máte naladěný Radiožurnál Sport, odkud se dozvíte, že Norové teď hrají kolem svého pokutového území. Nalevo je Mellor Wolfe, který vytahuje balón trochu dopředu. Po něm to byl Hegem, teď znovu Mellor Wolfe přihrává z autu dozadu na Ødegaarda. Ødegaard si balón předává na svou silnější levou nohu a přihrává Bergovi. Jsou tam dva hráči s podobnými jmény Berg a Berge, což mi připomíná, že jsem ještě neřekl kompletní základní sestavy, tak pojďme v rychlosti sjet. V brance Norů Nyland, před ním 40 obránců Rierson, Ayr, Hegem, Mellor Wolfe, před nimi tři záložníci, kromě Berga a Bergeho ještě Ødegaard. Na křídlech

Terlot se Sheldrupem a na hrotu Haaland. Pokud jde o anglickou základní sestavu, tak chytá Pickford, před ním čtveřice obránců Konsa, Stones, Gay, O'Reilly. Ve středu zálohy Rice s Andersonem, ofenzivní záložníci Madueke, Bellingham, Gordon a na hrotu kapitán Harry Kane. Angličani znovu kombinují na vlastní polovině ve 14. minutě za bezgólového stavu. Anderson už je sice ve středovém kruhu, ale na útočné polovině, než odevzdal Bellinghamovi, který si také hodně seběhl do hloubky, jako by ti ofenzivní hráči si taky chtěli užít balón, a protože se k němu příliš nedostávají, když běhají ve svých prostorech, tak si pro něj zbíhají kolikrát poměrně hluboko. Jako teď Gordon, který ale hned prvním dotekem dal pod sebe Andersonovi, po něm Gay. Několik přihrávek na krátkou vzdálenost, končí 14. minuta. Norsko-Anglie na fotbalovém mistrovství světa 0-0. Madueke na pravém křídle má proti sobě Melra Wolfeho a také Sheldrupa, a tak přihrává radši dozadu. Teď je u míče Gay. Gay nalevo má volného O'Reillyho, ale vybral si raději nakrátko Andersona po Andersonovi a znovu Gayem Rice. Rice opět na Gayho, no přiznejme si, že to není zatím pohledný fotbal ve čtvrtfinále mistrovství světa. Angličani kombinují hlavně mezi vlastními obránci, teď Madueke na pravém křídle, ale ne úplně blízko norské branky, a navíc zase přihrál dozadu. Anderson, Stones se dívá, jestli by nebyla možnost křižného pasu na levou stranu ofenzivy ke Gordonovi, ale nebyla. Přihrávky nakrátko pokračují a teď se Angličani vyhnali na svou polovinu hřiště. Gay by mohl překročit půlící čáru zase směrem k norské brance, nakonec to po něm udělal až Rice. Napravo volný u postranní čáry Madueke, ale chybí mu odvaha zkusit jeden na jednoho a přihrává zpátky Riceovi. Ve středovém kruhu Stones teď už může přihrát na levou stranu Gordonovi, ten si dobře zpracoval a snaží se obejít Riersona, to se daří, ale přihrávka do vápna, ta už neprošla přes Ayra, který se rychle stáhnul ke Gordonovi, když si všiml, že právě tenhle anglický mladík posila Barcelony dokázal obejít Riersona. První rohový kop pro Anglii v 16. minutě za stavu 0-0 proti fotbalistům Norska. Zlože to sleduje i vynikající exekutor standardních situací minulosti David Beckham. Teď jeden z jeho následovníků, a sice Declan Rice, relativně nedávný spoluhráč Tomáše Součka a Vladimíra Coufala, bude balon krotit směrem k brance. Míč letí na hranici malého vápna, tam byl ale připravený Melor Wolfe, který odpálil balón do bezpečí, a sice do zámezí. Na pravé straně vhazovat bude asi Anderson, tak nakonec ne, předává míč Koncovi a v tuto chvíli už se odpočítávají sekundy a tak rychle musel Konca vhodit právě Andersonovi. Začíná 17. minuta, Norsko-Anglie 0-0. Rice má míč ve středu pole, nalevo volný Gordon. Teď si Rierson nechává lidově řečeno trochu fora a vypadalo to, že by Gordon toho mohl využít k centru, ale nakonec volí přihrávku nakrátko pro Rice, po něm Anderson a Gay. Hra se přesouvá trochu napravo ke Stonesovi a Madueke-mu. Angličani teď častěji už volí tu hru přes křídla, ale zatím z toho vůbec nic nebylo. Haaland teď, kdyby udělal pár rychlých kroků, tak mohl míč získat pro Nory, takhle se jeho země stále brání. Declan Rice si šlápnul na míč a rozvažoval, co dál, nakonec vybral přihrávku na O'Reillyho. 65% držení míče ve prospěch Angličanů, přihrávka na levo ke Gordonovi, u toho je teď Sedlot. Gordon centruje do 16, ale jen na hlavu Hegema. Haaland sebral odražený balón, ale jemu ho zase sebral v zápětí Gordon. Takže Angličani můžou zase postupovat směrem dopředu. Gay jde zatím středem, naráží si s Bellinghamem, po něm to je O'Reilly, nalevo zase volný Gordon, přihrává Andersonovi, který mu zaběhl směrem k rohovému praporku, přihrávka zase pod sebe O'Reillymu, Bellingham napravo úplně volný Madueke, až teď k němu přibíhá Sheldrup, ale Madueke nespracoval úplně nejlépe, Sheldrup chtěl autové vhazování, ale byl to právě on, od koho se míč odrazil do zámezí, rychle vhozeno, 18. minuta, fotbalista
té Norska hrají s Anglií 0-0, je to Albion, který teď kombinuje, konkrétně obránci O'Reilly, teď už se také hlásí o slovo Anderson, ale po Bellinghamovi už jsou to zase muži, kteří se starají především o defenzivu, i když dnes ani ne tak o defenzivu, jako o rozehrávku v okolí středové čáry. Stones, Gay, nalevo Gordon, u něj teď Rierson, hodně natěsno, přihrávka O'Reillymu, O'Reilly dává za sebe Stonesovi, ten Andersonovi, který je teď na levém křídle, Gordon tam zabíhá, blízko u něj je Edegor, který se také musí zapojit do bránění. Norové pod velkým tlakem, Bellingham hlavičkoval, ale hlavičkoval vedle. Byl tam na penaltovém puntíku, kde ho našel balón, Bellingham se pro něj musel trochu sklánět a navíc nebyl úplně sám, kousek od něj tam stál Hegem a minimálně ho trochu rozhodil, míč se tam ještě pravděpodobně otřel o nohy Madujekeho, který se otáčel a vůbec neměl tušení, kudy ten balón jde, natož aby ho dokázal zasáhnout. A tak nadále platí bezbrankové skóre mezi fotbalisty Norska a Anglie na začátku 20. minuty. Nadále posloucháte přímý přenos Radiožurnálu Sport. Byla tam ruka jednoho z Angličanů a Norové tak budou mít teď balon ve své moci a je to pro ně vítaná možnost si také trochu odpočinout, protože kdo především hraje s míčem a nutí soupeře běhat, to jsou Angličani, Norové to mají trochu jako atletický trénink, převážnou část tohoto duelu. Pozor teď na chybu v rozehrávce, Kane je za hranicí pokutového území, ještě chtěl přihrávat Bellinghamovi, ale do téhle varianty vložil svou nohu obránce Norů Ayr. Norové ale nezískali balón na delší dobu, v podstatě ho jenom odpravili na polovinu Angličanů a právě ti ho teď sbírají a snaží se si najít cestu zase směrem k norské brance. Gay mohl urazit s míčem u kopačky několik desítek, dokonce bych řekl metrů, protože proti němu nikdo nebyl. Informovat teď budeme znovu posluchače Radiožurnálu, jak se vidí tenhle zápas. Nic nového i v 21. minutě platí to, co jsem říkal zhruba před 10 minutami, a tedy bezbrankové skóre a hra, kterou nerad, ale musím označit za nudnou, protože Angličani stále kombinují především u svých obránců místy už tedy přece jenom častěji než v těch úvodních 10 minutách, zapojují i křídla napravo Madujekeho, nalevo Gordona. Gordon už dokázal alespoň jednou obejít svého strážce Riersona, ale když chtěl centrovat, tak byl zablokovaný dalším z obránců Ayrem a z následného rohového kopu Angličani nic nevytěžili a totéž platí o všech jejich dosavadních akcích a pokud jde o Nory, tak ti jsou rádi, když se vůbec s míčem dostanou za půlící čáru, protože především je to od nich zatím bránění a to poměrně hluboko před vlastním pokutovým územím. 22. minuta, Norsko-Anglie 0-0, celý zápas vysíláme v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport. Angličani teď hrají znovu mezi vlastními obránci. O'Reilly se dívá, jestli by nemohl přihrát křížem do pravého křídla Madujekemu, ale přednost dostal vlevo Gordon. Gordon snaží se odcentrovat před Riersona, tak ne, přihrávka a O'Reilly centruje do 16, ale Madujekeho ten balon přeskočil. Tohle mohlo být zakončení Angličanů, ale nebylo a Norové zase jenom odkopávají na útočnou polovinu. Končí 22. minuta a to za stavu Norsko-Anglie ve čtvrtfinále mistrovství světa 0-0. Jan Suchan, Radiožurnál. Angličani teď znovu hrají ve středovém kruhu, Bellingham, po něm Konsa, Madueke, ten, jak jistě víte, je na pravém křídle. Moc často neopouští tenhle prostor a tak znovu byl pár centimetrů od postraní čáry a přihrál zase dozadu. Angličané dbají na tu výstavbu, nechtějí se ukvapit, nechtějí ztrácet míče, ale myslím, že ani fanoušci na Hard Rock Stadium v Miami, ani ti, co nás teď poslouchají,
Ducha se asi příliš nebaví. O'Reillyho centr našel sice Madueckého, ale ne v nebezpečné pozici, ale teď O'Reilly byl před brankou poté, co tam k němu propadl vrácený balón od Madueckého, ale O'Reilly byl tak zaskočený, že navzdory tomu, že měl před sebou poloprázdnou branku, tak s tím nedokázal nic udělat. Míč se od něj odrazil, jak se občas říká, jako ode zdi. A O'Reillyho si můžeme poznačit jako muže, který nevyužil první šanci tohoto zápasu. Nylan byl v tu chvíli na zemi, dva obránci Angličanů, respektive Norů, pochopitelně stáli na brankové čáře, ale hráč světové úrovně, myslím si, že by si s tímhle mohl poradit. Míč se od O'Reillyho odrazil a Ryerson následně odpravil balón do zámezí. 24. minuta, Norsko-Anglie 0-0 a přichází první občerstvovací pauza a tak i my si můžeme na Radiožurnálu Sport udělat drobnou přestávku. Můžeme ji využít k tomu, abychom si připomněli dosavadní cestu obou týmů až do čtvrtfinále mistrovství světa. Začneme Nory, kteří jsou podle oficiálního zápisu o utkání vedeni jako domácí tým, byť samozřejmě doma nehraje ani jeden, ani druhý národní výběr. Norové nejdříve na úvod porazili Irák 4-1, následně i Senegal 3-2. A protože už tu chvíli měli jistý postup ze skupiny, tak nechali odpočívat své opory a do souboje o první příčku ve skupině nasadili náhradníky, nechali proti Francouzům z předchozího duelu se Senegalem jenom jednoho jediného muže a s Francouzi pak tedy padli, a to poměrem 1-4. První kolo play-off i osmifinále zvládli Norové poměrem 2-1, jak nejdříve proti Pobřeží slonoviny, tak i následně proti Brazílii. Pokud jde o Angličany, tak ti jsou zatím v Severní a Střední Americe neporažení na letošním světovém šampionátu. Do turnaje vstoupili atraktivním utkáním a vítězstvím nad Chorvatskem 4-2. Pak to byl duel, který atraktivní nebyl ani trochu. Bezbranková remíza s Ghanou mluví za mnohé. Navíc Angličani klidně mohli prohrát. Hodně se mluvilo o tom zákroku na Prince Adua, tedy útočníka Plzně v barvách Ghany. Mohla možná v závěru africká země kopat penaltu a třeba i porazit Anglii, ale nakonec tedy z toho byla bezbranková, jak se občas říká, plichta. Pak Angličani porazili Panamu v prvním kole vyřazovací fáze, otočili hodně dlouho, ne zrovna příznivým způsobem se vyvíjející zápas s Demokratickou republikou Kongo na 2-1 a pak porazili na azteckém stadionu Angličani Mexiko 3-2 a teď se tedy rozhoduje mezi Nory a Angličany o třetím semifinalistovi tohoto mistrovství světa. Už známe jednu dvojici, do finále postoupí buď Španělé a nebo Francouzi. Dnes budeme znát druhou semifinálovou dvojici. Buď se do ní dostanou Norové nebo Angličani a z dalšího čtvrtfinále toho posledního buď obhájci zlata Argentinci nebo Švýcaři. Už se nám konečně zase hraje 27. minuta, Norsko-Anglie 0-0. Norové získali velmi rychle balón. Berg se snaží ho udržet, musel přidat do kroku, vybírá si Haalanda, který sklepl pod sebe pro Mellera Wolfeho, který teď balón neudržel, šel na zem. Byl to nakonec Berge, který se ocitl na zemi. Bellingham faulovaný a tohle bude zajímavá standardní situace po té, co Christopher Ayer kousek před šestnáctkou poslal na zem záložníka Realu Madrid, kterému přišlápl špičku kopačky v
takovém souboji, který mohl dopadnout klidně opačně, ale dopadlo přesně tak, jak jsem řekl, tedy standardní situací z nějakých 18 metrů spíše pro leváka. Je to od té středové osy více doprava, takže levák by měl jistě lepší šanci kroutit balón do branky gólmana Nylanda. Ale nelze pochopitelně vyloučit ani variantu, že bude kopat pravák. Už je tam ostatně nachystaný i Harry Kane a míč si tam rovná na trávník právě on. Za leváky tam je zastoupení v podobě Nonyho Madueckého a pokud bych si měl vsadit, jestli Madueke nebo Kane, tak bych měl jisto, ale to jsem měl podobně jisto i v zápase mezi Portugalskem a Uzbekistánem a Nuno Mendes nás společně s Cristianem Ronaldem hodně překvapili. 29. minuta, zatím 0-0. Kane nebo Madueke? Je to Kane, který pálí, ale nad. Byla to tvrdá rána, která přeletěla zeď, ale přeletěla také norskou branku. Teď vám můžu podle opakovaného záběru říct o kolik, řekl bych, tak o 50 cm možná. Pokud by Kane dokázal sklopit ten svůj nárt o něco více a že by ta střela mířila pod břevno, tak si myslím, že by Nyland neměl moc šancí, ale to jsou opravdu jenom kdyby. Norové se osmělují, roztávají se na polovinu Angličanů, teď se z ní ale sami vyhánějí. 30. minuta před pár sekundami začala a to za stavu 0-0 mezi norskými a anglickými fotbalisty ve čtvrtfinále světového šampionátu, které jste si naladili v přímém přenosu na radiožurnálu Sport. Ødegaard teď zasekl balon před půlící čárou a dává raději dozadu Bergemu, po kterém hraje na levo Hegem. Ještě více u postraní čáry je Meller Wolfe, který vrací ale zase zpátky jednomu ze středních obránců, konkrétně Ayrovi, po něm hraje Rierson a po něm zase Ayro. Jakoby Norové teď chtěli oplatit stejnou kartou Angličanům a tedy nezbavovat se lehkovážně balónu a trochu si ho užít. Možná slyšíte díky ruchovým mikrofonům, že fanoušci Norska už rozjíždějí to své slavné veslování podle pokynu Ru a u toho se hýbají tělem dozadu, jako by veslovali jako norští předchůdci Vikingové. Zatímco Ødegaard na pravém křídle oslovuje Sedlota. Sedlot dává za hranici pokutové území Bergemu patička od Sheldrupa, který reklamuje ruku jednoho z bránících Angličanů, ale tuhle reklamaci rozhodčí Turpán nevyřídil, ale pozor na přihrávku na levé křídlo, kterou ale rychleji než norský křídelník Sheldrup chytil anglický brankář Pickford. 31. minuta, nic se nemění na bezbrankovém skóre ve čtvrtfinále mistrovství světa Norsko-Anglie 0-0. Stále platí bezbrankové skóre mezi Norskem a Anglií 0-0. Nemůžeme zatím mluvit o žádné vyložené šanci, jedna rodící se, kterou neproměnil Angličan O'Reilly. Jan Suchan, radiožurnál. My můžeme pokračovat v přímém přenosu na radiožurnálu Sport po krátkém vstupu do zpravodajství radiožurnálu. Neměli bychom samozřejmě na O'Reillyho zapomínat, i když úplně čistá gólovka to nebyla, ale nebylo od toho zase tak daleko, protože O'Reilly byl opravdu před poloprázdnou brankou Norů, ale nedokázal si zpracovat balón, což samozřejmě z pohledu jeho týmu bylo trestuhodné, protože zatím vytvářet si gólové možnosti, to je pro Angličany docela oříšek. Tak třeba teď ze standardky, kterou rozehraje Declan Rice, není to na přímé zakončení, bude hledat některého ze svých spoluhráčů na hranici pokutového území. Rice nachází jenom hlavu Nora Riersona. Míč ještě odráží na hranici pokutového území. Tam uspěl Sedlot. Angličani teď se snaží udržet balon proti napadajícím Norům. Zatím se jim to daří. Rice ale bude muset přihrát dozadu. Samozřejmě před chvílí jsem ve výčtu šancí zapomněl na přímý volný kop Harryho Kanea, který ale pálil nad
Stačilo ovšem ubrat pár desítek centimetrů a bylo by to zase o něco lepší pro Angličany a třeba rovnou gólové. Takhle ale nadále pokračujeme v bezgólovém utkání mezi Norskem a Anglií ve 33. minutě. Rice dává až do vlastního vápna na Gayho, po něm si kopne také Pickford, který má takový oranžový dres na rozdíl tedy od těch bílých hráčských, které mají jeho spoluhráči. Pochopitelně nelze chytat ve stejných barvách, jako mají spoluhráči v poli. A teď ztráta Angličanů a velké štěstí pro Stonce, že ten míč stihnul před kopačkami Haalanda ve 33. minutě sebrat brankář Pickford, protože Erling Haaland tam byl úplně sám, kousek za penaltovým puntíkem a myslím, že kanonýr jeho kvalit by si s tím dokázal poradit. Naštěstí pro Angličany Pickford byl ostražitý a dokázal tedy balon uzmout dříve než kanonýr norské reprezentace Ryerson. Napravo má Sedlota, ale je tam převaha anglických bílých úborů a tak se Norové vracejí až na svou polovinu ve 34. minutě, kdy je to stále bezbrankové utkání ve čtvrtfinále mistrovství světa. Berge, po něm Ødegaard. Norové jsou na vlastní půlce a nedaleko od 16, tedy pokutového území, pokud chcete termín, který je k nalezení přímo v pravidlech fotbalu. Berg dostal míč od Hegema, vyváží míč středem, neatakován Ødegaard. Napravo má Ryersona, ale vepředu Norové skoro vůbec nejsou. Měl tam Ryerson jenom Sedlota s Haalandem a navíc ti vůbec neoplývali nějakou snahou se hýbat, jenom tak popocházejí, takže se vůbec nedivím Ryersonovi, že hrál raději dozadu. Sheldrup na levé straně, ten také zkusil pár rychlejších pohybů proti koncovi, ale nakonec odevzdává dozadu do středového kruhu. Ødegaard má balón, napravo je zase volný Ryerson a dostává balón uličkou. Ryerson by mohl centrovat, nabíhá si tam několik nadů v čele s Haalandem, ten hlavičku je, ale Pickford je na místě. Pickford sebral balón, který mířil jenom do prostřed branky. Haaland se konečně dostal k zakončení, ale to mířilo jenom do prostřed branky. Ale konečně můžeme mluvit o nějakém ohrožení a gól! Sheldrup se ukopl, ale ukopl se tak báječně, že Norové vedou v 36. minutě 1-0. Tohle snad měl být centr. Sheldrup hledal některého ze svých spoluhráčů, ale míč zaplul ke zdálnější tyči a Sheldrup se teď ocitl na koni. A to doslova nejenom obrazně, na koni Ødegaarda, který ho právě vzal na ramena. Jako když berete své malé děti, kterým už se nechce ťapat na nějakém výletu, tak takhle usadil na svá ramena kapitán Norů Ødegaard Sheldrupa, který na hranici faulu, respektive to byl Berg, který na hranici faulu obral Kejna. Možná se k tomu ještě rozhodčí vrátí. Míč se pak dostal na hranici pokutové území k Sheldrupovi a Sheldrup o tyč balón dostal do branky. Pickford stahoval ruku, myslel si, že ten balón jde ven, ale Sheldrup svou levačkou z křídla, z ostrého úhlu, balón dokázal otřít o tyč a od ní dostat do sítě. Pickford si bude vyčítat, že tu ruku tam nenechal, on si ale vypočítal, že ten balón se vykroutí mimo, ale vypočítal si to tedy špatně, z matematiky by to teď bylo na pětku od Jordana Pickforda. Sheldrup se osvědčuje jako muž, který se oproti minulému zápasu s Brazílií vešel dnes na úkor Nusy do základní sestavy, ale ještě to nemáme vyhodnocené. Clément Turpin čeká na signalizaci od videorozhodčích, jestli je to v pořádku, ale zdá se, že ano, že zákrok Berga na Kejna nebyl posuzený jako faul. A je to jasné, 37. minuta, Norové vedou nad Anglií 1-0. Tak to je senzace, o které řekneme i posluchačům Radiožurnálu.
V 37. minutě jsou to Norové, kteří v podstatě celý zápas jenom bránili. Dostali se do možná druhé pořádné akce, ale ta už skončila brankou, o kterou se postaral Šeldrup z levého křídla. V 36. minutě pravděpodobně chtěl centrovat. Možná to byla střela, ale vyhodnotil si to i brankář Pickford, že to je pokažený centr. Ale Pickford si to vyhodnotil tedy opravdu prachbídně, protože ten míč se trochu zatočil a otyč se následně dostal do anglické sítě a díky Šeldrupovi, který minulý zápas proti Brazílii nebyl v základní sestavě, dnes se do ní dostal díky tomu, že proti Brazilcům připravil dva góly Holandovi, tak je hrdinou Norům Šeldrup, střelcem gólu ze 36. minuty, díky kterému teď na konci 38. minuty Norové vedou 1-0. Mohlo to být ještě radostnější pro severskou zemi, protože v 35. minutě se do prvního zakončení protloukl také kanonýr Holland, ale hlavičkoval zblízka jenom doprostřed branky, kde stál Pickford, a právě Pickford chvíli předtím obral Holanda také o jednu možnost po špatné rozehrávce anglického obránce Stonce, ale předtím v podstatě celou půl hodinu útočili jenom Angličani, kombinovali a dostali se také do dvou nadějných možností od O'Reillyho. Se míč jenom odrazil před odkrytou brankou a pak střílal Kane z přímého volného kopu nad, a tak v 39. minutě Angličani prohrávají po trefě Šeldrupa s Nory 0-1. Přímý přenos bude pokračovat na Radiožurnálu Sport. Jan Suchan, Radiožurnál. A jak jsem řekl, tak se děje, a teď rána sedlota v 39. minutě nad. Norové jsou pozbuzeni tím gólem Šeldrupa ze 36. minuty. Sedlot teď pálil poté, co si Bounce pracoval na prsa, už byl v pokutovém území, otočil se kolem O'Reillyho, ale střílel jenom kousek na to. Norové teď sbírají špatnou rozehrávku Angličanů. Sedlot je u rohové proporku na pravém křídle. Edegaard se napřáhl a vypálil, ale jenom slabě. Pickfordovi ten míč na chviličku vyklouzl a hned zápětí ho sebral. Navíc nedobíhal k němu žádný z Norů, vědomí si toho, že to nebyl zrovna razantní projektil od kapitána Edegaarda. Ale Norové ve 40. minutě měli další střeleckou pozici. Pickford byl u své bližší tyče připravený. Balon nebyl špatně umístěný, ale nebyla mu dána taková razance, jakou potřebovali Norové, aby se mohli dostat do vedení 2-0. Takhle stále můžeme říci, že na začátku 41. minuty vedou díky Šeldrupovi 1-0 a stačilo jim opravdu málo. Soustředí se převážně na defenzivu, když už se ale dostali dopředu, tak Šeldrup zařídil vedení. Gay má míč u středové čáry, už se od ní dostal dopředu nějakých 10 metrů, chtěl přihrát Colmona Bellinghama, ale pozorný Šeldrup, hrdina tohoto utkání, míč zblokoval, nezískal, natrvalo, jenom zblokoval k Maduekemu. Madueke, přihrávka Colmona Bellinghama, ten nepřihrál přesně Kaneovi, Angličani už přece jenom kombinují s menší rozvahou a snaží se dostat do nebezpečných pozic, ale také dělají chyby, jako teď Stones, od kterého se míč dostává do zámezí. Holland presoval tohoto svého spoluhráče z Manchesteru City a získal míč pro norské barvy zhruba uprostřed útočné poloviny Norů. Začala 42. minuta. Norové vedou po zásluze, protože měli a dokázali využít tu svou šanci 1-0. Díky Šeldrupovi Anderson, to je anglický středopolař, který získal balón a byl tam nedovolený zákrok. Takže budou mít Angličani míč ve svém držení, ale to stále kolem půlící čáry. Ryerson kroutí hlavou, nesouhlasí s tímhle verdiktem tento norský obránce, ale nemůže s tím nic víc dělat. Polovina 42. minuty, Anglie-Norsko 0-1 ve čtvrtfinále mistrovství světa. Rice sklepává prvním dotekem zpátky Stonesovi, ten jakoby v některých momentech byl trochu nervózní, je to pro něj pochopitelně těžké se začlenit do té základní sestavy Angličanů. Gay kombinuje s O'Reillym na levé straně anglické obrany.
Rice napravo má volného Madueckého, ale zatím stále si drží ten míč a přihrává Shaitley Bellinghamu, který stál kousek vedle něj. Gay nalevo si říká o balon Gordon, ale tu přihrávku před chvíličkou ještě blokoval, respektive její možnost sedlot, pak udělal krok do strany a umožnil přihrávku. Anderson Stones raději zasekl míč a vrací se doleva ke Gayemu, po něm Anderson a po něm zase Stones. Angličani se trochu blíží norské 16. Teď se jí už ale zase vzdalují a norští stopeři ukazují, pojďme to vytlačit, aby ta defenzivní linie nebyla postavená tak hluboko. Teď kousíček chyběl Sheldrupovi, aby získal balon na Riceovi, míč mu proklouzl mezi nohama. Sheldrup pak rozhodil rukama, bylo mu to hodně líto, mohl jít do breaku, takhle stále musí bránit přihrávka, která měla mířit na Kejna, je sebraná Hegemem. Norové můžou jít do kontru, dělá to teď Edegaard, Sedlot s Holandem 2-1 proti Stonecovi. Sedlot předržel ten balon, teď už se chystá kráně, pálí zblokovaný míč, končí v rukavicích Pickforda, tak tohle bylo špatné řešení od Sedlota. Pochopitelně nikdy jsem nehrál za norskou ani jinou reprezentaci, ani v Atletiku Madrid, kdo jsem já, abych to mohl soudit, ale přece jenom postupovali dva Norové na jediného anglického obránce a jak to nakonec dopadlo, tak to je nevyužitá příležitost od Norů, kteří i nadále vedou 1-0 ve 44. minutě nad Angličany ve čtvrtfinále fotbalového mistrovství světa. Máte dál naladěný radiožurnál Sport. Gordon balón vyvezl do prostřed a odevzdává napravo Madueckému. Madueku nabíhá proti Melru Wolfemu. Centrovaný balón uklízí na rohový kop Hegem, ještě před brankářem Nylandem, který by pravděpodobně ten míč skrotil, ale Hegem buď neslyšel, že si Nyland řve, anebo mu až tolik nevěřil. Začala 45. minuta, poslední, tedy v té základní hrací době prvního poločasu, který se ale natáhne minimálně o 3 minuty kvůli té občerstvovací nebo reklamní pauze, jak chcete. Harry Kane samozřejmě připravený ve vápně, stejně jako další hlavičkáři typu Stonce O'Reillyho nebo Gordona a také Gayho. Declan Rice bude centrovat od rohového praporku, tentokrát se míč bude točit směrem od branky, protože to je po levici gólmana Nylanda. 16-6 Angličanů a ještě více Norů. Bellingham chtěl zakončovat nohou, byl ubráněný Bergem, míč se odráží zpátky k Riceovi a byl to offside. Dlouho se na toho čekalo, ale přece jenom nakonec francouzský postranní rozhodčí zvedl praporek a teď končí 45 vyměřených minut, po kterých vedou Norové nad Angličany 1-0 díky Sheldrupovi, ale bude se ještě tedy přidávat. V tuto chvíli ještě nevím kolik, jakmile to vidět budu, tak to samozřejmě moc rád řeknu posluchačům radiožurnálu Sport. 4 minuty nad rámec základní hrací doby, Sheldrup zatím hlavním hrdinou, protože je to jediný muž, který dokázal rozvlnit síť, možnosti byly na obou stranách. Kane pálil nad z přímého kopu, O'Reilly se ocitl po centru Madueckého z pravé strany před brankou, ale nedokázal míč ani kopnout na branku, ani si ho pořádně zpracovat. Edegaard teď výborně ubránil Gordona, přestože to není obránce, tak se teď objevil na chvíli na pozici nějakého pravého beřeka, řekněme, ale z toho nakonec jen odkop od norské branky. Za chviličku skončí první ze 4 avizovaných nastavených minut. Nyland nakopává jen na Andersona. Anderson nelení a jde dopředu. Gordon zabíhá za norskou obranu. Přihrává Bellinghamovi. Ten už je ve vápně. Mohl by pát levačkou a je vyrovnáno. Chvilka nepozornosti Norů a je srovnáno 1-1. Bellingham využil přihrávky Gordona na hranici pokutového území. Míč si potáhl mezi norské obránce. Ti ho nechali zakončit levou nohou a ani gólman Nyland tentokrát nedokázal vytáhnout žádné kouzlo. Polovina druhé nastavené minuty a i David Beckham v Miami na stadionu tleská tomu, že jeho krajani dokázali se otřepat a vyrovnali na 1-1. Jude Bellingham dává pátý gól na tomto turnaji. Norové teď byli trochu v nedbalkách. Bellingham tam byl sám a přestože
se tam pak k němu stahovali dva, tři, možná dokonce čtyři norští obránci, tak ho nedokázali zastavit a to též platí také pro brankáře Nylanda, který šel levou nohou proti střele Bellinghama, ale o pár centimetrů ji nezasáhnul. Jude Bellingham, tedy pátým nejlepším střelcem tohoto mistrovství světa. Lepší jsou jenom Mbappé, Messi s 8 góly, Haaland se 7, Kane se 6 a pak už jsou z 5 Dembele a Bellingham. Ale to mnohem podstatnější je průběžné skóre. Norsko-Anglie ve třetí nastavené minutě 1-1. I dál posloucháte přímý přenos radiožurnálu Sport, kde si budete moct poslechnout také poslední čtvrtfinále mezi Argentinou a Švýcarskem od 3 hodin ráno. Bellingham vyváží balon, tentokrát chtěl přihrávat Gordonovi, to se nepovedlo. Kane pálí k tyči, ale z dálky a ne úplně silně. Takže Nyland neměl tentokrát potíže. Začala čtvrtá nastavená minuta, tedy pokud si Clément Turpin nerozmyslí ten svůj záměr nastavovat 4 minuty, tak tedy také ta poslední. Nyland si dal míč na zem a bude vykopávat tedy z trávníku. Už se vypravil s míčem mimo vlastní šestnáctku, jako by teď možná čekal, až vyprší. To nastavení nakonec musel kopnout do míče a závěrečné sekundy nastavení také řekneme, jak to je posluchačům radiožurnálu. Pozor ještě na Gordona na levém křídle, ten míří dopředu. Za chvíli vyprší nastavení, 4 minuty přidává Francouz Clément Turpin a už nevedou Norové. Už je to 1-1, za chviličku řeknu víc teď, ale pozor ještě na Bellinghama. Kane přeloboval Nylanda, je to 2-1 a není to 2-1, protože je zdvižený praporek a odpískaný offside anglického kapitána. Ještě se to jistě přeskoumá na videu. Harry Kane sice dostal míč za brankáře Nylanda, ale opravdu o pár centimetrů, možná nějaký ten decimetr byl za norskou defenzivní linií. Takže se vracíme na průběžný výsledek 1-1, který je výsledkem konečným po prvním poločase, který dlouho nepřinesl žádnou velkou zábavu, ale po půl hodině hry jakoby se to odšpuntovalo. Nejdřív O'Reilly, anglický obránce, se objevil před brankou Norů, kde ho našel jeho spoluhráč Madueke, ale O'Reilly nedokázal balon zpracovat. Kapitán Kane pak pál z přímého volného kopu z nějakých 18 metrů tvrdě, ale nad pak se Haaland, tedy norský kanonýr, v 35. minutě dostal do svého prvního zakončení zblízka, ale jenom doprostřed, a tak brankář Pickford ještě překonaný v tu chvíli nebyl. To se stalo až o minutu později, kdy vybojoval balon na hranici faulu Berg na Kaneovi. Následně Edegor posunul do levého křídla právě Sheldrupovi. Sheldrup možná spíše centroval, než střílel, ale míč odrazem od tyče skončil v síti. Míči nezamezil v tom postupu ani brankář Pickford, který stáhnul svou ruku, protože si myslel, že míč půjde ven. Nešel, Norové vedli od 36. minuty 1-0 a to až do druhé nastavené minuty, kdy Angličani sehráli rychlou akci. Gordon našel Bellingham a ten si míč vzal do pokutového území, kdy ho nezastavil ani jeden ze 4 norských obránců. Totéž můžu říct také o brankáři Nylandovi a Bellingham tedy vyrovnal na aktuálních 1-1. To je poločasový výsledek, také druhou půli vám nabídneme v přímém přenosu radiožurnálu Sport a často uslyšíte o tomto duelu také na radiožurnálu. Tak tedy 1-1 po první půli mezi Norskem a Anglií ve čtvrtfinále světového šampionátu. Jan Suchan, radiožurnál. A na radiožurnálu Sport si teď dáme zhruba 15-minutovou pauzu a po ní se samozřejmě na Hard Rock Stadium v Miami vrátíme.

0: Asi ho znáte jako Jardu Kužela ze seriálu Okresní přebor.
1: Ale už přes 5 let je také jedním z moderátorů radiožurnálu Sport.
2: David Novotný na place a se mnou na mým place a já se na tom moc těším, je Pepa Jindříšek. Ahoj Pepíku.
3: Ahoj, ahoj.
4: Tereza Zimovjanová, která se věnuje triatlonu. Ahoj Terezo.
5: Čau.
2: David Dvořák, bojovník MMA.
6: Ahoj.
1: Pořad na place s Davidem Novotným, to jsou rozhovory s osobnostmi z různých sportů.
0: Jedno mají ale společné, pohodovou atmosféru.
7: Těch 70% těch jako vlastně zážitků bylo spíš nepěkných, bolavých, že jo? A teď si říkáš, v ten daný moment si říkáš, no co já tady dělám, jako, já jsem si za to zaplatil, že jo?
2: Já chci kamna,
7: přesně, kamna, kávička, pohoda, kožíšek, přesně.
8: Tam mám hodně co zlepšovat.
2: Jako fakt hodně, jako jo?
8: Jako hodně.
2: To smrdí devítkou teda někde. Jako když se hodně zlepšíš v každé disciplíně, tak 9000 čau.
8: Ještě asi ne.
2: Vy jste tam zlobili?
9: No, my jsme tam trošku jenom. Jsme tam blbli, no. Prostě jak byla pauza, tak jsme letěli do Prátru.
2: A... No a co tam, jako větrat ruský kolo a nebo popadnout džber a prostě...
9: Ne, no tak nějaký pivo jsme si tam dali a pak pochopitelně ty atrakce všechny do toho a ty horský dráhy a nebylo nám úplně dobře s toho.
2: Jo, takhle.
10: Nás bylo hodně a maminka chodila do práce, takže vlastně nás museli hlídat. Dostě. Pokud chceš jít ven, tak jsem Pepička.
2: Musíš Pepička přibalit do baťohu.
10: Takže mě pak přivázali někdy ke stromu, já si srandu.
2: No jasně.
10: A šel to. A nejhorší bylo, když vlastně on chtěl se svojí partou jet do Železného Brodu na koupaliště.
2: A musel zjít Pepičku.
10: Musel.
1: Herec David Novotný je na place ve středu dopoledne od 10 do 11 hodin, kdy se jeho pořad střídá s rozhovory olympijské vítězky v běhu na lyžích Kateřiny Neumannové a grandslamové šampionky v tenisu Andreje Sestiny Hlaváčkové.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

Na Radiožurnálu Sport jsme zpátky na čtvrtfinále fotbalového mistrovství světa mezi Norskem a Anglií. Je to zatím tedy 1-1 po prvním poločase, a to po brankách Nora Sheldrupa z 36. minuty a ze 47. tedy druhé nastavené od Angličana Bellinghama. První půl hodina tohoto utkání nebyla příliš záživná, pak se to ale přece jenom rozjelo a začaly se objevovat jak příležitosti, tak poté také konečně ty góly, o které se postarali Sheldrup a Bellingham. Teď už jsou oba týmy zpátky na hrací ploše, ještě to bude pár desítek sekund trvat, než se začne znovu hrát, než francouzský sudí Turpán opět pískne do píšťalky. Samozřejmě i druhý poločas vám nabídneme v přímém přenosu Radiožurnálu Sport, jediného českého sportovního rádia, které vám přibližovalo všechny dosavadní duely mundialu, a samozřejmě nejinak tomu bude i v závěru tohoto turnaje, který poprvé v historii hostili tři země, tedy Spojené státy, Mexiko a Kanada, i když samotný závěr už obstarávají jenom Spojené státy. Dvojité střídání na straně Anglie, odchází Madueke, přichází Saka na pravé křídlo. Pravdou je, že Madueke nám toho příliš nepředvedl. A pozor, odchází také Declan Rice, kterého nahradí jeho spoluhráč z Arsenalu Eze. Vlastně se dá říct, že všechna ta střídání byla čistě kanonýrská, pokud si vypůjčíme přezdívku londýnského klubu, protože dolů šli dva hráči Arsenalu a nahradili je jiní dva hráči Arsenalu. Rice a Madueke můžou do sprch, místo nich se pokusí předvést Eze a Saka. Všechno je nachystáno ke startu druhého poločasu čtvrtfinále světového šampionátu mezi Norskem a Anglií. Po první půli je to 1-1. Právě teď začal druhý poločas, a to za stavu 1-1, který zařídili v závěru prvního poločasu Nor Sheldrup gólem na 1-0, na 1-1 pak v nastavení vyrovnal Bellingham. Angličané dvakrát vystřídali, odešli Rice s Madueckem, přišli Eze a Saka. Přímý přenos pokračuje na Radiožurnálu Sport, Jan Suchan, Radiožurnál. A my můžeme opravdu pokračovat na Radiožurnálu Sport, kde se věnujeme, když to trochu přeženu, každému doteku s míčem, nejenom tomu nejpodstatnějšímu. Anderson, to je anglický záložník, který má míč u své nohy, přihrál gameu, po něm to je brankář Pickford, který dává mezi dvěma norskými obránci Andersonovi. Možná se dočkáme větší odvahy Angličanů. Bellingham snaží se najít Gordona na levé křídle, ten si zasekává kolem Ryersona, stále vede balón, následně ho předal Kaneovi, ten byl svalen na zem Bergem, tím Bergem, který má za G ještě písmeno E, protože při skloňování by se dalo zaměnit jednoho, tedy Berga s tím druhým Bergem. Tohle byl tedy Sander Berge, který poslal na zem Harryho Kanea nějakých 20 metrů od branky, tentokrát je to spíše pro praváka, ale Harry Kaneovi se tam míchá do řemesla Ebere či Eze. Tak se uvidí, kdo z nich to bude a jestli bude mít větší úspěch než Harry Kane. Zhruba po půl hodině hry prvního poločasu, kdy anglický kapitán pálil kousek nad. Teď to vypadá, že spíše se postará o rozehrávku.

Ve čtvrtfinále mistrovství světa. I dál posloucháte Radiožurnál Sport a teď se dozvíte o dlouhém nákupu Norů na polovinu Angličanů. Tam Norové nedokázali ten balon uhrát, teď ho ale třeba získají díky Holandovi. Holand byl držený kolem pasu Andersonem, ale prošlo to, pak ještě odhodil tohoto svého nového spoluhráče z Manchesteru City, to také nechalo být. Francouzský rozhodčí Norové vhazovali a dostali se k vlastním obráncům, teď konkrétně k Ayrovi, po něm to je Hegem. Zahraje si možná také Mellor Wolfe, ano, děje se tak u levé postranní čáry. Mellor Wolfe až raději na brankáře Nylanda. Ten přihrává na pravou stranu, kam si se běhl ke středové čáře Sedlot. Po Sedlotovi Rierson a už jsou zase Norové před vlastním pokutovým územím. 49. minuta po gole Sheldrupa a Bellinghama. Platí skóre 1-1 mezi Nory a Anglií. Ve snaze dostat se do semifinále mistrovství světa a navázat tedy na Francii a Španělsko, což jsou země, které už mají jistou účast v bojích o medaile, protože i pokud by nezvládli semifinále, tak si minimálně zahrají o třetí místo. Mellor Wolfe na jednom z prvních ofenzivních výletů na levé straně udržel ten bol na hledcí ploše proti Sakovi nebo ne. Zdá se, že budou Angličané vhazovat. Mellor Wolfe se diví, chytá se za hlavu, ale to je tak všechno, co s tím natropí. I mně se zdálo, že ten míč se přece jenom vykroutil mimo a stejně byl tedy Mellor Wolfe těsně bráněný Sakou a asi by z toho nic úplně nebezpečného pro Nory nekoukalo. Koncův out se odrazil od hlavy Hegema, ale jenom k Sakovi, který míč odpálil do autu, samozřejmě měl za lubem něco úplně jiného, ale nepovedlo se to. Berge dává brankáři Nylandovi, proti kterému startuje Eze. Vypadá to, že Eze hraje pod hrotem a Bellingham se zatáhl k Andersonovi na tu pozici těch přece jenom více bránících záložníků. Právě Bellingham teď na levé straně krásně si obhodil svého strážce Sedlota. Následně ale přihrává Sakovi trochu dozadu, zahnal ho. Saka má míč, vybírá si Andersona. Anderson se dívá, co dál, po něm to je konca. Saka bere si balon více doprostřed, jak to od něj známe. Následně přihrává Andersonovi, konca u pravé postranní čáry. Saka méně drží tu šířku hřiště oproti Maduekemu, stahuje se více doprostřed. Teď jsou Angličani už ale u levého křídelníka Gordona, kterému nabíhá O'Reilly. Proti němu vystupuje Ayr a také Rierson. Jsou to teď dva Norové proti jednomu a podle toho to také dopadlo. Sedlot teď může jít na pravé straně dopředu, vybírá si Holanda, ten chtěl sklepnout prvním dotekem Edegordovi, ale nepovedlo se to úplně nejpřesněji a tak teď na pravém křídle Saka bere si balon na svou silnou levačku, proti sobě má Mellora Wolfeho a toho právě také trefil svou střelou. Mellor Wolfe teď přihrává Sheldrupovi, Berg, po něm Mellor Wolfe, Hegem, Ayr, Norové jsou ve vlastní 16. a proti sobě mají několik Angličanů, ale byl to vlastně jenom Kane, který udělal pár rychlých kroků, aby forčekoval a Norové se teď bez větších problémů dostávají do breaku. Berge táhne balon na pravém křídle volno pro Sedlota. Sedlot má ve vápně Holanda, hledá ho, ale bude z toho rohový kop. Míč nakonec skončil až na brance, kde raději míč vyrazil Pickford, tentokrát nespoléhal na své dobré oko, na svůj odhad, jako v případě prvního inkasovaného gólu od Sheldrupa. On by ten míč se asi odrazil od břevna nad, ale nechtěl na to Pickford po předchozí zkušenosti spoléhat, já se mu nedivím. Končí 52. minuta, Norsko-Anglie 1-1 a bude z toho, ještě to ověřím ve statistikách, ale myslím, že vůbec první rohový kop pro Nory v tomto zápase. Ano, je to tak, na rohy tedy sníženo z pohledu Norů na 1-2 a to je samozřejmě velké nebezpečí pro anglickou obranu, protože centrovat bude Edegaard a ve vápně Holland, Sedlot, Berge, Ayr, ale míč nachází hlavu Kanea, který odhlavičkoval balón mimo 16. Ještě tam posílá balón zpátky Rierson, ten už nachází Holanda, bude z toho další roh. Holland hlavičkoval

K tyči na zem, tohle nebylo snadné pro Pickforda, míč se tam ještě navíc trochu sklouznul po vlhkém trávníku, Haaland hlavičkoval z dobrých 12 metrů, opět není úplně jisté, jestli by ten míč skončil v brance nebo na tyči, ale Pickford neriskuje, raději šel do zákroku a máme rázem na rohy vyrovnáno na 2-2, na gól je to 1-1 v 54. minutě čtvrtfinále mistrovství světa ve fotbale mezi Norskem a Anglií. Tenhle zápas si nenechal ujít ani táta a bývalý také profesionální fotbalista Alf Inge Haaland. Tentokrát Rierson z pravé strany, stejně jako předtím chtějí Norové, aby se míč kroutil směrem do branky a proto předtím to byl z druhé strany Edegor, teď je to Rierson, který bude hledat Haalanda a spol. Míč letí na hlavu znovu Kanea, míč proskákal na druhou stranu vápna a končí zase dalším rohovým kopem. 54. minuta, Norové se teď dostávají do největšího tlaku v tomhle zápase. Nakonec ještě Stones přizvedl ten míč a Angličani měli štěstí, že tam nikdo nebyl v té vzdálenější části pokutového území, kdo by dokázal balon usměrnit směrem na branku. Tak tedy Edegor z druhé strany na konci 54. nebo možná už kopne do míče na začátku 55. minuty. Norsko-Anglie 1-1, několik Norů teď blízko sebe, vytvořili tam takový roj, patří do něj Berke, Sheldrup, Haaland, Sedlot, už se dostali teď přece jenom dál od sebe. Haaland i Sedlot kolem penaltového puntíku, teď už nabíhají směrem do branky, míč na hlavě, koho, je to gól! Hegem usměrnil balón dorážkou do sítě, nejsem si jistý, kdo hlavičkoval, každopádně Pickford zasahoval, takže balón vyrazil jenom před sebe v 55. minutě. Hegem do úplně prázdné branky ze dvou kroků poslal balón pod břevno, tohle byl jeden z nejstarších gólů jeho kariéry a Norové jsou zase kupředu. Ještě se to bude zkoumat, protože tam skončil jeden z Angličanů na zemi. Obránce Boloni a norského národního týmu Terbjørn Lysaker Hegem, hrdinou okamžiku, Haaland odstrčil Andersona v té výstavbě této standardní situace, pak se ten míč tam odrážel, Berg zakončoval poté nohou, Pickford vyrazil přímo před Hegema, u kterého nikdo nebyl. No a se štěstím se ten balón dostal právě k tomuto norskému obránci, který teď fungoval vlastně jako útočník a tuto svou roli zvládnul, položil se do té koncovky, raději šel do takového polosklusu, i když vlastně ve vzduchu balon levačkou poslal, jak říkají fotbalisti, pod víko, ale pozor. Clément Turpin ukazuje, jdu se dívat na monitor, takže gól Hegema na 2-1 dost možná nebude platit. A to kvůli tomu, jak předtím Erling Haaland zahodil Angličana Andersona. Poté se sice Haaland nedostal sám do zakončení, ale přispěl tam k tomu, pokud mi odpustíte ten termín, lidový brajglu, a z toho Norové těžili a proto se zdá, že nebude ten gól uznaný. Ostatně poslechněme si angličtinu Francouze Clemana Turpána. Tak nikoliv faul, ten faul, nedovolený zákrok Erlinga Haalanda přišel ještě před rozehrávkou, takže z toho bude rohový kop, ale to podstatné zní, že gól nebyl uznaný. Vracíme se, teď už je 58. minuta, na stav 1-1 mezi Anglií a Norskem, třeba to Severani teď zvládnou znovu po rohovém kopu, ale ta trefa, které docílil Terbjørn Lysaker Hegem, nebude platit
A tak se vrací k rohovému praporku Martin Ødegaard, kapitán norské reprezentace, která teď vedla opravdu jenom pár desítek sekund, než si Clément Turpin všiml nedovoleného zákroku Erlinga Brauta Haalanda před rozehráním této standardní situace. A tak jsme opět na stavu 1-1. Ødegaard ukazuje, že bude rozehrávat, ještě s tím ale čeká. Balon už zase letí do pokutové území k Haalandovi, ten ale prohrál svůj hlavičkový souboj a Angličani jsou z toho nejhoršího venku. V 59. minutě platí skóre 1-1 mezi Norskem a Anglií, ale chviličku, pár desítek sekund neplatilo, protože Norové se prosadili po rohovém kopu. Byl tam takový závar, kdy nejdříve střílel Berg. Jeho ránu ještě dokázal brankář Angličanů Pickford vyrazit, ale jenom před sebe, kde stál úplně volný obránce Norů Hegem, který z pár kroků uklidil balon pod břevno anglické branky, jenže hlavní rozhodčí Francouz Clément Turpin dostal signalizaci od svých kolegů od videa, že si má jít prohlédnout záznam, a to z toho důvodu, že než vůbec Norové rozehráli tuhle standardní situaci, tak Haaland odstrčil svého soupeře bránícího Angličana Andersona a proto tedy tenhle gól nemohl být uznán. Norové pak znovu zahrávali ten roh vzhledem k tomu, že k nedovolenému zákroku došlo před rozehrávkou, ale pak už z něj nic vytěžit nedokázali. Takže platí to skóre, které určili svými brankami v prvním poločase Nor Sheldrup v 36. minutě a vyrovnávající Angličan Bellingham v minutě 47. Druhý poločas, minimálně jeho začátek, rozhodně zajímavější než úvod prvního poločasu, který do nějaké 30. minuty opravdu nestál za moc. Možná je to živější i kvůli dvojitému střídání Angličanů. Dohráli Rice s Maduekem, přišli Eze a Saka, to znamená čtyři hráči Arsenalu se protočili. Teď dělá první změnu také trenér Norů Solbakken, přichází Aursnes, tak jsem zvědavý na jeho efekt místo vystřídaného Ryerssona. Norové konečně už zase hrajou, 61. minuta, Norsko-Anglie ve čtvrtfinále mistrovství světa 1-1, Norové přišli o balón a jsou to Angličani, kteří můžou jít do breaku, ale Bellingham si míč tak trochu ukopl a tak teď útočí zase Norové. Sedlot na pravém křídle přikrytý O'Reillym, Angličani jsou z nejhoršího venku. Kane bránil dokonce ve vlastním pokutovém území jako hrotový útočník. Angličani se osvobozují dlouhým odkopem. Bellingham zpracovává břichem, ale po něm už to jsou zase jenom Norové, kteří hrají nicméně na vlastní polovině a dokonce začínají od brankáře Nylanda v 61. minutě, kdy hrají s Angličany 1-1. Dlouhý nákop k Haalandovi, který byl ale přikrytý. Gejim ještě Sedlot na pravé straně, nabíhá mu tam nováček Aursnes, po něm to je Ødegaard. Ødegaard dává balon do prostředka Bergovi, ten trochu dozadu na Bergeho. Berge si naráží teď několikrát na jeden dotek s Ødegaardem na krátkou vzdálenost. Aursnes na pravé straně u postranní čáry, raději dozadu Ødegaardovi. 62. minuta začala za stavu 1-1 mezi Norskem a Anglií. Berge dává zase napravo Aursnesovi, teď už se Norové dostávají do prostředka přímo do středového kruhu k Hegemovi, který před chvílí dal gól, který ale nakonec platit nemohl. Ayr na pravé straně se zapojuje do rozehrávky Berge, než ho odevzdal poslušně kapitánovi Ødegaardovi. Ødegaard vyčkává, co dál, blíží se k němu dva Angličané, tak přihrává Bergemu. Norové jsou teď nalevo, Hegem po Hegemovi, to bude zase Berge, který má míč u své kopačky. Norové jsou stále na vlastní polovině, nikam teď nepospíchají, končí 62. minuta. Norsko-Anglie ve čtvrtfinále mistrovství světa 1-1 a znovu míč dokonce u norského brankáře Nylanda, který zatím dnes nechytil jednu střelu, zatím není takovou hvězdou jako v osmifinále proti Brazílii. Ayr vyváží balon z pokutového území, Aursnes, jeho přihrávka podél po straní čáry na Sedlota, ten
byl přidržený, ale Norové mají balon stále ve své moci a proto se pokračuje dál. Přihrávka Kolmana Šeldrupa. Šeldrupovi se ukazuje na pravém křídle úplně volný Aursnes, ten může jít dopředu, ale zasekává si balon, jako by se zalekl té možnosti, ale teď to zprava zkusí Edegord, nabíhá mu znovu Aursnes, Edegord, že by centroval, ne, zatím má balon u své kopačky, napravo se mu hlásí Berge, 63. minuta, Norsko-Anglie 1-1, Edegord znovu chce míč, dává ho kolmo Sedlotovi, ten ho ale raději zase stukává směrem dozadu. Norové teď si užívají balon, nechtějí zase jako v prvním poločase jenom běhat kolem přihrávajících Angličanů, teď jsou to oni, kteří tvoří hru. Edegord napravo má volného Sedlota, jde tam oblouček, Sedlot balon stihl, ještě na hrací ploše nestihl, bude to jenom odkop od anglické branky. 64. minutě, kdy Angličané hrají s Nory po brankách Sheldrupa a Bellinghama 1-1. Angličani tedy můžou hrát od svého gólmana Pickforda, který byl překonaný už dvakrát v tomto střetnutí, ale jenom jednou to platilo. Pickford má balon ve svém pokutovém území. Zatím mu nikdo nejde na pomoc a tak je to dlouhý nákop na pravé křídlo směrem k Sakovi, který byl ale přikrytý Mählerem Wolfem. Budou Angličané tedy jen vhazovat přímo před norským trenérem Solbakkenem. To znamená na své polovině, konce si vybral Stonce, po kterém si přichází pro míč Anderson, docela hluboko mezi vlastní stopery, ale on má tohle v popisu práce. Bellingham faulovaný, vypadalo to, že Norové získají balon, ale bylo to za hranicí fotbalových pravidel. Bellingham teď chtěl rychle rozehrát, tomu znemožnili Holland a Edegaard. Clément Turpin uklidňuje trochu vážně v 65. minutě, kdy Norové s Angličany hrají 1-1. Za pár minut bychom se měli dočkat občerstvovací pauzy. Já jsem si drobnou udělal už teď, snad mi to odpustíte. Dlouhý nákop, Gordon neskrotí, nebyla to špatná myšlenka, ale chtělo to buď to o něco kratší balón, anebo o něco rychlejšího křídelníka, než je Anthony Gordon. V 65. minutě stále platí skóre 1-1 v tomto utkání, které sledují opravdu velké, velké hvězdy, jako Del Piero, Kaká, Cafu, Beckham, Ronaldo, ten, jak se říká, pravý brazilský, s devítkou na zádech, nikoliv ten se sedmičkou, ten už odletěl pryč z dějiště mistrovství světa, zklamaný poté, co Portugalci vypadli. 66. minuta, Norsko-Anglie, 1-1, teď taková fáze trochu uklidňující, možná až bych řekl uspávací. Norům už se odpočítávají sekundy na vhození balonu do hry, stihl to Mählerwolfe ještě předtím, než by byli Norové připraveni o balon. Saka na zemi, pokračuje se dál, Angličani se nicméně k balonu stejně vrátili, Gordon ho má na levé straně, už se blíží pokutovému území, proti sobě má Aursnese a také Edegorda, ale Aursnese obchází a centruje z levé strany a to směrem ke Kaneovi, Kanea ale zablokoval v možnosti střílet Sheldrup, tak to není jenom střelec důležitého gólu, ale také borec, který umí bránit. Pickford na výletě z vlastní branky, aby zabránil Holandovi v zisku balónu. Měl tam ještě na pomoc dva kamarády, ale raději se do toho sám vložil a Angličanům to vyšlo. V 67. minutě za stavu 1-1. Posloucháte Radiožurnál Sport, jediné české sportovní rádio. Jsme moc rádi, že trávíte svůj čas s námi. Konca vybírá si Stonce na vlastní polovině hřiště, až teď se Angličani blíží středové čáře. Konca přes ní přihrává Andersonovi. Anderson má na pravé postranní čáře připraveného Saku. Přes jehož nohy pravděpodobně teď Mählerwolfe ještě balon ukopl, takže to bude vazování pro Nory, kteří chystají střídání. Nachystaný je Nusa, který v minulém utkání proti Brazílii byl v základní sestavě, teď tady přichází ze střídačky a spolu s ním to bude pravděpodobně i Bob. Odchází se sedmičkou Sedlot, který příliš nebyl vidět v tomto zápase, nebyl až tak nebezpečný. Oscar Bob ho nahrazuje.
A odejde i Sheldrup. Vypadá to, že ano, protože přichází dva křídelníci, tak dává logiku, že dva křídelníci také odejdou. Sheldrup poslal Nory v 36. minutě do vedení, ale další gól už nepřidá, protože ho nahrazuje Nusa. A teď také možnost občerstvit se pro oba týmy v 68. minutě, kdy Norsko hraje s Anglií 1-1. My si teď dejme krátkou pauzu i v přímém přenosu radiožurnálu Sport.

70. minuta utkání, které je nerozhodné, 1-1 po gólech Nora Sheldrupa a Angličana Bellinghama. V 55. minutě se trefil po rohovém kopu Nor Heggem, ale tahle trefa nebyla uznaná kvůli předchozímu faulu Haalanda. Přímý přenos pokračuje na Radiožurnálu Sport. Jan Suchan, Radiožurnál.

Všechno se schyluje k pokračování druhého poločasu. Vypadá to, že Reece James zvládne alespoň část utkání a nahrazuje teď Anthonyho Gordona, což je docela zajímavé v tom ohledu, že Gordon je křídelníkem, Reece James obráncem, takže se dá možná čekat i změna stylu od týmu Tomase Tuchla, a nebo se to celé trochu přeskupí, protože takový John Stones je schopný hrát středního záložníka. Podle toho, jak se to teď ale ukazuje na trávníku, tak to vypadá, že bude Reece James hrát ve středu zálohy. No, jsem na to sám zvědavý. To nejpodstatnější, 72. minuta, Norsko-Anglie 1-1. Můžeme si určitě škrtnout Anthonyho Gordona. A jak se na to tak dívám, tak ano, Reece James hraje ve prostředku zálohy společně s Andersonem a teď hned se uvedl špatnou přihrávkou a Norové málem měli velkou možnost, ještě to dokázali angličtí spoluhráči Reece Jamese uhasit, ale tohle opravdu nebyl ten způsob, jakým se chcete, jak se říká, chytit v utkání. Norové teď hrají na vlastní polovině, míč chce Edegaard, to je borec, který snad má energii stále v jakémkoliv okamžiku duelu, zbíhá si pro balony, ať už od obránců nebo křídel, prostě neustále si říká o míč, i když teď jsem to asi trochu zakřikl a chvíli jenom tak chodí a ví, že kolem sebe má Andersona. Brankář Nyland taky hraje s míčem, vedle sebe má Hegema ve chvíli, kdy norští fanoušci znovu spouštějí ten svůj veslařský pokřik, který má samozřejmě i takový choreografický efekt se zakláněním a pak zase předkláněním, tak jako se to dělá při veslování. 73. minuta, Norové hrají s Angličany 1-1, teď hrají také s míčem ve vlastní 16. Nylan riskantně hledal Merla Wolfeho, našel Saku, což je soupeř, ale ten nebyl na to nachystaný a tak se od jeho kolen míč odrazil jenom zpátky zase k norským barvám. O'Reilly sbírá dlouhý norský nákop, hlavičku je směrem k Ezemu, který teď nově se postavil na levé křídlo místo Gordona. Napravo je Saka, to je jasná věc, Sakovi teď přihrál konca, po Sakovi to je Bellingham, ne James, který centruje, ale jen na hlavu Aursnese, který se dá dobře poznat podle toho, že nemá žádné vlasy na té hlavě. Norové teď jdou do breaku, Aursnes, nabíhá mu tam do vápna Haaland, také Nusa se hlásí. A Rusnes dává pod sebe Bobovi, ten už je ve vápně. Bob chtěl udělat kličku O'Reillymu, ale nepovedlo se to. A následně Berg se tam objevil, ale ani jeho ofenzivní snaha nenašla naplnění. 74. minuta, Norsko-Anglie 1-1. A třeba se dočkáme dalšího prodloužení na tomto světovém šampionátu. Pickfordův nákop. A je to takový pozdrav Nylandovi, protože ten míč prošel středem, aniž by se ho kdokoliv dotknul, až do druhého pokutového území. Nyland hned prvním dotekem přihrál Ayrovi, po něm hrají další Norové, teď na levém křídle. To je Nusa. Nusa má na druhé straně volného Boba, ale přednost dal Haalandovi, ten se k míči přes Geheho nedostal. Ještě to je Bob, po něm Haaland, ten centruje na Berga, to je docela trpaslík, k míči se také proto nedostal. Ještě Nusa na levém křídle, chtěl obejít koncu, nepovedlo se tohle, z toho alespoň rohový kop, nová křídla, norskou hru určitě oživila, rozhýbala. A tahle standardní situace, kterou jsem zmiňoval, je v 75. minutě za stavu 1-1 vyústěním právě té nové vlny energie, kterou poslal na trávník Ståle Solbakken. 75. minuta, Norsko-Anglie 1-1. Tentokrát bude kopat od rohového praporku Berg, když už není Rierson na trávníku. Znovu balon, takže se může točit směrem do branky, před kterou je řada červených norských dresů a ještě více těch bílých a také jeden oranžový brankáře Pickforda. Hlavní rozhodčí Trupán teď ukazuje
hráčům obou týmů, že tam nechce žádné rozmíšky, žádné mely, aby třeba se pak zase nemusel k nějaké situaci vracet. Berg zvihl obě paže na znamení možná nějakého signálu, teď už je má dole a je připravený kopnout do míče, ten letí směrem k brankáři Pickfordovi, ten vyboxoval, ještě Aursne spálí, hlavička, břevno, ještě další dorážka, Holand, ale tohle bude od branky, protože Holand pravděpodobně, pokud jsem dobře viděl, trefil vlastní ruku, ale předtím v 76. minutě si můžeme zaznamenat břevno, které pravděpodobně hlavou trefil Berge po střele, ne, Ayer to byl, který trefil břevno po nepovedené a sražené střele Aursnese, se ten míč najednou snesl nahoru a Ayer přehlavičkoval golmana Pickforda, ale potřeboval ubrat pár centimetrů, aby se míč dostal do sítě. Pak ještě zkoušel dorážet Berge, ten ucítil na svém zátylku ruku bránícího Gejho, ale hraje se dál v 77. minutě za stavu 1-1. Ale Norové byli teď zase blízko a ukázali, jak umí být nebezpeční po standardních situacích, to je jejich největší, ale jistě ne jediná zbraň. Angličani hrají ze středového kruhu, James si všímá Stonese, po něm to je napravo Saka, Stones nabíhá na křídlo, to je pozoruhodná varianta, Jamesův centr nachází jenom Bergeho, po něm to je O'Reilly a Eberechi Eze na levé straně anglické ofenzivy, ale bere balon raději dozadu, James, ten také, myslím, zatím pomáhá té anglické hře, od té doby se přišel a pominuli tedy to úvodní nedorozumění v rozehrávce. Saka chtěl posílat balon do ohně, ale našel jenom nohu bránícího Nusy. Míč se odráží na polovinu hřiště. Saka, ten už se zase dostává směrem k vápnu soupeře, ale teď zastavil svůj posun vpřed James. Angličani se dostávají až k Ezemu na levé křídlo, Ezeho, centr ke Kaneovi, před kterým odhlavičkovává Hegem mimo norskou šestnáctku, Anderson, Angličani už jsou zase u anglického vápna, Eze mohl by centrovat, zatím to nedělá, přihrává po zemi Stonesovi, Stones také po zemi na pravou stranu Sakovi, Saka, teď už to vypadalo, že bude posílat balón do vápna, zatím ne, přihrávky nakrátko. Saka opět, teď už centruje a je to balon, který propadl ke vzdálenější tyči, ale nakonec zůstal bez teče, bude z toho kop od branky. 79. minuta, stále platí Norsko-Anglie 1-1, teď Saka zajímavým způsobem posílal balon do norského pokutového území, ale míč prošel, aniž by ho kdokoliv tyčoval až za vzdálenější tyč. Anderson k němu neměl úplně daleko, ale nestihl to, takže platí nerozhodné skóre, se kterým před pár minutami mohl zahýbat Ayer. Po rohovému kopu Norska se dostal, no nebyla to ani tak hlavička, spíše rameno, kterým zasáhl balon po předchozí sražené střele jeho spoluhráče Aursnese, ale míč následně dopadl na horní tyč, tedy břevno anglické branky, pár centimetrů dělilo Norska od vedoucího gólu, takhle stále platí nerozhodné skóre. Norsko-Anglie 1-1 v 79. minutě, v prvním poločase se prosadili Norsheldrup a také Angličan Bellingham, ještě několik šancí měli oba týmy, ale zatím tedy nikdo nedokázal znovu rozvolnit síť tak, aby to platilo, protože v 55. minutě dostal balon do sítě Hegem, tedy norský obránce, ale předcházel tomu nedovolený zákrok jeho spoluhráče Holanda. Teď už Norové se snaží zase získat tlak a dostat se do šestnáctky Angličanů. Jeden z nováčků, Bob, má míč na pravém křídle, teď mu ho znovu vrátil Edegaard. Bob ukazuje Bergovi, pojď mi blíž, také ho oslovil svým pasem, ale míč se zase dostává k Bobovi až k postranní čáře. Tentokrát si nabíhá Edegaard a také Aursnes. Norové jsou stále u pravé postranní čáry a proti sobě mají několik protivníků. Nevyhodnotili si to tak, že budou centrovat. Snaží se teď přenést hru na levou stranu k Nusovi. Nusa má proti sobě Stonese. Vypadá to, že půjde do kličky. Ano, dělá to. A teď centr k Bobovi.
Hlavy, ale ještě před ním odhlavičkoval O'Reilly. Norové budou vhazovat. Začala 81. minuta, Norsko-Anglie 1-1. Posloucháte přímý přenos radiožurnálu Sport. Norové dávají balón zpátky. A to na Aursnese, po něm to je Ayr. Ve středovém kruhu Angličané jsou teď pasivnější, než byli po většinu tohoto utkání. Hegemovi rozbíhá na levé straně své nohy Nusa. Drobný faul mi přišlo, ale hraje se dál. K míči se stejně Norové dostali zpátky. Berge, Aursnes na pravém křídle úplně volný. Bob, který má proti sobě O'Reilly, ho půjde do kličky nebo nepůjde do kličky? Zatím ne, ale teď centruje jen na Jamese. Bellingham odhlavičkovává balon mimo vápno. Berg mohl by pálit, ne. Byl rád, když ten balon vůbec chytil na brankové čáře. Ještě Edegaard, Aursnes necentruje prvním dotekem, i když se to nabízelo. Byl ten ve vápně jenom Holland a to přišlo Aursnesovi málo. Tak další postupný útok Norů v 82. minutě za stavu 1-1 proti anglickým fotbalistům ve čtvrtfinále mistrovství světa. Nusa nalevo, teď jsou to Norové ve velkém tlaku. Balón, který končí rohovým kopem, protože centr byl zblokovaný Sakou v 82. minutě za stavu 1-1. Všechno se chystá k rozehrání rohového kopu v podání norských fotbalistů. Opět to bude Berg, jediný zástupce norské nejvyšší soutěže, fotbalista, kterého možná znáte z týmu Bodø Glimt, který se velmi dobře prezentoval v uplynulém ročníku Ligy mistrů, do které vstoupil do té sezóny remízou v Edenu proti pražské Slávii a nakonec dokázal porazit vyhlasné týmy, včetně třeba Manchester City. Bergův nákop do vápna jen na hlavu Kanea. Jeden z Norů na zemi, ale bude se hrát dál. Edegaard může znovu centrovat z levé strany, zatím toho neudělal. Oblouček směrem k Nusovi, kterého ale pohlídal Kane, nechal balon odejít za brankovou čáru. Míč se vrátí do hry, takže kopne do něj Jordan Pickford, golman Angličanů. Stones, po něm James a Konca. Bellingham si se běhl pro balon, na pravém křídle ho žádá Saka, kterého ale brání úspěšně Mellor Wolfe, který nechce balon jen tak odkopnout do zámezí a povedlo se mu udržet balon ve hře. Zapojil se tam také Hegem, který byl na takovém ofenzivním výletu, ale teď už jsou Norové zase ve vlastním pokutovém území u golmana Nylanda. Edegaard pod drobným tlakem Andersona. Aursnes právě Edegaardovi chtěl vrátit podél postranní čáry, vložil do toho nohu Eze, takže budou Norové vhazovat. Chystá se na hrací plochu také Jet Spence se svým nezaměnitelným chráničem zlomené čelisti. Toho poznáme opravdu snadno, kdo se na zápas díváme a neposloucháme ho v přímém přenosu radiožurnálu Sport. Holland přikryl balon pro Edegaarda. Norové můžou jít po levé straně dopředu. Nusa už se blíží pokutovému území, ale proti sobě má dva soupeře. Chtěl jít do kličky. Balon ještě se odráží k Bergovi, po Bergovi. Mellor Wolfe má míč, nechce zakončovat, netroufl si z nějakých 22 metrů a tak přihrává Bergemu, po něm Edegaard, na pravé straně volno pro Aursnese. Aursnes necentruje, protože je ve vápně jenom Holland a navíc se díval úplně jinam, než kde byl balón. Bob, po něm Edegaard, Berge, ten už by mohl pálit, ale ani on to nedělá. Nusa na levé straně je v pokutovém území, on střílí, ale do prostřed branky, kde byl připravený Pickford, navzdory tomu, že projektil byl trochu skákavý, tak si s ním poradil bez větších potíží. Jordan Pickford má balon ve své moci v 85. minutě, kdy jeho Anglie hraje s fotbalisty Norska ve čtvrtfinále mistrovství světa 1-1. Posloucháte přímý přenos radiožurnálu Sport. Angličani jdou s míčem směrem dopředu, což v tuto chvíli znamená na polovinu Norů. Konca na pravé straně dává balon zase zpátky Stonesovi.
Angličané teď volí opět takovou uspávací taktiku. Ve chvíli, kdy neprohrávají, tak to od nich není zrovna žádná ofenzivní šlágrparáda. Stones napravo opět Konca, teď už je u něj blízko Nusa, ten zblokoval přihrávku k Sakovi, bude se vhazovat. 86. minuta, zastavu 1-1 mezi Norskem a Anglií, ještě předtím se bude střídat. Odchází O'Reilly a přichází Spence, který je zvyklý z Tottenhamu, navzdory tomu, že jde o praváka hrát i na pozici levého beka v dresu Albionu. Už na tomto turnaji hrál i vpravo, tentokrát tedy na levé straně, místo O'Reillyho od 86. minuty. Angličani čtyřikrát vystřídali. Ještě mají jeden volný slot a jednu možnost střídat do konce druhého poločasu. Norové ti můžou střídat v jednom okně, ale dva hráče. Takové jsou tedy možnosti koučů Tuchla a Solbakena. 87. minuta, 1-1, Angličané hrají na pravé straně u Saky a Konci. Norové se teď zatáhli do takového středního bloku a zatím neúspěšně se snaží získat balón, ale ta snaha není úplně agresivní, není to žádný pressing, forechecking, to rozhodně ne. Eze u levé postraní čáry, Anderson sklepává prvním dotekem na nováčka Spence, po něm James ve středu pole, Stones ten umí vystřelit z dálky, ale raději přihrává Sakovi do pravé strany. Saka netroufl si zatím na centr ani na střelu, má proti sobě dva soupeře, Mellera, Wolfeho a Nusu, teď ho je obchází a přihrává před prázdnou branku, tam ale před Ezem odkopl balón Aursnes. 87. minuta, tak Angličani mohli jít do vedení, nebýt Aursnese, protože to byl odkop opravdu nějaký metr před prázdnou brankou, kde za Aursnesem už byli dva, možná i tři fotbalisté Anglie, kteří by jistě zasouvali do prázdné branky. Angličani by vedli 2-1, ale Aursnes teď tedy předvedl brilantní defenzivní práci, když se Saka prosadil přes Mellera, Wolfeho a také Nusu, tak Aursnes před Ezem a Kaneem odpálil balón do bezpečí. I když Norové jsou stále pod tlakem, i v 88. minutě, kdy bude od rohového praporku centrovat do ohně Eberechi Eze. Chvilka napětí, řada skvělých hlavičkářů na jedné i druhé straně připravena se prosadit. Eberechi Eze zdvihá levou ruku na znamení signálu, míč se krutí směrem od branky na hlavu Bergeho, teď drobně postrčený Aursnes od Kanea, všechno to viděl a odpískal hlavní rozhodčí Clément Turpin. 89. minuta začíná za skóre 1-1 mezi Norskem a Anglií, už jenom minuty zbývají k tomu, abychom se dočkali prodloužení. Ještě střídání na straně Anglie, odchází Konca, přichází Morgan Rogers. Snaha rozhodnout tenhle zápas. Právě teď zbývá minuta 20 do konce základní hrací doby druhého poločasu. Nastavovat se budou minimálně 3 minuty za to občerstvení. Teď Angličani dělají poslední změnu ve druhém poločase a změnu ofenzivní, protože odchází Ezri Konca, který zastával pozici pravého beka. Přichází křídelník, útočník Morgan Rogers a střídají také Norové, splněno má Mellor Wolfe, což byl pro změnu levý obránce. Norska přichází muž na stejný post, Holmgren Pedersen. Takže tohle bylo tedy střídání muže za muže. To nejpodstatnější, 1-1 hrají Norové s Anglií po 89,5 minutách. Zatím úspěšnými střelci
uznaných branek jenom Sheldrup ve 36. minutě a Bellingham ve 2. minutě nastavení prvního poločasu. Norové pak ještě rozvlnili síť zásluhou Hegema v 55. minutě po rohovém kopu zblízka, jenže před rozehrávkou Haaland fauloval Andersona a tak se k té situaci vrátil videorozhodčí a následně trefa nemohla být uznaná. V 76. minutě pak Ayer hlavou nebo možná spíš ramenem trefil břevno anglické branky. Poslední minuty patřily právě Angličanům, kteří se dostali do jedné slibné možnosti, kdy Aursnes odkopával zpřed prázdné branky po centru Saki před dotírajícími Ezem a Kaneem a teď málem velká chyba brankáře Nylanda, který svým odkopem napálil Angličana Spence. Naštěstí pro Nory tak, že balón skončil mimo tři tyče, ale opravdu zas tak moc nechybilo. Tohle byla lehkovážnost Nylandova. 7 minut se bude nastavovat a teď teprve končí první nastavená minuta. Třeba se ještě vyhneme čtvrtfinálovému prodloužení mezi Angličany a Nory. Teď málem připravil Spence o balón Bob, napadající norský fotbalista. Angličani to ale zvládli a tak se snaží dostat na útočnou polovinu. Eze byl faulovaný a tak Angličani budou mít balón v klidu na středu hřiště. Začala druhá nastavená minuta, zhruba 5¾ minuty do konce avizovaného nastavení. Na střeli na branku je to 5-1 pro Norsko, ale na střely, které skončily v síti a platily 1-1, to je to nejpodstatnější, co známe ze čtvrtfinálového klání Norska s Anglií, tedy 1-1 v polovině druhé nastavené minuty. Angličané na levém křídle Eze, nabíhá mu tam Rodgers, nováček na trávníku, přihrávka Andersonovi, jeho centr směrem ke Kaneovi, toho přikryli Norové a teď by sami rádi šli dopředu. Edegaard ale neviděl možnost, jak oslovit na křídle Nusu a tak přihrál raději dozadu Bergemu, po něm to je Hegem a Ayer. Norové začínají z vlastního pokutového území, dokonce teď od brankáře Nylanda. Třetí nastavená minuta začala, Norsko-Anglie 1-1. Angličané teď vytáhli svůj pressing a chtějí donutit Nory k chybě. Nedonutili, ale donutili alespoň k autovému vhazování. Hegem se ocitl po forecheckingu Rodgerse v souboji dvou sedmnáctek na zemi, myslel si, že rozhodčí pískne faul, nepísknul a tak balon alespoň kopnul do zámezí. Polovina třetí nastavené minuty, Angličani budou vhazovat za stavu 1-1, kousek od rohového praporku, Hegem je stále na zemi, signalizuje, že bude potřebovat možná ošetření, jenže Norové už nemůžou střídat, protože sice mají ještě jednu možnost někoho vystřídat jako hráče, ale už nemají to střídací okno, protože můžete kromě poločasové přestávky střídat jenom ve třech časových intervalech a tyhle možnosti už Norové vyčerpali. A tak teď přichází pomoc jenom od kapitána Norska Edegaarda, který natahuje nohy tak, jako to znáte, když dostáváte křeče. Právě to se teď pravděpodobně Hegemovi stalo a dost možná se tím natáhne i ten nastavený čas. Tak nakonec se Hegem dočkal i lékaře a fyzioterapeuta své reprezentace a znamená to, že Hegem bude muset pravděpodobně na minutu ze hřiště, jak to říkají pravidla. Polovina čtvrté nastavené minuty, nic nového. Norsko-Anglie 1-1, teď se tady prostě chvíli nehraje a tak zopakuj to nejpodstatnější. Ve 36. minutě poslal Nory do vedení Sheldrup. Byl to dost možná centr, který měl najít Haalanda, ale on zapadl ke vzdálenější tyči, takže se o ní dokonce otřel a následně zapadl do sítě golmana Pickforda, který byl překvapený. Myslel si, že ten míč půjde mimo, dokonce stahoval ruku, kterou možná mohl zasáhnout ten míč a vytlačit ho mimo. Ve 47. minutě pak byla norská obrana nepozorná. Nechala kombinovat Gordona s Bellinghamem, ten si míč následně vzal do pokutového území a prostřelil gólmana Nylanda. Teď už se konečně hraje. Pátá nastavená minuta, Norsko-Anglie ve čtvrtfinále fotbalového mistrovství světa a v přímém přenosu radiožurnálu Sport 1-1. Angličani
mají Nory pod tlakem, jsou na levé straně u Ezeho a Spence. Eze, vypadalo to, že předá míč Rodgersovi, nepředal, to byla škoda. Následně zůstal na zemi, ale Angličané nepřišli o balon. Teď ho má Stones napravo úplně volno pro Jamese, který se přesunul na pozici pravého beka po vystřídání konci. Center Stonese, hlavička Bellinghama, ale hlavička, která končí nějaké 3-4 metry mimo. Právě teď začíná šestá nastavená minuta za stavu 1-1 mezi Anglií a Norskem. Avizovaných bylo 7 nastavených minut, ale to se pravděpodobně ještě trochu protáhne kvůli předchozímu ošetřování Hegema. Kapitán Anglie Harry Kane ještě naznačuje, byl jsem držen za dres. Ale myslím, že to nebylo nic vážného. Norové už mohli rozehrát od své branky, respektive teď to Nyland dělá, a pokud by tam faul byl, tak by se to muselo stihnout před rozehrávkou. Šestá nastavená minuta, 1-1 Norsko-Anglie, dlouhý nákop Norů, který sebrali jenom angličtí obránci, teď byl podražený Aursnes, pravý back Norů, ve snaze Eberečiho Ezeho získat od něj balon, vypíchnout ho a postupovat směrem k brance Norů. Norové budou mít tedy teď balon na polovině hřiště, nikam nepospíchají, možná si teď říkají, že i to prodloužení by vlastně nebylo špatné. Norové by mohli být v semifinále mistrovství světa vůbec poprvé ve své historii. Aursnes rozehrává dozadu brankáři Nylandovi a to nás už jenom 50 sekund dělí od vypršení toho nastaveného času, minimálně jak ho tedy avizoval rozhodčí Turpán. Berge přihrává zase zpátky brankáři Nylandovi, ten teď vykopává dopředu, protože už byl tísněný anglickými útočníky. Nusa nezískal balon na Jamesovi, ten si pokrývá míč opravdu skvělým způsobem a tak právě on teď vazuje, a to na Andersona. Anderson postupuje směrem dopředu, už by se Angličani mohli dostat na útočnou polovinu, jenže Saka přihrává do zámezí. Tohle byla laciná ztráta, Norové by třeba ještě mohli naposledy zaútočit ve druhém poločase, než skončí. 1-1, to je skóre, které stále platí ve čtvrtfinále světového šampionátu. Norsko hraje s Anglií 1-1, poslední sekundy, teď málem Bellingham vypíchnul balon Hegemovi, pokračuje se dál, oba se drží za nohy a válí se po trávníku, hlavní rozhodčí Turpán přerušuje, hru ještě neukončuje. Druhý poločas tohoto zápasu za stavu 1-1. Můžeme pokračovat na Radiožurnálu Sport s přímým přenosem. Nepřijde mi, že by tam došlo k nějakému nedovolenému zákroku. Aha, tak on Hegem odehrál balón a jak se potom snažil Bellinghamovi vyhnout, tak zavadil o jeho patu, ale tohle myslím, že by neměl být nedovolený zákrok a videorozhodčí by do toho mohl sáhnout jedině v případě, že by to bylo na červenou kartu, a to rozhodně nebylo, protože míč v té době už byl u gólmana Nylanda. Osmá nastavená minuta, za chvíli vyprší, směřujeme do prodloužení, čtvrtfinále mezi Norskem a Anglií, už na to zbývá dát jenom pečeť rozhodčího Turpána, za chvíli vyprší. Osmá nastavená minuta, je to 1-1. Brankář Nyland už má odpočítávány sekundy. Míč už vykopl směrem na pravou stranu k Bobovi. Spence odhlavičkoval do zámezí. Norové budou vhazovat. Stane se ještě něco ve druhém poločase nebo nikoliv? To je otázka. Ještě Norové vhazují. Aursnes chtěl na Edegorda. To se nepovedlo a je konec. Končí druhý poločas za stavu 1-1 mezi Norskem a Anglií. Přidáme si minimálně dvakrát 15 minut, ale to až po drobné pauze, kterou si dopřejeme i v přímém přenosu Radiožurnálu Sport. Pár minutek se hrát nebude, nechejme kulisu z Hard Rock Stadium v Miami. Můžeme se na chviličku rozloučit konstatováním, že jen Nor Sheldrup a Angličan Bellingham dali platné góly a proto tady bude fotbalová prodloužená i v přímém přenosu Radiožurnálu Sport.

Bude se prodlužovat, protože po dvou poločasech platí skóre 1-1, které svými góly zařídili Nor Sheldrup a Angličan Bellingham už v první půli. Ve druhém poločase nebyla branka Hegema uznána. Jan Suchan, Radiožurnál.

Tak jsme tady zpátky s přímým přenosem čtvrtfinále fotbalového mistrovství světa mezi Anglií a Norskem. Začíná prodloužení a to za stavu 1-1. Jsme rádi, že dál posloucháte jediné české sportovní rádio, se kterým si vychutnáme tenhle přídavek, který obstarají fotbalisté Norska a Anglie. Samozřejmě začne se hrát hned poté, co hlavní rozhodčí Clément Turpin pískne poprvé do píšťalky. A to se stalo před chviličkou. Bellingham si to rozmyslel. Nekopl hned, jak Turpin písknul, a tak mu spoluhráči překročili půlící čáru, tak se až teď rozehrálo. Od této chvíle by se mělo počítat čas a prodloužení. Pickford je jedním z těch prvních, kteří se dotknou balónu. Po něm to je Gay a Stones. Anderson, začínají tedy Angličané ofenzivní snahou. James na pozici pravého beka. Před sebou má Saku, ale vybírá si raději nalevo. Od sebe Andersona, po něm Stones a Gay, tedy dva angličtí střední obránci, teď ten levý Spence. Eze, zatím bráněný úspěšně dvojicí Aursnes Bob, ale úspěšně jenom potud, že donutili Ezeho se vrátit zpátky, ale nepřipravili ho o balon. Přenesení napravo na Saku, proti němu Holmgren. Centr od Jamese do vápna, tam ale žádný z Angličanů neuspěl, tak to teď zkusí Albion znova, protože odražený balon patří právě téhle zemi. James dává Sakovi na pravé křídlo, ten má proti sobě Holmgrena, snaží se ho obejít, míč ale končí na rohovém kopu. Holmgren, nejsem si jistý, jestli věděl, že byl tím posledním, kdo se dotkl míče, protože dlouho nechával míč jít až k brankové čáře a pak, když do něj chtěl kopnout, tak už bylo vlastně pozdě. 92. minuta, pokud tedy počítáme, že se v prvních dvou poločasech hrálo jenom 90 minut a začíná se tedy od 91. minuty, jakkoliv je to zvláštní vzhledem k tomu početnému nastavení, hlavně ve druhém poločase. Rohový kop, o který se stará Saka, míč se může kroutit směrem do branky, protože je to po levé ruce gólmana Nylanda. Sakovo drobení a centr na hlavu Ayra, který se zlobí, že byl faulovaný, ale hrát může Saka, znovu centrovat do vápna. Pozor na Kejna, ten hlavičku je a Nyland musí zasahovat. Balon vyrazil, ještě Saka, znovu na levém křídle. Balon vykulil mimo vápno Jamesovi, ten mu vrací. Saka je na hranici pokutové území ze strany, centruje pravou rukou nezvykle, ale překopl všechny své spoluhráče. Gay musel zabrat, aby balon chytil ještě před postranní čáru a mohla anglická snaha pokračovat. Eze, Rogers spálí z dálky, balon vyráží Nyland, jen na Bellingham a Angličané vedou 2-1. 93. minuta, Nyland si vybral slabší chvilku.

Pravicích nepřišlo mi teď z opakovaného záběru, že by balon dělal nějakou paseku. Rodgers střílel, míč se snášel směrem dolů, Nyland ho chtěl vzít do náruče, to se mu nepodařilo a míč se vykulil před Juda Bellinghama, se kterým běžel sice nováček na trávníku Leo Estigor, který nahradil Hegema, ale nepokryl Bellinghama a Angličani jsou tak blíže postupu do semifinále mistrovství světa. Poprvé vedou v tomhle zápase a bude zajímavé sledovat reakci Norů, jestli dokáží s tím něco udělat, protože oni zatím nemuseli moc tvořit, protože vždycky drželi buď stav, že vedli, nebo alespoň stav remízový, který jim, nechci říct, že úplně vyhovoval, ale nebyl jim proti srsti. Teď tedy je na tahu Martin Ødegaard a jeho vikingská družina. Berge nalevo má Nusu, ten běží proti Sakovi a Jamesovi, jeden z nich vypíchnul balón, ale takže bude pokračovat Berge, tedy další norský fotbalový reprezentant. Reprezentant země, která prohrává v 6. minutě prodloužení s Anglií ve čtvrtfinále mistrovství světa po 2 gólech Bellinghama 1-2. Bob snaží se obejít Spence, ale ten si dobře dal tělo a tak Angličani teď můžou založit útočnou akci z vlastního vápna, kde do balonu kopnul Gay, na levo je Spence, vybírá si sice Bellinghama, ale dal mu balon na paty. Norové se ovšem nedostali moc daleko, zabral také Kane. Je vidět, jak mu moc záleží na jeho národním týmu, je jako hrotový útočník ochotný bránit i kousek před vlastním pokutovým územím. 6. minuta nastavení končí a to zavedení Angličanů nad Nory 2-1 ve čtvrtfinále světového šampionátu. Posloucháte dál Radiožurnál Sport. Norové vhodili, Berge dává na Holmgrena Pedersena, ten mu hned prvním dotekem vrací. Norové ale až teď se dostávají na polovinu Angličanů. Ødegaard cítí, že by měl vzít odpovědnost na sebe a tak si přišel k Bergemu pro balón. Kde bude tím dalším, kdo se ho dotkne? Vypadá to na Berga, ano, ten je u levé postraní čáry, stejně jako Holmgren Pedersen, Estigor. Berge ve středovém kruhu, po něm na pravé straně Ayer. Ayer se dostává už skoro k pokutovému území soupeře, Aursnes dává na Bergeho. Berge nemohl centrovat, protože rychle k němu přiběhl Bellingham. Znovu Berge, má to z hlouby pole a ve vápně jenom Haaland. Teď tam už přibíhá také Ayer jako obránce. Pomoc to útočníkům, on je zdatným hlavičkářem a nebo také rameničkářem, pokud připomenu tu jeho situaci, kdy trefil břevno po zásahu ramenem v 76. minutě. Norové byli blízko k tomu, aby vedli nad Angličany a třeba je i porazili, ale teď prohrávají v 8. minutě prodloužení. To znamená, že jsme za polovinou první části prodloužení. Holmgren Pedersen na levo, vybírá si Nusu, po něm Estigor. Norové teď jsou ale stále pořád relativně blízko středové čáry. Teď chtěl dát Kolmici Ødegaard směrem k Aursnesovi, ale anglická obrana byla pozorná a teď musí otáčet krky směrem k vlastní mu brankáři, také Norové a Ayer musel odhlavičkovat před Rodgersem na out. 99. minuta začala a Angličani si teď můžou vydechnout, protože hrát s míčem budou oni. Po autovém vhazování Spence dozadu na Andersona. Anderson dává možnost Stonesovi si zahrát, po něm to je James, ve středovém kruhu Rodgers stukává prvním dotekem Stonesovi, nalevo volno

0: pro Gayho a teď také pro Spence. Spence je zatím nebráněný, může centrovat, ale nemá na koho. Pokud v mém území nebyl vůbec nikdo, a tak ten do něj vbíhá sám Spence, ocitl se na zemi a je to penalta, protože ho podrazil Bob. Samozřejmě nechtěl, chtěl mu vypíchnout balón, ale to se nepovedlo. A v 10. minutě prodloužení může Harry Kane se dostat na 7 gólů, protože nemám pochyb o tom, že to bude právě on, kdo si vezme rozehrávku téhle nejvýhodnější standardní situace na starost. Norští fotbalisti se ještě snažili debatovat s rozhodčím Turpánem, změnit jeho verdikt. Teď, když se dívám na opakovaný záběr, no, tak mi přijde, že Spence dal úmyslně nohu do dráhy běhu Boba a že si vlastně nepokrýval balon. Umím si představit, že tohle rozhodnutí by se dalo zvrátit. Spence neběžel úplně přirozeným způsobem. Ale zároveň už jsem viděl penalty po takových faulech nebo soubojích, řekněme, kopat. Jed Spence si nekryl balón přirozeným způsobem, jednoznačně vytrčil nohu do pravé strany tak, aby mu do ní Bob naběhnul. Ale samozřejmě ty výklady jsou možné, myslím, oba. Je to sporné, ale Clément Turpin jde k monitoru. Takže to, jak jsem to viděl já, muž, který pískával 15 let v Česku na úrovni první A třídy, tak nebylo v rozporu s tím, jak to vidí nejlepší rozhodčí planety, kteří rozhodují na mistrovství světa. A sice, že Jed Spence jednoznačně dal svou pravou nohu do cesty Bobovi a následně si před ním uslal na zem. Někdo by mohl říct, udělal to Spence chytře, ale on vůbec nechtěl hrát balónem, což si myslím, že mu v tuto chvíli uškodí. A poslechněme si opět Clemana Turpána. Nebudeme do toho zasahovat.
1: After review, the attacker put his leg in front of the defender without any foul. So final decisions, no foul.
0: No foulu, mohli jste slyšet o Clemana Turpána, velká radost norských fanoušků a také tatínka Erlinga Haalanda, samozřejmě Angličané už tak nadšení nejsou, protože tohle mohl být opravdu klíčový okamžik. Angličané se mohli utrhnout na dvougólový rozdíl Norům, ale minimálně teď se neutrhnou a Norové můžou mít tohle jako injekci adrenalinu do dalších ofenzivních snah. Teď Haaland se, až bych řekl, pral s Gayem o míč, stejně ho nezískal a bude z toho autové vhazování pro Angličany. Máme za sebou 12 minut z prodloužení, ale je jisté, že se bude nastavovat už v prvním prodloužení kvůli tomu zkoumání videozáznamu. Minimálně minutka navíc by měla být. Norové teď útočí po levé straně od Holmgrena Pedersena. Ten tam ale nemá nikoho na pomoc a tak musí přihrát dozadu Bergovi, po něm to je jeho skoro jmenovec Berge a hraje teď opět Berg. Na levé straně má místo Holmgren Pedersen, proti sobě má Saku, přesto ocentroval, ale jen na Andersona, kolem kterého nebyl nikdo v červeno-modrém norském úboru. Norové teď to zkoušejí rychle z pravé strany od Boba, tomu nabíhá Ødegaard, ten si ale netroufl ocentrovat slabší pravou nohou, bere si to teď na levačku, ale kolem sebe má pořád Rodgerse. Aursnes přihrává po kličce Kaneovi Ayerovi, znovu Aursnes, volné místo pro Boba, tomu zabíhá do pravé strany Berg. Přihrávka Nusovi, Nusa pálí, ale jen do bloku Gayho. Někteří Norové ukazují, že to byl blok rukou Gayho, ale vypadá to zatím na rohový kop ve 14. minutě prodloužení. Nusa měl míč na hranici pokutového území, dal si ho na levačku, vystřel, ale jen do Gayho. Míč se dotkl, sice ruky ta, ale byla přikovaná k tělu. Dokonce si ještě Gay který držel tou rukou dres, snad aby mu ta ruka neuletěla po případném nárazu do míče. Tohle nemůže být pokutový kop, tak jako nebyl před chvílí. Berg bude centrovat od rohového praporku, míč se může točit směrem do branky. 14. minuta prodloužení za chvíli skončí. Rohový kop Norů zastavu 1-2 z jejich pohledu proti Angličanům. Míč už letí do pokutové území, tam je Stones. Norové prohrávají s Angličany 1-2, začala poslední řádná minuta prvního prodloužení, ale bude se jistě něco nastavovat, protože před chvílí už to vypadalo, že Angličané budou kopat penaltu po té, co poslal na zem Bob Spence, ale nakonec si rozhodčí všimli, že Spence běžel nepřirozeným způsobem, schválně vytrčil svou pravou nohu tak, aby vyvolal ten souboj s norským obráncem, a tak se nakonec penalta nekopala. Pozor teď na centr Norů, ale končí jen v rukavicích golmana Pickforda. 20 sekund zbývá do vypršení řádné hrací doby první části prodloužení. Bellingham to byl, který poslal Angličany do vedení v 93. minutě nebo 3. minutě prodloužení, jak chcete. Dosavadní hrdina Norů na tomto turnaji, brankář Nylanci, vybral slabší chvilku, když Rodgers pálil zpoza pokutového území. Nyland chtěl balón vzít do koše, jak se říká, ale míč mu odtud vypadl přímo před nohy Bellinghama, který z dorážky rozvolnil už po druhé v tomto zápase. Síť už má na tomto turnaji 7 gólů, stejně jako norský kanon Holland, a dokonce tedy více, pardon, má stejně jako Kane 6 gólů a více už mají jenom 8-gólový Mbappé s Messim a 7-gólový Holland, takže dva nejlepší angličtí střelci se srovnali na stejném počtu branek. 2,5 minuty nás dělí do vypršení první části prodloužení, protože 3 minuty se nastavují v této části, ve které tedy Angličani vedou nad Nory 2-1 po 2 gólech Bellingham. Za Nory se prosadil Sheldrup, ten už ale sedí na lavičce náhradníků poté, co Norové protočili sestavu. Ostatně něco podobného udělali také Angličani a jeden z nováčků Spence přihrává dalšímu Ezemu, ten chtěl třetího nového muže Rodgerse najít ve vápně, ale těsně před ním odhlavičkovali Norové. Angličani hrají teď s míčem poblíž poloviny hřiště ve druhé ze tří nastavených minut v první části prodloužení. Anglie vede nad Norskem ve čtvrtfinále fotbalového mistrovství světa 2-1. Přenesení do pravého křídla na Saku, ten má proti sobě Holmgrena Pedersena, přihrává raději dozadu Jamesovi. Anderson, centr do vápna na Spence, který balon krotí u rohového praporku, je to Eze nakonec, který čeká, až se pískne do píšťalky, no, ono se písklo, ale písknul se offside. Takže Norové získávají balon, končí druhá nastavená minuta ze tří avizovaných v první části prodloužení. Norové prohrávají s Angličany 1-2 a teď to nevypadá, že se dostanou do ofenzivní snahy, protože Ødegaard nepřihrál přesně, naopak Saka má trochu místa na pravém křídle, už je v pokutovém území, netroufl si na střelu, snaží se možná trošku rozpohybovat své soupeře. Rána Bellinghama končí nad. Nebude to hat-trick pro tohoto záložníka Realu Madrid. Zhruba 3/4 minuta nás dělí do vypršení avizovaného nastavení. Třetí tedy minuty nastavení. Norové ještě můžou naposledy zaútočit, pozbuzuje je i trenér Solbakken, ale teď křiví svou tvář, jeho svěřenci neudělali to, co si on přál. Dlouhý nákop končí na hlavě anglického obránce Jamese, Norové získávají alespoň odražený balón, ale zase ho ztrácejí, protože si výborně pokryl Saka míč před Holmgrenem Pedersenem, který navíc fauloval. 12 sekund do konce nastaveného času prvního prodloužení, ještě Kane má míč za pokutovým zemím Norů, ale nikam nepospíchá, přihrává dozadu a to je všechno. Z první části prodloužení Norové prohrávají s Angličany 1-2 a pokud chtějí dál snít o semifinále mistrovství světa, tak ve druhé části prodloužení, která za pár minut začne znovu v přímém přenosu radiožurnálu Sport, budou muset dát minimálně 1 gól. A my si opět můžeme chviličku odpočinout v přímém přenosu radiožurnálu Sport.

jdeme znovu na to. Je tady druhá část prodloužení mezi Norskem a Anglií ve čtvrtfinále mistrovství světa. Angličani vedou 2-1 po gólech Bellinghama. Za Norsko se prosadil Sheldrup. A Norové mají tedy přibližně čtvrt hodinu na to si ještě minimálně vynutit penalty, anebo třeba rovnou to utkání otočit. Začínají ovšem z vlastního pokutového území, odkud Aursnes přihrává Bergemu. Ten se pokouší vysunout Boba, ten měl co dělat, aby udržel balon před Spencem, ale povedlo se. Berg, levá strana je trochu otevřenější, nabíhá tam Nusa. Berg má stále balon ve své moci, teď ho předává Bobovi, který se běhl z pravého křídla doleva. Nusa v pokutovém území přihrává před branku, Stones odkopává. Bellingham na zemi po faulu Bergeho. Angličané budou mít balón v klidu před svým vápnem. Nebylo to nic hrozného, ale přece jenom Berge asi fauloval. A co je podstatné, Norové už pokračují bez Erlinga Haalanda. Asi už neměl dostatek sil. Je to zvláštní, že jedno z nejlepších kanonýrů světa stáhnete na závěr zápasu, ale je možné, že prostě už neměl kde brát. Místo něj přišel Strand Larsen na hrot útoku Norska. Angličani teď budou vhazovat z pravé strany ve té 7. minutě, kdy vedou 2-1 po dvou trefách Bellinghama. Hod do pokutového území, kde Saka podrazil Estigorda, takže budou víceméně od své branky odkopávat Norové, ale oni potřebují nejenom odkopávat, oni potřebují něco prostě vymyslet. A pokud se zastavím u vystřídaného Haalanda, tak od něj to dneska bylo prostě málo. Jedna nebezpečná hlavička, nebo jedna hlavička z nebezpečného prostoru. V 35. minutě ovšem jenom doprostřed brány a to nechce na mě tenhle jeden z nejlepších hráčů planety nezlobí, ale to je prostě málo. I když samozřejmě na to mají vinu i jeho spoluhráči, ale to je samozřejmě otázkou, kdo má tu vinu větší. Už začala druhá část prodloužení, hraje se třetí minuta a Angličani díky dvěma gólům Bellinghama vedou 2-1. Za Norise prosadil Sheldrup, už nehraje nejlepší norský kanonýr Haaland. Jan Suchan, Radiožurnál. A my můžeme pokračovat v přímém přenosu Radiožurnálu Sport. Berge dává napravo Bobovi, Bob nechce dávat do vápna, kde je sám Strand Larsen. Berge pálí, byl to Berg, nikoliv Berge z hranice pokutového území, ale pálí nad, i když tvrdě, ale to není až tak podstatné, ale ono to bylo stečí Spence pravděpodobně, takže by z toho mohl být rohový kop, pokud si toho všimli rozhodčí. Což si nejsem jistý a zjistíme to za chvíli, jestli se budou rojit hráči v pokutovém území nebo ne. Ne, nerojí, takže se kopalo od branky. Stá 9. minuta, Norsko-Anglie 1-2. Estigor vyhrál hlavičkový souboj, Norové jsou blízko anglického vápna, ale Nusa o míč přišel v souboji. Kane vyváží míč dopředu, na pravém křídle má volného Saku. Angličané to teď mají trochu do otevřené obrany, ale Ayer už teď běží k Sakovi. Saka zasekl balon, pálí po zemi, Nyland chytá. Stá 10. minuta, Norsko-Anglie 1-2 ve čtvrtfinále mistrovství světa. Spence získal balon, otevřená anglická obrana, Spence pálí. Ale jen do Nylanda, ještě dorážka Saky, zase do Nylanda. Myslím, že tu první ránu Spence mohl Nyland utyče chytit, vyrazili přímo k Sakovi, ten ho ale napálil do hrudníku. Stá 10. minuta, dvojitá šance Angličanů. Ale tedy nic z toho. Můžeme si poznačit Spence a Saku. Jejich dvě střely na branku
Myslím, že ve statistikách se to tedy projeví tak, že je to nastřelené na branku 6-4. Pro Angličany celkem nastřelili 12-11. Na očekávané góly je to stále ve prospěch Norů. Ne, pardon, já se špatně dívám. Je to ve prospěch Angličanů. Ale ani jeden z tým nedal zatím dohromady ani jeden gól v této metrice, ale ve skutečnosti ano. 2-1 pro Angličany v prodloužení, ze kterého zbývá zhruba 10 minut. Odchází Bellingham, hat-trick neskompletuje, přichází Byrne, jednoznačné posílení defenzivy, protože Byrne to je dvoumetrový chasník, který může pomoct i při standardních situacích. Bellingham dal oba góly, jeden v nastaveném čase prvního poločasu, druhý v úvodu, prodloužení a díky tomu Angličani vedou 2-1 ve té 11. minutě. Nováčkem na trávníku Dan Byrne z Newcastle United. Zatím si stoupá do obrany, která je teď tedy pětičlená od Angličanů, tři stopeři. Byrne, Gay, Stones na krajích, James a Spence. Takže teď Thomas Tuchel sází jednoznačně na defenzivu. Norové to budou mít hodně těžké se dostat do nějaké další šance a oni minimálně jednu potřebují, aby si alespoň vynutili penalty. Berge hraje s Edegaardem ve středu hřiště. Hodně daleko k norské, respektive k anglické brance. Center teď Byrne odhlavičkoval mimo vápno, od toho je ostatně na hřišti Edegaard. Norové teď v náběhu, přihrávka po zemi na Berga. Estigard na Nusu, toho ale pohlídal James a bude z toho jenom autové vhazování pro Angličany, kteří 8 minut před vypršením základní hrací doby prodloužení vedou nad Nory 2-1. Dvakrát se trefil Bellingham za Nory Sheldrup. Berge zpracovává balón a Norové teď tedy budou moct hrát. Začínají od středu hřiště. Ayer po něm, Edegaard dává balón doprava Holmgrenu Pedersenovi, který se posunul tedy na pravou stranu. Znovu Holmgren Pedersen, nabíhal mu tam Bob, ale přednost dostává Ayer. Norové stahují trochu tu smyčku, blíží se pokutovému území Angličanů a několik Norů je i ve vápně, včetně třeba obránce Estigarda, který by tam mohl pomoct se svými hlavičkářskými schopnostmi. Teď je u míče Aursnes. Norové to trochu přeskupili, Nusa na levém křídle, několik Norů nabíhá do pokutového území, ale Norové stále kombinují za vápnem. Edegaard napravo má Holmgrena, ten by měl centrovat, nedělá to, přihrává po zemi Edegaardovi, ten už posílá balón do 16, tam ale vládli angličtí obránci. Ještě Nusa na levé straně, už je také v pokutovém území, střela zblokovaná na rohový kop. 7 minut do konce prodloužení, tedy minimálně do té základní hrací doby. Norové prohrávají s Angličany 1-2, Nusa to zkoušel, ale James ten jeho balón vytečoval mimo hrací plochu. Edegaard bude centrovat od rohového praporku. Tak koho najde? Nachází Stonce, ale odražený balón k Bobovi, ten přestřelil branku. Měl ten míč zhruba na nějakých 14 metrech a drbe si teď hlavu doslova nejenom obrazně, protože tohle se dalo trefit, i když, aha, tam byla teč Ezeho, které si nevšiml rozhodčí Turpán, mělo se kopat znovu od rohu, kope se od branky, ale proti sobě Bob měl řadu anglických obránců, nebylo to jednoduché pro něj prostřelit tak, aby ten míč skončil na brance a ne mimo ani na žádném z blokujících anglických zadáků.
Norové znovu hrají od středového kruhu, Berge vede balón, jako by ho nechtěl nikomu půjčit, Norové se blíží 16. Angličanů, teď přihrávka Edegaardovi na pravou stranu, u postranní čáry je Holmgren Pedersen, ale Edegaard to bere na sebe, našel Strande Larsena, po kterém ale hraje James, který napálil míč do nusy, bude z toho obkop od anglické branky. 5 minut nás dělí od vypršení základní hrací doby prodloužení. Norové prohrávají s Angličany 1-2. Angličané ještě mohli kopat penaltu, ta ale byla odvolaná ve té minutě. Také měli šance Spence a Saka, napálili jenom brankáře Nylanda. Pokud jde o Nory, tak u nich v prodloužení nemám ani jednu jedinou poznámku. Ale třeba budu mít. Teď se o to může postarat Berg. Norové jdou dopředu. Faul na Strande Larsena. Budou kopat zhruba od půlící čáry do vápna. Celkem daleko. Ale třeba teď Norové si řeknou. Teď nebo nikdy a pošlou všechno do 16 a tam se pokusí uspět v hlavičkovém souboji. Ne, raději hrají po zemi, teď byl faulovaný Nusa a z tohoto místa kousek od vápna už by se dalo nacentrovat samozřejmě o poznání lépe. 4 minuty zbývají do konce prodloužení, pokud by se nic nenastavovalo. Edegaard a jeho levačka budou v akci, míč se bude kroutit směrem od branky. Všichni norští hlavičkáři připraveni na hranici pokutového území. Kromě Holanda, ten už je na lavičce po vystřídání s Strandem Larsenem. Ale právě tenhle chlápek s číslem 11 na dresu tam je a najde ho míč. Ne, našel brankáře Pickforda, který byl sražený na zem, ale po kontaktu s vlastním obráncem. Tohle nebyl faul. Myslím, že to teď říkají norští hráči Turpánovi, ale já myslím, že Turpán nepíská faul. Že on jenom přerušuje hru, protože se na zemi válí brankář Pickford, což je pochopitelné. Norové podle mě dostanou balón zpátky. Byl to Rodgers, se kterým se srazil Pickford. Žádný Nor nebyl poblíž. Těmto dvěma Angličanům Norové by měli dostat míč zpátky zhruba na polovině hřiště, kam ho Angličani odkopli. Ale Norům se buď nelíbilo, že nemůžou hrát dál, ale s ležícím brankářem to je prostě těžko. A nebo nepochopili to, co pískal Clément Turpán. 3 minuty zbývají do konce prodloužení, ale teď jsem si jistý, že se nastavovat bude, protože tohle zdržení při snaze zjistit, jak je na tom Jordan Pickford, jsou tím pádním důvodem. Nebo je tím pádným důvodem. Ano, Norové dostali balón zpátky, ale už jim nezbývá moc času. 2,5 minuty do vypršení z té 20. Nusa na levém křídle má proti sobě Jamese. Nevěří si na kličku, chtěl přihrát Bergemu, nepřihrál. A navíc James odkopl balón přes nohy Bergeho do zámezí. Angličani mají míč a jsou blíže postupu do semifinále i proto, že teď získávají balón. Angličani můžou dál snít o tom, že znovu získají titul mistrů světa. Poprvé od 60. let 20. století. Nusa ale teď ještě krotí balón u druhého praporku. Ale nepřihrál přesně. A ještě navíc byl v offsideu. 119. minuta. Norsko-Anglie 1-2. Naděje Norů se zmenšují a zmenšují. Teď to řekneme také posluchačům Radiožurnálu, nejenom těm Radiožurnálu Sport. Končí 119. minuta, to znamená minuta a čtvrt do konce z řádné doby prodloužení. Ale bude se jistě něco přidávat, protože před chvílí byl ošetřovaný anglický brankář Pickford, teď navíc na zemi také kapitán Angličanů Kane. A je otázkou, jestli to byl faul, nebo jestli jenom hlavní rozhodčí Clément Turpán chce zjistit,
co je Kaneovi. To nejpodstatnější, Norsko-Anglie 1-2. Dva góly Juda Bellinghama stanovili tohle skóre. Nori přitom poslal do Verní v 36. minutě Schelderup, ale není jim to mnoho platné. V prodloužení jsou nebezpeční jenom Angličani. V 93. minutě je poslal z dorážky do vedení Bellingham. Pak Angličanům ještě rozhodčí po konzultaci s videem zrušil. Pokutový kop ve 110. minutě vychytal norský brankář Sinland nejdříve ránu Spence k tyči a pak i dorážku Saki. Teď Norové poslední takový vzmach, šance, snaha o to získat balón a získat nějaký tlak, ale vhazovat budou Angličani. Za 5 sekund vyprší řádná hrací doba prodloužení, dozvíme se, kolik se bude nastavovat. 2 minuty, poslední 2 minuty naděje pro Norsko, pokud chce poprvé v historii postoupit do semifinále mistrovství světa. Angličané ti to tam znají mnohem lépe a v roce 1966 přesně před 60 lety vyhráli svůj jediný titul světových šampionů. Teď to dělá výborně Rodgers, má balon u své nohy, u rohového praporku Norů. Erling Haaland v tomto zápase, navzdory tomu, že to je výborný kanonýr, tak se vůbec neprosadil. A norští trenéři si vyhodnotili, že ani už ho nepotřebují ve druhé části prodloužení, že prostě není dostatečně platný, tak ho vystřídali. Teď tedy sleduje Haaland jenom z lavičky to, že Angličané budou vhazovat. Zbývá minuta a čtvrt do konce avizovaného nastavení prodloužení čtvrtfinále mistrovství světa. Angličani vedou nad Nory 2-1, Norové se vůbec nemůžou dostat ani na polovinu Angličanů. Jsou to Angličani, kteří mají balon ve své moci. Minuta nám zbývá. Brankář Pickford teď kopne balon co nejdál od své branky, to dělá, myslím, že Eze je v offsideu, Norové, ale mají balon a tak se pokračuje dál. 3/4 minuty mají Norové na to, aby vyrovnali a vynutili si penaltový rozstřel. Edegor Rudův dlouhý nákop směrem k Bobovi, ale odhlavičkoval ho kapitán Kane, který se stáhnul před vlastní obránce, aby tam vypomohl. Angličané teď ztratili balón. Nusa na levém křídle, půl minuta do konce. Všichni Norové teď kvapí dopředu. Nusa nepřišel o balón, Bob byl faulovaný, možná nebyl. Myslí si to rozhodčí Turpán a to je směrodatné. Odkop Angličanů, posledních 1/4 minuty. Brankář Sinland v norském dresu pošle balón směrem k vápnu Angličanů, ale Angličané vyhráli hlavičkový souboj, konkrétně Byrne. 5 sekund zbývá do konce nastaveného času prodloužení. Na zemi se objevil obránce Norů Estigard, ještě se hraje, možná ještě jeden nákop, anebo ani to ne. Ne, je konec, Angličané slaví, porazili Nory 2-1 po prodloužení. Hrdinou je jednoznačně Jude Bellingham, který se postavil o oba góly a o otočku Angličanů, kteří prohrávali od 36. minuty po gólu Sheldrupa 0-1, ale pak se dvakrát trefil Bellingham, nejdříve ve 47. minutě a pak ve 3. minutě prodloužení. Norové také byli nebezpeční, trefili břevno v 76. minutě, v 55. minutě se dokonce gólově prosadil Hegem, ale video rozhodčí našel, že před tou jeho trefou tam byl nedovolný zákrok Haalanda, proto Norové nejdou do semifinále, jsou to Angličané, kteří budou čekat na svého soupeře, který vzejde ze zbývajícího duelu mezi Argentinou a Švýcarskem. Ten začne ve 3 hodiny ráno v přímém přenosu Radiožurnálu Sport. Naslyšenou se těší Jan Suchan, Radiožurnál.

Chovanec, ale prachy si za něj nekoupíš. Jo? Jo, karton na dvorek, já taky porcelán. Jsem odrejma cibulkama, tapety parmazán.

0: chyt.
1: Si.
2: Radiožurnál jsou 2 hodiny. Adéla Burešová a zprávy.
3: Dopravní podniky v horkém počasí do provozu nasazují hlavně klimatizované vozy. Francie omezuje otevírací časy památek kvůli vedrům. Dřív zavírá i Eiffelova věž. Fotbalisté Anglie porazili Norsko po prodloužení 2-1 a postoupili do semifinále mistrovství světa. A počasí bude jasno až polojasno, na severovýchodě občas déšť, k večeru budou srážky ubývat. Teploty až 29 stupňů.
4: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
3: V horkých letních dnech české dopravní podniky posílají do ulic hlavně klimatizované vozy. Ve velmi vysokých teplotách taky třeba pražský dopravní podnik snižuje rychlost tramvají, aby se nepoškodily koleje. Horké počasí je ale zátěž i pro řidiče, kteří řídí neklimatizovaná vozidla, říká